0: Pohádka o chlapečkovi, který příjídlem laskal. Byl jednou jeden chlapeček, který příjídlem laskal tak, že ho bylo slyšet v celém domě. Jeho starostliví rodiče z toho byli celý nešťastní. Navštívili mnoho lékařů, radili se s mnoha mudrci, vyzkoušeli různé léky, avšak nic nepomáhalo. Chlapeček přídlem laskal dál a utrpení rodičů zvyšovali i sousedé, kteří dávali najevo svou nespokojenost hlasitým boucháním na stěnu jejich bytu. Nejhorší to bylo v neděli. Chlapec při obědě mlaskal třikrát hlasitěji než ve všední dny a sousedé chodili zvonit u dveří nebo vykřikovali na chodbě různé urážky. Chlapcovi ustaraní rodiče proplakali celé dny. S červenýma očima mu domlouvali a na kolenou prosili, aby už konečně přestal mlaskat, jako by však hrách na stěnu házeli. Chlapec je vyslechl, ale jen co dostal jídlo, opět mlaskal a tvářil se, jako by o ničem nevěděl. Jednoho dne pohár otcovi trpělivosti přetekl. Sedl si a napsal dopis největšímu odborníkovi na mlaskání, doktoru Kostižerovi, aby přišel a jejich syna vyléčil. I stalo se, že jednoho dne doktor Kostižer přišel. Byl to menší, vážný muž v bílém plášti s nosem, ze kterého mu trčely dlouhé černé chlupy. Měl obrovskou tašku plnou neznámých přístrojů a léčebných pomůcek. Nechal si chlapečka postavit na stoličku a důkladně ho prohlížel. Baterkou mu svítil do úst, nosu i do uší, potom mu tam vkládal různá lesklá kovová kladívka a zrcadélka a nakonec mu tam strčil svoje krátké silné prsty a neustále si přitom cosi mrmlal. Maminka s tatínkem stáli opodál a se znepokojením pozorovali jeho počínání. Potom doktor přikázal, aby chlapečkovi dali jíst. Tatínek připravil chléb s máslem a marmeládou a chlapec se do něj s chutí pustil. Vesele mlaskal a doktor ho přitom upřeně pozoroval a pokyvoval hlavou. Pak se obrátil k rodičům.
1: Musím vám říct, že s tak vážným případem jsem se ještě nesetkal.
0: Rodiče vylekaně vyvalili oči.
1: Léčebný postup bude proto mimořádně náročný a dá si říct, že netradiční.
0: Pokračoval doktor. Uděláme vše, co bude potřeba, řekli jednohlasně rodiče, protože ucítili naději, že jejich syn konečně přestane mlaskat.
1: Jediný spolehlivý způsob, který můžeme použít, je zašít vašem dítěti ústa,
0: řekl doktor Kostižer tiše, aby to chlapec neslyšel. Rodiče zbledli, ale nakonec přikývli. Chtěli mít od sousedu konečně pokoj a ze syna slušně vychovaného člověka. Co když mu to mlaskání zůstane na celý život a potom, až budou staří, jim bude vyčítat, že nic proti tomu neudělali? Nic netušícího chlapečka pevně chytili, doktor vytáhl jehlu a nit a v mžiku mu zašil ústa. Nechal jen malý otvor na zastrčení slámky, aby chlapeček mohl přijímat tekutou stravu.
2: Tak a je pomlaskání, zvolal vítězoslavně doktor.
0: Potom se pustil do počítání. A když skončil, řekl sumu, kterou měl za léčení dostat. Otec o něm měl, ale nakonec zaplatil. Doktor odešel a rodiče si sedli do kuchyně a pozorovali svého syna. Ten vyjeveně koulel očima a vydával bučivé zvuky. Při večeři vládlo nezvyklé ticho. Chlapeček strkal slámku do brambor, ale ani jednou nezamlaskal. Rodiče byli šťastní. Celý dům stuhl překvapením. Někteří sousedé zabouchali ze zvyku na stěnu, ale odpovědi se nedočkali. Všichni si ulehčeně vydechli a měli pocit, jako by jim z rádia oznámili zprávu o konci války. Jenomže druhý den chlapeček zjistil, že se slámkou dá srkat. vyzkoušel všechny způsoby frkání, ten nejhlučnější si zapamatoval a používal ho od rána do večera. No ale to už je úplně jiná pohádka, milé děti.
3: O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne: ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku, jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám, ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec, obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne: ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje: jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí: pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jak jí ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. Ach, Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek malých časovaných bombiček.

0: Nákupy. Muž v pánském oddělení obchodního domu Barkridge's držel Paddingtonův klobouk mezi ukazováčkem a palcem na délku paže. Znechuceně si ho prohlížel. Předpokládám, že mladý pán již tohle nebude potřebovat, vidíte, madam. Ale budu, rozohnil se Paddington, mám ho už od malička. A nechtěl bys nějaký pěkný nový Paddingtone? Optala se paní Fousková spěšně. Nějaký pro lepší příležitosti? Paddington se na chvíli zamyslel. Možná nějaký pro horší příležitosti, jestli si přejete, prohlásil. Tenhle je můj nejlepší. Prodavač se zlehka otřásl, odvrátil zrak a položil doličný předmět na vzdálenou stranu pultu. Alberte, zavolal na mladíka, který se potloukal vzadu v obchodě, podívej se, co máme ve velikosti 4,7. Albert se zanořil pod pult a začal prohledávat krabice s klobouky. A když už jsme tu, chtěli bychom nějaký teplý kabát na zimu, nějaký s kapucí a přeskami, aby se mu snadno zapínal, a také pláštěnku na léto, oznámila paní Fousková. Prodavač se na ní povýšeně zadíval. Neměl medvědy příliš v lásce a obzvlášť tento po něm od chvíle, když zmínil ten zatracený klobouk, podivně pokukoval. Zkusila již madam oddělení se zlevněným zbožím, začal, nebo třeba něco v armádě spásy? To jsem rozhodně neskusila, rozčílila se paní Fousková. Armáda spásy, no takovou nehoráznost jsem v životě neslyšela. Ty snad ano, Paddingtone? Ne, přisvědčil Paddington, který neměl nejmenší tušení, co to armáda spásy vlastně je. Nikdy. Zle se na prodavače podíval a ten raději sklopil zrak. Když chtěl, uměl se Paddington dívat velmi pronikavě. Byl to velice ostrý pohled. Jeden z těch, kterého naučila teta Lucie, a on si je schovával pro zvláštní příležitosti. Paní Fousková ukázala na modrý kabát s červeným lemováním. To je přesně to, co hledáme. Obchodník stěžka polknul. Jistě, madam, samozřejmě, madam. Pojďte za mnou, pane, pobídl Paddingtona. Paddington se držel pár kroků za prodavačem a stále na něj zarputile zíral. Mužův zátylek nabral temně rudou barvu a prodavač si nervózně mnul límeček. Když procházeli okolo pultu s klobouky, vykoukl Albert, který celý život žil ve strachu ze svého nadřízeného a teď jen nevěřícně sledoval události okolo sebe. Ukázal Paddingtonovi palec obrácený vzhůru. Paddington na něj zamával packou. Začínal se dobře bavit. Nechal prodavače, aby mu pomohl kabát obléknout a pak se obdivně prohlédl v zrcadle. Byl to první kabát, který v životě měl. V Peru bývalo velké horko a tak, ačkoliv ho teta Lucie přiměla nosit klobouk, aby nedostal úpal, na jakýkoliv kabát bylo vždy příliš teplo. Podíval se na sebe do zrcadla a překvapilo ho, že nevidí jen jednoho, ale celou řadu, dlouhou řadu medvědů táhnoucích se kam až oko dohlédne. Vlastně, ať se podíval kamkoliv, všude byli medvědi a všichni vypadali velice elegantně. Není ta kapuce příliš velká, starala se paní Fousková. Letos se nosí velké kapuce, madam, je to nejnovější móda, vysvětlil prodavač. Chtěl dodat ještě něco o tom, že Paddington má beztak poměrně velkou hlavu, ale raději si to rozmyslel. Medvědi bývají poněkud nepředvídatelní. Nikdy nevíte, co si zrovna myslí a obzvlášť tenhle vypadal, že má vlastní rozum. Líbí se ti, Paddingtone? Zeptala se paní Fousková starostlivě. Paddington vzdal počítání medvědů a otočil se, aby se na sebe podíval zezadu. Myslím, že je to ten nejkrásnější kabát, jaký jsem kdy viděl, prohlásil po chvíli rozvažování. Paní Fousková i prodavač si zhluboka oddechli. Dobrá, tak to bychom měli teď ještě klobouk a igelitovou pláštěnku. Přešla k pultu, kam Albert, který stále nemohl z Paddingtona odtrhnout obdivný pohled, vyskládal celou hromadu klobouků. Byly tam buřinky, slamáky, plstěné klobouky, barety a dokonce malý cylindr. Paní Fousková se na ně pochybovačně zadívala. Když to je složité. Zadívala se na Paddingtona. Především je tu problém s jeho ušima, poněkud vyčnívají. Mohli byste mu na ně vystříhnout díry, nadhodil Albert. Prodavač ho zmrazil pohledem. Vystříhnout díry do klobouku z Barkridge's? Něco takového jsem jakživ neslyšel. Paddington se otočil a upřeně se na něj zadíval. Zakoktal se prodavač. Já dojdu pro nůžky, řekl potichu.
1: Já myslím, že to vůbec nebude třeba, vložila se do toho paní Fousková spěšně.
0: Nejde přece pracovat do kanceláře, takže nemusí mít nic výjimečně elegantního. Třeba ten vlněný baret je moc pěkný, ten s bambulí. Zelená se pěkně hodí k tomu novému kabátu a navíc, až bude zima, může si baret natáhnout až přes uši. Všichni se shodli, že to Paddingtonovi sluší. A ten, zatímco se paní Fousková dívala po pláštěnce, se na sebe znovu odběhl podívat do zrcadla. Zjistil, že se baret poměrně těžko smeká, protože spodní část je pevně zachycená za uši. Ale když zatáhl za bambuly,

čelo. Obchodní dům Barkridge's byl velký a kromě několika výtahů měl dokonce i vlastní eskalátor. Paní Fousková u dveří zaváhala, potom pevně popadla Pedding na zatlapku a vedla ho směrem k výtahu. Eskalátorů měla pro jeden den až. Jenže pro Peddingtona bylo nové všechno, nebo alespoň skoro všechno, a rád zkoušel zvláštní věci. Po několika vteřinách ve výtahu se nicméně skálopevně rozhodl, že dává přednost eskalátorům. Ty jezdí krásně hladce, kdežto výtahy... V první řadě se tam cpali davy lidí ověšených taškami a balíčky, kteří byli tak zaneprázdnění, že si medvídka vůbec nevšimli. Jedna paní mu dokonce na hlavu odložila nákupní tašku a zatvářila se velmi překvapeně, když ji Peddington odstrčil. V jednu chvíli se mu zdálo, jako by mu spodní půlka těla zaostávala za tou druhou, a sotva si na ten pocit trochu zvykl, dohnala druhá půlka tu první a dokonce jí, než se stihly otevřít dveře, ještě předběhla. To se po cestě dolů stalo čtyřikrát. A tak si Peddington oddychl úlevou, když muž, který měl výtah na starosti, oznámil, že jsou v přízemí. A paní Fousková ho vyvedla ven. Pozorně se na něj zadívala. Pro pána Peddingtone, vždyť ty si celý bledý, je ti dobře? Je mi špatně, odpověděl medvídek. Nemám rád výtahy. A také lituji, že jsem si dal tak velkou snídani. Je mi ne, paní Fousková se rozhlédla. Juditka se vydala nakupovat na vlastní pěst a teď nebyla nikde v dohledu. Budeš v pořádku, když se na chvilku posadíš, zatímco se dojdu podívat po Juditce? Zeptala se. Peddington klesl na kufřík a zatvářil se žalostně. Dokonce i bambule na jeho čepici vypadala schlíple. Nevím, jestli budu v pořádku, ale pokusím se, odvětil. Já si pospíším, jak jen to půjde, a potom si můžeme vzít taxík a jet domů na oběd. Peddington zasténal. Chudáčku Peddingtone, litovala ho paní Fousková, tobě vážně není dobře, když ani oběd nechceš? Když znovu řekla slovo oběd, Peddington zavřel oči a zasténal ještě hlasitěji. Paní Fousková po špičkách odběhla. Peddington nechal oči pár minut zavřené a po chvíli, když už se mu udělalo lépe, si všiml, že mu čas od času ovane tvář příjemný chladný větří. Opatrně otevřel jedno oko, aby se podíval, odkud přichází. A zjistil, že sedí u hlavního vchodu do obchodu. Otevřel i druhé oko a rozhodl se podívat okolo. Když zůstane venku těsně u dveří, uvidí, až se budou Juditka s paní Fouskovou vracet. Sklonil se, aby zvedl kufřík, když v tom najednou padla tma. Je mi ne, pomyslel si Peddington. Všechna světla zhasla? S nataženými packami tápal ke dveřím. Zkusil zatlačit na místě, kde si myslel, že by měly být, ale nic se nestalo. Zkusil se o kousek posunout podél zdi a znovu zatlačil. Tentokrát se něco pohnulo. Dveře měly zjevně pevnou pružinu a tak musel hodně zatlačit, aby se otevřeli. Nakonec se mu přece jen podařilo pootevřít je natolik, aby se jimi protáhl. S cvaknutím za ním zapadli a Peddington zklamaně zjistil, že venku je stejná tma jako vevnitř. Začínal litovat, že nezůstal, kde byl. Otočil se zpátky ke dveřím, ale ty zmizely. Řekl si, že možná bude lepší, když si klekne na všechny čtyři a bude se plazit. Chvíli to šlo dobře, ale pak narazil hlavou na něco tvrdého. Zkusil to packou odsunout a protože se to trochu pohnulo, zatlačil znovu. V tom se ozvala rána jako zděla. A než se vzpamatoval, zřítila se na něj celá hora věcí. Bylo to, jako by mu na hlavu spadlo samotné nebe. Potom všechno utichlo. Chvíli tam ležel se zavřenýma očima a téměř se neodvážil ani dýchat. Odněkud zaslechl vzdálené hlasy a jednou nebo dvakrát dokonce zvuk, jako by někdo bušil na sklo.
Opatrně otevřel jedno oko a podivil se, že světla znovu

0: znovu svítí. Alespoň něco. Rozpačitě si stáhl kapuci kabátu dozadu. Světla vůbec nezhasla. Když se schýbal pro kufr, nejspíš mu kapuce spadla přes hlavu. Paddington se posadil a rozhlédl se kolem sebe. Už mu bylo mnohem lépe. Ke svému překvapení zjistil, že sedí v malé místnosti uprostřed hromady plechovek, umyvadel a misek. Promnul si oči a vykuleně na to zíral. Za zády měl zeď z dvířky a před sebou veliké okno. Za oknem se mačkal dav lidí, kteří ukazovali jeho směrem. Paddington s potěšením konstatoval, že nejspíš ukazují přímo na něj. S obtížemi se postavil, protože stát nahoře plechovek není vůbec snadné, a povytáhl bambuli baretu, kam až to šlo. Dav zajásal. Paddington se uklonil, několikrát zamával a pak si prohlédl spoušť kolem sebe. Chvíli si nebyl jistý, kde se vlastně nachází. Pak mu to došlo. Místo, aby vyšel na ulici, otevřel dveře vedoucí do výlohy. Paddington byl všímavý medvěd a od svého příjezdu do Londýna již zahlédl mnoho takových výloh. Byly velice zajímavé. Vždy v nich byla spousta věcí ke koukání. Jednou viděl, jak v jedné z nich nějaký muž rovná pyramidu z plechovek a krabic. Vzpomněl si, že si tenkrát říkal, jaké to musí být krásné zaměstnání. Zamyšleně se rozhlédl. Ach, je. Zabědoval tak obecně nad světem. Už mám zase průšvih. Pokud srazil všechny tyhle plechovky a misky, což se podle všeho stalo, bude se někdo zlobit. Dokonce se bude zlobit hodně lidí. Některé věci se totiž lidem těžko vysvětlují. A oni nejspíš vůbec nebudou chtít pochopit, že mu spadla přes oči kapuce. Schýbl se a začal věci sbírat. Na zemi se válelo několik popadaných skleněných poliček. Ve výloze začínalo být horko, a tak si sundal kabát a opatrně ho pověsil na hřebík. Potom popadl jednu skleněnou polici a zkusil ji vyvážit na vršku několika plechovek. Zdálo se, že to půjde, a tak navrch položil další plechovky a dřez na nádobí. Bylo to sice trochu vratké, ale okus ustoupil a prohlédl si své dílo. Vlastně to vypadalo docela pěkně. Zvenčí se ozval povzbudivý potlesk. Paddington davu zamával packou a zvedl další polici. Uvnitř v obchodě zatím vedla paní Fousková vážný rozhovor s místním detektivem. Říkala jste, že jste ho nechala tady, madam? Zeptal se detektiv. Přesně tak, potvrdila paní Fousková. Nebylo mu dobře a výslovně jsem mu říkala, aby nikam nechodil. Jmenuje se Paddington. Paddington, zapsal si detektiv pečlivě do notesu. O jaký druh medvěda se jedná? Má takovou zlatavou barvu. Na sobě má modrý kabát s kapucou a nosí sebou kufřík, popsala ho paní Fousková. A má černé uši, doplnila Juditka. Toho si nemůžete splést. Černé uši, zopakoval detektiv a olízl si tušku. To nejspíš moc nepomůže, usoudila paní Fousková. Měl na hlavě zelený baret. Detektiv si přiložil ruku k uchu a zakřičel. Cože měl? Někde nablízku se ozýval strašlivý rámus. Každou chvíli zazněl bouřlivý potlesk a několikrát bylo dokonce zřetelně slyšet povzbuzování. Baret! Zakřičela na oplátku paní Fousková. Takový zelený a měl ho až přes uši. S bambulí. Detektiv rázně zaklapl notes. Hluk zvenčí rozhodně sílil. Omluvte mne, řekl stroze. Děje se něco zvláštního, musím to prošetřit. Paní Fousková s Juditkou na sebe pohlédli. Hlavou jim proběhla stejná myšlenka. Obě naráz zvolali Paddington a spěchali za detektivem. Paní Fousková se držela detektivova kabátu a Juditka zase jejího a tak se v řadě snažili procpat davem na chodníku. Jen co se přiblížili k výloze, ozval se bouřlivý jásot. Mohlo mě to napadnout, vzdychla paní Fousková unaveně. Paddington, zaradovala se Juditka. Paddington se zrovna vyškrábal na vrchol své pyramidy, totiž vlastně to začalo jako pyramida, ale tak úplně pyramida to nebyla. Nemělo to žádný konkrétní tvar a bylo to velmi vratké. Paddington položil na vrcholek poslední plechovku a ocitl se v nesnázích. Chtěl slézt dolů, ale nešlo to. Natáhl pracku a hora se začala kymácet. Bezmocně se držel plechovek, kýval se sem a tam a obecenstvo ho napjatě pozorovalo. V tom se celá věž úplně bez varování zřítila. Rozdíl byl jen v tom, že tentokrát byl Paddington na vrchu a ne ve spod. Duff zklamaně zahučel. Nic lepšího jsem v poslední době neviděl, prohlásil muž poblíž paní Fouskové. Rád bych věděl, kam na tyhle nápady chodí.
1: Udělá to ještě jednou, maminko? Zeptal se chlapeček z davu.
0: Nejspíš ne, zlatíčko, usoudila jeho matka. Mám dojem, že pro dnešek už skončil. Ukázala směrem k výloze, odkud detektiv tahal zkroušeného Paddingtona. Paní Fousková a Juditka se hnali zpět ke vchodu. Uvnitř obchodního domu si detektiv Paddingtona důkladně prohlédl a pak se zahleděl do notesu. Modrý kabát s kapucou, zelený vlněný baret. Stáhl mu baret z hlavy.
2: Černé uši, já už vím, kdo jsi, prohlásil chmurně. Ty jsi Paddington.
0: Paddington se překvapením málem posadil.
1: Jak to pro všechno na světě víte?
0: Podivil se.
2: Jsem detektiv, oznámil detektiv. Je to moje práce, vědět takové věci. Neustále jsme ve střehu před kriminálníky.
1: Ale já nejsem kriminálník, rozohnil se Paddington. Jsem medvěd a navíc jsem jen uklízel výlohu.
2: Uklízel výlohu, ušklíbil se detektiv. To jsem zvědav, co vám na to poví pan Suchánek. Zrovna dneska ráno ji upravil.
0: Paddington se stísněně rozhlédl. Spatřil, jak se k němu žene paní Fousková s Juditkou. Vlastně se jeho směrem blížilo víc lidí, včetně důležitě vypadajícího pána v černém saku a pruhovaných kalhotách. Všichni k němu doběhli zároveň a jeden přes druhého začali mluvit. Paddington se posadil na kufr a pozoroval je. Byly chvíle, kdy bylo lepší být sticha, a tohle byla jedna z nich. Nakonec zvítězil důležitě vypadající pán, protože měl nejsilnější hlas a mluvil, i když všichni ostatní už utichli. K Paddingtonově překvapení se sklonil, popadl ho za tlapku a potřásl mu s ní tak silně, až si medvídek pomyslel, že mu nejspíš upadne.
3: Moc rád tě poznávám, medvěde, rozjařil se, strašně rád a gratuluji.
1: To nic není,
0: řekl Paddington nejistě. Příliš tomu nerozuměl, ale vypadalo to, že má ten pán radost. Muž se otočil na paní Fouskovou.
2: Říkáte, že se jmenuje Paddington?
1: Přesně tak, odvětila paní Fousková. Určitě to nemyslel zle.
2: Zle?
0: Muž se na ní udiveně zadíval.
2: Říkala jste zle? Drahá paní, vždyť díky tomuto medvědovi jsme tu dnes měli ten největší nával za posledních pár let. Telefon nepřestává zvonit.
0: Mávl směrem ke vchodu do nákupního centra a hrnou se sem pořád další a další zákazníci. Položil Paddingtonovi ruku na hlavu.
2: Obchodní dům Barkridge's je vám velmi zavázán.
0: Mávl druhou rukou, aby si zjednal ticho.
2: Rádi bychom vám projevili svůj vděk. Jestli je cokoliv v tomto obchodě, co byste si přál.
0: Paddingtonovi zazářili oči. Věděl přesně, co chce. Viděl ji po cestě do oddělení oděvů. Stála úplně osamoceně na pultu v potravinách. Největší, jakou kdy viděl. Skoro tak velká, jako on sám.
1: Prosil bych jednu z těch sklenic pomerančové marmelády, tu velikou.
0: Jestli to ředitele obchodního domu nějak překvapilo, nedal to na sobě znát. Uctivě se postavil ke dveřím výtahu.
2: Tak tedy pomerančovou marmeládu, zmáčkl knoflík.
1: Myslím, řekl Paddington, jestli vám to nebude vadit, že raději půjdu po schodech.

Jednou, je tomu už velice dávno, byl přednostou na Smíchovském nádraží nejvyšší pan železničář. Nikdo ho neměl rád, ani ostatní železničáři, ani mašinky, ani výhybky. A to proto, že byl velice zlý a přísný a pyšný. Nelíbila se mu ani jediná mašinka. Pokaždé říkal, že je slabá a pomalá a maličká. Mašinky to tu zemrzelo, ale co mohli dělat, když nespokojený železničář byl přednostou na nádraží a mohl každé z nich poroučet a ubližovat. Pyšný nejvyšší pan železničář si jednoho dne usmyslel, že si opatří takovou mašinku, jakou ještě na celém světě nikdo neměl. A pak si svolal všechny strojvůdce a řekl jim, že od nich chce, aby mu pověděli, kdo by takovou mašinku postavil. A jestli mu to neřeknou, že zakáže jezdit všem mašinkám a všechny železničáře pošle domů. Železničáři vyslechli jeho řeč a zarmoutili se, protože nikdo nevěděl, kdo by takovou mašinku postavil. Pak si vzpomněli na pana Blahoše z Výtopny, protože ten byl z nich ze všech nejstarší a nejmoudřejší. Poraď nám, jak bychom vyhověli nejvyššímu panu železničáři, protože jestli ty nám neporadíš, jsme všichni ztraceni. A pan Blahoš řekl, takovou mašinku dovede postavit jen černokněžník Zababa. Ale vy všichni víte, že je tu ze nebezpečné si něco začínat s černokněžníkem Zababou. Všichni ale odpověděli, že černokněžník nemůže být horší než nejvyšší pan železničář. Nejvyšší pan železničář seděl ve své kanceláři celý zachmuřený a když pan Blahoš vstoupil a pozdravil, ani mu nepoděkoval a ani mu neřekl, aby se posadil. Ale starý Blahoš se tím nedal zmást a řekl, vím, kdo postaví takovou mašinku, jakou vy chcete mít. Teprve teď se nejvyšší železničář obrátil k Blahošovi a řekl přísně, tak mluvte. Takovou lokomotivu vám postaví jen černokněžník Zababa. Co je mi platné vědět, že mi krásnou lokomotivu postaví Zababa, když nevím, jak ho najít? K černokněžníku Zababovi vede cesta z našeho nádraží. Avšak nejvyšší pan železničář se rozzlobil a řekl, nic o tom nevím a já přece vím o všem, co se děje u nás na nádraží. Nevěříte-li mi, nebudu vám nic vyprávět, řekl pan Blahoš a odešel. Jenže nejvyšší pan železničář velice toužil po své veliké mašince a utíkal za ním. Tak dobrá, něco vám ukážu. Na 17. koleji je velice stará výhybka. Co jsem tady na nádraží, a to už je panečku hezky dlouho, nikdo ji ještě nepřehodil. A nikdo se nepamatuje, kam vede ta kolej, která od ní odbočuje. Ale já vím, že kolej vede rovnou do továrny kouzelníka Zababy. Jenže se dá po ní jet jenom tenkrát, když je měsíc v úplníku a když se zná kouzelné slovo, kterým se přehodí výhybka. Nejvyšší pan železničář pozorně poslouchal a dal si zaklínadlo mnohokrát opakovat, aby je snad nezapomněl. Stejně ale musel nejvyšší pan železničář čekat ještě 7 nocí a 7 dní, než nastane úplněk. A nám nezbývá, než čekat s ním.

0: Král ozvěny. Byla země, byla samá voda. Řeky a rybníky, tůně a jezera, jako by si tu tichá krajina byla kdys dávno vyplakala oči. Král Jindřich se tomu jen smál. Hlady tu neumřeš. Stačí jen sáhnout si rukama do vody a držíš v ruce rybu. Svatá pravda. Jenomže plné břicho k štěstí nestačí. Na to král Jindřich někdy zapomínal, neb sperto satan myslel nejvíc na sebe a na své pohodlíčko. Dítě měl Jindřich jedno, nebo vlastně dvě. Vždyť Tomáš, sirotek po sousedním králi, jenž padl ve vojně po boku Jindřichově, žil tu už od dětství. A s dcerou Doubravkou byli to přátelé i na život, i na smrt. Vskutku jen přátelé? Nevěřím. Kde kdo ví, že pana Doubravka běžela po boku černého koníčka, co nesl před časem Tomáše do světa, až na kraji jezera. A že tam uštvaná a stokrát nešťastná, co tiše slibovala. Lípy jí v ten zlý den hučely nad hlavou a voda v jezeře k břehům se hrnula, jak by jí chtěla spláchnout hořké slzy. Prý kdo si z poddaných ji zvedl na nohy a kdo si vedl jí naspátek do zámku, neboť prý byla od slziček slepá. Však tenkrát Jindřich král byl celý bez sebe. Hromoval, láteřil a kázal Doubravce rychle se převléknout a všude dokola honem se nahlas smát, jak by ji stihlo nenadálé štěstí. Mám toho chlapce rád, však králem nebude, i kdybys na kolenou klečela, křičel jak posedlý. Víš proč? Bubnoval do stolu. Protože je to dobrák. Moc velký dobrák. Po otci. A dobráci, ať vládnou babkám na vsi. Dupal a kroutil se před třemi zrcadly, jak by si liboval, že mu ta zloba sluší. Doubravka trnula. To víte, slib je slib. Ten, kdo se zaslíbí, nemá kam ustoupit, i kdyby řítilo se nebe. Chtěla se vzbouřit. Chtěla přísahat, že bude Tomáše čekat až do hrobu, ať si ji tatínek třeba i vyžene. Však raději mlčela a krajkou rukávu si slzy utřela a s plachým úsměvem vcházela do síní, kde scházeli se odpolední hosté. Podlahy svítily jak oka v polévce a měkké koberce se hebce krčily pod důstojnými kroky. Neboť byla sobota. A každou sobotu král Jindřich otevíral dveře do kořán všem urozeným světa. Jezdili ze všech stran a cestou koumali, čím krále udivit, neb vešlo ve známost, že vždycky v sobotu král vítá každého, kdo mu chce přichystat nějaké překvapení. Chodili vlastníci falešných kartiček. Chodili šermíři s křivými šavlemi. Chodili siláci. Chodili baletky. Chodili černokněží. Doubravku nelákal ten věčný ruch a třpit. Všichni ti mluvkové a zruční žongléři byli jí protivní až běda. Svou přetvářkou, svou závistí, svou pýchou. Kolik už sobot dcera královská si takhle protrpěla. Kdo ví, kdyby tu měla Tomáše, snad by ji těšilo přihlížet turnajům a hrám a tanečníkům. Snad by se jako král smála a zpívala a přinášela pro vítěze dary. Však takto sama? Kolik už je to vlastně roku, co jí Tomáš odešel? Teprve dva? Ježíšku na křížku, jak by to byla věčnost. Seděla prostřed dam, které si špitaly pomluvy o hostech, křehounká muzika tesklivě plynula a prostřed salonu stál tlustý zápasník a zdvíhal nad hlavu s křikem a supěním pomalovanou činku. Jezero na blízku tenounce šumělo. Kde asi Tomáš je? A kdy se navrátí? Skoro se usmála při té své vzpomínce. Skoro už mizela v myšlenkách za lesem. Darmo se vzpěrač natřásal a nadýmal. Sotva ho viděla, sotva ho slyšela. Běžela, prchala v myšlenkách do polí, hleděla za obzor, zda nikdo nepřichází. Salon se otřásl nadšeným potleskem a těžká činka udeřila o zem. Jakoby procitla. Král právě připínal Hromotlukovi řád a všichni kolkolem provolávali slávu. Bylo to bez konce. Potlesk a volání a číše nad hlavou. Ještěže brzy rozcinkal se zvon, jenž oznamoval dosud neznámého hosta. Sluha se mezi dveřmi přehluboko uklonil a jeho starý hlas zněl vážně, důstojně. Artuš, kníže z nebe sníže. Salon jen zahučel. A prostřed soch a lamp stál hřmotný ouřezek, s kníry a s licou si až kdesi pod bradou, vyšňořený jak páv a celý brunátný, jako by k salonu vedlo snad 1000 schodů. Artuš, kníže z nebe sníže? Zeptal se nevěřícně král.
1: Ano, výsosti,
0: přisvědčil hromovitě muž a cvakal pod patky div nesršely jiskry. Podivné jméno, kde pak je ta tvoje nebesníže? Houkl panovník.
1: Nebesníže, můj králi, všude tam, kde nebe začíná a širá země končí.
2: Ale, usmál se Jindřich král. To potom znamená, že tvoje panství větší než půl světa.
0: Smál se už hlasitě. A všichni kolem s ním. Však nový příchozí, jakoby neslyšel, jen vážně přikývl a řekl:
1: Ano. Ano, vzácný králi. Můj hlas je pánem povětří. Tvůj hlas?
0: Král trochu rozmrzen se ošil na trůně, protože nerozuměl. Tu kníže z nebe sníže nadmul se jak měch a ústa do kořán strašlivě zahlaholil.
3: Ho, ho, ho, ho.
0: A ještě jedenkrát.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho.
0: Znělo to jako hrom. Jak lesní roh, když táhle volá k poslednímu lovu. V hostech to hrklo.
1: Slyšíš to, králi? Hlas jako boží zvon. A ozveli se venku, v širých rovinách, odpoví ozvěna, která mi nikdy nelže.
0: Ale, pozdvihl oči král,
1: chceš říct, že vykřikneš a vrací se ti z rovin samá pravda? Právě tak. Proto jsem přišel, výsosti, abych vám dokázal, co všechno v mojí moci a nabídl vám služby třeba navždy.
0: Sál zahučel jak úl a vladař hleděl Ouřeskovi do očí, jako by zpytoval, zda si ten chlapík netropí z nich žerty. Bylo ticho, jen vítr v záclonách a bledé jezero sykali jako živé. Pak vladař vstal.
4: Výborně, řekl. Pojď, už nemohu se dočkat. V zahradě dokážeš, co skutek je a co jen prázdná slova.
0: A šli. Knížata hrabata a dámy v šatech pozem a bílí lokaji a princezna a král, všichni se tlačili do řídké zahrady, kam čilí sluhové snášeli křehké židle. Ve větvích chrastilo droboučké listíčko. A slunce leštilo číšky a talíře, až od nich slepli oči. Jezero mlčelo. Jen sem tam varhánek přiběhl zdaleka, kde čistá hladina se propadala v mlhu. Byl den jak z plátínka. Čirý a vonavý. Obzor se díval do zrcadla vody.
1: Tak začni, zvolal král.
0: A zvědav sledoval divného knížete, jenž chodil po trávě napřímený jak kohout.
1: Prosím, veličenstvo, sklonil se uctivě.
0: A hned se obrátil k širému jezeru a, pyšně rozkročen, zhluboka nahlas dýchal.
1: Pak zadul strašlivě své ho, ho, ho, ho, ho, ho
0: a vzkřikl, až dvorním dámám zaléhalo v uších.
1: Hola, hola, kdo tě volá? Odpověs mi, nebesníže!
0: Znělo to jako bití na buben. Jak jarní pohřmívání. Sad se jen otřásal, zlekané panstvo zapomnělo dýchat. Hleděli na jezero. A už trnuli a už vstávali, neboť kdes v daleku se cosi ozvalo. Slabounké volání, jak mluvilo by tiše samo nebe. Kde kdo zná tě? Kde kdo ví, že... Volá mě sám Artuš, kníže. Král i princezna Doubravka i všichni kolkolem hleděli jako očarovaní. Pro pána krále, vždyť ona mu ta ozvěna opravdu odpovídá. Nikdo nebyl schopen slova. Až král, jak by se právě ze sna probudil, nadšeně vstal a volal.
1: Bravo, bravo, můj kníže, jsi králem ozvěny. Odpusť, že jsem tě podezříval.
0: A všichni kolkolem poslušně kývali a všichni tleskali a plaše smáli se, neb prvně v životě zažili taký div a dobře tušili, že cos tak zvláštního král odmění jak třeba. Však kníže z nebesníže neměl ještě dost. Znovu se rozkročil a znovu pohlédl k širému jezeru a znovu táhle burácivě zadul.
1: Hej, mý věrní, povězte mě, kdo je pýchou této země.
0: A umlkl a čekal. V zahradě jen pípli ptáci. A jen vítr hvízdal v listí, jak by i kraj se těšil na chystaný zázrak. Jindřich král je v zemi zdejší, nejsmělejší, nejmoudřejší. Ozývalo se z mlh. A baroni a hraběnky a knížecí a pážátka vstávali ze židlí a tleskali a hrnuli se k Jindřichovi králi. Který byl dojat, který ani promluvit nemohl, zatímco kníže uctivě se klanil.
1: To nic, říkal, to nic.
0: A zas už tišil sad a zas už nakročil a do třetice vzkřikl proti vodě.
1: Hej, mý věrní, řekněte mi, kdo je nejkrásnější v zemi.
0: Hlas dul jak vichřice a všechno zmlkalo, i ptáci v korunách, jen sem tam lísteček se vznášel v povětří a v jezeře se sem tam hnula ryba. Echo se po chvíli tichounce ozvalo. Nejhezčí, to všichni vědí, ta, co králi nejblíž sedí. a Jindřich Král se spokojeně rozesmál a ohlédl se na Doubravku, celou zrůžovělou rozpaky, neboť to právě ona seděla mu po boku, jak bylo dobrým zvykem. Co tomu říkáš, dceruško? Usmívala se a klopila hlavu. To není pravda. Ale král byl nadšením bez sebe. Ale kdepak? Nebesníže nikdy nelže, viď můj kníže. Obrátil se k Artušovi, kterému spěchal kdekdo z přítomných alespoň stisknout ruku, či vyslovit obdiv. Zase tleskali, zase volali. Zvedali plné číše.
1: Nikdy, výsosti, po všech těch lžích, co rozrostly se světem, je tato ozvěna jak zázrak. Ovšem, o vaší kráse, princezno, netřeba přece i bez mé ozvěny ani na chvíli pochybovat. Ukažte mi někoho, kdo by to chtěl popřít.
0: Ohnul se v zádech, laskavý, škrobený, až polekaná Doubravka o krůček ustoupila. Král tiskl Artušovi ruku.
1: Děkuji. A věřte, kníže z nebesníže, že mi bude ctí, zůstanete-li u našeho dvora.
0: Zůstal. Jak pak by ne? Však ho tu všichni hýčkali a nahlas chválili a v peří chovali, jak by byl z marcipánku.
5: Je to umělec. Je to čaroděj. Je to čertí kvítko.
0: Špitali, šeptali, kdykoli na chodbách se kdy s ním potkali, či se s ním u stolu nad dobrou krmí sešli. Byl to králův oblíbenec. Byla to okrasa panovnického domu. Kdo pak by se s ním pouštěl do pří a do půtek? Kdo by se protivil prvnímu z přísedících krále? Ano, král Jindřich jmenoval knížete z nebesníže svým nejprvnějším rádcem. Nebylo slavnosti, nebylo turnaje, nebylo honitby. O níž by se panovník rozhodoval sám jak dřív. A kníže, popravdě, si plně zasloužil tu velkou důvěru. Byl vlídný, pozorný a sama laskavost. Kdo ví, proč pana Doubravka, jediná ze všech dam, co byly na zámku, jak by to neviděla? Či vidět nechtěla? Pravda je jenom to, že král měl s knížetem i jiné záměry.
5: Co říkáš, dceruško?
0: Ptal se už po třetí své dcery Doubravky, když spolu bloudili slunečnou besídkou na samém konci sadu.
5: Neměl bych Artuše pomalu zasvěcovat do svých tajemství.
1: Jsem stár a kdo pak ví, kolik mi tady na zemi dokonce ještě zbývá.
0: Pro pána tatínku, o čem to mluvíte? Vydechla zděšeně zmatená princezna. A on by měl být králem? Celá se roztřásla smutkem a úzkostí.
1: Je moudrý, vedl si svou král. A s tou svou zvláštní mocí bude se umět v každé šlamastice vyznat. A to je pro vladaře velkolepý dar.
0: Ale to znamená, strnula princezna, aniž by nechala vladaře domluvit.
1: Ano, to znamená, že bys mu měla vyjít v ústrety a být mu nablízku. Někdy to vypadá, jak bys mu utíkala.
0: Je mi protivný.
1: Tak nemluv, dcero,
0: napřímil se král. Je moc úctivý, moc sladký, samé poklony a pukrlátka. A nelíbí se mi, vyhrkla rozhodně. Byla po otci. Měla tvrdou hlavu.
1: Mlč, zbledl král.
0: Takové řeči nechci poslouchat. A pamatuj si, je to moje přání.
5: Pro pána Jáníčka. Kdo jí měl vyslechnout? Kdo jí měl pomoci? Té křehké bytosti, mladičké, líbezné. Byla tu náhle se svým hořem sama. Chodila od té chvíle jako tělo bez duše. Mluvila pošeptmu a ještě raději bez konce mlčela. Jen jsem tam v zákoutích poklekala ke křížku a dlouze plakala a tiše modlila se. Snad ji svět vyslyšel. Snad voda z jezera zaslechla teskný pláč a vlna za vlnou si tu zvěst šeptala, až donesli ji k nedohledným horám. Snad holub Běloušek, co se dal na Římse, kde si to prozradil, jak věčně trápí se, jak chřadne, churaví. Jednoho krásného jarního poledne vrátil se Tomáš ze zkušené domů. Doubravko, Tomáši, vykřikli společně a celý úžaslí na sebe hleděli, jak by se jim to štěstí jenom zdálo. Jsi bledá, co ti je? Lekal se Kralevic. Ani se neptej, můj roztomilý Tomášku, povzdechla princezna. A začala pošeptmu vyprávět o otci a o tom knížeti, co všecky obloudil. Slzy jí padaly, darmo je Tomáš bledým kapesníčkem stíral. Není nám pomoci. Ten pyšný kníže a ta jeho moc nás jisto jistě rozdělí. Uvidíš, Tomášku. Plakala v jednom kuse a oči zlekané hleděla po dveřích, zda někdo neposlouchá.
0: Moc? Jaká zvláštní moc? Mám taky dobrý hlas. Ozvěna se mi ozve jako jemu, durdil se Kralevic.
5: Ba ne, to nesvedeš. Kníže je čaroděj, přivolá vždycky pravdu.
0: Pravdu?
5: Tomáš se rozesmál.
0: A už se v kuráži rozběhl ze dveří a stoupal do schodů k rohovým komnatám, kde v tuto hodinu výdati bylo veličenstvo krále.
5: Marně ho Doubravka prosebně volala. Marně ho doufala na chodbách dostihnout. Tomáš už vcházel do stříbřité síně. Stanula za dveřmi a sotva dýchala.
1: Chceš změřit s ním svůj hlas?
5: Král chodil sem a tam a náramně se bavil.
0: Ano, výsosti.
1: Tomáši.
5: Král k němu přistoupil a vzal ho za rameno. A hlas měl najednou mírný a laskavý.
1: Měj rozum. Žij tu jako dřív. Bav se a užívej. Mám tě jak svého, vždyť to víš. Však Doubravky se zřekni. Nemůže být tvoje.
0: To nikdy, pane králi. Tak půjdeš z domu,
5: křikl zlostně král. Až stichla síň i hrad. Jen dívka za dveřmi se celá zajíkla. A dole jezero hlasitě šumělo, jako by vznášelo svůj nekonečný protest.
1: Ale budiš, promluvil znovu král. V sobotu odpoledne zkus, co dovedeš. Utkej se s ním. Však věz, když prohraješ, vzdej se všech nadějí. S dcerou se budeš vídat jenom u oběda.
5: Doubravka za dveřmi skoro až vykřikla. A Tomáš odcházel ze síně zamlklý, jako by už měl v očích sobotní vyšňořenou zahradu, a slyšel dopředu, jak se mu kolem smějí. Vyzvat tak slavného umělce na souboj. Ano, smáli se. i tajně šklebili, že si ten mladíček, ten dobrák od kosti, na moutě kutě troufá. Židličky skřípaly a sad se celý třás. Artuš, kníže z nebesníže, chodil vzpůrně, majestátně, jako by uražen, že někdo, kdo to je ten plachý mladíček, hodlá s ním měřit síly. Zadrnčel bubínek a z lahví vyhrklo zelené vínečko a vítr hebce vál. Král odkašlal a řekl: začni, kníže. Artuš se po zvyku obřadně uklonil a celý nadmul se, vdechl a nakročil a jeho ryčný hlas valil se přes hladinu.
6: Nebesníže, země moje, zve mě kdosi do souboje.
5: Všichni se zasmáli a sem tam zněl i uštěpačný hlas. Však kníže z nebesníže zvedl pravici a rázně utišil všechen ten šum a smích, nastraživ ucho směrem k jezeru, odkud se ozvěnou už cosi navracelo. Ať si křikne, ať to zkusí, s tebou každý prohrát musí. Smích vybuchl a tleskal i sám král. Panečku, to je odpověď. Pohleďte na Tomáše, hledí zděšeně, jak by ho byly spletly vlastní uši. Ano, Tomáš zbledl a princezna Doubravka s ním. Ten kníže opravdu má moc, jak nikdo jiný. Leč král už milostivě pokynul.
7: Máš slovo, Tomáši?
5: A mladík přikývl a zvolna vykročil. A ještě naposled pohlédl za sebe, kde bílá Doubravka tiskla své křehké palce. Obrátil se k jezeru.
8: Ozvěna je všude stejná, odpovězte, mraků hejna,
5: vykřikl ze všech sil. Měl věru silný hlas
7: a jistý.
5: Knížata hrabata, pokorní lokaji, hleděli napjatě k sivému obzoru a čekali, co bude. Ale nebylo nic, jen ticho. Ticho jako v kostele. Krom větru, co se točil po parku v tenounkém širém kole.
9: Slyšíte snad něco? Já ne!
5: Ozval se zlomyslně Artuš, kníže z nebesníže. A nikdo pak už vážně nemohl zaslechnout ti nic, neboť jen ryčný smích hnal se jak o závod slunečnou zahradou, takže byl zázrak slyšet vlastní slovo. Ještě, že se v tom nejlepším nešťastný Tomáš nenápadně ztratil. Co mu taky zbývalo? Hanba ho hnala devaterým bičem ke bráně. Vyběhl ze zámku, jen ještě zdaleka zamával Doubravce, která ho pro slzy však skoro neviděla. Šel, kam ho oči vedly, kolem jezera, šplouchajícího ve vysoké trávě a plašícího kačeny, jimž bylo lehounkým, volněji nežli jemu. Šel dlouho a pozdě k večeru stanul až v dubinách na druhém konci vody, odkud se panovnický hrad zdál menší nežli po mamince kříž, co nosil kolem krku. Ohlédl se naspět a srdce se mu sevřelo. Ubohá Doubravka, co asi dělá? Dívá se z okna do temného soumraku? A nebo leží na polštáři promáčeném od slzí? A nebo sedí s ostatními u stolu a přes moc usmívá se? Byl by se takhle díval do nejdelší půlnoci. Kdyby ho nepřepadla myšlenka, kde v tuto hodinu v krajině složí hlavu. vešel hloub do lesa. A když už zdálo se, že takto bez cíle bude tu mašírovat do rána, zahlédl za stromy na syré mítině třaslavý odlesk světla. Byla to hájovna. Na schůdku před domem stál starý sivý muž a metl přes práh smetí. Dobrý večer, stařečku, pozdravil Kralevic.
10: Dobrý, hochu, kam pak tak na noc?
5: Ptal se myslivec, který tu léta bydlel sám a dosud sloužil králi Jindřichovi.
10: Ale ani nevím, přiznal se Tomáš.
5: Nevíš? Tak zůstaň.
10: Jsem tu sám. Aspoň si budu mít s kým za čas popovídat, nabízel stařeček.
5: A Tomáš, unaven a celý uštván už tím smutným dlouhým dnem, to nabídnutí přijal. A nakonec byl rád. Lesník byl hodný, snesl mu z domu všecičko, co měl, a hlavně neptal se, odkud že jde a kam. Radost mu vlastně udělalo jenom to, že má zas jednou hosta. Spali dobře. A ráno dědeček přichystal snídani a když už zdálo se, že začne sloučením, poplácal Tomáše po hrmotných ramenou a řekl dobrácky:
10: tu sílu já tak mít, to by se sekera a pila měli líp.
5: Nechceš mi tu z ní, chlapče, něco nechat?
10: To k motře nepůjde, usmál se Kralevic.
5: Však když mě necháte, rád zůstanu pár dní a pomůžu vám s užitečnou prací.
10: Jak pak bych nenechal? To víš, nic nemám, ale najíš se a vyspíš, jak ti libo.
5: A přitom zůstali. Od pondělního rána bylo je po lesích slyšet už oba dva. Dali se do polen a doklát, jak se patří. Děda si to pochvaloval.
10: Jsi pašák. Za den teď pokácíme víc, než já za celý týden.
5: A Tomáš, potěšen, dřel potom ještě víc, snad aby potěšil starého hajného, snad aby při práci zapomněl na všecko, od čeho přenešťastný prchal. Jenom mu bylo divné, že si ta dobrá duše lesnická při denní práci věčně něco brouká.
10: Co říkáte, dědečku?
5: Zeptal se po dvakrát. Však děda povždycky se jenom zarazil a řekl polekaně:
10: nic, to nic, chlapče, to jen tak.
5: A zas si hleděl práce. Tomášovi to bylo divné, ale pak si řekl, že hajný už je přece jenom stár a že je asi samomluvě zvyklý. Počase stali se z nich opravdoví přátelé, jak otec se synem. Jeden druhému se chtěl něčím zavděčit, jeden druhého si předcházel dobrotou. Tomáš i na svoje vezdejší trápení po kouskách zapomínal. Ve čtvrtek v poledne si hajný stěžka vzdychl.
10: Jsem trochu unaven. Jdi, Tomáši, dnes sám.
5: A sedl ke kamnům a loupal jablka. Prý něco dobrého připraví na večeři. Tak Tomáš šel. Však už to v lese znal a kácet uměl už jak pravý dřevorubec. Sekera vyzváněla v lesích jako na poplach. A stromy padaly, temně to dunělo po celém revíru, až plašili se ptáci. Vracel se u Ondán. Však spěchal s Veselou, udělal v lese víc, než se jim společně kdy v lesích podařilo. Pískal si do kroku. A skoro utíkal, když spatřil chalupu, z níž stoupal k nebesům modravý chochol dýmu. Tu se však zarazil. U hájovny stál kůň.
10: Kdo je to?
5: Říkal si pro sebe Kralevic. Nikdy tu okolo neviděl živáčka a náhle návštěva.
0: a klekl u okna a zadíval se dovnitř. Aby to kat spral, divže nezaklel. V místnosti seděl s myslivcem sám kníže z nebe sníže. Už se loučili, takže už Tomášovi nezbývalo, než se schovat za bukem a počkat vteřinku, až se ten čerchtman ztratí v černém lese. Pak vešel do chalupy. Měl jste návštěvu, dědečku?
10: Ano, ano,
0: koktal zaraženě myslivec. Jeden takový podivín ze zámku. Kejklíř. Kejklíř? Nevěřil uším Tomáš. Ano, přednáší prý panu králi naspaměť nějaké verše ze starých knih. Aha, ale co vy s tím máte společného, dědečku? Nemohl Tomáš pochopit.
10: Já? Ale nic. Nic. Jen mu trochu pomáhám při zkouškách.
0: Ošíval se Hajný. A Tomášovi začínalo svítat. Při zkouškách? To on si asi ten panáček jako cvičí hlas?
10: Ano,
0: ulevilo se myslivci.
10: Ano, každou sobotu si zkouší co nejhlasitěji ty verše a já mu přes jezero odpovídám. To víš, aby měl dobrý hlas,
0: vysvětloval stařeček, z duše rád, že už nemusí před Tomášem nic skrývat.
10: Ach tak, smál se Kralevic, a proto vy jste si pro sebe pořád něco povídal. No právě, to víš, mám starou paměť a číst už taky není pro mne, mám slabé oči.
0: A jestli pak vám za to ten panáček taky něco platí?
10: Ale ano, právě, celých 10 zlatých za těch pár veršíků.
0: No, to je dobrý obchod. A co teď? Teď se zas máte něco vznešeného naučit? Vyzvídal Kralevic.
10: Tady na té listině je to sepsáno. Je čtvrtek, do soboty to snad stihnu.
0: To jistě, kýval Tomáš. Ukažte, uložím vám to psaní na polici a budem večeřet. Žaloudek už mi zpívá jako strnat. A jedli. A pak šli spát. A sotva myslivec na loži zadřímal, Kralevic tiše vstal a sedl ke stolu a světlo uhasil až někdy po tmě kránu. V pátek šli do lesa. A v sobotu se Tomáš rozhodl, že půjde na zámek. Prý koupí na podzámčí něco od vajec a od masa, aby si děda přes týden nemusel lámat s živobytím hlavu.
10: Vždyť já mám všeho dost,
0: bránil se myslivec. Leč Tomáš jinak nedal. A jel. A samozřejmě přímo na zámek. Tam začínala právě slavnost. Veliká. Nádherná. Neb král se rozhodl, že dneska zasnoubí svou krásnou dceru Doubravku knížeti z nebe sníže. To bylo radosti a krásných řečiček a přání ze srdce a slz a gratulací. Nikdo se ani nedivil, že Tomáš je tu zas. Už se umoudřil, šeptali lokaji. Uznal svou porážku, šly hlasy z hloučku dam. A Tomáš klanil se králi i Doubravce, které se aspoň na prchavou vteřinku usmály posmutnělé oči.
10: Dneska je slavný den. Dneska chtějí kníže zvědět něco zvláštního. Tvá mocná ozvěna jistě co stuší z blízké budoucnosti.
0: Pobízel knížete už nedočkavý král, radostně naladěn a plný velkodušné přízně.
10: Prosím, veličenstvo,
0: vzpřímil se Artuš z nebe sníže.
10: Mohu začít,
0: optal se zdvořile. A král se rozhlédl, zda všude pořádek a klid a pohodlí, a vlídně pokynul mu. Artuš, kníže z nebe sníže, král ozvěny,
5: popošel k jezeru, zhluboka se nadechl a rázně rozkročil. Přítomní měli oči navrch hlavy.
6: Poraď, pověz, země vdáli, kdo by měl být zetěm králi.
5: Bylo

0: vyděšená. Pro pána krále, co to je? Slyšeli jste to? Šeptali dvořané. A vladař Jindřich rozhořčeně vstal. Co je to? Ale kníže, bledý jako stěna, mlčel. Co by to bylo, králi? Pravda! Promluvil kdesi vzadu bez rozpaků Tomáš. A Doubravka se po něm přespanile ohlídla a v očích měla všechnu radost světa.
1: Ticho!
0: Vzkřikl král. Pokračuj, kníže, hlesl váhavě a usedl zas do zdobené židle. Jenomže kníže z nebesníže náhle ztratil lesk a klid a úslužnost. Nejistě pohlédl na stichlou společnost a taky na vodu, co mdle se třpitila a mlčky pnula se od sadu k obzorům a vzkřikl zoufale.
1: Země v dáli, země blízká, rci, kdo dceru krále získá.
0: Už to tak neznělo. Už to tak nehrmělo. Hosté se na židlích napjatě vzpřímili a tiší zvědaví hleděli přes vodu, odkud se pozvolna váhavě vracelo zřetelné tichoulinké echo. Nech ji kníže na pokoji, ať ji má, kdo za ní stojí. Dámičky vykřikly. A panstvo v křesílkách se honem obracelo nalevo i napravo, dychtivě uhlídat koho, že si to ozvěna vybrala z přítomných za budoucího krále.
2: Tomáš, zněl tichý hlas.
0: Tomáš! Vzrušeně šuměl zaplněný sad, až veličenstvu králi nezbylo, než zarazit ten mohutnící údiv.
1: Ticho!
0: Ozval se hněvivě, a obrátil se znovu ke knížeti.
1: Říkal si, kníže, že tvá čarodějná ozvěna má vždycky ve všem pravdu.
3: Ano, výsosti, vydechl tázaný.
4: Zvláště, když myslivec na konci jezera dostane zaplaceno, zasmál se kralevic.
0: A Jindřich král si schoval staré oči do dlaní. Neboť až nyní pochopil, jak mrzké šalbě věřil.
1: Pak nezbývá, než vyplnit, co ozvěna si žádá, promluvil po chvíli.
0: A oči protřel si, snad aby zahlédl, jak kdesi nablízku vzal Tomáš Kralevic Doubravku do náruče.
1: A ty si, knížátko, posečkej na mou stráž. V mé hladomorně místa dost. Tam se tvůj čarodějný hlas uplatní líp než tady.
0: A bylo po slávě. A bylo pokřičení. V den příští jela Doubravka a Tomáš, příští král, k hájovně za jezerem. Je prý tam místo, jako stvořené ke sladké samotě a všední svátečnosti. Nevím. Jen sem tam po nocích zaslechnu temný křik. Zní to jak bití na buben, jak jarní pohřmívání. Co je to? Zvídám v okolí. A staří lidé šeptají mi s úsměvem, že kdesi v zemi jezerní prý jeden vězeň věčně přivolává ozvěnu. Že by tak vyváděl sám kníže z nebesníže?
5: Nejdříve si zopakujeme, jak vlastně obr vypadal. Můžeme klidně říci, že obr byl na první pohled chlap, ale obrovský, náramný a celkem co do velikosti téměř přehnaný. Obři měli nosy všelijaké, vousiska rozmanitá, hlavy rozcuchané nebo ulízané či plešaté. tedy vzezření, ven

koncem lidské, až na to, že vlas obří byl tlustý jako dietní párek, palec u nohy větší než kančí kýta a právě tahle nadměrnost z nich činila stvoření nelidská. Neboť co je lidské na člověku? Právě to, že není ani příliš velký, ani příliš malý. A takový obyčejní človíčkové bydlívali v šumavských údolích, zatímco na vysokých temenech šumavských hor sídlili obři. Človíčkové v údolích se plahočili za denním chlebem a obři je líně pozorovali z výšky hřebenů hor. Celkem nic nedělali a většinou se nudili. Jednou časně z rána se na Šumavě narodil nápadně krásný den. Takový, jakých na Šumavě nebývá mnoho. Kdy sluníčko hřeje od časného rána až do západu, hřeje, ale nepálí. Kdy z Čerchova je vidět až do Brd a snad ještě dál. Zkrátka a dobře, vonavý, průzračný a vlahý všední den. Lidi se radovali v údolích a obři si lebedili na horách. Toho dne při západu slunce stáli obři vztyčení na nejvyšších hřebenech a chytali na svá obrovitá záda poslední vlažné paprsky sluníčka, které se už chystalo za obzor. A jak tak stojí zády ke slunci, všimli si, že se jim stíny prodlužují. Čím bylo sluníčko níže, tím dále se plazily obří stíny. Kluci, povídá obr na Čerchově, pojďte si zahrát na většího. Jak prej se hraje na většího, hulákali druzí obři přes údolí a stráně. Čerchovský obr prohlásil, že jednoduše, komu stín dopadne dál do kraje, ten je větší než ten, jehož stín dopadne blíže do kraje. Od té doby, vždycky když končil jasný den, bylo možno vidět obry na horách, jak vystupují na špičky, aby protáhli svůj stín, jak hulákají z kopce na kopec, škádlíce se jako kluci. Prostě, jak si hrají na většího. Dneska je těžko říci, který z nich to byl, jen začal první fixlovat, neboli hrát falešně. Dal si pod nohy dva velikánské placáky a při západu na ně vystoupil. To se ví, že jeho stín se doplazil nejdál, až do turčianského svatého Martina. Vždyť stál na nejvyšším bodě ze všech obrů, to je každému dneska jasné. Tehdy však to obři nemohli hned tak prokouknout. O fyzice neměli tuchy. Ale žil tam v údolí jakýsi intelektuál, prý bývalý učitel. A ten vysvětlil podstatu fixlování jednomu pasáčkovi krav. Ten pasáček to zase řekl z hlouposti třem obrům. A stalo se, že při každé hře na většího vznikala různá překvapení, neboť fixlovali všichni. Až jednomu obru se podařilo vrhnout stín daleko za Krakov a řekl s klidem, že už hrát nebude, že je největší. Vědci už asi nezjistí, kdo dal komu první facku. Já mám za to, že ten, kdo nejvíc fixluje, nejvíce brání proti jinému fixlování. Takže tu první facku podle mé teorie dal nejspíš ten obr z Čerchova obrovi, kterému dopadl stín až za Krakov. Je to celkem jedno, kdo to začal, avšak rvačka, která z té facky povstala, byla v skutku obrovská. Obří dech plný zloby i nadávek a facky poletují z hory nahoru. To všecko zvedlo mrak prachu, loňského listí i jehličí. Mrak zaclonil slunce a v nastalé tmě, jako by se celá Šumava bortila na cucky.
Obři do sebe mydlili, občas to blesklo jiskrou vykřísnutou balvanem, který skálu drtil. Lidičky utíkali z vesniček, zachraň se, kdo můžeš, leč stejně jich tam mnoho zůstalo pod lavinami vývratů a trosek obří válk. Až za 7 týdnů a 7 neděl mrak zloby a špíny se usadil a na Šumavě začalo svítat. Sluníčko se nestačilo divit. Svítilo sice opět na Šumavu, ale na jinou Šumavu, než kdysi znalo. Po obrech ani stopy, místo zelených hor hromady balvanů a šutru. 200 let trvalo, než déšť vymyl rány, než sluníčko je vysušilo, než se břízky začaly bojácně vracet mezi suť a než si potoky a říčky nalezly nová stálá koryta. A ještě jednou 200 let, než mohl na Šumavě vítr rozhoupat vrcholky vysokých smrků. A ještě jednou 200 let, než se do údolí mohli vrátit noví človíčkové, než mohli začít znova svou práci. A to všechno zavinili 2 obři, kterým nestačilo, že jsou obři, ale kteří chtěli být obři ještě obrovatější. A proto hra na většího by měla být jednou provždycky zakázaná.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se.
1: Květen rozkvetl do krásy, včelky z květů sbírají sladký pyl. Ševci Matějovi, který je vyhlášený včelař, se právě vylíhly nové včeličky. Vyrojili se za včelí matkou a celý roj se usadil na stromě. Kdyby včelař nenalákal mladý roj do úlu, včely by zdivočily. Naštěstí už pan táta Tomeš veze Matějovi nový úl.
2: Tak už jsme tady.
3: Tady ho postav, Tomši. Přestěhuj tam hned nový roj. A teď, Tomši, podrž ten rojáček pod nimi. Pojďte, včeličky, domů. A první met může být už na konci června. To proto, že byla kratší zima.
2: Jen aby zimu nevrátili ledoví muži. Pankráci, serváci, bonifáci, v máji jste nemilí chlapíci.
4: Kuš!
3: Vidíš, Honzíku, včelky už jdou do práce. Aby zrobili kapku medu, musí obletět plno kytek.
4: Jdou do práce?
3: Ano, letí sbírat sladký nektar a pyl. Nadarmo se neříká pilný jako včelička.
2: Ty kluku, snad můžeš chvilku počkat. Příště se zadusíš. Po obědě zajdeš s Andulkou k dědovi Koudelkovi pro nový koš na dřevo.
5: Na zeleném doubku a holoubci hrají, lidé jim závidí, že se rádi mají. Lidé, dobří lidé, nezáviďte toho, vždyť je to věc hezká, když kdo má rád koho.
6: Dobrý den,
4: dobrý den.
6: Dědo, jdeme si pro ten koš.
4: Tatínek nás posílá.
7: Počkejte, jen tohle dopletu. Víte, že v neděli bude 50 dní po Velikonocích a to se slaví letnice?
8: Je to svátek svatého ducha.
7: Jo, a od téhle neděli se prý dějou velký kouzla. Říká se, že kdo půjde na svátek svatého ducha ke skále a dotkne se jí kytkou, ta skála se otevře a objeví se jeskyně plná úžasných pokladů. Jo, a musí být narozený v neděli.
8: Ale všichni, kdo šli ten poklad do jeskyně hledat, už z ní nikdy nevyšli.
7: Ty musíš mít, Libuško, vždycky poslední slovo. Tady máš, Andulko, svatodušní holubičku.
4: Děkuji.

0: noci půjdem hledat poklad.
1: Poklad? A v noci?
0: Narodil jsem se v neděli a tady mám kytku na otevření skály. Vezmem si motiku a nůši.
1: Na co nůši?
0: No přece na všechno to zlato.
1: Aha, ale vezmem lano, aby jsme se nestratili, a taky svíčku. Bude tam určitě tma. Perdo, neplaš se, jen si vezmu lano. Jdeme s Honzíkem pro poklad.
2: Martine, nechoď tam, nebo to řeknu.
1: A Polenko, neprozrak mě, přinesu ti za to prstýnek.
2: Tak jo, ale s kamínkem.

0: Zkus to víckrát. Hele, otevřela se.
1: Děda ale neříkal, že skálu otevřel liška.
0: Jo, tady je tma. Ještě, že máme tu svíčku. Honzíku, chytni se toho lana, aby jsme se nestratili.
1: Tak jo.

0: Martinek se ještě nevrátil. Tatínku, zbuď se. Martinek není doma. Domluvili se s Honzíkem, že půjdou ke skále pro pokoj.
1: Ženský, neplašte se. Zajdu pro Tomše a půjdeme je hledat.
2: Asi jsme zabloudili.
0: Je! To je sova! Poběž, vyvede nás ven!
3: Honzíku!
4: Honzíku!
3: Martinku!
4: Ozvěte se!
3: Honzíku!
4: Martinku!
0: Martinku! Táto, tady jsme! Honzíčku, ty jsi nám nahnal strachu.
2: Když my jsme chtěli najít poklad, to by nám, panečku, všichni záviděli.
5: Víš, Honzíku, závist je zlá ošklivá babice. Ta všechno hezké a dobré spálí. Proto si nikdy nepřej, aby ti lidé záviděli a sám také nikomu nezávidí. Však se říká, přej a bude ti přáno. Víš, pravý poklad najdeš jen v lidském srdci. Tak a teď honem na kutě. Stejně už je skoro ráno.
6: Kouzelná nedělní noc končí. A zítra v pondělí přiletí svatodušní holubice.

0: krásný náš maličký.
1: Náš prvorozený královno.
0: Vemte ho do náručí, opatrně.
1: Chytá mě za malík a drží. Takhle pevně budeš jednou, náš královský synku, držet žezlo. A na téhle čupřince ti bude sedět zlatá koruna, symbol síly a moci.
0: Vždyť tahle hlavička by ještě korunu neunesla.
1: Dnes ne, ale za pár let.
0: Králi, dávejte přece pozor, ještě ho upustíte.
1: Mrská se jako hádek. Nebude snadné ho spoutat? Už teď udatně bojuje.
0: S povíjanem. Jak je sladký.

0: teď před sluncem mhouří oči?
1: Tak to ne, žádné spaní naše urozenosti. Dnes na tebe čeká veliká sláva a první cesta z královských bran.
0: Mluvíte k němu, jako by rozuměl.
1: Však porozumí, až mu dopřejeme poprvé se nadechnout muškátové vůně naší vinice.

0: Zvolejte podané, štolby, podkoní a hlavně všechny vinaře. Jediný dnes nesmí chybět. Očekávám je před západem slunce na Královské vinici. Vítám vás, moji podaní. Jsou zde všichni?
1: Jen královský rádce chybí. Jak se mohl opozdit? On první má vzdát hold budoucímu králi.
2: Odpusťte jasnosti. Neodkladná státní záležitost mě zdržela, abych mezi prvními přivítal následníka.
0: Nebyl s náhodou zase na té své vinici?
2: Přiznám se, že byl, abych přinesl nejkrásnější révový list jako dar jeho urozenosti. Je do něho vypsána princova budoucnost.
1: Věštba je dávný zvyk v našem království.
0: Podej mi ten list. Už se barví časným podzimem.
2: Právě z jeho kresby poznáme osud následníka.
1: Tak pověz, rádče, co je tam psáno?
2: Pohleďte, ta čára uprostřed je čára princova života. A ta zleva, cesta srdce, zprava pak cesta za sluncem.
1: Ach.
2: Stín? Viděli jste všichni?
0: To jen motýl přeletěl mezi sluncem a révovým listem věštby.
1: Motýl? Smrtihlav?
0: Ale královno, smrtihlav přece létá až za noci a do západu slunce je daleko.
1: Byl černý jako noční stín. Ovanul mě strach.
0: Vždyť už je pryč, odletěl.
2: Ale byl tu. Bylo by dobře na to nezapomenout. Výsosti.
1: Černý motýl v slunečním jasu.
2: A možná i sám můj stín. Kdo ví?
1: Mluvíš tajemně, rádče. Proč ses odmlčel?
2: Ten černý stín. A v tuto chvíli znamená, co si...
1: Zlověstného? Co mlčíš? Znáš přece dobré i zlé rady, kouzla. Znáš vykládat i věštby. Tak řekni, co znamenal ten motýlí stín.
0: Pověry. Tuhle vzácnou chvíli si nedám nikým zmařit. Ustup, rádče, tvé pohledy i slova jsou jako šťovík. A stejně kyselá je i ta tvoje vinice. A vy, podaní, se radujte. V království Révy se narodil princ.
2: Dala jste mě zavolat, královno?
1: Abys dopověděl, co s navinici jenom naznačil.
2: Král jednal moudře. Není dobré, aby rodiče znali předem osud dítěte. Král řekl pověry.
1: No dobrá, král teď není na blízku a já chci vědět, co znamená černý stín nad révovým listem.
2: Nemohu porušit příkaz panovníka.
1: Ani za tenhle rubín?
2: Za jediný rubín.
1: Přidám ametyst a snad i diamant, řekneš-li pravdu.
2: Diamant, královno, je stejně tvrdý jako pravda.
1: Tak mluv už konečně.
2: Černý motýl je nebezpečí. Je jako sama smrt. A když jeho stín přeletí révový list osudu...
1: To pověz.
2: Co pak nechápete, královno? Princovým nebezpečím je vinice.
1: Co to říkáš? Vždyť vinice jsou největším bohatstvím království Révy a vinné hrozny plné životadárného slunce. Naši vinaři jsou přece známí po celém světě a ty před nimi prince varuješ?
2: Já ne, to věštba.
1: Co by se mu na vinici mohlo přihodit?
2: Věštba je věštba. Slunce se opírá do jižních svahů dvojnásob.
1: Nerozumím ti, rádče.
2: Poprvé míří slunce svými paprsky přímo do srdce vinice. Podruhé je odráží říční hladina. Přemíra slunce.
1: Přemíra slunce?
2: Omámí hlavu, přivolá vidiny. Vytáhne révové úponky a ty se jako jedovatí hadi vinou až k srdci. Je ta věštba, královno. Dobře vám radím. Nepouštějte prince na vinici. Tam na něj číhá největší nebezpečí. Nebezpečí života.
1: Můj ubohý chlapec. Nešťastný princ.
2: to vy jste chtěla znát věžbu, královno. Král na má slova moc nedá.
1: Tentokrát ho přemluvím. Musí ti uvěřit. A prince budeme chránit před sluncem.
3: Slunce, sluníčko, sviť a hřej. Stoupej po nebeské cestě. Vytáhni úponky mé révy, jen ať se k tobě vinou, jako by tě chtěli obejmout. Sviť a hřej, ať sládne réva na královské vinici. A co ty najednou nezaspíváš, pěnkavko?
2: Asi mě Rozinko nerada vidí.
3: Já tě tu taky nerada vidím. Vinice patří králi a já mu ji opatruji. Jdi si na svou vinici, rádče. Královskou nech na pokoji.
2: Výlaz révový. A jakoby jiné révy než královské nebylo. Pojď se mnou. Moje vinice je rozlehlá. Budeš její paní. A já tvým pánem.
3: Slyším i to, co nedopovíš. Velká vinice a celá kyselá. Stejně kyselá jako tvoje slova a tvoje rady. I ten tvůj stín.
2: Snad by ses nebála motýlých křídel, Rozinko. Černý motýl je můj sluha. A já jeho pán. Udělá, co poručím. Řekneš? Odeženu ho.
3: Jen si ho nech, ať se za tebou plouží. Za mnou chodívá slunce a to je mocnější.
2: Moje vinice tolik potřebuje tvé slunce.
3: Já vím, hrozný máš kyselé stejně jako ústa.
2: Dám ti všechno, co budeš chtít. Vyplním každé tvé přání, když se přestěhuješ na mou vinici.
3: Ach, pořád mě lákáš a lákáš. Marně, už tolikrát jsem ti řekla, že královskou vinici neopustím.
2: Ale proč?
3: Čekám, že se jednou objeví.
2: Neobjeví.
3: Jak ty víš, koho vlastně čekám?
2: Královský rádce, ty všechno.
3: Jdi odtud.
2: Když ty, půjdeš se mnou.
3: Plašit stíny tvé vinice? Nepůjdu. Laskavé slunce mi říká, že tady je mé místo. Jen tady se dočkám i svého štěstí.

Zmizela. V slunečním paprsku nebo v révovém keři. Ani stín po ní nezůstal. Princ a víla z révoví. K smíchu. Marně bude čekat na prince. Stejně marně jako princ na královskou

0: Nechce se mi ani uvěřit. 15 let je to, co se s nám narodil. Takhle malinký si byl a vlásky si měl zlaté jako to slunce.
1: Slunce. Venku je ho všude plno. A v mé komnatě necháváte věčně zatažené závěsy.
0: Usměj se na mě. Co pak nemáš radost? Takových darů. Šachové figurky z pravého zlata, stříbrné přesky s drahokamy.
1: Tolik jsem si přál koně, abych si mohl vyjet vzhůru do kopců a královskou vinicí až tam, kde končí ve svahu.
0: Nechtěj to, dítě. Král i já víme, co je pro tebe dobré.
1: Já jsem princ v království Révy a vinice vídám jen z okna. Co pak se to sluší na budoucího vládce?
0: Tady na zámku si v bezpečí. Můžeš si přát, co chceš. Jen slunci se musíš vyhýbat a vinicím, kde je ho nejvíc.
1: Je mi už 15 a každá hradní brána je přede mnou na 3 západy. Jsem jako vězeň ve vlastním domově. Ale proč? Proč?
0: Bojím se o tebe. Mám strach, aby se nevyplnila věštba.
2: Ať si zatahují závěsy. Sluneční paprsek si stejně ke mně najde cestu. Je zvědavý, jako já. Všude být a nikde nechybět, viď? Ty se máš. Mě pořád jen drží v uzavřených komnatách. Co když půjdu za ním? Já vím, že nesmím. Ale on mě láká. Počkej přece, neutíkej mi. Kmitne a schová se. A už je u královské brány. Za bránou široká cesta vede až na vinici. Taková krása. No vida, sluneční paprsek si uteče a místo jednoho jich na mě pošle 1000. Jak to tu všechno voní.
3: Muškátem, princi, pozor, po téhle vůni se rychle zatočí hlava.
2: Kdo toto mluví? Snad ne sluneční paprsky.
3: Ty tě jen přivedli ke mně.
2: Kdo jsi a kde jsi?
3: Tady. I tady.
2: Ty jsi krásná. Jak ti říkají?
3: Rozinka. Víla z Révoví. Ochutnej hrozen. Je muškátový.
2: Ten voní.
3: Tolik jsem se na tebe načekala, princi.
2: O tom jsem vždycky sníval.
3: Ale já nejsem tvůj sen. Jsem tvá víla. Víla tvé vinice.
2: Máš v očích slunce a celá voníš po muškátu, až se mi hlava zatočila.
3: Pojď. Přiložím ti ke spánku Révový list.
2: Jakže se to jmenuješ? Rozinka?
3: Rozinka.
2: To jméno zrovna slátne na jazyku.
3: Jako láska.
2: Jako láska?
4: Kolikrát jsem ti už říkal, že si nepřejeme být rušeni u královské tabule.
5: Je to naléhavé, můj král.
4: A ke všemu se zase tváříš zakysle jako šťovík. Nemám to rád. A vůbec nech si své rady. Rádče.
5: Tentokrát nehodlám radit, výsosti. Jde o prince.
0: O prince? Mluv tedy.
5: Překročil zákaz.
0: Utekl? Tak... Co se vlastně stalo? Jak to, že jsi ho nehlídal?
5: Už se vrátil, ale jak omámený.
4: Odkud se vrátil?
5: Ani si to netroufám vyslovit.
0: Snad nebyl na vinici?
5: Zmizel mi mezi slunečními paprsky. Byl jsem v tu chvíli jako slepý. Jistě v tom bylo kouzlo.
0: Kouzlo.
5: A když se princ vracel, zdálo se, že ještě sní. Jako by ho víno opojilo.
6: To tak ještě... Přiveďte prince. A všichni ven. Komorné, lokajové, i ty, rádče.
4: A vy, madam, též opusťte hodovní síň?
0: Ne, já zůstanu.
1: Proč mě nenecháte snít? I ten tvrdý spánek tě obvinuje, všechno vím.
7: A královský rádce si pospíšil.
0: Proč jsi porušil zákaz, synku?
1: Nesmyslný zákaz.
4: Cože? My, že dáváme nesmyslné zákazy? Jen se na sebe podívej, vrátil ses jako vyměněný.
1: Slunce mě provázelo celou cestu.
0: Slunce? Potom tě provázely čáry a kouzla. Teď vím, že je to pravda. Jako bys už nebyl náš, jako bys nám nepatřil.
1: Možná, že už ne.
0: Vidíte? Slyšíte, králi? On blouzní.
6: Kudy se zvracel?
7: Nevím.
6: A kdy ses vůbec zvrátil?
7: Nevím.
6: Považte, královno, on neví, neví. Můj radce nelhal. Muškátová vůně je tvoje záhuba.
7: Je moje štěstí.
0: Víckrát už ani na krok.
6: A něco na pamětnou.
0: Vždyť je to ještě dítě.
6: 25. A ani o jednu méně.
0: Princi, to jsem já.
7: Nechte mě, jděte všichni pryč.
0: Přišla jsem tě politovat, přišla jsem tě potěšit.
7: Takhle mě potupit, nenávidím celý dvůr.
0: Tiše, nikdo o tom neví.
7: Taková hamba, 25 rákoskou, všem být pro smích.
0: Ne, to ne, to je přece naše královské tajemství.
7: Jo, jo, jo.
0: Všechno se zapomene. Teď pojď, odprosíš tatínka.
7: Nikdy, dokud budu živ. On mi nechá vysázet 25 na...
0: Pst, pamatuj, že jsi následník.
7: Když ono to tak bolí.
0: Ale to spraví obklad z vinného octa, z estragonu.
7: Ocet, ani nápad.
0: Tak zavolám kořenářku, ví si se vším rady.
7: Kořenářku, nikdy, to už by pak nebylo státní tajemství. Já jsem tak nešťastný.
0: No, vyplač se, synku, to pomáhá.
7: Následník nepláče. Ani neprosí.
0: Co tedy budeme dělat? Nějak tu historii musíme zprovodit ze světa.
7: Uteču.
0: Oh, to snad ne. Utíkat od přepichu trůnu a radovánek.
7: Ty pro mne skončili.
0: Ale naopak začnou. Jedině tak umlčíme případné klevety.
7: Stejně neodprosím.
0: No tak dobře. Král je prchlivý, ale jeho zlost vždycky rychle vyšumí jako to šampaňské. Neodprošuj, ale ani neprovokuj. A hlavně, ať nemá rádce, co donášet.

0: Pro pána princi. Slunce v nadhlavníku a on si tu usne v révovém keři. Ha, princi, slyšíš mě? No tak vstávej.
1: Rozinko, ty moje vílo z muškátové vůně. Obejmi mě, tak jako posledně, abych na všechno zapomněl.
0: Na co na všechno, princi?
1: Také na to, že už nejsem princ. Na zámek se nevrátím.
0: A co chceš dělat, když ne královat?
1: Zůstanu tady. S tebou. Ty mě budeš ovívat, révové listy chladit, rozpálené čelo.
0: Jenomže proto jsem na tebe tak dlouho nečekala. Proč myslíš, že jsem prosila slunce, aby mi tě přivedlo?
1: Ty jsi pro mne poslala?
0: Poslala. Ale ne proto, abys tady lelkoval a koukal do oblak.
1: A proč tedy?
0: Tahle královská vinice si zaslouží pravého vinaře, princi. Poctivého hospodáře. Sluneční úsměv a jedna jediná víla nestačí k tomu, aby hrozny těžkly a sládly.
1: Co mám tedy dělat?
0: Z jara révu stříhat, prořezávat, vědět, které uponky ponechat a hlavně okopávat. Hubit všechno, co révu oslabuje. Dávat úsměv zrajícím hroznům a ty sladké sklízet.
1: Mluvíš tak líbezně, že se mi nic nezdá těžké.
0: Naučím tě porozumět révě.
2: A teď mi poraď, můj rádče. Po celém království jsem dal rozhlásit, kdo mi přivede zpátky jediného syna, dostane, oč požádá. Přesto jako by se nad ním zavřela země i voda. Co je mi platné, že vinice vzkvétá, když nebude komu bych ji odkázal. A s ní i celé království révy.
3: Veličenstvo, následník se už nevrátí.
2: Jak to víš?
3: Došlo na má slova. Vzpomeňte, králi, když se narodil. Černý motýl nad jeho révovým listem. Věštba se naplnila.
2: Tak tedy rač, co dělat? Ani královna už nedoufá.
3: Možná bych věděl, ale moje rady veličenstvo už neposlouchá a také bych byl nerad, aby si je veličenstvo mylně vykládalo a nevzplálo hned královským hněvem.
2: Mluv a bez okolků.
3: Království révy potřebuje následníka. Stůj, co stůj. Ale moudrého, rozvážného, který dovede včas a dobře poradit.
2: Jako ty. Myslím, že ti rozumím.
3: I tak je možno vyložit si má slova. Ráčili ovšem jeho veličenstvo popřát milostivému sluchu.
2: Ano, poslouchám.
3: Ustanovte mne třeba prozatím správcem na královské vinici.
2: Máš přece vlastní vinici.
3: No, ale teprve jako správce ty vaší královské bych mohl prokázat své skutečné schopnosti. Pokvete-li vinice, může kvést jednou i celé království.
2: A to je příliš vážné rozhodnutí. Co když se princ vrátí?
3: Nevrátí se.
2: Počkám rok a den.

0: první hrozny, Rozinko.
1: Tvoje první hrozny, princi. Sám jsi si je vypěstoval, sám sklízíš.
0: V životě jsem ještě neměl takovou radost. Však to dalo lopoty. Kolikrát mě samou bolestí hořela záda víc, než tenkrát po královském výprasku.
1: A já myslela, že už si na něj dávno zapomněl.
0: To ty jsi mě naučila zapomenout na bolest. I na přepych královských komnat. Tak ochutnej přece naše hrozny, ty moje vílo z révoví.
1: Ne, já nechci.
0: Proč jsi najednou smutná? Co je s tebou?
1: Budeme se muset rozloučit.
0: Co to povídáš? Tebe už nikdy neopustím.
1: Velké nebezpečí se blíží ke královské vinici.
0: A snad proto, že se slunce na chvíli schovalo za mrak.
1: To není mrak, princi.
0: Máš pravdu. Jsou to motýly. Podívej, co jich je. I slunce zastínili.
1: Ten největší není obyčejný motýl.
0: Opravdu. Takového jsem tu ještě neviděl. Je tak podobný smrtihlavu.
1: Je horší než smrtihlav. Když on přilétá, je na blízku i tvůj největší nepřítel.
0: Já nemám nepřátel.
1: Máš. Jednoho a já ho znám. Je vždycky tam, kde létá černý motýl. Stejně černý jako jeho pán a jeho myšlenky. Uteč, princi.
0: Opustit tě? Nikdy.
1: Blíží se k nám smutek, loučení a pláč. Schovej se před ním.
0: Před kým? Kdo je ten nepřítel?
1: Tiše.
0: Tolik jsem dokázal a teď, abych se schovával před nějakým motýlem.
2: Vidím, že je sklizeno, Rozinko. Královská vinice už vydala plody, které patří mně.
1: Uteč, uteč, můj milý.
2: Neschovávej ho přede mnou. Jasnosti stále vás hledají a jen já vím po celý ten čas, kde jste se ukryl. Trháte si tu hrozny. Moje hrozny.
0: Nech mne. Nevrátím se s tebou na zámek.
2: To ani nechci. Vždycky jste mi stál v cestě. Překážíte i teď.
0: Jak se opovažuješ? Jsem ještě pořád následníkem trůnu, rádče.
1: Pozor, princi. To není pouhý rádce, ovládá i zlé síly, proto ten temný mrak.
2: Mým poslem je černý motýl, král mezi motýly. A od této chvíle budeš jeho poddaný.
1: Ne, prosím, ne. Ach, princi, můj milý, kam jsi mi to zmizel?

0: třepetavými křídly motýlu.
1: Rozinko, hledej si ho mezi nimi. A ty jsi teď moje, protože já jsem pánem královské vinice. Už tě neprosím, budu jen poroučet.
0: Mým pánem je slunce, ne kouzelník s podivným sluhou, který nevěští nikdy nic dobrého. Vzal si mi štěstí, vzal si mi radost i lásku, ale slunce mi vzít nemůžeš.
1: Že ne, leďte mi poddaní, zastiňte svými křídly sluneční žár.
0: Prosím tě, slunce, sviť a hřej. Víc, víc, spál ty černé stíny, zaženě do temných koutů, jen toho jediného bíláska mi chrání.
1: To slunce pálí čím dál víc.
0: Je spravedlivé.
1: Kam utíkáš, Rozinko?
0: Ke slunci, ono jediné mě ochrání. Střes se před ním, rádče, ty i tvoji podaní.
1: Jakoby plálo samo nebe a sežehlo vinici královskou i tu moji.
2: Nikdo v kraji nepamatuje tak horký a suchý podzim. Slunce, odvěký přítel království Révy, jako by nás začalo nenávidět.
3: Možná i trestat.
2: Za co?
3: Za to, že jste se zdráhal uvěřit věštbě.
2: Teď jde o celé království.
3: Nezáleží mi na něm. Záleželo mi jenom na našem princi.
2: Třeba se ještě vrátí. Řekni, rádče, vždyť ty víš všecko.
1: Výsosti, nevrátí se nikdy. Královna pláče a vinice usíchají jen proto, že nedržíte slovo.
2: Já nedržím slovo, co se toho považuješ?
1: Rok uplynul a já jsem pořád jen obyčejným správcem.
2: Mám ještě den a ten skončí až zítra.
1: Smím tedy doufat.
2: Nemůžeš se dočkat? Dobrá, co se jde na pár hodinách?
3: Ne, počkejte, můj králi. Řekl jste rok a den. Vzpomeňte, když se princ narodil, co všechno se stalo za jediný den.
2: Ano, až zítra, rádče, uslyšíš moje rozhodnutí. Nevrátí-li se princ, staneš se ty následníkem trůnu v království Révy.

0: Člověk nestrácí naději do poslední chvíle. Věřila jsem, že se vrátí.
1: Má drahá, musíme ještě doufat.
0: Ale vrátí-li se jednou, bude bez našich vinic, zámku, bude bez domova. Máme vůbec právo vzít mu domov?
1: Domov ne. Tím je mu celá naše země. Ztratí jen moc a chloubu království. Vinici. Ta bude patřit rádci.
0: Škoda, že nejde šťastná léta vrátit na jejich počátek.
1: Kdybych byl o 20 let mladší, vybral bych si jiného rádce.
0: Proč? On jediný nás varoval.
1: Ano, ale co si divného bylo v tom varování. A královat vedle něj, jako žít se stínem za zády.
0: Ale dal jste mu slib. A královský slib nelze zrušit.
1: Slíbil jsem mu moc. Ale ta není všechno. Máme přece ještě jeden druhého.
0: Být tak tři.
1: Vždyť jsme tři. Motýl nám vlétl do komnaty. Jako by nás chtěl potěšit v naší samotě.
0: Zlétá a vrací se. Víří kolem nás. Láká na cestu.
1: Kam nás vedeš, bělásku?
0: Ven z královských bran?
1: Míří k vinici. Ano, nadešel čas se s ní rozloučit. Pojďme za ním.
0: Ach, tady je krásně. Réva tu splývá se sluncem a náš bělásek se ztratil mezi ostatními motýly.
2: Usmíváte se po dlouhé době. Ani vás nepoznávám.
0: To jenom slunce vyhlazuje vrásky. Jen se podívejte do jeho paprsků. Co se to v nich blízká? Jako bych zahlédla dívčí tvář.
2: Kdo pak jsi? Spadla jsi z nebe? Nebo vyskočila ze slunečního paprsku?
0: Jistě zmizí se sluncem, až zapadne.
3: Ach, pomozte! Prosím, pomozte! Ten stín mě nesmí dostihnout!
2: Stín? Černý motýl!
0: Zase on, stejně jako tenkrát nad drévovým listem věždby, co přinesl rádce.
2: Rádce!
4: Voláte mě, králi? Ach, ano, držíte slovo. Konečně uslyším vaši odpověď. Uplynul rok a den.
0: Den? Vždyť slunce ještě nezapadlo.
3: Poslední slovo v království Révy řeklo vždycky slunce. A to dobře ví, že jsi nikdy nebyl opravdový rádce, proto se tvé vinici vyhýbalo. A za tu zradu pocítíš jeho sílu.

0: Už se nemusíte ničeho obávat, královno. Černý motýl padá k zemi jako uschlý list. Pohleďte. Rozpadá se v dlani jako zlá věždba.
1: A země poklažárem. Kam se poděl královský rádce?
0: Zmizel v její temné rozsedlině.
1: Slunce zapadá a země se zavřela.
0: Kdo jsi, že poroučíš slunci?
2: Neporoučím mu. Je můj ochránce.
1: A ty jsi dcera slunce. Jistě je šťastné, že má pro koho svítit a koho chránit. My jsme našeho syna neochránili.
2: Moje slunce to udělalo za vás.
1: Nerozumím.
2: Stačí se ohlédnout, královno.
3: Maminko.
1: Je to on.
0: Tatínku, odpusť, synku. Nechtěl jsem tě tenkrát vyhnat z domova, ale těch 25. Bylo právě proto, že jsem tě měl rád.
3: Teď už to vím.
0: On nám snad i zmoudřel, královno.
1: Spíš uzrál.
3: Naše vinice mi dala nejen moudrost, ale i nevěstu.
1: Rozinka, tvoje nevěsta?
0: A proč ne? Je spanilá jako slunce a chytrá. Bude dobrá královna.
2: Já a královna jsem víla. Nemůžu být najednou víla i královna.
3: Musíš se rozhodnout, Rozinko. Co chceš ze všeho nejvíc?
2: Tebe, můj milý.
3: Ty moje královno z Révoví.
0: No, vida. Dobře se rozhodla. Vinice nepotřebuje vílu, když má dobrého vinaře.

Hned zvolám všechny podané. Štolby, podkoní, komorné, lokaje a dvorní švadleny. Ale především všechny kuchtíky a kuchaře. Ať se celé království Révy raduje s námi!

0: jak vodník střílel z kanonu. Jednou se takhle vodník Žblaboňka vracel ze vsi a sotva vyšel z lesa, vidí, že dole na louce u rybníka odpočívají královští vojáci. Celý regiment husarů a kanonýrů. Měli krásné červeno-bílé uniformy, polehávali v trávě a tam, kde se vlévá do rybníka potok, se popásali jejich koně. A všude kolem stály vojenské vozy a taky kanóny. Ale než vodník přešel pole, zavřeštěla najednou polní trubka. Tak pronikavě, až se na kraji lesa poplašeně zvedlo hejno divokých holubů. Vojáci vyskočili, začali hned sedlat, zapřahat koně a s velikým troubením a bubnováním táhli zase dál. Když vodník dorazil k rybníku, byli pryč.
1: To je dobře, oddychl si. Aspoň tady večer nebude žádný randál.
0: A už chtěl skočit do rybníka, když tu najednou zůstal stát, jako když do něj hrom udeří. Koukal na louku a nechtěl věřit svým očím. Na louce stál kanón.
1: Ale hrom do stavidla,
0: skoprněl Žblabuňka.
1: To se mi snad jenom zdá. Oni tady ten kanón zapomněli.
0: Chvilku na ten opuštěný kanón koukal, ale jen tak z dálky. A pak povídá,
1: no nic, však oni se zase pro něj vrátí.
0: Vlezl do rybníka a šel spát. Ráno se probudí a vykoukne z vody.
1: A hrom do police!
0: Kanon stojí na louce a nikde nikdo. Jenom hlaveň se temně leskne, jak se na ní po ránu usadila stříbřitá rosa. Vodník čekal do oběda, ale když se ani potom vojáci neobjevili, šel se na ten kanon podívat zblízka. Stál na dvou loukoťových kolech a jeho tlustá bronzová hlaveň mířila přímo na rybník. A pod ním v trávě ležela kamenná koule a malý soudek střelného prachu. Vodník kanon zvědavě okukoval, obcházel a ošahával. A nakonec ho otáhl do rákosí, aby ho náhodou někdo nenašel. Však se u toho taky pořádně zapotil. A tu kamennou kouli a soudek střelného prachu schoval taky.
1: No, takový kanon se může ještě někdy hodit,
0: funěl od té námahy. A jak se tam tak kolem toho kanonu motal, položil svoji fajfku nahoru na hlaveň, aby mu nepřekážela, takhle dozadu, do takové mističky.
1: A z fajfky vypadl žhavý uhlík a zapálil v tom kanónu naládu.

0: dal, jeja na ten kanon vůbec šahal, bědoval, co teď? Rychle polil kanon vodou, aby ho vychladil a znovu naládoval tím střelným prachem ze soudku a nakonec nacpal do kanonu ještě tu kamennou kouli. To, aby to nikdo nepoznal, že z toho kanonu vystřelil. A šup už seděl na vrbě a vykukoval skrz ty svěšené haluze, co se bude dít. Z mlýna vyšel mlynář, kouknul na oblohu a zavrtěl hlavou. Obloha byla modrá a bez mráčku, ale mlynář by za to nic nedal, že před chvílí slyšel, jak zahřmělo. Vodník seděl na vrbě ani nedutal. Za to ve vsi bylo boží dopuštění. Celá ves stála u starostovy chalupy. Starosta sám pobíhal kolem a obhlížel tu škodu. Nikdo nevěděl, co se děje, proč ten komín najednou spadl, ale když našli za chalupou kouli z kanónu, hned se vědělo, co se stalo.
1: Hned mi sem pošlete našeho policajta, křičel starosta, to se musí vyšetřit.
0: Policajt přiběhl, měl na sobě fedrpuš, přes rameno pušku s bodákem a ještě po cestě si zapínal kalhoty.
1: Poslouchaj, řekl starosta a vzal si policajta stranou. Někdo nám tady střílí z kanónu. Vyšetřete to.
0: Já právě vyšetřuju ty zlodějny ve vsi, řekl rozpačitě policajt a škrábal se za uchem.
1: To má čas, vykřikl starosta. Napřed se musí zjistit, kdo mi ustřelil komín. Konečně je to můj komín a já jsem starosta.
0: Podle rozkazu, salutoval policajt, ale víte, já právě vyšetřuju, kdo nám tady ve vsi krade a...
1: Poslouchaj, řekl starosta. Oni jsou ducha chudého, ale bohatého na horlivost. Vy to zvládnete, odchod.
0: Policajt zasalutoval a šel vyšetřovat. A když ve vsi nic nenašel, dostal se při tom svém vyšetřování až k rybníku. Žblabuňka seděl na vrbě, hlavu v dlaních a pořád bědoval. Že já na ten kanon vůbec jenom šahal, že já ho tam nenechal stát. Mohl jsem dělat, že ho vůbec nevidím, jako by tam vůbec nebyl. Policajt přišel k vrbě a zaklepal pažbou pušky na kmen. Dále, vyhrkl vodník. Tedy chci říct, co se děje?
2: Jsem tady ohledně toho střílení z kanónu, řekl důležitě policajt. Víte o tom něco?
0: Vodník slezl z vrby. To jsem byl, prosím, já, špitl zkroušeně. Ale vystřelil jsem jenom malonko.
2: Jo, malonko, zavrčel policajt. Ustřelil jste starostovi komín.
0: Tvářil se úředně, ale bylo vidět, že je rád, že vůbec něco vyšetřil. Potom vytáhl papír.
1: Musím napsat hlášení. Kde je ten kanon?
0: Vodník zavedl policajta do rákosí a byl jako zmoklá slepice.
2: Tady, prosím, řekl
0: a rozhrnul rákosí.
2: Tady je.
0: A ukázal na kanon, který se po té hrozné ráně zabořil až po nápravy do bahna.
2: Tak to rychle se píšeme, řekl policajt. Nemám moc času, chytám ve vsi zloděje. A takový policejní protokol, podotkl důležitě, není žádná jednoduchá věc. Jméno?
0: Vodník Žblabuňka, řekl zvadle vodník. Někdy taky Hasterman.
2: Narozen?
0: Ano, řekl vodník a policajt napsal do rubriky narozen ano.
2: Pohlaví?
0: Zeptal se ještě. Mám, zašeptal stydlivě vodník. Když sepsali protokol, policajt povídá.
2: Tak, teď tady ještě musím napsat, jak se to stalo. Jak se to stalo?
0: Takhle, řekl vodník a vytáhl fajfku z pusy. Takhle jsem položil fajfku na tu hlaveň od kanónu. A vodník položil tu svoji fajfku nahoru na hlaveň kanónu. A fajfka se

0: se překotila a vypadl z ní žhavý uhlík. A v tu chvíli to zase prasklo, vyletěl malý obláček dýmu a bum! Zahřmělo to, jako když bije hrom. A kanón vystřelil podruhé. Z kanónu vylítla koule a letěla zase do vsi. A na střeše starostova domu zrovna opravoval kominík ten ustřelený komín. Koule z kanonu mu zahučela kolem hlavy a spadla za chalupou do zahrady. Kominík se leknul, ztratil rovnováhu a spadl do komína a vypadl u starosty ve světnici z pece. A tam zrovna kradli ti zloději. Když viděli, jak se z pece valí oblaka sazí a něco černého leze ven, mysleli, že si pro ně přišel čert. Padli na kolena a prosili, že už nebudou nikdy krást a že všechno vrátí, jenom aby je neodnášel do pekla. Kominík hned zavolal starostu. Ten byl rád, že už ty zloděje konečně mají a hned je zavřel do vězení. A v tu chvíli se zrovna taky vrátil od rybníka policajt a hned starostovi hlásil, kdo to tady z toho kanonu střílí. Vodník zatím seděl u rybníka na vrbě a pořád lamentoval. Je já jenom na ten kanon šahal. Kdybych vystřelil jenom jednou, to by mi snad odpustili, ale já vystřelil hned dvakrát. A najednou kouká, policajt se vrací k rybníku a za ním jde dokonce sám starosta. Vodník zbledl.
1: Je, to je ale nadělení,
0: zavzdychal.
1: Už ty pro mě jdou a teď mě určitě zavřou.
0: Ještě se namočil v rybníku, aby ve vězení tak rychle nevyschnul a pak tam zkroušeně stál pod vrbou a čekal, až si ho odvedou.
2: Tak jsme tady,
0: řekl starosta a policajt úředně zasalutoval.
1: Já vím,
0: vzdychl žblabuňka a ještě naposledy se podíval na rybník. Potom natáhl ruce před sebe, aby mu na ně nasadili pouta.
2: Jojo, kmotře, smál se starosta. Už to mám tady pro vás připravené. No víte, že dostanete za ty zloděje odměnu.
0: A už sázel do těch vodníkových natažených dlaní zlaťáky. Bylo jich rovných 10.
2: Ale počkat, jeden si vezmu zpátky, řekl. To je za ten ustřelený komín.
0: A pak mu ještě připnul na kabát medaili zasloužilý kanonýr a poklepal mu na rameno, až to začvachtalo. Když odešli, přešlapoval žblabuňka dlouhou dobu pod vrbou a divil se, že místo vězení dostal ještě odměnu. Až později od mlynáře se dozvěděl, jak to vlastně všechno bylo. Celá ves ho chválila a všichni se divili, jak to mohl vědět, že ti zloději jsou právě u starosty. Jenom policajt po vsi roztrušoval, že Hastrman vlastně vůbec střílet nechtěl a že vůbec nevěděl, kam ta koule letí. Ale nikdo mu to stejně nevěřil. Vodník věděl své, ale byl raději sticha. Hned druhý den se objevili u rybníka královští vojáci a ten zapomenutý kanón si zase odvezli. Žblabuňka byl rád, že to vzalo takový dobrý konec a nějakou dobu se ve vsi raději moc neukazoval, aby se ho někdo náhodou na nic neptal. Jenom když se mu zase někdy u rybníka objevili vojáci, honem koukal, jestli tam snad něco nezapomněli. Třeba zase nějaký ten kanón.

0: Medvěd Péťa a jeleni. Otec medvěd se rozloučil s rodinou a odešel do hor. Péťa i Líza jeho odchod hodně oplakali, ale maminka je utěšovala. Na jaře se zase vrátí.
1: Jenže do jara je daleko, pomyslel si mrzutý Péťa. Podzim pomalu končí, přijde zima, budeme spát a spát. Do toho se mi nechce a vůbec do ničeho se mi nechce.
0: A medvídek brumlá, mračí se, utrhuje se na Lízu i na maminku, má špatnou náladu. Kdo ví proč a jak k ní přišel, s ničím není spokojený, na všechno si stěžuje a také se pere. Pere se s Lízou.
1: Já ti ukážu, kdo je silnější. Já jsem chlap a ty mě budeš poslouchat.
0: Takové rozkazy se medvědičce nelíbí. Pranice jsou na denním pořádku. Jakmile se maminka vzdálí z doupěte, už je z medvíďat zápasící klubko. Válí se po podlaze tlučou, koušou, škrábou. Péťa, větší a silnější, pokaždé vyjde z boje vítězně. Přidrží Lízu na lopatkách.
1: Ne, abys žalovala.
0: Malá pobrekává, ale mamince nic nepoví. Vzduchem už občas prolétnou první vločky. Postříbří barevné listí, ale ještě roztají. A v lese pod horou se začínají dít podivné věci. K medvědí skále se nese bekání a troubení jelenů. Párkrát je medvědi z dálky zahlédli, jak potřásají parohy, hrabou kopity. Je říjen, zápasí mezi sebou olaně, vysvětluje maminka. Jsou teď divocí, raději se k ním nepřibližujte.
1: Já jsem také divoký, myslí si medvídek, a mám obrovskou sílu. Klidně bych jelena přemohl.
0: A schválně se za nimi do lesa půjdu podívat. Schválně. A řeknu jim,
1: pojďte si změřit sílu.
0: Pak vyhraju a všichni v horách budou muset uznat, že jsem nejlepší a nejsilnější. Ach, to byly krásné představy. Péťa dokázal myslet jen a jen na jeleny a dokonce se mu v noci zdálo, jak před ním jelen klečí a prosí o milost. Pochopitelně se tedy jednoho dne vydal z hory do lesa. Maminka šla na nákup a vzala Lízu sebou. Péťa měl chytat ryby k večeři.
1: Až přemůžu jelena, pak půjdu k řece, řekl si medvídek a už zbíhá dolů z kopce.
0: Pod urostlými smrky na kraji lesa se zastavil. Strašlivé troubení ho téměř ohlušilo a odvaha se pomalu začala vytrácet. Napřed si jeleny prohlédnu, pomyslel si Péťa. Nakonec nemusím zápasit zrovna dneska a vlastně možná vůbec ne. Jeleni byli obrovští. Obrovské byly i jejich parohy. Strašné bylo troubení, hrozné krví podlité oči, otevřené tlamy plné pěny. Jelen jde proti jelenu, potřásají hlavou, vyhrožují si. Ustup! Neustoupím! Pak se mohutná zvířata rozeběhnou, parohy uhodí. O parohy mocné nohy vytrhávají kusy mechu, měkká zem létá vzduchem. Spoza stromů se dívají laně a čekají. Kdo pak asi vyhraje? Dívá se i medvídek. Je skamenělý hrůzou, ale nemůže od napínavé podívané odtrhnout oči. Pak se stane něco strašného. Obrovská paroží se zapletla do sebe. Jelen je připoután k jelenu. Jak teď bojovat? Proti komu? Zvířata se zoufale zmítají, snaží se vyprostit, pak klesají na zem, leží, těžce oddychují. A z houští vybíhá malý medvídek, utíká domů. Mámo, maminko, musíme jim pomoci. Dlouho, dlouho trvalo, než se medvědici podařilo jeleny vyprostit. Bojovný duch je na dobro opustil, když leželi bok po boku na studené zemi. Uklonili se medvědici, uklonili se jeden druhému. Smutně se sklopenými hlavami se rozcházejí. Zápas skončil. Nikdo nevyhrál. A nebo přece jen? Podívejme, z lesa vycházejí laně, pyšně je vede statný jelen. Třetí jelen, ten, co nebojoval, stačilo mu počkat si. Když se dva perou, třetí se směje, vysvětluje maminka. Ale u nás nikdo třetí není, odmlouvá Péťa. Jsme s Lízou dva a já jsem silnější. I toho nejsilnějšího může potkat neštěstí, říká máma. Však si to viděl. A že jste dva? Zatím ano. Ale začas se nám narodí další medvídě. Maminka položí Péťovu tlapku na své kulaté bříško. A medvídek cítí, jak se uvnitř cosi slabonce pohnulo. Vážně, vykřikne, doufám, že to bude bráška. Kdo ví, řekne máma, ale ty budeš z vás tří nejstarší. Možná, že bys mohl být i nejrozumnější. Ano, nafoukne se medvídek. Budu, to budu, určitě.
2: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás hlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát, no, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak děs. Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vyl a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Hraval dlaň i pěst a teď chce rvát chstán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, Kdo to tu chtěl krást a kde je náš děd?
3: To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plod jde kůň a na něm chlap. V nuksách níž než je bok tam, kde měl kolt, a jak stisk kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt. Jen ho nech, řekl děd. Kdo zná líp kraj? Kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk. Mu z plic vzal dech. Je bled, je sláb, je sám. Má strach. Klek. Chtěl vstát. Leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas. Rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, tam, kde je svět a kde je jas. Ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne. Chce se mi spát, jen noc a den a noc. Zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas. Rek, čul krev, běž za ním. Kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak kmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krat? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.

0: Vajíčko. Honzík otevřel kufřík a vzal si na sebe kostičkovanou košili, kterou směl umazat, a na nohy si obul plátěnky. Babička mu zatím uvařila vajíčko na měko a Honzík se do něho pustil. Rozbil skořápku a lyžičkou je pomalu vyjídal. Přikusoval k němu kousek chleba. Vajíčko vonělo a tak mimo Honzíka na ně dostal chuť i Puňťa. Položil si hlavu na Honzíkovo koleno a olizoval se jen tak na prázdno. Honzík si toho všiml a zeptal se psa: Puňťo, ty chceš taky? Puňťa švihl ocasem, stáhl uši nazad, jako když se směje, a prudce se olízl. To znamenalo, já mám hroznou chuť. Honzík tedy ulomil kousek chleba, přidal kousek vaječného bílku a podal sousto psovi. Puňťa je spolkl najednou. Proč nekoušeš? Zlobil se Honzík. Musíš přece chleba kousat. Takhle. Honzík ukazoval psovi, jak má kousat. Pes z toho měl radost a vrtěl ocasem. Ale další sousto spolkl zase najednou. To je hltoun, řekla babička. Vajíčko mu nedávej. To je pro psa škoda. A teď jdi, Honzíku, na zahrádku. Je tam plno ovoce. Honzík tedy šel s Puňťou na zahrádku. Sebral do košíku spadaná jablka. To nejhezčí červeně malované vybral pro sebe. Když se do něho zakousl, Puňťa se na něj upřeně díval. Tak mu tedy kousek jablka dal. Puňťa ho chvíli převaloval na jazyku a pak ho vyprskl. Nechutnalo mu. Sladkou švestku kousal o něco déle a když mu Honzík domlouval, chtěl ji doopravdy spolknout. Div se přitom neudusil. Švestka se mu vzepřela v krku. Počkej, nepolikej, křičel Honzík, zapomněl si vyplivnout pecku. Pes kašlal a polikal švestku dál. Ani nevěděl, jak to Honzík s peckou vlastně myslí. Puňťo, pecku ven, křičel Honzík a ukazoval psovi, jak má pecku vyplivnout. Ale Puňťa v tom okamžiku už švestku spolkl i s peckou a znovu vrtěl ocasem, jako by se nic nestalo. Puňťo, ty ani nevíš, co je to pecka, zlobil se Honzík, ale nedlouho. Volala ho babička, aby s ní šel do drůbežárny. Honzík tedy šel a Puňťa se hrnul za ním. Babička Puňťu zahnala. Ty tu zůstaneš, řekla přísně. To by tak bylo. Vyplašil bys všechny slepice. Puňťa stáhl ocas a loudal se zpátky. Lehl si na zápraží a smutně se díval, jak se za babičkou a za Honzíkem zavřela vrátka. Babička a Honzík přešli náves a polní cestou vyšli až za poslední koníkovské domky. Teprve tam byla drůbežárna. Veliké pole ohradili drátěným plotem a uprostřed postavili nízké zděné kurníky. Byla jich dlouhá řada. Kolem nich chodila spousta bílých slepic. Když babička s Honzíkem otvírali dvířka, hemžilo se jim najednou něco rezatého pod nohama a tlačilo se to do drůbežárny. Puňťo! Vzkřikla babička a zlobila se tak, až se jí rozvázal šátek. Co jsem říkala? Hned půjdeš domů.
1: Babičko, prosil Honzík, nech ho tady. Puňťa si lehne u vrátek a dá pokoj. Bylo mu psa líto. No, já nevím, nerada povolovala babička. Uvidíš, že nám tady něco provede.
0: Ba ne, viď, Puňťo, že ne, volal Honzík na psa.
1: Puňťa si zatím u vrátek opravdu lehl. Na Honzíka se po psím způsobu zacmál a na babičku se podíval provinile. Babička vedla Honzíka dál. Ukázala mu vnitřek kurníku, kde bylo čisto a světlo. Bydýlka byla prázdná, slepice běhaly venku. Jenom na kukaních snášelo několik slepic vejce. Tady je hezky, radoval se Honzík. A babi, co chceš? Proč jsou tu jenom bílé slepice? To je čistý chov, odpověděla babička. Hodně nesou a kuřata mají křehké maso. Z jedné kukaně vylétla slepice, silně kdákala a polekaně se rozhlížela. Vidíš, Honzíku, řekla babička, právě snesla. Je tu vajíčko, křičel Honzík, já si ho doma sním. Honzík si dal vajíčko do kapsy, bylo ještě teple. Honzíku, to nesmíš, řekla přísně babička. Doma dostaneš vajíčko naše a tohle tady musí zůstat. A babi, jak vajíčka rozeznáš? Vždyť všechna vajíčka jsou stejná. Ale ty jeden, usmála se babička. Naše vajíčka nesou slepice u nás doma. Aha, řekl Honzík a dal vajíčko zpátky do kukaně. Punťa zatím ležel pokojně u vrátek. Bylo by se nic nestalo, nebýt toho, že si Punti všimlo několik slepic. Začali natahovat krk a křičet. Divili se, jaké zvíře tam leží. Punťovi byl jejich křik protivný. Zavřel aspoň oči, aby je neviděl. Slepice uslyšel veliký bílý kohout a hned se přihnal až k Punťovi. Začal se rozčilovat. Ťapal kolem Punti a trhal pernatým krkem. Ze zobáku mu vycházelo nepěkné skřehotání. Punťu to začínalo zlobit, ale přece jen se udržel. Obrátil se na druhý bok a díval se do plotu, aby neměl dotěrného kohouta na očích. Kohout si to vykládal jinak. Myslel si, že se Punťa bojí. Šel k němu ještě blíž a klovl Punťu do nohy. Punťa zavrčel a vyštěkl. Znamenalo to, kohoute, nezlob mě, jdi radši dál, nebo na tebe skočím. Bílý kohout odskočil kousek dál, ale za chvilku byl u Punti znova. Klovl ho ještě jednou, tentokrát do ocasu. Punťu to zabolelo a už se neudržel. Zavrčel, vyskočil na všechny čtyři, rozštěkal se na celé kolo a vrhl se na kohouta. Hned měl v tlamě plno bílého peří. Kohout zakrákal, že to bylo slyšet až ve vsi, a uháněl ke kurníku. Křídla roztáhl a nohama se sotva dotýkal země. Oči měl vyjevené a zděšeně skřehotal. V tom okamžiku vyšla babička z drůbe žárny. Honzík se tlačil za ní. Babička hned uviděla, co se děje. Popadla koště a hnala se na Punťu. Pes na ní nečekal. Nechal kohouta kohoutem, prudce se obrátil a uháněl k vrátkům. Nechtěl se seznámit s babičiným koštětem. Naštěstí se babička brzy udýchala. Byla už stará a psa dohonit nemohla. Babi, křičel Honzík, já dovedu Punťu domů. Tak jdi, ať toho uličníka tady nevidím, zlobila se babička. Honzík otevřel vrátka a pustil Punťu ven. Punťa schválně kýchal, aby se mu ze zubů dostala bílá pírka. Šlo to špatně a tak mu je musel Honzík vytahat sám. Punťo, ty nevíš, že ten kohout není náš? Domlouval mu Honzík. Kdybys to věděl, jistě bys ho nechal na pokoji. Pes stáhl uši nazad, vycenil zuby a zavrtěl ocasem. Byl asi rád, že toho protivného kohouta nezakousl načisto. To by mu babička určitě neodpustila.
2: Šňůra slz. Žil jednou jeden sirotek a že byl sám jako ptáče vypadlé z hnízda, říkali mu lidé holátko. Jaký je to hořký úděl být sirotkem, bez otce, bez matky, co ústrků a zlých slov člověk zažije. Holátko byl na širém světě sám, samotinký, a neměl dočista nic než starou odranou chaloupku na břehu potoka. Když se někdy stalo, že přišla velká voda, potok se rozvodnil, hůčel a hnal se jako smršť, nedalo se ani přejít na druhý břeh. Vypravím se do hor, vyberu 7 velikých kamenů, otesám je a položím do potoka, abych i za velké vody mohl na druhý břeh, řekl si holátko. A taky to udělal. Denně po týdny chodil do hor a vybíral kameny. Až jednoho dne našel konečně i sedmý obrovský balvan a velmi se zaradoval. Ten se bude hodit, pomyslil si, a zkusil kamenem pohnout. Po velké námaze se mu ho podařilo odvarit a v tu chvíli se zarazil. Na místě, kde prvé kámen stál, leželo vejce bělejší než bělostný sníh. To je vejce jako z pohádky, pomyslil si. Vezmu je domů a dám je pod kvočnu. Jak si řekl, tak i učinil. Po 27 dnech holátko ráno vstal, šel na dvorek, kouká a vlastním očím nevěří. Skořápka je puklá a z vejce právě vylézá, myslíte, že ptáče, ale kde pak? Malinké, docela malilinké děvčátko. Vyskočí ze skořápky na zem, roste a roste, až náhle před úžasnými zraky holátka stojí sličná dívka. Kde se tu bereš, zeptal se holátko. Jsem víla a přišla jsem ti pomoci postavit přes potok lávku. Nemůžeš přece jen tak položit do vody sedm kamenů, to by se lidem špatně přecházelo. Na to si víla vysoukala rukávy a začala klást kameny do vody. Když položila všech sedm kamenů, ostříhala si nechty ze sedmi prstů, sklonila hlavu a něco zašeptala. V tom okamžiku se nechty proměnily v sedm kamenných desek. Víla desky vzala, položila přes kameny a lávka byla hotová. Holátkovi se víla velice líbila a tak se jí nesměle zeptal. Nechtěla bys u mne zůstat a stát se mou ženou? Proto jsem přišla, smála se víla a podala chlapci ruku. Od té doby žila s holátkem v chaloupce a byli šťastní. Jejich láska však byla trnem v oku sedláku, který jim jejich štěstí nepřál. Jednoho dne se holátko vypravil do města na trh. Na zpáteční cestě potkal závistivého sedláka. Víš, povídá závistivý sedlák, který se rozhodl, že se holátka zbaví, ta lávka se ti povedla. Ale ještě bys měl něco udělat s tou saní v horách, v poslední době velice sužuje lidi. O jaké sani to mluvíš, podivil se holátko. Pojď se mnou, ukážu ti, kde žije, řekl sedlák. Skočím si jenom domů pro šňůru a pro ošatku. Za chvíli byl zpátky a oba společně se vypravili do hor. Šli a šli, pomalu se smrákalo a z mračen vyplul bledý měsíc. Náhle se v šaru před nimi objevila v zemi černá díra. Jsme na místě, řekl sedlák. Tady žije ta saň, co lidi tolik sužuje. Teď spí. Sedni si na ošatku, spustím tě dolů a ty ji zabiješ. Sedlák přivázal ošatku na šňůru, holátko na ní usedl a než se stačil vzpamatovat, letěl dolů černou tmou. Úzkost ho svírala při pomýšlení na strašného netvora. Strachem pevně stiskl víčka. Když se ošatka dotkla země, otevřel oči. Zůstal jako přimrazený. Byl v prostorné síni se zlatými sloupy, stěny kolem dokola byly vyloženy průsvitným nefritem a na tyrkysových stupních stály truhlice plné perel a drahokamů. Sedláku, volal holátko radostně, žádná saň tady není, za to jsem tu našel velký poklad. Tak se moc nezdržuj, nalož jej na ošatku a pošli mi ho nahoru, ozval se zhora sedláku v hlas. Nejdřív vytáhnu poklad a potom vytáhnu tebe. Chlapec naložil na ošatku rubíny, jaspisy, nefrity, diamanty, zlaté řetězy a zavolal na statkáře. Ošatka se vznesla do výše a jen úzkou průlinou holátko zahlédl, jak ruka vykládá z ošatky drahocenný náklad. Už si hotov, sedláku? Zavolal holátko po chvíli, když se mu čekání zdálo nějak dlouhé. Ale nahoře se nikdo neozýval. Chlapce polila hrůza. Pane Bože, snad mě tu nenechal, napadlo ho. A zavolal ještě jednou. Ale nahoře bylo zlověstné ticho a úzkým otvorem bylo vidět jen pár hvězd na nebi. už je to tak. A teď je se mnou konec. Zahynu tu žízní a hladem, pomyslil si chlapec. A hořce se rozplakal. Doma zatím víla marně holátka vyhlížela. Dávno padla noc, vyšel měsíc a chlapec nikde. Tu se ozvalo prudké zabouchání na dveře. Když víla otevřela, spatřila přede dveřmi závistivého sedláka. Co se stalo, vydechla úzkostí. Ale, povídá sedlák, cestou z města jsem slyšel, že v lese zabili loupežníci nějakého mládence. A tak mě hned napadlo, že by to mohl být ten váš. Ale nebojte se, sama nezůstanete, můžete jít ke mně. A já vás budu opatrovat jako oko v hlavě. Jak tohle víla slyšela, rychle zabouchla dveře. Po chvíli, když se venku nic neozývalo, spolehonka je znovu otevřela, rozhlédla se a když zjistila, že sedlák už odešel, vyklouzla tiše ven do temné noci. Běží a běží po cestě vystlané měsíčními paprsky, běží dlouho tmou, až všechna udýchaná doběhla do lesa k tmavému otvoru v zemi. Holátko, miláčku, kde jsi? Volala nešťastná víla. Tady jsem, zaznělo to z hlubiny. Neboj se, zachráním tě, zvolala víla a z jejich krásných očí vytryskly slzy. Průzračné kapky stékaly po smutných líčkách a padaly do temné prohlubně. A ti divoucí, jak padaly, v letu se navlékaly jedna na druhou, až se do propasti začala snášet celá dlouhá šňůra bílých průhledných slz, tak pevná a silná, jako byla láska víly k chlapci Holátkovi. Co bych si odtud bral, vždyť nic nepotřebuji, řekl si chlapec, když se naposledy rozhlížel po jeskyni. V tom jeho zrak padl na zázračnou perlu zářící v noci. Byla zasazena ve stěně. V mžiku se rozhodl. Perlu vyloupil, chopil se šňůry a šplhal vzhůru. Jaké to bylo šťastné shledání. Radostně se vraceli víla s holátkem domů. Jen za nimi zapadly dveře, ozvalo se prudké zabušení. Venku stál závistivý sedlák. Když viděl chlapce živého a zdravého, zůstal jako opařený. Právě jsem si říkal, že tě půjdou vytáhnout, koktal v rozpacích. Hned to nešlo, protože se mi přetrhl provaz. V tu chvíli si všiml, že chlapec drží v ruce velkou zářící perlu. Odkud máš tu perlu? To je taky odtamtud, ptal se a oči se mu leskly samou chtivostí. Takových je tam po stěnách, že bys je nespočítal, řekla víla. Vzali jsme si na památku jen tu nejmenší. Buďte tu hodně zdraví, musím běžet, mám ještě něco na práci, řekl kvatně sedlák, obrátil se jako na obrtlíku a pospíchal pryč. To se ví, že ten chamtivec nešel domů, ale co mu síly stačili, upaloval do lesa a rovnou k otvoru v zemi. Kouká, ale ona je tu šňůra. A pane bože, až se v něm dech zatajil a oči mu přecházely, z hlubiny to světelku je třpití se a září. Sedlák už ani na vteřinu nezaváhal, chytil se šňůry a rychle se spouštěl dolů. Když byl sotva v půli, ucítil najednou, jak mu vlhnou dlaně, kouká a hrůzohrůzoucí, šňůra z bílých perel se proměňuje v bílé slzy a ty kanou padají a padají do propasti. Marně se sedlák snažil na šňůře udržet. Ruce se mu smekají po nezachytitelných slzách a už jich má plné ruce. Šňůra povoluje a sedlák se s výkřikem zřítil do propasti. Od té doby o závistivém sedlákovi už nikdo nikdy neslyšel. A ani ten otvor v zemi už nikdo nikdy nenašel.

0: Příběh čtvrtý o veliké mlze. Sotva skončilo v zahradnictví léto, hned příštího dne, jako by měl Bůh ví jak naspěch, zaťukal na skleníky podzim. To je ale mlha, jako v prádelně, zvolal ráno tatínek, když vykoukl z okna ven. Jako v prádelně? Zajásal malý Radovan. Sláva, zažijeme prádelnu! A už má ruce v rukávech, nohy v nohavicích a holeně v holínkách a už vybíhá ven. Ale hned na zápraží se zarazil a začal se bezradně rozhlížet sem a tam. To, co viděl, ještě nikdy v životě neviděl. Venku nebylo nic. Tati, mami, ukradli nám skleník, pařeniště, kůlnu s veškerým nářadím a plot. Všechno nám ukradli. Tomu se rodiče museli zasmát a hned chlapečkovi vysvětlili, že se nejedná o žádnou zlodějnu, ale že hustá mlha všechno jenom přikryla a že se všechno zase odkryje, jelikož mlha buď klesne nebo stoupne, ale že by zůstala napořád toho, aby se nebál. To je krása. Díval se Radovan úžasle do mléčného vzduchu. Můžu jít do mlhy na procházku? Můžeš, řekla maminka, ale dýchej nosem a nezakopni. To já dám pozor, odpověděl Radovan a za plechového rachotu konví se nosem zaril do záhonu mrkve karotky. Ahoj, konve, procházím se v mlze, řekl pohotově. Po břiše, viď, zachechtali se konve. Sotva pozinkovaný smích utichl, tu najednou Radovan zaslechl slabounký pláč. Byl to pláč usedavý. To je takové plakání, které vždycky usedne, jako by chtělo přestat, ale nemůže přestat a tak zase vstane a naříká dál. Kdo to tady pláče? Zeptal se Radovan. Nikdo neodpověděl. To jsi ty, mlho? Ne, ozvalo se mezi vzliky. A kdo tedy?
1: Já, Kateřinka,
0: řekl hlásek pláčem potrhaný na kousky. Radovan pocítil nejprve úzkost, protože nevěděl, co se jeho nejlepší kamarádce přihodilo. Ale potom, jak to u mužských bývá, ho posedlo velké odhodlání. Kateřinko, neplač, jdu ti na pomoc, vykřikl. A holčička opravdu stichla. Ulevilo se jí, že jsou záchranné práce už v chodu, tak přestala plakat. Ale kdo ví, jestli to nebyla chyba. Chlapeček stojí bezradně v mlze a neví, kam jít. Za chvilku povídá, Kateřinko, radši plač, já tě podle brečení spíš najdu. Na tento pokyn se holčička poslušně rozplakala. Radovan s rukama před sebou postupuje opatrně mlhou. Tady jsi, tak už nepláč, pohladí něco studeného. Pláč ustane. Breč dál, Kateřinko, to byl vodovod. Kateřinka tedy znovu spustí. A tady jsi, tak už nepláč, nahmatal zahradnický chlapeček konečně něco, co podle výšky mohla být pohřešovaná kamarádka. Pláč přestal. Breč dál, Kateřinko, to byl rejč, řekl znechuceně Radovan. A když potom ještě radostně objal kmen jabloně, vzdychl. Víš co, Kateřinko, radši pořád breč, protože to možná zase nejsi ty. No jo, nejsi. Abych vás dlouho nenapínal, Radovan ještě narazil na vrátka a potom už konečně na svou nešťastnou, jedinou a nejlepší kamarádku. Už tě mám, zaradoval se, když nahmatal její hlavu a vlasy a v nich dvě spínací kopretiny, které jí tak slušely. Hned se starostlivě ptal, co se stalo.
1: Ztratila jsem brejličky, zavzlikala Kateřinka.
0: Tak je najdeme, kvůli tomu nemusíš být nešťastná, řekl Radovan, usedl na bobek a obezřetně, aby případné brejličky nerozmáčkl, začal šátrat rukama po zemi.
1: Nenajdeme,
0: zavrtěla hlavou Kateřinka. Radovan vstal a přiblížil se k kamarádce tak blízko, aby jí v té mlze dobře viděl do tváře, protože si vzpomněl, že maminka jednou chtěla navlíknout jehlu a hledala brýle tak usilovně, že převrátila celý pokoj vzhůru nohama a nakonec je měla jenom pošoupnuté nahoru na čelo. Kateřinka své brýličky na čele neměla. Ale čeho si Radovan všiml, měla skoro úplně vyplakané oči. Když ty vyplakané oči viděl, dostal jeden ze svých skvělých nápadů. Mrkev, zvolal. Vzal Kateřinku za ruku a vedl jí mezi záhony. Mrkev, divila se holčička. Mrkev je na oči nejlepší, řekl zahradnický chlapeček, táhaje ze země oranžovou karotku. Kdo jí mrkev, ten dobře vidí, to říkal tatínek a tatínkovi to říkal pan doktor Kment. Při těch slovech otevřel svůj zahnutý zahradnický nožík, mrkev očistil od hlíny a podal jí do mlhy Kateřince. Tomáš, chroupej, řekl. Možná, že po mrkvi nebudeš brýličky vůbec potřebovat. Bylo slyšet chroupání a Radovan zatím vytáhl další mrkev. Zlepšuje se ti zrak? Otázal se. Ne, odpověděla Kateřinka. Tak sněz ještě tuhle, natáhl chlapeček zase ruku s mrkví do husté mlhy. Je dobrá?
1: Já nevím.
0: Jak to, že nevíš?
1: Já jsem ještě žádnou neochutnala.
0: Neochutnala? Zasmál se Radovan. Vždyť slyším, jak pěkně chroupeš.
1: To nechroupu já, to chroupeš ty, řekla Kateřinka.
0: Já vůbec nechroupu, ani jednou jsem si nekous, dušuje se chlapeček. Zajímavé bylo, že to chroupání bylo přesto neustále jasně slyšet. Ale teď už toho mám dost, rozčílil se Radovan. Kdo to tady vlastně chroupe? A tu se ozval z mlhy škodolibý smích. A hned na to se ta bílá mlha tiše zvedla a najednou nebyla. Zlepšuje se to, zajásala Kateřinka. Vidím rozmazaně plot, vidím rozmazaně tebe a vidím rozmazaně
1: Huga.
0: Skutečně. Možná, že se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale byl to opravdu zlý výrostek Hugo, kdo bral od Radovana neviditelně mrkve a kdo je v mlze neviditelně chroupal. Teď právě dojídal tu druhou a popadal se smíchy za břicho. V té chvíli se malý Radovan doopravdy naštval. Hugo, ty zloduchu, tobě nestačí, že budeš mít trojku schování za kradení našeho salátu? Ty chceš mít čtyřku schování za kradení naší mrkve? Ale Hugo, jak to u takových rošťáků bývá, si z toho vůbec nic nedělá. Klidně si vykračuje po pěšině, kouše si do mrkve, která mu vůbec neříká pane, a frajersky odhazuje nať obloukem před sebe, aby ji mohl v letu frajersky nakopnout. A ta nakopnutá nať dopadá těsně vedle malých brejliček, které tu leží na cestě. Hele, co mám? Chlubí se výrostek a otáčí brýlemi na prstě tak nebezpečně, že můžou každou chvíli vyletět a rozbít se o kámen. To jsou Kateřinčiny brýle, vykřikne Radovan. Okamžitě, ale okamžitě a i hned je vrať. Bez nich vidí všechno rozmazaně. Tudle, zvedne Hugo palcem nos. Kateřinka se z toho znovu rozplakala. Nebreč, mám výborný nápad, zašeptal jí Radovan a pak řekl hlasitě, aby to Hugo slyšel. Ještě, že si je nenasadil, ale toho se nemusíme bát, to on ani neumí. Hugo na tu chytrou udičku skočil jako hloupá ryba, aby ukázal, že může všechno. Pyšně si Kateřinčiny brýle nasadil. Nevěděl totiž, že takové brýle předepisuje pan doktor na míru a že je nemůže nosit kdekdo. A tak se mu celý svět před očima najednou zatočil, Hugo se začal motat a vrávoral mezi plotem a hromadou zahradnických bedniček a lísek, až do nich vrazil a vysoká dřevěná hromada se na něj s rachotem sesypala. A máme ho, vykřikl Radovan. Pomoc, ozval se z hromady Hugův hlas. My ti pomůžeme, Hugo, ale nejdřív koukej vrátit brýle, vyzval ho přísně Radovan. Z hromady bedniček se ozvalo zahekání, zapraskalo to a pak se na světlo denní vysunula ruka s brýličkami. A teď nám ještě slíbíš, že ty bedničky zase poskládáš tak, jak byly. Klade si Radovan další podmínku.
2: Sliboje, zvolal přidušeně zasypanec.
0: A tady bych vám chtěl dát důležitou radu. Snad jste se ještě s takovým křivým a záludným člověkem, jako je Hugo, nesetkali. Ale to neznamená, že máte vyhráno a že na vás Hugo někde nečeká. Proto si pamatujte, nevěřte mu. Když je v nouzi, naslibuje hory doly, ale jakmile mu otrne, zapře nos mezi očima. Takovou má povahu. S tím právě Radovan počítal. Příliš na Hugovi sliby nedal a pro jistotu odpoutal od Kvikova obojku řetěz, kterým byl přivázán k boudě, a jeho karabinku provlékl šnirovací dírkou v Hugově botě. Pak teprve s Kateřinkou Huga vysvobodil.
1: A pracovat,
0: ukázal Radovan na rozházené bedínky. Hugo, jak se dalo očekávat, se jen otřepal, vypustil mezi zuby pohrdavé ts a vykročil k domovu. Ale jelikož nevěděl, že je na řetězu, předvedl dětem velice zdařilý pád pod tržmo na bradu. Přitom nechal za sebou vyzutou botu. Radovan ji hodil Kvikovi do boudy, kde byla v nejlepším bezpečí.
1: A pracovat, přikázal znovu malý Radovan velkému Hugovi.
0: Zlý výrostek musel chtě nechtě postavit, co zbořil, a pak teprve mu pes Kvik směl vydat jeho botu. Obě děti se smály a dlouho se za Hugem dívali a Kateřinka ho svými brejličkami viděla velice ostře i na dálku, dokud nezmizel mezi vysokými domy sídliště. To jsme si zase užili světa, řekl si statečný zahradnický synek, když lezl večer pod peřinu. A jak si tak na všechno vzpomínal, ještě ve spánku se usmíval.

Ale plástev medu ráno na Míšu nečekal. Probudil se až k ránu hladem a chladem. Věděl, kde by se mohl dosyta najíst, ale to bylo zase místo, před kterým ho maminka mnohokrát varovala. Oves na poli u Vasilovy chalupy. Vasil byl chudý sedláček, chalupníček. Měl své stavení, dvůr, zahradu a políčko z brambory a ovsem přímo mezi lesem na Zelené hoře. Zvěř se často chodila za noci z lesa na pás do jeho ovsa a on potom ovšem ty zajíce, jeleny a srnce v přílišné lásce neměl. Také Barbora se měla před ním na pozoru. Ale hlad teď Míšu přinutil, že se přece jen vydal nahoru pasekou k Vasilovu políčku. Ostatně Vasil teď za ranního štěra ještě spí. Spal ještě skoro celý les. Míša se k poli přiblížil opatrně velikou oklikou ze strany od lesa, usadil se mezi ovsem při samém kraji a jedl a jedl a jedl a jedl. A když už myslel, že je nasycen, dal se znova do jídla a zase jedl a jedl a tak pořád, až byl na prasknutí. Pak chvíli seděl jako bez vlády a jen odfukoval. Teď byste čekali, že se Míša odkulil někam do bezpečí a tam v klidu trávil. Ale na to měl příliš nepokojnou krev. Když byl nasycen, zas už mu čerti v těle hráli. Začal pokukovat po Vasilově stavení. Ne už ze strachu, ale ze zvědavosti. Vycházel odtamtud nějaký podivný ptačí zpěv nebo křik, jaký Míša ve svém životě ještě v celém lese neslyšel. Jakési hodně raní ptáče tam křičelo kikriki, kikriki. Vy ovšem už víte, že to byl kohout, ale Míša ještě kohouta nikdy neviděl. V lese na divoko kohouti přece nežijí. Když ho teď spatřil sedět na ohradě u dvora v celé kráse jeho pestrého peří, s červeným hřebínkem na hlavě a s ostruhami na nohou, vzpomněl si, že podle maminčina vyprávění Vasil chová husy a tyže mají výborné maso. Jsou to prý celkem také dobračky a dají se snadno chytit. Míša natáhl po kohoutovi pacičku a zavolal na něho: "Pojď sem, huso, já tě sním." Kohout uskočil a rozdůrděně zakvokal: "Groto, groto, groto, groto, klice pryč, klice pryč." Míša pokročil za ním a znovu se po něm natahoval: "Jde sem, huso, já tě sním." Teď už kohout neuskočil ani neodpověděl, ale skočil Míšovi rovnou na čumák a zle mu jej zřídil zobákem i ostrými drápy. Byl by mu snad i oči vykloval, kdyby se Míša nebyl spasil útěkem. Kohout pak zmizel kdesi na dvoře a Míšu jeho zvědavost znovu přitáhla k ohradě. Dírou po vytrženém prkně spatřil přímo proti sobě otevřené okno chalupy a za ním na kamnech v modře pruhovaných peřinách leželo cosi ohnivě červeného. Za chvíli Míša rozeznal, že to je tak červená srst na nějaké hlavě. Byl to chundel Vasilových červených.

dárek a Vasil se upokojil. No tak, umoudřil ses. Dáš už pokoj, lehnu si, zdřímnu si. Padl zpátky na polštář a hned chrupal znovu. Kohout však vletěl oknem rovnou na Vasilovu peřinu a znovu spustil křik. Teď se Vasil až vylekal. Vyskočil a rozkřikl se. Ty lotře z černého vejce, ve vlastním době člověk nejslačím raním spánkem spát nemůže. No počkej, však já tě naučím. Kohout již seděl zas na okně. Vasil popadl spod postele botu, takovou sedláckou, zlíka pletenou, a hodil je po něm. Kohout uskočil a bota žuchla do ohrady hned vedle Míšovy hlavy. Medvídek rychle ucouvl za ohradu, aby ho Vasil nespatřil. Slyšel však Vasilův hlas. No, teď snad budu mít pokoj. Lehnu si, zdřímnu si, schrupnu si. Když se Míša znovu odvážil pohlednout dovnitř, Vasil už zas spal. Míša byl v pokušení sáhnout za ohradu pro vyhozenou botu a mrštit ji zpátky oknem po spícím Vasilovi, ale od provedení úmyslu ho odvrátilo podivné počínání Kohoutovo. Ten pokušitel se teď kratmo plížil ke kivadlovým hodinám, které visely na stěně nad Vasilovou hlavou. Tam povyskočil a klobl do závaží, až se rozkývalo. Znovu vyskočil, znovu klovl a závaží se kývalo už velkým obloukem. A po třetí klovl a závaží bim praštilo Vasila ve spaní rovnou do kotrby. Vasil se k smrti vyděsil. Co to bylo? Pomoc, vrahové! Ale když viděl, že se mu závaží komíhá kolem samé hlavy, rozlítil se na hodiny. Tak i vy takhle proti mě s tím rváčem, kokrháčem? Moji vlastní, moji nejbližší jsou na mne jako na cizího, ale počkejte, však já si tu pořádek udělám. Vasil vstal, vyvěsil z hodin závaží a znovu si lehl. Tak, teď mě nebude budit ani rváč, kokrháč, ani hodiny nepokojky. Lehnu si, zdřímnu si, schrupnu si, pospím si. Ale nepospal si zas. Kohout vylétl nad Vasilovou hlavu ke stropu, kde stál na poličce jediný talíř, pěkně pestře malovaný. Kohout nabral talíř křídlem a břink! Roztřískl jej o podlahu na tisíc kusů. Vasil vyskočil jako rozumu zbavený. Který kozel to zas? Zbláznili jste se dnes všichni, nebo co? Vždyť to je už jako o čertově svatbě. Propět ran do čepice, ten lotras mi můj malovaný talíř roztřískl. Dědictví drahé porodné matičce. Poslední kus její výbavy památné, jedinou mou jídelní nádobu. No to ti přijde drahot čertův synu. A pustil se za Kohoutem po světnici a pak po celém dvoře a přitom stále láteřil. Však já tě, jen počkej, jen co tě dostanu, já tě naučím, ty se mi dlouho smát nebudeš. Brka ti vytrhám, že na tobě pírka nezůstane, bude s tebe holátko s lepicím a krocanům na posměch. Však on tě přejde, ten tvůj drzý křik, kterým dobré lidi od noci ze spánku budíš, starosti a trampoty zaspat jim nedáš, sladké sny od nich zaháníš, do denní roboty ježeneš, k ničemu dobrému nejsi, jen neplechu celé dny tropíš, slepicím zrní ujídáš, zdare váky sobě rovnými na smetišti se rveš a teď ještě od božího rána svému pánu nástrahy a úskoky strojíš, škody na majetku i na těle působíš, ale počkej, už tě mám, už mi neuletíš. Kohout totiž v té chvíli vletěl otevřenými dvířky do chlívka a Vasil se pustil za ním. Ale v tom vyrazilo zevnitř poplašené prase. Vletělo Vasilovi pod nohy, nabralo ho nechtíc na svůj hřbet a prchalo s ním zděšeně napříč dvorem. Vasil, stejně zděšený, byl rád, když ho prase složilo uprostřed dvora rovnou do louže u smetiště. Náhle bylo úplně ticho. Takže Míša musel u díry v ohradě násilím zdržet smích, aby se neprozradil. Vasil chvíli ležel jako bez ducha. Pak si pomalu sedl a složil utýranou hlavu sklesle do dlaní. Všechna drůbež, prase, kočka, pes i ten rváč kokráč obstoupili, jako by ho litovali. Kohout poskočil až docela před něho, přisedl mu k nohám a nevinně mu civěl do tváře. Vasil zhluboka vzdychl a zanaříkal.

0: Tak vidíš, chlapče, jaký já jsem nebožák. A proč ta všechna svízel, ten rozruch a to pozdvižení? Tak hezky se nám tu všem spolu žilo, v míru a pokoji. Všichni jste se u mě dobře měli, nikomu z vás jsem slova křivého neřekl, pírko v cestu nepoložil. Vám, slípky a kohoutové, jsem vždycky zobu dost sypal. Tobě, čuníku, mláto z města nosil. I ty hodiny nevděčnice jsem jako oko v hlavě choval, pomyšlení jim dělal, kolečka a péra zmazal, závaží natahoval, ručičky podle sluníčka vždycky nařídil. A co teď z té své dobroty od vás mám? Ani potlučené tělo posilnit nemohu, prosné kaše, z čeho pojíst nemám. Jediný můj talířek, ty Kazimíre Škodolipče, si mi rozbil. Snad já teď budu muset hlady zahynout. Ledaže by? Jestli ovšem, to bych si snad. Dnes je čtvrtek, v městečku je jarmark, mohl bych si teda, jenže zač. Ani penížku ve stavení nemám, na takový výdaj jsem se nepřipravil a zadarmo mi v městečku talíř nedají. Ale počkej, snad bych přece mohl. Vykrml jsem já si na Martina husu, pěknou, tučnou, dlouhokrkou, bělokřídlou. V městě mi za ní kupcová dá jistě půl dukát. Pod 40 penížku jí nedám. Za 20 si koupím na jarmarku talířů, za 5 napiju se sladké vodky. Ostatek si schovám na zlé časy. Vasil se jal pomalu pracně vstávat.
1: Ach, toto bolí.
0: Zdali pak já na ten jarmark dojdu. Musím se hned vydat pěkně zrychle na cestu, abych to byl před soumrakem zpátky. Zašel do stavení a Míša viděl, jak si napekl na plotně bramborových placek. Pak natáhl gatě a líkové boty. Druhou ale musel hledat u ohrady, kam ji hodil za kohoutem. Vyšel ke kurníku, vytáhl z něho pěknou husu, vsadil ji do nůše a navrch šátkem převázal. Teď Míša viděl, jaký to byl hlupák, že si mohl splést kohouta s husou. Vasil se rozhlédl po všem hospodářství a po svých zvířátkách a loučil se s nimi. Tak to buďte všichni s pánem Bohem. Ohlídejte mi můj majeteček před zlým člověkem a divou zvěří. Poroučím vás všechny do ochrany boží vůle a než sluníčko zajde, naschledanou. Pak svedl nůši na záda, vykročil k vratům a jimi do lesa. Na cestu se dal do zpěvu. Na trh teďka do městečka půjdu s husičkou, lesem, polem, horem, dolem, cestou, cestičkou. Není husa jako husa, to je husa má, jaká krása, kila masa, libru peří má. Míša běžel chvíli za ním a slyšel ještě kus jeho písničky. Nač se ptáte, co mi dáte za ní doslova, půl zlatníček, stříbrníček, paní kupcová. Nápěv slyšel Míša ještě dál, ale slovům už nerozuměl. Vasil již zašel příliš hluboko do lesa. Když si byl Míša jist, že se ten člověk s červenými vlasy hned nevrátí, obrátil se zase zpátky jeho stavení.

Na kraji mlází, kde se protínaly lesní cesty, rostla mladá jedlička, hezká jako panenka, a všem pro potěšení voněla. Kolem ní se pořád něco dělo. Srnky přeběhly na pastvu, veverka cvičila skoky z větve na větev, přešel hajný a při něm šmejdil jeho pes s nosem jako vysavač a nasával všechny pachy. Někdy taky přejel lesní traktor a ten neměla ráda. Trochu se ho bála. Rachotil jako hromobití, vykuřoval, ačkoliv se to v lese nesmí, a nestydatě páchl. Nikomu neuhnul. A co mu stálo v cestě, na to šlápl. Za to jedlička měla ráda červeného ptáčka Křivku. Křivka si nejraději pochutnávala na semínkách ze šišek. Pořádala jednu za druhou, až se jí z vytahování semínek skřivil zobáček, že vypadal jako pokažené nůžky. Křivka zrovna přilítla s novou šiškou a usadila se s ní na jedličce, když se zpovzdálí ozvalo rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof. Ach, už zase jede rufuflák, vzdychla jedlička. A táhne klády. To zase rozryje celou cestu, řekl červený ptáček. Traktor supěl přes kořeny, přes kameny a čoudil. Za ním šel hajný a volal na něj: na křižovatce si nadjeď, ať při zatáčení neodřeš stromky. Ale kde pak traktor? Do křižovatky vjel jako Formule 1 a řízl jí nejkratším směrem. Dej pozor, vykřikla Křivka a leknutím pustila šišku. Ale bylo pozdě. Klády už dřely jedličku, ozvalo se prasknutí a jedlička zasténala. Její dvě nejdelší větve vláčel traktor za sebou. Nemehlo, takový krásný stromek zmrzačíš, zlobil se hajný, ale sebevětší zlobení neštěstí nenapraví. Moc to bolí? Ptala se jedličky Křivka. Přišly srnky i veverka a všichni ji litovali, dokonce hajného pes, který spíš na každého vrčel, jedličku litoval. Rány jedličku bolely, ale daleko víc jí bolelo, že je z ní mrzáček. Trápilo ji to pořád a snad by se utrápila, kdyby nebylo červeného ptáčka. Neber si to tak, podívej se, jaká já jsem šereda. A nic z toho nedělám, řekla Křivka a pitvořila se a nastavovala jedličce k podívání svůj křivý zobáček zprava zleva. Nejsi žádná šereda. Jsi krásný červený ptáček. A ty jsi pro mne zase moje hezká jedlička. Čas obracel listy kalendáře a jednou ráno bylo všude bílo. Blížily se Vánoce a děti se těšily na stromeček. Vánoční stromečky vybírá hajný a přišel taky k mlází, kde stála jedlička. Tuhle jedličku taky, ukázal na ní. Stejně tady jen překáží a pořádný strom z ní už nebude. Já nechci, bránila se jedlička. Prosím vás, já nemohu. Mám tady červeného ptáčka. Málo kdo rozumí řeči stromů a tenký hlas jedličky už vůbec nebylo slyšet. Dřevaři jí podkasali větve, jak se to s vánočními stromky dělá, a naložili ji na nákladní auto. Jedlička tiše plakala a ronila krůpěje pryskyřice. Křivka ji ale slyšela a řekla: nepláč, pojedu s tebou. Mně by tady bez tebe taky bylo smutno. Sedla si na nákladní auto a jeli. V městě čekala jedlička s ostatními stromky. Borovičky, smrčky i jedle rozkládali větve, aby každý viděl, jak jsou pěkně rostlé a košaté. Jedlička z kraje mlází zůstala však podkasaná, aby nikdo nenašel Křivku, schovanou v jejich větvích.
Obě se bály chvíle, kdy se budou muset rozloučit. K jedličce ale přistoupil muž, ani ji nerozbalil a rovnou řekl: krásně voníš, tebe si vezmu. Nesl jedličku domů a křivka ve větvích ani nedutala. Doma postavil stromek do pokoje a zavolal: maminko, vybral jsem dětem jedličku, pojď se podívat. Žena přišla do pokoje, rozhrnula trochu větve a napůl zklamaně, napůl s výčitkou řekla: táto, kam zdal oči, vždyť je to mrzáček. To neříkejte, vykřikla rozlobeně křivka a vylétla z úkrytu. Něco takového jsem ještě nezažil, divil se muž. Maminko, otevři okno, ať může ven. Jen si leď, ptáčku, usmívala se žena a otevřela okno. Ale křivka lítala po pokoji a nakonec zase usedla na jedličku. Když chceš, můžeš zůstat, krčili oba rameny a usmívali se. Muž potom usadil jedličku do stojanu, jako by ji obul do střevíčku, a začal ji strojit. Ověsil ji stříbrnými šiškami a skleněnými ozdobami, které byly červené jako jahody, žluté jako pampelišky a modré jako voda ve studánce. Jedlička byla jako lesní princezna. Moc ti to sluší, řekla křivka. Jsem šťastná, šeptala jedlička. Jsi opravdu krásná, řekla křivka. A byla to pravda, protože krása kvete ze štěstí. Když na Štědrý den večer jedličku uviděli děti, měli tak velkou radost, že se nevešla do pokoje. A bylo slyšet až na ulici: máme nejhezčí vánoční stromeček a sedí na něm červený ptáček. A skutečně, nikde jinde neměli stromeček krásný jako lesní princezna s červeným ptáčkem.

0: Madlenko, já když tě uvidím, tak je mi vždycky, jako když po zimě vysvitne jarní sluníčko.
1: Rád mě vidíš, ale kabousíš se nad tím záhonem, jako by ti zajíci všechno zelí okousali.
0: A mám snad nad zelím vyspěvovat o červené růžičce? Na té mojí zahrádce roste plevel třikrát tak rychleji než zelí.
1: Tak nehudruj. Já ti pomůžu. A až si v zimě sedneš ke kouřící zelňačce...
0: Řeknu si, že lepší by byl pořádný kus masa. Nevím, proč bych měl čimčarat jako vrabec na střeše.
1: A já zas nevím, proč bych tu měla ztrácet čas takovým kabousem ukabouseným. Táta říká, že ty i na sluníčku vidíš jen mraky. Která si tě vezme, ta se utrápí.
0: To říkáš ty? Nebo táta?
1: Na tom nezáleží. Ale je to pravda. Kdyby ses usmál, při práci si zaspíval, i to zelí by ti lepší rostlo. A dost možná, že by ti na zahrádce vykvet i kvítek štěstí.
0: Kvítek štěstí?
1: Moje bába vyprávěla, že v zahradě královny květin roste kvítek, který má všechny barvy duhy a voní jak růže, někdy jak borový les, někdy jak rezeda a někdy jak jablíčko na podzim v sadě. Kdo k tomu kvítku přivoní, toho každá bolest přebolí. Kdo moc krásy nepobral, rozkvete jak růžové poupě. A kdo místo masa šupe zelňačku sedmkrát do týdne, je najednou bohatší než sám král.
0: Takový kvítek, to bych si dal líbit. Jenže to jsou jenom pohádky.
1: Moje bába říkala, že sama ten kvítek měla, když byla ještě mladá.
0: A řekla ti, kde dostala semínko?
1: Když kvítek štěstí odkvete, vezme královna květin semínka a rozfouká je do celého světa. Mnoha lidem padne to semínko do zahrádky a ti, kteří se o něj starají, zalévají ho a chrání před větrem a mrazem, ti se z něj můžou těšit dlouhá léta a někdy i celý život.
0: Sem ještě žádné semínko kvítku štěstí nezaletělo.
1: Však ono zaletí. Jen musíš čekat a dávat pozor, abys ho nepřehlídl a nepřišlápl holínkou.
0: Nechce se mi čekat. Půjdu do světa, najdu zahradu královny květin a poprosím ji, aby mi to semínko dala.
1: A ty si myslíš, že královna květin rozdává semínka každému na potkání jako fazole?
0: Já nejsem každý. Hned tak něčeho se neleknu, za práci umím vzít.
1: Však já vím. Toníku. A když oba přiložíme ruce k dílu, žádný kvítek štěstí potřebovat nebudeme.
0: A to zas ne. Nechce se mi dřít od rána do večera pro pár brambor na loupačku. Půjdu do světa a to svoje štěstí tam určitě najdu.
1: Ty půjdeš hledat svoje štěstí? A co zatím já?
0: Počkáš na mne. Až přinesu kvítek štěstí, zasadíme ho tady na zahrádce a on bude vonět celé dny a celé noci jen pro nás dva.
1: Ale Toníku, vždyť to byla jen pohádka.
0: Pohádka nebo pravda. Pro mne už tady štěstí nekvete.

0: A vejs, nemůžeš koukat, kam šlapeš?
1: To z úhod, že nemůžu. Kdybych pořád koukal pod nohy, daleko bych nedošel.
0: A kam chceš dojít?
1: Chtěl bych... Ale co ti to tu budu vykládat? Teď ani nevím, kdo jsi. Nejdřív se ukáž.
0: A nezašlápneš mě?
1: Ani mě nenapadne. Teď jsem si sednul, tak nebudu kvůli tomu zase vstávat. No ne, trpajzlík.
0: Nejsem trpajzlík, ale lesní skřítek bedrníček.
1: Těší mě, bedrníčku. Já jsem Toník. Ukáž, ať se na tebe pořádně podívám. Nejsi větší než kluk, co se právě vykulil z hejčadla a fousy máš až na zem. To se pak nemůžeš divit, že ti je kdekdo přišlápne. Měl bys si je trošičku přistřihnout.
0: To tak. Mám nejkrásnější fousy v celém polesí. Ani hajný nemá lepší.
1: Tak se nezlob, bedrníčku. No, a vem si kus buchty.
0: No. Je dobrá.
1: To pekla Madlenka. Ta umí všechno. Upeče, navaří. A na té jejich zahrádce, která je samý jíl a kamení, vypěstovala růžičky nejhezčí z celé vsi.
0: A proč ty místo běhání po světě nepomůžeš Madlence vynosit kamení ze zahrádky? Proč ji nenasekáš klesí, aby byly buchtičky pěkně do zlatova?
1: Jdu do světa pro kvítek štěstí.
0: Kvítek štěstí. K čemu ti bude?
1: No k čemu? Kdo k tomu kvítku přivoní, toho každá bolest přebolí. Kdo moc krásy nepobral, ten rozkvete jak růžové poupě. A kdo šupal zelňačku 7x do týdne, je s tím kvítkem bohatší než sám král.
0: Aha, jo. Tak ty chceš být bohatší než král? A rozkvítat jak poupátko? No. A to ti nestačí, že máš na hlavě vlasy jak záhon mrkve zasazený na tí do země?
1: Ty se mi máš co smát, ty s těma fousama jak opršalý lišejník.
0: Moje fousy nech na pokoji, moje fousy jsou náhodou
1: nejkrásnější v celém polesí, já vím.
0: Právě že nejsou nejkrásnější. Hajný má lepší. A o Forstovi ani nemluvím. Myslíš, že kdybych si přivonil k tomu kvítku štěstí, že by mi fousy ještě povyrostly?
1: To nevím, ale můžeš to zkusit.
0: Jak to mám zkusit, když žádný kvítek štěstí nemám?
1: Tak víš co, až se budu vracet ze světa, zastavím se tady a jedno semínko ti dám.
0: Je, to bys vážně udělal.
1: No to víš, že jo. Ale něco za něco. Já ti dám semínko kvítku štěstí a ty mi ukážeš, kudy se dostanu z lesa. Už tu bloudím třetí den, právě jsme spolu snědli poslední buchtu a jestli to tak půjde dál, budu se muset živit kořínkama.
0: Tak já ti dám dobrou radu. Začni kopat kořínky tamhle pod dubem.
1: No počkej, počkej. Pár jedlých kořínků, to je za kvítek štěstí trochu málo.
0: Jiný by ti nedal za takové sliby ani borovou šišku. Já mu to nabízím kořen návratníček a jemu to není dost.
1: Kořen návratníček?
0: No nekoukej na mě, jak čerstvě rozkopnutá mochomůrka. A dej se do práce.
1: A k čemu mi ten kořínek bude?
0: Jsi ty ale pařes. Až vykopeš kořen návratníček, uděláš s ním okolo sebe kruh a najdeš cestu z lesa tak lehko, jako by před tebou šel někdo s lucernou.
1: Vedrníčku, tak za to máš u mne to nejkrásnější semínko kvítku štěstí.

0: Z lesa jsem venku. Ale jak tak koukám, moc jsem si nepomohl. Všude kolem skály, ostré a zubaté, jako dračí tlama. A vítr se v nich prohání, jako by naříkal. Jde z toho hrůza. Už abych byl pryč. Jenže, jak se dostat na druhou stranu? Skály tu stojí jako zeď. Nikde ani skulinka. A když polezu přes ně, zlámu si nohy. Že on už to někdo zkoušel a teď tam leží bez pomoci. Je tu někdo?
1: Je tu někdo?
0: To je divná ozvěna. Kdo jsi?
1: Já ti to řeknu, ale ty se lekneš a utečeš.
0: Co bych se lekal?
2: Já jsem Toník. A ty?
1: Já jsem Sanička. Sonička.
0: Sanička, Sonička.
2: Co to je?
1: Sanička. Jako malá Sanička.
2: Už tomu začínám rozumět. Ty jsi malá saň, nikdo se tě nebojí a proto pořád vzdycháš a naříkáš.
1: Ale kdepak? Já vzdychám právě proto, že se mě každý bojí. Jak mě vidí, tak uteče. A tak jsem tu pořád sama. A je mi smutno.
2: Tak se ukaž mně. Já se nějaké zakrnělé saně neleknu. Pomoc! Pust mě, prosím tě, pust mě!
3: Neboj. Já tě chytla jen, abys tak rychle neutíkal. A nevyvrk si třeba nohu. No vidíš, říkala jsem, že se mě každý lekne a že se mnou nikdo nechce kamarádi.
4: To se nemůžeš divit, že se každý lekne, když se proti němu vyřítí drak jak hora.
3: Já nejsem drak, já jsem Sanička.
4: Jestli ty jsi Sanička, tak je moje koza chroust.
3: Co na tom, že jsem trošičku větší? Nikdy jsem nikomu neublížila.
4: A čím pak se živíš?
3: Chroustám.
4: Je?
3: Skály.
4: No to je teda něco. Poslyš. Saničko, Soničko, potřeboval bych se dostat na druhou stranu. Nemohla bys mi prokousat cestu.
3: Což o to, mohla. Ale musel bys počkat. Před chvílí jsem totiž obědvala.
4: No to já do večeře klidně počkám.
3: Jenomže my saně jíme jenom jednou. Za měsíc. Počkáš? Měsíc. Budeme si povídat. A taky si můžeme zahrát. Drápky.
4: Yeah. Měsíc čekat nemůžu. Podívej se, kdyby ses trochu snažila, určitě bys těch pár balvanů ještě zmohla.
3: Když jím přes moc, tak je mi pak vždycky těžko. Od žaludku.
4: Jestli mi tu cestu prokoušeš hned,
0: Přinesu ti od královny květin, semínko, kvítku, štěstí.
3: K čemu by mi byla nějaká kytka? Na skále by stejně narostla.
0: Na skále to dá rozum, že ne, ale kdyby jsi tu udělala pěknou zahrádku, kvítek štěstí by tam rozkvet všemi barvami duhy, slétali by se k němu ptáci a motýly a ty už bys nikdy nebyla sama.
3: To by byla krás.
0: No vidíš.
3: Víš co, já ti tu cestu prokoušu, ať puknu.
5: Hrous, hrous, hrous. Stačí to takhle?
0: Jak by ne, tam by projel vůz s párem koní. Moc ti děkuju, Saníčko, Soníčko.
3: Není zač. Šťastnou cestu.

0: Stát! Stát! Stoj, člověče! Ani o krok dál.
1: To se podívejme. Hlásek jako konipásek a rozkazuje si jako šafář. Kde pak jsi ty, žblabuňko, že ti ani není vidět?
0: Já jsem zvonek. Bradatý. A střežím vstup do říše královny květin.
1: A co uděláš ty, klinkáčku, když tě jednoduše překročím, co? Jo, kde se tu najednou vzali ty bodláky a kopřivy?
0: Co? Ještě si myslíš, že mě jen tak překročíš?
1: Odpust mi, strážní zvonečku, nezlob se a pust mě do říše královny květin.
0: No, to je jiná řeč. A co pak u nás chceš?
1: Chtěl bych se poklonit vaší královně.
2: A požádat jí o kvítek štěstí. Že jsem to uhádla, co?
1: To je lehké hádání, ty žahálko. Pro kopřivu nikdo nemusí vážit cestu do království květin. Tu najde za každým plotem.
2: Nechte ho, sestřičky. Však si ještě kvítek štěstí nenese. Nakonec bude rád, když mu na zahrádce vyroste trochu kopřiv prohouseta.
1: Nezlobte se, žahavé panenky, nezlobte se. Já vím, že i vy jste člověku ku prospěchu a když mě pustíte dál, slibuju vám, že vás nechám u plotu své zahrádky růst po libosti.
2: Tak běž, ale za trest si musíš vyhrnout nohavice a projít naším šikem.
1: Jo.

0: Buď vítán v království květin, Toníku.
1: Hodně slunce a chladivé rosy přeju, vzácná paní.
0: Co na mne tak koukáš?
1: Odpusťte, vzácná paní královno. Nemůžu oči odtrhnout. Tak krásnou růži jsem ještě neviděl. Jak jsem se na vás podíval, zapomněl jsem na žízeň i hlad, na únavu z cesty.
0: I na ty nohy popálené od kopři. Ale určitě si nezapomněl, proč jsi sem přišel.
1: Však to jistě sama víte.
0: Vím. Všichni sem přicházíte pro kvítek štěstí. Každý po něm touží, ale jen někdo ho získá. A málo kdo si ho dokáže udržet po celý život.
1: Jen se nebojte, paní královno, já svoje štěstí uvadnout nenechám.
0: Uvidíme. Dám ti semínko kvítku štěstí, ale musíš si ho zasloužit. Támhle ten úhor zriješ a zasadíš na něm brambory.
1: Zrýt pole a zasadit brambory? No to je divný pohádkový úkol.
0: Nemudruj a pust se do práce. Drchničko,
2: co si přeješ, královno?
0: Jdi s Toníkem a ukaž mu, kde najde rýč a motiku.

0: Myslím, že už tomu rozumím. Lán je to, že konce nedolídneš, ale rýč a motyka budou určitě ze dřeva.
1: Co tě napadá? Kdo by se pustil do takové práce s dřevěným nářadím? Rýč i motyka jsou ze železa a ty ten lán musíš pěkně zrýt a osázet.
0: Do večera.
1: Proč do večera? Dělej to, jak dlouho chceš, ale pořádně.

0: Uf. Ja. Ja. To je mi pěkná pohádková říš. A moždím se s tím. Jo, třetí den a nikde žádná víla nebo kouzelný dědeček, který by mi pomohl.
1: Co se tak mračíš, Toníku?
0: Ty se divíš, drchníčko? Pole od obzoru k obzoru a já jsem na to sám. Takhle nebudu hotový ani do Vánoc. To doma. Tam by mi určitě někdo pomohl. Sousedů Vašek, nebo... Nebo Madlenka.
1: Jestli chceš, já ti pomůžu.
0: No tak děkuju.
1: Proč si sedáš, Toníku?
0: No, já myslím, že při tom čarování stát nemusím, víš?
1: Při jakém čarování?
0: No, ty přece teď mávneš čarovným proutkem, ne? A pole bude zryté a brambory pěkně v řádkách.
1: Kde pak? Já vůbec neumím čarovat.
0: Ne. Tak to můžeš zase jít. Jsi jak za groš kudla, ty bys mě tady vytrhla.
1: Mohla bych ti alespoň zaspívat, aby ti šla práce lepší od ruky.
0: Když si budu chtít zaspívat, dokážu to sám.
1: Jak myslíš, Toníku?
0: Ach.

0: Vidím, že už jsi skoro hotov.
1: Však jsem se taky nadřel. Ruce necítím a záda, jo, snad ani nenarovnám.
0: Ale dal jsi záležet. Zem nakypřená, voňavá.
2: Takže mi dáte kvítek štěstí?
0: Možná. Čeká tě ještě hodně práce. Brambory sami nevyrostou. Musíš je okopat, na podzim pěkně vybrat ze země a dát do pytlů.
1: Co? Já tu mám čekat do podzim.
0: Nemusíš. Můžeš odejít hned a hledat svoje štěstí někde jinde.
2: Vzácná paní královno, já bych tu rád zůstal. A k těm bramborám bych vám vypěstoval třeba ještě pár hlávek zelí. Ale doma na mě čeká Madlenka, moje nevěsta.
0: To ona chtěla, abys šel do světa hledat kvítek štěstí?
1: Ale kdepak. Nechtěla mě pustit. Říkala, že jí ke štěstí úplně stačí, když je se mnou. A právě proto, kdybych zůstal ve světě tak dlouho...
0: Myslíš, že by si vybrala jiného?
1: Byla by smutná.
0: Na to si měl myslet, když si od ní odcházel. Buď splníš úkol, který jsem ti dala, nebo odejdeš bez kvítku štěstí.

0: Hop. Hop. Tak. Brambory máte v pytlích, žluťoučké jako máslo a velké jako pěst.
1: Svůj úkol si splnil, Toníku. Tady je tvá odměna.
0: Jenom jedno semínko.
1: Semínka kvítku štěstí se nerozdávají po hrstech.
0: Ale co když to semínko nevzejde? Nebo ho vrabec vyklobne?
1: Někdy i celý lán potlučou kroupy. A z jednoho oříšku, který ti náhodou vypadne z kapsy, vyroste velký strom. Ale neboj se. Tobě a tvé madlence jistě kvítek štěstí vykvete.
0: Což o to, já bych se i tím jedním semínkem spokojil, ale mám kamarády, kteří mi pomáhali. Bez nich bych sem asi nikdy nedošel. Slíbil jsem, že jim taky přinesu semínko kvítku štěstí.
1: Když jsi slíbil, musíš to splnit. Tady máš ještě dvě semínka. A teď už běž.

0: ani.
1: To se mi snad jenom zdá. Ta ubrečená Sanička Sonička si uprostřed skal udělala zahrádku. Má v ní dvě uvadlé kopretiny a jednu zakrnělou borovičku. Zpívá si, jak kdyby jí tam kvetly růže a rozmarín.
0: A když se už Saňka, Saňka vyspala, vyspala, tak zahrádka štoude vody dostala.
1: Je spokojená jako hříbek v mechu. Ta už kvítek štěstí ani nepotřebuje. A mně by se tak hodilo ještě jedno semínko. Kdybych to vzal tamhle přes tu skálu, možná, že by si mě ani nevšimla.
2: Tondo, co to vyvádíš? Kdybych tě zase nechytila, tak si smou zlámat nohy. Nebo rozbít hlavu.
1: Já... Zamyslel jsem se. A sešel jsem z cesty.
2: To si musel jít se zavřenýma očima. Sám si říkal, že by po té cestě projel vůz s párem koní. A co jsi byl pryč, ještě jsem jí pěkně udusala a vysypala žlutým pískem.
1: Já sám nevím, jak se to mohlo stát.
2: Nic z toho nedělej, že jsi nedostal kvítek štěstí.
1: Jak víš, že jsem ho nedostal?
2: Co pak bys mě obcházel oklikou, kdyby zdržel štěstí v hrsti? Netrap se. Moje zahrádka stačí. Tak. Jak je? I ptáček už tam občas zaletí. A až povyroste borovička. Možná, že si tam i hnízdo postaví. Ale já tu vykládám a ty sotva stojíš na nohou. Odpočin si, prospi se u mne v jeskyni. A všechno mi povíš až zítra.
1: Kdepak? Já nemám na odpočívání čas, musím zas dál.
2: Tak se pojď podívat aspoň na moji zahrádku.
1: Až jindy, teď už vážně musím.
2: Přijď se podívat na jaře, zasadila jsem koní klec. To teprve bude krás.

0: Au, nemůžeš dávat pozor. Zase jsi mi šláplul na fouzi.
1: Bedrníčku, co tady děláš v tom křoví?
0: Sbírám šipky, abych měl v zimě na čaj. Ale nechápu, proč ty se prodíráš roštím, jako střelený zajíc.
1: Chtěl jsem si trochu nadejít.
0: Nevím, jestli je tohle nejpřímější cesta, ale určitě není nejrychlejší. A šipkové trní tě otrhalo, že vypadáš jako strašák do zelí. Na co mlčíš? Pochlup se konečně, jak jsi pořídil.
1: Víš, bedrníčku...
0: Nic mi neříkej. Hned, jak jsem se na tebe podíval, věděl jsem, že se vracíš s prázdnou.
1: Jak jsi to poznal?
0: Tváříš se, jako by ti vlk patuch roustal. No nic. Nic si z toho nedělej. Mně moje fousy stačí tak, jak jsou. Stejně mi na někde kdo šlape.
1: Bedrníčku, já jsem...
0: Přestaň už koktat a pojď radši se mnou. Mám doma borůvkový koláč a nakládané houby. Trápení se líp snáší s plným žaludkem.
1: Já nemůžu, bedrníčku. Musím domů. Madlenka na mě čeká.
0: Počkej, kam letíš? To jsou moresy. Nejdřív se couvrá půl roku po světě a pak nemá čas sníst s kamarádem kousek koláče. Asi čeká, že mu ta jeho madlenka upeče lepší.

0: Madlenko, tak už se nezlob a otevři.
1: Ani mě nenapadne.
0: Tak se mi aspoň v okýnku ukáž.
1: Chceš se podívat, jak mi stezkem po tobě tváře pobledly? Jak jsem se pro tebe oči vyplakala?
0: Moc ti to sluší. Jsi jako růžička nejhezčí ze všech. Ani v království květin nemají pěknější.
1: Ty jsi tam opravdu byl?
0: Byl.
1: A dostal jsi semínko kvítku štěstí?
0: Má milá Madlenko, semínka kvítku štěstí se nerozdávají jako fazole. Ty si musí každý perně zasloužit. Ale já jsem splnil všechny úkoly, které mi královna květin uložila a za to jsem dostal hned 3 semínka. Zasadíme je tady pod oknem a štěstí bude jak trávy na jaře.
2: Toníčku můj zlatý.
0: Madlenko, já jsem tak rád, že jsem zase s tebou.
2: Já bych na tebe neměla vším právem půl roku promluvit. Co jsem se pro tebe naplakala.
0: Však to byly taky poslední slzičky v tvém životě. Až zasadíme kvítek štěstí, budeme se topit v samé blaženosti.
2: A kde máš ta semínka? Tak už mi je konečně ukáž. Toníku, vždyť ty máš v kapse díru, že by jablko propadlo na tož semínko.
0: To není možné. Ještě ráno byla kapsa celá. Ještě ráno jsem se na semínka díval.
2: Tondo, Toníku, kam běžíš? Jestli si štěstí z kapsy vytrousil, na cestě ho ležet nenajdeš.
0: Jen se neboj, já vím, kde ho mám hledat. Šípkové růžičky mi je hlídají.
2: Tak si běž. Ale až se vrátíš, můžeš ten svůj kvítek štěstí zasadit pod jiné okýnko. Já na tebe čekat nebudu! Tondo. Toníčku. Počkej. Počkej na mne.

0: Jak se může ozvat, když tu není?
1: A kdo jsi ty?
0: Jsem lesní skřítek Bedrníček. A byl bych rád, kdybyste tu přestali povykovat a dodržovali lesní klid.
1: Bedrníčku.
0: Co je zas?
1: Neviděl jsi náhodou Chasníka? Nic moc, ale docela k světu. Tělo jako lískový prut.
0: Jo, taky tak hubený a vytahuje se, až to hezké není.
1: Oči upřímný skrz naskrz a vlasy.
0: A vlasy jako ten křemňák tamhle pod břízkou.
1: Ty jsi to Ninka viděl? Šel tudy?
0: Co šel? Ten se tu promenáduje v jednom kuse. Nejdřív šel do světa, plno kuráže a řečí jako vody, sliboval mi semínko kvítku štěstí, ale když se vracel, radši se prodíral křovím, aby nemusel přiznat, že má prázdnou kapsu.
1: A teď si ho neviděl?
0: Viděl. Místo štěstí hledá tamhle v roští utržený knoflík od vesty.

0: Madlenko, to je dobře, že jsi tady, pomůžeš mi hledat.
1: Ztracený knoflík od Vesty?
0: Ale to jsem jen tak řekl tomu Odřifousovi. Nechci, aby každý věděl, že jsem tady v kroji vytrousil semínka kvítku štěstí.
1: A to já zas nechci hledat svoje štěstí někde v prachu a pak ho schovávat, jako bych ho ukradla. Toníku, nech toho a pojď domů.
0: Nepůjdu. Kdo už jednou držel svoje štěstí v ruce, ten se ho jen tak nevzdá.
2: Jenže ty ses natahoval po cizím štěstí a vlastní ti z kapsy vypadlo.
1: Můj ty světe, šípkové trní se obaluje květem, jako by nebyl podzim, ale jaro. A uprostřed těch planých růžiček bílá růže, krásná nad všechno pomyšlení.
0: Vznešená paní královno, já bych své štěstí nepustil z ruky za nic na světě, ale to proklaté trní mi kapsu roztrhalo a semínka mi vypadla.
2: Proč se zdrál křovím? Mohl si jít jedlinou. Dobře, že ti sestřičky šípkové růže kapsu roztrhaly. V lakotné ruce by kvítek štěstí tak jako tak uvadl.
1: Odpust mu, vznešená paní.
2: Já mu nemám co odpouštět. Sám své štěstí získal, sám o ně přišel. Ale co ty, Madlenko, ty se na něj nezlobíš. Půl roku byl pryč a pak se vrátil s prázdnou kapsou.
1: Hlavně, že se vrátil.
2: Ty po kvítku štěstí netoužíš?
1: Kdo by netoužil po štěstí? Ale pro ten kvítek jsem už zažila tolik trápení, že se raději obejdu bez něj.
2: Jak myslíš? Toník už svou příležitost promarnil, ale ty bys to mohla ještě zkusit. Když splníš úkol, který ti uložím, ráda ti semínko dám.
1: Děkuju pěkně. Já budu radši pěstovat zelí a brambory.
0: Ale teď to můžeš, Madlenko. Vypěstuješ jim v království květin pár řádek brambor a oni ti za to dají semínko kvítku štěstí.
2: Brambor už máme dost. Ale ta kamenitá stráň nad bedrničkovou chalupou je pustá a holá, až srdce bolí.
3: A jak to teprve bolí, když se s ní skutálí kámen a praší vás přímo do hlavy. Tady mám bouli ještě od minulého pondělka.
2: Když osázíš tu stráň mladými stromečky, dostaneš kvítek štěstí.
0: Ale to přece Madlenka nemůže stihnout ani za rok. Stráň vysoká až do mraků a balvany na ní jsou větší než mlýnská kola.
1: Já to zkusím. I když třeba nezmůžu celou stráň a kvítek štěstí nedostanu, alespoň kousek toho suchopáru se zazelená a bedrníčkovi už nebude padat kamení na hlavu.
3: Já ti pomůžu, Madlenko.
0: Ty bys to vytrh, chrouste. Nepleť se tady. Madlenka musí splnit ten úkol sama. Mně taky nikdo nepomáhal.
2: Sám si pracoval, sám si chtěl štěstí užívat. Ale Madlenka si může vzít na pomoc, koho bude chtít. A až se stráň zazelená a pod ní rozkvete kvítek štěstí, jen na ní bude záležet, komu dá přivonět.
3: No tak se do toho dáme, ne? Odvalím ti tady ten kámen, Madlenko.
1: Víš co, bedrníčku, přines radši z lesa šišky a vysypej z nich semínka.
0: A ty kameny odvalím já. Jdi kousek dál, bedrníčku, ať ti kámen nepřiskřípne fousy.
3: Já mám pro strach uděláno. A zachraň se, kdo můžeš. Pomoc, letí sem drak.
1: Toníku, co stojíš, utíkej.
0: Běžte se schovat s drakem, to vyřídím sám.
1: Já se o tebe nehnu.
0: Tak si vlez alespoň tamhle do křoví, aby ti dračí oheň tváře nepřismahnul. Když bude potřeba, přijdeš mi na pomoc. Tak co? Saničko, Soničko, vypravila ses na houby?
4: Kde pak na houby? Toničku, na kamení. Doma jsem už skoro všecko snědla. Od té doby, co pracuju na zahrádce, víš, strašně mi chutná.
0: Takže už nejíš jednou za měsíc.
4: Mám hlad v jednom kuse.
0: A nechtěla bys k svačině tady ty balvany na stráně?
4: Myslíš, že by to nikomu nevadilo?
0: No kdepak, jen se do toho dej.
4: Mňam, buližník, ten já nejradši.
5: Chroust, chroust, chroust.
1: Toníku, ta strašlivá saň chloupá kamení jako naše stračena Lucinku.
4: To jsem si dala, ještě kdyby tak byl navrch kousek. Bridlice.
0: To nemůžu sloužit.
4: Nevadí, pohlídnu se kolem.
0: Prosím tě, ne, abys nám snědla chalupu.
4: Kde pak? Mějte se tu dobře.

0: Už, radši tam zůstaň. Taková příšera je schopná všeho.
1: Neboj se, Vedrníčku. Toník tu příšeru ochočil. Poslouchá ho jako náš vořech. Toník je hrdina.
0: Jen ho nepřechvalil. Radši se dáme do práce.

0: Uf, to jsem si s vámi dal. Nohy jsem si ubrousil po kolena, ruce vytahal taky po kolena a fousy jsem si oškubal, že vypadají jako ohořelý keříček.
1: Nic si z toho nedělej, Bedrníčku.

0: vajíčka, ostříhat růžičky a přikrýt je chvojím.
1: A až s tím budeme hotovi, tak třeba o posvícení by mohla být svatba.
0: Toníku.

0: Madlenko, Toniku, no tak. Schovejte si ty hubičky na potom a rozhlídněte se trochu kolem sebe.
1: To se mi snad jenom zdá. Ta pustá kamenitá stránice zazelenala.
0: Stromečky jsou chundelaté jako veverčí ocásky.
2: A tam pod strání u studánky vykvět kvítek, který má všechny barvy duhy. Voní jako růže, jako rozmarín i jako jablíčka na podzim v sadě.
1: Kvítek štěstí. Tvůj kvítek štěstí, Madlenko.
0: No tak, Madlenko, co koukáš? Honem běž domů pro nějaký puclák a pěkně si ten kvítek štěstí do něj přesaď. Dáš si ho za okno a budeš se z něj radovat od rána do večera?
2: Toníku, co bys tomu říkal, kdybychom ten kvítek nechali tady v lese u studánky? Všichni nám pomáhali, tak ať se teď s kvítkem štěstí taky potěší.
1: Máš pravdu, Madlenko. Bedrníček bude mít fousy delší než proutí na vrbě, veverky plné pelíšky oříšků a zajíci tak pěknou a hustou trávu, že je ani nenapadne okusovat naše stromečky pod strání.
0: No jo, ale co budete mít vy?
2: Já budu mít Toníka.
1: A já Madlenku.
2: A když se nám zasteskne po kvítku štěstí, přijdeme za ní k tobě do lesa. Vedrníčku.
1: Ale já si myslím, že budeme mít dost štěstí i pod vlastní střechou.

jak Rumcajs kočíroval Sumce. Příští den seděl Rumcajs před jeskyní a pročesával si hřebenem na borůvky vousy. Lesní včely mu mírně kroužily okolo hlavy. Rumcajs přemýšlel, čím dobrým by Volšovečkovi vynahradil trápení se špuntem. Manka zatím krmila z ošatky hejno lesních holubů. Nejste nám tu v lese na nic dobrý, povídá, ale pomějte se. V tom přiběhl mezi stromy tenonký potůček vody a pořád ho přibývalo. Manka uskočila, poplašení holuby se rozletěly a Rumcajs povídá, aby se tak nahoře u Volšovečka strhla rybniční hráz, to by bylo pěkný nadělení. Včera Volšoveček div neuschnul v prázdném rybníce a dnes, aby ho tak divoká voda kdo ví kam odnesla. A Rumcajs se rozběhl proti proudu.

0: Jdu k lesnímu rybníku. Ráz byla celá, ale na vrbě seděl vodník Volšoveček a plakal tak vydatně, že to vydalo za potok. Tak už zaráz, nebo mi vytopíš jeskyni, povídá Runcajs. Volšoveček smutně popotáhl nosem. Tobě se řekne, neplač, ale podívej se, co se mi urodilo v rybníce. Runcajs se podíval a zbledl pod vousy. V rybníce leží sumec Holdegrón. Takový sumec byl v Čechách jen jeden. Zalehl rybník od česel až k čepu. Hubu měl Holdegrón širokou jako stavidlo a oči jak mlýnské kameny. No, ty jsi mi krasavec, povídá Runcajs a přidržel se vrby. A hned ale spustil přísně na Volšovečka. Kdybych byl vodník jako ty, tak bych si pořádně dovedl poradit s každou rybniční záležitostí. Slunce vyžeň a vlesi do rybníka místo něho. A neskusil bys to nejdřív sám? Otočil řeč Volšoveček. Runcajs se opřel nohama pevně do hráze a spustil na slunce. Holdegróne, nerad tě tu vidím. Mrskni ocasem a odkormidluj, odkud si připlaval. Sumec pootočil po Runcajsovi oči a líně hnul ocasem. Udělala se taková vlna, že to Runcajse i s Volšovečkem popadlo a odplavilo až do lesa k jeskyni. Vítám vás, povídá jim Manka. Jak vidím, dobře jste pořídili. S Holdegrónem není kloudná řeč, řekl na to Runcajs. Boreď by s rybou byla řeč, povídá Manka. Runcajs se mrzelo, že takhle dopadli. Postavil Volšovečkovi pod šos vědro, aby jim nenakapal po jeskyni, a sám se zhluboka zamyslel. Za chvíli luskl palcem o prostředníček a sáhl do přítruhlíku pro klubko provazu. Můžeme jít! Odvedl Manku s Volšovečkem k rybníku, podal Mance klubko a zeptal se, dovedla bys z toho provazu udělat pořádnou síť? Manka uvázala provaz mezi vrby jako osnovu, a protože Volšoveček byl malý jako kudlička, podala mu druhý konec provazu a on tou osnovou proskakoval jako člunek. Síť byla za chvíli hotová. Sumec Holdegrón se na to líně díval hned jedním, hned zase druhým okem. Teprve když síť rozprostřeli na hrázi, ušklíbil se velikou hubou. Já, nejdřív byste mě do té sítě museli dostat. Depak, na toho nic neplatí, povzdechl si Volšoveček. Ale v tom Manka zatleskala a hned tu bylo hejno lesních holubů. Každý popadl do zobáku jeden provázek a rovnou nad rybník. Tam spustili síť na Holdegróna. Holdegrón se pocítí trochu ošil a znova. Lámali jste si zbytečně hlavu i prsty. Nejdřív by se musel najít někdo, kdo by se mnou hnul. Jen domluvil, pohladil vodník Volšoveček dlaní vodu a ze všech stran rybníka se seběhly ryby. Přijeli pomalí siláci kapři, divoce se přihnali štiky, hladce připluli líni a pak už se čekalo jen na rybí drobotu. Ryb byla síla a každá z nich vzala do huby jeden provázek od sítě. Ale protože se přitom mleli na všechny strany, nemohli síť utáhnout. Sumci Holdegrónovi to až přišlo k smíchu. To by nejdřív to spřezení muselo mít kočího, zeonil se. Kočí je tuhle, křikl Rumcajs, utrhl si ve vrbový prut a skočil z hráze Holdegrónovi rovnou na žbet. Rybí spřežení v tu chvíli pořádně zabralo a už se jelo strouhou proti vodě. Rumcajs kočíroval. Když dojeli do řeky Labe, zarazil Rumcajs rybí spřežení a povídá Sumci. Plav si kam chceš, Holdegróne, tady je už místa dost. Za dvě neděle na to připlavala s truškou Rumcajsovi do studánky poštovní rybička. Vorvani a jiné velryby po ní vzkazují, že Holdegrón vjel u města Hamburku do moře. A jestli sahal v rybníce od česel až k čepu, není prý ho teď v moři ani od krajíčku ke krajíčku.
1: Vyprávění 11. O Vojtově opětovném shledání s Aneškou, Pepíčkem Slámou i se psem Kocihánkem. Pepíček Slámů zatím ležel na trávě uprostřed letiště. Také Aneška se tam povalovala a pes Kocihánek měl na nose nový kopeček hlíny. Znovu očichával všechny krtčí díry v blízkém okolí. Ocas si nesl krásně svinutý jako komenickou štětku a na Vojtu, který zmizel i s letadelkem kdesi za lesem, úplně zapomněl. Ne tak Pepíček s Aneškou. Ti hleděli k nebi a čekali, až se letadelko Káně opět objeví. To je prima, řekl Pepíček, že se nám nemůže nic stát. Měl radost, že není s Kánětem ve vzduchu. Ale neradoval se příliš dlouho. Přihnal se dědeček Kozelka i s černým kastrůlkem. Kastrůlek už byl prázdný. Všechny škubánky se přestěhovaly do dědečkova žaludku. Basama Heligon, vykřikl dědeček, když spatřil děti. Tady máš kastrůlek, podával ho Anešce. A kde je ten váš štětinatý kluk? Aneška místo odpovědi ukázala vzhůru k obloze.
2: Podívejme se, zlobil se dědeček nahlas. Ztratil se, uletěl, rozplynul se. Tak už se zase začínáte ztrácet, jako tehdy v hangáru?
1: Ne, odpověděl Pepíček důstojně. Jsme tady přece všichni i s Kocijánkem, jen Vojta odletěl s panem Hejdukem. Aneška vzala do ruky kastrůlek a Kocijánek si k němu honem čichl. Bohužel ucítil jenom obyčejný plech a ten psům nevoní. Dědeček Kozelka Pepíčka neslyšel. Pepíček měl zakázáno křičet, aby neochraptěl a děda navíc stejně nejraději poslouchal sám sebe.
2: Tak se seberte i s tím vaším psem, povykoval dědeček, a koukejte zmizet. Nemám rád, když mi tady někdo cizí dupe po trávě.
3: Já to řeknu panu Hejdukovi, vykřikla Aneška.
1: Začínala se zlobit. Dědeček už zase začíná.
2: Kocijánek zlostně zahafal.
1: A tohle všechno dědeček slyšel. Aneška měla pronikavý hlas a Kocijánek šeptat neuměl.
2: Pan Hejduk si lítá po všech čertech, křičel děda Kozelka, a hlídač jsem tady já.
1: Co tedy měli děti dělat? Sebrali se a loudali se z letiště. Vzali sebou černý kastrůlek i Kocijánka. Měli zlost na všechno. Nejen na dědu Kozelku, ale i na letadelko Káně, i na pilota Hejduka, i na samotného Vojtu. Lítají si někde v povětří a oni mají tady dole poslouchat dědečkův křik? Obě děti kráčely vzhůru do pekelského kopce. Mračili se jako noční sovy. Nad jejich hlavami se náhle objevilo letadelko Káně. Chvíli poletovalo sem a tam, ale potom, jako když je po šňůře spustí, usedlo na zem. Z letadelka vyběhl Vojta. Tváře měl červené a země se mu chvíli kolébala pod nohama. Pak se přece jen zastavila a Vojta povídá: mně už teď nebude bavit chodit. Lítat je lepší. Abys nepraskl, řekl Pepíček a mračil se ještě víc než prve.
3: Jak jsi nás uviděl? Ptala se Aneška. Její hlas se chvěl zlostí.
1: Nejdřív jsem uviděl černý kastrůlek a teprve potom tebe, odpovídal Vojta a šklebil se.
3: Tohle bylo slovo do pranice? Aneška postavila kastrůlek na zem a vrhla se na Vojtu. Pepíček se k ní přidal. I když to měl zakázané, Kociánek si občas kousl do některé nohy, nevěděl, či je, ale tomu nevadilo.
1: Pilot Hejduk se zatím odlepil od země a letadelko Káně se s tichým vrčením neslo jasným vzduchem zpátky na letiště.

0: O malé víle plavůňce. Malá víla plavůňka se z lehounka pohupovala na huňatém stvolu kapradí a hrála na stříbrnou flétnu. Slunce se zvolna snášelo za špičky borovic a všude kolem v lese, v lukách a na pasekách se právě probouzeli skřídci, šotci, trpaslíci a všelijací různí diblíci a pidžvíci. Pod strouchnivělým mechovým pařezem se vzbudil také zlý had zmiják. Otevřel jedno oko, chvíli přemýšlel, jestli má otevřít i druhé, zazýval a v tom okamžiku mu hlady zakručilo v břiše, jako když se otvírají zrezivělá vrátka.
1: Jejda, jejda, to mám dneska ale hlad,
0: podivil se tomu škrundání. Teda, já mám ale dneska strašný hlad. Vystrčil hlavu spod pařezu, rozhlédl se do všech stran a pak se vyplazil hledat něco k snědku. Prošustil spadaným listím, vyšmejdil kdejaké křoví, nakukoval do děr v zemi i pod ulámané větve.
1: Čmuch, čmuch, čmuchy, čmuch,
0: pohuhlával si a čenichal, ale nikde nic na svůj mlsný jazyk nenašel. A tak se dostal až na kraj lesa, tam, kde začínala louka. V tu chvíli k němu větřík donesl perlivé tóny stříbrné flétny.
1: A co pak, kdo pak nám to tady hraje?
0: Zmiják se postavil na špičku ocasu, aby byl větší a lépe viděl do dálky a začichal. V tom okamžiku spatřil malou lesní vílu. Houpala se na kapradí zády k lesu a bezstarostně pískala na flétnu. Zapadající slunce jí ozlatilo plavé vlásky a její pavučinový závojík zvolna povlával ve vlahém večerním vánku.
1: Mňam, mňam, mňam.
0: Zmiják se mlsně olízl, přikrčil se a začal se potichu plížit k víle. Když se doplazil pod kapradí, blesku rychle se vyšrouboval do výšky, otevřel tlamu s tím svým rozeklaným jazykem a v tom malá víla plavůňka přestala hrát a otočila hlavu.
1: Ty jsi hád?
0: Zeptala se a usmála se do široka rozevřené hadí tlamy, nad kterou seděly dvě vypoulené oči jako dvě veliké bobule. Zmiják byl tou otázkou tak překvapen, že stuhnul s otevřenou tlamou a vypadal jako do země zabodnutá vývrtka. Když přišel zase trochu k sobě, sklapl čelisti a rozpačitě zahuhlal.
1: Jo, já jsem had.
2: A já jsem plavůňka,
0: řekla malá víla a znovu se usmála.
2: Počkej, já ti něco zahraju, ano.
0: Přiložila stříbrnou flétnu ke rtíkům a zahrála melodii rozbublaného lesního potůčku.
2: Jak se ti to líbilo?
0: Zeptala se plavůňka, když dohrála a upřela tázavě na hada své veliké něžné oči, orámované jemnými smetáčky řas. Zmiják se nezmohl na nic jiného, než že naprázdno hlasitě polknul. Klinkal hlavou sem a tam a nevěděl, co má dělat. Malá víla si vysvětlila hadovu vyjevenost, jako že se mu to moc líbilo a velice jí to potěšilo.
2: No, kdybys chtěl, mohli bychom si spolu také hrát,
0: řekla a láskyplně pohladila svou malou sametovou ručkou zlého zmijáka po čenichu.
1: Had skoprněl, tohle se mu ještě nestalo.
0: V tom okamžiku zašustila nedaleko tráva a vyběhl skřítek kacafírek.
1: Když zahlédl hada, zarazil se a strachem jakoby celý zdřevěněl. Zakoktal.
2: Já tady vlastně vůbec nejsem.
1: Zmijákovi zakručilo znovu v břiše a tomu připomnělo, proč je vlastně tady. Upřel na skřítka své uhrančivé oči, olízl se, až to mlasklo, a pomalu se pohnul. Ale do toho se ozvala malá víla plavůňka.
2: Ale nic se, kacafírku, neboj,
1: zavolala na skřítka.
2: To je můj kamarád.
1: A obejmula zmijáka kolem krku a důvěřivě se k němu přitiskla. To hada zmijáka dorazilo. Ucítil něžný stisk hebkých prstíků na své studené kůži, na čenichu ho zašimraly jemné vlásky a v tu chvíli ho začalo tak nějak divně svědět za očima, až začal blahem šilhat. Někde uvnitř kolem srdce se mu rozlilo takové podivné zvláštní teplo. Celé jeho napnuté hadí tělo počalo měknout a zvolna se skládalo do trávy. Nakonec položil zmiják na mechový trn hlavu i s plavůňkou. Malá víla z něho ladně seskočila, odvázala si z vlasů velikou mašli, pohladila ležícího zmijáka ještě jednou po čenichu a zašeptala mu do ucha.
2: Počkej, něco ti dám.
1: A uvázala tu mašli hadovi na krk. Nabrala do dlaně kapku večerní rosy a přidržela mu ji před čumákem jako zrcátko.
2: Podívej, jak ti to sluší.
1: Zmiják ležel v trávě jako ochablá hadice. Měl zavřené oči a jenom předl. I v břichu mu přestalo kručet. Pootevřel jedno oko, zaostřil ho do kapky rosy a zavrněl.
2: Pěkné, moc pěkné.
1: Moc se sice v tom zrcátku neviděl, ale nechtěl víle zkazit radost.
2: Ale teď už musíš jít domů,
1: řekla najednou docela přísně plavůňka.
2: Jen se koukni, jaká se udělala tma a kde vlastně bydlíš.
1: Zmiják se probral ze slastného vrnění a zabručel.
3: V mechovém pařezu. Suterénu.
2: Je, tak já vím, kde to je,
1: zaradovala se malá víla.
2: Za třemi borovicemi doleva, kolem pavoučí sítě a hned za rohem, co by motýl dvakrát mávnul křídly.
1: Vzala hada za mašli u krku a jemně za ní zatahala.
2: Tak už pojď a neboj se, já tě tam dovedu.
3: No, možná, že bych trefil i sám,
1: namítl nesměle zmiják, ale plavuňka zakroutila hlavou.
2: Kde pak? Musím dávat pozor, aby se ti po cestě nic zlého nestalo.
1: Zmiják už neodporoval a nechal se vést jako na provázku. Když vešli do hadího brlohu pod mechovým pařezem, spráskla plavůňka ruce.
2: No tedy, ty tady máš ale nepořádek. To se ani trošku nestydíš.
1: Zmiják sklopil oči, koukal do země a vypadalo to, že se opravdu stydí.
3: Já jsem nevěděl, že budu mít návštěvu, huhlal. To bych samozřejmě uklidil.
2: Jo, to známe,
1: řekla plavůňka a hned se pustila do práce. Zametla podlahu, vysmejčila všechny kouty a nakonec utřela zmijákovi na hlavě prach. Ale jen tak zlehounka, opatrně, aby mu neohnula jeho jediný vlas. Potom odběhla na skok do lesa, že natrhá něco na vůni. Zmiják se chtěl v té chvíli nepozorovaně vytratit, ale než se vzpamatoval, byla malá víla zase zpátky a přinesla kytičku kociánku.
2: Tak a hotovo,
1: řekla.
2: A teď do postele.
1: Zmiják ani nemukl. Vlezl pod peřinu, jenom pokukoval. Plavůňka mu ještě chvíli hrála na stříbrnou flétnu a pak si k němu sedla na kraj postele a vyprávěla pohádku na dobrou noc. Ještě nebyla ani uprostřed a had zmiják usnul. Ale taky možná omdlel hlady. Malá víla plavůňka vyšla po špičkách z mechového pařezu a ještě venku slyšela zmijákovo hlasité chrápání a jak mu přitom kručí v břiše. Když ho druhý den přišla navštívit, v díře pod pařezem nikdo nebyl. A třetí den také ne a ani v příštích dnech se zmiják neukázal. Nikdo nevěděl, kam a proč zmizel. Třeba se mu pod mechovým pařezem přestalo líbit a odstěhoval se. Ale možná taky, že se styděl, že chtěl malé víle plavuňce ublížit. Kdo ví? Jen se proslechlo, že v hájku, v polích, kde nikdy žádní hadi nebyli, se nějaký had objevil. Byl prý hrozně hubený a chroupal piškot. Jo, a na krku měl uvázanou mašli. Ale kdo ví?

0: Když se řekne tygr, každý hned ví, že je to krásná a nebezpečná šelma. Potkat ji někde ve volné přírodě, byli bychom strachy bez sebe. Dokáže ulovit a zakousnout skoro cokoliv. Panečku, tygr je tygr. Jenže pohádka, kterou vám chci vyprávět, je o tygrovi, který se bál úplně všeho. Bál se ptáků, motýlů i brouků, bál se bouřky a větru a dokonce i měsíce. Jeho máma tygřice z toho byla dost otrávená, takhle se tygří mládě nechová. A co bylo nejhorší, i ostatní tygři nespokojeně prskali a mručeli, když ho viděli. Jednoho dne tygříka obestoupili ze všech stran a začali vrčet.
1: Tak to jsi ty, kdo se bojí myší? A praskání větviček v pralese? A papoušků a komárů?
0: To jsem já, pípnul tygřík.
1: Tak víš co, ty nejsi žádný tygr, ty jsi strašpitel. A proto ti ty tvoje tygří pruhy vemem. Bude z tebe taková divná kočka, abys věděl. Tak, a máš to.
0: Zase vrčeli a skákali kolem tygříka a cenili zuby a vystrkovali drápy a pak zmizeli v džungli. Tygřík si prohlédl svůj kožich a zjistil, že je bez pruhů, holý jak prasátko. Mami, začal volat a běžel domů, co nejrychleji mohl. Máma spráskla ruce.
2: No ty vypadáš, ty můj kluku. Já to tušila. Já to věděla, že takhle to dál nejde. Tygr a strašpitel.
3: Ach jo, mami, ale co mám teď dělat?
0: Ptal se tygřík a bylo mu hrozně.
2: Co teď?
0: Musíš se někam vydat hledat odvahu. Co jiného? A tak tygřík šel. Pořádně sice nevěděl kam, ale šel a šel, až došel k místu, kde pochodovali vojáci.
1: Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Pochodem vchod. Raz, dva. A raz, dva, raz, dva, raz, dva. Zastavit, stát. Raz, dva. Vlevo, v bok. Raz, dva. Vpravo, v bok. Raz, dva. Čelem vzad. Raz, dva. A rozchod.
0: Obdivně po nich pokukoval. Ti musí být, panečku, stateční. A tak se hned velitele zeptal.
4: Poslyšte, nemohl bych od vás získat odvahu?
2: Vojáci se rozchechtali. Kočka, a chce odvahu.
4: Já nejsem žádná kočka. Jsem tygr.
0: Zakňoural tygřík nešťastně.
2: Jo, kdybys byl tygr, to bys měl odvahu, že bychom se my všichni stateční vojáci před tebou klepali hrůzou,
0: řekl velitel a všichni vojáci se zase rozchechtali.
2: Tak víš co, zkusíme to. Dnes v noci budeš mít hlídku, budeš hlídat tábor. Co ty na to? Chlapi si potřebujou odpočinout, tak to vezmeš za ně.
4: V noci? A proč v noci? Nemohlo by to být ve dne?
2: Hlídky stavíme v noci. Ve dne si tábor uhlídáme.
4: A sám?
2: A co bys chtěl? Regiment vojáků k tomu?
4: To já asi nedokážu. Já bych se strašně bál.
0: Vojáci se rozchechtali a tygřík stáhl ocas mezi nohy a se sklopenou hlavou odcházel. Ach jo, šel a šel, až došel k místu, kde stál cirkus. Okouzleně se díval, jak tanečnice tančí na hřbetech koní a jak artisti cvičí na kruzích, jak proskakují hořící obruče a jak je klaun legrační. Ach, ti jsou tedy stateční a odvážní, že bych to zkusil taky, napadlo ho.
5: Halo, páne šediteli, máme tu hosta,
0: začal křičet klaun, který si tygříka právě všiml.
2: Vypadá srandovně. Ale to se podívejme, jaká si neznámá šelma. Co pak si zač, kočičáku? Zeptal se ředitel.
3: Jsem tygr.
5: Tygr? No to mě podrž, to mě bouchni do zad, to mě nakopni, až polétím, posmíval se klaun.
2: Tygr? No, každý se trochu vytahuje, ale tohle je trochu moc, číčo. Radši mi prozrať, co umíš.
3: Zatím nic moc, přiznal tygřík. Ale zkusím všechno. Potřebuju totiž najít odvahu.
2: No, dobrá, dobrá. Odvahu u nás potřebuje každý.
5: Tak, šup, mám pro tebe číslo, kočko. Vyskoč nahoru, víš, a ještě víš, až tam, jak visí ta hrzda, vidíš jí. A až tam budeš, tak zamňoukáš a pak skočíš dolů tady klaunovi do náručí. To bude krásné, odvážné a dojemné zároveň.
6: Tak jdem na to, kočičáku, jdem na to, chlupáči.
0: Zubil se klaun a už tygříka bičem popoháněl nahoru.
3: Tak vysoko a skočit až dolů? To nemůžu, to bych se bál.
5: Joha, jaj, ta krajta tygrovitá, tak to máme problém,
0: chechtal se klaun.
2: Tak to tě asi potřebovat nebudem, číčo.
0: Už klíbl se ředitel.
5: Ty zbabělče, ty poseroutko, hehehe.
0: A smáli se mu, až se za břicha popadali. Tygřík jen fňuknul a zase kráčel dál. Tolik ho to mrzelo, že nedokáže najít odvahu. V tu chvíli uslyšel odkudsi houkačky a kolem něj se prohnali hasiči se stříkačkama v nádherných autech a v helmách.
4: Haló, nepotřebujete pomoc?
2: Pomoc? No ovšem, každá ruka dobrá, i dobrovolný hasič je hasič.
4: Já totiž hledám odvahu, víte?
2: Výborně, tak nestrácejme čas dlouhými řečmi, nasaď si helmu a vrhni se tamhle do toho hořícího okna. Jestli tam někdo je, vynes ho ven.
4: Do těch plamenů?
2: Do těch plamenů.
4: Teď hned?
2: Teď hned.
4: Ale co když se spálím a něco se mi stane? To já nemůžu. To bych se strašně bál.
2: Aha, no tak to nic. Tak já to udělám sám, nemůžu tady s tebou ztrácet čas, tady jde o život, hoří!
0: A to bylo do třetice, kdy tygřík zjistil, že nemá odvahy ani zamák a že ji asi jen tak nenajde.

0: Pomalu a smutně se vracel domů a hlavou mu běžely myšlenky. Co já řeknu mámě? A co budu dělat? Ach, ich, ach. A tak dorazil domů. Opatrně se rozhlížel, kde je máma. Většinou se vyhřívala na sluníčku, ale tentokrát venku nebyla. Mami? Zavolal nesměle. Mami?
1: Tady jsem, tygříku,
0: ozvalo se zevnitř.
1: Jsem nějaká nemocná, nemůžu ven.
0: Tygřík honem vběhl dovnitř a spatřil mámu celou schoulenou do klubíčka, jak těžce dýchá.
1: Ty jsi nemocná, maminko, tobě něco je?
0: Vyděsil se.
1: Asi jsem se uhnala, jak jsem běžela za tou antilopou, to nic,
0: utěšovala ho máma ztěžka.
1: Jak nic? Musíš honem k doktorovi, nebo víš co, já ti ho přivedu.
0: Teď?
1: Pomalu se stmívá, za chvíli bude noc a začíná bouřka, slyšíš to hřmění? Kdo by pro něj šel?
0: Já pro něj půjdu. Neboj se, maminko, já ho přivedu. A tak běžel. Běžel jako o závod. Lilo, jak z konve byla tma jako v ranci, do toho hřmělo a nebem blízkaly příšerné blesky. A tygřík běžel a vůbec neměl strach. Skákal přes rozvodněné potoky a probíhal hustou džunglí. Nevšímal si ničeho a jen běžel a běžel. Zastavil se až u domku pana doktora. Sotva dechu popadal, ale bušil ze všech sil na dveře a volal: pane doktore, pojďte honem, maminka je nemocná, je stočená do klubíčka, nemůže ani stát a těžce dýchá. Doktor se zprvu mračil.
2: Nepočkalo by to do rána?
0: Nepočkalo, naléhal tygřík. Musíte hned, aby nebylo pozdě. A tak se doktor vydal s tygříkem na cestu a tygřík ho vedl přes rozvodněný potok a bahnitou cestou a přes jeden kopec a pak přes druhý a džunglí. A doktor už nemohl a tak ho tygřík dokonce chvíli vezl na zádech, přestože doktor byl pěkně těžký a ještě měl sebou kufřík s lékařskými instrumenty. Když dorazili domů, máma už jen tiše ležela a ani nevzhlédla. Pan doktor se skočil z tygříka a hned jí začal prohlížet. Přitom se tvářil dost vážně, viděl totiž, že je to zlé. Z kufříku vyndal injekci a prášky a obklady a jel se mámu ošetřovat. Když skončil, tak si zavolal tygříka.
2: Tak ti něco řeknu, ty kocoure. Já netušil, že tvoje máma je tygřice, ale jedno je jisté. Dobře, že jsi mě přivedl. Tvoje máma by do rána nepřežila. Jsi pěkně statečnej kluk. Tvoje máma by na tebe měla být hrdá.
0: Pak si utřel pod čela a dodal.
2: Tak, a koukám, že už přestalo pršet a slunce vykouklo nad obzor. Tak já zasmažu domů. Opatruj mámu,
0: zavolal ještě a pak odešel. Tygřík se šťastně natáhl před práh. Bude hlídat mámu a jak zakňučí, přinese jí, co bude potřebovat, přece vzal si. Když tu se odkud si ozvalo vrčení a bylo to vrčení tygří. Malý tygřík se postavil a čekal, kdo to je. Ku podivu se vůbec nebál, hlídá přece mámu. Z džungle se vynořili tygři. Jeden, druhý, třetí. Dohromady jich bylo 7. Obestoupili tygříka a zkoumavě si ho prohlíželi.
3: Tak co? Ty jsi ten tygr, který se vydal matce pro doktora, i když byla noc?
0: Ano.
3: Ty jsi ten tygr, který běžel pralesem a skákal přes potoky, i když hřmělo?
0: Ano.
3: Ty jsi ten tygr, co utíkal statečně mezi blesky?
0: Ano.
3: pak si své tygří pruhy zasloužíš zpátky, protože dnes si dokázal, že si ten nejstatečnější ze všech tygrů,
0: řekli a vrátili mu jeho pruhy. Pak ještě chvíli kolem obcházeli a vesele do něj šťouchali, až se rozesmál. Mami, mami, koukni na mě, já mám pruhy. A máma byla šťastná. Slzy dojetí stékaly po tvářích. Pojď ke mně, ty můj statečný tygříku, řekla. A tak tygřík skočil k mámě do postele a šeptal. A přitom jsem se strašně bál, mami. Víš to? O tebe. No, a to je konec. To je konec té pohádky o statečném tygříkovi.

0: Milé děti, zdraví vás Tommy Kup.
1: Je, moment, počkat, že vy nevíte, jak to bylo s tím koníkem, který mluvil, že ne? A s jedním princem. No tak nevadí, Tommy Kup vám to poví. Pohádky většinou začínají bylo nebylo, ale já vám teď povím, děťátka, jak to bylo doopravdy.

0: Byl jeden král a musel odjet do boje dřív, než se mu narodilo děťátko. A jak byl překvapený, když po návratu spatřil, jak se mu narodila dvojčata, synové, a jak mezi tím vyrostli. 7 let byl pryč. Ten mladší syn se stále batolil kolem maminky, hopkal po kobercích nebo si hrál se služebnými. Ten starší synáček za to trávil celý čas u koníka. Jezdil, oháněl se dětským mečíkem, šplhal po žebřících, jako by hradby cizí zámku dobýval. Král měl z dětí radost a oba chlapce měl hrát stejnou mírou. Jednou ale přišel čas, kdy se mělo rozhodnout, který syn se stane budoucím králem. A tu si král uvědomil, že vlastně neví, který je prvorozený, a zeptal se na to královny. Tenhle, řekla královna a ukázala na svého mazánka, toho měkošlápka. Všem ve skutečnosti prvorozený byl ten odvážnější a bojovnější. Ten, když uslyšel, jak nespravedlivě matka rozhodla, běžel celý nešťastný a zoufalý za svým milovaným koníčkem.
1: Koníčku, taková nespravedlivost. Já jsem prvorozený. Do světa půjdu. Stanu se králem, ale jinde. Pojedem, viď? Hned teď.
0: Tu mu koník odpověděl, představte si, lidským hlasem.
2: Správně ses rozhodl. Nepojedem však hned. Napřed požádej otce o svolení.
1: Ne, nechci čekat. Ani o nic žádat.
2: Měj trpělivost a požádej otce. Ale nikoho sebou neber a na jiného koně než na mne nesedej.
1: A jak to, že mluvíš lidským hlasem?
2: To je mé tajemství. Chci být tvým rádcem a ochráncem. Sám se svou horkou hlavou bys cíle nedosáhl.
1: Dobrá koníčku, jdu za otcem.
0: Princ se dál koníka na nic neptal a běžel za otcem. Král nerad a teprve po dlouhém přemlouvání svolil. No ale chtěl, jak se sluší a patří, poslat s mladým princem velkou družinu.
1: Ne, otče, pojedu sám.
0: Odmítl princ tak rozhodně, že král i tomu přivolil. Princ zamával na rozloučenou a tryskem vyrazil z nádvoří. Projel branou a na polní cestě se za ním zdvihl velikánský oblak prachu.
1: Koníčku, leď kam tě nohy nesou. Jsme volní.
2: Dobře si jednal. A teď se trž.
1: Leď ještě rychleji, koníčku. To je krása.
0: To je jízda. To je jízda, to je let. Koník má srst jako aksamit, nohy jako strunky a čerstvý je jak horská bystřina. Letí přes louky, potoky přeskakují. Ujeli hodný kus cesty a koník zpomalil. Pod kopcem se objevilo město s mnoha věžemi a vznešeným zámkem. Honosné prapory na něm vlají a princovi se z ničeho nic rozplouklo srdce. A tu koník uhýbá z cesty a míří k velké skále na kraji lesa. U ní se z ničeho nic zvedá na zadní a předními kopyty tluče na skálu. A skála se s rachotem otevírá.
1: Koníčku, kde to jsme?
2: Ve stáji přece nevidíš? Nyní mě tu necháš a půjdeš do města. Na zámku požádáš o službu.
1: O službu? Jsem princ?
2: Budeš se vydávat za němého. Král tě přijme, ale měj si na pozoru, ať se nepodřekneš.
1: Za němého?
2: A budeš-li cokoliv potřebovat, přijď a zaklepej 3x na skálu.
1: Dobrá, půjdu. S Bohem.
2: Ještě ne. Napřed se převlékni.
0: Princ se převlékl a aby ho nikdo nepoznal, převázal si ještě oko černým šátkem.
1: Jak se ti líbím.
2: Sluší ti to. A pamatuj, musíš zůstat němý.
0: Princovi se převlečení líbilo a umínil si, že se bude tvářit co nejskroušeněji. Koníkova slova se vyplnila. Král se slitoval nad jeho mladostí, přijal ho do služby a po krátkém čase dokonce zjistil, že ho může ke všemu řízení potřebovat. I zavolal své tři dcery.
3: Zdoběno!
4: Ano, tatínku?
3: Budínko!
4: Co si přeješ, tatínku?
3: Slavěno!
4: Už běžím, tatínku.
0: To jsou oni. Zdoběna, Budínka a Slavěna.
3: Musím vám něco oznámit.
5: Ano, tatínku?
0: Král pokývl prstem na prince, aby k němu přistoupil. Položil mu ruku na rameno a řekl:
3: Náš němý služebník je šikovný písař a nejen to. Umí věci pořádat, jako by odjakživa na zámku žil.
0: To se smějí, protože princ se zatvářel důležitě a horlivě přikivuje. No, jde mu to dobře.
6: Ba, ja, ja.
3: No, jinochu, od dneška budeš mým správcem, rádcem a písařem.
6: Ba, ja, ja.
3: Musíš mít jméno.
6: Ba, ja, ja.
4: Jaromil, Vyclavěnko, tak chceš přeci, aby se jmenoval tvůj ženich?
3: No tak, Budínko, myslím to vážně.
7: A co Zimomil, je na tebe takový studený, Slavěno, viď?
8: Tatínku, když na všechno říká bajaja, co kdybychom mu tak říkali? Bajaja.
3: Bajaja. Ale zní to líbě. No, líbí se ti to jméno.
6: Bajaja.
7: Je od Slavěny.
8: Nech toho.
3: No, můj ráč a písaři Bajajo. Pojď, napíšeš list knížeti Mojmírovi.
6: Bajaja.
8: Napiš, že Budínka po něm blouzní.
9: A pořád jí?
4: Opovaž se.
9: A že Zdoběna se tak nadarmo nejmenuje. Pořád se přizdobuje, aby byla nejkrásnější, až k nám přijede.
3: Pojď, Bajajo.
7: Bajajo. Ty se nerozloučíš se svojí nastávající?
3: Zdoběno, Budínko, nezlobte jí.
4: Slavěno, neutíkej.
0: Bajaja. Král má pravdu, zní to libě. Princ měl radost, že dostal jméno právě od Slavěny. A dělal všechno, aby se jí zalíbil. No, toho si její sestry dobře všimly, jim by se to totiž také líbilo. Ale život v přestrojení se Bajajovi zamlouval. Měl radost, že ho král povýšil a už se nemohl dočkat, až si jednou strhne pásku z oka, promluví a krále i Slavěnu i její sestry překvapí. V duchu děkoval koníkovi, že mu připravil tak veselé dobrodružství. Jenže koník neposlal Bajaju na zámek pro nic za nic, jenom aby dělal němého. To poznal Bajaja hned na zítří.
3: Bajajo, je čas děvčatům ženichy vybírat. Napíšeme a rozešleme listy knížatům sousedních zemí.
10: Královská jasnosti, nesu strašlivou zprávu.
0: Do síně vběhl udýchaný pastýř, poklekl na jedno koleno a pokřižoval se.
10: Jsem pastýř u dolního luhu. Ach, královská jasnosti, ta hrůza... To neštěstí.
3: Co je? Mluv.
10: Tři hrozní draci, kteří naše město už jednou soužili a jasnou královnu utrápili, přilétli zase pro vaše jasné dcery. Ach, takové neštěstí.
3: Tak přece. Běda. Bajajo. Tři nejstrašnější dny mého života nadešly. Zdoběna, Budínka i Slavěna musí zahynout ve spárech těch příšer.
6: Bajaja?
3: Tři draci. Jeden 9hlavý, druhý 18 a třetí 27hlavý, když si přilétli. Plenili město, dobytek, lidi trhali. Marně jsem vojsko proti ním posílal.
6: Bajaja.
3: Až vědma mi řekla, že utrpení všech zastavím jen tehdy, přislíbím-li těm saním, že jim své dcery obětují, až dorostou. Královna hořem zemřela.
6: Bajaja.
3: Není pomoci. Nikdo je nepřemůže. Sám bych se s nimi byl, ale jsem starý. Ach.
0: Bajaja měl co dělat, aby se rozčílením nepodřekl. Poznal, že nadešla právě teď jeho chvíle. Musel však do večera vyčkat, než se mohl rozeběhnout za koníkem. Snažil se mezi tím královi dcery uchlácholit, že se zachránce jistě objeví, ale oni, chudinky, nechtěli nic slyšet.
1: Koníčku, poraď, co mám dělat. Tři draci přilétli.
2: Vím. Zdvihni kámen pod mým žlabem a vyndej, co uvidíš.
1: Ach, to je krásná zbroj. Děkuju ti, koníčku. A druhá a třetí. A meč? Pod ním budou dračí hlavy padat jak máslovky. Konečně Slavěna pozná, kdo jsem.
2: Ještě ne. Ještě nenadešla ta chvíle.
1: Kdy tedy?
2: Napřed si vezmi červenou zbroj.
0: Koník jakoby se usmál, když si princ sedl na truhlu a chytil se za hlavu. Jemně ho postrčil kopytem, opravdu jenom jemně do něj strčil. Princ s nešťastným pohledem vstal a vzal si červenou zbroj s červeno-bílým chocholem. Ale jen popadl meč do ruky, zase do něho vjel život. Vyhoupil se na koníka.
1: A jedeme.
2: Pamatuj, nesmíš ze mne se sednout. Až draka přemůžeš, budou tě chtít král i dcery oslabovat.
1: No vidíš.
2: Nesmíš promluvit. Ani slovo.
1: Ale to přece...
2: Jen pokyneš a vyrazíš se mnou ke skále.
1: Poslechnu tě. Ale zítra...
2: Ani zítra, ani pozítří. Pevně se drž.
0: Zatímco koník s princem jedou tryskem přes pole, smutečný průvod už došel ke skále, kde čeká devítihlavý drak na svou oběť. Chudinka zdoběna.
7: Otče, já nechci. Sestry, pomozte mi.
2: Nedá se nic dělat.
7: Otče, zdoběno. Někdo na pomoc přijíždí. Tam, pohleďte. Rytíř v červené zbroji.
2: Ach, opravdu. Bože.
7: Drak už vylézá.
0: To je strašná příšera. Bajaja se tryskem blíží, ale nezastavuje se. Utěl mu v jízdě dvě hlavy. Bravo! Otáčí se a znovu útočí. Jeho červená zbroj jakoby oslňuje v raním slunci žluté dračí oči. Pozor! Šup! Další dvě hlavy. Skvěle! Další hlava dole a další! Poslední draková hlava syčí, čtí plameny a kouř. Drak zuřivě mává křídly, chce snad Bajaju větrem zastavit. Bajaja obrací, útočí, šup! Hlava se uhnula, Bajaja utěl křídlo, drak zuří a teď šup! Poslední hlava.
7: Zvítězil! Sestry! Otče!
0: Sestry se radostí objímají, král má slzy v očích a spěchá k udýchanému a vyčerpanému Bajajovi, tedy k neznámému hrdinovi.
2: Šlechetný vysvoboditeli,

0: Královi dcery mu o překot vyprávěli ostatečném rytíři, i král mu popisoval boj s drakem a litoval, že nemohl statečného zachránce uctít. Bajaja horlivě přikyvoval hlavou a celý den s nimi sdílel radost i obavy, zda rytíř přijede i druhý den. Ovšem, jak nastala noc, vytratil se a spěchal ku skále.
1: Dnes si oblékni modrou zbroj. Bude to těžší než minule.
0: Řekl koník Bajajovi. Za svítání vyrazili ze skály.
2: Tatínku, mám strach. Vidí, že přijede.
3: Kéžby, budínko.
4: Jen jestli není zraněn.
2: Drak, bože, budínko, je tak strašlivý.
4: Rytíř jede, tentokrát v modrém.

0: a znovu se řídí Bajaja na svém koníkovi. Drakani nestačil vylézt celý ze skály a už byl o 3 hlavy kratší. Bravo, Bajaja, výborně! Ježišmarjá, ta příšera běsní. Chce Bajaju zadusit kouřem a spálit ohněm. Ovšem, Bajaja, výborně! Bajaja mu utíná další hlavy. Koník uskakuje před jeho pařáty. Bajajův meč se míhá. Výborně! Skvěle! Skvěle, Bajaja!
1: Zvítězil! Budinko, si zachráněna!
2: Stateční rytíři, chrabrý jinochu, neodjížděj!
1: Zachránče náš, vrať se!
3: Přijeď zítra, stateční rytíři.
1: Bajajo, kde jsi byl?
4: Představ si, dnes měl modrou zbroj
1: a modrobílý chochol.
4: A jak se byl?
3: Měla jsem o něj takový strach. Kéž by přijel i zítra.
5: Bajaja.
3: Bůh ví, byl tak vyčerpán, když odjížděl. A jeho koník kulhal.
1: Škoda, že opět odjel.
3: Přijede-li zítra a draka přemůže, kleknu mu k nohám a uprosím ho, aby zůstal.
5: Bajaja.
1: Určitě odjede. Odjel dvakrát.
3: Nepustím ho. Nevezmu si smuteční šaty jako vy. Obléknu se do těch nejkrásnějších, co mám. Zůstane. Víš, že zůstane, Bajajo.
5: Bajaja.
0: Bajajovi bylo krásně, ale zároveň těžko. Nohy se mu podlamovaly únavou, ale slavěnina slova ho nadnášela. Celý den byl v dobré náladě a rozhodl se, že uprosí koníka, aby směl na zítří promluvit. Už se nemohl dočkat. S večerem padl na zámek stín. Kdo mohl s jistotou vědět, že se tajemný rytíř znovu objeví? Jen Bajaja, no ale toho si nikdo nevšímal. Všichni trnuli hrůzou z příštího rána. Toho Bajaja využil a spěchal za koníkem ke skále.
6: Dnes tě čeká nejtěžší souboj. Vezmi si bílou zbroj.
7: Mám k tobě velkou prosbu, koníčku.
6: Ne, ani dnes nesmíš zůstat a promluvit, princi.
7: Ale já musím.
6: Pokyneš a odjedeš jako předtím. Buď trpělivý.
7: Prosím tě, koníčku.
6: Pospěš si, chceš-li zachránit Slavěnu. Svítá.
0: Prr, fuj. Představte si 27 dračích hlav. 27 šupinatých, žlutookých, ošklivých, plameným šlehají mezi zuby, obrovské pařáty sekají kolem a to všechno teď vylézá ze skály. Chudinka Slavěna, zbledla jako sníh, ale neustupuje. Má zavřené oči a čeká na nejhorší.
3: S Bohem, otče, sestry,
1: přijíždí. Celý v bílém, na malém koníku. Je to on!
0: Drak seká koníka do boku. Koníček krvácí. Bajaja utěl drakovi pařád, to je ono. Drak se nemůže hýbat. 3 hlavy najednou padají. Koník přeskočil drakovo tělo a Bajaja mu

0: zezadu utíná čtyři hlavy i s dlouhými krky. Drak se nevzdává. Pajaja se ovšem na chviličku zastavil, jako by už nemohl. Drak se nad ním vypíná, Tubaja znovu vyráží. Skvěle.
1: Skvěle.
0: Výborně. Co sek to několik hlav. Bravo. Drakovo bezhlavé tělo padá. Sláva. Zabil tu příšeru. Ale sotva se drží v sedle.
2: Jak hluboce jsem ti zavázán, neznámý zachránče. Jsi zraněn. Mí ranhojiči ošetří tebe i tvého koně. Neodjížděj.
3: Můj vysvoboditeli, snažně vás prosím, zůstaňte. Chci sama vás ošetřovat. Proč odjíždíte? Ak zdvihněte hledí, ať spatřím vaši tvář.
4: Zůstaňte, šlechetní rytíři. Prosím vás.
5: I já vás chci ošetřovat. Já první vám vděčím za život.
0: Bajaja už zdvihá ruku ke hledí. Tu se koník z posledních sil vzepjal a vyráží pryč. Fuj, jsem se lek. Já už si dovedu představit, jak bylo Bajajovi. Ale kdo ví, co by se stalo. Dojeli ke skále, oba úplně vyčerpaní.
6: Koníčku, děkuju ti.
2: Neotálej, spěchej do zámku.
6: Jsi zraněn?
2: Běž.
0: Bajaja se převlékl, převázal si pásku přes oko, poplácal koníka vděčně po krku a vydal se k zámku. Chudák sotva jde. Sotva nohy vleče, ale je mu dobře. Už se těší, co mu budou zdoběna, budinka a zejména slavěna vyprávět o neznámém rytíři. Víte co? Zatímco jde úvalem mezi lesem a polem, aby ho nikdo neviděl, otočte si kazetu. Je teď upadl. Leží. Ne, už vstává. Otočte si kazetku, ano, já doufám, že na druhé straně kazety už budeme v zámku. A víte co? Nechme ho jít. Tak, můžete se klidně posadit, Bajaja se napil a umyl ve studánce u rozcestí a vešel do zámku, jako by byl jen na procházce v zahradě. Dobře to umí hrát, chlapec, výborně. Ostřím svůj dalekohled všudy vid. Ano, teď vstupuje do síně a rozradostněné dcery se proti němu vrhají, skoro jako dračí hlavy, ovšem mnohem hezčí a příjemnější.
7: Bajajo, kde jsi byl? Kdybys viděl toho rytíře, jak se byl?
5: Odjel, ale díval se na mě. Určitě se zase vrátí.
8: Tak zvláštně naklonil hlavu, když jsem mu řekla, aby zůstal, že mu já první vděčím za život.
7: Ne, na mě se díval. Už zvedal hledí.
8: Bajaja, co ty víš, když jsi tam nebyl?
5: O mě bojoval nejvíc.
6: Bajaja.
8: Co je ti, Bajajo?
7: Není ti dobře, Bajajo? Posaď se.
0: Tu vchází král a tváří se velice ustaraně.
2: Ach, dcery mé, jednoho neštěstí jsme se zbavili a druhé nám vpadá do zad. Sousední vojska stojí na hranici. Bajajo, co je ti? Teď nesmíš churavět.
8: Tatínku, bude vojna.
2: A zlá. Přesila je veliká.
7: Co bude s námi?
2: Bajaja se o vás postará. Já musím do pole.
4: Raději půjdu s tebou, než být pod jeho ochranou.
8: Ze strachu před drakem se roznemohl. Podívej.
2: Bajajo, zmůž se, spolehám na tebe.
6: Bajaja.
2: Rozešli listy a posly knížatům, ať se s vojskem dostaví co nejrychleji k Černému boru. Já vyrazím i hned.
6: Bajaja.
0: Z Bajaji spadla naráz všechna únava. Poznal, že musí znovu přispěchat na pomoc králi i své slavěně. Splnil chbitě králova přání a když král vyrazil do boje, staral se o vše, jak slíbil. Ale sotva přinesl posel zprávu, že knížata přijela na pomoc, ale podléhají přesile a hrozí krvavá porážka. Přemýšlel, jak odejít ze zámku za koníkem.
8: Co to píšeš, Bajajo? A co se za skroutí?
4: Samozřejmě churaví, strachy.
7: Ukáž? Churavím? Musím si pro léčivé koření.
4: Věděla jsem to. Schovat se chce.
7: Král nařídil, že máš zůstat s námi.
6: Bajaja.
7: Nikam nepůjdeš.
6: Bajaja.
7: Povím to na tebe králi.
6: Bajaja.
0: Bajaja odkulhal ze síně do zahrady, ale jakmile byl z dohledu, okamžitě se rozeběhl.
6: Koničku můj, koničku, musím do boje.
2: Čekal jsem tě už dřív. Obleč si opět bílou zbroj s bílým chocholem.
6: Kdybys věděl, jak těžké je mlčet a nechat se vinit ze strachu. Mají mě za blázna a zbabělce.
2: Ani tentokrát nesmíš po vítězství zůstat.
6: To ode mne nežádej.
2: Pamatuj, štěstí přeje trpělivý.
0: Bajaja letěl na koníkovi k černému boru jako vítr a vřítil se mezi nepřítele s takovou silou, že ho měli za zlé zjevení.
1: Královská jasnosti, hleď, tam na levém flanku. Neznámý rytíř v bílé zbroji bije se jako lev a nepřátelé prchají.
9: Zase on. Vydejte se z posledních sil. Jsme zachráněni. Vítězství je blízko.
1: Hleď, královská jasnosti. Vůdce nepřátel padl ranou bílého rytíře. Vítězství je naše. Prchají.
0: Králova vojska se pustila do zbytku nepřátel a Bajaja, je zraněn na noze. Teď přijíždí ke králi.
2: Vítej, šlechetný zachránče. Doufám, že tentokrát zůstaneš a poctíš mne i mé dcery svou návštěvou. Ale vždyť ty krvácíš.
0: Král chtěl seskočit z koně a ránu mu ovázat, ale Bajaja jej zadržel.
6: Nic vážného, královská jasnosti. Vážím si vašeho pozvání. Musím však odmítnout.
2: Neodjížděj. Jak se ti mám odvděčit?
0: Král zamával zachránci a smutný i šťastný zároveň se vrátil do zámku.
2: Zdoběno.
10: Ano, tatínku.
2: Budínko.
10: Co si přeješ, tatínku?
2: Slavěnko.
10: Už běžím, tatínku.
2: Zdali pak víte, kdo nám dopomohl k vítězství. Zase on.
10: Bílý rytíř. Můj rytíř. Neříkala jsem, že se vrátí. Přivedl jsi ho?
2: Tentokrát promluvil, ale jen aby odmítl pozvání. Bajajo, kde jsi byl?
4: Kde jinde než v zahradě. Schovával se celé 3 dny.
6: Bajaja.
4: Bajaja. Vymluvil se, že churaví a musí si pro léčivé bylinky.
10: Nejen, že se neuzdravil, ale prý se v lese zranil. Kulhá. Pěkný správce a ochránce.
6: Bajaja.
4: Že hanbou neonimíš úplně.
2: Bajajo, je-li to pravda, potrestám tě. Ale později. Teď musím vyřešit jinou starost. Knížata si vedla statečně.
6: Bajaja.
2: Slíbil jsem jim, že se mohou za to ucházet o mé dcery.
10: Holky, budeme se vdávat, tatínku.
2: Ale jak mám zařídit, abych žádnému neukřivdil?
6: Bajaja.
4: Ty jim předepíšeš akorát léčivé bylinky, třezálku a heřmánek. A na zdoběnu srdečník.
2: Ukáž. Knížata se postojí dozady a zdoběna Budínka a Slavěna budou z balkonku házet jablko. Ke komu se jablko dokutálí? Výborně, Bajajo, tak to uděláme.
4: Ne, tatínku,
10: bude to dobrodružství. Bude tam kníže Mojmír? Ano, moc hezký nápad, Bajajo.
4: Hloupý nápad.
2: Na tajemného rytíře čekat nemůžeme, Slavěnko. A je jen jeden. A vy jste přece 3.
6: Bajaja.
10: Bajaja.
0: Za tuhle radu král Bajajovi odpustil. Celý dvůr se schromáždil, knížata přijela. Ovšem teď pozor. Král podává jablko zdoběně. Zdoběna hodila.
10: Jablíčko, koulej se. Dál. Dál. Mojmír.
2: Házej, Budínko.
10: Koulej se, hezky, jablíčko. Tvoj, tvoj, tvoj. K tomu, na koho si myslím, no. Ano, nezastavuj. Dál. Je to on, kníže Jaromil.
2: Na, Slavěnko. Teď házej ty.
4: Víš dobře, koho bych chtěla.
2: Už jsem rozhodl.
3: Koulej se, jablíčko. Dál, dál, pryč ode všech. K Bajajově noze. Ne.
0: Ano, slyšeli jste dobře. K Bajajově noze. Král se zlobil, ovšem slovo změnit nemohl. Král celý rozlobený hledal Bajaju, ale ten zmizel. Tak nejenže Slaviana dostala takového ženicha, ale ani na slavnostní hostinu se nedostavil. Král byl nešťastný a rozhodl se, že smutnou Slavienu aspoň trochu rozveselí. Po hostině uspořádal rytířské klání a Slaviana měla předat vítězi pás, který sama vyšívala. Ale ona seděla v čestném křesle jako bez ducha a pro slzy neviděla.
2: Zahajují rytířské klání. Všichni připraveni?
1: Královská jasnosti. Před branou stojí rytíř v modrobílém plášti a žádá, aby byl ke klání připuštěn.
3: Jakže? Tatínku, přijel.
4: Přijel, ale pozdě.
8: Škoda, je nádherný.
0: Klání dopadlo, jak jinak, vítězstvím neznámého.
2: Předstup, šlechetný rytíř a zachránče, přijmi odměnu.
0: Bajaja se pod brněním chvěl ještě víc než Slaviana. Koník mu dovolil promluvit, ovšem ještě se nesměl dát poznat. Slavěně hoří tváře a neví, jestli je to žárem slunce a nebo pohledem rytíře. Pokládá mu pás kolem krku a má přitom srdce sevřené obavou, že rytíř povstane a odjede navždy. Ale co to? Rytíř k ní mluví.
6: Nevěsto krásná, ještě dnes tě spatřím.
0: Než mohla Slaviana cokoliv odpovědět, tajemný rytíř jí políbil ruku, vyhoupil se na koníka a tradá, odjel. Ve skále se skočil Bajaja z koníčka a pohladil ho. Srdce mu tlouklo radostí.
6: Koníčku můj, dnes večer.
2: Ano, dnes v noci se můžeš dát poznat. A dnes v noci také spolu vyjíždíme naposled, Bajaju.
6: Bude mi bez tebe smutno. Opravdu se musíme rozloučit.
2: Budeš-li ty šťasten, budu šťasten i já.
0: Snesl se večer. Bajaja si oblékl bílou zbroj s červeno-bílým chocholem, rozhlédl se naposledy po skalní stáji a s úsměvem hodil černou pásku, kterou si vázal přes oko do truhlice, truhlici pod kámen, vyhoupil se na koníka a vyrazili na poslední společnou cestu. Když dojeli k zámku, koník mu řekl.
2: Byl jsi trpělivý a za to si zasloužíš odměnu. S Bohem, Bajaj.
6: Děkuji, koníčku. Děkuji za všechno. S Bohem.
0: Bajaja se s koníčkem rozloučil, šel do zámku a nechal se ohlásit u princezny Slaviany.
3: Bajaja? Ach ne.
6: Hněváš se na svého ženicha, krásná princezno?
3: Rytíři, ach já nešťastná.
6: Odpověz, hněváš?
3: Rytíři, můj zachránče. Tolik jsem si to přála. A přece nejste mým ženichem.
6: Bajaja. Před tebou stojí tvůj ženich. Před draky i vojsky utíkal, aby se v tvého vysvoboditele mohl proměnit.
3: Ty?
6: Bajaja.

Za chvíli na to se rozlétly dveře hodovní síně a Slavěna zářící štěstím představila králi i sestrám svého nového ženicha, prince Bajaju. Král nemohl uvěřit svým očím, ale pak pozvedl číši na Bajajovu počest a teprve nastalo pravé veselí. Slavěna musela obejít stůl a sestrám vlastní rukou zavřít pusy do kořán otevřené údivem. Jojo, trpělivost přináší růže, někdy ovšem i prince. Bajaja se Slavěnou se pak vydali do Bajajova zámku, kde prvorozeného prince už oplakávali. I tam byli všichni radostí celý pryč a dokonce, představte si, udělali Bajaju právoplatným králem. Tak to bylo doopravdy. Děti, loučí se s vámi váš věrný reportér z Pohádkové říše, Tommy Kupp.

0: Milion, Brundibáru, teď jsem tomu zase dala, jen co je pravda. Myslím si o sobě, kdo ví, jak nejsem chytrá a sama pěkně lezu do pasti. Co to? K panu Špejlíkovi musím, protože jsem dala své liščí slovo a to se samo sebou splnit musí. Ale přitom mě zase pan uzenář Špejlík nesmí chytit, poněvadž to by zas pan lesník Březina prohrál těch 100 korun, o které se vsadil. Tak co mám dělat? A já už vím. Nejlepší ze všeho bude, když v sobotu odpoledne půjdu do města. Panečku, tohle byl nápad. V tomhle převlečení by mě určitě nepoznal ani sám pan lesník Březina. A hejďme se. Čokoládová ulice. Tak jsem tedy tady. Teď jen abych našla uzenářství pana Špejlíka. Musím... podle vůně.
1: Prokrýle pána babičko, dávejte drobátko pozor, nebo vás něco přejede.
0: Pardě, klepeto. Děl jsem na všechny 4, samým leknutím nepadla. Koukám po výkladech, jako bych tu v životě nebyla a nechala bych se přejet automobilem. Jemenáčko, to je ale vůně. Uzenářství, to já cítím na 100 honů. Větran z brokovnice, co to vidím tady vedle? Samé liščí kožíšky. No jak pak ne? Pan Matěj Jezevec, kožišník. Jemenáčku, a tuhle ten kožíšek, ten já dobře znám. Tady visí na tyči tetka Chňapka, liška od stříbrného smrku. Tak už to má taky za sebou a byla daleko mladší než já. A ani kožíšek nemá tak pěkný, jako je můj. Pardie, klepeto, ještě, že jsem pan kožišník ty kožešiny pověsil. Už vím, jak na pana uzenáře vyzraju. Tralaličky, tralala, v lese roste smrk. Tralaličky, tralala, špejlík o něj brk.
2: Babka jedna, co jí to posedlo? Trojčí tu na uliči, jak nějaká mladiče na pleše. To jsou mi věci.
0: Ježíšku na křížku, jsem já to ale opravdu kmotra. Nejdřív se převleču za starou babku i paraple sebou táhnu, jen aby mě náhodou někdo nepoznal a pak tady trdluju, jak nevěsta o posvícení. Musím se honem někde svléknout.
3: Tak pojďte, chlapi. Pojďte. Máte všichni všechno připraveno? Vidle, sukovice, provazy. Všichni všechno?
4: Máme.
5: Vidle i sukovice.
4: I provazy máme.
3: A co je nového na ulici? Nic.
2: I kde pak? Ta se sem neodváží. Akorát jedna babka si tamhle na ulici začala z ničeho nic poskakovat. Až jí tlačej bodky nebo co?
3: Ale Lemko za babku, tak dobře. A jak říkám, jak se liška objeví, všichni hurá po ní. To by v tom byl sám rohatý, aby nám někam utekla.
0: Dobré odpoledne ve spolek.
3: Liška, větrn, dojtrnit. Chyťte ji. Kdo jí dopadne, dostane ode mě 10 korun.
6: Pozor, těžíky vlezím. Pozor tam. Chyťte ji, kdo za ocas.
7: Obklíček.
3: Chyťte za ní, nesmí nám uniknout. Za kůži dostanu 100.
7: Já jsem se nějak zamotal do provazu.
6: Liška nás nepočká.
3: Za ní.
6: Honem, za ní.
7: Určitě běžela do Štokoly. To všechny lišky dělají.
0: Já jo, houbelec do Stodoly. Tak chytrá jsem taky a vím, že byste mě tam hledali. Tady jsem ve zdraví přežila tu hrůzu. Na tyči hned vedle tety Chňapky. Ale kdyby ta tyč náhodou praskla, tak bych tu docela určitě visela doopravdy. Tak, a teď honem, než se pan uzenář Špejlík s těmi chlapy vrátí, musím si vybrat nějakou pěknou šunku, aby viděl, že se mnou nejsou žádné žerty. A nebo radši 2 za ten strach. Ale protože já jsem liška vzdělaná a inteligentní. Musím mu za tu pochoutku náležitě poděkovat. Nejlepší bude, když mu tady v krámě nechám dopis. Tak, a je to.
3: Větran dojeli tak do Jitrnic, kam se jen ta mrška chlupatá mohla ztratit.
1: Zkusíme ještě, drobátko, zašťourat pod chlívkem.
3: Tak jo, a honem. A všichni dobře hlídat.
7: Čuj, zatracená liška. Ještě mi zbouráte chlívek.
1: Není tam, pane Špejlíku. Tak co budeme dělat?
3: Já nevím. A čertivem i s tím chlívkem. Hlavně, že se té chlupatici zrzavé nepodařilo ukrást mi zase nějakou šunku. To bych musel navíc ještě ke vší škodě vyklopit panu lesníkovi Březinovi 100 korun. A takhle je zaplatí on mě?
7: Tak pozdrav pánbu, pane uženáři. My jdeme zase po svý práci.
3: Vrach se zmazec do Jitrnic. Hrom do Jelit. Tady byla šunka. A tuhle taky. A obě jsou pryč. Jsou dočista pryč. A 100 koruna taky. Prach se smrděnecky. Jestli já tu chlupatici chlupatou, tu zrsku zrzavou, jestli já ji někde dopadnu, já z ní na mou duši hadry cucky nadělám. Co je to tady? To je nějaký dopis nebo co? No, moutě, kotě. Opravdu dopis. Ctěný pane Špejlíku, moc vám děkuju za ty dvě šunky. A abyste neměl tak moc velikou škodu, pošlete mi za ně oučet zase do dutého stromu na rozcestí. A nezapomeňte vyplatit panu lesníkovi Březinovi těch 100 korun, poněvadž dluhy se platit musí. S outstou liška od dutého stromu. Jeden a ne tolik škody a ta mrška se mi ještě vysmívá.
5: Dobré odpoledne, pane Špejlíku. Tak co, jak pak to dopadlo? Přelstil jste moji lišku, máte ji?
3: Nemám, pane lesníku. A o té vaší zrce chlupaté už nechci ani slyšet do smrti smrťoucí. Protože na mou duši je to ta nejchytřejší a nejmazanější liška, o které jsem jak těživ slyšel.
5: A co naše sázka?
3: To víte, že platí. A tady máte těch 100 korun. A ať je mezi námi pořádek.

Vítam vás na místě činu, dámy a pánové. Ano, prosím, právě tady se to všechno stalo, nebo tedy alespoň to tady všechno začalo. Račte se dobře rozhlédnout, tedy vlastně spíš rozposlouchat, že ano, protože vy samozřejmě nic vidět nebudete, vy budete pouze slyšet, ale to je vlastně ještě lepší, protože vy můžete přitom klidně zavřít oči a představovat si to všechno tak, jak se vám to bude líbit, takže vy si tu krásnou krajinu můžete vlastně představovat ještě krásnější, než ve skutečnosti je. Tamhle zrovna před námi je to místo, kde došlo ke klíčovým událostem našeho pozoruhodného příběhu. Všechno to vlastně začalo tím,

0: Copak, copak, že jste mi vůbec nerozuměli, neračte se prosím znepokojovat. To je naprosto přirozený jev, že lidskému hlasu není rozumět, když padá sněhová lavina. Ano, velice správně z toho usuzujete, že se nalézáme v horách, ba ve velehorách, protože sněhové laviny opravdu padají obvykle pouze v horách. Dosud nebyl zaznamenán ani jediný případ sněhové laviny, ku příkladu v Polabské rovině. Ale abych se vrátil k našemu příběhu. Všechno to začalo tím, že spadla ta... Ano, no ano, ta lavina. No prosím, to nebyla druhá. To je zatím pořád ta první lavina. Jenom jsme vám ji pro pořádek zopakovali ze záznamu, jako se třeba v televizní kopané opakuje vstřelený gól. A teď si o ní ovšem můžeme povědět podrobněji. Lavina spadla ze zhora dolů, to je naprosto běžné, že ano, a na malé planině zavalila dva ještě menší stany. Z jednoho toho strženého stanu vyběhl vousatý profesor a začal honit listy rozváté knížky. Z toho druhého zavaleného stanu se prohrabal plešatý docent, vytáhl za sebou spací pytel plný sněhu a začal ho usilovně vyklepávat. Při tom pracovním schonu si ani nevšimli obrovské ježaté palice, která vykukovala nahoře za horskou špicí a potěšeně se chechtala. Takže jim ovšem nedošlo, že ta lavina nespadla jen tak sama od sebe. No, a sotva se profesor a docent dali trošku dohromady, schodil na ně ten ježatý obr další lavinu. Takže tohle už byla opravdu druhá lavina. Za takovou malou chvilku.
1: Hrome, tady ty laviny padají nějak často.
0: Podivil se vousatý profesor.
1: Řeknu vám, nepředstavoval jsem si, že studovat život svišťů bude tak obtížné a nebezpečné.
0: Inu, vědecká práce si vyžaduje celých mužů. Srdnatě řekl maličký docent. Ten větší se na něj podíval a poznamenal.
1: Nebo aspoň třístvrtečních, vidíte.
0: Myslím, že je na čase, abych vám oba vědce představil. Ten maličký plešatý je docent Goliáš a větší vousatý je profesor David. Jestli náhodou znáte tu písničku o Davidu a Goliášovi, tak možná budete namítat, že přece David má být malý a Goliáš veliký. No, to je fakt. V písničce to tak je. A až se později ve škole dozvíte o té bitvě Davida a Goliáše, bude to tam taky tak. Goliáš je obr a maličký David ho chrabrostí přemůže. No dobrá, jenže tohle není ani písnička, ani vyprávění o pradávném boji Davida s Goliášem. Tohle je vyprávění o podivuhodných příhodách vědecké výpravy, která v Himaláji studuje život svišťů a v té výpravě je docent Goliáš maličký a profesor David o dost větší. Ještě mnohem větší je ovšem ta chechtající se ježatá potvora, která na ně schodila už dvě laviny. Jenže o té zatím nemají věci ani tušení, a tak oni nedbají a starají se o to, kvůli čemu do velehor přijeli.
2: Neviděl jste mého sviště?
0: Zeptal se plešatý docent a hledal sviště ve stanu, za stanem, ve spacáku i pod sněhem. Byl to zatím jediný sviště, na kterého přišli, a tak byl velice vzácný.
2: Hrome, někdo mi ukradl sviště,
0: zanaříkal docent po chvíli marného hledání.
1: Třeba sněžný muž,
0: ušklíbl se vousatý profesor.
2: Nesmysl. Žádný sněžný muž není.
0: Rozčiloval se docent Goliáš.
2: Nikdy jsem žádného neviděl.
1: Já jsem zase nikdy neviděl žraloka. A přece žralok je.
0: Namítl profesor David.
2: Ale sněžný muž není popsán v žádném přírodopise. Takže nemůže být. Takovým povídačkám věří jenom blázni a malé děti.
0: Horlil maličký docentíček.
1: Tak se nevztekejte.
0: Konejšel ho profesor.
1: Vždyť já přece vím, že žádný sněžný muž není, že je to zrovna takový lidský výmysl, jako třeba vodník.
0: Ježatá hlava na vrcholku to zaslechla a dala se tomu do smíchu. Smála se tak srdečně, že to znělo jako hřmění hromu. Profesor natáhl uši a vstyčil prst.
1: Ha, bouřka.
0: Sotva hřmění ustalo, ozval se do toho ticha, kde si nedaleko nich sviští hlásek.
2: Uí, uí, můj svišť,
0: zajásal docent a vydal se spěšně za hlasem.
1: Náš svišť,
0: zdůraznil profesor a vydal se za kolegou. Svišť před nimi kličkoval, jako by si chtěl hrát. Skákal ze skály na skálu, schovával se za kameny a potom se dokonce zaryl do sněhu. Jak pod tou bílou pokrývkou běžel, bylo na povrchu vidět jenom vynící se boule. Jako když kličkuje tenisák pod kobercem. Docent i profesor se udatně vrhali na zem jako brankáři za balónem, ale dopadli vždycky tak, jako když kluci honí zajíce. To jest do prázdna. Konečně se svišť unavil. Vyskočil na špičatou skálu, zapanáčkoval a řekl
2: uí!
0: No tak, pojď dolů, domlouval mu docent. Nekaž nám vědeckou práci, musíme tě přece studovat. Víš ty vůbec, co je to studovat?
2: Uí!
0: Řekl svišť.
1: To znamená,
0: vysvětlil mu profesor David,
1: že ti musíme přesně spočítat všechny nohy, uši, chlupy, blechy a tak vůbec.
0: Ale svišť se jen smál. Vrátili se tedy do tábora a zase byl malér.
2: Hrome, kdo mi sežral půl spacáku?
0: Látržil docent Goliáš.
1: A kdo mi ukrad dva nejlepší svetry?
0: Zlobil se profesor David.
2: Jo, a někdo nám rošlapal vařič,
0: všiml si docent.
2: Hrome, to přece nemohl udělat svišť.
0: No, to tedy asi nemohl. Svišť není o nic větší než zajíc a žádná zpráva žádné vědecké výpravy ještě nikdy nezaznamenala, že by jim zajíc rošlapal vařič. Chvíli o tom uvažovali a potom si konečně všimli velikých ťápot ve sněhu. Vypadaly docela jako lidské, jenomže byly dvakrát tak veliké a dokonce třikrát větší než stopy docentovi. Docent na to vykulil oči.
2: Já snad nakonec přeci jen začnu věřit na sněžného muže.
1: Ale dejte pokoj, smál se profesor. Sněžný muž je pustý výmysl.
0: No jo, jenže to už vedle nich stála velikánská chlupatá noha. A když vzhlédli po té noze vzhůru, spatřili celou tu mohutnou příšeru. Stálo to na dvou jako člověk, hubu to mělo jako opice a šklebilo se to jako obrovský klaun. Na každé přední tlapě to mělo navlečené jeden profesorův svetr jako rukavici. Docent a profesor se parádně rozklepali.
2: Sněžný muž,
0: vybreptl holohavý docent. Obluda souhlasně přikývla a řekla Profesor se hluboce uklonil, tak hluboce, až si nabral do nosu trochu sněhu a řekl huhňavě.
1: Já jsem profesor David a toto je můj kolega docent Goliáš.
0: Řekl ježatý obr a znělo to jako, že ho těší. Docent tedy také řekl těší nás a napsáhl ruku k podání, ale hned jí zase pěkně rychle schoval za záda, když viděl, jak se k jeho útlé dlaničce napřahuje ta ohromná tlapa.
1: Je nám velikou ctí, že jsme vás objevili, pane sněžený muži. Znovu se uklonil profesor. Budete se nyní nazývat sněžný muž dle docenta Goliáše.
0: Souhlasil sněžný muž. Docent však nesouhlasil, ale pane kolego namítal, vždy to zní jako nějaká specialita šéfkuchaře.
1: No jo.
0: Uznal profesor, ale potom mávl rukou.
1: No, nevadí, nějaké jméno už vymyslíme. Rozhodně vám musím vydat jméno.
0: A docent řekl. Dovolíte, abychom vás studovali, pane sněžný muži? Přikývl obr.
1: Zdá se, že nám rozumí.
0: Usoudil z toho profesor. Mluvit však bohužel neumí, mínil docent.
1: Ne, říká stále jenom hu.
0: Nebo huhu.
1: Ale většinou hu.
0: Což kdybychom mu tedy říkali Hugo?
1: Ano, výborně. Sněžný muž je příliš dlouhé. Můžeme vám říkat Hugo, pane sněžný muži?
0: A můžeme vám tykat Hugo?
1: Hugo.
0: Řekl Hugo a zase nabízel ruku ke stisku. Oba věci však nesměle zavrtěli hlavami a ruce hezky schovali za záda.
1: No jo, ale studovat ho stejně nemůžeme.
0: Uvědomil si najednou profesor. Proč ne?
1: Nemáme sebou žebřík, jakož ani štafle či zdvižnou plošinu.
0: Docent se škrábal na holé hlavě tak dlouho, dokud mu neuklouzl prst. Potom řekl. Co kdybychom ho vzali sebou domů? Jel by se s námi domů, Hugo? Budeme ti dávat dobře jíst. Hugo zřejmě rozuměl a v očičkách se mu mlsně zablízklo.
1: Ale jak ho dopravíme dolů z hor?
0: Staral se profesor a zamyšleně se prohrabával plnovousem, až z něj vylítly i poslední moly. Hugo jen mávl rukou, že jako aby to nechali na něm. Vzal je oba do náruče a vykročil.
1: No jo, ale co náš svišť, kolego?
0: Vzpomněl si profesor.
1: Přijeli jsme sem přece kvůli svišťům. Sněžný muž Hugo je jistě znamenitý objev, avšak jak zdůvodníme, že jsme se neřídili plánem výzkumu.
0: Pravda. Jak to uděláme s tím svištěm? Hugo však zase jen tak ledabile mávl rukou, že to jako není žádný problém, pronikavě zapískal a kamarád svišť hned přihopkal a vyskočil si Hugovi na rameno.
1: A jeden!
0: Nadšeně vykřikl profesor, když si dal Hugo trošku rozběh a mistrně pak sjížděl do údolí. Neříkám na lyžích, prosím, to ne. No ale zkrátka sjížděl a jak perfektně. Dokonce i obří slalom, který se mu připletl do cesty, prokličkoval přesně mezi praporky. Kdyby tam byli rozhodčí, museli by ho jistě hned prohlásit mistrem světa v obřím slalomu bez lyží. No to víte, na horách se zkrátka sněžný muž vyznal. Horší to bylo pak pod horami. Tam ty trampoty s cestováním neskončily, nýbrž naopak teprve pořádně začaly. Jen si to zkuste představit, jak obtížně se cestuje se sněžným mužem v civilizovaných dopravních prostředcích. Tohle například je letadlo. Poznáváte, že? A tohle byly ty schůdky. Co po nich nastupují cestující? Jenže pod Hugem samozřejmě praskly. Dopravní letadla prostě nejsou zařízena na dopravu sněžných mužů.
1: Zkusíme ho vysadit do letadla jeřábem.
0: Vtipně navrhl profesor. No, zkusili a docela to šlo. Musíme přiznat, že jeřáb sněžného muže unesl a vysadil ho až ke dvířkům, ale stejně to nebylo nic platné. Víte přeci, jak nízké jsou dveře do letadla. I důstojní a vážení pánové se musí trochu sehnout, když chtějí nastoupit i s hlavou. Hugo ovšem nemohl nastoupit, ani když sehnul hlavu až ke kolenům. Profesor z toho logicky vyvodil odvážný vědecký závěr.
1: Letadlem to nepůjde.
0: Zkusíme to autobusem, navrhl docent Goliáš další pokus. Napřed se šli slušně zeptat a řidič je hned odmítl.
1: Vyloučeno, autobus je plně obsazen.
0: Profesor se usmál.
1: Jen se nebojte, za chvíli bude prázdný.
0: A taky, že byl. Sotva se obrovský chlupatec objevil u dveří, všichni cestující velmi spěšně vystupovali i místy k tomu neurčenými, tedy okny a střechou. Vystoupili všichni. Zůstal tam jen jeden, kterého ušlapali. Ale z cestování opět sešlo. Ani autobus totiž nemá dveře stavěné pro nastupování sněžných mužů.
1: Že nás to nenapadlo hned,
0: ťukl se profesor do vědeckého čela.
1: Nejvýhodnější je přece lodní doprava. Tam nemusí Hugo používat žádných dveří. Může cestovat na horní palubě.
0: Ovšem, nadchl se i docent. Může si tam třeba i lehnout do záchranného člunu. To všechno je sice pravda, avšak nejprve by musel Hugo přejít z pevniny na loď. A k tomu účelu, jak známo, se používá lodního můstku. Upřímně řečeno, lodní můstek není o mnoho pevnější než schůdky k letadlu a navíc vede nad vodou. Hugo odmítl na můstek vůbec vstoupit, neboť se velmi bál vody. No, nedivte se, sněžný muž se jak těživ nekoupal, tak mu to nemůžeme mít za zlé.
1: Zbývá jedině železnice,
0: řekl profesor a vydali se na nádraží. Když přijel ten vlak, co jel správným směrem, svišť radostně zapískal, a vlak zase hned odjel.
2: Kdo to tady pískal? Zlobil se pan výpravčí. Kdo mi to tady pískal a splašil mi vlak?
1: To jsi nějaký ptáček, pane výpravčí, řekl profesor.
0: Ale sotva výpravčí odešel, zlevičnil svišťovi a přísně mu přikázal, že na nádraží nesmí pískat. Pro jistotu mu ještě zalepil pusu náplastí, což pokládal zřejmě za účinnější než vysvětlování. Po chvíli samozřejmě přijel jiný vlak, protože žádný vlak nikdy není úplně poslední. Už se chystali nastoupit a zase se na ně rozkřikl průvodčí.
1: Stát! To zvíře do vlaku nesmí.
0: Ne, on neukazoval na sviště, ale na Huga malého sviště úplně přehlédl.
1: Vlakem, přísně vykládal průvodčí, se smí vozit jenom psi, kočky a husy a žádná jiná zvířata. Ale to není zvíře, pane průvodčí,
0: namítal profesor.
1: Co? Chcete snad říct, že tohle je člověk?
0: Divil se průvodčí.
1: Pak je to všem chuligán, je hrubě neupravený a řekl bych i nečistý. A takové osoby lze vyloučit z přepravy.
0: Člověk to taky není, mírně řekl docent Goliáš.
1: Že ne? Tak člověk to není a zvíře taky ne.
0: Ne, to je prosím sněžný muž.
1: Tak to už je tedy úplně vyloučeno, aby nastoupil. Máme předpisy na přepravu osob a zvířat, ale nemáme žádné předpisy na přepravu něčeho jiného. Žádné sněžné muže, vodníky, rusálky a podobné stvůry nevozíme.
0: No, co se dá dělat? Předpis je předpis a je samo sebou důležitější než věda.
1: Co se dá dělat, řekl profesor David. Pošleme ho jako osobou zásilku.
0: Na hodinku se vzdálili a pak přijeli na nádraží s velkou bednou a řekli.
1: Tohle je prosím vědecký materiál, neklopit.
2: A co v tom je?
0: Chtěl vědět přednosta přesně.
2: Vždy to váží 2 metráky.
1: Ovšem, uvnitř jsou studijní živočichové.
0: Kolik? Chtěl vědět přednosta?
2: 50,
0: řekl docent s jistotou. No a dostali povolení naložit bednu do nákladního vozu. Když už jeli, řekl profesor docentovi.
1: Poslyšte, pane kolego, tohle od vás není hezké, že lžete. Jste přece vědec.
0: Jaké pak lhaní? Divil se docent.
1: No, řekl jste mu, že je v tom 50 živočichů.
0: Ovšem, řekl docent, mám to přesně spočítáno. Jeden Hugo, jeden Svišť a 48 blech.

0: středocentovým domem na Starém Městě bylo pěkné pozdvižení, když stěhováci vyložili na chodník ohromnou bednu s nálepkami a nápisy. Hlíte se, jakou si docent koupil velikánskou ledničku? Závistivě si šuškali všímavé dámy. Jenže ta bedna se nevyšla do dveří a tak ji museli otevřít na chodníku. Hugo se vyvalil ven a začal si procvičovat stuhlé údy.
1: Je, fuj, ona je to v opice.
0: Odplivla jedna všímavá dáma. Žádná opice, ohradil se docent. A Hugo řekl.
2: Hugo.
0: Dámy se zděšeně rozprchly. Hugo se poctivě snažil vejít do domu, ale opravdu to nešlo. Ten staroměstský dům měl tak malé dveře a okýnka, že to bylo sotva tak pro docenta. Nejde to, uznal docent, když si Hugo udělal už třetí bouli. Musíte si ho vzít k sobě, profesore. Ostatně vy máte děti, že aspoň si s ním něco užijou. A tak se Hugo odstěhoval k profesoru Davidovi do paneláku. Obešlo se to celkem bez nesnází až na to, že se s Hugem utrh výtah. Ale on už stejně nejezdil, takže se zas tak moc nestalo. Profesorovi dětičky se nejdřív pořádně vylekaly a malá Verunka se dokonce strachy zavřela do skříně. Větší Dany vyskočil jenom na skříň a tamotud hrdině volal na otce. Říkal si, že přiveze sviště. Copak tohle je svišť? Svišť vykoukl z huňaté Hugovy hřívy a udělal. Uí, tady máš sviště, řekl otec profesor. A co je teda tohle za zvíře? Ukazoval Dany na obra.
3: To není zvíře, to je Hugo.
2: Hugo.
0: Radostně přisvědčil Hugo.
3: Sněžný muž, dodal profesor. Bude u nás bydlet, zkusíme, jestli se dá zcibelizovat.
0: A je, otráveně řekl Dan. Bude si muset mít krka uši. Veruno, polez ven, máme novýho bráchu. Mluvit neumí, ale vypadá, že by s ní mohla být nějaká hlína. Dany sleze ze skříně a šel se podívat na bráchu zblízka. Večer ale stejně musel zase na tu skříň vylézt, protože mu tam udělali lože. A Verunka spala v zavěšené síti, protože jinám už se nevešli. Když se Hugo na zemi pořádně natáhl, zabral celý pokoj. Všichni už usnuli, jenom profesor trpělivě čekal za dveřmi s notesem v ruce a naslouchal. Když se konečně ozvalo to, na co čekal, radostně si zapsal důležité vědecké pozorování. Sněžný muž chrápe zrovna jako člověk. Ale sousedi by s takovým tvrzením rozhodně nesouhlasili. Žádný člověk přece nechrápe tak, aby se otřásal celý panelák.

Když se ráno Verunka a Dani myli, Hugo je sice se zájmem pozoroval, ale sám se k mytí neměl. No, vždyť už jsme si řekli, že sněžný muž není na mytí a koupání zvyklý, kde by taky vzal ve Velhorách koupelnu. Umýt se ovšem nezbytně potřebuje, shledal profesor, když mu zevnil.

0: Ale to si klidně mohl říct nahlas, usmál se otec profesor. Hugo přece stejně neví, co je mycí tunel. Hugo to skutečně nevěděl a bez protestu se nechal dovést až do autoservisu. Zvědavě nakukoval do mycího tunelu, vypadalo to tam slibně, tak trošku jako sníh. Hugo se bez pobízení a docela radostně hrnul dovnitř, ale zřízenec ho zarazil. V opice nemyjeme, ostře křikl na profesora. Dany se to honem snažil nějak zachránit. To není opice, chlácholil zřízence. To je takový úplně nový dopravní prostředek, koukněte. Vyskočil Hugovi na záda, zařadil mu uchem rychlost, šlápl mu na packu jako na plyn a Hugo opravdu vyrazil vpřed jako poslušný a dobře seřízený dopravní prostředek. Párkrát obkroužil nádvoří a zabrzdil zase před tunelem.
1: No dobrá, dobrá, no, tak ho teda umyjeme,
0: svolil řízenec, ale bez záruky. A potom si ještě pro sebe vrčel.
1: To jsou mi podáno boty. Takovýhle model, to jsem teda ještě neviděl.
0: Válce vcucli Huga a Hugo si lačně cucl toho sněhu uvnitř. Hned ale začal zoufale prskat, protože šampon přeci jen chutná o hodně jinak než sníh. Pak popojel mezi ty chlupaté otírací válce a to bylo taky zlé, protože těch chlupů tam bylo najednou trošku moc. Chlupaté válce a ještě chlupatý Hugo. To se pak ovšem špatně leští. Nějak se to všechno do sebe smotalo a stroj se porouchal. Když Huga konečně vyprostili, vypadal jako zmoklá slepice. Nebo spíš zmoklá opice. Ze splihlých chlupů mu kapala voda a v uších se mu ještě dělaly bobliny. Chtěli ho vstrčit do sušícího boxu, ale tam Hugo nechtěl. Sotva ucítil ten horký dech, odsásil se odporem a vycouval tak rychle, že porazil Trabanta. Zkusili to tedy doma s fénem. Sušili ho pěkně kousek po kousíčku a profesor mu přitom stále domlouval.
1: Hezky drž, Hugo. Když budeš hodný, dostaneš potom lép. Lép, rozumíš?
0: Hugo kývl, že rozumí a statečně držel, jenom se přitom trpitelsky šklebil. Teplý vzduch je ovšem pro sněžného muže strašná věc. Za odměnu mu potom profesor otevřel ledničku a Hugo směl sníst všechen led. No, tak moc ho tam zase nebylo a tak Hugo snědl i nanukový dort, dvě polárky a jedno chlazené pivo i slahví. Chudáček, ono mu tady u nás bude pořád horko. Litovala ho Verunka. Netrvalo dlouho a Daniel přiběhl se stížností. Tati, on mi sežral vlastivědu. A Verunka to vysvětlila. Byly tam namalované rampouchy. Otec profesor začal vědecky uvažovat, ale než k něčemu dospěl, přiloudal se z vedlejší místnosti Hugo, hubu plnou listů z jakési knížky a jak je tak žvíkal, najednou z ničehož nic žalostně zamručel.
2: Horko, Hugo, moc horko.
0: Je, on se naučil trochu mluvit. Zaradovala se Verunka. Dany hbitě vyškubl Hugovi jeden napůl rozžvíkaný list, podíval se na ně a řekl, no jo, protože on mi sežral nic. Profesor hned napomen.
1: Ne, sežer, sně, neříkl sežer, že šumí mluvit, tak se nežere. Teď opravdu člověk a člověký.
0: No papa, podotkla Vera, říkat Hugovi papa, to bylo opravdu velice směšné.
2: Hugo, herko,
0: kňučel bez přestání sněžný člověk.
2: Zatrat. Na vedro, Hugo chtít sníh.
1: Herome, co s ním uděláme, dumal profesor, takovou velkou lednici nikde neseženu.
0: Kožich, řekla Verunka,
1: ale dej pokoj, kožich je proti zimě, ne proti teplu.
0: Ale ne koupit, kožich, ostříhat, vysvětlila Verunka.
1: Aha, pochopil vědec. Ostříhat správně, to by se ovšem muselo k holiči, že?
0: Holiči. Hugo opatrně usedl do třetího křesla, první i druhé pod ním prasklo a řekl.
2: Holit,

0: a stříhat?
1: Kde, prosím? Tázal se zmatený holič.
0: Všude, všecko.
1: A tak ho ostříhali a oholili úplně dohola. Holič a tři učedníci, aby to šlo rychleji. Potom už vypadal Hugo méně mohutně a více směšně.
2: No jo,
1: zděsil se profesor.
2: Ale to, abychom teď sehnali kalhoty, nemůže přece chodit takhle dočista nahý.
1: Kalhoty pro něj samo sebou nesehnali ani v prodejně těch nejnadměrnějších velikostí. A tak to nakonec nejlíp vyřešila Verunka. Uděláme mu sukni. To je jednodušší.
2: No, proč ne?
1: Souhlasil otec profesor.
2: Když můžou ženské chodit v kalhotách, proč by nemohl sněžný muž chodit v sukni?
1: Udělali mu parádní sukni ze tří prostěradel.
2: Teď už můžeš mezi lidi.
1: Rozhodl profesor a Dany s Verunkou hned vzali Huga na dětské hřiště. Heč, my máme novýho brášku, my máme novýho brášku, chlubila se Verunka. Ale dva rozívení kluci se dali do huronského smíchu a tropili si posměch z podivného bráchy v sukních, až se Verunka dala do pláče. Hugo se rozlobil. Vzal ty dva posměváčky za zadky, zatřepal jimi ve vzduchu a houkl jim do ucha.
0: Já Hugo.
1: A Dan jim ostře nařídil. Teď říkejte pěkně po mně. Verunka a Dany mají senzačního bráchu. Oba vyděšení kloučkové to poslušně opakovali, jak nejhlasitěji uměli. Ten jeden dokonce ještě z pilnosti dodal. Hugo je nejsilnější kluk z ulice.
0: Jo,
1: řekl Hugo a konečně je oba postavil na zem.
0: A vy už nikdy nikomu neposmívat.
1: Ne, ne, ne, slibovali posměváčci a upalovali s prekem domů.

0: Medvěd Péťa a medvědička. Medvídek Péťa zvedl hlavu a naslouchal. Zdálo se mu to, jako by slyšel maminku zabručet, ale takovým nějakým zvláštním způsobem. Asi to byl jen sen. Máma přece ve svém pelíšku klidně oddychuje. Je leden. Medvědi jsou zachumlaní do zimního spánku. Venku se sype sníh, je slyšet hvízdání větru. Ale hunáčům je v útulné brlohu blaze. Před zimou se pořádně vykrmili, teď mohou jen spát a spát. Péťa si srovnal pod hlavou polštářek ze suchého listí. Oči se mu zavíraly. Ale hned sebou zase trhl. Teď si byl jistý, máma skutečně bručí. Ale jinak než obvykle, hlas je jakoby hlubší. Co se to děje? Mami! Tiše, zůstaň kde jsi, odpověděla medvědice. Mami, stalo se něco? Ještě ne, ale za chvilku se stane, uvidíš. Máma si zase vzdychla. Něco se stane. Asi něco hrozného, když tak oddychuje. Mami, já mám strach, chci jít k tobě. Péťa začal natahovat. Až za chvilku, teď ještě zůstaň v postýlce. Do maminčina vzdechu se náhle vmísil jiný zvuk. Slabé, slaboučké zakňourání. Máma něco ulovila, blesklo medvídkovi hlavou a už byl z postýlky dole. Maminko, co to máš? Ukáž! Rozsvítila se svíčka. Medvědice sedí na posteli a zabaluje cosi maličkého do peřinky. A to malé piští a piští. Krysa, napadlo Péťu, ale proč ji máma chová? Podívej, tohle je tvá sestřička, ukazuje medvědice a zvedá balíček v bílé peřince. Právě se narodila. Medvídek se naklonil k miminku. No ano, hlavička vypadá jako medvědí, ouška jsou správně kulatá, ale že je tak malá. Však ona vyroste, uvidíš. Taky si vypadal takhle a teď je z tebe silák. V létě už si spolu budete hrát.
1: To tady ta holka zůstane až do léta, zamračil se Péťa.
0: Maminka se zasmála. Zůstane u nás napořád. Je naše, zrovna jako ty.
1: Jako já, opakoval medvídek. Nezamlouvalo se mu to.
0: Budeme jí říkat Líza, pokračovala máma. Lízinka, medvědinka. To je hezké, ne? Lízinko, Lízinko. Medvědice začala zpívat u kolébavku. Houpala přitom miminko v náručí.
1: Já chci také pochovat. Ozval se Péťa.
0: Teď ne, musím nejdřív malou uspat. Od téhle chvíle jste dva a budete se muset o všechno dělit. O jídlo i o pomazlení.
2: Já se dělit nechci, vykřikl Péťa. Bylo mu ošklivě.
1: Celý loňský rok měl maminku pro sebe. Starala se jenom o něj. Jemu nosila med, maliny i maso. Jeho uspávala, jemu zpívala.
2: A teď je tady ta holka, malá jako krysa, upištěná, hloupá, a máma ji má ráda stejně jako jeho velkého, šikovného a chytrého medvěda.
1: A kdo ví, jestli stejně? Možná, že ji má radši. No prosím, jak ten uzlíček pusinkuje? a až přinese něco dobrého, dostane Péťa jen půlku.
2: Nebudu s ní tady, vykřikl medvídek. Jestli tu zůstane ona, půjdu pryč já.
0: Ale, synku, zasmála se medvědice, snad bys nežárlil. Péťa neví, co to znamená žárlit. Ví jenom, že se mu bříško svírá žalem, že chce, aby všechno bylo jako dřív.
2: Uteču,
0: vykřikne ani neví jak, a už běží k východu z doupěte, už vybíhá ven.
2: Péťo,
0: volá polekaně medvědice. Ale medvídek neslyší, vítr mu zacpává uši.
2: Ach, jaká je zima, vzduchem víří obrovské vločky jako studení motýly, usedají na kožíšek, lepí se na uši, vnikají do očí, do tlamičky. A pod sněhem se skrývá led, zmrzlá voda, co stekla po svazích hor. Stačí jediné šlápnutí a zvířátko se koulí po stráně dolů. Není se čeho zachytit. Malá živá kulička zjíždí do údolí. S nich se lepí a lepí na hustou srst. Nemohu dýchat, uvědomí si medvídek.
0: A pak už neví o ničem. Neví o ničem, dokud ho neprobudí písnička. Petříčku, Petříčku, malinký chlapečku, to zpívá máma. Maminko, já jsem doma. Vyhrabala jsem tě ze závěje. Doufám, že takovou hloupost už nikdy neuděláš. Víš, jaký jsem o tebe měla strach? Máma tulí medvídka k sobě, vzala ho do své velké postele. Je tu teplo, je tu krásně.
2: Tak ty mě máš pořád ráda?
0: Zeptá se tiše Péťa. Ale to se rozumí, jak pak by ne? Kdybych vás měla 10, všechny bych měla ráda stejně. Maminky mají velké srdce.
2: To je dobře,
0: zabručí medvídek. A než usne, podívá se na uzlíček ležící vedle mámy. Konec konců, nebude to špatné mít v létě někoho do hry, napadne ho. Ale pak už spí.
3: Tornádo Bob. Bylo zase ráno. Bylo nevlídné, velmi větrné ráno, jaké bývá někdy na podzim. Ovšem, vstávat se musí. Nespíme, vstáváme, cvičíme, křičel Bob na Bobka, ale jako by to říkal do větru. Bobkovi se z vyhřátého klobouku nikdy nechtělo. Bob už pilně cvičil, králičí prostná. Rozpažit, upažit, nadpažit, vypažit, podpažit, zapažit, vzpažit. No někdy si to zkuste. A Bobek pořád nic. Jen si na dně klobouku něco mrzutě brumlal. Neslyším, co říkáš? Že nevstáváme, necvičíme, nýbrž spíme. Protože je zima a strašně ošklivo. No ale v kalendáři je léto, namítl Bob. A v jižních Čechách je pěkně, i když je ošklivo. To máš pravdu, musel uznat Bobek, i když věděl, že je to napůl pravda a napůl léčka. Ale z klobouku se vyštrachal. Bobku! Zaslechl zoufalý křik. A spatřil něco, co ještě žádný králík nikdy nespatřil. Létajícího Boba. Začalo to nenápadně. Bob jenom rozpažil a poskočil si jako kdykoliv jindy, ale tentokrát to udělal na nesprávném místě a v nesprávný čas. protože když rozpažil a když poskočil, popadl ho poryv větru jako nějaká obrovská ruka a ta ruka ho roztočila jako čamrdu, jestli nevíte, co to je, tak se zeptejte dědečka, a pak to šlo ráz na ráz. Bob ve vzduchu dělal salta, vruty, zákruty, piruety, zatáčky, kotrmelce a lopingy. Bobek jenom zíral.
4: Teda, Bobe, ty jsi šampion v letecký akrobaci. Prosím tě, jak to děláš?
3: Já nic, to samo. Dušoval se Bob, když v nádherném rozpažení mířil na strom obsypaný zralými hruškami. Vypadalo to na katastrofu, ale Bob se v poslední chvíli chytil větve, vystřihl několik veletočů a pak se pustil, ohromným obloukem dopadl na zem, rázem ho zasypala úplná hrušková lavina.
4: Kamaráde, vydrž, v nouzi poznáš Bobka,
3: křičel Bobek do hromady ovoce, ze které se ozývalo jen bezmocné a to musel být Bob, i když vidět ho nebylo. Až potom, co Bobek lopatou celou hromadu hrušek odházel, se Bob konečně ukázal.
4: Děkuju, kamaráde, to bylo hotový tornádo. Jsi jednička. Jsi jednička, Bobe, a odteďka si pro mě Tornádo Bob,
3: řekl Bobek a myslel to vážně. Ale hned na to se zase zvedl vítr, ovšem tentokrát popadl klobouk a unášel ho přes louky a rybníky až do Třeboně. A to se na to podívejme. V Třeboni na náměstí stojí pan Hrubec. Špinavá práce a čistá košile nevoní. Raději si vydělává nějaký ten penízek na guláš a pivečko nevábným zpěvem a hrou na tahací harmoniku. Stojí na rohu, tvář má zarostlou a zpívá: Nešťastný šafářů dvoreček, nešťastný šafářů dvůr. A u nohou mu leží umaštěná čepice, aby mu do ní dobří lidé házeli korunky. No dobře, to měl starý Hrubec vymyšlený. A najednou přestane, protože vedle té čepice, ve které je kde nic tu nic, přistane klobouk. A jde okolo panička, která by do nějaké umaštěné bekovky jak tě živo nic nehodila, ale do kouzelnického klobouku jejda. Hodila rovnou 2 5 koruny. Ručičku líbá, milost paní. Milost paninko, děkuji, děkuji mnohokrát, děkuji na 100x. Klaní se pan Hrubec a hned zase mačká faldy té své harmoniky, protože kolem kráčí pán, ze kterého by se dalo taky něco vymáčknout. Pán míří do banky, kde řádně pracuje, je řádně oblečený, je řádně placený, a když něco cinkne v klobouku, pozná pan Hrubec posluchu. Já, to byla kovová 20. Maněha, pane bankovní řediteli, děkuji, děkuji na 100x, 1000x, poklona moje. Volá harmonikář a už se netváří dojemně, nýbrž rozjařeně. Alespoň do té chvíle, než před ním zabrzdí 2 udýchaní králíci. Bob a Bobek totiž právě teď doběhli svůj klobouk. Ale, mládenci, jo? Nedělejte průvan, zavrčel pan Hrubec. Pakujte se domů, jeďte, odsyp, nekoukej. Jenže Bobek ukázal na klobouk a řekl, moc rádi, pane, ale totiž, abyste věděl, my jsme doma v něm.
5: Kde v něm?
3: Nechápal harmonikář.
4: No v něm,
3: chtěl sahnout po klobouku Bob.
4: My jsme totiž Bob a Bobek z klobouku.
5: Jo.
3: A já jsem z Hrdlořez, zařval pan Hrubec. A vy to, hošánkové, hned poznáte. narazil si čepici, popadl hůl a hnal Boba ulicí. A Bobek zatím popadl klobouk. Zloději! Rozječila se paní z protější trafiky. Ani si nevšimla, že Bobek poctivě peníze z klobouku vysypal na chodník a teď si odnáší jen to, co mu patří. Přál bych vám to vidět. Děti milé, harmonikář má před sebou nejen Boba, ale i Bobka s kloboukem. Chce je lapit, ovšem, jen tak tak lapá po dechu. Plévíky mrňaví! Zastaví se a mává honí. Jenže zrovna jde kolem dáma s dvěma yorkshireskými mazlíčky na šňůrce a ty mrňavý prevíty vztahne na sebe, vlastně tedy na své pejsky. No dovolte? Pane, žádám vás, abyste se mým anglickým miláčkům okamžitě omluvil. Ječí ta dáma silným hlasem a sladkým hláskem volá. Betty, Betty, pán se vám omluví, počkejte. Betty i Betty cení droboučké zoubky a čekají na omluvu a ten hromotluk, pan Hrubec, před nimi couvá a omlouvá se nejdřív česky a pak to zkouší i anglicky. Ale paní, to je nějaká mailka toto, že? To sorry, madam, sakramente, jak se řekne anglicky pes, chocolate, dog, sorry, madam, sorry. Jenže Bobek, jak pádil za Bobem, klobouk v náručí neudržel. A ten se teď kutálí po chodníku, poháněný větrem, protože přeci je jaksi větrný. A Betty a Betty jsou přece jen jaksi psi a tak se paničce vytrhnou, běží za kloboukem, chtějí skočit po něm, ovšem omylem skočí do něho. A klobouk se s nimi žene svažitou uličkou až k řece, kde najednou prásk. Bum! Zarazil se o sloup na mostě, pejskové z něho vyletěli obloukem a vrátili se zase zpátky k paničce. Pan Hrubec se mezitím také vrátil ovšem ke své živnosti. A už zase na náměstí vyhrával a když zpíval o tom šafářském dvorečku, jak ho srdce bolelo, znělo to tak opravdicky a procítěně, že se mu tentokrát kačky a pětikačky do čepičky jenom sypaly. Jenže klobouk se chvíli po mostě kutálel, ale pak ho něco popadlo a skočil po hlavě, tedy vlastně bez hlavě, doprostřed řeky. Bob s Bobkem zoufale pobíhali po břehu a kdyby je někdo poslouchal, slyšel by tohle. Bobku, umíš plavat?
6: Já. Proč zrovna já?
3: No, já tě jenom zkoušel.
6: A ty?
3: Jako ty?
6: Tak co budeme dělat?
0: Zatímco se takhle domlouvali, klobouk se houpal na hladině a nahoře na mostě bylo už plno lidí. A všichni koukali dolů, protože viděli, jak se topí klobouk a to se jen tak nevidí. Důležitý pán, učitel fyziky na penzi, který byl na místě první, všem okolo vysvětloval, dávejte pozor, já vám řeknu, jak se věci mají. Tam dole se někdo topí, říkal a ukazoval. Počkejte, nemačkejte se, já ho nevidím, volali lidé z druhé řady. Nemůžete ho vidět, nelze, protože je pod kloboukem, napomínal je bývalý učitel fyziky. Ale všimněte si, že klobouk se na hladině drží klidně, zatímco tělo toho nešťastníka se zoufale zmítá pod hladinou. Rozumíte mě, jo? To je z hlediska fyziky velmi zajímavé. Pomoc! Křičel Bob dole na břehu.
6: Bobe!
0: Lamentoval Bobek.
6: On se nám snad opravdu utopí. A co my? Kde my budeme bydlet?
3: Chudáci, sirotci! Křičela na celé kolo hodná stařenka a na mostě už nebylo k hnutí.
0: Najednou se česno diváků rozvlnilo
5: až z druhého konce mostu si sem neohroženě razil cestu statný chlapík v pruhovaném triku. Uvolněte místo. Dělejte mi prostor, jsem záchranář Vávra, volal ten hrdina a pak plavným skokem stanul na zábradlí mostu. Zakolísal jen docela nepatrně a hned se divákům omluvil. To nic, jo? To si nevšímejte, já od dětství trpím závratí, no ale hned budu dole. Lidé si oddechli a záchranář Vávra křikl dolů k Bobovi a Bobkovi. Dětičky, nebojte se, já vám tatínka zachráním.
7: Jakýho tatínka?
5: Divil se Bob, ale záchranář to už neslyšel, protože šipkou skočil do řeky. Chvíli se zmítal v proudu, ještě delší chvíli polikal andělíčky, ale nakonec se šťastně vydrápal na břeh s kloboukem v ruce. Obřadně z něho vylil vodu a pak podal Bobovi a Bobkovi chlapsky ruku. Pozdě, řekl. Už jsem zachránil jen tohle. Upřímnou soustrast, hoši. Chudák, tatínek, hořekovala stařenka.
7: Ale to nic, on uschne a bude zase jako novej.
5: Smál se Bobek, ale stařenka naříkala dál, jak už to bývá, když jeden mluví o koze a druhý o voze. Pak se lidé rozešli do svých domovů, jen záchranář Vávra se musel zastavit v hospodě, protože doma neměl ani kapku rumu a bez rumu grog proti nachlazení neuvaříte. To se klidně zeptejte tatínka. Byl už pomalu večer, Bob s Bobkem si našli za řekou pěkné místečko pro přespání. Klobouk pověsili na větev stromu, aby do rána vykapal a oschl. A my se dneska vyspíme pod čirákem jako praví kovbojové, prohlásil Bob.
7: Jasně, tornádo Bobe,
5: řekl Bobek už trošičku ospale. Ustlali si v trávě pod stromem, ale v tom...
7: Bobku, koukej, on je snad lítací nebo co?
5: A byl. Klobouk kouzelníka Pokustóna spadl z větve a začal se na zemi točit a pak zvolna stoupat jako nějaký mimozemský létající talíř. Ale větrem to nebylo, protože ten se za celý den nafoukal až dost, tak si dal večer pohov.
7: Bobe, za ním, musíme ho chytit.
5: Bobek ohromně hbitě, ba na to, že byl rozespalý přímo obdivu hodně hbitě, vyšplhal na strom, v koruně se odrazil a skočil. Skočil po hlavě do klobouku a hned podal Bobkovi ruku a vtáhl ho dovnitř.
7: Bobe, vydechl Bobek. Bobe, my letíme, nebo se mi to jenom zdá?
5: Tak zvláštní a pěkné to bylo, že Bob ze samého úžasu začal básnit. Nezdá, Bobku, nezdá, klobouk letí oblohou jako černá hvězda.
7: Ale kam to letíme?
5: Skočil mu do básně Bobek.
7: Nestarej se, kam letíme, když spíme,
5: odsekl Bob a taky trošičku ospale.
7: Máš pravdu, stejně nic nevidíme, viď?
5: Zívl Bobek. A ráno uvidíme, rozhodl Bob, protože byl starší.

0: Kocour v botách. Byl jednou jeden mlynář a ten měl na tomto světě tři syny. K tomu mlýn, osla a kocoura a bylo mu to k užitku. Synové pracovali ve mlýně, osel přinášel pytle s obilím a odnášel pytle s moukou a kocour? Inu, ten přece chytal myši. Když mlynář zemřel, rozdělili si synové dědictví. Ten nejstarší dostal mlýn, ten prostřední osla a ten nejmladší. Inu, ten přece dostal kocoura. Nic jiného na něj taky nezbylo. Takové dědictví by nebylo nikomu k radosti.
1: To jsem dopadnul, řekl si ten nejmladší. Dostal jsem to nejhorší. Nejstarší bratr má mlýn a může mlít. Prostřední má osla a ten je mu taky k užitku. Ale co já si počnu s kocourem?
0: Nechám si z jeho kožešiny udělat palčáky a bude to.
2: Mňau, poslouchej.
0: Měl se k řeči kocour, který rozuměl všemu, co se řeklo. Kvůli tomu, abys měl z mé pelichavé kožešiny pár špatných rukavic, mě zabíjet nemusíš. Nechej mi raději udělat pár holínek, abych vypadal dobře a mohl se ukázat mezi lidmi a rázem ti budu k užitku. Mlynářský synek se věru podivil, že kocour mluví, ale protože šel kolem mlýna zrovna švec, zavolal ho dovnitř a nechal kocourovi vzít míru na pár holínek. Když byly hotové, kocour si je natáhnul, vzal pytel obilí, nahoře uvázal šňůru, jako by ho chtěl táhnout po zemi, pak si ho hodil na záda a šel po dvou nohách jako člověk do lesa. Toho času vládl v té zemi král, který jedl k smrti rád koroptve, ale na trhu jich bylo tak málo, že to bylo k soužení. Královské lesy byly koroptví plné, ale byly vám tak plaché a opatrné, že to nebylo ani k lovu, ani k nástrahám, a lovci se vraceli s prázdnou. Ale kocour se na to rozhodl jít od lesa. Když přišel na mítinu, položil pytel na zem, otevřel ho a rozsypal část obilí do trávy. Smyčku, kterou byl pytel zavázaný, vedl za jeden keř, kde se sám pak ukryl a čekal a čekal. Za nějakou chvíli přicupitali zvědavé koroptve, našli zrní a dali se do zobání. Zop, zop, zop. A jedna po druhé vlezla za obilím až do pytle. Když kocourovi přišlo, že je jich uvnitř už pěkná řádka, utáhl smyčku a bylo to. Uvězněným koroptvím pak jedné po druhé zakroutil krkem, pytel si hodil na záda a vydal se rovnou cestou na královský zámek. Tam se mu do cesty postavila královská stráž.
3: Stát, kam pak?
2: Mňau, ke králi, odvětil.
3: Ty jsi mi vtipálek, kocour a ke králi?
0: Smál se strážce.
3: Jen ho nech jít, řekl druhý voják. Pan král má často dlouhou chvíli, třeba ho mluvící kocour trochu rozptýlí.
0: A bylo to. Před králem se kocour hluboce poklonil a řekl. Můj pán, hrabě, k tomu titulu pronesl jakési dlouhé a urozené jméno, které si už nikdo nepamatuje, se nechá panu králi poroučet a posílá mu koroptve, které zrovna ulovil. Králi se zbíhali sliny, když kulaťoučké ptáčky zpěváčky uviděl a nedal jinak, než že musí tomu kocourovi z pokladnice nandat do pytle tolik zlata, kolik jen unese. To zanes svému pánu a poděkuj mu mnohokrát za dárek. Však kocour taky nečekal nic jiného a rázoval rovnou do mlýna,
1: kde seděl ten nejmladší u okna v chalupě s hlavou v dlaních, protože si činil výčitky a levity, že poslední groš utratil za to, aby pořídil holínky pro kocoura. Svět většího hlupáka neviděl. Z toho zadumání ho vytrhnul kocour, který mu zhodil u nohou pytel, a když ho rozvázali, bylo v něm samé zlato. Tady máš něco za ty holínky. Pan král tě nechává pozdravovat a mockrát děkuje. Z takové řeči hoch nezmoudřel, ale to zlato ho potěšilo, ať se vzalo, kde se vzalo. Zatímco si kocour po lidsku stahoval holínky, vyprávěl mu vše, co a jak bylo, a nakonec řekl: Idnu, zlata máš teď sice dost, ale u toho nemůžeme zůstat. Ráno si zase natáhnu holínky a poohlídnu se, jak z tebe udělat něco onačejšího. Však jsem panu králi řekl, že si hrabě. Druhého dne se kocour vydal opět na lov a králi přinesl bohatý úlovek. Tak to šlo i třetí den, a čtvrtý, i desátý, a každý den přinesl domů zlato, a nejen to. Král si kocoura v botách oblíbil, mohl si chodit i smíčit po zámku, jak chtěl, a nebylo nikoho, kdo by mu chtěl skřivit vlásek. Jednou se zase kocour vyhříval u kamen v královské kuchyni, když tu přišel kočí a láteřil. K čertu s králem i s princeznou, chtěl jsem jít do hospody, dát si něco k pití a zahrát si karty. Místo toho s ním musím k jezeru. Jak to kocour uslyšel, pelášel do mlýna a řekl svému pánovi: Jestli chceš být bohatý a k tomu hrabě, pojď se mnou ven k jezeru a vlez do vody. Jinoch nevěděl, co si s takovým nápadem počít, ale protože bylo zatím vše, co kocour udělal, k dobrému, poslechl a šel s ním. U jezera se svlékl, skočil do vody. Kocour vzal jeho šaty a někam je schoval. A už tam byl král i princezna, přijeli v krásném kočáře a pod kola se jim vrhnul kocour, který lamentoval a naříkal: Ach, nejurozenější králi, byl tu zloděj a mému pánu, urozenému hraběti, který se tu v jezeru koupal, ukradl šaty. Teď je ubohý hrabě ve vodě a nemůže ven, a jestli tam ještě nějakou dobu zůstane, určitě prochladne a umře. Jen to král uslyšel, nechal zastavit a jeden z jeho lidí musel na zámek, aby přinesl královské šaty. Když si pan hrabě ty nádherné šaty oblékl, vypadal k světu. To se líbilo králi i princezně a nedali jinak, než že si musí sednout k ním do kočáru. Kocour běžel po svých napřed a ocitl se na jedné obrovské louce, kde přes sto sekáčů kosilo seno. Čí pak je ta louka, lidičky? Zeptal se. Jednoho mocného kouzelníka, odvětili mu. Poslouchejte, brzy tudy pojede král. Když se vás bude ptát, komu patří ta louka, raději mu odpovězte, že panu hraběti, jinak se král nezná vzteky a všechny vás pozabíjí. Potom běžel kocour dál a dorazil na velikánské žitné pole, políčko, kde žalo 200 ženců obilí. Komu patří to žito, lidičky? Zeptal se. Jednomu mocnému kouzelníkovi, odvětili. Poslouchejte, brzy tudy pojede král. Když se vás bude ptát, komu patří to pole, raději mu odpovězte, že panu hraběti, jinak se král nezná vzteky a všechny vás pozabíjí. A běžel dál, až doběhnul do hustého černého lesa, kde kácelo 300 dřevorubců mohutné buky. Komu pak patří ten les, lidičky? Zeptal se. Jednomu mocnému kouzelníkovi, odvětili. Poslouchejte, brzy tudy pojede král. Když se vás bude ptát, komu patří ten les, raději mu odpovězte, že panu hraběti, jinak se král nezná vzteky a všechny vás pozabíjí. Kdo by odporoval kocourovi, který chodí světem v botách a k tomu ještě mluví? Zatímco se lidi radili, co to má všechno znamenat, dorazil kocour do čarodějova zámku a hned se hnal dovnitř. Čaroděj se tvářil nevrle a přezíravě se ptal, co tu pohledává. Ale kocour se měl k úkloně a k lichotce. Slyšel jsem, že se umíš proměnit v jakékoliv zvíře, co jich na světě je, prý v psa, lišku nebo vlka. Inu, tomu bych i věřil. Ale proměnit se ve slona, to se mi zdá zhola nemožné a proto jsem přišel, abych se sám přesvědčil. Kouzelník pravil pyšně. To je pro mě maličkost. A byl tu slon. No, to je dobré. A co takhle? Velva, to bys taky uměl? Pha, to také nic není. Ušklíbnul se čaroděj a byl tu lev. Kocour se stavěl strachy bez sebe a zvolal. To je neuvěřitelné a neslýchané. Něco takového bych si ani ve snu nepomyslel. Ale co v malé zvířátko, třeba myš, to bys taky dokázal? To bys byl opravdu ten největší čaroděj na světě. Čarodějové si rádi přihýbají z poháru lichotek a tento byl málem opilý. O ano, milý kocourku, to umím také. A byla tu myš. Inu, nedlouho. Kocourovi stačil jeden skok a bylo po ní, jen se olíznul, jak to už kocouři dělají. Ta vybraná společnost zatím přijela k louce. Komu patří to seno, lidičky? Zeptal se král. Panu hraběti, volali nakonec všichni, jak jim kocour poradil. Máte pěkný kousek země, pane hrabě, řekl král. Potom přijeli k šitnému poli. Komu patří to obilí, lidičky? Panu hraběti, znělo jednohlasně. Máte velký a krásný lán, pane hrabě, řekl král. A u lesa to bylo podobné. Komu patří to dřevo, lidičky? Ptal se král. Panu hraběti, volali všichni. Král se podivil ještě víc a řekl. Vy musíte být opravdu bohatý muž, pane hrabě. Nemyslím, že já sám mám tak nádherný les. Konečně přijeli k zámku, kocour stál na schodech a když dole zastavil kočár, otevřel dveře a řekl. Pane králi, přijeli jste na zámek mého pána. Je to pro nás ta nejvyšší pocta. A ten zámek byl větší a krásnější než královský zámek. A tak král udělal to nejlepší, co mohl, a dal hraběti princeznu za ženu. Když král umřel, stal se hrabě králem. A kocour, Inu, ten byl přeci jeho prvním ministrem.

Za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, leží rybník Brčálník. Na jižní straně má písečnou mělčinu vyhřívanou sluníčkem, u protějšího břehu roste husté rákosí, aby chránilo před větrem severákem, na východě je dno zrovna na míru kaprům a u západní hráze se to černá hlubinou. Takových obyčejných rybníků je v kraji 12 do tuctu, ale Brčálník mezi ně nepatří. Je totiž neobyčejný, a to proto, že u něho už léta letoucí bydlí rákosníček. Je to skřítek neposeda, zvědavý jak opička, ale tak trochu popleta. Jinak je ovšem veliký dobrák, vždycky ochotný přijít na pomoc tomu, kdo se dostal do nějaké brindy. Jenomže když mu z ní potom pomáhá ven, tak se skoro vždycky začnou dít podivuhodné věci.

0: jak Rákosníček předjížděl velký vůz a co z toho bylo. Jednou takhle na večer seděl Skřítek na hrázi a držel černou hodinku. Bylo mu svátečně, jenomže do té pěkné chvilky se najednou zhora ozvalo tiché zanaříkání, jako kdyby na obloze někdo plakal. A také hvězdy, které se ukazovaly na hladině rybníka, najednou začaly blikat a byly celé rozklepané.
1: To jsou mi věci, kroutil hlavou Rákosníček. Tohle vypadá jako nějaký nebeský vozíček s lampiony. Ale bohužel porouchaný, protože nejezdí. No to se musí ovšem neprodleně, ale opravdu neprodleně napravit.
0: A hned také začal chystat cestu na oblohu. Vybral si k tomu ten největší rákosový květ, který vypadal tak trochu jako doutník a trochu jako raketa. A jen co si ho osedlal, už se scháněl po bludičce Julii, aby mu svým plamínkem tu rachejtli zapálila a tím pádem odpálila. Sotva se bludička s tím svým světýlkem objevila, začal Skřítek se startem.
2: Haló, haló, vykřikoval do všech stran.
1: Tady je prosím rachovejtle Matilda jedna, jak mě slyšíte?
0: No, slyšet ho bylo široko daleko a proto Rákosníček pokračoval.
1: Nože, Julinko, zážeh!
0: A hned začal s odpočítáváním.
1: 10, 9, moc, málo, 2, 1, teď!
0: Za Rákosem se jen začmoudilo, objevil se obláček kouře a rachejtle i se Skřítkem byla rázem ta tam. Tedy spíš vlastně tam. Tam, kde Rákosníček chtěl být. Přistál na chlup přesně vedle toho nebeského vozíčku, jenomže takhle blízko se ukázalo, že je to pořádný velký vůz a s pořádnou poruchou. Hned vedle stála panenka lampářka, která na nebi rozsvěcuje hvězdy, ale místo toho natahovala moldánky.
1: Tak už přestaň brečet, ty lampářko nebeská. Teď je tady Rákosníček, služby a opravy všeho druhu.
0: Chlácholilý Skřítek.
1: He, to budeš koukat, jak si s tím hravě poradím. Ono to bude jen tak to, no, možná, že vyběhaný ten, no, třeba škrtící hřídelík, nebo to může být taky něco úplně jiného.
0: Když tohle povídal, tvářil se, jako když se vyzná. Klepnul semhle, klepl tamhle, tohle utáhl, tam to povolil, ale ono pořád nic.
1: No jo, nejezdí to, no, nejezdí.
0: Brůčel si pro sebe Rákosníček.
1: Tahle rachotina asi opravdu patří do starého železa. Leda, že bych,
0: zasvítili mu najednou oči,
1: leda, že bych sem přidal tu svoji doutníkovou rachejtli.
0: Než stačila nebeská panenka třikrát zamrkat a jednou zakroutit hlavou, předělal Skřítek velký vůz na raketový.
1: Račte prosím nasedat, hvězdo očko, začne zkušební jízda,
0: pobízel panenku lampářku.
1: a pěkně se držet, protože za chvíli pojedeme na tryskový pohon.
0: Po nebeských pláních uháněli s větrem o závod, ale Rákosničkovi to bylo pořád málo. Ze samého furianství bral zatáčky po dvou kolech, do obláčků najížděl takovou rychlostí, že je rozháněl do všech stran a nakonec si to namířil rovnou na mléčnou dráhu. Jenomže tam dostal smyk a narazil do kulatého měsíce takovou silou, že ho promáčkl na tenoučký srpeček. Velký vůz také nedopadl nejlépe a Rákosníček měl co dělat, aby napravil všechno to, co pokazil. Potom už ho ta hvězdná panenka k řízení nepustila a odjela sama. Pěkně polehoučku, jako když vánek vane, a ne jako když se vichřice žene.
1: Tak abys věděla, volal za ní Rákosníček. Mě už ten tvůj kočár stejně nebaví. Když budu chtít, postavím si něco lepšího. A hlavně kosmicky rychlejšího.
0: A pak už to šlo ráz na ráz. Jednu hvězdičku dal sem, druhou tam, třetí nahoru, čtvrtou dolu, mezi ně přišrouboval Rachejtli, která při srážce s měsícem vypadla z velkého vozu, a najednou tady stálo něco jako hvězdolet, ale spíš hvězdokoloběžka. Skřítek ji nejdřív opatrně vyzkoušel a když se přesvědčil, že ta rychloběžka skutečně rychle běží, nebylo s ním už zase k vydržení. Rozjel se po nebi takovou rychlostí, že za ním zůstávala ohnivá čára, jako by tu proletěla nějaká kometa. Když dohonil panenku lampářku a její velký vůz, začal se znovu vytahovat.
1: Heď, heď, předjedu tě, předjedu,
0: poškleboval se a dělal přitom na hvězdoočku dokonce dlouhý nos. Jenomže se mu to nevyplatilo. Sotva koloběžka ucítila, že jí Rákosníček nedrží, vyrazila jako splašená a skřítek se za ní nestačil ani ohlédnout. Hvězdoběžka uháněla někam nahoru do oblačných výšek, zatímco skřítek kotrmelcoval volným pádem rovnou do rybníka Brčálníka. A kdybyste náhodou chtěli vědět, jak to dopadlo s tou nebeskou holčičkou a jejím vozem, podívejte se večer na oblohu. Najdete tam 7 jasných hvězd. Že se jmenují Velký vůz, ví každý. Ale proč jezdí po nebi tak pomalu, víte jenom vy a skřítek Rákosníček.

0: a tak se převelice bál, aby nepřespal víc, než se má. Dneska totiž půjde do školy úplně prvně v životě. Těšil se na tu chvíli od té doby, co mu veverka Tereska pověděla, že už je na školu dost veliký a že je nejvyšší čas. A taky se byl ukázat za svou andělou, která měla všechna mláďátka v lese na vychování a učila je rozumu z veliké lesní knihy života. Bůby seděl umytý a pěkně upravený jako ze škatulky před jeskyňkou u žulové branky nad srnčí pěšinkou k vodě a jenom čekal, až se pro něho zastaví veverka Tereska, ježek Cyril, zajíc Kryšpín a samozřejmě, že také medvěd Medard. Tak úplně ze všeho nejdřív se dole na pěšině ukázal medvěd Medard, protože byl na svého kmotřence náramně pyšný a taky nemohl dospat jako on. Také veverka Tereska přihopkala brzy brzyčko a posadila se na stočený ocásek hned vedle. I Kryšpín z polí to stihnul včas. Ale čekání bylo jako vždycky na ježka Cyrila. Cyril měl totiž krátký krok a na všechno všecičko náramný čas, protože se musel s každým zastavit a každému poradit a každého se zeptat na ježčí chválu.
1: Tak kde to vázne? Jak to, že se ještě nejde? Na koho se vlastně čeká?
0: Ozvalo se najednou pod stromkem Habříkem u žulové stěny a on to ježek Cyril ještě ospalý a hned s bandurskou.
2: Na koho se vždycky čeká?
3: Tak už pojďte, nebo Buby přijde opravdu do lesní školy pozdě.
0: Zavolala v pravý čas veverka Tereska a pomohla dráčeti se školní taškou, co mu jí ušili ptáčkové rákosníčkové od rybníčka za dobré slovo z březové kůry. A měl tam všechno všecičko, co má takový malý lesní školák mít, když jde k sově anděle pro svůj první lesní rozum. Lopuchové lístky na psaní, z brusu nový kalamár z toho největšího žaludu v lese a v kalamáři pravý borůvkový inkoust, který mu koncem léta stočili sládkové čmeláci, když byl letos čas na borůvky. A také tam měl dlouhý brk od divoké husy Kláry se špičkou, kterou mu na brku nabrousil bobr Oskar pro tenké písmo. U jasenu, toť se ví, byli první. Bůby se posadil hnedle do první řady pod jasanem. To, aby mu nic neuteklo, aby všechno pěkně slyšel a také, aby viděl na velikou tabuli, co visela hned nad nejspodnější větví. Mezitím poletovala stracha Kristýna, která měla školní pořádek na starosti, stejně jako las, a byla po sově anděle ve škole hned ta nejhlavnější. A potom na nejspodnější větev velikánského jasanu vyšla sova anděla s lesní knihou života a začala škola.
4: Tak vás pěkně vítám. Inu ano, jistě, že. Budeme se učit lesní moudrosti a nejdříve ze všeho se naučíme 7 lesních zákonů. Musíte si je pamatovat a dodržovat pro lesní klid a mír. Domovem tvým i skrýší tvou je les. V něm všichni bratry jsou. Tak první zákon zní.
5: Tak, první zákon zní.
4: Les dá ti vše a měl bys brát jen tak, aby i druhý neměl hlad. Tak druhý zákon zní.
5: Tak, druhý zákon zní.
4: Co pro tebe by jeden mohlo být, to druhému dá sílu žít. Tak třetí zákon zní.
5: Třetí zákon zní.
4: Tak jako své si malý brání, tak silný slabé vždycky chrání. Tak čtvrtý zákon zní.
5: Tak čtvrtý zákon zní.
4: Teď na srdce ti zákon klade, tak jako své chraň druhých mladé. Tak pátý zákon zní.
5: Tak pátý zákon zní.
4: Než žízeň napůl

0: Vasíš, jen tolik vody vypít smíš. Tak šestý zákon zní. A dnem i nocí pamatuj, že oheň v lese konec tvůj. Tak sedmý zákon zní.
1: Opakovalo si dráče přepečlivě s ostatními mláďátky a v duchu si slibovalo, že co živo lesní zákon neporuší, aby v lese hůrce bylo hezky a spravedlivě pro všechny.
0: A teď se naučíme, jak vypadají rostliny jedovaté a jedovaté bobule, nebezpečné smrtelně pro vás, pro všechny. Inu, ano, jistě, že...
1: Zavřela sova anděla lesní knihu života a sundala čtecí brýle. A už kreslí na velikánskou tabuli rostlinky jedovaté, ze kterých jde strach, hrůza a smrt už jenom při podívání.
0: Tohle je vlaštovičník větší. Roste na kraji lesa a má žluté kvítky. Nahoře, na pasece, roste rulík zlomocný. Dobře si jej prohlédněte.
1: Varovala sova anděla a nakreslila rulík na tabuli. Také blín nakreslila a bolehlav a durman obecný, kýchavici bílou, odsun jesení s fialovým kalíškem. To všechno v jeden ráz a u všeho pěkné vysvětlení a kde co roste v lese hůrce.
0: Víc jedovatých u nás nemáme. Ani na stráních a lukách kolem. Inu, ano. Teď budu ukazovat a vy budete říkat.
1: Také bůby byl vyvolaný. Správně poznal kýchavici a sova anděla jej pochválila přede všemi vzorně. A potom byl najednou konec vyučování. Protože dnes všichni přišli poprvé, dovolila sova anděla dřív, protože příště pobudou díl. Bůby se způsobně rozloučil a že také půjde domů. Jenomže. Šel pořád pryč přes potůček rokyťák, šel kolem doubí přes ostružinovou paseku a najednou kouká, že je přesně tam, co nechtěl. Ocitnul se totiž u lískového křoví, až nahoře u pěti modřínů, kam měl zakázáno, protože tady nejvíc loupí ti draví a zlí z lesa. Než se dráče stačilo na patičkách otočit domů správně, ozvalo se za lískovým keřem hlasem úlisným, nasládlým a tenkým.
2: No ne, to jsou k nám hosti. Kam to napsat? To se podívejme. Dráče bubů, veliké, tak podbedlý klobouk. Čím pak pohostím?
1: A ona to liška Denisa. Bubi věděl, že nemá mít s Denisou žádné spolky a tak se nejdřív zamračil jako bouřkový mrak v létě, ale potom si vzpomněl na první lesní zákon.
0: Domovem tvým i skrýší tvou je les. V něm všichni bratry jsou.
3: Zabloudil jsem ze školy. Šel jsem a šel, ale už musím domů. Tereska už mě určitě všady schání.
2: To víš, že musíš, ale přeci nepůjdeš s prázdnou. Co ti jenom dám? Sladoučké bobule bys nechtěl, ale budeš si muset posloužit sám. Jsem dneska nějaká polámaná, všechno mě bolí.
3: A... kde máš to mlsání?
2: Ale přece všudy tady kolem. Jenom se rozhlédni.
1: A také, že ano. Všude okolo pěti modřínů rostly veliké bobule červené a černé. Jenom tady bylo nějaké ticho-tichoucí. Ani ptáček zpěváček. To proto, že se sem každý bál pro liščí povahu a lovecké způsoby. A tak se stalo, že se bůby nachytal. Na dobroty ho nikdo a nikdy vůbec nemusel zvát dvakrát a tak trhal, jedl a zase trhal a zase jedl.
4: Co pak bylo dneska ve škole? Lesní zákon?
2: Lesní zákon?
3: Lesní zákon. Co se v lese smí a co se v lese nemá. A také, co je v lese pro nebezpečí smrtelné. Co můžou jenom ptáčkové a co my ostatní nemůžeme. Bohužel. Třeba vlaštovičník, rulík, blín, bolehlav, kýchavici a tak.
4: Tak, tak. A jestli pak bys poznal rulík, kdyby si na něj natrefil?
3: To víš, že poznal, Deniso. Anděla nakreslila správně.
4: A ta bobulka, co jí máš právě v pacičce, poznáš ji?
3: Poznám. To je přece jeřabina.
2: Špatně jsi se učil.
4: Špatně. To není jeřabina, to je blín. A ty bobulky, co jsi spolikal prve, to byl rulík.
2: Dobrou chuť, bubu. Už je s tebou, amen.
1: Smála se liška Denisa a upalovala kefři za svým loupežnickým živobytím. Bůby zůstal, jako když ho přimrazí a ještě přiváže a hrom uhodí. Potom vzal tlapky na ramínka.

0: Proč bys umíral, maličký?
1: Protože jsem jedl blín, rulík a ještě něco. Všechno, co říkala sova anděla, že nesmíme a že je to jenom pro smrt.
0: Pro pána. A jak jsi k tomu přišel? Sova vám neříkala?
1: Říkala, ale Denisa mě pozvala na mlsání a já jí věřil.
0: To se jí podobá. A kde jsi trhal?
1: U pěti modřínků.
0: Ale tam přece rulík, vlaštovičník, ani blín nerostou. Musíme honem za datlem Jeronýmem. Tady pomůže jenom lesní doktor Jeroným, jedině on.
2: Měla velikánskou starost veverka Tereska cestou k nejvyššímu buku, kde měl svou lesní ordinaci datel Jeroným.
3: To se mi nechce líbit, to se mi nechce líbit.
2: Pověděl po svém způsobu datel Jeroným, který opakoval všechno dvakrát a pěkně nahlas.
3: A kdeže si trhal? No, kdeže? No, kdeže?
1: Nahoře u pěti modřínků. Zabloudil jsem asi.
3: U pěti modřínků, říkáš? U pěti? Ale tam přeci rulík, blín, ani vlaštovičník nerostou. Já přeci musím vědět, kde co roste, když sbírám na lektvary léky a k mazání bylinky v lese. To se mi nechce líbit, to se mi nechce líbit. Tam roste jeřáb, trnka, momentíček, momentíček.
2: Sbíral se datel Jeroným na cestu k pěti modřínům.
3: Tak nám pěkně ukáž, cože jsi to teda jedl. No cože?
1: No přece tohle, tohle a ještě tohle.
3: Tak to je dobře, to je dobře.
0: Denisa tě chtěla jenom vystrašit a pozlobit. Vždyť ji znáš.

0: Příště musíš dávat pozor. Nejes, co neznáš. Když nevíš, optej se. Nebo nejes. Ptej se ptáčků. Ano, ptej se ptáčků. Ti nejlíp vědí, co je jenom pro ně a co je na zdraví všem. Vidíš? Ještě se musíš hodně učit a dávat ve škole veliký pozor. Příště už by nemusela být záchrana včas. A podívej, nechal si tady prvé učení. Ty jsi náramný školák.
1: Usmála se poprvé od té chvíle, kdy se naposledy uviděli Veverka Tereska. Bůby si vzal školní učení a šli domů. To už si ale sluníčko natřáslo bílou hebonkou podušku z večerní mlhy a byl čas na spaní. Také dráče se stulilo v pelíšku pod pruhovanou peřinou, plnou pozbíraných ptačích pírek a pampelíškového pápěří a umínilo si, že se určitě všechno o lese ve škole naučí z paměti a příště jedovaté pozná samo a správně. A úplně nakonec si ještě řeklo, jak je krásně v lese Hůrce a jak je krásně na světě, když má okolo sebe takové opravdické kamarády pro lesní přátelství z lásky.

0: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: Přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela...
1: Co bych si rozmýšlela?
0: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
1: Nedej se zakřiknout, volal za ní na rozloučenou. Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.
0: Úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě. Tak začněme, zvolala vrchní čarodějnice. A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila. A začal jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbula od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem. Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo-Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá. Ale teď se ozvala znovu teta Bimbula. Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice. A z kapsy u zástěry vyhrabala notes. Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
1: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
0: To se ukáže, řekla teta Bimbula. Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec.
1: Je to pravda? Ptala se vrchní čarodějnice. Ovšem, volala malá čarodějnice, je to pravda.
0: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla.
1: A tuhletu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice.
2: Jak to?
0: Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
2: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
1: No, právě proto,
0: hubovala vrchní čarodějnice.
1: Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro.
2: A kromě toho, přisolila si teta Bimbula, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem.
1: Cože?
0: Vykřikla vrchní čarodějnice.
1: Ještě tohle?
0: Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala.
1: Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se,
2: jak my tancujeme.

Mezi skřítky. V podzimní říši skřítku byli po obědě. Pochutnali si, jak náleží. Našli včera čerstvě zastřeleného střízlíčka. Nejdřív nad ním zaplakali, potom se rozeběhli domů pro valník a naložili. To byla práce, než ho chudinku na valník naložili a dovezli domů. A kdyby támhle pod vrškem nebyla jim zatlačila Majka, nebyli by ho vytáhli. Dnes měli předeček na smetaně, zadeček pěkně protáhli slaninou a naložili. To nechají na neděli. Král skřítků, Čeplínek, vypil dnes výjimečně celou kapku třpitné rosy a řekl. Zaplať pámbů, dobré to bylo. A teď čas kvapí, horníci pilně fárají a my ještě dnes ničeho neslyšeli o tom světě, který je nad námi. Ty, Kryšpíčku, musíš dnes do našeho města. Potřebují novou pásku na vousy. Ti tam nahoře nad námi sice už ji nepoužívají, ale já si na ty novoty nepotrpím. Koupíš mi tam pastu na zuby a mně se zdá, že došly Krupky a Lůj. Půjde s tebou Michlíček a Rundíček. Obrátil se na ostatní a řekl. My půjdeme do Šachet. Byl jsem tam o půlnoci na prohlídce a nic se mi tam nelíbilo. Z dálky, velké ještě dálky, slyšel jsem nebezpečné šumění. Lidského sluchu nedolehne. Takové potměšilé, zrádné šumění, které může být znamením blížícího se neštěstí. Musíme být na stráži. Jestli zesílí šumění a hučení, dáme výstrahu lidem, pojďme. Skřítkové, skalní ochránci mezi havíři zvaní, rychle ještě z košíčku na stole postaveného vzal každý hrstičku máku, aby měli co chroustat a vyšli. Kryšpíček, Michlíček a Rundíček chystali se na cestu do svého skřítku města. V kuchyni našli ještě na lístečku napsáno, co chybí. To asi kuchař Vinklíček z čerstva napsal. A Kryšpíček se poškrábal za úškem. To je věcí, také rajská jablíčka, Michlíčku, hrnek na ně. Náš král řekl Lůj a ono také sádlo. Rundíčku, hnise, hrnek na něj, koupím vyškvařené. Když Vinklíček škvaří, buď mu sádlo chytne, nebo z něho nic nevyškvaří. Krupky, řekl náš milovaný král, ale Vinklíček připsal ještě purpura a květ. No, Michlíčku, nemáš svázané nožky? Chystej košíčky. A Rundíčku, ty nekoukej z okna, abyš zapřahat. Pojedeme dnes dvěma páry. Zapřáhni ty nejzelenější koníky, bude velký náklad. Vždyť tu má Vinklíček napsáno ještě perník, citron, líh na čistění oken, šumící bombóny a pišingr. Michlíčku, připrav plachtu na vůz, co kdyby pršelo. O, kéž by náš milovaný král konečně už jednou koupil nákladní auto. Král Čeplínek s ostatními vcházel zrovna do šachet. Klepy, klapy, klepy, klapy, znělo odtamtud. Ale král se náhle zastavil, ještě ruku k uchu přiložil. V jeho tváři bylo vidět úděs a strach. Havíři zpívali.

0: Král skřítků Čeplínek zašeptal cosi své družině. Vytáhl maličkou stříbrnou píšťaličku a lehounce na ní zapískal. To nejvyššího krále skalních duchů volal. V témž okamžiku světle zelenavá záře rozsvítila se pod zemím a bylo slyšet silný hlas.
1: Fárejte na světlo boží! Vaše patronka slyšela vaší píseň, poslala včas Čeplínka na stráž. Fárejte rychle, za chvíli voda prolomí stěny.
0: Havíři strnuli hrůzou. Znali to světlo, kterým se král skalních duchů ohlašoval. Znali ten hlas. Ti mladí slýchali to od starých. Ti staří sami si pamatovali a teď se vzpamatovali. V druhém okamžiku odhazovali všichni kladiva i lopaty, zaráželi vozíky a u výjezdu ze šachty naříkavě rozplakal se zvonek, jak dole starý havíř poplašně jim trhal. Sjela dolů klec, rychle do ní nasedli, tolik se jich vešlo, nahoře vyskočili a klec znovu blesku rychle sjížděla pro ostatní. Zachránili se všichni. A jak posledně klec výjížděla nahoru, s hukotem a celou silou prorazila voda stěnu a zaplavila šachtu. Ti, kteří poslední vyjeli nahoru, jektavě, ještě plní hrůzy, že se už snad na světlo boží nedostanou, vyráželi ze sebe. To naše svatá patronka, to svatá Barbora, to Čeplínek, král skřítků, to král všech dobrých skalních duchů božej nás varoval. Čeplínek čekal s družinou, až nastoupili poslední, a potom teprv zavolal. Zpátky, naší podzemní chodbou, zpátky, nejvyšší čas! Jak vyběhli, už se kalná voda valila do šachty. Já jsem to tušil, řekl Čeplínek. Zas to byla svatá pana Barbora, která mi dala vnuknutí, a ti lidé, pošetilí lidé, chtěli by popírat moc přímluvy svatých a světic božích. Zpěváku náš, Klimentíčku, zanotuj tu naší písničku a potom půjdeme domů na svačinu. Zatelefonuju Vinklíčkovi, ať dnes uvaří čokoládu. Nuže, Klimentíčku! Klimentíček si honem nakroutil vousky, začal a ostatní s ním.
2: Děkujeme, Bože náš, že nám té moci dáš lidi zlé varovat, na čachtu je vyfárat. A ty, svatá Barboro, vezmi ty je za slovo, aby Bohu díky vzdali, tobě vroucně děkovali, svatá Barboro.
0: Dospívali a těšili se na čokoládu. Ale z komína nad kuchyní se nekouřilo. Vrchní kuchař Vinklíček spal v houpací židli. Telefonu neslyšel. Jak pak by slyšel, když byl tak hrozně unaven? Pomáhal podkonímu Másníčkovi chytat rozběhlé koníčky po louce. Krišpíček poručil zapřáhnout dva páry koníčků a celé stádo jich od rána popásalo se na louce. Konečně je chytli, konečně je zapřáhli k valníku. Vinklíček se honem podíval do novin, co je nového. Když četl, že samé volby, líbezně usnul v houpačce. Skřítkové ho vzbudili. Král Čeplínek ho pokáral i potrestal. Za to, že usnul a neuvařil čokoládu, musel si přečístit celé troje noviny o těch volbách. Když je dočetl, řekl si: Víckrát ve dne neusnu, jen abych nemusil tohle číst. Skřítkové si uvařili čokoládu sami a teď čekali, až pojede válník z jejich města s nákladem. Jak Krišpíček pod vrchem zahvízdl, běželi všichni pomáhat válník tlačit. Když skládali zboží, naříkal Krišpíček.
3: Je to drahota, pane králi, na sádle přirazili a na loji také.
0: Ale král řekl:
3: Jen když nám dá pán Bůh zdraví.
0: a nevědí ještě v našem městě, že hrozné neštěstí valilo se na havíře?
3: I vědí, vědí,
0: kýval hlavou Kryšpíček. Povídali mi v trafice. Doběhl jsem tam pro kousek šňupavého tabáčku, že mohlo být moc zle na lidi, že by všichni byli zatopeni, kdyby nebylo našeho milovaného krále, jejich písně k svaté paně Barboře a výstrahy krále skalních duchů. A dnes, řekl král Čeplínek, si můžeme odpočinout. Nespali jsme kolik nocí, vždyť já vím, když odcházím na prohlídku šachet, že ostatní jsou zhůru. Než začnou zase fárat, připravíme se trochu na zimu. Je třeba náš hrad zase jednou důkladně od sklepů až do věží vymést, přehlédnout zásoby, nasušit švestičky a čeho třeba přikoupit. Práce bude dost, jdu si trochu schrupnout. Vinklíček vykládal ostatním, jak se ráno upachtil, když chytal na louce zelené kobylky. Kryšpíček poručil. Nejzelenější koníčky! Ono se to řekne, ale nejzelenější to je právě Myšpulinka a Řehulínka, největší darebačky na louce. Jak poznali, že jej jdu chytat, vykřikli.
3: Vinklíček má velký bříšek!
0: Rozlobil jsem se, rozběhl, ujela mi nožička, sjel jsem do stružky a už jsem ležel. Tu pořád se u nás na loukách odvodňuje a tuhle člověk by se mohl zabít. Smáli se mi, houpali se na vysoké metlici a zase pokřikovali. Vinklíček, leží mu ve stružce bříšek. A dělali na mě dlouhý nosíček. Ještě půl hodiny mě proháněli, než Myšpulinka ztratila podkovečku a Řehulinka sekl přes frňáček markýz cvrčíček Čop Čop. V tu ránu jsem jim dal na hlavičky chomoutky a jak potom pěkně táhli a celou cestu nám povídali. Oni jsou jinak dobračky, ale náramně rádi se smějí. Povídali, že bude svatba. Markýz Čop Čop uchází se o ruku princesky Čip Čip ze cvrčího rodu. Její otec, starý král Žop Žop, cvrčků panovník, půjde prý do penze. Nějak mu z čerstva vypadaly zuby. Byl v našem městě u zubaře. Nové si dal udělat, ale povídal, že to moc v hubičce tlačí, že to nechce a poddaní, že zase nebudou chtít šišlavého krále. Proto on asi kouká, aby princeska Čip Čip přivedla nového vládce. A protože princeska tuze ráda šlehanou smetanu, bude se prý o svatbě podávat každému, kdo přijde. Braši, já bych měl chuť.
3: Však mi také, volali ostatní. A co je v městě nového?
1: Inu, braši, až mi uši brní, když člověk poslouchá, kolikery nové časopisy budou vycházet. A podle vzoru měst, v nichž bydlí opravdoví lidé, obři proti nám, budou se hádat o to, kdo má nejkrásnější nos.
3: Cože, nos?
0: Smáli se skřítkové.
1: Ovšem, braši, nos? Lidé tam nahoře nad námi se asi tuze dobře mají, že si takové věci vymýšlejí a v našem městě se po nich opičí. Nos sem, nos tam, jen kdyby tam nahoře měli čisté duše. Povídal prve náš pan král, že budeme uklízet.
3: No, mě zrovna bere v kotníkách to revma.
1: Jako obyčejně, Vinklíčku, když je více práce, že?
0: Smál se Michlíček.
1: Ty tak nejraději kolem plotínky zobnout tuhle, zobnout támhle, anebo vlíznout kastrůlek, pekáček, hrneček, ale kartáč, hadr, smeták, to ti nevoní, viď?
3: Inu, brachu, vonělo by, vonělo, ale mám v bříšku kosti a špatně se hýbám. No, možná, že budu při té vaší práci sušit v kuchyni švestičky.
0: Druhého dne opravdu kázal král rozběhnout se po celém zámku a uklízet. Vinklíček v kuchyni sušil švestičky a pekl lívanečky. Po týdnu sotva všecko dočistili, řekl Čeplínek.
3: Mně se zdá, že havíři budou kutat v šachtě Juliáně. Půjdu se tam dnes v noci podívat a možná, že zítra nastoupíme pravidelnou hlídku.
0: Byla noc. Bylo tichoučko v hradě skřítků. Spali v malinkatých postýlkách, ale jak král tiše prošel jejich ložnicemi, probudili se. Jak se za ním dveře zavřeli, hned si povídali.
3: Náš dobrý král jde do šachet.
0: S čím asi přijde?
3: Lidé jsou nevděční až hrůza.
0: Ale přece se nám stýská po jejich hlasu, po jejich přítomnosti. Vždyť Bůh tak poručil, abychom byli k jejich ochraně.
1: Král se vracel v půl hodině. Věděl, že ostatní čekají. Hned u dveří otočil kličkou elektrického vedení a řekl.
3: Ráno nastoupíme službu. Všecko mají připraveno.
0: Jste hodní, že jste čekali, s čím přijdu.
3: Dobrou noc.
0: Naplnili se dlouhé štoly uhelným prachem. Zčernalí kovkopkové vytrvale klepou. Tolik už lidský rozum vymyslil. Proč nevymyslil stroje, které by černé démanty nebo vzácné kovy dobývaly z útrob země sami, bez obsluhy lidí? Skřítkové, teď neviditelní, rozbíhají se na všechny strany. Poslouchají, co havíři vypravují.
4: Starý Lušák, pot mu z čela stéká v pramencích, hlásí se ke slovu.
5: Kamarádi, já to tušil, že se blíží nebezpečenství. Tu noc předtím dlouho jsem se modlil. Byl to výroční den smrti mojí ženy Barušky. Klečel jsem před obrazem naší patronky svaté Barbory. Tak se mi pořád zdálo, že zvedá ruku k výstraze, jako před 20 roky otravné plyny začaly zavalovat šachtu Bertramovu. Tenkrát jsme se zachránili jen 3. Ostatní vyfárali mrtví.
1: Mladý havíř Sejkora se zasmál. Vy jste, strejčku, pověrčivý.
6: Co se má komu stát, stane se a dost.
1: Ale jdi, chlapečku, jenom jdi, divil se Lušák. Ty jsi také z toho nového světa, což? No, nedopouštěj pán Bůh, aby přišla do šachty pohroma. To bys pak drmolil, svatá pano Barboro, oroduj za mne. A co pak máš dnes sebou k obědu, no?
6: No, co bych měl? Salám a chleba.
1: Salám? Vždyť je pátek. To odjakživa bývá mazaný chléb.
6: No jo, ty Sejkora, pravda, já zapomněl. Tvůj táta parceluje na schůzích velkostatky. A heleď, Pepíčku, až to všechno mezi sebou rozdělíte, kam budete chodit krást, když panské nebude, no? To se pak budete střílet mezi sebou.
1: Mladý Sejkora se nafoukl. Strejčku, až my to všechno rozdělíme mezi sebe, tak...
5: Tak se budeme na mezích prát,
1: dodal starý Lušák. A starý havíř Lejsek pověděl.
0: Nač marné řeči, král skalních duchů Božej a král skřítků Čeplínek nás přímluvou svaté Barbory zachránili. Zaspívejme jim na poděkování. A hned začal.
7: Král skřítků je mezi námi, všeho zlého vždy nás chrání. Čeplínku náš díky tobě, že jsi nás chránil ve zlé době. Králi duchů skalních, slyš nás, Božeji, dík vroucí od nás. A ty svatá naše pano, ty svatá pano Barboro, na věky nás ulituj, v každé době při nás stůj.
0: Čeplínek neviditelný seděl na kameni a utíral si oči. Král skalních duchů Božej seděl nad ním také neviditelný a šeptal mu. Dáš, Čeplínku, dnes ve svém hradě vyvalit celý soudek malinové šťávy, ať si skřítkové pochutnají. Čerstvé vody tam máš dost, ale poslouchej jen, co si havíři vypravují. Starý kačír má právě slovo.
8: Povídali moje děti a děti mých dětí tak lecos. Moje děti o tom, že zrovna toho dne, kdy zrádná voda šachtu zavalila, že měli zlé sny. Dceři se zdálo o špendlíkách, zeti o bílých růžích. Ale děti mých dětí jinak povídali. Dědo, my jsme dnes měli náboženství ve škole a velebný pán šel s námi až ke křížku. Zrovna v tu chvíli, kdy asi první klec fárala nahoru na světlo boží. Pan farář řekl, pomodleme se za všechny ty, kteří pod zemí pracují. No a my se modlili. Maminko, tatínku, my se modlili tam u toho kříže, co pod ním visí obrázek svaté Panny Barbory, patronky havířů, tak dlouho jsme se modlili jako nikdy předtím.
0: Odkud si z postraní šachty bylo slyšet novou píseň.
9: Havíři, havíři, začernění chlapci, ještě věčně zčernalí, jako praští vrabci, nic, nic nevadí, my se umyjeme, budem zás běloučtí, hezcí chlapci. La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Starý Lukáš rozvazoval uzlíček s dvěma krajíci okoralého chleba a vrtil hlavou.
9: No tak s takovou písničkou, s takovou je nikdo nespasí.
0: Král skřítků Čeplínek zatáhl za rukáv Rundíčka. Půjdeme také k obědu. Tento sdělil dál a za chvíli trousili se jeden za druhým. Těšili se, že budou mít k obědu rajskou omáčku s brambůrkami. Ale jejich dlouhá jídelna nebyla připravena. Nebyly na stolečkách bílé ubrusy. Nebyly tam jejich malinké, rozkošné talířky. Nebylo tam vůbec nic. Rozběhli se do kuchyně.
10: Vinklíčku! Vinklíčku! Volali.
0: Odkud si z kouta u okna ozvalo se jako když někdo z tvrdého spánku se těžce probouzí. Podívali se tam a vida. Vinklíček sedí v houpací židli a spí. Do kuchyně dobelhal se starý vysloužilec Kinglíček, který pamatoval bitvu u Solferína. Byl to ten, který, když to prohráli sedláci u Chlumce, někde blízko tam bydlel. Kinglíček vysvětloval.
11: Byla to dnes švanda. Já vám hned povím, proč Vinklíček usnul. No, když byli tuhle v našem městě, dostal plný kornoutek čokoládových bonbónů plněných likérem. Dnes odpoledne slupl tři za sebou. Omámili ho, motal se tady a místo rajských jablíček vhodil na omáčku lněné semínko a zpíval si.
12: Až mě na Olšany povezou, zou, zou, zou.
0: Místo, aby donesl panu králi přesní dávku, čtvrtku osmaženého mravenčího vajíčka, donesl to zelené kobylce na louku. Ještě štěstí, že pan král dostal bolení hlavy a ničeho nechtěl. Vzkázal před chvílí, že ani k obědu nepřijde. Trochu se také popletl těmi novinami, co z města přivezl, a pořád říkal.
13: Volím jednu, volím dva, prohrajem to oba dva. Volím trojku, čtyřku, pět, vždyť do voleb půjdu přec.
1: K dovršení všeho zlého zapadlo sem jedno zrníčko vinného kmene, jak vosy je načali a vyhryzávali. Vinklíček si k němu sedl, inu, zrovna jako k sudu, navrtal nový otvor a pil. A potom řekl.
14: Činčiri, minčiri, fuk, já už nevím o tom světě ani muk.
1: Sedl si tuhle do houpačky a usnul.
0: Rundíček se poškrábal za ouškem.
14: No, je to k smíchu a není, protože nemáme co papat.
0: Ale máte, smál se Kinglíček. Vždyť přivezli z našeho města také sáček burských oříšků a vy je rádi schroustáte.
1: A tak toho poledne měli skřítkové opravdu k obědu jen ty malinkaté burské oříšky. Král Čeplínek přicházel svou královskou komnatou a držel si oběma rukama hlavu.
15: Buď to jsem chyt někde průvan, nebo je to starostma, naříkal.
1: Ale přece odpoledne vydal se s ostatními do šachet. Tam se zrovna hádal starý byčák s mladým Švíbem.
16: Starý říkal, tyže nevěříš v dobré skalní duchy?
17: Nevěřím, odpovídal mladý. Nejsou.
16: A kdo pak nám dal posledně znamení, že voda chce zavalit šachtu, co? No, kdo to byl?
17: Třesky, plesky, smál se mladý. Někomu se něco zdálo, byli bychom stejně za chvíli slyšeli hučení.
16: Za chvíli, rozkřikl se starý. Za chvíli jsme byli zatopeni, nebýt výstrahy.
17: A já nevěřím, trval na svém mladý. Já vůbec v nic nevěřím.
1: Starý chvíli usilovně kopal. Potom zdvihl hlavu.
16: Ani v Boha nevěříš?
1: Zeptal se ostře.
17: Ani v Boha ne,
1: odpověděl mladý. Král skřítků Čeplínek chtěl právě strestat mladého, chtěl mu vyříhnout na tváře svoje drápečky, ve které té chvíle změnil svoje ruce, když zdlouha vtáhl do sebe vzduch a zachvěl se. Šeptem sdělil ostatním.
0: Zase je zle. K otravným plynům se dokopávají, ale ještě ničeho nevědí. Král skalních duchů se blíží, dá jim znamení. Já už mu vzkázal, aby hned přišel, že není všechno v pořádku.
1: Mladý havíř se smál.
17: Nevěřím v nic. Nevěřím.
16: Voláte, když je zle, nějakou svatou Barboru, ale raději máte koukat, abyste dali nahoru znamení, aby poslali dolů klec.
1: Staří havíři, jak si nepokojně vtahovali do sebe vzduch. Tázavě se po sobě dívali.
16: Děje se něco? Něco se děje, tak těžko se začíná dýchat.
17: Ale mladý Švíb se posupně smál. Nejspíš máte záduchu.
1: V tom se zelenavě rozsvítilo, král skalních duchů přispěchal, hluboký hlas se ozval z dolu.
18: Zachraň se, kdo můžeš, Švíbe, zvoň na poplach, ať spustí klec.
1: Mladý Švíb vdechl zhluboka omamný plyn, trochu se zapotácel, ale přece se ještě posmál.
17: Láry, fáry, to přejde, zvoň si sám.
1: Ale desatero jiných rukou dávalo poplašným zvonkem znamení nahoru. Už to bylo jisto. Otravný plyn, odkud si zhluboka, dýchal smrt. Sjela klec jako blesk dolů. První do ní skočil mladý Švíb. Ale rychleji než vskočil, byl neviditelnýma rukama vysazen zpět a hluboký hlas poručil.
17: Dřív ti starší, ty věříš jen v sebe, nuže, pomoz si sám.
1: Švíb tetelivě se chvěl. Ostatní klečeli, ruce spínali. Patronko naše, svatá Barboro, vytrhni nás z úzkosti, pomoz nám z nebezpečenství, pomoz nám! A mladý švíb volal. Svatá pano Barboro, nedopusť, abych taky zahynul, pomoz, pomoz, oroduj! Jestli vyváznu, do našeho kostela k tvému oltáři koupím nejsilnější svíce, jaké v městě dostanu.
0: Zase sjela klec, zase pobrala, co mohla. Zase švíb zůstal dole. Teď už zbytek tu zůstalých plazil se po kolenou a první mladý švíb.
1: Pane Bože na nebi, smiluj se, ústraň se, zachraň nás!
0: Starý byčák mohl už vyjet nahoru s těmi prvními, ale zůstal. Probíhal šachtou, volal, křičel jen, aby tam nikdo nezůstal, ale teď se osopil na švíba.
1: A co ty k Bohu voláš? Co ty na naší svatou patronku vzýváš, když ničemu nevěříš?
0: Ale švíb klečel na kolenou, jeho oči byly plny pláče, on ruce spínal, on volal.
1: Pane Bože na nebi, svatá patronko naše, oroduj!
0: Všem už docházel dech. Ještě 2 minuty a je konec. Všichni tu zahynou. Osvobozujícím zařinčením sjela dolů klec. Dovlekli se k ní. Mladého švíba, který už byl ve mdlobách, dotáhl ke kleci starý byčák. A když švíba nahoře vzkřísili, prvního slova byla:
1: jen Bůh na nebi a přímluva svaté pany Barbory nezachránila.
0: Král Čeplínek potřásl si rukou s králem skalních duchů Božejem. Ani jediný lidský život nepřišel na zmar. A dodal: a také toto je poslední, co vyhnalo havíře ze šachty Bertramovi. Tam už kutat nebudou.
1: A co pak máte k večeři, blahorodý Čeplínku?
19: Ani nevím, jasný králi Božeji, nejspíš Kubu.
1: Fí, donc, Kubu, quer malheur,
0: ušklíbl se král Božej.
1: To takhle v zimě jednou za 4 roku k večeři.
0: No inu podle kapsy, odvětil Čeplínek.
1: Skromně jsme živi a přece dluhů máme jako máku.
0: To všecko dělá berní úřad.
1: Ukrutné daně, jasný králi.
0: Hubičku na zámek si musíme dát, abychom mohli zaplatit.
1: Pomůžeme si, jestli se nám podaří vykopat poklad zlatého máčku.
0: Daně, přemítal král skalních duchů.
1: Slýchám to slovo od lidských tvorů velice často a vždycky je doprovázeno spoustou šťavnatých nadávek. V mé říši není daní. Není to něco jako štěnice?
0: No, skoro, jasný králi, skoro. Ale štěnice dají se vyhubit štěnicolem, kdežto daně jsou nesmrtelné. Král skalních duchů zapálil si Britaniko a kývl hlavou.
1: O, to je tu ze zlé, tož teď budeme mít chvíli prázdno.
0: Havíři asi začnou fárat v nové Leontýně šachtě asi tak za týden.
1: Bonjour, příteli, bonjour.
0: A zmizel. Vinklíček se už prospal. Do hrnců a kastrůlků, v níž byla připálenina, nalil vody a dal je odpučet do trouby a dělal k večeři Kubu. Dobře se všichni najedli a po večeři, řekl král Čeplínek.
20: Dnes jste to viděli a slyšeli. Mladý švíb se kasal, že v nic nevěří. Ale jak už i on cítil jedovatinu ve vzduchu, zrovna úpěl. Pane Bože na nebi, svatá pano Barboro, tak to umějí ti lidé nahoře nad námi. Pokud necítí trestající ruku Boží v týle, potud se i rouhají. Ale jak je jim zle, hned ruce spínají. S pomocí Boží a krále skalních duchů pomohli jsme zase všechny zachránit. Čeká nás odpočinek, který neprozahálíme. Hořejší sály nutně potřebují nově vymalovat. V našem městě povídali celé báje o jakémsi Florovi, malíři, který lidem nad námi v jejich velkých domech rychle a krásně maluje. Do všeho se pustí a je to člověk dobrák. Víte, že mám moc jednou do roka z člověka třeba obra, zvláštním zaříkáváním udělat skřítka. Právě před rokem potřebovali jsme zasklít verandu. Pamatujete se, jak jsme ze skláře z lidského města udělal skřítka, který nám obratně práci obstaral? V našem městě sklenáři ani malíři nejsou. Pročež letos to zkusíme s tím panem Florou? Komu pak svěřím úlohu toho pána v lidském městě najít? Upozornit ho na sebe a vyložit mu oči jde. Heleď, Vinklíčku, ty jsi nejstarší z nás, nejvíc je tě vidět, víš co, půjdeš ty. A raději hned. Vinklíček nechodil moc rád. Měl objemné bříško, hned se zadýchal a do města lidí tuze nerad chodil. Bylo to také velice nebezpečné. Musil se vždycky chytit nejdřív slepičí nožky a vyšplhat se jí na hřbet. Někdy se mu povedlo z něj dostat se na kolo klidně stojícího vozu, a tož už si potom na voze našel místečko a vypátral, čeho třeba. Jak slyšel rozkaz králův, vzdychl si a šel. Musel nejdřív projít jejich městem. Zašel tam k telefonu a ptal se na různých místech, kde tak nejspíš toho pana Floru chytit. Ve chvíli se dozvěděl, že maluje v novostavbě lidského města a že ji snadno najde a že pan Flora nechodí jinak než s faječkou mezi zuby a usmívá se. Vinklíček si zašel na dva párečky a tak posilněn šel k lidskému městu. Jak vyšel na polní cestu, která se mu zdála být širokou jako obrovská louka, měl štěstí. Kdo si z lidí, muž, tam

tak, tak. A opravdu, muž se skočil zrovna u té novostavby, kam mířil vinklíček. Postavil kolo k plotu, čepici pověsil na řidítka. Vinklíček honem vylezl a za chvíli byl na zemi. Sedl si pod jetelový lísteček a poslouchal. Mluvili kdesi už tam vevnitř nového domu, ale jemu div se uši neroztrhly, jak se mu lidské hlasy zdály silné. Kde pak lidská řeč a skřičí řeč? Po chvíli vyšel ten kolář a za ním vinklíček se usmál. Jejej, to je sám pan Flóra! S faječkou mezi zuby usmívá se pan Flóra a povídá. Ale vždyť já na tu Řitku nezapomněl. Hned po neděli přijdu tam s nádobíčkem, nebojte se. Ten cizí muž odjel a protože zrovna zvonili poledne, řekl pan Flóra. Musím si jít pro něco na zub. A odešel. Vinklíček se ho dočkal brzo. Pan Flóra se usmíval, dýmal z fajičky a sedl si ještě chvíli na práh. Vinklíček si dodal odvahy, přiblížil se k němu hodně blízko a zavolal tenkým hláskem. Pane Flóro! Pane Flóro! Ten se ohnal rukou a povídá sám k sobě. To ti komáři dnes ale sviští! A kouřil dál. Vinklíček přiložil otevřené dlaničky k ústečkám a křičel, co měl síly. Pane Flóra! Pane Flóra! Ten se podíval dolů, vzhůru, napravo, nalevo, zavrtěl hlavou. Jako by mě volal někdo z velké dálky, anebo někde pouštějí lampovkou polední koncert a mně se zdá, že tu někdo kníká. No, dneska to dodělám a po neděli musím na tu Řitku. Vinklíček dostal nápad. Má přece v kapsičce u vesty pronikavou píšťalku a už ji vytahuje a už píská. Pan Flóra se udiveně dívá kolem a vinklíček píská vytrvale. Pan Flóra dívá se kolem sebe a konečně. Když se zhýbnul k zemi, viděl tam malinkého skřítka, spráskl ruce a rozesmál se, až mu faječka ze zubů vypadla. Honem ji zvedl, natáhl prst a vinklíček se jej zachytil a šel po něm jako po širokém mostě na otevřenou dlaň. Pan Flóra si zase sedl a vinklíček, co měl síly, zase volal. Má poklona, pane Flóra! Ten odpověděl. Poklona, poklona! Ale vinklíček volal. Prosím vás, vašnosto, ne tak nahlas. Mně se zdá, že bubínek v levém uchu už mi prásk. Můžete mluvit zcela šeptem a já budu hodně křičet, abyste slyšel, ano? Pan Flóra tedy mluvil šeptem. Račte být asi z rodu skřítků, že? Ano, ano, ráčím, odpovídá vinklíček. A jak pak se jako máte? Ptá se dál. Děkuji, děkuji, jen když je práce. Když té není, hned se mě chytá nervóza, šeptal Flóra. A svědčí vám, pane skřítku. Zrovna jako vám, pane Flóra, smál se vinklíček. A na tu Řitku asi v neděli nepůjdete. A co by ne, šeptal malíř. Tam už musím, slibuju jim to od jara. Sliby chybí, pane Flóra. Jak tu doděláte práci, musíte k nám. Potřebujeme vymalovat celé hořejší patro. No to snad ne, lekl se šeptem Flóra.

0: To by ani nešlo. Podle vás, pane Skřítku, je ten váš hrad asi jako škatulka ocirek. Jak pak bych se tam vešel se svým nádobíčkem, no, jak pak? Smál se.
1: Ale dobře, dobře, pane Flora, tuze dobře. Náš pan král vás udělá tak maličkým, jako jsme my. To bude legrace.
0: A co penízky? Honem se ptal pan Flora. No, ty by byly také maličké?
2: No, z toho kšeftíčku nic nebude, kde pak?
1: Náš pan král Čeplínek, pane Flora, platí ryzím zlatem. Do všech kapsiček by poručil nasypat vám zlatého máčku, jak byste se stal zase velikým člověkem. Plné pytle zlata byste z toho měl. No, žádný dubl, vašnosto, samé puncované, ryzí.
0: Pan Flora se zamyslil a zašeptal. No tak to je jiná, pane Skřítku. To já bych teda tu Řitku ještě odložil. A kolik pak je tam těch pokojů?
1: 6, vašnosto, 6.
0: A to jako ke stravě?
1: Ke stravě, pane Flora, já jsem kuchař, vinklíček, jen povězte, co rád, a budu to vařit.
2: A pan kuchař Vojtíšek, no to jsem rád, to jsem rád.
1: Ne, vašnosto, vinklíček,
0: křičel kuchaříček.
2: Jo, vincíček, vincíček, no to jsem rád.
1: Povídám, vinklíček!
0: Celou silou křičel Skřítek.
2: Vinklíček, vinklíček, no vždyť už to povídám, šeptá Flora. No víte, já rád maso.
1: Já také, vašnosto, také!
0: Chraptí trochu vinklíček.
2: No, víte, takhle vepřovou, s kůrčičkou, s knedlíkem a zelím. Svíčková by také mohla být a ta zase s knedlíkem. Já vůbec ke všemu rád knedlíky. Brambory, ano, také boží dar, ale jak říkám brambory, to je hlad. A když si může člověk vybrat, no tak proč ne? A což karbanátky, pane Vincíčku?
1: Vinklíčku, vašnosto, vždycky vinklíčku. Karbanátky jsou tuze dobrá věc, jenže ty nejdou s knedlíkem, takhle s mrkví nebo s bramborem a zelím, vašnosto.
2: No tak to radši s mrkví, pane vinkýřek, ale více karbanátku než mrkve.
1: Vinklíčku, vašnosto, ne vinkýřku, ale to bude, vašnosto, co hrdloráčí.
0: Tak platí, platí, pane Skřítku. V pondělí ráno budu čekat na rozcestí. Ať váš pan král přijde, ať sem nějaký ten den s Křítkem. Nádobíčko si složím do batohu, no, pánu bohu poručeno, snad se mi nic zlého nestane. Já se takto nebojím a o Skřítkách jen dobré jsem vždycky slyšel. Zrovna houká jedna, musím jít dělat. No a jak vy se dostanete, pane Skřítku, ke Skřítčímu městu? Pro vás je to lán cesty.
1: No vašnosto, snad byste mohl se mnou seběhnout tamhle na rozcestí. Vy jste tam hned a já bych tam šlapal kolik hodin. Tam odtud jsem u nás hned.
0: I to bych mohl, byl ochotným pan Flora. Jenom více těch karbenátků než mrkve. S vinklíčkem na dlani rozběhl se k rozcestí. Tam ho opatrně položil na zem, rozloučili se a vinklíček uháněl domů.
2: Tak co, pořídil si vinklíčku?
0: Volal zdaleka pan král. Ale vinklíček docela ochraptěl. No jak pak by ne, když tak dlouho musel křičet na dospělého velikého tvora z lidského města. Sýpal a kýval jen hlavou.
1: V pondělí Jasný, pane králi, bude pan Flora čekat na rozcestí, na rozcestí.
2: Král měl radost, ale s Vinklíčkem soucit. Hned mu poručil, aby ulehnul. Vařili mu horkou citronovou limonádu, na krček dávali obklady a v neděli byl zase Vinklíček chlapík. V pondělí ráno zopakoval si pan král zaklínací formuly a vydal se s družinou na rozcestí. Jak tam viděli pana Flóru s nádobíčkem a faječkou v ústech, hned král Čeplínek mávl čarodějným proutkem a začal.
3: Kikluxa morela divere lux, luere pavila morele pux, dravila pukvila šmorlelanc hix, trukvila tolerant pakvine pix.
2: Pan Flóra při tomhle zaříkávání se menšil, krátil, úžil, už byl jako paleček, nádobíčko bylo jako nic, už byl jako špička palečku, už byl jako střízlíček. Jenom ta faječka, ta jeho milovaná faječka, byla pořád stejně veliká. Na ní zaříkávání neplatilo. Jak on prve jako pírko mezi zuby držel, tak teď v jeho docela malinké už ruce byla jako bříza, jako kláda, jako kmen. Nemohl ji utáhnout za sebou. Musel ji z ruky pustit. A už to byl skříčí královský kočár. Dva páry zelených lučních kobylek netrpělivě zahrábly pod kůvkami a už jeli. A už byli ve hradě. Pan Flóra hmatal po všech kapsách.
4: Pane králi, víte, jak nemám faječku, nestojím za nic.
2: I hned mu nesli na vybranou. Jak si zapálil, už dostal náladu a hned se dal do práce. Vymaloval sály jedna radost. A dobře se měl. Masa dost, zapít také bylo dost a karbanátků víc než mrkvé. Když byl hotov, král Čeplínek potřásl mu rukou.
1: Pane Flóru ratolístko, náramně krásně jste nám to vymaloval, prosím pěkně, nastavte kapsy.
2: Pan Flóra se opatřil kapsami. Narychlo sám si ještě 4 přidělal, než se vydal na cestu. Otvíral kapsy, pan král nabíral zlatého máčku z pytle. Do všech kapes mu nasypal. Pan Flóra poděkoval, pan král vyjel s ním, odříkal na rozcestí kouzelnou formuli a ze skřítka stal se opět pan Florián Ratolístka, lakírník a malíř. Hned se hnal po svojí milované fajfce, která se mu nedávno zdála břízou, s rozkoší ji nacpal a zapálil. Pod tíží zlata se prohýbal, neboť kapsy změnily se v pytle plné zlata. Ještě štěstí, že zrovna na rozcestí stavila lokálka a měla prázdný nákladní vůz. Pan Flóra naložil do něj svůj drahocenný náklad a vyjeli. Pan Flóra už ovšem na řitku nešel. Koupil si ohromný dům, malířské nádobíčko pověsil na hřebík a od té doby se má tuze dobře. Prodává obilí, zavedl si chvojkova napajedla do chlévů, dodává mléko na Prahu a rád vzpomíná na chvíle prožité ve skříčím hradě právě tak, jako skřítkové vzpomínají rádi na veselého Flóru, který jim tak krásně vymaloval hořejší sály. Právě mi poslal lístek, že mu krupky potloukly obilí. Mníška napadla les a lenošného života, že už má dost. Že je lepší být zdravým řemeslníkem než nemocným milionářem. Že ho žaludek začíná zlobit. Rozhodl se vrátit se k práci a faječce.
4: Britannica už nechce ani vidět. Natáhne si plátěné šaty a zas bude chodit malovat a občas kousek vepřové s knedlíkem a zelím bude mu chutnat lépe než paštiky a bažanti. Od 1. ledna zas už bude na Smíchově ve starém bytě.
5: My lidé jsme na tom slétáním asi jako krtek. Najdou se však mezi námi takoví darebáci, kteří na letícího orla dokáží vystřelit. Rána se ozvala z blízkého lesíka a krtek tam hned utíkal.
6: Nestřílejte, mohl byste trefit orla.
5: Ale myslivec se jen zachechtal. To právě chci. A zamířil po druhé. Naštěstí orel mezitím nabral výšku a žádná flinta už na něj nedosáhla. To krtek dopadl hůř. Veliká myslivcova tlapa po něm hrábla a stiskla, že chudinka sotva popadal dech.
6: Pust, čemu ti budu?
5: Ale s myslivcem nebyla rozumná řeč. Dám tě svýmu klukovi. Přál si k narozeninám čelenku z orlých pér, jakou měl ten Vinetou, tak takhle dostane aspoň mluvícího pišišvora. Zabručel vstekle a zavřel krtka do myslivecké brašny.
6: Kde je udělá pišišvor? Radím se, že se mě do nás teď dáme od okura.
5: No, vlastně se krtek ani moc nespletl. Dali ho do prázdného akvária, asi jim tam už dávno všechny rybičky nudou umřely. A není divu. S mysliveckým klukem nebyla o moc větší zábava než s jeho tatínkem. Pořád jen na krtka hloupě koukal a čekal, kdy začne za sklem chroupat čerstvou mrkvičku.
6: Tuhle, a morce, neraduj, stejně ti uteču.
5: Ani krtek sám netušil, že to bude tak brzy. Orel však má orlý zrak a vidí i z veliké výšky, co se kde na zemi šustne. Přece v tom krtka nenechá. Snesl se tiše až k myslivně a vší silou zaútočil. Proletěl zavřeným oknem a je tu. Myslivecký kluk se honem běžel schovat do komory a ječel, jako by ho na nože brali. Tatí, tatí! A myslivecký hafan štěkal o 106. Ale orel na nic nedbal. Mocným máchnutím křídel smetl na zem skleněnou desku z akvária a krtka vysvobodil. Pak už stačilo otočit na okně kličkou. To krtek hravě zvládl a cesta byla volná.
6: Hurá, letíme!
5: Mezi orlými spáry se krtek cítil v bezpečí a letělo se mu krásně, jako na rogalu. Nadarmo se však neříká, nekřič hop, dokud nepřeskočíš. Rámus v myslivně probudil myslivce, ten sáhl na věšák po brokovnici, otevřel okno a zamířil po třetí. A tentokrát se bohužel trefil. Orel jenom bolestně zanaříkal, vysoko v povětří se zamotal a klesal k zemi. Ještě dobře, že dopadli tak daleko od myslivny. Tady už nebyl revír toho bouchala, který si taky říká myslivec, ale těm ostatním je leda pro ostudu. Krtkovi se dohromady nic nestalo, padl do peří. Za to věrný orel na to doplatil. Ležel v trávě jako tělo bez duše, oči zavřené a pravé křídlo mu krvácelo. Co teď?

0: Krtek upaloval k silnici, až se za ním prášil. Trefil podle sluchu. Jezdilo tam auto za autem. Jedno z nich naštěstí byla sanitka.
1: Zastavte, tady jde oživa.
0: Zastavili a ničemu se nedivili. Sanitka je na takové případy zvyklá. Odbočila na kraj lesa, pak z ní vystoupili tlustý pan doktor a dva sanitáci s nosítky a Krtek je odvedl lesní pěšinou až k Orlovi. Ten chudák vypadal. Ještě hůř než před chvílí. Tak co pak to tu máme? No jo, pravé křídlo zlomené, otřes mozku. Taky si, kamaráde, ztratil hodně krve. No, budeš muset s námi. Zahuhlal pan doktor, když Orla vyšetřil. A dál šlo všecko jako na drátkách. Rychle na nosítka, s nosítky do sanitky, zapnuli houkačku a jeli.
2: Jak je těžké ukrást auto, co mluví. Napadl první sníh a golfík najednou panu Honzovi povídá. Můžeš mi koupit zimní boty? Trochu je mi zima na kola. Myslíš asi zimní pneumatiky, opravil ho Honza. To se ví, že ti je koupím, ale až přijedeme z dovolené. Pojedem totiž spolu a taky s Helenkou na jih, k moři, ještě trochu užít sluníčka. To se moc těším, je, jenom abych si nespálil lak, ale vlastně, když jsem do červená, tak by to nebylo ani moc vidět, zamyslel se golfík. Nemohl se dočkat, až bude sobota a pojede se. Helenka napekla na cestu dobrý jablkový koláč a pro golfíka vzala kus jahodového dortu. Děvčata a kluci slíbili, že budou panu Honzovi hlídat dům a Michala, že bude chodit zalévat kytky. A Honzo, dejte pozor na golfíka, volal Jirka. Bude se nám po něm stýskat. A tak Honza šlápl na plyn a Helenka sledovala mapu, kudy vede dálnice směrem do Španělska. Jeli tam celé dva dny a golfík dorazil tak unavený, že v hotelové garáži usnul ještě dřív, než Honza vypnul motor. Druhý den se všichni probudili do krásného sluníčka. Honza jel po snídani golfíka umýt a Helenka mu dala velkou porci vanilkové zmrzliny, kterou měl golfík moc rád. A pak se všichni vesele vydali k moři. Golfík stál na parkovišti a Honza, nic zlého netuše, se s Helenkou uvelebil pod širokým pruhovaným slunečníkem. Kde pak by je napadlo, že je pozorují dva lumpové, kteří čekali na příležitost ukrást takové prima auto. A zatímco golfík klidně podřimoval na slunci, už byl motor nastartovaný a oba lumpové ujížděli směrem do města. Tentokrát měli ale smůlu, protože netušili, jaké auto ukradli. Golfík se brzy vzpamatoval zleknutí, že jede bez pana Honzy a že vůbec nerozumí, co si ti lumpové povídají. A když projížděli křižovatkou, kde stál policista, tak zakřičel. Pomoc, já jsem ukradenej! Všichni se sice otočili, ale nikdo mu nerozuměl. A tak se snažil si rychle vzpomenout na nějaké španělské slovíčko. A podařilo se. Když uviděl na příští křižovatce stát policistu s motocyklem, zavolal španělsky policajt hlupák. A to jste měli vidět. Ten španělský policista zrudl vzteky, nastartoval motocykl a hurá za golfíkem. A než si lumpové uvědomili, co se děje, už je předjížděl policista na motocyklu. A když zastavili, stály u nich už další dvě policejní auta, která zavolal policista na motocyklu vysílačkou. Ještě nikdy v tomhle městě se nedostali lumpové tak rychle do vězení a auto tak rychle zpátky ke svému šťastnému majiteli. U pana Honzy zvonili telefony. Všichni reportéři chtěli něco vědět o jeho zázračném autě. Televize chtěla golfíka nafilmovat do večerních zpráv a pan ředitel hotelu poslal golfíkovi velký dort s nápisem Náš hrdina. Honza s Helenkou se smáli, protože to nebyla klidná dovolená u moře, ale pěkný blázinec. A tak už se všichni těšili domů. Ale nejvíc se těšil golfík, který pořád myslel na to, až to bude doma vyprávět dětem. To bude něco.

Vodaremným ptáčkovi. Jednou se podíval pánbů do našich lesů a vidí, všecky sturánky po celém lese jsou zarostlý žabincem, můžičkovo zelim, lebedou a kapradím. Je v nich napadáno plno špendliček, kotviček a mechu ze stromů, takže už pro samej neřád není v nich na dno vidět. Proto hned nařídil všichni ptákom, aby se do toho dali a sturánky pěkně vyklidili. Všichni ptáci taky hned poslechli a začali sturánky čistit. Zobáčkama trhali, haklovali, nožičkama hrabali, křidýlkama metli. Jenom darebák jetelec se jim smíl, jak se nadřou. A nepomohl jim ani smítka vytáhnout, takový klacek to byl líný a pohodlný. No to se ví, že to všecky ptáky mrzílo. Nejvíc ty malý a slabý. Dlouho to trpíli, mlčíli, neříkali nic. Ale když už to dlouho trvalo, tak to šli žalovat pánu bohu. Pán bůh je vyslech a potom řek. Jen jděte a pracujte dál. Až budete hotovi, já to všecko vyrovnám. Tak ptáci se znova pustili do díla a za krátký čas opravdu všecky sturánky i potůčky, kde jaký bůl v lese, na pasekách i v mítích, blýskali se jako tříbro, čistá jako křišťál vodička vesle v nich skákala a hrčíla, mluvila a zpívala, takže měl pán bůh z toho velkou radost. Hned si zavolal všecky ptáky a tůze je chválil. Taky jetelec tu sedíl, celý černý jako komínek, nafukoval se hlavičkou, si kýbal, až všichni míli zlost a myslíli si, no to se podívejme na toho lenocha. Nic nedělal, jenom se nám smál. Ale pro chválu si taky přilít. A pán bůh to nechá, nic mu neřekne. No tu to není spravedlivý. V tom, jak si to tak myslí, vozve se znova boží hlas. Všichni jste poslechli a pracovali. Kdo neposlech, hajď se přihlásí a omluví. Po těch slovách nastalo ticho jako v kostele. Kdo čekal, že se jetelec Ičko vozve. Řekne třeba, že stunal, jen aby se vymluvil. Ale on nic. Jako by se ho ta řeč ani netýkala. Když to ticho dlouho trválo, malý sedmihlásek huš nemohl díl udržít v zobáčku všichních sedm hlasů, jeden z nich mu vyklous a zavolá. Jetelec, jetelec, nedělal nic, nedělal nic, lenoch je, lenoch je. Tak, vozval se hned pámbů, depa sedí jetelec, hajď sem přiletí blíž. Chtějí, nechtějí, mušil Ičko jetelec před pána boha. Ten si ho napřed, jak se patří, prohlíd, na nic se ho neptal, jenom se zamračíl a řek. Takový silný chlap, a ty si tím malým nepomoh. Tuto je hamba hamboucí. Tak, aby si vedíl, od tutý chvíli za trest se nesmíš ze žádný sturánky, ze žádného pramínku a ze žádného potůčku napit. Hajíčko, všichni leďte zas každý po svým. Ptáci se rozletíli po lese, po křovích a stromech, po loukách a polích. Když mili žízeň pili podle chuti, kde se jim jenom zachtílo. Hale chudák jetelec. Jak se vohnul a chtěl se napit ze sturánky, huž hudělal po hlavě do ní kozelec a bůl by se utopil. No žížeň má. A tak musí shánět vodu, která se nadrží po dešti v kolejích, důlkách a štěrbinách na škalách, ve stromech a na parezech. Když prší, tu je pravda, jetelci hej, ale když hudeří sucha,
páne, potom mu lezou tlustý do tenkých. Celý zoufalý lítá po lese ze dřeva na dřevo, jezdí po něm nahoru delů, jestli by přece nějakou kapku nenašel, a přitom naříká a běduje. Pit, pit, pit, až se to doví, kam vozejívá. A my, když ho tak slyšíme, říkáme, Ičko se pánvů smiluje, ha bude pršít. Je telec už prosí, slyšíte ho? Málo kdy se v tom zmýlíme. Pánvů nechá je telce třeba ještě den nebo dva trpit. Ale potom vždycky pošle déšť, protože i je telce jemu líto.

0: Vlak přejel krátký most a Martínek uviděl řeku. Jestli pak jsou v téhle řece také nespokojené rybky, myslel si. Díval se, neuvidí-li nad vodou racka, ale místo racka viděl nad řekou jen nějaký provaz. Pod provazem plula loďka.
1: Přívoz, dědečku, přívoz, volal Martínek.
2: Ano, na té loďce se převážejí lidé z jednoho břehu řeky na druhý. Už to nebude dlouho trvat a budeme u babičky.
1: Už se ani nemohu dočkat, povídal Martínek.
2: Teď už ti čas uběhne jako nic. A aby ti uběhl ještě rychleji, povím ti o přívozu pohádku.

0: Žil jednou jeden stařeček. Vedle chaloupky měl chlívek a v chlívku troje dvířka. Za prvními dvířky bydlilo prasátko, za druhými dvířky koza a za třetími dvířky slepice s kohoutem. Ráno ještě než vyšlo slunce, začal kohout kokrát. Ach je, vzdychalo prasátko, už si mě kohoute zase vzbudil, ani dospat mi nedáš, hned bych se odtud odstěhovalo někam jinam, někam daleko, kde nejsou kohouti.
1: To je pravda, řekla koza. Ve světě je všechno lepší. Jednou jsem se zatoulala na pastvě, až k řece tam jsem neviděla ani jednoho kohouta.
0: Kohout kokrhal, ať se to prasátku a koze líbilo nebo nelíbilo. Prasátko se zlobilo, to je rámusu. Hned se odtud vystěhují, jen co stařeček otevře chlívek.
1: Půjdeme do světa spolu, řekla koza. Ve dvou nám cesta lépe uběhne.
0: Přišel stařeček, otevřel chlívky, aby zvířátka nakrmil. Prasátko vyběhlo na dvůr, ze dvora na zahrádku, ze zahrádky na pole a už bylo na cestě. Koza běžela za ním. Márně stařeček na zvířátka volal, sliboval a prosil. Zvířátka mu utekla.
2: Už jdeme jistě celý den, povídá prasátko koze.
1: Kde pak, říká koza. Jsme teprve u řeky a k řece je to chvilka.
0: Na řece byl přívoz. Máte peníze na přívoz? Zeptal se převozník zvířátek.
1: Nemáme ani korunu, řekla zvířátka.
0: Inu, tak se musíte převést sama, řekl jim převozník. Já vás převážet nebudu. Loďku vám půjčím, ale musíte mi ji přivést zpátky.
2: Přivezeme, řeklo prasátko.
0: Zvířátka si sedla do loďky a jela na druhou stranu řeky. Tam vyskočila koza na břeh a prasátko jelo vrátit loďku.
1: Počkej,
0: volala koza na prasátko.
1: Když vrátíš loďku, jak pak se dostaneš přes řeku zase zpátky sem ke mně?
2: Máš pravdu, řeklo prasátko koze. Přisedni si ke mně a vrátíme loďku spolu.
0: Koza skočila do loďky a jela s prasátkem vrátit loďku.
2: Dobře jsme to zařídili, radovala se zvířátka. Převezli jsme se přes řeku, vrátíme loďku a půjdeme dál.
0: Vrátili převozníkovi loďku a šli.
2: Za chvíli povídá prasátko, tak se mi to tu zdá nějaké známé.
1: Mně se to také zdá známé, povídá koza.
2: Třeba je svět všude stejný, zachrochtá prasátko.
1: Možná, že je svět opravdu všude stejný, zamečí koza.
2: To jsem jen zvědavé, povídá prasátko, jestli tu mají také kohouty.
0: A zvířátka jdou přes pole, přes zahrádku a už jsou na dvoře.
1: Tenhle dvorek je mi nějaký známý,
2: zamečí koza. A tam ty chlívky vypadají jako naše chlívky, zachrochtá prasátko. Pojďme se do nich podívat.
0: Sotva zvířátka vlezla do chlívku, přiběhl stařeček a chlívky zavřel. V tom zakokrhal na zdi kohout.
1: Mají tu také kohouta, zamečela koza.
2: Když je to všude stejné, tak tu už zůstaneme, řeklo prasátko.
0: A zvířátka zůstala u stařečka. Ráno je budil zase kohout.
2: Co náplat, říkalo si prasátko. všude je svět stejný.
1: A všude jsou kohouti, zamečela koza.
3: Když se vypravovalo hajadlo na cestu se zimním snem pro jezevce a chystalo se obléci hajadlovský létací pláštík, řekl mu správce skladiště snů. Pláštík si vezmi, ale špičatou hajadlovskou čepici radši ne. Na cestu k jezevci si nasaď tvrdý pánský klobouk.
4: Klobouk? A tvrdý pánský? Divilo se hajadlo. V šatně hajadel nic takového neměli. No ano, kýval správce a nahlížel do zápisků.
5: Máme tu od loňské zimy poznamenáno takové jezevčí přání, klobouk, jako pan Rada.
4: Kdo je to pan Rada?
3: Ptalo se hajadlo, které mělo pro letošní zimu na starosti jezevčí sny.
5: Pan Rada se dává na lavičce v parku, co bydlí jezevčí rodina. Chodí pomalu, nikam nepospíchá, je moudrý a má krásně vykrmené bříško pro špatné časy. Na hlavě nosí, tady to máme poznamenáno, tvrdý pánský klobouk.
3: Když máme budit u svých svěřených spáčů důvěru, musíme vypadat podle jejich přání.
4: Ale v hajadlovské šatně máme jen špičaté čepičky. Čepička se dá krásně popadnout za špičku, když se má smeknout na pozdrav a štítkem čepice se nařídí směr cesty. Tvrdé a kulaté klobouky přece nemáme.
5: Posadíme ti na hlavu pralinku. Je to taky tmavé, tvrdé a kulaté. Budeš vypadat jako pan Rada, co sedá na lavičce v jezevčím parku.
3: Pralinka jim zbyla v šatně od návštěvy holčičky Verunky. Verunka si tu ve skladišti snů vyjednávala zimní sen pro medvídka Míšu. Protože v medvědím snu už bylo sladkého dost, celý sud medu, zůstala pralinka uložená v šatně mezi výstrojí, výzbrojí a zásobami. Jezevčí hajadlo si tedy nasadilo na hlavu pralinku. Otáčelo se před kapkou rosy jako před zrcadlem a ostatní hajadla, která se taky chystala na cestu se sny za zimními spáči, obhlížela svého kolegu ze všech stran. Maličký skřítek v létacím pláštíku vypadal s pralinkou na hlavě jako hříbek zborového lesa.
4: Vypadáš spíš na houbu, než na člověčího pana Radu,
3: soudilo jedno hubaté hajadlo.
2: Nebo jako voják v helmě,
3: mínilo druhé, starší, které pamatovalo válku.
5: Je to tvrdé a těžké, tlačí to do čela a chce mi to hapat z hlavy, fňukalo jezevčí hajadlo,
3: které se samo sobě v tvrdém pralinčím klobouku pranic nelíbilo.
5: Jak pak s tím poletím?
4: Pralinku ze spoda trošku nahřejeme, aby se čokoláda přilepila, radili všichni dohromady. Bude ti na hlavě držet jako paráda na dortě.
3: A dýchali společně ze spoda na pralinku, aby čokoláda držela a aby pralinkový klobouk cestou neupadl. Konečně bylo všechno hotovo. Ještě namalovali na pralinkový klobouk jezevčí monogram je jako jezevec a jezevčí hajadlo vzlétlo směrem k parku. Když přistávalo, váhalo, po které parkové cestičce se dát. Klopítalo však o zrnka písku při chůzi a dalo se radši trávníkem. Stébla zesláblé podzimní trávy se kývala sem a tam, kudy hajadlo kráčelo, a pralinkový klobouk se vznášel nad trávou jako ve vlnách.
5: Tu ucítilo hajadlo nějaké chramst a chroust, škup a mělo hlavu o pralinku lehčí. Vzhlédlo vzhůru a uvidělo zubatý dlouhý čumák.
3: Strachy zapištělo a dalo se na útěk,
2: ale ten čumák do něj vlídně drcnul, zafuněl jako na omluvu, odpustíte, pane, myslel jsem, že jste nějaký brouk.
3: Skřítek poznal, že zvíře, které chňaplo po pralince, je celkem míru milovné.
5: Vypěl se a vytkl, pane, sežral jste mi klobouk, byl tvrdý a kulatý.
6: Byl sladký, řeklo zvíře a zamlaskalo. Bývali za parkovou zdí čmeláci, bydleli v mezi. Lidé udělali veliké pole, mez zaorali a čmeláčí pochoutka je pryč. Nabídl bych vám náhradou za sladký klobouk čmeláčí larvy v medu a nektaru, ale nemám. Nemám čmeláka mlináře, řezníka ani kominíka.
3: Mlsné zvíře vzdychalo za čmeláky, kteří měli červená gaťata jako řezníci, bílá gaťata jako mlináři i černá gaťata jako kominíci.
6: Čmeláci nejsou, nabídl bych vám žalud, holubí vejce nebo slimáka, až bude pršet.
4: Potřebuju zpátky svůj klobouk,
3: zlobilo se Hajadlo a nechtělo žádné obchodování.
4: Klobouk, jako má pan Rada a jak si to přáli u jezevců.
6: Ale já jsem jezevec, řeklo zvíře, a s kým mám tu čest?
4: Jsem jezevčí Hajadlo a mám přinést jezevčí rodině sny pro zimní spánek, řeklo Hajadlo.
3: A pro jistotu se podívalo do zápisků, aby si ověřilo, že zvíře je v skutku jezevec.
4: Velký, na zimu vykrmený, černobílý čumák, svousisky, drápy hrabavé,
3: přečetlo si a kývlo. Zvíře vypadalo přesně tak, jak stálo v zápisníku psáno.
6: Buďte vítáno v jezevčím doupěti, vážené Hajadlo,
3: zafuněl jezevec. Má rodina vás očekává. Je to kousíček, 5 metrů pod zemí, za jasmínovým keřem, tam je klid.
6: Račte za mnou, tudy prosím. To dřevo je jen noha lavičky, na níž se dává pan Rada. Nehrozí žádné nebezpečí.
3: Hajadlo si pomyslelo, že jezevec odposlouchal vznešenou řeč a zdvořilá slova od pana Rady, co tady sedává v onom tvrdém klobouku a není rodině jezevců nebezpečný. Vzpomnělo znovu na nešťastný klobouk a omluvilo se.
4: Pozdravím váženou paní jezevcovou jen pouhým pozdravením halíbelí.
3: Smeknout na pozdrav nemám čím.
4: Nemám klobouk.
6: Ale s tím kloboukem to bude mílka,
3: řekl jezevec a zastavil se.
6: Neobtěžoval jsem přáním, aby přišlo v klobouku vážené Hajadlo osobně. Já sám jsem si přál ve snu mít klobouk tvrdý kulatý, jaký přináší, čili aportuje panu Radovi jeho jezevčík Dakl. Já jezevec, on jezevčík, po hrabavém sportu jsme si blízcí. Uměl bych aportovat klobouk panu Radovi jako on a třeba bychom se domluvili, aby mezi námi nezuřila válka, mám totiž děti.
3: To už z nory vykouklo malé jezevčátko a za ním druhé a třetí.
6: Vedu vám přítele, řekl otec jezevec. Přinese sen, jak na nás pes vůbec neštěká a jak na něj nemusí pan Rada volat Dakl k noze.
4: Přinesu takový sen, slíbilo jezevčí Hajadlo a pospíšilo opravit zápis a natočit takový sen, aby se při něm malí jezevci nebudili strachy, že vypukla psí válka.
3: A tak se v jezevčím snu ukázal zase park, jasmínový keř a lavička, na jakou chodí odpočívat pan Rada v klobouku a jeho pes Dakl. Na lavičce však neseděl pan Rada, ale starý jezevec v klobouku tvrdém a kulatém, jaký se krásně kutálí, když si s ním hraje vítr. Před lavičkou seděli malí jezevci a starý jezevec je učil.
6: Dneska budeme mít hodinu o tom, jak se přináší pánovi klobouk, vykládal. Když chceme mír se psem, musíme umět všecko jako pes, aby se na nás pes nevytahoval a neňafal na nás u naší nory jako na nějaká hloupá zvířata. Umíme hrabat jako pes, běhat jako pes, tak se dnes naučíme přinášet klobouk jako pes. Začínám! Pozor!
3: Jezevčí učitel hodil svůj klobouk na cestičku v parku a vítr si s ním kutálel, jako když sebral onehdy klobouk pana Rady. Jezevčí učitel zavelel,
7: Všichni jezevci za kloboukem teď.
5: A jezevci vyrazili. Vítr si s nimi hrál na honičku po všech cestičkách a celý park byl rád, že si tu někdo hraje, když děti odešly. Jezevčí učitel zavolal:
7: žádné hraní, přinést klobouk, aport.
5: Jezevečkové kutáleli klobouk k lavičce.
7: Jak pak se nosí klobouk, v zubech přece,
5: káral je a učil jezevec učitel.
7: Až zase vítr vezme panu Radovi klobouk, všichni jezevci alarm a přinesou klobouk v zubech, dakl bude koukat.
5: A tak se celé jezevčí rodině zdál krásný sen. Jak umějí přinést v zubech klobouk panu Radovi, jak pan Rada chválí moudrá a učená zvířátka a jak pes dakl jen kouká a kouká. Jak vůbec neštěká a nehrabe u jezevčí nory, ale jak si váží jezevce, který zvládl psí umění, a jak mu sám od sebe nabízí pac na potvrzení míru v parku za jasmínovým keřem u lavičky, na které sedává pan Rada se psem a odkud nehrozí jezevčí rodině už žádné nebezpečí.

0: po stezce v lesní stráni hubkal dolů medvídek. Malý kulaťoučký Míša Kulička. Hezky hnědý, s bílým bříškem, poskakoval po zadních a předními packami si tleskal do taktu. Prospěvoval si.
1: To je z honu, to je z pěchu, sotva popadáme dechu, z hůru dolů, tam a sem, paní zimě před nosem. Mě chce stalem do pelechu, nad pelechem máme střechu z kořenů a jehličí, nikudy k nám nefičí. Nad pelíškem teplou střechu, na pelíšku tlustě mechu, tam teď pod utuhlou zem zalezeme před mrazem.
0: Proti Míšovi vzhůru supěla mohutná medvědice Barbora. Předními tlapami objímala velikou náruč naloupaného mechu. Medvídek zarejdil kolem ní a zamával jí na pozdrav.
2: Ahoj, mami.
0: Medvědice broukla. Nedělej hlouposti a raději si pospěš. Máme tmu na krku. Za chvíli capal medvídek z dola od potoka zpátky s náručí mechu. Šel stěžka a hlasitě hekal. Tu mrskl okem vlevo. Borůvčím nad stezkou se myhlo jakési červeno-hnědé zvířátko. Co to je? Míša se vyškrábal po kořenech buku na břeh a zvědavě vyhlížel. Podle pohybu borůvčí viděl, že zvířátko běží po samém kraji skalnaté rokliny, která tu padala příkře dolů. Medvídek bez děky pustil náklad mechu na zem a vydal se za zvířátkem. Lasička a za ní medvídek oběhli oblouk rokliny, když se zhora ozval poplašený ptačí křik. Oba se zastavili. Z balvanů tu nad hlubinou trčel šikmý kmen borovice a nad její korunou se třepetal zelenavý pták. Lasice se rozběhla k borovici. Medvídek pochopil. Zachtělo se jí ptačích vajíček a vyslídila, že tu ještě teď, v pozdním podzimu, sedí křivonoska na hnízdě. Ptačí matka spatřila šelmu a zoufale přivolávala samečka, který jí tu poblíž scháněl šišky na zob. Však teď už se třepetají nad borovicí oba. Samička zelenavá, sameček ohnivě červený a křičí, křičí o pomoc. Medvídek chtěl vyrazit, aby zabránil lasici v loupeži, když tu uviděl na balvanech pod borovicí nějakou melu. Zmítal se tam chumel těl a medvídek teprve po chvíli rozeznal, že to lasice divoce zápasí s liškou. No tohle je švanda, sešli se tu dva lupiči u jedné kořisti a to se ví, že žádný nechce druhému ustoupit. Šelmy funěli a prskali a kničeli, zakousnuty do sebe se překulovali po balvanech, jako kdyby ve hře vám váleli sudy. Míša rychle proklouzl do blízkého podrostu a tam ve skrytu prudce zadupal. Lupičky vleknutí od sebe odskočili a bleskem zmizeli každá jinou stranou v houštině. Ptáci nad borovicí se pomalu uklidnili a snesli se do koruny k zachráněnému hnízdu. Medvídka hřál jeho dobrý skutek. Rozběhl se nejkratším směrem k cestě a spěchal po ní vzhůru k buku pro odhozený náklad mechu. Najednou, au, vykřikl bolestí, obrátil se, co ho to švihlo a za ním stála máma s březovou metlou.
2: Počkej, mami.
0: Medvídek chtěl mamince vysvětlit, co a jak, ale v tom už metla švihla podruhé. Medvědice byla rozlobena a bylo marné,
3: ne, jí teď něco povídat. Medvídek na třetí švihnutí nečekal a skočil z cesty do lesa a medvědice za ním. Honička dlouho netrvala. Medvídek se míhal borůvčím a mlázím jako vystřelená kulka. Však se mu dobře říkalo Míša, kulička.
0: Rozložitá medvědice se brzy udýchala a do husté smrčiny za Míšou vůbec nemohla.
3: Obrátila se k domovu, ale metlu nezahodila.
0: Však počkej, až přijdeš domů.
3: Míša stejně seděl v houští v neveselé náladě. To se mu ta jeho zvědavost zase jednou nevyplatila. Ptáčkům sice hnízdo zachránil, ale sobě nadrobil pěknou věc. Teď, aby se bál jít domů, a on má hlad a začíná se stmívat. Šel lesem nazdař Bůh, jen se tak ploužil, jak se mu oči zavíraly únavou. Stočil se pod převislý kořen dubu ve stránce, že bude spát jen tak v lese. V první dřímotě zaznělo právě nad ním keskné, zrovna strašidelné volání. Vytřeštil oči a tu se mu těsně před nosem mihl obrovský, tichý stín. K smrti se vyděsil, vyrazil a pádil bez rozmyslu hlava nehlava, přes kořeny a balvany, kulil se do dolíků a bolestivě narážel na kmeny a na pahýly větví, až padl bez dechu únavou. Když se mu vrátil rozmysl, spatřil pár kroků nad sebou jejich starou borovici. Proti temnému nebi se ostře rýsovala její známá podoba, nahrbená, křivolaká, ale tak blízká, tak milá. Pod jejími kořeny byl jeho domov a byla tam také jeho maminka Barbora. Věděl, že ho od ní čeká ještě výprask, ale tomu teď už nevadilo. Míša si chvíli dodával odvahy a pak tiše zavolal: Maminko. V ten ráz se zevnitř ozvalo:
0: Co tu chceš? Jdi si spát tam, kde jsi ustlal, do rokle.
3: Z mámina hlasu zaznívala silná zlost a kdyby byl Míša pozorněji poslouchal, poznal by v něm i zármutek. Snad by byl zavolal a poprosil ještě jednou, ale on se teď zatvrdil.
2: Ani vyslechnout ho máma nechce. No dobrá, když nepustí, tak nepustí.
3: Míša si proto nohu za krk nedá. Však se snad pro něho ve světě nějaký koutek najde. Obrátil se a šel.

21-2. Horší to bylo u chalupy. Míša na strýčka marně volal a klepal a bušil. Vasil zřejmě spal jako zabitý. Co teď? Na záspy pod přístěnkem stál strýčkův vozík s nějakým nákladem a docela na vrchu uviděl Míša veliký koš, přivázaný za ucha k postranicím. Než bys řekl švec, byl Míša nahoře v koši. Na dně byla uložena jakási hranatá dřeva, ale ta byla přikryta tlustou houní. Na té se medvídek uvelebil. Přece se tedy našel koutek, kam by hlavu složil, když ho jeho vlastní matka vyhnala. Co pak asi teď ona dělá? Zdali pak si vůbec vzpomene na syna? Medvídka popadla lítost nad sebou samým, nad vlastním nespravedlivým osudem, nad hroznou opuštěností. Na čumáčku ho mokře zalechtalo. To se mu lítostí slza z oka vykutálela. Míša si ji packou utřel, zhluboka vzdychl a usnul.

Kulička se vrací. Odpoledne šli dědeček s babičkou na chvíli do zahradnictví v sousedství a vzali Honzíka sebou. Pomáhali zahradníkovi sbírat malé okurky. Honzík šel pořádku za dědečkem a hledal okurky, které děda přehlédl. Bylo jich několik. Každou z nich Honzík ohlásil. Tady je taky jedna, křičel Honzík a držel okurku nad hlavou. A jaká je tlustá? Dědo, smála se babička, dnes nějak špatně sbíráš. Honzík má lepší oči než já, bručel dědeček a byl nerad, že ho babička napomíná. Za chvilku přišel Honzík na babičin řádek. Nemohl tam nic nalézt, až pod jedním velkým listem objevil pěknou zelenou okurku se žlutým bříškem. Už ji mám, volal Honzík. Před babičkou se schovala a já jsem ji našel. Babi, usmíval se dědeček, dnes nějak špatně sbíráš. Honzíku, ukáž, řekla babička a prohlížela si zapomenutou okurku. Jak je to možné, že ji nenašla? Kde byla? Ptala se nespokojeně. Tady, pod listem, ukazoval Honzík. Krčila se a nebylo ji ani vidět. Náš Honzík má přece jen lepší oči než my, řekla babička a podívala se po dědovi. Ten neříkal nic, jen se usmíval do vousu. Myslel si asi, jen když nejsem sám, babička nechává okurky na řádku taky. Do zahrady přišel houf děti. Byly menší i větší. A všechny pobíhali kolem staršího muže s bílavými vlasy a vousy. Honzík přestal hledat okurky a nehnutě se na ně díval. To je škola, řekl dědeček. Ředitel stolař sem vede děti. Mají tu políčko a sami si pěstují zeleninu, poznamenala babička. Honzík pozoroval děti dál. Rozeznal Viktora. Zdálo se mu taky, že vidí malou Teresku. A ten kluk u plotu, není to Ferda? Honzík zčervenal v tváři a pootevřel ústa. Je to jistě Ferda, kluk, který mu v poledne vzal kuličku. Honzík nevěděl, co má dělat. Styděl se za Ferdu, že mu utekl s kuličkou a doposud nikomu o Ferdově kousku neřekl, jenomže kuličku chtěl zpátky. Babička spozorovala, že se Honzík dívá po dětech. Dík ním, pobídla ho,

ničeho se neboj a jdi. Honzík tedy šel. Šoural se pomalu. Nevěděl ještě, jak by se k ním přidal. Vždyť je to opravdová škola. Bude jim třeba překážet. Největší obavy měl Honzík z ředitele stolaře. Vypadal jinak než paní učitelka z mateřské školy. Ta byla hezká a veselá, kdežto pan ředitel měl vousy a vypadal přísně. Jestli pak mě Tereska pozná, pomyslel si Honzík a s tlukoucím srdcem se blížil ke školákům. Když mě nepozná, sednu si na cestičku a budu si hrát sám, rozhodl se Honzík. Ale Tereska Honzíka poznala. Sotva ho uviděla, už k němu běžela a její malý obličej zářil. Honzíku, řekla mu na uvítanou. My sbíráme okurky, odpověděl Honzík a ukazoval na svého děda a na babičku. Ty jsi prohrál kuličku, viď? Řekla s lítostí v hlase Tereska. Jakou kuličku? Spozornil Honzík. Skleněnou a barevnou přece. Tu mi Ferda vzal, vzplanul Honzík. Hráli jsme a Ferda po ní skočil. Byl tam náš Punťa, hlídal lívance a Ferda utekl. To je moje kulička. Vidíš, já jsem mu hned nevěřila, řekla vážně Tereska. Ukazoval ji ve škole a říkal, tu jsem vyhrál na Honzíkovi. Jo, vyhrál. Skočil po ní a utíkal. Počkej, zašeptala Tereska. Tady si jako hraj, já to řeknu Viktorovi. Honzík se tedy sehnul, našel tři dřívka, očistil několik kamínků a začal si na pěšince stavět dvorek. Po očku se díval, co se děje na školním záhoně. Tereska si tam chvilku šeptala něco s Viktorem a ještě s jedním větším klukem. Chlapci přitom trhali rajská jablíčka, dávali je do proutěného košíku. Za chvíli se oba zdvěli a šli na vedlejší záhon, kde trhal Ferda mezi zelím plevel. Honzík viděl, že mu chlapci pomáhají. Co si povídali, to Honzík neslyšel. Do Honzíkovy ohrádky na zahradní pěšince zatím vlezl mravenec. Honzík ho zpozoroval a radil mu, kudy má vylézt. Ale mravenec, jako když neslyší. Nakonec mu Honzík musel otevřít vrátka. Teprve potom mravenec z ohrádky vyběhl. Když Honzík zdvihl hlavu, stál před ním Viktor a podával mu skleněnou kuličku. Viktore, zajásal Honzík a kuličku si rychle vzal. Okamžitě zmizela v jeho kapse. Pojď se mnou, zval ho Viktor. Pomůžeš nám trhat rajská jablíčka. Honzík se na jablíčka jen třásl. Vždyť byla tak krásná. Honzík vybíral jen ta hodně červená. Opatrně je ukroutil a měkce je pokládal do košíku. I pan ředitel si Honzíka všiml, zeptal se na dědečka, pochválil Honzíka za pěknou práci a pozval ho do školy. Honzík to se rozumí přikývl a pracoval s chutí ještě větší. Vždyť ředitel stolař se nezdál ani tak přísný, jak si Honzík myslel. Mluvil s Honzíkem úplně obyčejně a smál se jako dědeček. Viktore, já půjdu zítra do školy, zaradoval se Honzík nahlas. Jen přijď, smáli se chlapci. A Tereska tam taky bude? Tereska taky. A co Ferda? Spozornil Honzík a na okamžik přestal trhat jablíčka. To uvidíš, odpověděli kluci. Vzali do rukou vrchovatý košík rajských jablíček a vynášeli ho ven.

0: Jak se makový mužíček učil mluvit? O makovém mužičkovi jste už slyšeli. Ale víte i to, že když přišel na svět, spával v kolébce, kterou mu stařeček udělal z makovičky? Dlouho v ní ovšem nespával. Za čas mu dědeček musel obstarat větší postýlku. Co postýlku? O té nemůže být ani řeči. Přinesl prostě z půdy odloženou ošatku. Před lety v ní stařenka nechávala kynout chléb, než jej vsadila do pece. Ale makový mužíček za nějakou dobu začal dorůstat i do té ošatky.
1: Tak si myslím, stařenko, že budu makového mužíčka učit mluvit, když tak roste.
2: A co bys ho učil? Vždyť už umí ga-ga-ga, go-go-go. To stačí, na mluvení má čas. Děti rozvazují až v půl druhém roce.
1: Pravda, ga-ga-ga mu pro začátek úplně stačí. Tak začíná přece spousta užitečných slov, ne?
2: Spousta slov? A jaký?
1: Spousta. Například.
2: No, tak to vidíš, stařečku. Vidíš. Ga-ga-ga není k ničemu. Ne, ga-ga-ga je leda pro kachny.
1: Galoše začíná na ga. Makový mužičku, pojď k dědovi a řekni galoše.
2: Žádné galoše ho učit nebudeš. Galoše není užitečné slovo. A pak ani je doma nemáme.
1: Ale tak mu galoše koupíme. Podívej se, přijde jaro, spustí se mrholení, všude bude cáhota a makový mužiček si aspoň nezastudí nožičky. No,
2: když se dá do deště, nebude makový mužiček chodit venku. Bude sedět pěkně u kamen, jen aby se čvachtal v loužích, jo, a nanosil mi bláto. Kdo to má po vás věčně uklízet? Mně stačí, že musím zametat po tobě. Jdeš ze dvorka, venku je cachtanice a ani si nohy neočistíš.
1: Já si náhodou vždycky opucuju boty oklestí.
2: A ne.
1: Ale jestli nechceš, abych ho naučil galoše, tak ho naučím něco od go. No, takových slov, co začínají go, těch je ještě víc. Například.
2: Tak to vidíš, takové slovo už vůbec není. Go, go, go není k ničemu.
1: Gorila začíná na go. Makový mužičku, pojď říct dědečkovi gorila.
2: Já vás poženu s gorilou. Nač potřebuješ takové ničemné slovo? Dítě musí nejdříve pojmenovat věci kolem sebe. Musí vědět, že bába je bába a děda, že je děda, na gorilu má času dost.
1: Víš co tedy? Já ho naučím říkat goláče.
2: Cože ho naučíš?
1: No, goláče, to je přece užitečné slovo a já je rád.
2: Aha, a co to je? Goláče.
1: Ale no přece koláče. Naučím ho koláče říkat jako goláče a až bude umět ko, tak ho to přeučím.
2: To ti teprv nedovolím. Ty ho to naučíš špatně a pak ho to už neodnaučíš. Ne, toho raději neuč vůbec nic.
1: A to je pěkné. Mě chceš zakazovat, abych makového mužička naučil mluvit? Mně, který ti seká dříví, pošívá střechu doškem a nosí vodu až ze studánky? Hněvám se na tebe. Nemluvím s tebou a jdu na dvorek a budu tam celý den, ať třeba nastydnu.
0: Dědoušek bouchl dveřmi a stařenka se zamrzela.

Nechci, aby se hněval, táhlo jí hlavou. Vždyť to myslel dobře. Musím ho zase udobřit. Upeču mu koláče, ty on rád. A upekla mu koláče a šla za stařečkou.

0: staroušku, já to tak nemyslela.
1: To jo, nemyslela. Myslela.
0: Pojď, ať nenastydneš. Udělala jsem ti překvapení.
2: Dědeček by rád ještě chvilku trucoval, ale nechtěl přijít o překvapení, tak se obrátil a šoural se s ní ke dveřím. A hle, co se nestalo? Veře je malinko píply a na prahu stál makový mužíček.

0: Děda, goláče.
1: Ale jak pak to mluvíš? Neříká se goláče, ale koláče.
0: I nech ho, stařečku. Až začne říkat ko, tak ho to přeučíš.

čas běžel a makový mužíček zase povyrostl. Už dávno zapomněl na kolébku z makovičky. On už přerostl i tu postýlku z ošatky, co v ní před lety stařenka nechávala kynout chléb, než jej vsadila do pece. Jednoho dne se na něho stařeček zase zkoumavě zadíval.

0: tak si myslím, že je nejvyšší čas naučit makového mužička písmenka. Dneska ho naučím psát.
1: Co bys ho učil? Na psaní mají děti dost času v 6 letech. A pak, čím bude makový mužíček psát? Tuška je na něho velká. V tak malých prstíčkách ji neudrží.
0: Ale to já už mám důkladně promyšlené, čím bude psát. Bude psát prstem do mouky. Rozetřeme mouku po stole a makový mužiček bude psát do ní.
1: No to zrovna. Já mám sotva na jednu placku a vy si do ní budete čmárat.
0: Ale vždyť ji pak zase smeteme do truhličky. Však se neboj, o mouku tě nepřipravíme.
1: No, jestli mi ji vrátíte, tak tady již dipku máte.
0: Ne, děkujeme, stařenko. Tak, pěkně si ji rozetřeme, tak, a teď se dobře dívej, makový mužičku. První písmenko v abecedě je A. Víš, to je tohleto písmenko. A jsou to vlastně takové štafle, vidíš? Lidi je potřebují, když bílí světnice.
1: Neříkej mu nic o štaflích. Štafle je ošklivé a nesprávné slovo. A potom, mákový mužíček je ani neviděl. My přece nebílíme ze štaflí, my bílíme ze židličky. A vůbec, neuč ho hned písmenko A, protože je těžké. Když někoho něco učíš, musíš začít s tím, co je lehké.
0: No, dobrá, tak tě naučím. E je zapotřebí pořád. E je ku příkladu 3x ve slově dědeček. No, E vypadá jako hřebínek na česání. Vidíš, E vypadá takhle.
1: Eho. Taky neuč. Ne. E je ještě těžší než A. A potom neříkej makovému mužičkovi, že E vypadá jako hřebínek. Víš přece, že hřeben doma nemáme. No, že se češeš suchou smrkovou šiškou. No, uvidíš, že ti makový mužiček bude psát E jako šišku a ne jako hřeben. Nauč ho to nejlehčí. Nauč ho I.
0: Dobrá. I vypadá takhle. Víš, I vypadá jako kolík. Namaluj taky kolík, napiš taky I. No, I si napsal pěkně. I si napsal kostrbaté jen malounko, ale nesmí si olizovat pořád ten prstiček.
1: Tak a teď ho naučí jo. J je taky lehké. Pište si J a já si zatím skočím do kolny.
0: Tak, J to je vlastně jako hůl pro dědečka. Takováhle, vidíš? Takže napiš taky J. Makový mužíčku. Ale takhle ne. To je obráceně, to je nohama vzhůru. Tak se nepíše J, tak se maluje hůl. J je sice jako hůl, ale hlavou dolů, víš? Tak pojď, zkusíme to ještě jednou. Ale to je zase obráceně. To není J, to je hůl. Jestli budeš malovat hůl a ne J, tak ti dědeček nabacá. Přes ručičky udělá baci, baci, bac. Takže namaluj J a pěkně. A neolizuj si prstíček. A nekoukej na tu slunom žourku.
1: No co pak tu tak křičíš, stařečku? Na děti se nemá křičet, zvláště ne při učení. Podívej se, jak je makový mužíček celý vyjevený.
0: Ale, protože maluje hůl a ne J. Učím ho, že J vypadá jako hůl a on pořád maluje hůl.
1: Panenko svatokopecká, křičíš a nechal si vyhasnout v plotně.
0: Jak to?
1: No, vždyť je tu jako v morně. Proč pak si nepřiložil?
0: Ale protože se zlobím. Ať makový mužiček nemaluje hůl, ale jo.

0: A v té chvíli napsal makový mužíček tak pěkné J, že ani dědeček takové nesvedl. A bylo úplně správné. Bylo nohama dolů a hlavou vzhůru. Stařeček v první chvíli ani svým očím uvěřit nemohl.
1: No vidíš, jak to dovedeš, když chceš. Pojď se, stařenko, pojď se podívat, jak je napsal náš makový mužíček.
0: A v tom se dědeček začal plácat po kapsách. Hledal kapesník, protože na něho přišla rýma z té vyhaslé plotny. Babička se šla podívat na J, ale stařeček kýchl, jako když z moždýře vystřelí. Všechna mouka byla naráz ta tam. Makový mužiček začal natahovat, že nemá J. Stařenka se zlobila, že přišla o mouku, a dědeček se urazil, že nemůže za to, že musel kýchnout. Ale večer se všichni udobřili. Stařenka jim dala jinou mouku a stařeček naučil makového mužička další písmenka.
2: O,

яко подкову, а ма яко, яко сорнчі копітко у студанки.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkně jí spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty Broučku už pláčeš, sotva z oči proloupl? Ale když já jsem se tak udařil a tatínek chce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček, třeba že všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř. A maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku a teď Broučku pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřička, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli Broučku.
4: A Beruška také.
5: Budeť bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku, ale dal se mu jaksi nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí. Vidíš ty škaredý, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
2: Beruško, to jsem se vykoupal.
3: Jestli pak ty umíš také plavat?
5: I ne, kdypak bych já uměla plavat?
2: Páne, já umím plavat.
5: I nejď, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
2: Kde pak je kmotřička?
5: Seká na dvorku chvojí, pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvoji hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu, pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl šťakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
5: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
2: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
5: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
2: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný.
6: I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí.
0: Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři, Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí, a Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak sposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku, ani nás nevzkázala k Motřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak broučci, že už nikam nepoletí. Jen musel tatínek Motříčkovi slíbit, že se k ním přijde s maminkou a s broučkem ještě jednou podívat, a to hned zítra, dřív než udeří zima. A tak druhý den po snídaní, že půjdou ke Motříčce. A šli, však už na ně čekali. Ale byl tam ještě někdo. Janínka. Tu brouček ještě neznal. Sedli kolem kamen a začali si povídat, ale Kmotříčka šla do síně k almaře a už nesla plný talíř koláčů a všichni si brali. Ale broučkovi se to jaksi nehezky sedělo.
1: Pojď sem, Beruško, já ti něco povím. Kdo pak je to ta Janinka?
2: I to je Janinka.
1: Čí pak je?
2: I ona není ničí, ona je sama svá.
1: Co pak nemá žádného broučka a tatínka?
2: Ne, ona je sama.
1: A kde pak zůstává?
2: Tam u lesa. Takovou má krásnou chaloupku v mechu.
1: Ale když se pořád tak moc nám nedívá.
2: Jdi hloupí, vždyť ona je hodná.
0: Tu však volala Kmotříčka Berušku. Šli do síně a brouček honem za nimi. Kmotříčkovi ještě něco máte, co pak máte? Počkej, to se podivíš. Pojď, pomůžeš nám. A brouček, že pomůže. A šli, ale ne do almarii, dozadu na dvůr, kde byla ještě komora. Jú, tam stálo celé zrnko vína, jak se z hroznu utrhlo, takové krásné modré až do červena. A teď se ho Kmotříčka s Beruškou chopili a nesli je celé tak, jak bylo do světnice, a brouček jim pomáhal. Postavili je na stůl, Kmotříček vzal kladívečko, vyrazil stopku, nasadil kohoutek a Kmotříčka už držela křišťálový koflíček, aby do něho Kmotříček natočil. A Kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. A teď si zavdala nejdřív maminka, pak Janínka, potom Kmotříčka, po ní tatínek, pak Kmotříček a Broučkovi a Berušce také dali, ale jenom líznout. A všichni si to velmi velice chválili, takové to bylo sladké. A tak si seděli a povídali. Povídali a povídali, až už bylo pozdě a počalo loučení. Už bylo skoro chladno, a tak spěchali. Janínka tam k lesu do vřasy, Brouček s tatínkem a maminkou tam do stráně pod jalovec. A hned se dali do práce. Nejdřív, aby měla maminka na zimu všecko pohotově. A taky přinesli z komory všecko do kuchyňky, hrách a kroupy, i jáhly a krupici a mouku, také trochu čočky a pak ještě jiskřičku másla. Na to se hned pustili do dříví. Měli je tam na dvorku pěkně složené na výsluní a tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam jen vešlo. A k tomu ještě plnou síň až po samé dveře. A teď chodili kolem chaloupky a kde byla jaká skulinka, dobře ji ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nezavazelo. Naposledy vycpali mechem okna a dobře je prkénkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď ať si třeba mrzne. Však už venku burácelo. Pak se ještě pomodlili. V podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. Pac a pusu, Pán Bůh s námi a zli pryč, a lehli a spali a spali a spali.

0: a bylo jaro, všechno, všechno kvetlo a ty včely tolik bzučely a ta tráva byla taková veliká a ta rosa jako granáty a ti ptáčci tolik zpívali a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka a kmotříček a kmotříčka a beruška a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach, jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nizoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se zdálo víc do běla, hodně jasný. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. A letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. I ne, broučku, toto, co pak by si doma pomyslili? Kmotříčka a Beruška a Janinka, to se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje, vypravuje a pořád vypravuje a už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo. Thank you. Zima uběhla a bylo zase jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale pra všechno. Tráva popás, rosa jako granáty, a ty včely tolik bzučeli, a ti cvrčci tolik cvrčeli, a tam dole u potoka slavík v křoví klokotal. Kmotřička a kmotříček byli s tatínkem ve světnici a něco si povídali. Beruška pomáhala mamince v kuchyni. Brouček byl první venku, povznesl se do výšky. A už letěli. Brouček letěl napřed, tatínek a kmotříček za ním. Ale broučku všude plno. Jen se to míhalo. A zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A tak brouček také letěl a svítil a svítil. Ale kránu se mu už jaksi znechtělo svítit. Už ho taky jakoby křidélka bolela, a takže poletí pomalonku domů, všakže ho tatínek a kmotříček dohoní. A letěl. A už byl v lese, už byl za lesem, a tu slyší takový usedavý pláč. Poslouchá, odkud to a co to, a byl to pláč. Tam někde dole v trávě, a tak si letěl na to posvítit, ale opatrně zdaleka. A když si tak na to svítí, tu vidí, a co on nevidí? Takový hezonký, kulatý brouček sedí v trávě, celinký červený se sedmi krásnými černými puntíky, a ty oči, ty krásné černé oči, a ty oči tolik plakali, a teď se na broučka upřeně dívali. Broučkovi jich bylo líto.
1: Kdo pak si? A co pak se ti stalo?
2: Já jsem Virunka. Já jsem byla u tetičky a když mě už bolela křidélka, tak jsem si drobátko sedla, že si odpočinu, a já jsem usnula. A teď je tma a já nevím cestu a bojím se. A maminka pláče, že jsem se jí ztratila.
1: Ty jsi Virunka, i nepláč. Kde pak zůstáváte?
2: My zůstáváme v Růžce.
1: V Růžce? Viď, to je tam před potokem na mezi. Já vím, kde to je. Pojď, já ti tam zavedu a nepláč.
0: Však Virunka už neplakala. A letěli. Brouček letěl napřed, aby Virunka viděla na cestu, ale mohl na ní oči nechat. Pořád se ohlížel, když byla taková krásná, celinká červená se sedmi černými puntíčky a ty oči, ty krásné oči, a už neplakali. A letěli a neříkali nic. Brouček se díval na Virunku a Virunka letěla za broučkem. Už byli na vrchu, už letěli z vrchu, už byli nedaleko potoka, po potoku vzhůru, už počínala mez, už bylo vidět Růžtku a u Virunků. Vždyť oni celou noc nespali, pořád Virunku hledali a teď, když viděli blížice jakési světlo, letěli naproti. Virunku hned poznali a to bylo radosti. Brouček se však otočil a když se po něm ohlíželi, byl už ten tam. Druhý den letěl zas a svítil, na nic nedbal, ničeho si nevšímal. Ale za nějakou chviličku sedne si na hrušku na samý vrcholek, na nic nedbá a ničeho si nevšímá a počne mudrovat. Proč by musel tady svítit? Ať svítí, kde svítí, jen když svítí. A tak sletěl z hrušky a frr, vzhůru mezi vinohrady k lesu, přes vrch podle potoka, tu je ta mes, tu je ta Růžtka, a tu se brouček zastavil. Ohlížel se, chodil kolem a tu k němu vyběhne z Růžtky Virunka.
1: Broučku, však já vím, že jsi brouček, také prý vám říkají svatojánské mušky. Ale vždyť nejsi muška, ty jsi brouček. Viď, broučku?
3: Ale jak pak ty víš, že já jsem brouček?
1: I tatínek mě to povídal. On se po tobě včera ohlížel a ty jsi už byl pryč. A povídal, že to byl brouček a že jste hodní. A viď, vy lidem i jiným broučkům svítíte. Já bych hned chtěla být takovým broučkem.
3: A poslouchej, Virunko, co pak děláte vy?
1: My povídáme lidem, kam se dostanou. jestli do nebe nebo do pekla.
3: A jak pak to víte vy?
1: I to my už víme. Když letíme nahoru, tak se dostanou do nebe. Když letíme dolů, tak se dostanou do pekla.
3: A poslouchej, kam pak se dostanu já a maminka a tatínek a Janinka a kmotřička a kmotříček a Beruška?
1: Kam? To já nevím. Počkej, já se zeptám tatínka, až přiletí domů.
0: A Brouček už letěl. Doma byl jako zařezaný, neříkal nic, ale druhý den to bylo zas tak. Zase letěl za Verunkou, vyběhla mu naproti, ale to najednou přiletí od potoka takový mladý rozlobený Verunek. Celinký červený jako oheň a ty černé oči se mu jiskřily a už se sypal na milého Broučka. Ty kluku, ty darebo, ty tuláku, ty jsi špatný chlap, víš, ty kluku. Však jsem tě tady už kolikrát viděl, ty kluku, co ty tu máš? Verunka se lekla a utekla domů. Brouček se také lekla, počal couvat, ale Verunek za ním. A tu se tam u potoka vyskytne ještě jiný Verunek. Pojď sem, tady je ten kluk. A on přiletěl a pustili se z obou stran do nebohého Broučka. Ty kluku, proč ty si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? A jeden ho mlátil z pravé strany a druhý ho mlátil z levé strany. Brouček couval a jak se tak bránil, ale za jednu dostával dvě a to pořádně, až byli dole u potoka. Tu mu ten první Verunek takovou jednu dal, že se Brouček horem pádem převalil. Pak už ho nechali a Brouček honem vyskočil a jakoby nic, ale ono nebylo jakoby nic. Tu levou zadní nožku za sebou jenom vlekl. A moc ho to bolelo, ale styděl se plakat. Co si počít? Ještě bylo brzy a tam do té zahrady tak daleko. Zalezl do trávy a chladil si nožku v rose, až hvězdičky počaly blednout. Pak vrávoral domů. Ještě byl na cestě, když ho tatínek s kmotříčkem dohonili. Co pak ti je, Broučku, vždyť se motáš? Tatínku, já jsem upadl a udeřil jsem se. Ty žes upadl? Kdo pak to kdy slyšel? Ano, já jsem padl na zem a udeřil jsem se tady do levé nožky, ani jí nemohu hnout. A když to tatínek viděl a slyšel, bylo mu Broučka líto a šel a trochu mu pomáhal. Ale kmotříček kroutil hlavou, neříkal však nic. Maminka je viděla z okna a byla hned všechna poděšena. Co pak se stalo? I Brouček povídá, že upadl a že se udeřil. A tak s Broučkem honem domů, a když nechtěl pranic večeřet, a tak, aby si šel lehnout, že do rána bude dobře. Ale Janinka už spěchala a nesla sebou olejíček z mateří doušky. Neříkala nic a neptala se nic, ale pěkně Broučkovi celou nožku namastila. Teprve, když byla s Broučkem sama, začala. Viď, Broučku, ty jsi byl neposlušný, viď? Ale Brouček ani necekl. Inu, když si to chceš nechat na svědomí, je mě tě líto, ale já tě nutit nemohu. Však víš, kde zůstávám. A s takovou Janinka odešla. Brouček mlčel, ale byl mrzutý. Druhý den však byl zas na nohou a třetí den, že zas s tatínkem poletí. A letěl jakoby nic. A svítil a svítil a tak celou noc až do rána a druhou noc zase tak a tak celý týden a tak celý měsíc. A dne už hodně ubývalo a noci hodně přibývalo a Brouček býval hodně mrzutý. Až jednou už zase k podzimku Drobátko zvečera svítil, pak si sedl na hrušce na samý vrcholek a potom sletěl z hrušky a frrrr vzhůru okolo lesa přes vrch vedle potoka, tu je ta mes, to je ta růžtka. Ale Brouček se už hned dole pod mezí pozastavil a poslouchal. Co pak to? Tam z růžtky se ozývá tolik zpěvu a hned zase tolik jásotu a lomozu, co pak to? A když se Brouček ohlížel, tu viděl tam výš na mezi malinkého Broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na bříše se založenýma rukama a díval se a poslouchal. Brouček se k němu přikradl. Zlatohlávku, co pak to tu je? Ty nevíš? Verunka z růžtky má svatbu. i pro pána, že má svatbu? Arcič, že má. Bere si mladého Verunka tamhle na druhé straně z šípku. Toho? Vít je takový rozzlobený a oči se mu jiskří. Ano, když se zlobí, ale on se dnes nezlobí. Vidíš, však jdou z růžky ven. Vpředu Verunek s Verunkou, vedle si ji za ruku. Jakmile to Brouček spatřil, ach, v něm se všecko obracelo a jako by mu hlava hořela a hned pryč a pryč letěl a letěl, až se octl u háječku. Pod skalou vysoká vřasa a v té vřase mech jak samet a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Brouček vrazil hned do chaloupky, ani nepozdravil, klesl na stoličku a dal se do pláče a plakal a plakal, že se kámen mohl ustrnout. Broučku, Broučku, co pak se ti stalo? Ptala se Janinka. Ale Brouček nemohl ze sebe ani slovička vyrazit a plakal a plakal. Cože se ti stalo, Broučku, co? Tak mě pověz. Ach, ona má svatbu. Kdo? Verunka. Která Verunka? Ta z růžky? Vždyť já jsem si to tak myslela. Ano, a bere si toho Verunka. To on mne tenkrát tak stloukl. To on? On. Já jsem tam byl u Verunky, ale jen chvilinku, a ptal jsem se jí, jestli by chtěla být také takovým Broučkem, a ona mě jednou povídala, že by chtěla, a tu on přiletěl a začal mne tlouci a zavolal si ještě jednoho a pořád mne tloukli, až pak mnou praštili o zem. Od té doby jsem tam nebyl a když jsem se tam dnes letěl podívat, oni mají svatbu. Ach, ach, Broučku. Vždyť já jsem se toho pořád bála. A ty ne, ne, že budeš poslouchat, pamatuješ se? Který pak poslušný Brouček opustí své místo a letí, kam nemá letět? A pak, Broučku, Broučku, kdo pak to jak těživ slyšel, aby si Brouček dělal známost s Verunkou a aby si snad dokonce na ní myslil? Ne, ne, to není poslušnost. A co mne nejvíce na tebe mrzí, to je, Broučku, že statínka a maminku

a když se měli rozcházet, počal se Brouček zpovídat. Prosím vás, tatínku a kmotříčku, když jsem měl tenkrát tu vymknutou nohu, já jsem neupadl na zem, dva verunci se na mě zběhli a stloukli mne. Verunci? A proč by tě oni tloukli? Já jsem byl několikrát tam u té růžtky. Prosím vás, odpusťte mě to, mě je toho líto. No tak, já ti to odpouštím. S maminkou to bylo také tak. Dala se do pláče, ale že mu to odpouští, jen kdyby už upřímně poslouchal. A bylo zas jako dobře, ale Broučkovi nebylo ještě dobře. Svítil, svítil, upřímně svítil, ale vždy byl jako opařený a skoro nic nepromluvil. Jednou už hezky pozdě, když všichni ulehli, myslila maminka, že Brouček spí. A začala tatínkovi potichoučku vypravovat. Tak zde byla Janinka a povídala, že už bude čas, abychom Broučka oženili. Brouček však nespal a slyšel to. Ne, ne, ne, maminko, já se nebudu ženit. I mlč. Proč by ty ses neženil? Ne, já se nebudu ženit. I však ty se budeš ženit. Ach, maminko, já se nebudu ženit. No tak nechť. Ale teď jen spí. Dlouho to pak již netrvalo a počínalo býti zima. A tak Broučci, že už nikam nepoletí. A potom zas všecko uchystali na zimu a spali a spali a spali. Dobře se jim to spalo.

0: a bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale maminka byla trochu nemocná. Milé dítě, nesmíš s tím ženěním odkládat, vidíš, já už nikam nemohu. A tatínek už měl plán hotový. Dozadu do dvora, že přistaví její světničku, tam, že se oni dva odstěhují, a ti mladí, že budou hospodařit. Ale prosím vás, maminko, koho pak bych já si vzal? Vždyť já nikoho neznám. I vždyť ty někoho přece znáš, jen když bude hodná a poslušná. Janinka ti to poví. A tatínek už ani nečekal. Noci se jim zdály být ještě chladné, a když nemohou letět, že budou stavět. A stavěli. Kmotříček jim pomáhal a brzo byla světnička hotová. Taková krásná, jako malovaná. Brouček zašel za Janinkou.
1: Tak Broučku, teď za tou nevěstou. Vždyť vidíš, že maminka už nikam nemůže.
2: Ale když já žádnou neznám.
1: I kdybys jen chtěl, však ty bys znal.
2: A koho pak bych já znal?
1: Koho? Co pak neznáš Berušku?
2: Berušku, tu. Ona se vždycky se mnou vadila, vždycky se mi smála a nic mne nemá ráda.
1: I bodejť by tě neměla ráda a teprve bude mít, až jen si ji vezmeš. A je hodná a poslušná. A maminka a tatínek by tomu také byli rádi, kdyby si ji vzal. Pomysli si, že by si vzal jinou a ona by maminku jen hněvala. My bychom ji pak nemohli mít rádi a tebe by to mrzelo.
0: A tak Brouček neříkal nic. Letěl a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, ale svítil a svítil a myslil přitom na Berušku. Druhý den přiletěl Brouček o něco dříve. Pěkně se umyl a vykoupal a že poletí na námluvy. Pod dubem ho viděli z okna a kmotříček mu vyšel naproti. Vítám tě, Broučku, tak pojď dál. A Brouček šel dál. Berušku jen tak zahlídl, jak šla do kuchyně, ale kmotříčka mu podávala ruku. Vítám tě, Broučku, co pak nám neseš? Milá kmotřičko, maminka je jaksi churava a chce, abych se oženil. Já bych vás tedy prosil, jestli byste mě nechtěli

0: dát vaši berušku. Kmotřička se na broučka tak hezky dívala, jako by tomu byla ráda. Ale tu do toho vpadl kmotříček. Milý broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také, ale tebe také jsme mívali rádi. Ale víš, že máme jen berušku a že bychom zůstali sami, proto si to musíme rozmyslit. Víš co? Přijď si ode dneška za týden a my ti to povíme. A brouček se už nezdržoval. Dal s pánem Bohem a šel domů. Myslil, že je všecko v pořádku. Ale maminka se jaksi zarazila. Ona myslila, že hned řeknou ano. A skoro jí to mrzelo, že se chtěli rozmýšlet. A když týden uplynul, přiletěl brouček o něco dříve domů, pěkně se umyl a vykoupal a šel pod dub ke kmotříčkovi. Viděli ho z okna, ale vstříc mu nepřišli. Berušku nebylo nikde ani vidět, kmotříčka se jaksi smutně na broučka dívala a kmotříček začal. Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také a tebe jsme také mívali rádi, ale víš, že máme jen berušku a my se bojíme, že budeš neposlušný a že by se beruška měla s tebou zle. A tak my ti ji nemůžeme dát. Brouček byl jako omráčený. A jednou po slunce západu si Janinka tam u cesty na kmotříčka počkala. Kmotříčku, tak vy nechcete broučkovi berušku dát? Proč pak? Že byl brouček neposlušný? On toho lituje a přeje si už poslouchat. A kmotříčku, jestli pak vy jste byl vždycky poslušný, podívejte se mi do očí. A co pak vy chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala sedět. Tak, to jsem vám chtěla říci, s pánem Bohem, kmotříčku. Kmotříček byl všecek spletený, letěl a svítil, a když už měl letět domů, povídá tatínkovi, řekněte tomu vašemu broučkovi, aby se k nám zítra přišel podívat. A druhý den přiletěl brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a šel ke kmotříčkovi. Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. Vítám tě, broučku, tak pojď dál. Já jsem si to rozmyslil a když vidím, že toho lituješ a že si už přeješ poslouchat, já bych proti tomu nic neměl, kdyby si tě beruška vzala. Musíš se jí zeptat. A tak šel brouček za beruškou do kuchyňky.
1: Vítám tě, broučku, co pak mě neseš?
2: I milá beruško, oni chtějí, abych se ženil. A kmotříček mě řekl, že by proti tomu nic neměl, kdyby ses mne vzala. Abych prý se tě zeptal. Tak, beruško, nechtěla by ses mne vzít.
1: Já, víš, broučku, já jsem tě mívala ráda. Ale já víš co? Já se to rozmyslím. Přijď za zítra.
0: A s takovou brouček odešel. Zatím už toho beruška litovala. A když brouček druhý den zas přišel, byla beruška zas v kuchyňce a vařila brambůrky a všecka červená až hořela, buďže jí do obličeje plamen sála, nebo že byla uplakaná. Vítám tě, broučku. A co pak, že beruško, pláčeš? Ach, odpust mě to, broučku, že jsem se chtěla teprv rozmýšlet. A chtěla by si mne vzít? I bodejť, že bych chtěla. A vzala broučka okolo krku a měli se rádi. A tak maminka, aby prý se svatba neodkládala, ale asi týden to přece ještě trvalo. A byla svatba, to bylo hostů. A když byli všichni pohromadě, šli ven pod dub, brouček a beruška, tatínek a kmotřička, kmotříček a maminka, Janínka a ten starý brouček z roždí a pak ti ostatní. Tak si podejte ruce a ty broučku vyznej, chceš-li mít berušku vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. a Brouček vyznal, že chce mít ji vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A ty, Beruško, vyznej, chceš-li mít Broučka vždycky ráda a dobře poslouchat. A Beruška, že ho chce mít vždycky ráda a dobře poslouchat. A šli do chaloupky a jedli a pili a zpívali a povídali a zase zpívali a byli rádi a měli se dobře.

A bylo jaro, všecko kvetlo a broučci zase svítili a svítili a když brouček jednou celou noc pěkně svítil a ráno letěl domů, najednou za potokem ve stráni u samého jalovce slyší tatínku, tatínku. A takový roztomilý malonký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, copak mne neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. Tatínek byl všecek vyjevený a Beruška stala ve dveřích u chaloupky a tolik se smála. A tatínek si hned sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek a tolik toho napovídal, ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek jednou letěl zase domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malinkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A tatínek už ho má v rukou, zdvíhá ho a tolik se směje. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. Ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zase domů a byl už za potokem, tomu běžel i broučínínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A ta malá Beruška šla tatínkovi naproti a povídala, tatínku, jak pak mě budete říkat? Maminka řekla, že se budu jmenovat Janinka. I ty má zlatá Beruško, vždyť ty máš očka jako Janinka a nosíček jako Janinka a všecko na vlas jako Janinka, to ti musíme říkat Janinka. A dlouho to netrvalo a měli zase maloučkého broučka.

a měli Janouška a měli Janinka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 berušky. Broučci se učili létat se střížky až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky a berušky se dívali, který dál. Ale to pak býval hlad. Ty malé hrníčky na vaření musela maminka všechny dát pryč a koupila takové veliké hrnce. Za to jí berušky v kuchyni pomáhali a když dělala dříví, tak jí všichni pomáhali. Jedni sekali, druzí odnášeli a jiní rovnali. A když se už dost napomáhali, běželi se proběhnout. A pomalu byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo a tak tatínek, že už nikam nepoletí, jenomže se u Janinky všichni sejdou. A sešli se všech 10 broučků i s tatínkem a s maminkou a také všichni broučci z roždí. To jich tam bylo. Seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali, jak to bývalo za starých časů. Starý brouček z roždí prorokoval, že letos nebude zlá zima, že to pozoroval na mravencích. To byli rádi. Ještě se pomodlili, dali si pac a pusu a už leželi a už spali a spali a spali až do nového

0: to seďte. Mrňata. Na nočníček.
1: Ty větší. V přítmí pokoje.

0: Maničko, uhni kousek. Stojíš mi v závodní dráze.
1: No jo, porad. Neumíš nic jiného, než si věčně hrát s autíčkem. No. Nejseš náhodou taky trošku? Dzn, na hlavičku? Že tě to baví.
0: No baví, abys věděla. Tak, uhni kousek. Začlaníš.
1: No jo, porad.
0: Ževičku, ty dej taky pokoj. A prosím tě, nezlob. No tak.
1: No co je, pejzánečku? Ty chceš na procházku, co?
2: No.
1: To si musíš říct Horvínkovi. To je tvůj pán.
2: No.
0: Ne, abys věděla, jeho pán je taťulda.
2: No.
0: Já teď nikam nepůjdu. Já byl se Žeričkem na procházce ráno.
3: Ale, co pak to slyším?
1: Dobrý den.
3: A zdarmání. Co to slyším, Hurvaj, že ráno?
0: No.
3: Jenže teď už je odpoledne. Tak všeho nechej a šupej vyvenčí Žerička.
1: No, mazej.
3: A Maničku si vezmi sebou.
1: No, jenže, pane Spejble, já nemůžu. Čekám.
3: Na co?
1: No, až budou vysílat Večerníček.
3: Ve dvě odpoledne?
1: No, když ono to...
3: Žádné výmluvy a alou, šupej. Hurvajs.
0: No?
3: Nech toho hraní a uháněj taky.
0: No jo, tak já jdu.
3: Troška čerstvého vzduchu nikomu z vás neuškodí.
0: Ach jo, taková šikana. Žery, počkej, co tam letí.
1: Hurvíku, počkej na mě.
0: Počkej, Žery. Žery, stůj. Prr. Já.
1: Au. No, to si celý ty, Hurvíku. Nejdřív uháníš, že tě nemůžu dohonit a tak se tady klidně válíš.
0: Hele, Maňko, nekybicuj a raději mi pomoct vstát.
1: No,
0: zamotal jsem si nohy do vodítka.
1: No, tak to, vidíš.
0: Žery, uhni.
1: Ještě, že mě máš, no, tak se chytni ty vozem bouchu, no.
0: Tak. Už si nech ty hloupé poznámky, ano. A raději se pozorně dívej kolem sebe.
1: No, a co bych tak asi viděla? Tebe znám navzpaměť.
0: Mně možná ano, ale v muzeu voskových figur si na to ty ještě nikdy nebyla.
1: No bodejče ne. Ani nevím, kde je.
0: Přímo před tebou.
1: Cože?
0: Vidličko a nože. Přečti si tady ten nápis na dveřmi.
1: Muzeum voskových figur. Počkej, kde vezmeme peníze na vstupenku?
0: To neřeš. Tady je východ a u něj nikdo nehlídá. Tak pojďte za mnou,
1: jo,
0: proplížíme se.
1: Jo,
0: Žery.

0: nikdo nás neviděl. Ale bez vstupenky se do muzea nesmí. Zas bude průšvih, uvidíme.
1: Nesejčkuj.
0: Mám koukni, tady v té vitrině je vystavený krteček. A je jako doopravdický. No, teda, úplně jako ten z televize, co?
1: Teď jsem ti to říkal.
0: Nedoráží na něj, stejně není živý. Jo, ještě nás vyvedou, Žeriku. Psi do muzea nesmí.
1: Ne.
0: Podívat, co je v tomhletom výklenku. Páni!
1: Co tam je?
0: No, tady je vystavená polní žínka Evelínka.
1: No ano. A hned vedle zase runcej s mankou.
0: I s cipískem? Ju, hele, a přemílek s pochomůrkou.
1: Ty brďo, tady jsou všechny naše nejmilejší večerníčky pohromadě. No, a my tu chybíme.
0: No tak koukni. Téhle té vitríně je jenom krteček.
1: No a?
0: Šoupneme ho hned vedle, do náručí polní žínky Evelínky.
1: Dobrý nápad, mami, gratuluji. Tak pojď, krtečku. Nechej se pochovat. No. No prosím, to jim to spolu sluší.
0: Jakoby tam byl odedávna, super. No a teď do té uprázdněné vitriny umístíme naši rodinku.
1: To budou návštěvníci koukat.
0: Hlavně, že nebudeme chybět mezi našimi slavnými večerníčky.
1: A teď

0: Když mě bolí v kříži, tak se večer blíží. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la.
1: Pane Spejble.
2: Prosím, paní Kateřino.
1: Zpíváte krásně.
2: Ano.
1: Tra-la-la-la-la. Ale zapnul byste raději televizi.
2: Tak myslíte, no.
3: Pro pána Jana Večerníček, to už je tolik hodin a děcka nikde.
4: Pap!
3: Děti?
2: Hurvajs.
4: Dobrý den!
2: Den, říkáte? Teď je večer.
1: Kde se to uláte? Málem jste zmeškali Večerníček.
4: Večerníček klidně zase vypnu.
1: Ale Mani, ty ho přece nikdy nevydecháš.
4: Večerníčku si ještě užijeme. Máme pro vás totiž překvapení.
2: Vážně?
4: No, tak všeho nechejte a pojďte s námi.
2: Manko, ty děti, kam nás to vlečete?
1: Uháníte, že sotva dechu popadám.
4: Nemáme moc času. Za půl hodiny se bude zavírat. A my musíme potěšit aspoň ty poslední návštěvníky, víte?
2: Ještě návštěvníky, prosím vás, já vám vůbec nerozumím.
5: Tak zvedni hlavu a čti, potom všechno pochopíš.
2: Muzeum voskových figur.
1: No, a to má být to překvapení.
5: No.
4: Jenom vydrž, bábinko. Dočkej času jako husa klasu. A vstup.
1: No počkej, ne, tady je východ. My musíme ke vchodu koupit lístky.
5: Kdepak? Nikdo o nás nesmí vědět. To by bylo po překvapení.
2: Nerozumím.
4: To pochopíte, až nakouknete dovnitř.
5: Pojďte, na nic nečekejte a raději se rozhlédněte kolem sebe.
2: No to jsem teda zvědav.
1: No já nevím, to... Pane Spejble, počkejte na mne.
2: No, tak pojďte. No ne, tyhle ty postavičky já znám. To je přece Muchomůrka s křesadlem.
5: Taťuldo, přece Křemílek s Muchomůrkou.
2: No jo, no, ty taky.
1: Manička, pohled, Rambajs s Matýskem.
4: Ale Rumcaj s Cipískem.
2: Je, hele, tenhle ten večerníček neznám.
5: To je Evelínka s Krtičkem.
2: Aha.
1: A co má být tohleto? Tady v té vitríně nikdo není.
4: No právě, to místo jsme přichystali pro nás.
5: Jo.
2: Co je to za nesmysl?
5: Tak, Uldo, přeci nechceš, abychom mezi nejslavnějšími večerníčky chyběli.
6: Pšt, ticho. Pro pána, co teď? Jdou sem návštěvníci.
3: Ještě, aby nás tu našli. Bez vstupenek.
6: A sem sem.
4: Tak nelamentujte a postavte se sem do té prázdné vitríny.
5: Správně, Máni. Mezi večerníčky nesmíme chybět.
6: A ticho.
3: Ani hnout.
5: Pšt, Jary.
7: Podívej se, Pepičku, tady je Rumcajs a Manka.
8: A Křemílek s Vochomůrkou.
7: No ne, Evelínka chová v náručí Krtečka.
8: A tady je zase Hurvínek.
5: Jupi, poslal mě.
8: Je, mami, ono se to hýbe. Pomoc, Buba.
7: Pepičku, počkej, neutíkej.
9: Co se to tady děje?
4: My jsme, prosím...
1: Já jsem to tak...
2: Promiňte, prosím, já...
1: Jenom
9: jsme... Co to tady vyvádíte? A kde se tu vzal ten pes?
2: Pane hlídač, nechte si to vysvětlit.
5: My sem, prosím, mezi ty večerníčky patříme.
4: To vám poví každé malé dítě.
9: A máte vstupenky?
1: No to, prosím, ne, ale...
9: Žádné ale. Ať už vás tu nevidím. Ven!
2: Pojďte, děti, pojďte, paní Kateřino.
9: A buďte rádi, že jsem vám nedal pokutu.

0: teda úprka.
1: Málem jsem postráčel dřeváky.
2: Taková ostuda.
0: Když mě je spíš líto, že nás mezi těmi večerníčky nechtěli.
3: Nebeč, něco vymyslíme.
0: Jenom aby.
1: To se ví, že ano. Víte co?
3: Nevíme.
1: Natočíme si večerníčky my sami.
0: No,
2: a o čem budou?
1: O tom, co nás dnes a denně potkává.
0: Po celý rok?
1: Měsíc za měsícem.
3: Jasně. Natočíme si rok s Hurvínkem.
4: Ale až zítra. Teď pospěšte na kutě.
1: Správně. Zítra začíná škola.
5: Nová radnice byla opravdu stavba, jaké nebylo na celém světě rovno. A ve městě se už chystali, aby ji se slávou mohli otevřít. Sousedé, vzpomněl si konečně starosta v městské radě a přiložil dojetím ruku k srdci. Jak by bylo hezké, kdyby tak náš kníže pán se k otevření radnice sám milostivě dostavit ráčil. No, to by bylo opravdu pěkné. Pozveme ho, ovšem nesmějí ho zvát nějací holobrátci. Nejraději vousati, ti vypadají nejvážněji. V skutku vybrali 12 nejvousatějších občanů, napekli jim na cestu buchet a složili překrásné pozvání. Tak sousedé, loučil se s nimi starosta, buďte s Bohem. Jak se do města jede, to víte. Pamatujte, že jste kocourkovští a neudělejte nám nikde po cestě hambu. I hned za městem zastavil poselstvo jeho velitel Ventruba. Počkat, sousedé, počkat. Kdo má pozvání? Soused Držmíšek vytáhl kus papíru s pozváním z kapsy. Tak se podívejte, co udělám, řekl velitel Ventruba. Pozvání bylo krasopisně napsáno na jedné straně. Ventruba papír obrátil a celé pozvání na druhou stranu papíru ještě jednou opsal. To je, sousedé, řekl slavnostně, pro případ, že bychom pozvání ztratili. Nyní to budeme mít aspoň napsáno dvakrát. Důstojně odevzdal papír zase Držmíškovi a dali se na cestu. Šli junáci vousatí celý den, ba ani v poledne si neodpočinuli, ale z knížecího města doposud nezahlédli ani věžičku. Zastavili se tedy na noc v hospodě. S potěšením usedli ke stolu, rozbalili buchty a když viděli, že se podává dobré víno, dali se i do vína. Měli už dost, ale v tom zahlédli u vedlejšího stolu jakéhosi hubeňoura. Přátelsky ho vzali mezi sebe, hostili ho jídlem a pitím a ze samé radosti mu nakonec i mezi sebou ustlali na noc. Sotva si kocourkovští lehli, usnuli všichni, jako když je do vody hodí. Jen hubeňour nemohl usnout. Po vypitém víně se mu chtělo provést nějaký žert a protože byl holič, vytáhl břitvu a všechny kocourkovské ve spánku jednoho po druhém oholil a potichoučku se vytratil.
6: Když se kocourkovští druhého dne probudili, nastalo mezi nimi boží dopuštění. Rozhlédli se a viděli kolem sebe cizí tváře, samé oholené lidi. Kdo to tu je? Naše poselstvo přece bylo vousaté, vydechl každý a s hrůzou si pomyslil, moji kamarádi už asi odešli a já jsem tu zůstal sám.
5: Pak se při mytí podívali na sebe do zrcadla a tu každý s úžasem ještě větším uviděl i v zrcadle oholenou tvář.
6: Pro pána krále, tak ani já už tady nejsem, zabědoval každý z kocourkovských pro sebe. Kam se tedy celá výprava podělá? Jestliže jsem i já s nimi odešel před svítáním, tak jistě někde v lesích zabloudili.
5: Kocourkovští se nepoznali a proto se ani k sobě nehlásili. Jeden po druhém odešli z hospody a každý se odebral jinou cestou naspět do Kocourkova.
6: Na mou věru, kdyby je doma nebyli poznali jejich manželky, nikdo by se ani nedověděl, že se poselstvo vrátilo domů.
7: Nemyslete si, že pan starosta huboval.
6: Naopak. Já to věděl, pobroukával si spokojen. V poselstvu chyběla aspoň jedna chytrá hlava. A tou chytrou hlavou ovšem myslil sebe.
7: Sousedy?
6: Zakašlal a prohodil jakoby mimochodem. Nejlépe bude, když pana knížete půjde pozvat celá kocourkovská městská rada. Všichni byli hned přitom. Starosta tedy shromáždil kolem sebe moudré otce města a dali se na cestu ke knížeti pánu. Šli a šli, ani v poledne si neodpočinuli, jen na noc se zastavili v hospodě. Pěkně se tam vyspali a ráno vyrazili svěží na další cestu. Brzy byli ubran knížecího zámku, když tu se zarazil bezubý radní Myšišlápek.
8: Vždyť my jsme si, starosto, vůbec nevzali žádné pozvání. No ne, vždyť my vůbec ani nevíme, jak pana knížete pozdravíme.
6: Starosta sáhl polekaně na náprstní kapsu a pozvání tam u všech kozlů opravdu nebylo. Ale hned se uklidnil.
7: Žádné strachy, sousedé, dávejte jen dobrý pozor na to, co já budu dělat a uvidíte, jak to půjde. Nejprve já pozdravím. Buďte zdrav, nejmilostivější pane kníže.
6: Jak uslyšíte, že už jsem pozdravil, pokloní se první polovička z vás a řekne i s vaší manželkou. No a potom se ještě ukloní ti ostatní a dodají i s vašimi dětičkami.
7: Uvidíte, že to ostatní potom už půjde samo sebou.
6: Kocourkovští si odechli a opravdu se uklidnili, ale když vstoupili do zámku, přece jenom se jim roztřásla kolena. Hned u dveří se jich ujali vyšnoření lokajové, vedli je mnoha chodbami, až se zastavili před přijímací síní.
9: Zde vás očekává, kníže pán,
6: řekli sluhové a otevřeli zlatem zdobené dveře. Jak bouřlivá bystřina se vrnuli kocourkovští dovnitř. Čím to budou mít dřív odbyto, tím bude lépe. Jenže se přitom stala mrzutá příhoda. První radní přišlápl starostovi rozvázanou tkaničku od boty a starosta se natáhl jak široký, tak dlouhý přímo před knížete pána a ostatní jako valná hromada na něj.
7: Aby vás čert vzal, zahoukl starosta.
6: Jak kocourkovští uslyšeli, že už starosta pronesl první větu, honem se zvedli, první polovice se poklonila a zahlaholila. I s vaší manželkou. A druhá k tomu podle úmluvy uctivě dodala i s vašimi dětičkami.
7: Kníže pán byl jejich pozdraví poněkud překvapen, ale zachoval se po knížecku. Ráčil všechny kocourkovské milostivě vyhoditi dáti. A vzkázal jim, že k otevření radnice nepřijede.
6: Řekněte mi, kde je psáno, že při otevření radnice musí být kníže pán přítomen.
7: Nechceli přijít, dobrá, ať si zůstane doma. Kocourkovští otevřou radnici i bez něho.
6: A městská rada dala vyvěsit radostnou vyhlášku. Nová kocourkovská radnice bude otevřena již tuto neděli dopoledne. Kdyby dopoledne pršelo, překládá se otevření na odpoledne. Kdyby však pršelo odpoledne, bude se radnice otvírat raději dopoledne. Kocourkov v den slavnosti rozkvetl jako krásný květinový záhon. Od rána už hrála ve městě kocourkovská kapela a zároveň se poprvé otevřela překrásná vrata nové budovy a slavnostní průvod vešel do radnice.
10: Tři spravedliví. To bylo ještě lesů víc než holé širé země. To ještě troubilo se na věžích. To ještě světem chodilo se pěšky. Jedenkrát takhle, noc už plná, všude tma jak v černý botě, zaklepal v hojnicích v hospodě u zvonu nějaký starý muž a žádal o přespání. Hospodský vrtěl hlavou, že ani štrůzoček, že byl dnes velký trh a dům už vrchovatý k půdě. Vysoký stařec zraženě stál. A šenkýři ho z nenadání líto. Jestli se neštítí, může prý na seník. Jeden už prý tam je. Jestli se spolu vejdou, a tím tam lehká noc. Vyštěkl hurtem pes a seno začpělo sladounce jako med. Ten, co v něm křížem spal, se rozkřičel jak bouřka. Au, co to děláš? To jsou moje nohy a pěkně bolaví. Já nerad. Odpusť. Není tu nic vidět. Neznámý šinul se ke střeše z šindele. No jo, já myslel, že jste tuláckýho rodu jako já. Pojďte, zrovna jsem usínal. Podlážka skřípala a ruce kladly se k nohám a po boku. Hlavy i v seně hledaly své místo. Dlouho chodíš? Starý si zdlouha vzdychl do strakaté tmy. Jsem tam už můžu skoro poslepu. Stačilo by jen takhle napřáhnout ruce a... Mladý se začal hrkotavě smát. Já sedlačil, řekl stařec, na svým. Jenomže samotnýho práce tě přeroste a k stáru vysype tě zevrat. Starý muž polknul a někde blízko ve vsi rozdupal se kůň a zavrzalo unavené dříví. Taky už nemám nikoho. Mýval jsem kamarády, rozprchli se jak brabci. A bylo ticho. Dýchali tiše. Skoro se zdálo, že už spí. Já měl syna, ozval se starý najednou. A co? Nechtělo se mu dělat? Už je to pár let, neschodli jsme se. To bejvá. Hlas mladého byl z ničeho nic vážný. Já měl tátu rád, jenže mi brzo umřel. Chtěl bych ho najít, vzdychl stařec. Je mi po něm smutno. Tak proto se tlučete světem? Máte aspoň síl. Já jako pěší pták. Mladý se začal usínavě smát. Rovnou za zobákem. A zívnul. A obrátil se k šindelům a rukou přikrýval si hlavu. Chodím a ptám se. Nechtěl ho starý nechat spát. Je prej tu někde blízko jedna, co je přes kouzla a přes čáry. Často prej lidem pomůže. Nějaká babice. Říkají jí Plachetka. Plachetka? Vzdychl ještě mladý, ale už zdaleka, ale už pošept mu, odněkud z blizonkého sna. Musím ji najít, vedl si stařec svou, musím ji najít. Třeba něco poradí. Copak se může člověk jen tak ztratit ze světa? Co? Byl to ještě kluk? Kluk. Jako topol, pane bože. Kdyby byl tenkrát... Najednou zraženě zmlkl. A otočil se potom druhém. Slyšel jeho dech. A jak by bál se, že ho probudí, znova se narovnal na měkkém ustlání. A bloudil očima po křehkých patrech sena. Bylo ticho. Na dvoře... V hospodě. A v celém božím světě, odkud sem ti dva přišli z různých stran, aby tu na chvilku složili pod mě hlavu. Leželi kousek od sebe, cizí si věkem, blízcí samotou. A jejich hvězdy vandrovní strměly v nebesích vysoko nad nimi a mlčky čekali na první svítání. Kdy jeden druhého tam dole na zemi na vlastní oči spatří. Kolik bylo hodin? Ve škvírách seníku tkaničky zlaté záře. a kde si nablízku klovalo do dveří a sem tam mávalo bledýma křídlama loudavé husí hejno. Stařec se otočil do šera za sebou. Nějaké skřípání, nějaký tupý hluk hrubě ho budil ze sna. Co to děláš? Mladý stál u trámu schrbený pod střechou a páčil ze stěny široké krajní prkno. Psst, stačí malá díra. Nemám na nocleh. Starý se namáhavě zbíral na nohy. Nech toho. Nějak to vyrovnáme. Co za to můžou chtít? Mladík se pustil dřeva, šťastlivě se rozesmál. To byste byl hodnej. A klopítavě rozešel se ke dveřím. A rozevřel je do kořán, až dunivě to třísklo. Proud světla vtrhl do kůlny a bíle oblil hebké haldy sena. Starý si rukou zastřel tvář. Co kulháš? Něco s nohama? Mladý se ani neotočil. Jo, s jednou. Už asi 7, 8 let. Pajda, pajda mi říkají. Trochu se kolíbám, trochu se houpu jako stará kachna. Začal se pronikavě smát a z dveří hospody vykoukl hostinský a dlouhou metlou smejčil horní schody. Tak co, vyspali? Jako koroptvičky, šklebil se pajda a starý táh se za ním na hrbatý dvůr a lehce ukloněn sahal si po kapsách. Co budeme dlužni? Každej 2 groše. Skoro zadarmo, ohlíd se šenkýř. A starý člověk šel mu v ústrety a prázdnou levičkou smetal si z kalhot seno. Tady jsou 4 za oba. A chtěl jsem se zeptat, tady někde blízko bydlí prej nějaká bába, co má divnou moc. Plachetka jí říkají. Hospodský kladl koště za poslední schod. To ano. Tetka Plachetka v Mirošovickém lese. Bába bych neřekl, ale bláznivá. Na hlavu, víme? Pořád je celá zahalená jako jeptiška a psa má u stromu jak tele. Divoký psisko, spíš půl vlk. Starý přešlápl z nohy na nohu a prohlížel si mladého, který se pod schody vysvlékal z kazajky a vytřásal z ní seno. Umí prej různá kouzla. Šenkýř se nahýbal do putny provodu. Jo, leco sprej uhodne, leco sprej pomůže. Jenže s ní mluvit, to je jako s tatarem. Veršíčky, písničky, jak by jí odmala strašilo na cimbuří. Praštěná, co? Pajda prásk kazajkou, až husy zakejhali, ale stařec si ho nevšímal. A kde ostává? Šenkýř si otřel tvář mokrýma rukama. To je kus cesty. Támhle tím úvozem k Černému údolí a pořád mezi vršky, až bude širej les, Mirošovický, a na samým konci, skoro u bažin, má to svý stavení obitý prknama. Sotva ji spatříte, je tam jak ve vězení. Děkuju. Snad to najdu. Loučil se starý muž a šenkýř ohlíd se od dveří za nimi a mizel v temné síni. Šťastnou cestu a zas se zastavte. U boudy ve zdi zarachotil řetěz. Psa ale kolkolem viděti nebylo. A stařec vykročil přes dvorek k úvozu, kam ukazoval šenkýř. Takže mladej, dobrý pořízení. Pajda stál pod schody. Hleděl mu po zádech. Vy na to věříte? Na tyhle čáry máry? Nějaká trhlá ženská, viděl jsem jich dost. Stařec šel ke vratům, ani se neohlíd. Když je ti ousko, věříš na všecko. A já ho musím najít. To jo, řekl pajda, to asi jo. Mně taky napadlo, třeba by někdo uměl spravit tu tvou zohýbanou mátohu. Tenkrát ten felčar, aby vzal ho čert, jdi prej a rozchoď to. prej se to samo poddá. Stařec vzal za kliku, zdlouha se otočil. Někam si spadl?
11: Jo, do zbiňský rokle.
10: To směl asi vypito. Pajda se křivě zasmál.
11: To taky, ale vesnická rvačka, znáte to. Dvě party po muzice pustili se do sebe, hnali jsme je jak husy.
10: To už se smál, až křičel, však z nenadání, jak by přeběhl ho mrak. Jenže jeden, ten neřád, strch mě nad propastí za nohy a dostat ho do ruky, tak neodleze živej. Mladík měl zaťaté ruce. Však starý, rozkročen, jen krčil rameny. Co víš, třeba na to něco je. Nějaká zaříkadla, nějaké koření. Za zeptání nic nedáš. Ani nemám co, vykřikl znova rozesmátý mládenec. A stejně je ti jedno, kam se poděješ. Ten mladý ještě chvíli stál a pak se kulhavě rozběhl ke vratům a skrz ně do polí a lezl za starým po stránce do úvozu. Jo, jako ptáci. Rovnou za zobákem. Potká se řeka s potokem, potká se stezka s pěšinou, potká se starý s mladým. A jak tak spolu chvíli jdou, náhle jim oběma na světě lehčeji a ve dvou kvaltovnější cesta. Jen jsem tam přes lávku či v kluském kamení napřahal starý muž pravici k mladému a pomáhal mu srovnat chromou nohu. Zavřel se údol, otevřel se les. A v samém jeho konci, to už popoledni, slunce už skrz stromy na tisíc stříseček, zahlédli mezi kmeny hrubý, strmě napřímený plot a za ním v houštích domek. Počkej, to bude ono, rozhlížel se stařec. Můj ty strejčku, Pajda se vypínal přes chvoj a přes trní. Teď je to sad? Hrušky a jabka přímo prostřed lesa. To muselo dát rachotu. Hned se však začal mračit. Ale ta bouda, podívejte, sotva pro jednoho. Moc velkou rezidenci nemá, na to, že čaruje a umí velká kouzla. Stařec ho potáhl za rukáv naspátek. A vidíš toho psa?
11: Jo. Doufám, že ten řetěz něco vydrží a že ten tlustej kmen má kořen nízko v zemi. Přeskočit ohradu je s námi rychlej ámen.
10: Psst! Starý poklekal na obě kolena. Táh Pajdu skrz chrastíčko k sobě. Potichu. Musíme obhlídnout, jestli je vůbec doma. Však mladý se mu cukl, zhoub se z chromé nohy na zdravou. A proč? Co pak jdem se zlou? Jdeme o pomoc a o radu. A s rukou kornoutek nadých se zhluboka a zakřičel, co moh. Ej, je tu někdo? Darmo ho stařec chytal za ruce i za nohy. Strhl se strašný divokánský řev. Pes, z půlky rezavý, jak polit plamenem, škubl se od kmene a vrh se do prázdna. Trhal se, tancoval, až řetěz rachotil a štěkal jako divý. Oba dva u plotu ucouvli naspátek. A kdesi za domkem, ač sotva slyšet hlas, vykřik k dotenounce, však ostře jako nůž. Jasane! A pak zas... Jasane, ticho, jdou k nám hosti, zdaleka, z horní usedlosti. A bylo na to tata ticho. Pes schlíple oněměl, sedal si ke kmeni a kdeco jako hrob. I sad, i polesí. Jenom ten starší s obou, jak by popostrčen úlekem, předešel mladého a přiblížil se k plotu. Pro pána, paní, jak to víte? Jak víte, odkud jsem? Vy jste mě čekala? Ta, již se tázal, stála na prostředku zahrady. Plachetku přes tvář, nějakým dlouhým šálem zahalená po ruce a po paty. Snad byla k hostům obrácena zády, snad se zle usmívala. Pámbu ví, leč co si mírného, co z chudě střídmého bránilo bát se jí. Byla tak bezbraná, až budilo to úzkost. Všecko se ví, i to, co není, takové boží pořízení. Mluvila tiše, ale zřetelně, jak by v tom hlase rozsvícené světlo. Odpusťte, paní, jdeme o radu. Stařec se přitiskl k hrubému hrazení a pajda vykřikl: Prej, že snad umíte dokonce čarovat. Stála jak sivá socha a stromy kolem ní v lehonkém záklonu. Zakroužil sem tam list a pes se v trávě ohnal rusou tlapou. Něco nesmím, něco mohu, poručeno pánu bohu. Hledám syna, řekl stařec. Měl svoji hlavu a já taky svou. Marně ho hledám. Dal bych nevím co, možná mi jediná můžete pomoci. Jakoby v lese něco prázdně polklo a žena pod rouškou jakoby zpívala. Nemůžu, nemůžu, to můžou jinačí. Tu máš tři jablíčka, třeba ti postačí. A na mou duši, ač jabloň o kus dál, tři žlutá jablka ukápla ze stromu a žlutě padala přes plot a přes hloží a zrovna do starcovy hrsti. Stařec je, ulekaný, tiskl nevěřícně k hrudi. Děkuju, paní, děkuju, ale já myslel, ač byla bez hnutí, ač stála jako sloup, jakoby spěchala, jakoby neměla stání. A co tenhle druhý, co pak toho bolí? Měl by spíše chodit o dubové holy. Pajda se leknutím narovnal jako prut. Co? Můj ty strejčku, jak to paní víte? Jsem na tu nohu mrzák kolik let. Kdybyste uměla něco jí namluvit, něčím jí uprosit, aby zas obživila, ukradnu pro vás třeba na zvonici zvon. Pajda div nekřičel a vzadu za sadem zvedl se ptačí houf a letěl kolečkem až nad vrcholek lesa. Neumím, neumím, to svedou jinačí. Tu máš tři hruštičky, třeba ti postačí. A jako prve, ač byla hrušeň o pár kroků dál, tři hrušky ruměné ukáply ze stromu a rudě padaly přes plot a přes hloží rovnou do pajdovy hrsti. Mladej je chytal jednu po druhé a jad tou starostí skoro se kolíbal. Děkuju, jo, to jo, ale co s nima, paní? Co s jabkama, co s hruškama? My přišli poprosit o nějaký ten zázrak. Smutně to houklo. Starý vzal kulhavého za loket a pes v tu chvíli probudil se z dřímoty. Zdvihl se na nohy a tlamu do kořán, ohlíd se k ohradě a začal vztekle vrčet. Jasané, ticho, sykla plachetka. A jak se pohnula o krůček kupředu, vše kolem les i sad začalo se drobně třást. Listí i jehličí, i tráva v zahradě, vše v jednom titěrném, vysokém souzvuku, až bolelo to v uších. A vy dva poslouchejte. Musíte daleko, přes stroje bažiny, přes stroje roviny, až tam, kde kousek od sebe stojí tři spravedlivý. Jakoby špatně slyšel, starý ohlédl se po mladém. Tři spravedliví. Jen oni mají spravedlivou moc rozhodnout navždy, zda vám souzeno, co každý z vás si žádá. Plachetčin hlas byl studený a přísný, jak by to světlo v něm najednou pohaslo. A Pajda, přikrčen na té své mátoze, opřel se rukou o prkenou hradbu. Ti chlapi, paní, taky čarujou, jak vy? Tři spravedliví jsou tři kopce v běloveských rovinách. Hranatý, holohlavý, Habán. Žena se vzpřímila. Najednou sáhla skoro až do korun. A někde pod rouškou hnula se nejdřív ruka a pak štíhlá pěst. Zdlouha se napřála. A přes plot letěly dva hladké, tlusté pruty. Zde máte hole na cestu. Jabloňovou a Hrušňovou. Ty s vámi půjdou močálem i plání. Starý a mladý stáli, hole pochytané před sebou. A Pajda oči ve štěrbinách plotu stoupal na špičky. Člověče, podívejte, jak by ji najednou popadlo povětří. A svatá pravda, za tetkou plachetkou, jak by se zvedl vír a jak by nesl ji doprostřed zahrady pod nejstatnější stromy. Už z ní byl jenom stín, jenom ten cípek roušky. A z hlasu na dálku už jenom malý kousky. Všecko se ví, i to, co není, takové boží pořízení. Nějak zvážnili, nějak pomlkli starý s mladým, jak tak den podni si to potom štrádovali k obzoru. Z hospody k plachetce to byla samá řeč a teď jen mlčeli. Předlouze civěli si po nohou a po rukou a hlavu schýlenou potichu sledovali cestu. Neb ty dvě hole, Jabloňová

Slunce a druhé červeně zvolna se kutálili před nimi, aby jim v sítinách a zrádných propadlech ukazovali cestu. Můj ty strejčku! To už i Pajda přestal šeptem lamentovat na své trápení. Oba jen úžasle hleděli po sobě. A když se prodrali čvachtavou mokřinou, starý se kradí poznamenal křížkem. To už ho ale mladej začal potahovat za rukáv a ruku za hlavou zmateně ukazoval kamsi k obzoru, kde, utržená od země, stoupala k nebi modrosivá mlha. Starý se zlekle pokřižoval po druhé. V daleké planině, sražené při sobě, strmě se tyčily tři potemnělé kopce. Měla pravdu. Rozběh se první do roviny Pajda. Ten první zleva, to je Hranatý. A starý za ním taky čilejší, dělal si rukou nad očima střížku. A holohlavý nemá ani keř. Ten uprostřed, ten nejvyšší, je Habán. Šli oči přimhouřené, jak by je místo holí tahali teď do dálky ty prapodivné kopce. Víte co? Rozhodoval Pajda. Zítra ráno si je rozdělíme, každej na jeden. A budem hledět s někým z těch tří spravedlivých mluvit. Starý kývl. Já zkusím Hranatýho. A mladý klopítal, a že on zkusí holohlavej vršek. Šli zas už hovornější, neb cíl byl rázem na dohled i na dosah. Rovina byla pustá, travička kolkolem vybledlá, bez vůně. Však sem tam vrány v houfu vznášely se obloukem a sem tam skřivánek si kdesi vysoko stenounka zkoušel sólo. Bylo už k večeru, když došli k úpatí. Západ byl temně zlatý, tu a tam zamračny přiskříplý červánek a ty tři hůrky stály napřímené nad nimi, jako by je kdo obmaloval září. Ustýlali si v nepatrném křoví a starý naposled ohlíd se po vrších a dlouze zkoumal rozeklané svahy. Když nenajdeme nikde nic, polezem pozítří tam k tomu nejvyššímu spolu. Spali jak kameny, tvrdě a beze sna. Po tom všem toulání, po všech těch čáry márách, bylo jim blaze složit těžkou hlavu. Však ráno bylo světlé a lehonké jak dým. Pajda se první probudil a první zamával na pláně, na mraky, svou jabloňovou holí. Dělejte, ať jsme do večera zpátky. Sejdem se zase tady pod šípkem. A rukou přičís si ve vlasech pěšinku a druhou otřepal z kazajky pejr a prach a vratce vykročil k holohlavému kopci. Starý se za ním díval, zvolna si zapínal na prsou knoflíky a potom hrábl po hrušnovém prutu. Bylo slunečno, rovina prostřená jak stolik veselce. Pajda se přihrbil a hůl, jak berly, odrážil se v rávoravě od země a volnou rukou mával na vše strany. Šlo to dobře. Tu a tam kameníčko, tu a tam suchá tráva. Poholi za ním zůstávaly v návrší černavé bodné rány. Vrch nebyl strmý, spíš povlovně se táhl, trochu skrabatilý k nebesům. A nikde na něm strom či keř, jen sem tam drny, sem tam popínavé trníčko, co svazovalo nohy. Klopotně dral se výš a výš. Mlčky, jak pěna. Snad ani nesykl, snad ani nezaklel, když párkrát zvrhl se oklacek do prázdna. Jak by se zatvrdil, jak by si umanul, že v té své šarvátce s potichlou výšinou necekne ani on zbytečné slovíčko. Jak by ta němá hra byla mu odměnou za krušnou chromou cestu. Už se škrábal na sám vrcholek. A tu se najednou podivně zatáhlo. Nějaké temné mraky.
valily se těžkopádně od východu na

0: západ. Slunce v nich uskříplé zvolna se tratilo a zved se táhlý vítr. Pajda se ohlížel po vrších v sousedství. Habán a Hrnatý mizeli v řídké tmě. Snad, že to povětří divě je clonilo, snad, že jim mračna překrývala záda. Co se to najednou? Jakoby čert měl svatbu, vykřikl mládenec. A níž se přikrčil a tíž se zaklesl do jabloňové hole. Vítr teď zrovna rozběh se mu naproti. Fičel a remploval trním a travičkou, až hvízdalo to v roklích. Mord sakra, div, že mě to nesfoukne. A už jsem skoro na samotném konci. Jak dlouho prve mlčel, mluvil teď nahlas každou chvilinku a hlavu na stranu naslouchal do všech stran, odkud to nejvíc duje. Vichřička sténala, jak by ji bičoval, a občas zdálo se, že cosi v ní jak křik. A chvilku najisto by člověk přísahal, že cosi v ní jak hudba. Pajda se zastavil. Je tu někdo? Jakoby něco... A pak se znova schýbl, napřáh sukovičku do větru a dál se škrábal do hrbaté stráně. Ech, lamentoval, musím po čtyřech. A pak se začal z nenadání smát. Vlastně jen po třech, ta mátoha je sotva k podpírání. V tu chvíli vítr rozhýkal se ještě silněji. A v samém konci toho pomátlého kvílení slyšeti divná slova. Nikdo tě nevolal. Jen les a nefňukej. Znělo to hrubě, staře, jak by se povětří nadýchlo pelinku. A Pajda v mžiku zůstal stát a civěl do zlé dálky. Cože? Je tady někdo? Je. Všude je někdo, nikde nejsi sám. Znělo kde nablízku basovým lamentem a štrhalo to uši. Pajda se schýbl k zemi. Počkej, jenom se postavím. To všechno, tenhle zatracený vítr. A vztáhl se naposled zuřivě k vrcholku a z kleku vzpíral se pomalu po štipkách na delší zdravou nohu. A tu se náhle, jakoby ji zakřik, divá metelice stišila. Jen sem tam po špičkách, co s kolem přeběhlo, jen sem tam v kolínkách poklesla kruhem tráva. No vidíš, dokázal jsi to, i s tou svou křivou nohou, kterou máš za trest, kterou jsi si zavinil. Umlklo všecko. Světu zastavil se dech a Pajda bledý, oči vytřeštěné do prázdna, jako by nevěřil, stál na krajičku kopce. Co? Hekl outle a pak se rozkřičel koktavě do všech stran, neb marně hledal, kdo to k němu mluví. Co? Já? Ty jsi snad ztratil rozum, člověče. Vždyť kvůli tomu se sem vlastně štrachám, že mě ten neřád strhl do rokle. A teď se vleču po světě jak štěně, křiklavě dořekl. A v tom se zblízka ozval ukrutánský hrom. Třísklo to blizoučko, snad přímo před ním do špičaté země. Mlč, hřímlo hrozivě, zde nahoře se nelže. Jako by mluvil sám ten hrom. Hlas temně třás se, jíklá, potácivá ozvěna dlouho se tloukla po okolním kraji. Na toho chasníka si čekal z kumpány a přepadl ho, když to nejmín čekal. Jenže byl silnější a schodil tě z té stráně. Za toho tvoji kamarádi stloukli, div, že se doplazil po břišek domovu. Hlas už byl rovný, mírný, však každé slovo jakby osekané sekirkou, hranaté, třeskuté, trnulo v čirém vzduchu. Pajda zdvih ruce jako k obraně. Tak co k nám lezl? Co pořád šmejdil v naší vsi, ten bůh ví odkud, nastrojenej. Leč stěží dořekl a koukal po holce, co se ti líbila, viď? Pajda se přihrbil a couvl o poznání na sám tenký kraj a oči v zemi zadrhaně šeptal. Aha, ty jsi ten spravedlivej, takže víš všechno. Co bych lhal? Byla jak obrázek, upřímná, veselá a viděla jen jeho, tancovala jen s ním, jen na něm visela dobrýma očima. Když na to pomyslím, já bych ho... Mladík teď mluvil rychle, tvář mu zčervenala zlověstí. Pořád ti ještě leží v hlavě. Hlas teď byl blízko. Nějaký velký dravý pták stál nízko nad vrškem, rozcuchán povětřím. Pajda mu hleděl do vraného peří. Ano, jak balvan, jak zlý nůž. Chvilku vše mlčelo. Jen mávla křídla, vzlít ten pták, a pak se na nebi klikatě zablísklo a hlas se v tichu rozehrměl jak bouře. Tak se mu pomsti. Tak nelez do kopců s kajícím prosíkem a vyřiď s ním svůj účet. Vítr byl do kopců, třás nízkou křovinou, že sotva slyšet slovo. Pajda se narovnal a vystoup na špičky. Lehko se řekne, volal, lehko se řekne, ale jak? A civil mhouřivě po holém hřebeni, zda co si dohlídne, zda co si doslechne v tom pomateném třesku. Hlas kruhem zakroužil až zima po zemi. Pomsti se na otci, vždyť na co máš tu hůl? Na otci? S Pajdou se zhoupla nebesa i vrch a pranic nechápal. Ten, co šel s tebou, ten, co hledá syna, ten, co teď někde támhle na Hranatým, to je jeho otec. Tak na co čekáš? Jdi a pomsti se. Pomsta je sladká, vyzkoušej tu hůl. Pajda stál v pozoru. Hleděl jak přibitý. A z vichru váneček a ze tmy bledý svit ve škvíře mraků usmálo se slunce. Holohlavý čněl do plného světla. Hranatý opodál byl celý pod mrakem. A cesta k němu strmá, žádné prodlevy a okliky. Sráz ostře stoupal křovím, tu a tam i lesíčkem. Nadarmo kopec, neříkal si Hranatý. Vše na něm samý balvan, samé úskalí a klest, vše hole vzpřímeno do nevlídného šera. Stařec šel zvolna, hůl na krok před sebou, tápavě ohmatával kamenitou zem a volnou rukou místy vytáhl se za větev či odhalený kořen. Nohy mu klouzaly a proutí občas šlehlo přes prsa i přes oči. Však starý muž se vzpřímen sunul bez ustání výš a výš, jako by pro něj nikde nic, co mohlo mu stát v cestě. Šel dlouho a šera kolem čím dál víc. Pár kroků před vrcholem z nenadání nevěděl, kam ve tmě tmoucí šlápnout. Aby to čert, syk stěžka. Lézt bůh ví kam a poslepu. A pořád nikde nikdo. Mrzutě uhodil palicí do prázdna a pak se narovnán kývavě rozkročil a rozkřičel se na řidionké lesy. Hej, je tu někdo? Jdu od plachetky, slyšíte? Jdu ke třem spravedlivým. Kde co se rozdunilo? Hlas hluše vracel se dlouhatou ozvěnou. Jak by v té černé tmě bůh ví co stěn a koutů. však za ní ticho. Nikde nic. Jen sem tam haluze, jak drcly o sebe. Jen sem tam skřípl pahýl. Až teprv po chvíli, když zas už napřáh se a hnul se o krok výš, řekl kdo stiše: jdi, kam chceš. Však co tu tolik křičíš? Co? Škubl sebou stařec a couval nemotorně pospátku a valil oči do tmy. Co tady rámusíš? Zde nejsi na statku, říkal ten nablízku. A už nepotichu, už přísně, hlasitě. Stařec se v bázni ohnal holou pěstí. Co si to? Nech mě! Dávno už nic nemám. Všecko jsem ztratil, nemám nic. V kroví to prasklo. Zachvěla se zem. Jak by kdo hřmotný zdvih se proti němu. Po božím právu. Zalklo se to pýchou, proto si ztratil jediného syna. Muž znova couvl. Zlekle obracel se po hlase. Byl samý vzdor a samé odmlouvání. Večer co večer někde povenku, s čelátkou, s chasníky. Nemám co tajit. Nebýt ta hrozná tma, řeknu to komukoliv do očí. V tu chvíli mžikem rozsvítil se les a proti starému na hranách návrší palčivě zlaté stálo plné slunce. Vše, jak by chytlo, rozplakal se zrak. Zde máš, co žádáš, znělo odtamtud. Však pamatuj, zde do očí se mluví jenom pravda. Starý si zakryl tváře strnulýma rukama. Večer, co večer popad koně. Darmo jsem zamykal, darmo ho proklínal. Byl mladý, chtěl být s druhými. A tobě všecko málo. Ještě lán a ještě louku, ještě les a všecko kolem. Pan, horní pan táta. Stařec zved hlavu. Rozkřičel se do světla. Měl to mít všecko po mně. Měl se mít dobře jako já. A jak se přihrbil a jak by po něm schýbl se i hlas. Pak jednou v létě přišel skoro k ránu. Zbytej a zemdlenej a ty jsi ho vyhnal jako psa. A že mu darmo vraceti se domů. Hurtem se rozkřičel i les, i roštíčko. Znělo to tvrdě, ledově, až strach. Stařec zved hlavu, oči uslzené od slunce. Takže víš všechno? Ty jsi spravedlivej, viď? A celý tichl. Mlčel. Zarytě hleděl přes rozžatý vrch. Kol zlaté záře, fialová kola. Všecko ta cháska. Všecko ta sebranka ze vsí a z haluzen. Smeklo se pod ním listí, zachrastila chvoj. A plné slunce, už skutálené přes hřeben, jakoby náhle přivíralo oči. Takže to oni jsou především na vině. Stařec se narovnal, ani se neohlíd. A s rukou pěsti zvolna dlouze kýval. Tak proč je nehledáš? Necháš je bez trestu? Houklo to zdaleka. Už tiše, sotva znát, kde se ta slova berou. Starý se zlostně hnul, jako by nechápal. Jak pak mám vědět, kde teď jsou? Blizoučko, blizoučko. Hlas půl zle křičel, půl se smál, jak by mu v letu vše na lehkou váhu. Jeden teď přišel s tebou, ten, co se s ním prál. Zrovna se loučí támhle s holohlavým. Pajda, hles, stařec, synalý a sám. a z hlubin pod srázem, rozbité na kousky, neslo se volání, za kterým utíkal až na sám konec vršku. Tak jdi, co čekáš? Pomsta, ta je sladká, slyšíš? Co stojíš? Vyzkoušej tu hůl. Byl večer toho dne. Soumrak stál v rovinách, modrý a bezhlasý. Vše pusté zdálo se, vše jako beránek, hranatý, holohlavý habán. Tři vrchy pospolu tonuly v bledé páře. Jen hvězdy na nebi a sovy v remísku, co všechno vidí i v té nejčernější tmě, tušili pod srázem dvě temné postavy, skrčené v hustém kroví. Přitisklí do trní, starej a mladej, slepě obzírali úpatí. Oba dva nad hlavou zle napřažené hole. Jen pojď, mladej, jen pojď, už tě tu dávno čekám. Ozval se drobný potutelný praskot, pod těžkou nohou zadunila zem. Bojíš se ukázat? Kus od starého, vtáhlé prohlubině pod kopcem, slyšet, jak sykla tráva. Bojíš se, kdo má proč? Stařec v tom okamžení švihnul sukovicí po hlase. Však já ti povím proč. Mladý se rozesmál pár kroků od něho. Vedle, starej, kousek vedle, máš už hold starý oči. Smíkl se, hvízdnul prut, pak kmen se roztřásl a další rána klackem zasvištěla v trní. Ale nohy dobrý, nohy mám dobrý, ne jak ty. Zase vedle, staroušku, a co tohle? Starému v zádech ozvalo se třísknutí, až celý skrčil se a cukl do strany, kde bylo vyšší proutí. Dupali dvoje kroky, pokradmé, prchavé, střeštěné, bláznivé a slyšet horký dech a slyšet drsný supot. Tvůj kluk byl rád, že odlez zaživa. Dostal, co zasloužil. Pajda jen funil, klouzal po chrasti a po trávě. To jsi si troufal, chromajzle. Bylo vás na něj jistě aspoň 10.
1: Jo, možná víc. A ty jsi mi za něj ještě dneska dlužen.
0: Byli už těsně jeden vedle druhého a hole zuřivě bušili do prázdna. Zatímco volné ruce chtivě spřahali se do šera, jen aby dosáhli na toho druhého a srazili ho na zem. Palice třaskaly už jedna o druhou. Tady jsi, no tak pojď.
1: Pomalej, starouši, spíš takhle, koukni se.
0: Z rukou už jedna spleť, z hlasů už sten a křik. Oba dva udření skoro už klečeli. A oba naposled chtivě se napřáhli k rozhodující ráně. Hole se srazili v nehnutém povětří. A jedna za druhou, jak by to souzeno, křupli jim nad hlavou a zlomili se v půlce. Zavrávorali oba dva, jenomže Pajda zvrt se na své zmrzačené mátoze a padl na znak do kluského listí. Au! Ta má šlapka zpropadená. Vteřinu bylo ticho. A pak se starý začal smát. Chraptivě, stěžka. Div se nezalikal smíchy. No vidíš, chlapečku, teď se ti hezky leží, viď?
1: Dělej, tak uhoď,
0: sýpal přikrčený mladíček. A starý klekal nad ním, kýval hrozivě. Slyšet, jak horce, nedočkavě dýchá. Takyže jo. Tady je dobrý kámen. Tohle je dobrý kámen, zrovna do ruky. Rozpřáh se ze všech sil. Pojď, já tě... Ale to nedořek. Neboť v tu chvíli nad ním, jak by kdo zběsile zahvízdal na prsty. Dlouhatý, tenký, pronikavý hvist. A za ním hlas, jakoby rovnou z nebe. Tatínku, strnulo trní, strnul každý list.
1: Co? Kdo to? Můj ty bože, tatínku, tatínku, volal. Pajdo, slyšel jsi to?
0: Starému spadla ruka, kámen skutálil se do trávy a druhá popadla mladého u krku, divže ho neškrtila. Co pak si neslyšel ten hlas?
1: Jaký hlas? Pusť mě!
0: Mladej se cukal ze strašného sevření a hleděl ulekle starému do tváře, zděšený, že se zbláznil. Stařec však jako by ho neslyšel.
1: Žije, on žije, slyšíš? Krista pána, kdo?
0: Mladý si odtáhl zlou ruku od krku.
1: František, ty jsi ho neslyšel? Starý se usmíval a vstával na nohy.
2: Ne, já nic neslyšel. To musel odněkud z dálky.
1: Odněkud z konce světa, šeptal starý muž. A zpříma vztyčil se, otřel si dlaní tvář a podal chlapci přívětivou ruku.
2: Vstaň a když můžeš, odpusť mi. Vždyť já už nevěřil, že ještě na světě. Proto jsem byl jak...
0: Mladej se šponoval a matal si po krku.
2: Ta hrozná tma nám zatemnila hlavu.
0: Nastalo ticho. Ticho doopravdy. Mír. Hvězdy a sovy v přítmí. Možná usmířené na dobro, pomalu přivírali oči. Stří vršků opodál, vidět jen sem tam stín.
2: Víš co, starý vzal mladého a vedl ho knížince, kde minulou noc spali. Zítra tam půjdem spolu, na toho habána, a poprosíme znovu.
0: Ulehli pod šípkový keř, znaveni dlouhou chůzí, znaveni zápasem, znaveni krutou zlobou, kterou jen s božím dopuštěním přemohli. Noc byla divná, najednou všude plno hvězd a měsíc veliký jak kolo odvozu, zem jak by temným zlatem šrafovaná, nízce se tyčila pod majestátem kopců. Leželi vedle sebe, tiší, mlčenliví. Zdálo se, že je spánek objala laskavýma rukama a ukolébal ke snu. Však z nenadání rozkýval se keř a pajda zved se z trávy.
1: Nemá to cenu, jenom tluču špačky.
0: Starý si sedl, civěl do nebe a do rovin.
1: Já taky nespím. To ten dlouhatánskej den, už aby bylo ráno.
0: Mladej ho obcházel úzkýma kruhama.
1: Víte co, já s vámi zítra na habána nepůjdu.
0: Blázníš, když už jsme tady? Jestli je poprosíme, mně se tam nechce. Tam se nesmí lhát a já jim neřek všecko. Zahoukla sova, lehonký průvan rozběhl se krajinou.
1: Já tenkrát řekl jsem hospodskýmu z naší vsi, aby všem nalíval třeba až do rána, když toho vašeho provždycky poučí, že už se nesmí vrátit.
0: Bylo ticho. Větve se v krovinách otřely o sebe. Mladý se ohlíd po stojícím starci.
1: Slyšíte? Co nic neříkáte?
0: Starý si vzdychl, kopl do trávy a do trní.
1: Takže ten šenkýř dostal zaplacíno tuplem.
2: Tuplem? Mladý se pohnul k němu, pravačku na protest vztyčenou před sebe.
1: To ne, já jen ten jeden večer.
2: Já jsem mu poslal vozem 7 sudů vína, řekl starý muž. Ať je dá dokola všem těm tvým kumpánům.
1: Vy?
2: Kvůli tý holce, aby tam za ní kluk už nechodil.
1: Ale dyť...
2: Pajda schýb hlavu. Hleděl po zemi a po světle. Byla jak obrázek. To kvůli ní jsem tenkrát všecko...
1: Byla to holka po Ševcovi. Máma se živila posluhou na panským. František dědil celý horní statek.
2: Pomlkal vítr. Němý trávníček i keř. Oba dva sticha stáli, nehleděli na sebe. Až náhle Pajda zvedl udiveně hlavu. Pro pána, kmotře, dyť my jsme tenkrát byli jedna ruka, dyť my jsme ze samýho strachu o ty dva schystali jeden a ten samej skutek. Courkem se rozešel kulhavě k remísku. A s tím vy chcete zítra nahoru?
1: Počkej! Kam běžíš?
2: Starý se narychlo rozběhl za mladým. Proto jsme přece tady. Jestli jsou spravedliví, tak nás spravedlivě rozsoudí. A třeba pomůžou. Pajda se zastavil. Ohlíd se záhlasem. A starý došel ho a vzal ho kolem ramen.
1: Víš co? Pojď.
2: Můžem se vydat vzhůru třeba hned. Třeba to velký světlo kolem zrovna kvůli nám.
1: Vy myslíte, že schválně?
2: Stařec jen kýval a ruku napořád na jeho rameni strkal ho k habánu a už si liboval, jak daleko je vidět. Však tu ho překřikl nějaký cizí hlas.
1: Nadarmo spěcháte. Sem může jenom ten, kdo mluví vždycky pravdu.
2: Zmateně stanuli. Rozhlíželi se po kopcích a po pláni. A Pajda šeptal,
1: pro pána, podívejte tam, až nahoře.
2: Starý se ohlédl vysoko k obloze a na habánu, na tom nejstrmnějším z pahorků, spatřil 3 staré muže za stolem. Seděli těsně vedle sebe, zrovna jako ty vršky dole na zemi. Jeden měl holou hlavu, druhý vysoký a třetí samá hrana. Úplně zářil jim štipínek nad hlavou a hvězdy nejbližší, jak by jim spaly rovnou na ramenou.
1: My už si všecko řekli, volal vyjevený mládenec. Já jemu a on mě. Všecko už podle pravdy.
2: Ano, řekl tam na nebesích hranatý. Jeden strach ze druhého, řekli jste nahlas, co jste zač, a přiznali svou vinu. Stařec kus popošel a krčil rameny. Je to už všecko dávno. Stih nás za to trest. A tu ten prostřední habán se zlobně vzpřímil, hlavou dotýkal se oblaku.
1: Vás? A co ti chudáci? Co ti 2 nejbližší, kterým jste ublížili? A holohlavý volal. Proklel si svého syna, vyhnal si ho od dveří. A ta, kterou jste skrz něj utrápili, je někde zatoulaná po světě. Už dávno bez domova, žaloval zamračeně hranatý.
2: Byli tak daleko, však jejich staré hlasy jak by roztínaly vzduch, jako by lomcovali úžlabím. V proutí to drnčelo, v řidunkých stromcích zmítalo se listí. Stařec se sesunul na obě kolena. Chtěl jsem jen jeho dobro. A Pajda po něm padl na hrbatou zem. A já jen kvůli ní.
1: Zde neklekejte, vzkřikl habán. a ruku napřáh přes vršek do hlubin. Klekněte oba tam, kam vám kdy ona ukáže, až jednou potkáte ji.
0: Kdo? Špitl Pajda. Svatoňovic dcera? Vždyť ta je bůh ví kde. Byl jsem tam předloni a nikdo o ní neví.
1: Tu staří muži vstali, až se zakymácel stůl. Jděte ji tedy hledat a oslovte ji jménem. Ona je jediná, kdo může pomoci.
0: Zem po těch slovech, jak by zalila se mhou. Vše náhle v oparu, starci i bílý stůl, vidět už jenom popelavé hlavy.
1: A teď už jděte, rychle, ztraťte se. Do slunce východu, ať vás tu ani jeden ze tří spravedlivých nevidí. Zde všeho čistá, urozená země.
0: Ti dva tam dole, v kleče, začali ustupovat po svahu. Skoro se kutáleli, skoro se jeden přes druhého převráli. Stěží vstávajíce na nohy. A Pajda nešťastně ohnal se rukama. Jenže s tou křivou nohou, jak to všecko stihnu? Znělo to smutně jako pláč. Najednou jediný ze všeho pokřiku, neboť vše dokola po trochách zmlkalo. A vše půl za mlhou, tmoucí a nesmírnou, z níž jen jak táhlý namáhavý dech, vyhrklo přísně. Nejsi sám. Tak ať tě vezme starý na ramena, má síly dost. Byl by ti před chvílí kamenem, rozbil hlavu. Ta divná světlá noc jakoby utíkala tryskem. Šli kvapem, chvílemi div, že neběželi, a hlavy skloněné šilhali k obzoru, jestli už někde neprosvítá slunce. A mladej brzy táh se za starým jak stín, čím dál tím bledší, čím dál těžší krok, až častěji stáli, než šli. Tak starci nezbylo, než vzít ho na záda. Zrovna jak si to prve Habán žádal, ohnutý sotva dýchal, ale ho nenapadlo zaklít ani naříkat. U země hlavu myslel na syna, že někde je a že tahle ta cesta skoro pokolenou není nadarmo.
1: Dyť už mě sundejte, nevrle ohlížel se Pajda, sem už nevidí. Ještě tam za ty keře. A toho ohlížení nech. Raději vzpomínej, kde natrefit tu holku. Zda měla příbuzné, či někam chodila. Jestli ji nenajdem, je tohle všecko na nic. Kmotře, bědoval Pajda, kolik už je to let? Sotva si vzpomínám, jak tenkrát vypadala. Tu a tam bledý mrak. Po zemi místy plavé kalužiny světla. Starý se dobelhal ke křoví v zatáčce a sedl na kámen a zvrhl Pajdu do nizounké trávy. Teď už jdi po svých. Teď jsme jistě z dohledu. Seděl, tváře si utíral dlaní i rukávem a sotva chytal dech a sotva hleděl do mlhavé dálky. Co? Šeptal někdy za ním Pajda. Co se to krutí, brko, dyť já? A náhle začal křičet, až se starý podmračeně přikrčil. Jo, můj ty strejčku, ale jo! A Pajda přitisk si sepnuté ruce k puse jako trumpetu a troubil na vše strany. Tram tarará! Pochodem vchod, ráz dva, ráz dva. Ztratil si rozum? Starý se ani neobrátil. Jo, ztratil, strejčku, volal mládenec. Podívejte, tancuju, heleďte na mou duši, běhám jako vítr. Co? Starý vstal a hleděl nevěřícně na Pajdu.
0: Jak chvíli utíká, jak chvíli rázuje, jak jde jak pana, rovně bez kazu, jak by snad neměl nikdy chromou nohu. Popadli se a začali točit se dokola po zemi. Taneček doleva, taneček doprava. A pak zas maršem marš, v pozoru špacírem, až si zas smíchy sedli. Aby vás, pán Bíček, vy jste mě uzdravil. Mladý měl oči jako vykoupaný v jezeře a všecko kolem náhle zprůsvitnělo. Mlha se třepila tu a tam kouskem kudrnatý les. V droboukém hejnu vejskali si ptáci. A starý vrtěl hlavou, to já asi ne. To ti tři za stolem. A možná plachetka, všecky ty čáry máry. Mladej se kurážně rozkročil k pochodu. Tak co ji ještě jednou poprosit? Třeba cos ještě ví. Starý se taky sbíral. Plachetka? A zase vrtěl hlavou. Řekla, co věděla. Nám, hochu, nezbyde, než vypátrat tu holku. Vše bylo z ničeho nic naopak. Mladej se vepředu hnal jako povětří a starý za ním uříceně sípal. Šli vlastně nazdař Bůh. Neb všude kolem pusto. Jen jsem tam někde pastýř. Ovce za zády, jen někde samoty v rokliči na stráni, zavřené na zámek, jak by už vyčkávali zimu. Nebylo koho vyhlížet, nebylo kde se ptát. Jen šťastný Pajda pořád ujišťoval starého, že bude při něm, dokud nenaleznou syna. Co pořád uhýbáte doprava? Chcete k nám do vsi? To je marná pouť. Mladí jsou všichni dávno pryč a staří civí z oken do rybníka. Byla to zdejší holka, bručel zadýchaný muž. Ve světě jak tě živa nebyla. Jak chcete, Pajda šel z lehunka, jak by mu horká zem. Však cestou stejně trefíme ten les. Obejdem bažiny a odtud je to kousek. Když se vám nechce za tou pomatenou, zaskočím tam sám. Jenom se optat. Za to snad nic nedám. Starý jen kýval. Už se nechtěl přijít. Zmožen a pamětliv příkazu těch tří hor, byl v duchu smířený, že projde křížem třeba půlku světa. Ať si jde třeba rok, ať třeba uchodí si obolené nohy. A tak táh bez řeči ve stopách mladého, s kterým ho svedla tahle nekonečná cesta. Obešli bažiny, obešli blízko Mirošovic les. A když pak zahlédli v hustém už šeru vysokánský plot, mladý kus od něj nahmát v ostružinách mech a špitl starému, že by tu mohli přespat. Mladej, dyť chrápeš, vzbudíš toho psa. Pajda se vzepřel na lokte. Ospale zíral do černoty lesa. Vy nespíte? Něco mě vzbudilo. Počkejte. Mladej si sedl, ucho našpicoval k ohradě. Co je? Před chvílí někde odtroubili půlnoc. To ne! Převrh se na kolena Pajda. Spíš, jak by někdo... Slyšíte? Oba dva lezli po kolenou ke plotu. A starý zvedal hlavu, tříštil haluzinku rameny. Nespívá někdo? Spívá, kýv potěšeně Pajda. Však v tom se vyděšeně zarazil. V plotě jsou otevřená dvířka. Co? Starý couvl strachy. Doufám, že je pes na řetěze. Jestli tu někde lítá... Zůstali němě stát, němě a ve střehu. A z hlubin sadu kradla se ta píseň. V sadě tolik stromů, v nebi tolik hromů, lesy jeden zástup kolem dokola. Mladej vzal starého za cípek kabátu. Není tu sama, někoho tu má. Oba dva schýbli se ke škvírám v hrazení.
2: Možná, že to vědí, možná, že povědí, kdy můj nejmilejší na mě zavolá.
0: Znělo to teskně, stýskavě, ale ten útlý hlas, jak by se celý smál, jak by mu lehounko i prostřed temné noci.
1: Támhle, podívej, přitiskl starý muž obličej ke plotu. Vidíš, to je ona. Plachetku nemá, ani ten dlouhý šál po ruce, po paty.
0: Pajda se vztyčil a oči vytřeštěné hleděl uhranutě do sadu. Snad ani neslyšel, že stařec něco říká. Pro pána, kdo to? To se mi jen zdá, ale nezdá. Je ještě mladá, podívej. A já si myslel, kmotříčku Kriste, pane. Pajda se rozpřáhl oběma rukama a celý na špičkách popadl kůli ve dřevěné zdi a začal skrz plot křičet jako divý. Rozárko, Rozárko! Co blázníš, pípl ještě stařec.
2: Však to už strh se u krutánských řev. Pes vrch se po hlavě vysoko došera a rval se z řetězu, až skřípalo tonářkem. Starej a mladej padli do klesti a do trní. A tu, co stupého chruplo, až hekl sad, a co si řinčelo s dunivým rachotem, dvířkami nablízku smíkl se hrozný stín a prchlé nohy přehnaly se kolem. V hrůze se přikryli nahýma rukama.
0: Však dupot dál a dál. Pes slepě řítil se kamsi pryč do prázdna, kamsi pryč ze sadu, kamsi pryč z polesí, co dosud hrmělo štěkotem a vytím.
2: Pro pána, šeptl stařec, ohlédl se po sadu. Vše v něm jak prvé, jen kde nablízku pošept mu slyšet uspěchané kroky.
0: Kdo je to? Kdo to volá?
2: Pajda se napřímil v jediné vteřině. Rozárko volal. Slyšíš, jsi to ty? Štíhlunký dívčí stín rozhrnul korunu.
0: Rozárko?
2: Tak mi nikdo neřekl. Kdo ví, kolik let? Pajda se přitiskl ke dříví ohrady.
0: To jsem já, Matěj. Matěj z Dlouhé Vsi, pamatuješ se?
2: Matěj? Hlas měla hebký, vláčný, a jak se po větru pohnulo listíčko, stařec ji z nenadání spatřil. Měla bledobílou tvář, laskavou, sličnou, jak by načrtnutou světlem.
0: Nosil jsi mi ostružiny z lipníku. Ano, volal a smál se přes ohradu Pajda.
2: To je tak dávno. Stanula blízko plotu a jak by hleděla někam až za stromy.
0: Já od té doby, jak bych věčně spala. Jen vždycky takhle pozdě, když ve vsi za lesem zatroubí k půlnoci, na malou chvilku probudím se ze sna. Vzpomínám na maminku, na otce, na celou dlouhou ves. Náhle se zarazila a zblízka hleděla na starce za plotem. Ten s tebou, ten je taky od nás?
2: Ne, já jsem z Nové Stráně, řekl starý muž.
0: Rozárko, špitl Pajda, vy se neznáte. Tohle je Franckův otec.
2: Otočila se po něm, naskok zaraženě hleděla a pak šla pozvolna ke dvířkům v ohradě, kde bylo nejvíce světla.
0: Františkův otec? Ten mě neměl rád. Byli jsme mu moc chudí.
2: Stařec se pohnul za ní, zůstal nerozhodně stát. Všecko je to už dávno. Sám už nemám nic. Francek byl moje štěstí, vzdychla si. Francek byl sluníčko, co se mi ztratilo. Pajda šel za nimi ke dvířkům do kořán. Všude ho hledáme a ty prý jediná mohla bys pomoci. Já, můj ty bože, kdybych to věděla, půjdu ho hledat třeba na kraj světa. Smutně se začala smát a pak se ohlídla po stromech za sebou. Ale tam nestůjte. Vítám vás. Pojďte dál. Mně se už vůbec nechce spát. Jak by ten dlouhý sen byl u samého konce? Šli zvolna za ní. Listy se po jednom hrnuly po zemi a tráva kolem huňatá jak srst. Jen pod tím kmenem, v prostředku bělostné holé místo. Utekl ti ten pes, zdvih Pajda z trávy přetržený řetěz. Jasan? Ten přišel kdysi sám, aby mě tady hlídal. To ty z ho přivázela ke kmeni? Vzala mu řetěz z ruky, kruhem ho hodila naspátek k pahýlu. Snad, já už nevím. Bylo to místo, kde jsem tenkrát naponejprv usnula. Zde kolem nikde nic, jenom ten holý kmen. To teprv potom vyrostl ten sad a chatrč na spaní. Že právě v lese, to ses tady nebála? No právě, usmála se, že jsem se tu nebála. Stoupla jsem takhle k tomu kmeni a spadl ze mě všechen žal i strach. Bylo to moje nejmilejší místo. Sad kolíbal se větrem, pár ptáků bloudilo od stromu ke stromu. Pajda se obrátil po onemělém starci. Krátce se potkali plachýma očima. A jak by znenáhla nemohli ucuknout, neb co si zdaleka táhlo jim hlavama, co si jak nízký šum, co si jak tmoucí hlas, co oba dobře znali. Klekněte oba tam, kam vám kdy ukáže, až jednou potkáte ji. Starej i mladej ohlídli se po hlase a oba strnuli v kamenném pozoru a padli na kolena. Co je vám? Co to děláte? Volala Rozárka. A starý muž, jak klekal, div se nepřekotil na loket a tak se zachytil strmého pahýlu a pohladil ho po odřené kůře. V tu chvíli zaznělo cosi jak táhlý hvist a hrubé statné dřevo, jak by zasáhnul ho blesk, hnulo se v zemi, až se zapotácel les. K motříčku, jíkl Pajda a hleděl zděšeně do země před sebou, kde kmen se rozkročil, až cukla tvrdá zem a pahýl do všech stran vzepjal se v ramenou. A jak by rozžatý tisíci hvězdami nabil v té jediné kratičké vteřině podoby dospělého muže. Františku, Rozárko, snad ještě dřevo celé ani neobživlo a už ho Rozárka držela v náruči a už se líbali a co si šeptali. Starej a mladej, hlavy uprsou, vstávali s kolenou a němě couvali do korun zahrady, jako by prchali té blaženosti z očí. V tu chvíli František ohlíd se za nimi a ruce před sebou rozhrnul jabloně a rozešel se do bledého šera. Tatínku, řekl. A stáli proti sobě. Mlčky, hleděli si do očí. A les v tu dobu mlčel jako hrob. A stromy v pozoru. Až slyšet tu a tam, jak šponuje se dříví. Neb mezi živými kdekoli na světě předobře vědomo, co je to otcem být. A co je to být synem.
3: Jak skrotili lva Artura. To, co se stává snad jednou za 100 let, stalo se jako natruc právě dnes. Ze zoologické zahrady utekl lev Artur. Procházel se jako pán po ulicích a ve městě bylo všelijak. Kde to jen trošičku vonělo masem, tam byly spuštěné těžké rolety. Kdo se měl s Arturem potkat, ten se raději vyškrábal co nejvýš na nejbližší lípu.
4: Koukám, Václave, že nás čeká pěkná práce,
3: povídá Josef za komínem, odkud se s Václavem na všechno dívali.
5: Jestli tím myslíš Artura, tak se mnou nepočítej, Jozívku. Artur je totiž lev, pokud si z toho nevšiml, a lvy nejsou žádní beránci.
3: Josef se naštval, řekl mu, že je strašpitel a vypravil se za lvem sám.
4: Nazdar, Arture, jak se máš?
3: Přiloudal se k Arturovi, který se nyní vyvaloval před prodejnou masa a uzenin. Zdar! Zařval lev a ohnal se po mouše, co se s ním nejspíš chtěla skamarádit, protože vytrvale pusinkovala jeho vlhký čumák. Místo mouchy však zasáhl okapovou rouru a ta hned bim a bác spadla mu přímo na hlavu. Špatně se mám, když tě to tak strašně zajímá, stěžoval si Artur, ačkoliv ještě před chvílí by jeho odpověď byla úplně jiná.
6: Na hlavě je určitě boule jako země koule. Auvej, auvej.
3: Co Artura sužovalo, Václavovi se docela hodilo. Jelikož zrovna zahledl Josefa, jak mu se dvěma špekáčky na provázku spěchá na pomoc, nabídl se.
4: Kdybys mě nechal na pokoji, Milánku, udělal bych ti masáž. Odbornou a spolehlivou. Boule by tě pak už vůbec nebolela.
3: Lev byl ze zoologické zahrady poněkud rozmazlený, kvůli jedné bouli byl samé ouvej a jauvej, proto sliboval hory doly, jen aby již Josef začal s masáží. A ten taky začal. Odhrnul lví hřívu, aby na bouli dobře viděl, schválně ji hrnul Arturovi přes oči, aby lev neviděl, co se na něho chystá. Potom mu bouli 3x pofoukal a po lehoučku hladil. Zatímco Josef masíroval a lev spokojeně vrčel, Václav před Artura položil špekáčky přivázané na provázku a schoval se za rohem.
6: Hele, tohle je ale starý vtip.
3: Rozchechtal se Artur, když skončili s masáží.
6: Za tímhle špekáčkovým lákadlem bych měl jít až do klece.
3: Ukazoval na špekáčky a na provázek, který od nich vedl za roh domu a přitom se mlsně olizoval.
6: A ty špekáčky, ty bych si dal.
3: Ať se bránil, jak se bránil, nakonec neodolal. Chňapl po špekáčcích, Václav zatáhl za provázek a špekáčky před Arturovou packou ucukly. Když ucukly po druhé i po třetí, Artur se za nimi rozběhl. A přesně to si Josef s Václavem vymysleli. Václav se špekáčky na provázku mířil k zoologické zahradě, lev se je snažil dohonit a kosové se v duchu radovali, že mají vyhráno. Přepočítali se. Do cesty se jim připletla ulice. Valil se po ní hustý proud vozidel a Artur se musel zastavit, aby ho některé nepřejelo. Rychlejší Václav se přes ulici dostal. Čekal na protějším chodníku, až se lev znovu rozběhne a vůbec si nevšiml psa Viktora, který kousek od něho hlídal opuštěný zmrzlinářský vozík. A Viktor nezaváhal. Zavětřil, připlížil se a chramst.

0: Ulice se uvolnila a Artur se hnal dál. Na protějším chodníku však našel už jenom provázek.
1: Kde jsou špekáčky, žval jako v pralese a Josef ho konejšil.
2: Buď rád, že zmizeli, dovedli by tě do klece. Pojď, Milánku, zajdeme si radši na zmrzlinu. Ta nám spraví náladu.
0: Artura v tu ránu přemohla zvědavost a zavrčel.
1: Tak jo, zmrzlinu jsem ještě nejedl.
0: A šel. Václav naplnil oplatkový kornoutek malinovou zmrzlinou a Josef ho podal Arturovi. Lev si zmrzlinu očichal a šup, svrchovatým kornoutkem naraz do krku.
2: Ta je, vy?
1: No, je. Ale sebou mě po ní nohy.
2: No tak to chce ještě jednu.
0: Josef mu podal další porci a všechno se opakovalo.
2: Ta je, viď?
1: No, ale sebe mě po ní ocas.
2: No tak to chce ještě jednu.
0: Václav plnil kornoutek za kornoutkem, Josef je podával Arturovi a ten je do sebe ládoval, dokud celý nezmrzl. Zmrzlinová les se kosům báječně vydařila. Ale co teď? Artur před nimi stál jako kus ledu, Josef s Václavem se do něho opírali. Marně, nepohnuli s ním ani o milimetr.
3: Držete se zbytečně, pánové, vy Artura do zóny dostrkáte,
0: objevil se u nich Kamil, který doteďka sledoval jejich počínání z věže radnice.
3: Ale nemějte strach, všechno jsem zařídil. Za chvilku si pro Artura přijedou ze zoologické zahrady.
0: Přijeli. Z kabiny zvedacího vozíku vystoupili dva zřízenci, párkrát do zmrzlého Artura šťouchli prstem a nedůvěřivě kroutili hlavami. Nakonec se však rozhodli.
4: Máme přivezt lva? Tak ho přivezeme. Jako socha bude docela dobrý. Hej, rup!
0: Když lva dopravili do klece, sešlo se u ní 6 ošetřovatelů zvířat. Dívali se Arturovi do očí, sahali mu na jazyk, lechtali ho na břiše a tvrdili pořád dokola, ne, ne, ne, tohle není náš Artur. Podobu sice má, jenže tohle je ledovec. Náš Artur by řádil. Mezitím, co se ošetřovatelé dohadovali, kosové s Kamilem nezaháleli, přivlekli teplomet, namířili ho hezky na Artura a ten v kleci pomaloučku rozmrzával. Nejdřív pohnul ocasem, potom zavrtěl hlavou, protáhl se a jakmile si všiml Josefa s Václavem, řádil jako lev.
1: Porodníci, lháři, zmrzlináři!
0: A na rozdíl od kosu i od Kamila, o zmrzlině nechtěl od té chvíle už ani slyšet.

0: byčiště se kasá.
1: S byčištěm byly odjakživa potíže. Za každou cenu chtěl být středem pozornosti a prostředky k tomu si nikdy právě úzkostlivě nevybíral.
0: Pokřikoval drze na lidi, nadával, rval se, tahal holky za vlasy, zkrátka využíval každé vhodné i nevhodné příležitosti, aby ukázal, jak náramný je sekáč.
1: Tentokrát to však přeci jen značně přehnal.
0: Zhotovil si totiž velký prak a střílel s ním, po čem se dalo.
1: Zpočátku po patnících, sloupech, návěstích a dopravních značkách.
0: Už to bylo dosti zlé, ale střelec byčiště začal časem prahnout i po živých obětech.
1: Začal se trefovat do ptáků a každý den se honosil novými a novými úlovky.

0: Mňouku, tomu byčištěmu by se to už konečně mělo zatrhnout, neboť jinak v celém širokém okolí nezůstane jediný živý pták.
1: No jo, zatrhnout, to se snadno řekne, ale jak? Vykládat tomu o slovy něco o ochraně přírody nemá žádnou cenu. Ani by nás nepustil ke slovu.
0: No zkusit bychom to však přeci jen měli. Rozhodl Kopyto a také to zkusil. Odpoledne přistoupil k vášnivému střelci a důrazně mu řekl. Hele, byčiště, to tvoje střílení po ptácích se nám ani trochu nelíbí. Měl bys toho radši nechat. Chceš facku? Otázal se byčiště výbojně.
1: Kopyto ovšem facku nechtěl, ale ustoupit také nemohl, neboť bylo přítomno několik svědků. Vypukla tedy nádherná rvačka, která sice neměla žádného vyloženého vítěze, za to však dva raněné, kterým z nosu vydatně tekla červená.
0: Kopyto měl ještě navíc utrženou klopu u saka a taky trochu kulhal, protože ho byčiště kopl do kolena.
1: Tak tady to máš, Kopyto. S byčištěm nikdo nic nesvede, alespoň ne tímhle způsobem.
0: A jiným způsobem snad ano. Já se vsadím, že teď se pustí do ubohých ptáků ještě urputněji.
1: Když nedá na dobré slovo ani na kamarádské pěstní upozornění, musí být ukázněn vyšší instancí. Jestli proti němu zakročí ředitel školy nebo sám pan byčiště.
0: Snad bys nešel žalovat. Takhle hluboko přece nemůžeme klesnout, i kdyby byčiště vystřílel celé posázaví.
1: Nebudeme žalovat. A přece byčiště mu zatopíme tak, že na to do smrti nezapomene. Dostal jsem totiž opět jeden ze svých geniálních nápadů.
0: No to rád slyším. Poslední dobou si v tomto směru dosti selhával. Tak už to ze sebe konečně vysyp.
1: A teď ještě ne. Ale hned po setmění se sejdeme na obvyklém místě. A pak mé přednosti jistě náležitě oceníš.
0: Za několik hodin se přátelé opravdu sešli u trafiky pana Kropáška.
1: Bylo nevlídno, sichravo a mlhavo a spoře osvětlené uličky městečka zely prázdnotou.
0: Kdo právě nemusel ven, ten nevycházel.
1: A dokonce i psi byli zalezlí ve svých boudách a ignorovali své hlídací povinnosti.
0: No, to je zase den. Co pak v takovém nečase se dá něco kloudného dělat?
1: Právě takový den je však jako stvořený k nekalým činům. A my vůbec nemůžeme potřebovat, aby nás při naší činnosti někdo spozoroval.
0: Tak už se vytaz tím svým geniálním nápadem. A jestli si přeháněl, tak ti neřeknu ani ahoj a pádím domů ke kamnům.
1: Mňouk se sebevědomně nadmul a sáhl rukou pod kabát. Ke kamarádovu velkému údivu vytáhl přesně takový prak, jaký vlastnil byčiště.
0: Co s tím chceš dělat? Co to má znamenat?
1: Je třeba jednat, příteli. Jestli se vše podaří, bude ptactvo v městečku a okolí zachráněno a byčiště si ho už ani nevšimne.
0: Rozvážně sáhl do kapsy pro kamínek, vsunul jej mezi vidlici praku, natáhl gumu, zamířil a prásk.
1: Žárovka po uličního osvětlení se rozletěla na tisíc kusů a tma v městečku byla ještě o chlup větší než předtím.
0: No tohle, co děláš? To přece...
1: Je jednoduché. Hele, nebude-li polapen skutečný viník? A já pevně doufám, že nebude. No, padne podezření na koho? No na koho? No na známého ničemu, který s prakem střílí po ptácích. Jdeme dál. U další svítilny odpravil Mňouk další žárovku a to opakoval toho večera ještě 15krát.
0: No, tento způsob má zřejmě jistou logiku, ale tak trochu se mi nelíbí, že to má nevinný byčiště odskákat za nás.
1: Byčiště, že je nevinný? A co ti ptáci? Chceš, aby přežili, nebo nechceš?
0: No samozřejmě, že chci. No tak střílej na další lampu, jo?
1: Hele, už se mi to zdá příliš stereotypní. Kdyby střílel byčiště, určitě by cíle měnil.
0: Zamířili tedy postranní uličkou k muzeu, kde si Mňouk vybral za cíl okno v rezidenci správce Erbla.
1: Sklo se s rachotem rozletělo a správce se rozhulákal.
2: Terej ničema!
0: a žáci Kopyto s Mňoukem pokračovali ve své pouti s temnělým městem.
1: Tak a teď přijde zlatý hřeb programu. Tahle zásilka bude ze všech nejdůležitější. Těšil se Mňouk, když se zastavili před školou.
0: Skoro je mi toho bytištěho líto. Vsadím se, že mu to šerif pořádně spočítá.
1: Mňouk zamířil s patrnou rozkoší na okno ředitelova bytu. Za všechno ptactvo nebeské! Zvolal pateticky a vystřelil. Ve vteřině bylo okno na cimpr-campr a v zápětí se v něm objevila holá ředitelova lebka.
2: Banditi! Chlásku nevíc válana! Chuligáni zlotřilí! Rozvíjenci zpuslí! Já už s vámi zatočím! Tohle vám nezůstanu dlužen! Banditi! Banditi!
1: A teď rychle domů! A pozor, ať nás nikdo nevidí!
0: Rozešli se s pozdravem
3: Ať se jiné bytiště!
0: A vytratili se z nebezpečného pásma s dovedností jim vlastní.
1: A už se těšili, co přinese dramatický zítřek.
0: Ukázalo se, že Mňouk plánoval a uvažoval s prohnaností starého gangstra, neboť jeho předpoklady se do posledního puntíku přesně vyplnily.
1: Už o 7:30 přiletěl do školy správce muzea Erbl a křičel, že muzejní okna tu nejsou proto, aby do nich nějaký pacholek střílel prakem a že to nemohl udělat nikdo jiný než bytiště, o němž je všeobecně známo, že nebezpečnou zbraní ohrožuje kdekoho.
0: Chvíli před začátkem vyučování se ještě do ředitelny dostavil technický referent městského úřadu a dramaticky oznamoval, že 17 žárovek veřejného osvětlení vzalo v noci za své.
1: Na městském úřadu se všichni domnívají, že pachatelem je známý uličník bytiště, který prý bez praku nedá ani ránu a je, jak vidno, svému okolí nebezpečný. No vida, bytiště. No, všem známá firma. A já jsem se celou noc pod rozbitým oknem třásl zimou. No, počkej, bytiště, na tebe si pořádně posvítím.
0: Krátce po 8:00 byl nic netušící žák bytiště volán do ředitelny. Při vstupu do místnosti mu ještě nedopatřením ke vší smůle vypadl z kapsy jeho oblíbený prak.
1: Ha! Tohle mi stačí, bytiště. Zde je doličný předmět a důkaz toho, jaké škody si způsobil.
0: Bytiště hleděl do země a zarytě mlčel, neboť se domníval, že jde o škody na ptactvu a eventuálně i na dvou kočkách, které se mu také podařilo postřelit.
1: Bude ti nejen snížena známka schování, ale tvůj otec bude muset uhradit všechny škody, které si svým uličnictvím způsobil.
0: Bytiště se ušklíbl. O jakých škodách to šerif mluví? Jakou náhradu může kdo požadovat za pár zastřelených vrabců a postřelených chocholoušů? Chudák vůbec netušil, jaká mračna se stahují nad jeho hlavou.
1: Téhož dne odpoledne totiž ředitel osobně navštívil pana Bytištěho, který pracoval v místní obovnické dílně.
0: Pan Bytiště byl Švec jako vystřižený ze starého kalendáře. Vlasatý, usmolený, rtuťovitý a také pořádně vzteklý.
1: Když uslyšel, že má za syna zaplatit 17 žárovek a 2 okna, nakopl verpánek takovou silou, že jim vyrazil další okno v dílně a způsobil si zbytečné vydání.
4: Ten hrošťák! Pořád jen samé stížnosti. Žádnou radost člověku neudělá. Ale já ho naučím, já ho srovnám.
1: Buďte uvážliví a mějte na paměti, že trest má být přiměřený provinění. Napomínal ho ředitel, který v sobě přece jen nezapřel pedagoga.
4: Já ho roztrhnu jako hada. Já mu dám prak dělat škodu na veřejném majetku. Rozbít okna. Co pak myslíš, že kradu?
1: Ředitel raději už nic nenamítal. Jednak proto, že střelce prakem příliš nelitoval a za druhé proto, že už byl ze sveřepého otce sám dost vyděšený. Svědomím řádně vykonané práce se tedy odporoučil.
0: Večer vtrhl otec Bytiště do svého příbytku jako uragán. Byl rozčepířený, nasupený a v ruce třímal potěch.
4: Kde je ten darebák? Kde je ten výtržník a ničitel hodnot?
0: Nic netušící žák Bytiště se právě vykoupal. Spokojeně se ještě chvíli ráchal ve vaně a hlučný otcův vstup ho značně překvapil. Co se vlastně stalo? Nic tak strašného přece neprovedl. V dané chvíli mu však řádné zdůvodnění výprasku nebylo dopřáno. Rozlícený otec vytáhl svého potomka z vany jako zavináče z láhve láku a tak, jak byl, si ho přehnul přes koleno. A neprodleně počal masité části nezdárného syna zpracovávat potěhem. A přitom neustále vykřikoval. Já ti dám prak, já ti dám střílení ty, já ti dám.
4: Jau, tati, tati, jau, jau, jau.
0: Žák Byčiště se patřičně rozhřeštěl, ale příliš si tím nepomohl. Vědomí značné finanční ztráty zaplašilo u obuvníka jakoukoliv myšlenku na milosrdenství. Řezal syna tak dlouho, až mu to jeho vlastní dýchavičnost zarazila. A ještě když docela zmožen hekal na kanapy, nepřestal ze sebe v přestávkách vyrážet: já ti dám prak, já ti dám střílení ty, já ti dám prak, já ti dám střílení.
1: Výprask, jakkoliv nezasloužený, přinesl své plody. Od té doby už nikdo nespatřil u žáka Byčištěho prak ani jinou podobnou zbraň a ptactvo v okolí městečka se znovu bezstarostně rozštěbetalo.
0: Prohnaný žák Byčiště ovšem nebyl na hlavu padlý a brzy mu došlo, že proti němu bylo zřejmě připraveno rafinované spiknutí. A kdo jiný mu mohl připravit ony strastiplné chvíle, než žáci Kopyto a Mňouk? Byčiště vsteky zaskřípal zuby, neboť vzpomínka na ponižující výprask byla doposud živá. Což pak by taková potupa měla zůstat bez pomsty? Ne, nikdy. Jedna prohnaná bitva ještě zdaleka neznamená prohranou válku. Žáci Kopyto a Mňouk ještě poznají, kdo je to Byčiště, a budou pozdě litovat, že si s ním něco začali. Pomsta bude sladká.
1: V pondělí ráno při cestě do školy čekalo na žáky Kopyta a Mňouka nemilé překvapení. Na kdejakém plotě a kdejaké zdi bylo napsáno velkými tiskacími písmeny:
0: žáci Kopyto a Mňouk jsou diluviální trdla.
1: Než došli do školy, přečetli si oba žáci tento hanlivý nápis nejméně 15krát.
0: Ve třídě je vítali posměšné pohledy.
1: A Jindra Benecká se potměšile otázala: poslyšte, kluci, co to vlastně je to diluviální trdlo?
0: Kopyto a Mňouk se odšourali pokud možno lhostejně do lavice a snažili se provokaci mužně přehlížet.
1: Do smíchu jim však nebylo.
0: Dobře věděli, že nápis je jen výzva a hozená rukavice, kterou budou muset zvednout, nemá-li se potupný název ujmout.
1: Celou věc dovršil ještě učitel Pěníčka, který hned na začátku hodiny pravil:
5: žáci, přečetl jsem si na několika plotech, že žáci Kopyto a Mňouk jsou diluviální trdla. Takhle, hanlivé nápisy teda zásadně neschvalují a mimo to vás chci upozornit, že výraz diluviální trdlo je holý nesmysl. Kopyto s Mňoukem sice mohou být trdla, to ano, avšak nikoli v diluviální. Trdlo je ovšem staročeské slovo, ale přídavné jméno diluviální znamená pravěký, předpotopní. No a tak staré zase trdlo není. V pravěku zřejmě ještě žádná trdla nebyla a také se nezachovala, takže nejsou historicky doložena.
0: Toto poučení vzala třída na vědomí. Nálada žáků Kopyta a Mňouka však klesla hluboko pod bod mrazu.
1: O následující přestávce došel Mňouk k lavici, v níž se spokojeně pochechtával Byčiště.
5: Byčiště, ty nápisy si psal ty.
4: Proč bych to dělal? Copak jste mi něco udělali? Chtěli jste, abych přestal střílet ptáky, tak já jsem přestal. Tak si vás vážím.
5: Takže si nemyslíš, že jsme diluviální trdla?
4: Budu o tom uvažovat. Zeptej se mě zítra, nebo radši až pozítří, to už si to promyslím.
5: A co bys říkal tomu, kdybych ti teď vrazil pár facek?
1: Chystal se Mňouk krvačce.
0: Byčiště však ku podivu nijak nereagoval. pohodlně se rozvalil v lavici a drze zíral na svého soka. Moc by mě to mrzelo, ale pomyslel bych si, že ti vlezla sláva do hlavy. Kopyto přistoupil k Mňoukovi, vzal ho za ruku a odtáhl ho od pisatele urážlivých výroků. Tohle nemá cenu. Žádná hrvačka nám nepomůže. Ostatně víš, že s tím máme své zkušenosti.
1: Což Mňouk ač nerad musel uznat. Odpoledne se pak sešli k válečné poradě.
0: Mňouku, máš nějaký geniální nápad?
1: Mňouk smutně zavrtěl hlavou. Geniální nápady bohužel nevznikají denně a na objednávku.
0: Ale já ano. Jdeme na kafky.
1: Na kafky?
0: Jo. Musíme jich chytit co nejvíce.
1: Mňouk sice nechápal, jakým mohou kafky pomoci proti tak nebezpečnému nepříteli, jakým je byčiště, ale dál už se nevyptával. Měl ke Kopytovi plnou důvěru a krom toho lapal živé ptáky docela rád, i když je třeba v zápětí zase pouštěl na svobodu.
0: Žáci Kopyto a Mňouk se tedy připravili na lov.
1: Jejich vybavení bylo skromné.
0: Na lovišti poblíž lesa podepřeli bedínku klackem, na který uvázali provaz a schovali se v blízkém křoví.
1: Ve chvíli, kdy kafka přicupitala rozmoklým sněhem k návdadě v bedince, podtrhli zatáháním za provázek klacek a bedínka spadla jako past na zděšeného krákajícího ptáka.
0: Během 2 dnů intenzivního lovu chytili takto 15 kavek, které odnášeli ke Kopytovům do prázdného chléva.
1: Tam je pečlivě zajistili, nasytili a dohodli se, že se jim každý z nich bude věnovat nejméně 2 hodiny denně.
0: Dny, které následovaly, byly plné sebezapírání. Nápisy Žáci Kopyto
1: a Mňouk
0: jsou diluviální trdla se povážlivě množily a bylo téměř jisté, že už je nepíše jen byčiště.
1: Jednoho dne ve třídě utrousila Jindra Benecká. Kluci, já mám dojem, že jste pořádný baby. Pořád jste vystupovali, jako když nad vás není, a teď vám udělá čáru přes rozpočet docela obyčejný byčiště. Má z vás pořádnou psinu a vy místo, abyste mu nařezali, zakládáte zřejmě zoologickou zahradu. Benecká, dočkej času jako husa klasu. Radil jí Mňouk, ale příliš ji tím nepřesvědčil. Popularita obou žáků poklesla tak rapidně, že se jim začal pošklebovat i jejich dosavadní bezmezný fanda Čupíšek.
0: Za to byčiště byl obdivován a kdekdo žasl nad onou jednoduchou a účinnou metodou, kterou oba věrné přátelé doslova knokautoval.
4: Jsou to obyčejní chudinkové, kteří se stali známými jen díky protekci. Mít já taky strejdu v novinách, tak budete čubrnět, kam až bych to dotáhl.
1: Ale jak praví staré české přísloví, žádné stromy nerostou do nebe.
0: Jednoho dne přišli žáci Kopyto a Mňouk do třídy ve výtečné náladě.
1: Navzdory tomu, že viděli cestou do školy množství zbrusů nových nápisů, označujících je za diluviální trdla. Mňouk nesl pod paží podivnou krabici s navrtanými otvory.
0: Za napjaté pozornosti celé třídy ji posléze otevřel.
1: Vylétla z ní kafka, zakroužila kolem stropního svítidla a pak se posadila na tabuli.
0: Chvíli se zvědavě rozhlížela a pak prohlásila krákoravým hlasem.
6: Byčiště je kosmický mameluk. Byčiště je kosmický mameluk.
0: Žáci Kopyto a Mňouk se opět vyhřívali na výsluní slávy, zatímco byčiště zjevně chřadl. Chodil s hlavou sklopenou k zemi a marně se užíral myšlenkami na vhodnou pomstu. Dlouho ho však nic nenapadlo, alespoň ne nic takového, co by obstálo v soutěži s mluvícími kafkami. Pak však přece jen dostal nápad, co je to taková kafka proti papouškovi. Kdyby se mu podařilo získat papouška, naučil by ho tolika nadávkám na adresu žáků Kopyta a Mňouka, že by ho už těžko mohl někdo přetrumfnout. Ano, to je to pravé řešení. Musí si obstarat papouška.
1: Papouška ovšem nekoupíš za 50 Kč a větším obnosem bohužel byčiště nedisponoval. Byl proto nakonec nucen, i když si byl dobře vědom s tím spojeného rizika, obrátit se s prosbou na otce.
4: Cože? Zvolal překvapený otec. Nedávno jsem za tebe zaplatil rozbitá okna a teď na mě chceš papouška? Velrybu nebo nosorož, ty bys nechtěl?
1: K dovršení všeho neštěstí se v tu chvíli snesla na okno jedna z mluvících kavek a zakrákala.
6: Byčiště je kosmický mameluk. Byčiště je kosmický mameluk.
0: Otec Byčiště vzal pochopitelně tento urážlivý výrok na sebe, popadl vztekle potěch a začal jim zpracovávat svého dokonale vyjeveného potomka. Přitom vykřikoval.
4: Tak na tohle bys ještě potřeboval papouška? Tak na tohle bys ještě potřeboval papouška?

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Po svatém Matouši čepici na uši, však už je po ránu docela velká zima. Honzíkovi s Martínkem by zima vůbec nevadila, kdyby si mohli hrát na pastvě. Jenže musí chodit do školy. Teď za ně pasou kozy Andulka s Apolenkou.
1: Dobrý, tak pojď malá, půjdeš se napást. Za chvíli pastva skončí a nevystrčíš slivku nos. Jak pak to jde chlapcům ve škole?
2: Tváří se důležitě a nic nám nechtějí říct.
3: Že prej to není nic pro mrňata.
0: 28. září svátek Václava. A dnes mají také Koudelkovi výročí svatby.
1: Kam pak jdeš?
4: Co je tajemství?
5: Mariánko, Mariánko, Mariánko má, zaváž mi šáteček na uzle dva. Zaváž, zaváž, zaváž, dítě zlatý.

0: Pozdrav, pánbu. Josefe, přišel jsem koupit dárek mojí Libušce k výročí svatby.
1: A co pak by to mělo být?
0: Tenhle čbánek se mi líbí. A co budu dlužen?
2: Potřebuju nový koš na prádlo.
0: Zítra ho přinesu. Co pak ty čerta?
3: Kubič!

0: Nechte tancování, zahrajem si radši na babu.
1: Tak jo.
0: Na pasece dva pařízky, u nich zlatej bič, koupím si ho od jelena, dáme za něj fůru sena, teď z kola pryč.
1: Jo.
0: Chyť si mě, babo,
1: chyť. Chyť si mě.
0: Honziku, kozy utíkají.
2: Je, tady jsou krásné houbičky. Vypadají úplně jako skříci.

0: Pojď sem, Hříbečku, ty budeš Václavovi chutnat.
1: Babičko, babičko, podívejte, našli jsme houby na smaženici.
2: Na smaženici.
0: Pro pána Jana, děti, to byste se otrávili. Jsou to muchomůrky červené a ty jsou jedovaté. Když má houba pod kloboučkem proužky a na nožce sukničku, tak ji nezbírejte. Nechte ji stát pro krásu, protože ta není k jídlu.
2: Ale babičko, jak poznáme houby, které jsou k jídlu?
0: Tohle je hříbek. Ten je jedlý a poznáte ho podle toho, že má pod hnědým kloboučkem malinkaté dírky a buclatou nožku.
1: A nemá žádnou sukničku.
3: Hříbek přeci žádnou sukni nenosí. Čertice!
0: Hodná koza. Ty poznáš, co je jedlé a co ne. Pojďte, najdeme pro dědu houby na smaženici. Má dneska svátek.
1: Jo, jdeme!
3: Je, našel jsem babku!
0: Vidíš, taky se jí říká modrák, protože pomačkáním zmodrá.
1: Já mám taky houbu. Je tahle houba jedlá?
0: To je panský hřib.
3: Jo! Našel jsem plnou houb celou rodinku.
0: To jsou krásné Václavky.
3: Václavky?
0: No, protože nejvíc rostou okolo svátku svatého Václava. Lízo, škoda, to byl pravý klouzek.
3: Já mám klobou.
1: A já taky.
0: Kluci, to je výborná bedla, ta je na klobouk škoda a máme plný košík.
3: To bude mít děda radost.
1: Čertice!

0: Libuško, dnes máme výročí svatby. A tady máš ode mě dárek za to, že jsi to se mnou tak dlouho vydržela.
1: No, Václave, my ti zase přejem všechno nejlepší k svátku.
0: Pravda, však mám svátek se svatým Václavem, patronem české země.
2: A dědo, proč je patron?
0: No, protože nás Čechy chrání. Čeká se svými rytíři v Blaníku, aby nám přijeli na pomoc.
2: Co je to Blaník?
0: To je veliká hora u nás v Čechách a v té blaničtí rytíři žijou. Čekají na to, až je kníže Václav povolá. A jak říkám, až bude nám Čechů nejhůř, tak nám svatý Václav s blanickým rytíři pomůže.
1: A že máš, Václave, ten svátek, tady jsme ti nazbírali houby na smaženici.
0: Smaženici, tu já mám nejradši.
3: Svatý Václav zavírá zem. Léto odešlo a vrátí se zas za rok.

0: jak chtěl Trautenberg sojčí peříčko. To jednou pozval štěpanický baron Trautenberga na hon. A bylo u Trautenberga boží dopuštění. Anče lítala jako hadr na holi. Kuba leštil holínky, aby se blízkali jako tůňky při úplňku. Hajný promazával flinty a Trautenberg komandoval jako při manévrech.
1: Anče, kabát, Kubo, obouvat, Hajnej, klobouk.
0: Hajný skočil k věšáku pro parádní klobouk s jezevčí štětkou, ještě ho ofoukl, aby na něm nebylo ani prášku a... Poníženě, prosím, milost pane.
1: Kde je sojčí peříčko?
2: Jak to máme, milost pane, vědět? My váš klobouk nenosíme. Od rána mě práce stojí kvůli milost pánovu fintění. Ještě se budu starat o nějaký peříčko.
1: Jaký pak nějaký ženská hloupá sojčí mlčet a hledat.
0: Ale to ono se někde najde.
3: Jaký pak se? My ho musíme najít, on by milost pán bez sojčího peříčka mohl mít špatnou mušku.
2: Hledali pod věšákem, na skříni i za skříní. Hajný sundal i obraz milost pánova milost dědečka, co kdyby peříčko zalítlo tam. Ale nikde nic.
3: Jestli ho neodfouk ten velký vítr, jak tenkrát Krakonoš poslal psí počasí.
0: Milost pane, tak to bude. Radši pamatovat to boží dopuštění. A co takový pírko potřebuje?
2: Aby se Trautenberg nepamatoval, jak všichni honili klobouk po dvoře a jak on se z toho psího počasí div neukejchal k smrti. A ještě mu ten prašivka Krakonoš zbořil kamna. Jen na to pomyslí, popadne ho vztek a v hlavě mu vyskočí neřádstvo. Proto on nikdy nemá daleko.
1: Himmel, hergo, donner, wetter, krucajs element, abych já, pán Strautenberga, jel na ten slavnej hon bez sojčího peříčka? Kubo, Hajnej, mašte do Krakonošova a střelte jeho sojku. Ta má peří, že mi je bude závidět sám štěpanický baron.
2: Milost pane, máte rozum? Střelit Krakonošovu strážnou sojku?
3: Třeba by stačilo péro z našeho kohouta, milost pane.
1: Já si budu škubat vlastního kohouta? A vůbec, kohouti péro není nic panského.
2: A takhle páva by milost pane neráčil?
1: Ty si hleď plotny a vy koukejte, ať už jste zpátky.
2: Kubo, Kubíčku, že já jim neřekla, ať tu sojku vyplaší, aby ji tak doopravdy zastřelili. Krakonoš je takovej hodnej, udělající a sojku potřebuje nahlídání. Tohle já tak nemůžu nechat.
0: Popadla vlňák a rovnou do Krakonošova. Běhá od paseky k pasece, od břízky ke smrku. Oči si může vykoukat, krk vykroutit, ale sojka nikde.
2: Sojko, sojčičko, to jsem já, Anče. Musíš pryč, mají tě zastřelit. Sojko! Marná sláva, musím za Krakonoše.
0: Běžela lesem, drápala se do kopce, až konečně stála u Krakonošovy zahrádky. Krása krásoucí. Kvetlo tam a vonilo nejméně 9x9 kvítí a měsíčních jahod, jako by záhon poházel tisíci granátů. Krakonoš je právě sbírá do džbánu.
4: Cupák, Anče, snad mi nehoníš vítr po horách.
2: Jemnost, pane Krakonoši, ráčej odpustit tu dovolenost, že vás meškám. Ale náš milost pán, že mu není hanba, poslal Hajnýho a mýho Kubíčka, aby střelil vaši sojku. Prej nemá peříčko na klobouk. Mně je tý sojky líto, kvůli panský parádě připravit o život takovýho ptáčka pěknýho, potřebnýho. Tak kdybyste ji ráčil někam schovat. On by se Hajnej mohl třeba i trefit.
4: Tak Trautenberg má zálusk na sojčí peříčko. Děkuji pěkně za vyřízení, Anče. O sojku se nebo já si ji ohlídám. A tady máš od cesty.
0: A podal Anče kytičku měsíčních jahod. Zapířila se jako májový červánek, z radosti, že je Sojka v bezpečí, ale nejvíc za tu kytičku. Kdo pak jí kdy něco takového dal? Jednou Kuba, ale to měla svátek. A teď sám Krakonoš, jen tak, z dobroty srdce.
2: Uctivě děkuju, jemnost pane Krakonoši. To nemusel bejt. To já ráda. On je k nám, jemnost pán, taky moc hodný.

0: Hajný s Kubou, utrmácení, uhromovaní, oči vykoukané, krky vykroucené, ploužili se cestami, necestami, ale po sojce, jako by se háj slehl, hora zavřela.
1: Hajnej, tamhle na bukový větvi spí. Co kdybychom jí chytili? Velu spánci vyškubne peříčko a s pánem Bohem. Kubo, ty jsi hlava. Vždyť já bych si to chudátko musel do smrti vyčítat.
0: A plíží se k buku. Zlehínka našlapují, aby ani lísteček nezašustil, kamínek nezaskřípěl.
1: Má ta sojka, Kubo, ale spaní. Vždyť by jí mohl ukrást i s bukem.
2: Ještě ji nemáme. Třeba to jen tak dělá. A v poslední chvíli frr.
0: Ale ne. Už ji Kuba drží v dlani, už Hajný prostírá šátek, už ho zavazují na dva uzly a upalují, jako kdyby jim les za patama hořel. Co kdyby začala křičet?

0: Anče přiběhla domů, div si nespívala. Když člověk ze sebe setřese starost a vyžene úzkost, hned se v něm udělá místo pro písničku. A už jí v rukou hrají hrnce a rendlíky, vařečky, kvedlíky. Kubíček přijde hladový. Musí se pořádně najíst, aby vydržel, až bude milost pán kraválovat kvůli peříčku.
1: A jak si tak vzpomněla na Sojku, přijde jí kouknout z okna, až se jí před očima zatmělo. Hajný s Kubou metou přes dvůr a nesou něco v šátku.
0: Mankote, že já doběhla ke Krkonošovi pozdě. Oni tu chudinku Sojku přece jen zastřelili. Ale Krkonoš řekl, že ji ohlídá. Mají v tom šátku asi houby Václavky.
2: Himla, Dondon, Rvetr, kde se couráte? Ještě kvůli vám zmečkám hon.
3: Račte odpustit, milost pane, ale ona Krkonošova Sojka nesedá na vaší hrušce.
1: Museli jsme přes půl Krkonošova poníženě, prosím, abychom ji chytili živou.
2: Krucajc element, na co živou?
3: Vyškubnete si peříčko a pustíte Sojku zpátky.
1: On je to moc pěkný ptáček, škubnutí ani neucítí a peříčko za chvílinku doroste.
2: To zrovna, aby žalovala Krkonošovi. Když jste ji nestřelili, tak ji zaříznete.
4: Radši odpustit, to já nemůžu. Ještě tak střelit čistou ránu, kdyby snad Kuba...
3: Kde pak? Já mám slabou povahu, já nemůžu vidět krev.
2: Himmelau, Dondon, Rvetr, Krucajs element, zač vás platím, čelátko lína. Zaříznout, nebo vás vyženu.
1: Co měli dělat? Kuba vytáhl ze šátku Sojku. Hajný z kapsy křivák, ruka se mu třásla jako osikový list. Odpust mi to. Stvořeníčko moje ubohý.
3: Proč jsme ji nevyplašili? Proč jsem o ní hajnému říkal?
1: Tak ji drž, Kubo.
3: Zatracený život.
0: Co se tu děje?
3: Museli jsme ji zaříznout, když jsme ji nestřelili. Chudák Sojka.
0: Jaká Sojka? Vždyť je to náš kohout.
1: Co?
2: Kohout? Náš kohout? Že vy jste tu Sojku na schvál vyměnili?
1: Milost pane, to bychom si nedovolili.
3: Sám jste ji viděl, když jsme ji přinesli.
2: Tak tohle spískal ten Krucajs element Krkonoš. Ale já...
5: Buď rád, Trautenbergu, že jsi přišel jen o kohouta. Po druhé to bude dražší.
0: Hajný si ze samé radosti dává klůt bylinkové kápky. A Kuba, ten se uculuje.
3: Nechtěl by si, milost pán, vybrat nějaké parádní péro? On je ten kohout zrovna výstavní.
0: Ty seš teda, Kubíčku, ale pěkná komédie. Ráči si, milost pán, přát kohouta na smetaně?
2: Kruci himl, ještě mě budete ožírat? Škodnej jsem, pohoně mám. A ten prašivka Krkonoš se mě někde za bukem vyšklebuje.
0: Hlavně, že si Sojku ohlídal.
3: Jak to víš? Ty jsi s ním mluvila.
0: A tak musela Anče všechno po pořádku vypravovat. Jak se nemohla Sojky dovolat. Jak běžela za Krkonošem až do jeho zahrádky. Jak mu všechno vyložila. Taky, že Kuba s Hajným za nic nemůže. Že on jí, jenom pán Krkonoš, slíbil, že Sojku ohlídá. Jak říká ponikelská bába Kořenářka, na Krkonošově slovu stojí celý Krkonoše. A dal mi kytičku měsíčních jahod. Za tu starost až trapáci.
1: Podívali se na kytičku, podívali se, dívají.
3: Anče, to nejsou jahody, to jsou granáty.
0: Mankote, opravdický granáty? Kubíčku. Navlíkla je na přeznou nit a schovala do truhly k výbavě. Však si je vezme o posvícení k muzice, nebo až ji Kubíček povede k oltáři. A že Trautenberg pukne závistí, to už nechme na Krakonošovi. Ten nejlíp ví, koho podarovat a koho vytrestat.

0: Jak se dělá kocour? Pátek je prý nešťastný den, ale Káťa se na něj vždycky těšila. V pátek odpoledne měli ve škole výtvarný kroužek a Káťa tam chodila kreslit a dělat všelijaké zajímavé věci. Na podzim vyráběli draky, na Vánoce řetězy a ozdoby na stromeček a na Velikonoce malovali kraslice. Ale ze všeho nejradši měla Káťa modelování. A co teprve, když jim paní učitelka Pivoňková ukázala, jak se dělá forma a jak z toho, co vymodelovali z hlíny, můžou ulít sádrovou sošku. Paní učitelka vzala hliněné prasátko, namastila je vazelínou a udělala formu. Pak hliněné prasátko vyndala a do formy nalila sádru. Sádra musí být hustá jako smetana, připomínala. Na konci hodiny formu otevřela a v ní bylo běloučké sádrové prasátko. A teď si chlapci a děvčata každý doma vymodeluje nějaké zvířátko a zkusí je odlít. Příště je přineste sebou, uděláme si školní výstavu. Než Káťa došla domů, už jí bylo jasné, co bude dělat.
1: Vymodeluju našeho škubánka, ten se bude líbit každému, je to nejroztomilejší zvířátko, které znám.
0: Druhý den se pustila do práce. Doprostřed pokoje postavila štokrle a na ně škubánka. Škubánek byl nadšený, že stojí modelem. Nakrucoval se a dělal různé malebné pózy.
2: To koukáš, jakou mám figuru,
0: vytahoval se.
2: Mohl bych dělat reklamu na psí suchary.
1: Spíš na psí víno, když se tak kroutíš. Nevrť se pořád, jak tě potom mám trefit,
0: peskovala pejska Káťa.
1: Sedni si pěkně na zadní, jako když prosíš, ale nehrb se. Hlavičku trochu na stranu a nevyplazuj jazyk. Teď mírně našpicuj ouška a pravou tlapkou dávej pac.
0: Káťa se oháněla špachtlí, tu přidávala, tu zase ubírala a škubánka už brněly nožičky a hlava mu začala klesat.
2: Stát takhle bez hnutí, to je pěkná dřina,
0: stěžoval si.
1: Nevrč, pro umění se musí něco obětovat, uvidíš, jak budeš krásný.
0: Škubánek se chtěl na svůj portrét podívat, ale než slezl ze stoličky, Káťa ho zabalila do vlhkého hadru, aby hlína nevysychala.
1: Nehotová práce se nemá ukazovat, říká paní učitelka. Však se dočkáš, to by nebylo žádné překvapení.
0: Další den stál škubánek modelem znovu a tak to šlo celý týden. Už měla začít výstava a Káťa pořád nebyla hotová.
1: No, lepší už to nebude,
0: prohlásila znalecky.
1: Teď půjdu rozdělat sádru a pak mi to pomůžeš ulít.
2: Uleju se docela rád,
0: vtipkoval škubánek a jakmile Káťa odešla do kuchyně, honem se běžel podívat na svůj slavný portrét.
2: No, těpic, tenhle tlustý váleček na čtyřech sloupkách, to mám být já.
0: Vyštěkl zklamaně.
2: To by klidně mohla být kočka, prase nebo kráva. Kráva ne, kráva má rohy.
0: A škubánek nelenil, hned uválel z hlíny dva růžky, trošku je zahnul a připlácnul sošce na hlavu. Aby nikdo nemohl být na pochybách, udělal jí ještě na břicho pořádné vemínko. Káťa zatím v kuchyni vzala ten největší hrnec, nalila do něj vodu a sypala tam sádru.
1: Sádra musí být hustá jako smetana, opakovala si.
0: Když vešla s hrncem do pokoje, málem jí trefil šlak.
1: To se dělá, takhle někomu předělat umělecké dílo,
0: spustila.
2: Jaké pak umělecké dílo, vždyť jsem si nebyl ani trochu podobný.
1: To je stylizace, tomu ty nerozumíš,
0: zlobila se Káťa.
2: Je to můj portrét, tak snad mám do toho co mluvit. Celý týden se snažím vypadat krásně a ty ze mě uděláš takovou obludu.
0: prskal Škubánek.
2: Modelem už ti nikdy stát nebudu.
1: Jak chceš. Mohl jsi mít sošku na památku, teď se můžeš jít leda vycpat.
0: A Káťa bouchla dveřmi, div nevypadlo futro. Škubánek se naštval a odešel trucovat do boudy. Celou hádku poslouchal ze zahrady kocour Luciáš. Měl z té výměny názorů škodolibou radost a když za oběma zapadly dveře, vlezl oknem dovnitř. Chtěl se podívat na ten výtvor, kvůli kterému se tak pohádali, ale jeho pohled padl na veliký hrnec, který stál na stole.
3: Mňau, a hele, smetana.
0: Olízl se Luciáš.
3: Když se dva hádají, třetí se má dobře. Mňau.
0: Vyskočil na štokrle, naklonil hrnec a chtěl se napít. Jenže hrnec byl těžký jako cent. Zvrtnul se a na Luciáše začala téct proudem tuhnoucí sádra.
3: Mňau, mňau, mňau, vás.
0: Luciáš prskal, mžoural, oklepával se, ale zadní pracky se mu zalily pevně na stoličku, jako do podstavce. Cítil, jak mu tuhnou nohy, pak přední tlapky, fousy i uši. Celé tělo měl rázem uvězněné v tuhém krunýři a než stačil škytnout, nemohl se ani hnout. Ještě štěstí, že se mu nezalepily dírky do čenichu. Připadal si jako skamenělý. Stál tu, co by pomník své vlastní drzosti a mlsoty. Až ho tu najdou Káťa a Škubánek, je, to bude ostuda. Možná, že ho předají rovnou policii nebo přímo soudu. Takhle se nechat chytit při činu. A v hlavě Luciáše se honily pod bílou skořápkou úplně černé myšlenky. Ale všechno bylo jinak. Nejdřív se objevila Káťa. Bylo jí líto, že se prve na Škubánka tak osopila a chtěla se s ním udobřit. Když vklouzla do pokoje, zůstala stát v němém obdivu. Na štokrleti u stolu stála bílá socha kocoura Luciáše v životní velikosti. Podoba byla tak věrná, že Káťa vydechla.
1: Klobouk dolů, ten Škubánek má ale talent. Takového kocoura by nesvedl ani myslbek.
0: Když vedle toho uviděla na stojanu svůj ubohý pokus, zastyděla se.
1: Jestli Škubánek dokáže něco tak velkolepého, musím si z něho vzít příklad.
0: Popadla stojan a hlínu a vylezla si na půdu.
1: Tady mě nikdo nebude rušit, pořádně se soustředím a to by bylo, abych to na druhý pokus nesvedla.
0: Sotva Káťa odešla, objevil se Škubánek. V boudě na dvorku zpytoval svědomí a přišel k závěru, že to s tou soškou bylo uličnictví a že Káťu neměl tak ošklivě seštěkat. Hlavně mu bylo líto, že kvůli němu nebude mít nic na školní výstavě. Jakmile otevřel dveře do pokoje, zůstal paf. Na štokrleti stál kocour, jako když ho vyšije. Vymodelovaný každý fous.
2: Když jsem se jí nepovedl já, tak udělala Luciáše. Ale ten je, jako by mu z oka vypadl.
0: Protože byl nejvyšší čas odevzdat práci do školy, chtěl být Škubánek aspoň trochu užitečný a tak naložil sochu Luciáše i se štokrletem na trakař a hurá na výstavu. Paní učitelka Pivoňková právě přijímala poslední práce a sotva Škubánek postavil kocoura do kreslírny. Už to byla výstavní porota, která se mimo paní učitelky skládala ještě z pana ředitele a školního inspektora. Jakmile oba pánové uviděli kocoura, byli u vytržení.
4: To je báječné prostorové cítění, ten pohyb, ten výraz, ten emocionální náboj.
0: Rozplývali se a jednomyslně rozhodli, že socha kocoura dostane první cenu. Paní učitelka měla připravené cedulky s označením cen a pan školník Šťovíček, který porotu doprovázel, hned přiskočil s kladívkem. Cedulku přidržel u kocoura a klepnul hřebík na hlavičku.
3: Mňau, vajs!
0: Zavřeštěla socha. Hřebík projel Luciášovi do levé zadní tlapky. Bylo to tak nečekané, že sebou škubnul ze všech sil. Sádrová slupka praskla, sesypala se, Luciáš se skočil z podstavce, proletěl oknem kreslírny a prchal přes basketbalové hřiště do neznáma. Paní učitelka Pivoňková málem omdlela leknutím a oběma pánům musel školník Šťovíček nalít štamprly z pohoštění, které pro vernisáž zakoupilo rodičovské sdružení.
4: Něco takového jsem nezažil za celou 40letou kariéru, přiznal pan inspektor.
0: V tom se otevřely dveře a do kreslírny strčila hlavu Káťa.
1: Prosím, přijímají se ještě práce na výstavu.
0: Uzávěrka už byla, ale vzhledem k tomu, že nám utekla první cena, budeme rozhodovat znova. Tak ukaž, co neseš.
2: Káťa vlekla cosi velkého. Bylo to zabalené do prostěradla. Když to postavila na podstavec a prostěradlo odkryla, objevil se portrét Škubánka. Vypadal zrovna tak roztomile, chytře a šibalsky, jako ve skutečnosti.
4: Tohle je ještě lepší, než byl ten kocour,
0: popotahoval si bratku pan inspektor.
4: Máš pravdu, ten byl i na můj vkus trochu zbytečně naturalistický,
0: souhlasil pan ředitel. A tak Káťa dostala první cenu a Škubánek radostí běhal po celé výstavě a vrtěl ocáskem.
2: No, gratuluji, Káťo, jsi opravdu sochařský talent.
1: Je to taky tvoje zásluha, pířila se Káťa. To víš, na modelu hodně záleží.

0: Helejte, Alberte, já dětem slíbil ten sen, jak jsem byl v pohádkový zemi. Tak bych prosil...
1: Uvádíme fíkův divoký sen o pohádkové zemi.

Správně by měl fík nejdříve překročit devatero hor a devatero řek, pak se to vždycky přece na začátku říká. Jenže ve snu tohle neplatí. Zkrátka nepřekračoval vůbec nic, ani povolenou rychlost a najednou byl v pohádkové říši. Ale zase to nebyla taková ta úplně správná pohádková zem, o které se vypráví v pohádkách o králích a princeznách. V téhle pohádkové zemi to bylo všechno nějak pomotané, jak to bývá právě jen ve snu. Co pak se to hodí, aby v pohádkové říši lítalo letadlo? No a vidíte, lítalo. A třeba to byl jenom pták

0: bílá zebra a po něm se zrovinka chystala přicházet, hádejte kdo, červená karkulka. Tedy ona nebyla doslova červená, nýbrž oranžově pruhovaná, ale fík bezpečně věděl, že to je červená karkulka.
1: Ahoj, karkulko.
2: Ahoj, pse.
1: Jak to, že nejsi červená, nýbrž oranžově pruhovaná?
2: To je kvůli větší dopravní bezpečnosti,
0: odpověděla karkulka.
2: Oranžová barva je velice výrazná a řidiči si ji nejlíp všimnou. Víš, pse?
1: Jo, no ale já tu ještě žádnýho řidiče neviděl. A na co tu máte ten pruhovaný přechod? Co pak je tu nějaká křižovatka?
2: No to víš, že ne. Tady je paseka, co pak to nevidíš?
1: Na křižovatce taky někde může být pěkná paseka, říkával tatínek.
2: No jo, ale tohle není křižovatka.
1: No, takže tady žádný auta nejezdějí.
2: No jasně, že ne. Co by tady dělalo auto v hlubokém hvozdu?
1: No právě. Tak proč teda máte ten pruhovaný přechod?
2: A co kdyby tu přece jen nějaký jelo?
1: Teda s tebou je řeč jako rozprávka.
2: No, rozprávka je slovensky pohádka. A pojď už, máme zelenou.
0: A oranžově pruhovaná karkulka chtěla fíka převést na druhou stranu, jenže na protějším smrku se rozsvítil zelený panáček. A fík se spouzel.
1: Počkej, já ještě nemůžu.
2: Proč ne? Svítí zelený panáček.
1: No právě. Já musím počkat, až se rozsvítí zelený pejsek.
0: A karkulka se zasmála.
2: Je, no to ví, že jo. No tak kvůli tobě budou ještě dělat i zelený pejsky. A nechtěl by si taky, aby byl vzlášť zelený panáček a vzlášť zelená panenka?
0: Fík si tedy dal říct a přešel na znamení zeleného panáčka. Ale stejně pro jistotu se rozhlédl napřed vlevo a pak vpravo, než vykročil. Karkulka se ani nezasmála, protože ono to tak vlastně správně má být. Rozhlédnout se máme, i když svítí zelená. Co kdyby se třeba docela z nenadání přiřítil zleva splašený barvoslepý ješker?
1: No, stejně se mi to tu zdá všechno nějaký divný,
0: řekl fík, když úspěšně přešli zebru.
1: Na pasece tu máte přechod pro chodce, ty seš oranžově pruhovaná, místo červená, místo košíčku máš tašku s kolečkama. Hele, teď mě napadá, co vlastně dělá vlk a babička?
2: Vlk nedělá nic a babička si dává teplý obklad na bříško.
1: Proč na břicho?
2: No protože je jí špatně.
1: A proč je jí špatně?
2: No protože snědla vlka.
1: No, to se mi snad jenom zdá.
2: To je možný, ale to nepoznáš dřív, dokud se neprobudíš.
1: No tak babička snědla vlka. No, to snad je zlej sen.
2: Proč zlej? Vlci nejsou chráněni. Babička ho slupla v úterý k obědu, protože jsem jí nepřinesla nic k svátku, jelikož jsem musela do školy.
1: Co? Vy tady taky musíte chodit do školy?
2: No jasně, to se přece chodí všude.
1: No jo, ale v pohádkový zemi.
2: No u nás už byla taky zavedená povinná školní docházka a je to dobře. Aspoň teď nejsou žádný hloupí Honzové.
1: No promiň, ale kdo potom léčí smutný princezny?
2: Žádný nejsou, smutné princezny byly zrušeny. Od té doby, co tě viděli v televizi, od té doby se nedokázala žádná udržet smíchy.
0: Byla to docela zajímavá rozmluva a mohla se ještě zajímavě rozvíjet dál, jenže najednou byla pruhovaná karkulka fuč, pruhovaný přechod taky a paseka jak by smet. A fík stál před podivným domem. Takhle to ve snech vždycky bývá, takové rychlé změny. Takže se fík ani moc nedivil, tedy té rychlé změně. Za to se trošku divil tomu podivnému domu. Jelikož ten dům byl trošičku jako perníková chaloupka, trošku jako chaloupka na muří noze a trošku jako panelák. Nad vchodem visela veliká tabule s nápisem Informace.

0: telefon 44444. Ale Fík bezpečně věděl, že tam bydlí děd Vševěd. Zazvonil, ve dveřích se ozval bzučák, tak si otevřel a šel rovnou k výtahu. Vyjel do 12. patra a tam vešel do malé světničky s hliněnou podlahou. Za trámovým stropu byly stoleté pavučiny, za pecí seděla stařena v puntikovaném šátku s nápisem Z pohádky do pohádky a na rameni jí seděla černá kočka.
1: Dobrý den, jsem tady dobře u děda Vševěda?
0: Zeptal se Maxi Pes.
2: Ale jistě, panáčku, já jsem jeho matka. Co pak si přeješ?
1: Měl bych, prosím, dva dotazy na vašeho syna děda.
2: Tak se zapiš tamhle do pořadníku a pak se přijď zeptat příští týden.
1: Co? Ono to nejde na počkání.
2: Ale pejsku, kde pak jsi to viděl? Na počkání.
1: No já myslel, že v pohádce by to snad šlo.
2: Ale co tě vede, synku? My jsme tady jediná informační kancelář na celý království. Je toho na nás moc. Synáček chudák neví, kde mu hlava stojí. No, taky pořád někde lítá. Místo, aby seděl za pecí a poskytoval informace. Takže to máš těžký. A taky dneska nemá úřední hodiny. Tak bys tady asi opravdu čekal úplně zbyt. Tečně, jestli se někde zapovídá s neználkem, přijde domů kdo ví kdy. A co teprve, jestli potká makového mužička, nebo motýla Emanuela, nebo dokonce polní žínku Evelínku.
1: No, to je mrzutý. Já zas moc dlouho čekat nemůžu, poněvadž se třeba za chvíli probudím.
0: No, ale dopadlo to nakonec dobře. Matka se dala umluvit a svolila, že Fík může tedy počkat. A ještě mu poradila, aby se schoval do garáže.
2: Tam on si nek vůbec nepřijde, protože ani neví, že nějakou garáž máme. Koho by to taky napadlo hledat ve 12. patře garáž, viď?
0: Fík se tedy skoval do maličké garáže, která vypadala jako zrušená koupelna, ale nebyla tam vana ani odpad. Nebylo tam vůbec nic, jenom jeden malý koberec. Jenže to byl ovšem létací koberec, takže měl na garáž plné právo. Létací koberec je přeci taky dopravní prostředek.
1: No jo, ale proč já se mám vlastně před tím dědem Vševědem schovávat?
0: Uvědomil si najednou Maxi Pes Fík.
1: Jak se ho pak můžu na něco ptát, když budu skovaný?
0: A hned se na to taky zeptal Matičky.
1: Matičko, proč já si mám vlastně před vaším synem dědem schovávat?
2: Ale no, protože je na to tak zvyklý z pohádky.
1: Aha, už jsem si vzpomněl. Jenže ale v pohádce přece ten dotyčný chasník chtěl ovšem vytrhnout vašemu synovi dědovi ten zlatý vlás, tak proto musel být skovaný a čekat, až děd Vševěd usne.
2: Ano, no vidíš, tak to bylo.
1: No, ale já vašemu synovi dědovi přece žádný zlatý ani šedivý vlas vytrhnout nechci.
2: No, kdyby si chtěl, bylo by to marné.
1: Ale kdybych si pěkně počkal, až děd Vševěd usne.
2: Ale stejně by to bylo marné.
1: A kdybych se k němu pak děsně opatrně, matko, poslouchejte, přiblížil a vy byste ho pak česala.
2: Ale stejně by to bylo marné. Můj syn děd už nemá ani jeden zlatý vlas, víš. Zkrátka nemá vůbec žádný vlas.
1: A jo, tak oni mu teda vypadali.
2: Ale nevypadali. O jeden vlas přišel při tlačenici v tramvaji, jeden mu vytrhli chuligáni na fotbale a jeden vyměnil u zubaře za zlatý zub. On takovej zub je přece jenom důležitější než vlasy.
0: A to tedy Fík rád uznal. Dokonce řekl, že i jeden obyčejný bílý zub má určitě větší cenu než třeba i 3 zlaté vlasy. Ale stejně ho ta dědova ztráta 3 vlasů tak dojala, že souhlasil i s tím zhola zbytečným skováváním, aby dědovi vyhověl a aby zkrátka bylo všechno tak, jak je děd z pohádky zvyklý. Zalezl do té koupelno garáže a jenom ještě na okamžik vystrčil čenich a řekl Matičce docela omluvně.
1: No, jenom halt bude muset říct, čichám nějakou psinu. Jináč to může zůstat všechno při starým.
0: To se ovšem Fík zmýlil, nebo vlastně pozor, děd vše věce zmýlil, jak za chviličku poznáte. Počkejte, vlastně jak se to vezme? Ve snu se přece nikdo nemůže zmýlit. Ve snu je všechno tak, jak se to zdá. S tím se nedá vůbec nic dělat. V tom je právě ten rozdíl mezi snem a skutečností. No zkrátka, v tom snu to bylo tak, že když děd vševěd konečně přišel, začmuchal párkrát kolem sebe jako králík a řekl:
2: Teda, koho to tu, matko, máš? Ale nikoho, synáčku, nikoho. Neži, matko. Matko, já tichám člověčinu.
0: Když tohle děd vševěd řekl, vylezl Fík z úkrytu, otráveně mávl tlapou a znechuceně prohlásil.
1: No, tak to už mi teda nic neříkejte, pane děde vševěde. Jestli teda já jsem člověčina, tak vy jste potom Baba Jaga. Chtěl jsem se vás jakožto kapacity na něco zeptat, ale vidím, že by to bylo úplně zbytečný. Ta pověst o vás asi pořádně přehání.
0: Děd vševěd z toho byl celý rozpačitý, že se tak hloupě bodnul a hned se snažil omluvit.
2: No tak promiň, milý pse. No to víš, jednak jsem už na to takhle zvyklý z pohádky, říkat to takhle o té člověčině. A jednak popravdě řečeno, víš, čich už mi příliš neslouží. Stáří sice bývá moudré, ale za to mívá horší čich a taky horší sluch a zrak, no. To já vím moc dobře.
1: No, jak pak by ne? Vždyť jste vševěd.
2: Hele, nedělej si legrácky, jo? No, však ty taky jednou budeš starý.
1: Já se omlouvám,
0: řekl Fík se sklopenýma ušima.
1: Já to tak nemyslel. Můžu vám teda položit 2 otázky, když už jsem se vás dočkal?
2: Nenom to můžeš. Můžeš položit i 3, jak to bývá v pohádkách zvykem. 3 přání, víš? Nebo 3 otázky, no to si vyber sám. Přání já neplním, na to je zase kouzelný dědeček. Tak teda, hele, bude pro tebe lepší ty 3 otázky.
1: No, tak zaprvé bych prosil, jestli budou letos růst hodně houby?
2: No, tak tohle, to ty teda neřeknu. Já jsem sice děd vševěd a ne baba kartářka. Já vím všechno, rozumíš, co bylo, nebo je, a já nemůžu vědět, co teprve bude. To závisí, podívej se, Maxi Pesfík, to závisí na počasí a na všem možným, jenom ne na mě.
1: A je. No tak to ta druhá otázka odpadá. Já jsem se chtěl zeptat, jak dopadne utkání Sparty se Sláví.
2: No tak to je taky ošemetná záležitost. To taky záleží na počasí a pak ještě na mnoha dalších věcech, taky na rozhodčím. A třetí otázka je taky tak nesmyslná, prosím tě.
1: Ne, třetí otázka je, jak se nejlíp dostanu k Perníkový chaloupce.
2: Jo, no tak to je úplně jednoduché.
0: Řekl děd vševěd, ale v tom se ozval telefon.
2: No, počkej chviličku, moment. Ano, slyším. Ne, prosím, ale ne. Nejkrásnější v celé zemi je stále ještě Sněhurka, konec. Teď jsem se vyrušil telefonicky. Cože si to chtěl vědět?
1: Jak se dostanu nejlíp k Perníkový chaloupce?
2: Jo, takhle, no. No tak tohle je náramně jednoduchý. Podívej se, takhle by si měl. Hele,
0: Půjdeš pořád po dálnici, na 30. dělej si tlapou poznámky, na 30. kilometru zahneš doleva, jo, mineš studánku s živou vodou, vyhneš se hradu zahalenýmu černým suknem, překročíš závlahovej kanál, zahneš doprava. A Maxi pes slušně poděkoval, vydal se po vyznačené trase. Šlo to hladce, ani se nemusel nikde moc vyptávat, jenom jednou se zeptal kombajnéra na poli a potom už docela dobře trefil.
2: Dále!
1: Dobrý den, paní Ježibabo.
2: Čau, Maxi pse. O, co nám neseš?
1: Pozdrav od děda Vševěda.
2: O, no dobrá, dík. Tak je mohl poslat něco lepšího než pozdrav. A co chceš odnést?
1: Jo, co vás napadá? Vy tu máte všechno z perníku a na perník já nejsem. Já radši maso. Jenom jsem se přišel optat, co dělá Jeníček a Mařenka.
2: Milej zlatej, já už jsem neviděla ani nepamatuju, no to víš, děti jsou dneska úplně zmesaný, o perníček už nikdo nestojí. A že bych udělala adaptaci a přestavila to tu na žvejkačkovou chaloupku, no to mě teda ani nenapadne. A už mě nezdržuj, letím k zubaři.
0: Ježibaba nastartovala bakelitové koště, zařadila jedničku, vyhodila blinkr a jen se za ní zaprášilo.

0: Hned tady je informační kancelář. U telefonu děd Vševěk.
1: Dobrý den, tady je zase Fík. Můžu mít ještě jeden dotaz?
0: No, ale to už je čtvrtej. Ale kvůli tobě já rád překročím plán. No tak spust.
1: Mohl byste mi laskavě říct, kde bych teď našel dlouhého, širokého a bystrozrakého?
0: Já takhle. No, u rybníka Pucek. Pucek. Ale ne Pucek. No, jako Puk, ale Cek. No, tak Pucek. Ovšem, jestli mě paměťový záznam neklame, tak jsou tam momentálně jenom dva. Promiň, já tady mám další hovor. Konec.

0: No, opravdu je našel na břehu rybníka Pucku a opravdu tam byly jenom dva. Opravdu tam byly jenom dva. Dlouhý a bystrozraký. Široký chyběl.
1: Jo, kde máte Širokýho?
0: Zeptal se Fík a bystrozraký jen otráveně mávnul rukou.
2: Ale dělá teď na zámku dveře.
1: Cože?
2: Dělá dveře, no. Rozbili se jim tam panty a nemůžou sehnat opraváře. Tak tam místo dveří postavili Širokýho. Co pak to nevidíš?
0: Povídá bystrozraký, ale v zápětí mu došlo a omluvil se.
2: Aha, no promiň, no, ty tak daleko nevidíš. No tak se podívej tuhle.
0: A zapnul přenosný televizor. Na obrazovce se hned objevil Široký, jak krásně vycpává celé dveře a přilehá ještě daleko dokonaleji než ty původní.
2: Jo, a taky si ještě změnil jméno. Říká si teď Otyrý.
1: No, ale jak to teďka bude s tou princeznou v tom skleněném zámku?
0: Starostlivě řekl Fík a Dlouhý pokrčil rameny.
3: Jo, tak to bych taky rád věděl. Co si máme počít bez Širokýho, tedy Otylýho? Nikdo z nás ten rybník přeci nevypije. Leda, že bys nám trošku pomohl.
1: No, ale klidně,
0: souhlasil Fík. Nechtělo se mu však pít tu špinavou vodu, která je jistě zdravotně závadná, a tak raději do rybníka pořádně skočil, až skoro všechna voda vytekla. Toho zbytku se už Dlouhý nezalekl a za chvíli přinesl vysvobozenou princeznu a všichni Fíkovi vřele děkovali.
3: Můžeme teď zase my udělat něco pro tebe?
0: Nabízal se Dlouhý a Fík mu podal obálku a řekl.
1: No, mohl bys třeba donést Áje tohle psaní.
3: Ale s radostí!
0: Řekl Dlouhý a dvěma kroky se vzdálil do nedohledna.
2: A já ti tady zatím ukážu, co teď Ája dělá.
0: Nabídl se bystrozraký a zapnul televizor. Na obrazovce viděl Fík Áju, jak jde ze školy a vesele si zpívá, a tak byl náramně spokojený, že je doma všechno v pořádku.

0: kousek za rybníkem Plavčákem žil beránek a ten byl pořádně do světa. Každá cesta se mu zdála krátká a každá věta, kterou slyšel, se mu zdála být ale velice zajímavá. Protože ale uměl jen ovčí řeč. Bé, bé, bé. Nikomu na dvorku nerozuměl a smutně si říkal, škoda, že neumím cizí řeči, to bych se teprve dozvěděl věcí. Ale pak se jednou po takovémhle povzdechu zamyslel a řekl si, a proč bych se ty cizí řeči nemohl naučit? A vyběhl z ohrady a metal si to za kozlíkem a slovo dalo slovo. Bé, bé, mé, mé. A nejdřív si nerozuměli. Ale za pár dní už beránek slušně mektal. Mé, mé, mé. A pak běžel za kohoutem a do týdne si veselým kikriký, kikriký povídali obuzení sluníčka a v neděli po obědě se dal beránek do učení oslovštiny. A ve středu chodili oslík s beránkem po plácku za stodolou a vyprávěli si v oslovštině oslovské vtipy. Já, já, já, smáli se a beránek jásal, už umím 3 cizí řeči, 3 jazyky a pospíchal za Bíčkem. Bíček nejdřív nevěděl, co ten kecálek vykřikující bé, bé a mé, mé a já a kikriký po něm chce. Ale nakonec to vzali oba trpělivě a Bíček hlídal beránkovi správný přízvuk a říkal mu, dej si pozor, když řekneš bú, bú, znamená to dej mi trávu, ale když řekneš bú, bú, znamená to, dej mi pokoj, otrapo. Kdyby se spletl před hospodářem a ten všechny cizí řeči ze dvorka umí, nejspíš by ti dal pěkný pohlavek za tu drzost. Dám si pozor, bú, řekl beránek a utíkal za čuníkem a když se naučil chrochtat se správným prasečím tolik podobným R francouzskému, řekl si beránek. Tak dost, 5 světových cizích řečí mi pro začátek stačí a s nimi dobudu svět. A hned se rozhodl, že začne svět dobývat ve vesnici Dloužné, Nedloužné a Dluhavsi a pak vyrazí na Vídeň. Bylo při sobotě a beránek si to vykračoval a pořád si ty cizí řeči opakoval. Mé, mé, bú, bú, kikriký, kikriký, och, och, roch, roch, já, bubu, bubu, bubu, kikriký, mé. A s tímhle opakováním slovíček z oslovštiny, prasátkovštiny, kohoutovštiny, bíčkovštiny a z jazyka kozlíků došel až do háje. Háj byl březový a samé roští a uprostřed byl dolík, kam se chodili kluci schovávat před výpraskem. Ale v tu sobotu tam žádní kluci nebyli. Za to tam stála malovaná maringotka vlčí báby Karmenky a vlčího dětka Dona Jose. Klamali zvířátka tím, že si hráli na pouť, ale místo kolotoče a střelnice měli v maringoce spoustu dobrot a na ty lákali zatoulaná káčátka a kuřátka a zajíčky. No ta maringotka byla taková past na mlsálky a kdo se dal do ní chytit, jou, živý nevyšel. Když se beránek blížil k dolíku, padala už večerní tma a všude se courala mlha. Beránek si prospěvoval cizími jazyky. Mé, já, ký, kriký, bú, chroch, chroch, chroch. A netušil, že ho slyší ti dva, bába Karmenka a dědek Don Jose, který povídá. Karmenko, jestli mě vlčí uši nepletou, jdou k nám na návštěvu. Jo, jo, jo, kozlík, oslík, kohout, bíček a prasátko, kývla Karmenka. Ha, ha, ha, Jdou, jdou a daleko nedojdou. Koukej otevřít mlsací královstvíčko, bude v něm dneska nával.
1: Karmenko, neboj, jdou a vejdou se. Maringotku máme jako hrom, čuník s bíčkem se nacpou za postel, osel na postel, kozlík pod postel a kohout frnk na skříň a bude.
0: A že byla tma a mlha, ani ve snu by je nenapadlo, že si nemusí s místem dělat starost.
1: Pro jednoho beránka s tlamičkou pyšně zdviženou bylo v Maringotce místa víc než dost.
0: Ale to už se beránek blížil a uviděl červené světýlko, které zářilo nad dveřmi Maringotky a v ní...
1: Na stříbrných tácech čerstvá trabička s jetelovou oblohou a jablíčka krájená do spirálek a sypaná cukrem a dort ze sena a smetánky a oříšky a žaludy a všude sama rozsvícená svíčka. Bú, bú, bú, mé, mé, kikriky, kikriky, já,
0: pochvaloval beránek hostitele a jako pravý světák vykráčel po schůdcích a vešel a přivonil k akátovému pyré a bum, třísk, dveře za ním zaklaply a uslyšel smích Karmenky a slova, kterým nerozuměl, protože byla vykřiknutá ve vlkovštině. Ale z toho, jak ta slova Donu Josému skřípala mezi zuby, bylo jasné, že se blíží beránku v konec.
2: Musím rychle volat o pomoc, lekl se
0: a vzpomněl si, jak starý beran z Austrálie vyprávěl o potápějících se lodích, na kterých námořníci křičí
2: SSSSOOOSSSSOS. Zkusím to, snad mě moji kamarádi beránci uslyší.
0: Ale když chtěl volat BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
2: zapomněl naše nářečíčko, ten svůj rodný jazyk. Já...
0: A rozkřičel se na celý kraj.
2: Me, kikiriki, bu, já.
0: A všem oznamoval pěti cizími řečmi, že ho někdo chytil do pasti. A Karmenka se smála.
2: Je, to bude hostina, tolik hloupých zvířátek jsme nachytali.
0: A ve vesnici se začali zbíhat kozlíci a kohouti a bíčci a čuníci a taky dva oslíci přiběhli. A říkali si, naši kamarádi volají o pomoc. A všichni hned utíkali po hlasech, až doběhli k maringotce. Dupali řádně. A když to dupání uslyšela Karmenka, zavrčela na Dona Chozého. Ty, Choze, schovejme se. Zvířátka mám nade vše ráda, ale když je jich víc než dost, mohli by nám pocuchat frizuru. A to už jeden bíček, žuch, vyrazil dveře maringotky. A zvířátka uviděla jednoho zkroušeného beránka.
2: Kde jsou ostatní?
0: Vykřikl kohout.
2: Já jsem tu sám,
0: povídá beránek kohoutkovštinou. A opakoval to ve všech jazycích, aby mu rozuměli. A přiznal se, že zapomněl, jak se beká. Bíček, který vyrazil dveře, se zakabonil a odfrkl si.
2: Ty kluku jeden, takhle nás vystrašit. Koukej s náma maza domů a koukej si rychle vzpomenout, jakou řeč tě naučila máma, ty světáku.
0: Oči měl ten bíček červené a sršely z nich blesky, ale myslel to dobře. Jenže Beránek, jak ty blesky uviděl, se zase tak lekl, že couvnul a vyjekl bé.
1: No vidíš, zasmál se oslík, takhle mluví berani.
0: A v tom uviděl kohout hlavu Karmenky a ocas do nachozeho, kteří se schovali v roští.
1: Tak, tohle jsou ti lákači a sváděči. A hrrr, všichni skočili po těch dvou a Karmenka měla vyprášený kožich na 13 let dopředu a Don José měl v kožichu díru, jako by mu ho napadlo hejno molů.
0: Z maringotky udělala zvířátka hromadu dříví a dupalo se a letělo se domů. Beránka měli uprostřed a všichni šveholili a mleli hubami a tlamičkami a zobáky. A bylo to jako v Babyloně, kde se kdysi lidem popletly všechny jejich jazyky. Když přišel Beránek domů, maminka povídá, kde jsi byl, Beránku? A Beránek se zastyděl a řekl,
3: ale měl jsem pořádnou lekci cizích jazyků. Tentokrát jsem se chtěl naučit vlkovštinu.
0: Cože? Zhrozila se maminka.
3: No chtěl jsem, ale mý kamarádi mi to včas vymluvili.
0: A maminka ho pohladila a řekla, na vlkovštinu máš ještě času dost. Ale pak si povzdechla, i když umět cizí řeči darebáků, to taky není k zahození. Aspoň jeden beránek ví, co mají za lubem. Beránek přikývl.
3: No ano, až vyrostu, naučím se vlkovštinu i zlodějštinu, to kdyby mě chtěli ukrást, a kuchařštinu, to kdyby mě chtěli na tymiánu upíct.
0: A maminka se zasmála a dala mu lásky plný pohlavek a spali až do raní rosy.

za starých časů žil u městečka Rukapáň v tom potočním údolíčku, kde roste pět pačesatých borovic, havíř jménem Kuba Dařbuja. Aby měl střechu nad hlavou, narýpal z potočního břehu pěknou mastnou hlínu, nadělal z ní vepřovic a postavil si chaloupku tak, jak to sám uměl. Když to uviděli jeho kamarádi ze šachty, pustili se i oni do práce. Tak rostlo stavení za stavením jako hříbky po dešti a nakonec se tu zrodila celá havířská osada, která dostala jméno Kocanda. A do zahrádek jako dlaň sázeli ledaco z zeleného. A třeba, že havířina málo nesla, žili tu na Kocandě vesele a družně. Hluboko pod Kocandou, v tisícimetrové skále prorostlé stříbrnými žilami, se ozývalo ťukání havířských kladiv a řinkot nebozezů. To havíři navrtávali skálu a vytloukali z kamení stříbrnou rudu.

0: Jo, zubata. Jednou mi ta mrcha koukala akorát přes rameno. Pohlídnu se, kdo mi to dejchal na ucho a v tom tím je prach, šouk. Celý fouci mi to opálil.
1: Sakramenská mizerie zatracená. Už třetí nebo zeskný prask.
0: A nehřeš, pohane. Svatá Barborka to nemá ráda.
1: A zrovna budu. Hrom, aby to všechno vzali s tou svatou Barborkou. Činá nakrmím těch svých 11 hladových harantů. Zrovna teď, když máme posvícení na krku.
2: Mami, dej mi kousek chleba. Trošku, maminko.
3: Nemám, děti. Nemám chleba, nemám. Víte, děti, chleba se na nás rozhněval a odstěhoval se nám z chalupy. Ale počkejte chvilinku, až se Kubík vrátí pod krupaře, tak nám přinese mouku a napeču vám placek plnou plotnu, jo?
2: Kubíku, zde!
4: Budeme mít plátky! Budeme mít plátky!
2: Kamarád.
3: Tohle ti dal krupař Bašta?
5: Dal. Propal prej může poslat havířskej holotě na dluh. Ale mouku jen za peníze.
6: Málo si toho nalámal, Kubo. Platíval si za lepšího havíře.
7: Dílo je špatný, pane Bergmistr. Žíla je slabá, skála tvrdá, nebo zezi se v ní lámou, jako by byli z perníku.
3: A já nemám co dát dětem k večeři.
8: Krupař Pašta nám poslal místo mouky popel. Tak skoč aspoň pro trochu mláta, uvařím dětem kaši.

0: sladěci, páni sladěci, prodejte nám drobec toho mláta.
1: My nemůžeme, my nesmíme, až co řekne pan sládek, pan Drohola.
2: Tak pojď. Líbí jej odpustit z oubněnický hospody. Pšenice málo sypala a sedláci pijou doma syrovátku.
3: Hamižný pan Drhola vybíral tržbu za svoje pivo od hostinských z okolí.
2: Daši!
4: Z Jablonecký hospody, pane starej. U nás je slintavka. Šenk mám úplně prázdnej.
2: Daši! Poníženě prosím z Narysovský hospody. Po pouti se mi to tam popralo a přes Polňáci utekli bez placení. Daši! Z Dubenecký hospody.
5: Další.
4: Z Havířský hospody na Kocandě. Když oni Havíři nejradši pijou na sekeru.
2: Jedeš ven, ty potvoro!
3: Ve vsteku mrštil pan Drhola hrstí mincí po hospodském od Kocandy. Hned toho ale litoval a začal zlatáčky chvatně sbírat, aby se mu ani jeden nezakutálel.

0: halidem, ať mu panem do voka. Pane Slánek, prodejte nám drobec vláta.
1: Budu mu ty dobro, udělejte nám to.
2: Vezdi od hora holotoha výska.
3: Se zalíbením, ba s láskou hleděl Pandrhola na svoje vykrmené vepře, jak se rochní v mlátě, které odepřel hornickým ženským.
4: No to by tak hrálo, cukrouškové, abych vám pro tu chudou pakáž kazil vaše pošušňáníčko.
5: Časný dobrý den, pane starej.
6: Chuj to sem, Selek! Co mi sem lezeš, ty havířino umouněná?
5: Kdybyste mi uctivě, prosím, dal trochu toho mláta.
6: Ač pak potřebuješ mláto? Snad taky nevykrmuješ čuníka na zabíjačku.
5: Ne, myslel jsem na kaši. Mám 11 dětí.
6: 11 harantů má, podívejte se na nestydu. Sám si se nadělal, jak je mám živit? Chlapenecná? Koukej, kde necháte saždíru?

0: naši potvoru? Zasměří na kocandu.
1: Kam tak jinám? To víš, k bohatým ne.
2: Zatímco se Kuba Dařbuján vracel domů s nepořízenou, nad hlavou mu přeletěla vrána s miminkem v zobáku a namířila si to rovnou k jeho chalupě.
1: Kubo!
3: Dobrý.
1: Ty máš přeci jenom chlapskou sílu. Pojď mi pomoct toho mýho Matějevo bráchu.
3: A to víš, že budu, Mariánko. Kamarádu vždycky rád posloužím. Zdař Bůh, Havířino.
4: Zdař Bůh, starý kamaráde.
3: Zaskočil jsem mrknout, jak se ti daří.
1: Musíme tě obrátit na pravej bok. Poprosila jsem Kubu.
5: Ty moje holka nešťastná. Radši bys měla utéct kraj světa a nechat mě to dodělat.
1: Už máš zase v hlavě brouky. Zakroj si u nás chleba, zrovna jsem přinesla od sedláka čerstvej.
5: Co pak je to pro tebe nějaký život? Týden po veselce mě to zavalilo a teď tu ležím už třetí.
1: Kuš blázne.
5: Jako Lazar.
1: Takový boha prázdný řeči.
3: Naděl pámbu, dobrej. Oni jako pevník. Se musím schovat harantům.
1: Tak jim vem tohle. U nás by stejně stvrd.
3: Na poplátku, Mariánko. Až já budu mít, tak jdi udělám radost.
6: Nemám chleba ani sejra. Kočka mi ho všechno snědla, udělala kšt.
7: Zase holka.
3: Zdař Bůh.
7: Ta mě zapotila. A plát dostanu na svatýho nikdejše.
1: Tak vidíš, Kubo. Narodilo se ti 12. Dař Bujanče.
3: No tak, když není tak zlé, to máš, holka, naje se. No, dětem už jsem dal taky nějaký sousto.
1: Když nebudeme moc toho pohánka ani pokřtít, kdo pak nám půjde za kmotra?
3: No přece, každej kamarád Havíř. My Havíři držíme vždycky při sobě.
1: No, držíte při sobě a všichni jste chudáci. Budou se nutit, aby dítěti dali něco do kolíbky a při tomto vlastnímu vodhu by utrhnul.
3: To by v tom byl hrom. Však já nějakýho kmotra seženu. Zdar Bůh, dědo.
8: Zdar. No? Tak co bys rád?
3: Ale narodilo se nám 12. dítě a pro samou bídu ani kmotra neseženeme.
8: No, já bych třeba šel.
3: Co pak byste za dědo, že jsem tak smělej?
8: Na to bys, Kubo, nepřišel, kdo jsem. Ale aby si věděl, koho Markýtě přivedeš do domu, tak já jsem sám pámu.
3: Mor hádry. A já zrovna dneska hromem proklel svatou Barboru.
8: Já vím. Říkala mi to. To, jak jsi zlomil ten třetí nebozec, viď? Inu, jsou takové okolo stojičnosti.
3: A vy jste opravdu pámu nebeskej?
8: To jsem, Kubo. Na mou duši. Doopravdy, věř mi to.
3: Tak já vás za kmotra nechci.
8: Proč?
3: Protože pán Bůh je dobrý jenom pro bohatý. Chudákům není spravedlivý. No nemyslíš vše.
9: A co pak chceš, Kubo?
3: Modra potřebuju.
9: To jsi přišel na toho pravýho, Kubo. A proč pak ne? Tak pojďme.
3: Počkat. Co pak vy jste zač? Že jsem tak smělej.
9: Trombolante mormáro. Tak já ti to povím. Jsem samotnej rohatej. Bratříčku, rixum fixum terrafixum rovnou z horoucího pekla.
3: Když ty jsi čert, tak táhni k ostatním čertům. Tebe já tak motra nechci.
9: A proč? Máš ze mě na ráno, co?
3: Starou pelu na náno. Protože jste stejný jako ty nahoře. Kdyby si byl drobátku spravedlivej, tak si musel toho měchatýho pandrholu na nejostřejší vidle napíchnout. Kvocháčku.
9: Co pak?
3: Neulehčil byste mi v tom mým trápení?
9: To já už mnohým lidem ukrátil trápení.
10: Jen řekni, co bys ode mě potřeboval.
3: 12. dítě potřebuju okřtít. A kmotra nemám.
10: No, Kubo, jestli stojíš zrovna o mně, tak já teda půjdu.
3: Tak jdem. Kmotráčku, co pak ještě zač, že jsem tak smělej?
10: No víš, Kubo, leda jakej nejsem. Pojď. Já ti něco ukážu.
2: Jen podivný muž ruku ke květináči vstáhl. V tu chvíli rostlina celá uvadla.
10: Už víš, Kubo? Tak se podrž, já ti to povím. Já jsem samotnej smrťák.
3: Jestli ty jsi opravdovský smrťák, tak pojď klidně dál. Ty jedinej, jsi na boháče i na chudáky stejně spravedlivej.
10: Pánbu požehnej. A to je všecko tvoje?
3: Všechno moje.
10: Pak se bude jmenovat tohle 12.
3: Jo, sakra. To já si musím napřed vypočítat. Andulku máme, Kačenku taky, Pepinku taky. No snad. Baruška, ne?
11: Táto, Barušku už taky máme.
3: Jo, vidíš, sakra, na to jsem zapomněl, Barušku taky máme. Tak kterou vlastně nemáme, Kubíku?
11: Vendulku, to já bych rád.
3: Dobrá, tak se bude jmenovat Vendulka.
10: Neblázni studenou vodou. Teď bys toho mohla mít smrť.
3: Tak, ty budeš naše Vendulka.

0: Poslouchej, Kubo. Já jsem tomu vašemu dítátku nic nedal. Já jsem chudý jako kostelní míš, krom ty svý kosy nemám ničehož nic. Víš co? Dej se na doktořinu, ať máš po mně aspoň nějakou tu památku.
1: Na doktořinu? Teď umím sotva číst a psát.
0: Ale k takovej doktořině, jaký já tě naučím, to ani potřebovat nebudeš. Když budu stát v nohách, kurýruj si, jak chceš. Jak budu ale stát v hlavách, tak to je konec. Utrum a hotovo. To už se mě do řemesla plíst nesmíš.
2: Kuba dal na radu svého nového přítele. A že byl muž činu, vzal do ruky první prkno, co se mu namanulo, a parádním písmem na něj napsal svoje jméno a pod něj, na tom si dal zvlášť záležet, vykreslil slovo doktor.
3: Kubo! Seď mazec! Ty bochrňo! To pak nepůjdeš našich... Tu.
2: Kubův havířský parťák Pšuk nechápavě louskal písmena na štítu Dařbujánovy chalupy.
3: Lidičky! Lidičky! Nechte kdo! Pojďte sem! Honem! Lidičky! Pojď, koukejte!
4: Co se děje?
3: Kubu chytá fantaz!
5: Pacholek nezdárná! Máme lupě jde nekřesťanská! Aspoň kdyby se nedělá zřít už peťouka!
6: Zatracený saně mordiánský, co mi tady kazíte živnost?
7: Vidíte ho, ženský, toho blázna, pořád měl jednu, co s ním mám dělat?
3: Kubo, utíkej, neboj se, já jsem s tebou, utíkej!
2: Kuba se rozběhl před litým davem a co mu nohy stačily, utíkal rovnou do chalupy nemocného Matěje Klofáta.
8: To jíš, kamaráde. Ženský, předtím má nejlepší utéct.
2: A co nevidí? Kmotr smrťák stojí u nohou postele. To je dobré znamení.
8: Matějičku, já bych tě zkusil vykurírovat.
9: Měj, Kubo. Mně už nikdo nepomůže.
8: Počkej. Já si to musím napřed proštudírovat.
9: Bele.
8: A vidíš, to není tak zlý, jak by jsme, třeba to tam máme. A je lívancový těsto. Nedejchej a ničeho se neboj.
2: Kuba popadl mísu s kynoucím těstem a vylil je nemocnému Matěji rovnou na břicho.
8: Dělej taky.
2: Pomalu a pečlivě ho rozhnětl havířskému kamarádovi po hrudi.
5: Rány boží, on mu rozmazává těsto po břiše.
7: Puste, já se dovnitř dostanu. Puste.
8: Kladíto, kladíto.
10: Člověče, dítě, já jsem zdravý. Já jsem zdravý!
8: Vidíš je? Negerý?
10: Teď si to vyřídím ještě s tou potvorou. Ty mrcho, jedna tobě já zasolím. Na tobě jsem se trápil celý 3 roky. Mrcho, jedna!
11: Matějíčku, ty moje zlato!
10: Marianko! Pust, Marianko, pust! Ať to dílo...
11: Počkej!
12: A kde pak budeš spát?
10: No s tebou, Mariánko. Však nám jedna postel stačí.
3: Dařbůh. Počkej. Neřekneš to bábě. Neřekneš.
8: Neřeknu.
3: Tak zdařbůh. A jo, upřímně, kamarádsky, neřekneš to, bab, můžu se spolehnout.
4: Znáš mě?
3: Tak ještě jednu. Dvakrát, víš?
1: Vidíte ho, dětka? On tady druhý a my ho scháníme po celý Kocandě.
3: Co hulákáš? Myslíš, když si teďka doktor, že si na starého havíře můžeš ozbírat chlebánu, víš? Doktor chceš, ale z havíře nemáš ani pso, víš? Mlíčňáku. Hele ho.
10: Zabůh.
3: Matěj, ty kluku milionová, tak si tý potvoře zubatý přece uhnul.
10: To tuhle Kuba.
3: Co Kuba? Svatá Barborka, to si pamatuju.
1: Hej, šenkýři, tady mám na sekeru a i to pořádně oslavíme.
12: Jo, na sekeru nemůžu.
1: Do zejtská, škrholo. Zítra do kurírován, bude peněz jako kvítí.
12: No tak přijďte zítra, až budete mít.
1: Koš a nalej. Až dostaneš z lakoty obytě, postavím tě na nohy.
10: Mariánko, půjč nám na pivo. Však zítra vydělám, půjdu na šichtu.
1: Na zdraví, na zdraví. Svatá
3: Barbora.
13: Pána poctivá, havířům pomá, dobej vlak chleba, do černé jen zemskej, sníma se stupuje.
10: Šenkýři mísu i trnic, ale ať jsou pěkně horký.
14: Jo, to bude nesnás. Ten stříbrňák už jste dávno probendil.
10: Povídám, přines, když poroučím.
14: Kdo platí, ten poroučí. A kdo poroučí, taky platí, že jo?
7: Proboha, Matějíčku, já je tak dlouho skřádala.
10: Já vím, holko zlatá. Skřádala jsi mi na rakev, viď? Tak my tu rakev dneska propijem.
14: Zlatej 20, 20 i trnic.
2: V tu chvíli nahlížel do oken hospody na Kocandě pan Drhola.
14: 2 zlatý 50. A čtvrtně piva k tomu.
10: Ale to čtvrtně si narazím já sám.
14: Narážej, Matěj.
3: Tak. Já vám dám na sekiru. Tak jsem se přišel ke svým penízem.
10: Dáš ty prasky, plit. To jsou moje peníze.
3: Tvoje pivo a i trnice, penízky jsou moje.
10: Prase panský, já tě přetrhnu vení.
3: Já vás naučím. Ty holoto, havířská!
1: Počkejte, počkejte. Nechte ho. Však on mu ten měch brzo splaskne.
2: Kuba Dařbuján rázným gestem zastavil rozlícené horníky, protože viděl, co jejich zrakům zůstalo skryto. Smrťák se zjevil ve dveřích hned vedle lakomého Pandrholy, brouskem významně přejížděl ostří kosy a vážně přikyvoval.
5: Vstávej! Kubo, vstávej! Před chalupou je spousta lidí. Nespí, vstávej! A hejdy kurírovat, ať máme co dát dětem k obědu.
1: Hajdi domů! Všichni nemocní do postele! Já si vás obejdu a uvidím, co já.
7: Nejdřív k nám, pane Dařbuján. Plateňkovic Verunka už se bere k hodině. Do večera nevydrží.
1: Verunka? Fuj, to je smradu jako v Starý Hradu. Babi, alou ven, si zase neručím! Zatracej, babi.
2: Smrťák stanul v nohách Verunčiny postele a povzbudivě na Kubu pokynul.
1: Tak se na to podíváme. Sakra, to je divná nemoc. Od kdy pak ta panenku trápí?
5: Od letošní poutí.
1: A který mládenec jí v muzice nejvíc prováděl?
14: Ale ten Kovářský od naproti. Však jsem jí řekl, že jí v obě nohy zpřerážím.
1: Jo, jak ten mordus vzal počátek od Kovářskýho? Dá se vylečit zase jenom s Kovářským, ne? A který to je?
15: Ten nejhezčí, kudrnatej.
1: Aha.
4: Hej, ty kudrnáči, pojď sem rychle. No, chuť je v oknem. Dveřma by tě možná

0: šesta, sedma, osma, devátá, desátá, jedenáctá, dvanáctá, dost!
1: Teď utíkej, aby mi jste nehuboval. A za uzdravení dostanu zlaďák.
2: Nebláznete, ženský! Přece nemůžu ke všem najednou!
3: Ty, Kubo,
2: pojdu!
4: K nám půjdeš nejdřív! A basta! Však si nám dlužen dva zlatý za mouku.
2: Jenom dva zlatý, paní maminko? Ten včerejší popel, ten byl dočista zadarmo?
0: Sakra, to mě to mere! To je dobře, jdeš.
5: Smrťák s kosou se objevil zase u nohou postele. Tentokrát patřila Krupařovi.
2: Tak se podíváme, co je to za divnou nemoc. Jazyk. Oko. A co tohle? Ajejejejej, to je přetěžkej mordus. Vypadá to jako houser. A zatím je to carborundum sequestru. To by mohl být Krupař taky ve večera na prkně. Jestli pak udělal poslední pořízení?
4: Rány boží. Ne! Muži, piš, honem, všecko mý ženě, Filoméně. No, piš.
2: Neskojíkejte, pan tatínku, však já vás toho dostanu.
6: Myslíš? A na kerej způsob mě chceš kurírovat?
2: Na kerej? Těstem. Matěj Klofát běhá jako křepelka.
6: Těstem. Tak jo. Na svý zdraví já si to můžu špendírovat.
2: Přivalte díži. Největší, co máte. A nanoste do ní vodu.
6: Jenom ne studenou. To by byla moje smrt.

0: Tak. A teď pytel posvíc hezký mouky. Ale ať je žluťonká jako květ. Čup, pan tatínku. Hezky se skrčte na bodeček a za chvilinku bude po bolesti.
1: Já nechci.
0: No, se vám to nelíbí, já to můžu nechat.
2: Napiš, mužičku, napiš pro jistotu, že vše...
3: Kuba krupaře posadil do obrovské díže, střídavě ho celého poléval vodou a zasypával z velkého pytle moukou.
0: Pomáhá to?
1: Trubátko.
0: Tak vydržte ještě, chvilinku. A budete jako rybička.
3: A když už těsto houstlo, vší silou do něj svému pacientovi ponořil hlavu.
0: A co teď?
3: Pak mu je rozmatlával po obličeji, divně se krupař neudusil. Jeho čeledíny málem potkalo totéž. Ti se však dusili smíchy.
0: Na vůduši. Přestalo to, jako když u té Filomeno. Já jsem úplně zdravý.
1: Pytel mouky je zničený. No, moje mění je zničený.
0: I kde pak, pan tatínku? Mění vám zůstalo celý. Jenom za to kurírování mi zaplatíte 2 dukáty.
1: A i kresli nedostaneš. Jsi mi dlužen moc peněz.

0: Nedáte? Rozmyslete si to.
1: Už jsem řekl. Ani grešli.
2: Kmocháček smrťák na Kubův tázavý pohled jen přikývl, jakože se rozumí, že je potřeba na vychytralého krupaře víc přitlačit.
0: Carborundum ultra sequestrum, teď!
1: Dva dukáty!
0: Počkat, teď už to bude stát 4. Zabůh!
3: To seš hodnej, Kubo, že jsi přišel. Toník se nám tratí před očima.
0: A co doktor? No, ten zdejší kokta.
4: Doktor, ten je stejný jako krupař. Peníze na dlaň, jinak nepřijde.
0: No, já se na kluka podívám. Co pak se mu dávali?
4: No, co tak lidi poradějí zadarmo? Studený obklady, teplý obklady.
3: Nějakou tu mateří doušku, heřmánek.
0: Kamaráde, já ti dám medicínu. A? Víš, jak se jmenuje? Boston duplicatum. To budeš užívat dvakrát denně. S chlebem. A? Nebo radši třikrát.
3: Ale Kubo, milej, kde bysme na tak drahou medicínu vzali?
0: Kde? Tady.
3: Tohle od tebe nemůžeme vzít.
0: Arter, to platí krupář. Já jsem mu tu vaši medicínu předem započítal.
5: Tuhle to mi zapíchněte.
2: Pan Drhola byl nedočkavý mlsou. Pletl se děvečkám na zabíjačce do práce. Tady ujedl, jinde zobl, onde ochutnal. Až tu náhle zjistil, že jedna z kuchařek mu snědla sousto.
5: Anka, ty jíš. Jí! Jí, potvora! Z mýho prezdánka mi ujídá! Celý o mě ta holota sežere!
2: Tak ho to rozčililo, až to s ním zčista jasna seklo. Pan Drhola jako Lazar ležel v posteli a přivolali k němu učeného lékaře. Jemu v patách však přišel smrťák. Tentokrát se ale muž s kosou postavil u hlavy nemocného.
6: Moc se mu přitížilo. Je to marné. Musíme zvolat konzilium, než bude pozdě.
0: No, nebo stejkej se, nezahrát solo a šup s holkou dokola. Tak já ti přivedu sám, ty pambulo. Hej, muzikáři, chytej dobře. Lepší je ten kovářiček umouněnej, nežli je ten lokajíček premovánej. Kovaříček chytne berlík, kde do díla, lokajíček po pokoji kosti sbírá.
2: V hospodě na Kocandě byla posvícenská zábava. Kuba si zatančil s vyléčenou Verunkou a předal jí dokola kučeravému kováři.
0: A dejte si nejmín 10 hubiček, nebo bude zítra zase 14.

0: křičí, všichni honem domů, paní Svátková poroučí, půjdete pro doktory, spad rohlu je zlé.
1: Hned.
2: Přivlečte doktory, rychleji, lenoši nezvární, hoste s tebou, Vojto, do pičina, Martina do uvědí, vykří, doma.
3: Moribundus.
4: Páni kolegové, podle mého rozumu moribundus.
5: Cože?
4: Moribundus.
3: Ano, ano, zcela určitě
5: moribundus.
0: Říkají, že to je moribundus.
6: Das Bujana.

0: To pak láme se, Živenko.
1: Tadyhle prej vám naše paní posílá posvícenskou vejslužku.
0: Dej pokoj. Nitelnice? Snad ne, paní Pandrolová?
1: Jo. Náš pan starý je tuze nemocnej.
0: A proč pak k němu nezavoláte doktory?
1: Když já vás musím přivést, jinak budu byta.
0: Koukej, ty hloupá. Řekni paní staré, že by se Dažbuján přišel podívat na Pandrolu, kdyby do rána tyhle borovice obrostly samýma jitrnicama. Rozuměla jsi?
1: Jo.
0: No tak utíkej.

0: Tu pa kam le sete.
1: Blas, vi rašte bit ten nový doktor?
0: No to jsem.
1: Já jsem taky doktor.
0: Tak co vlastně chcete?
1: Prosím vás, nevíte náhodou, co je to moribundus?
0: Moribundus? Jo, moribundus, to je strašná choroba. Někdy smrtelná.
1: A jak se rozpozná?
0: No, různě. Koktáním.
1: Koktáním? Jak se vyléčí?
0: Všelijak. Penězma.
1: Za kolik?
0: Řekněme 2 zlatý.
1: No, není to trochu moc?
0: No tak 3.
1: No, to by šlo. Dále.
0: Zaspívejte něco.

0: Probuditemi garante.
1: Bianco. Moribundus, moribundus.
0: No, vidí, já se zdrav.
1: Děkuji vám, pane doktore. To jsem rád, že už nemám a nikdy nebudu mít ten moribundus.
2: Zázrak. Na mou duši zázrak. Představ si, že na sosnách rostou vítrnice.
3: Vítrnice!
2: Co blázníš? Potom se mi bouřit lidi.
4: Ale jen pojďte teda všech uvidíte.
3: Děti, pojďte chytat.
5: Teta, to jsem já. Na našich sosnách rostou jitrnice.
3: Dětský, pojďte! Včera bylo posvícení u pandrolu, dneska je pěkná hodinka na kocandě. Berte si, ženský, na všechny se dostane. Tamhle ty porodice jsou taky plný jitrnic.
6: To ještě nikdy nikdo v Rukapáni neviděl, natož na kocandě. Kubova makytka málem oněměla úžasem. Všechny stromy v okolí byly ověšeny jitrnicemi, až se pod jejich vahou větve ohýbaly.
3: Marná sláva, přece nám neumím dělat ty zázraky, jak se patří. Když já trouba zapomněl říct, aby narostly taky kroupový jelita.
7: Tak, Kubo, nemáš čas. A honem nasedat.
3: Kam račte? Milos paničko.
7: Pandrholovi je zle. Co pak to nevíš?
3: Mě bylo ve čtvrtek taky zle. Když na mě pandrhola pustil pivovarský psi.
7: Kušte, holo to nenažraná. Co pak si včera neslíbil, že přijdeš? Jen co prej ty tvý sosny obrostou jitrničkama.
3: To je pravda. Ty jitrničky skutečně do rána narostly. Tak já teda půjdu. To celý. Ale napřed by muselo v našem potůčku péct proudem pivo. Aby bylo tu masnotu čím spláchnout.
7: Ty jsi se zjančil, Kubo!
3: Nezjančil, paní Pandrholová, já vím dobře, co povídám. Dasbuján se nepojede podívat na pandrholu, dokud naším potokem nepoteče vaše pivo.
8: Chce nás přivíst na mizinu, muži drahej. Pivo prej musí téct s potokem, jinak že nepřijde. Víš, že ne, pandrholo.
2: Víš, že se bez toho uličníka obejdeš. Dost škody na prasatech.
8: Pandrholo, nebo myslíš, že jo? Celý sudy našeho drahocenýho pivíčka vylej z Bůh darma do potoka, aby ta chamrať měla bene?
9: I co, kamarádi, z našeho to není. Tak ať se klapí na kocandě jednou pěkně pověl.
6: A tak se také stalo. Pandrholovo pivo teklo proudem, zurčelo a pěnilo se v potoce.
3: Haló lidi, rychle pojďte sem, palí se mnohé piva.
6: U stavidla celá ves nabírala do toho, co bylo zrovna po ruce. Do hrnečků, hrnců, kádí, věder, sběračky, vaničky, do škrpálu i jenom tak do pusy. Dokonce do basy si pivo nabíral jeden vykutálený muzikant.

0: Tyleno, chulína, kdy pak pojedeš? Jitrnice jste sežrali. Pivo už vám stánem proteklo a ty pořád jakoby nic?
1: Tentokrát už na mou duši pojedu, paní maminko. Ale já jsem, Níčko, velký pán. Musíte pro mě poslat do chalupy dva páry pivovarských volů.
0: Což pak o to je to nejmenší. Jen abys doopravdy přijel.
1: Když to slíbím, tak přijedu. Ale každý ten vůl, ať má pěknou mysliveckou uniformu a klobouk s brčkem. To je mý třetí a poslední přání.
0: Tak jak jsem řekla, 4 myslivecký mundury ušíte. Zítra po ránu to musí být. A ne, abyste mě postříhali zbytečně moc sukna, nebo vám to srazím.
2: A má to být s vestou jemnost, paničko? A nebo bez vesty?
3: I to se stalo, jak Kuba řekl. Pandrholová se vezla v povozu taženém dvěma páry volů, oblečených do uniform a kloboučku. Na návsi ruka páně bylo pozdvižení, o to větší na kocandě. Do kroku jim vyhrávala havířská kutálka.
4: Se líbám. Tak jedem.

0: A víš, kterou mluvněnec už je tady, pan Drolo? Když si mě tak opěnlivě volal.
1: Jenomže kmotr smrťák tentokrát stál u čela postele a nesouhlasně kroutil hlavou.
2: Tak, Kubo, co je? Dej se do kurírování.
3: Milá paní, tomu vašemu pan Drholovi už žádná pomoc není.
2: Ty lumpe! Ty švindlíři! Prasata si vymámil, pivo si prolil štánem, tak teď kurýruj, chyť tě nám zavřít!
3: Tak abys věděl, pan Drholo, když se tady před mýma očima napráskneš toho bláta, co si nechtěl dopřát mým dětem na kaši, zachráním ti život.
1: Smrťák varovně zahrozil prstem.
3: Mláto sem! Pěknou míšu mláta a velkou žíci. Ať se má pan Drhola jednou na světě tak dobře, jako havíři. Potřebuju 4 silní chlapy,

0: Paň máma krmila pandrholu mlátem. Šklebil se, ošíval se, ale spal se jenom, aby se rychle uzdravil.
1: Rychlejc.
0: Smrťák tázavě hleděl na Dařbujánovo snažení. Chlapi otočili postel, protože tak se smrťák dostal k nohám jeho postele, což by pro pandrholu mohlo znamenat záchranu.
2: Tak, to by stačilo.
0: Smrťák jen pokrčil rameny.
2: Nezlob se, kmocháčku. Já ti toho prožrance za nějaký časek vrátím.
3: Jak si to představuješ? Jakej pak časek? Já mám svý inštrukce. Do dnešní půlnoci ho musím odevzdat v pekle, nebo z toho mám pěknou polízanici.
2: Je, do půlnoci, to stíneš ještě 10krát. Pojď, já ti něco ukážu. Bajo, ženo. Bajo, úplně zdrav, jako za starých časů. Hned mi dej upect kus uzenýho bůčku a zelí hodně mastný. A kalhoty. No počkej, počkej ti, potvoro umouněná. To mláto ti přijde draho.
3: To víš, já mám službu jak řemen. Nepak přijím řemesle pít.
2: Ano, tak pro jednou. Teď oni ty hořejší taky nemají oči všude. Počkej mi hodinku. No. Ať nemám s tou doktorinou ostudu. Tak na bratrství se napít musíme. To je marných moce. Ať slouží. A jestli pak, kmocháčku, dokážeš dole. Dívej se.
0: Kuba si vložil plechový korbel do zubů a bez pomoci rukou vyzunkl celý obsah do dna. Kmotr smrťák se nechtěl nechat zahanbit a tak to po Kubovi zopakoval.
2: Za vás, výborně, kamaráde zlata. Víš, že to tady spolu do večera přečkáme.
3: Jo, sakra, kdybych já neměl takovou zodpovědnost.
2: Ale zodpovědnost, jakou pak zodpovědnost, kamaráde. Radši si zaspíváme, jo? Glok, glok, glok, glok, glok. Ty to neznáš?
3: Ne.
2: A kterou znáš? Začni. Já jsem úplně zapomněl, že ty jsi vlastně smrťák. A já tě naučím tam tu. Glo, glo, glo, glo, glo, glo, přineš se. Glo, glo, glo.

0: S-S-O-P-O-P.
1: A po tomhle následuje, já tě to naučím, dávej pozor. Když se napil, tak sakra přidej se.
2: Ke sklepu se pomalu přikradl pan Drhola a schoval se za jeden ze sudů. Poslouchal hovor nic netušících Dasbujána a Smrťáka.
1: Kam jdeš, Smrťáčku? Tak já ti toho prožrance pan Drholu vrátím, jen co se drobátko se žezí.
3: Brou noc.
1: A sakra. Smrťáčku, neblázni. Ty není ještě všechno vypity. Pojď.
4: Au, chase, vemte kladiva a za mnou. Musíme zabednit ten největší sud.
2: Pivem znavený kmotr i s kosou ulehl do toho z největších prázdných sudů. Kuba usnul přímo u tekoucí pípy.
4: Holen, pojďte! Zabedit a pořádně, ať tam nezůstane ani škulinka. A toho umouněnce hoďte k prasatům. Kolína, povalečná! Já vám ty kosti proženu, dermochlebové! Má se to mláto zapařit? Tak rychle, rychle na rybáci!
1: A vida, pane starej, jak vám to zdravíčko slouží?
4: Jsi se probral z opice? Co mi sem lezeš, umouněnče?
1: No, nějakou tu zlatku jste mi dlužen za kurírování.
4: Jedeš od suči, beničníku? Co pak si mi udělal málo škody?
1: Tak on si tě smrťák najde.
4: A nenajde, nenajde. Toho jsem dobře uklidil, ty hňupe.
5: Zdař Bůh.
6: Fuj, ty vypadáš, chlape. Jako kdyby si celou noc prospal v prasečím chlívku.
5: Markýtko, já ti slibuju, a tobě taky, že už se napití do nejdelší smrti ani nepodívám. Jenom mi prosím tě, udělej trochu slepičí polivky. Ať si spravím chuť.
7: Kubo, pro pána Jana, pojď se podívat. Dějou se hrozný věci.
5: Co je?
7: Podívej se.
2: Sotva Makytka na špalku usekla kohoutkovi hlavu, hned mu zase přiskočila zpátky a kohout si kokrhal jako by nic.
7: Kubo, já snad blázním. Tak tohle to se mi stalo dnes už po třetí.
5: To se asi smrťák ztratil ze světa.
4: Nemám!
2: Před řeznictvím byla spoušť. Po křiku. Řezník neměl na krámě ani kousíček masa. A tak se pokusil oběsit. Strčil hlavu do oprátky, spustil nohy a nic.
4: Lidičky, to je hrůza. Člověk se ani oběsit nemůže. Brambory! Zas ty prašivý brambory! Celý týden brambory! Zas ty maso!
8: Pomůžej!
4: Pomůžejte!
8: Víš, že nikdo v městečku nemá maso!
4: A já chci maso! Já musím mít maso!
2: mlsný Pandrhola, jak smyslů zbavený, pálil ze dvojky do svých vepřů. Ti se jen vždycky ošili, zakvikli, ale jinak si chrochtali vesele dál.
4: Však já na vás vyzraju! Bednáři, vyvalte ten zabedněnej suk na dvůr!
8: Muži můj jedinej, pro boha měj rozum, nepouštěj ho, radši se drž kubánku.
4: Neblázni, co by mi teď mohl udělat, teď už jsem zase zdravý jako řípa. Vyražte víko! Prase počká, ty seš přednější, pan Drholo.
5: Co je to? To vypadá, jako by zvonili umíráčkem.
6: A za nějakýho bohatýho. Slyšíš? Pole, louky, dům, pole, louky, dům. Kdyby to byl havíř, tak bude jen šuptám s ním, šuptám s ním, šuptám s ním.
5: Ale teď přece smrťák. Tak to už je smrťák zase na světě. Ale já za nic nemůžu.
2: Rozlobený kmotr srazil jednou ranou kosou z Kubovy chalupy štít s nápisem doktor. Vážně mu pokynul, aby ho následoval do chalupy.
5: Kde jsi byl, smrťáčku?
4: Sudě, zabedněnej. Ty, Kubo, kdybys neměl tolik dětí, já bych tě nejradši.
5: Já vím.
4: Teďka budu mít na hoře pěkný rambajs.
5: My jsme hold na to bratrství neměli tolika pít.
4: Neměli? A nejíc mi dodalo to glo, glo, glo, glo, glo, glo. Ještě dneska mám na patře takovou divnou chuť.
5: To nic, smrťáčku. Já tě vykuríruju. Tu máš. No vem si, neboj se.
4: Ty, Kubo, ale tahle okurka, to je tvý poslední kurírování. Já ti slibuju, že nebudu víckrát pít.
5: A já, že už nebudu nikdy kurírovat.
4: Platí?
5: Platí.
4: Poslouchej, tam já zpravila chuť. Neměl bys tam ještě jednu?
5: Ale jo, vem si je všechny, prostrejčka příhodu. A kdyby ti bylo smutno, přijď se za mnou podívat. Ale na šachtu, kamaráde, ne. Ty bys si měl nás za víře nechávat vždycky až na konec. Smrťáčku, zdař Bůh.
4: Tak buď zdrav, Kubo.
0: Tak co, Kubo? Nepůjdeš s náma na šichtu?
5: Toť se víš, že půjdu. Teď já bych bez vás stejně nemohl být, vy stará havířino. A bez tebe teprv ne.

0: si neumíte představit, co má zima práce. Když přijde její čas, má tolik starostí, povinností a zodpovědnosti, až jí z toho někdy jde hlava kolem. Tak například musí zmrazit zem. Ono se to lehce řekne, ale není to jen tak. Zima dobře ví, že země musí být promrzlá akorát, ani moc, ani málo. Tak, aby kořínky věděly, že je doba odpočinku a nehnali rostliny jako splašené do pupenců. Ale zase ne tolik, aby ty křehké kořínky zmrzly v zemi na padrť. Nebo rybníky. Zmrazit rybníky také není žádná legrace. Řeknete si, led jako trám a basta. Napadne vás ale, že pod tím ledem musí žít a také dýchat ryby? Kapři, líni, cejni i malí karásci? I na to musí zima pamatovat. Nechat tuhle v ledu škvírku a támhle zase skulinku, aby se všichni ti šupináči mohli občas zhluboka nadýchnout. Zkrátka, zima má starosti nad hlavu a sama by všechnu tu práci nezastala ani za nic. Naštěstí má ale k ruce pomocníky, mrazíky. Tihle mrazíci jsou moc šikovní hoši, chlapíci ostří jako břitva a do práce jako draci. Nic jim neujde, ani jednu nezamrzlou kalužinku nepřehlédnou. Když se toho roku ujala zima vlády nad zemí, všechno se zdálo jít podle starých pořádků. Mrazíci se nahrnuli do kanceláře paní zimy a pěkně se vyrovnali do řady od toho největšího habána až po toho nejmenšího utřinosa. Podupávali svými mrazovkami, kam dýchli, tam to praštělo ledem. Zima začala úřadovat. Podle abecedního seznamu si volala mrazíky ke svému psacímu stolu a rozdělovala práci. Ty půjdeš tam a ty zase semhle. Když v tom se celá ta pěkně vyrovnaná řádka mrazíků zavlnila, jak se někdo snaží horem pádem dostat ku předu. U psacího stolu paní zimy se objevil mrazík, ale ne, tohle přece nemůže být mrazík. Žádné svaly, tělo jako vrbový proutek, u všech všudy odkdy pak chodí kluci mrazíci v plizované ledové sukýnce. Co pak ty si záč? Zeptala se zima a nasadila si na nos ledové brýle, aby si lépe prohlédla podivné stvořeníčko s velikou jinovatkovou mašlí ve vlasech. Mrazilka, jméno mé, udělala ta ledová panenka půvabné pukrlátko. Špičatým kramflíčkem přitom škrtla o led, až zajskřilo. Mrazilka, neznám. A vůbec, slečno, máme moc práce. Na zdržování sis nevybrala správný čas, zamračila se zima. Slečna mrazilka však měla pro strach uděláno. Hned tu bylo ještě jedno pukrlátko i s úsměvem. Ale právě kvůli tomu jsem přece tady, abych ti pomohla. Nebo snad mou pomoc nepotřebuješ? No, ošila se zima, která si při nejlepší vůli neuměla představit, jak by jí tahle ledová cácorka mohla pomoci. Inu, kdo má chuť pomáhat, toho neodmítnu. Co vlastně umíš?
1: Já... Trošku se zarazila mrazilka, ale hned pokračovala. Já mám totiž takový nápad. Je to nápad za všechny peníze, to budeš koukat. Začalo to tím, že jsem jednou poslouchala, co se o tobě dole na zemi říká. Jsi prý studená a taky někdy moc mírná, ale jindy zas krutá a taky zlá a nelítostná. No, tohle všechno se o tobě říká, jen si představ. Nenašel se ale ani jeden člověk, který by řekl, že jsi k tomu všemu taky krásná. Koukáš, co? Já dobře vím, že tě to mrzí, seš přece ženská jako já, zamrkala mrazilka na skoprnělou zimu čtverácky jedním okem. Ale nic si z toho nedělej. S mojí pomocí budou o tvé kráse skládat básníci verše. Pojď se vsadit.
0: Zima nemohla nad troufalostí mrazilky popadnout dech. A už vůbec neměla chuť uzavírat nějaké sázky. Vždyť ona je ta svečinka řádně drzá. Co si to vůbec dovoluje? Zima byla přece odjakživa jenom zlá, studená a krutá. Kdo se prosí o nějakou krásu? Co pak zima potřebuje, aby se o ní říkalo, že je krásná? To tedy nepotřebuje. Prý, aby říkali, zima je krásná, zima. Zima je krásná.
1: Zopakovala si zima v duchu ještě jednou tu nesmyslnou větu a najednou se jí to k vlastnímu překvapení začalo líbit. A proč by vlastně lidé nemohli říkat, že je zima krásná? Proč pak ne? Na krásu má právo každý, proč by tedy ne mocná paní zima? Zima se ohlédla, co na tom razíci. Ti se samozřejmě hned začali ušklíbat, pohyhňávat a jeden si dokonce zaťukal na čelo. Dobře ti, zimo, radím. Neposlouchej tu bláznivou slečinku,
2: šeptl mrazík, co stál nejblíž zimě do ucha.
0: Ikuš, zbytečné řeči. Mně nemusí nikdo radit. Vím sama nejlíp, co a jak. Jestli se nepletu, každý z vás už práci dostal, tak už neokounějte a jděte si po svých. A nezapomeňte, že vás večer překontroluji.
1: Utrhla se zima.
2: Mrazíci sklopili hlavy a s mrzutým brumláním odešli po své práci.
1: Slečna Mrazilka osaměla s paní zimou.
0: Rozhodla jsem se, že to s tebou zkusím, řekla zima.
1: A Mrazilka se radostí až zatetelila.
3: Jej, to je dobře. Vidím, že jsi moudrá. Tak já bych ti třeba vysvětlila ten svůj nápad.
1: Spustila Mrazilka, ale zima ji zarazila. Jak správně říkáš, jsem moudrá.
0: A protože jsem moudrá, tak si tě nejdřív vyzkouším. Nejdřív musíš složit zkoušku, potom uvidíme.
3: A co bych jako... Lekla se Mrazilka, která popravdě řečeno neměla o zimní práci ani potuchy. Měla jen hlavu plnou, ale plničkou nápadů.
0: Klouzačky, řekla zima.
3: Klouzačky? Jaké klouzačky?
1: Nechápala Mrazilka.
0: Budeš mrazit klouzačky. Když dokážeš do večera udělat pro všechny děti na zemi klouzačky, vezmu tě do služby. Ale to ti povídám, zahrozila zima svým kostnatým prstem. Ať je každá klouzačka jako pravítko.
3: Jako pravítko? Podivila se Mrazilka. Ale v tom už jí v očích zablízklo šibalské světýlko, docela takové, jako by se jí v hlavě vylíhl z brusu nový nápad. Ale zajisté, každá klouzačka bude jako pravítko,
1: zavískla Mrazilka a vylétla ze zimní kanceláře tak nakvap, že se paní zimně průvanem rozlétly všechny účty a důležité listiny.
3: No, a my teď dáme Mrazilce čas, aby splnila svůj první úkol. O tom, jak si s klouzačkami poradila, si povíme až zítra. Dobrou noc.
4: V jednom malilinkém království žili mlynář a rybář. Bydlili blízko sebe, pochopitelně u řeky. Neustále se přeli, neustále se svářili a soudili. Oba dva vodu potřebovali k živobytí, ale každý jinak. Co bylo rybářovi málo vody, mlynářovi bylo moc, anebo obráceně. Tak jim život plynul v hádkách o vodu a jiných schválnostech, zatímco řemeslo zahálelo. Jednou se jedna z jejich nekonečných pří dostala od okresní soudní komory přes vyšší okresní soudní komoru k nejvyšší soudní komoře okresní a pak k nejvyššímu soudu a nakonec se odvolali ke králi. Král byl mladý, hezký a celkem rozumný člověk. Byl svobodný, protože se chtěl oženit jenom s chytrou ženskou a o chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna, takže ano. Král pozorně vyslechl obě strany, nakoukl do kupy lejstera spisů a nabyl názoru, že příčina všeho není ani tak voda, jako spíš nedobrá vůle, pýcha, malichernost, no zkrátka titěrnosti, kterými někteří lidé zkracují život sobě i druhým. Viděl, že tu dohromady není koho trestat, a když, tak snad soudce z předcházejících komor, a to za to, že takovou hloupost dovolili takhle nafouknout. I pravil. Dám vám 3 hádanky. Podle toho, jak je zodpovíte, bude znít můj konečný soud. Řekněte mi, co se lidem nejvíc vyplatí. Dále mi řeknete, co je nejsladší na světě a potom, kdo je největší nepřítel člověka. A ukázal na mlináře. Ten se podrbal za uchem, zaotálel chvilku a jestli prý by to nemohlo počkat do zítřka, jako že by se rád na to vyspal. Dobrá, pravil král, dobrá, zítra v poledne oba 2. A přitom mu blesklo hlavou, že by se něco mělo dělat, aby se zvýšila inteligence obyvatelstva. Na rybáře před zánkem čekala jeho dcerka. Bylo jí 16 a rozum měla jako starý šalamoun. Zdenička se jmenovala. Tak jak pak jsme dopadli, tatínku? Ach, ještě nějak. Zítra v poledne se to má rozhodnout. Když jí vypověděl celý průběh a dostal se až ke královým otázkám, pronesl zasmušile, to jsou hádanky, holka, jako jak z tisíca z jedné noci. A kde mám na to vzít rozum? Toto zítra pěkně prošvihnu. A teď je to jednoduché, smála se Zdenička. To je jako facka. Nejvíce se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, no? Nejsladší na světě je spravedlivý spánek. A největším nepřítelem člověka je lidská hloupost. A tak pojďte, tatí, maminka čeká s obědem. Hlavu vzhůru, vyhrajeme to. Druhého dne zvonilo poledne, když král vcházel do soudního sálu. Králové musí být přesní, to patří k povolání. Tak jak jste se na to vyspali? A ukázal prstem opět na mlináře. Mlinář se uklonil a spustil. Nejvíce se vyplatí, prosím, mít všecko pěkně pod zámkem. A nejsladší na světě je totiž můj 12letý med. A největším nepřítelem člověka jsou daně. Král ukázal na rybáře. Nejsladší je, prosím, spravedlivý spánek. Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku pomáhá a to třetí, jo, že největším nepřítelem člověka je hloupost. Přitom se díval na krále a brada se mu chvěla. Král se obrátil k mlináři. Jsi hloupý mlinář, pravil. A ty rybáři to nemáš ze sebe. Dále řekl mlináři, aby se zamkl ve mlíně a aby nevycházel ven, dokud za trest nesní soudek 12letého medu, a to bez chleba, a vyhnal ho. Rybáře si pozdržel a když byli o samotě, pravil. Kdo pak ti poradil tak odpovídat? Rybáře ani nenapadlo krále obelhávat. Řekl mu, že to byla dcerka, Zdenička. To není hloupé děvče, nejchytřejší na světě, pyšnil se otec. Pojď se mnou. Dovedl rybáře do spižírny, vybral 10 vajec a podal je rybáři. Dej je té tvé nejchytřejší dcerce na světě a že ji ukládám, aby mi z nich zítra poslala 10 kuřat. Když rybář se vrátil domů, žena i dcerka věděli, jak soud dopadl. Takové věci se rychle rozkřiknou. Když pak vyřizoval králův vzkaz, nemohl si odpustit povzdech. Tohle musí špatně dopadnout. Zdenička si však věděla rady. Dala hrst prosa do pytlíčku a povídá, tatínku, doneste to panu králi, že pěkně prosím, aby to proso zasil, aby do rána uzrálo, abych měla čím ta kuřátka krmit. A vystrčila ho ze dveří. Krále ten vzkaz pobavil. To je opravdu chytrá holka, ta tvoje dcerka. Je hezká? Jako růže z rána, rozpovídal se rybář. Jako pstruh v peřeji. Jako, a kolik pak je jí? 16. To bych ji rád poznal. Řekni, ať mě zítra navštíví. Ale dávej pozor. Musí přijet, nepřijet, musí být ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná a ať mi přinese dar, nedar. Budeš si to pamatovat? Rybář si to cestou domů neustále opakoval, takže se mu to podařilo vyřídit téměř zúplna. Zdeníččina maminka jenom vrtěla hlavou. Ustrojená, neustrojená. Přijez, nepřijez, obutá, neobutá. Dar, nedar. Muži, táto. Seš si jistý úplně, že jsi to nepoplet? Jo. Ještě učesaná, neučesaná. Dcerka si založila ruce, svraštila čelo a několikrát si ten vzkaz opakovala. Pak řekla, tatínku, uměli byste chytit vrabce? No, proč pak ne? Maminko, uměla byste mě ušít šaty z rybářské sítě? No, jak pak bych neuměla? Tak mi prosím vás chytněte vrabce, tatínku, a dejte ho do škatulky. A vy, maminko, spíchněte mi z té potrhané sítě šaty a pěkně podle módy, buďte tak hodná. Rybář šel na vrabce, rybářka se dala do šití. A Zdenička běžela do kůlny. Vzala jedno kolečko od starého trakaře a druhé od nového. Našla si prkénko, ani ne široké, ani ne úzké, ne dlouhé, ne krátké, a kolečka k němu přidělala. Na každý konec jedno. Pak k tomu připevnila rozeklanou větev, co by řídítka, jednu nohu dala na prkénko, druhou se odstrkovala a rejdila s tím po dvorku. Rybářka ji viděla z okna a volala na ní, cože to má za nesmysl? No jak jinak bych mohla přijet, nepřijet, maminko? Kolečka mě trošku vezou a jednou nohou trošku běžím. Ani nejedu, ani neběžím, kolo běžím. Za hodinu se vrátil rybář s krabičkou, ve které se vztekal vypasený brabec. Rybářka šila až do rána. Zdeníčka se časně ráno vykoupala v řece. Potom na levé straně si upletla cop a na pravé straně rozpustila vlasy. Oblékla si nejlepší košily a přes ní šaty z potrhané rybářské sítě. Na jednu nohu si obula střevíček a druhou nechala bosou. Pentličkou ovázala krabičku s brabcem, dala si popřát šťastnou cestu a vyjela za králem na koloběžce. Bosou nohou se vezla, obutou odstrkovala. Než dojela k zámku, měla za sebou průvod ze vlounu. Stráže ji nechtěli pustit do zámku, ale Zdenička se s nimi nebavila, mocně se odstrčila a ujížděla porád pryč ze sálu do sálu a zabrzdila rovnou až před králem. Zde mě máte, pane králi. Ustrojená, neustrojená, učesená, neučesená, přijela, nepřijela, obuta, neobuta, přišla, nepřišla se vás navštívit. Zde prosím, přijměte ode mě dar, nedar. A podala mu škatulku. Král vzal škatulku, rozvázal parádní mašličku, otevřel víčko a frr! Brabec ulít. Usmál se a začal si Zdeničku podrobně prohlížet. Jezdil očima po její postavě, ale neustále se vracel na důlek, který se Zdenice dělal na levé tváři, když se usmívala. Pstruh v horské peřeji, pomyslil si. A protože, jak už jsem říkal, to byl král mladý, svobodný a venkoncem rozumný člověk, neotálel, nýbrž dal rovnou zapřáhnout do zlatého kočáru a vezl Zdeničku domů. Vezl jí velikou oklikou, takže než přijeli do rybárny, byla noc a tykali si. Vzbudili rodiče a král požádal o ruku jejich dcery. Po svatební hostině, která trvala 3 dny, jakmile byli sami, král řekl Zdeničce, vzal jsem si tě, protože jsi chytrá a hezká. Aby nám naše láska a naše kamarádství dlouho vydrželi, aby nic nestálo v cestě našemu štěstí, slib mi, že se mi nikdy, nikdy nebudeš plést do vladařských záležitostí. Nikdy, slibuješ? Slibuji, řekla Zdeniška s důlkem. Načež se velice milovali. Asi za půl roku v den blahoslavené tuberózy byl v sídelním městě výroční trh. Z celé zemičky se sjeli lidé a lidičky, komedianti, provazolezci, sklenkáři, pláteníci, karbaníci a s nimi konští handlíři. Tentokrát jich všech bylo dvojnásob než loni. Každý chtěl vidět novou mladou paní královou. zájezdní hospody byly plné, lůžko na přenocování bylo vzácnost a lidé spali, kde se dalo. I stalo se, že pod mostem se utábořil jeden koňař a hned vedle jiný koňař. Ten první prodával kobyly a ten druhý valachy. Jedné z kobyl se v noci narodilo hříbátko a v tom všeobecném zmatku se mámě ztratilo a ráno je našli hned vedle pod valachem. Ten, co prodával valachy, prohlásil, že hříbě patří jemu. Ten s těmi kobylami to vyvracel a celkem správně namítal, že hříbě patří kobyle a kobyla jemu, takže hříbě je také jeho. Křičeli na sebe, koňař daleko pro nadávku nejde, a lidé z toho měli šprým. Hecovali je, na oko se zastávali tu toho, tu zase toho druhého, až chlapi ve vsteku na sebe vytáhli kudly. Byzicové je museli od sebe roztrhnout. Protože o výročním trhu všechny pře rozhodoval panovník, přivedli ty dva vykuky před krále. Král byl samým oslavováním unavený, nevyspalý. A aby stání zkrátil, ukvapeně rozhodl. Je známo, že hříbě se drží u rodiče. Tudíž bylo-li pod valachem, valach je rodič a patří jemu. Celkem už to nehrálo roli, protože to hříbě mezi tím někdo ukrad. Ten, co přišel o hříbě a ještě k tomu prohrál při, se rozmrzel. Chodil po královském parku a mlátil kloboukem o zem. Jeho počínání uviděla z okna Zdenička. Sešla za ním a ptala se, co to provozuje. Koňař si vyprávěl, jak král rozhodl při. To je proti koňskému rozumu, zvolal a praštil kloboukem o zem. Zdenička mu musela dát za pravdu. Protože však chtěla být věrna slibu, že se králi do vlády plec nebude, nemohla nic dělat. Dala však koňařovi radu. Navedla ho, aby s lukem a šípem chodil po královské zahradě a díval se k nebi do korun stromů. Až potká krále, aby mu řekl, že hledá, kde si kapři postavili hnízdo. Aby řekl, že mu ulítli z rybníka a že se bojí, že snesou všechny jikry ve hnízdě. Kdyby se mu král smál, tak aby mu řekl, že od té doby, co se valachům rodí hříbata, kapři hnízděj na stromech. Pak ho ještě poprosila, aby nezradil, že mu to ona poradila a přenechala ho osudu na zahradě. Koňař se choval přesně podle její rady. Chodil po parku, luk k výstřelu připravený a zíral do větví. Jak předpověděla, potkal krále, který se ho ptal, co tam pohledává. Koňař povídá, že číhá na kapry, co mu ulítli z rybníka. Král se na něj rozstřik, aby ho neměl za blázna. Jsi blázen, od které doby kapři snášejí jíkry na stromech. Přesně od té doby, co se valachům rodí hříbata, pane králi. Královi svitlo. To tě navedla moje choť. Koňař zapíral. Nelži, znám její argumenty. Musel ještě dlouho křičet a nakonec pohrozit žalářem, než koňař přiznal barvu. Král se vrátil do zámku a kázal připravit na večer slavnostní večeři s hudbou a tancem. Skázal Zdeničce, aby si oblékla nejlepší šaty a aby pak přišla za ním do trůního sálu. Když přišla, krásná, jako růže z rána, král seděl na trůně s korunou na hlavě, s žezlem a se všemi odznaky své moci. Kázal jí pokleknout a pak řekl: Nikdy jsem nechtěl s tebou mluvit jako tvůj panovník. Přál jsem si, abychom do smrti zůstali muž a žena, manžel a manželka. Proto jsem chtěl tvůj slib, že se mě nebudeš plést do vládnutí. Slíbila si, ale slíbené

Král zacinkal lžičkou o skleničku, utišil halas a oznámil všem přítomným své rozhodnutí. Když domluvil, několik dvařanů se pokusilo opět o družnou zábavu, leč pokus krutě selhal. Všichni měli Zdeničku rádi a teď jim začalo být smutno. Hudba pípala, až skončila na nedostatek nadšení. Hosté se začali vytrácet. Za stolem zbyl jen král a Zdenička. Vlastně jen Zdenička, protože král už nevěděl, kde je. Před proslovem se napil na kuráž a po proslovu si dal tuplák Rinského ze zármutku. Když Zdenička viděla, že už nemůže ohýbat prsty a že se sune pod královskou tabuli, složila ho opatrně na zem a zabalila ho do koberce. Sluhům řekla, že si ten koberec bere domů, aby jej naložili. Stalo se, kočí sykl na vraníky a jela domů. Druhého dne k polednímu se král probudil. Byl v prosté posteli, v malém pokojíku. V otevřených oknech s řezichou a rozmarinou vrkají holuby. Už se začal obávat, že ho někdo ukradl. Když se otevřely dveře a vešla Zdenička v obyčejných šatech, na rukách tác s bílou kávou, s medem a kobliškou. Kde to jsem? No u nás doma, v rybárně. A co tu dělám? Mého manžela. Řekl jsi mi, že si smím vzít sebou, co je mi nejmilejší. Ty jsi můj nejmilejší, tak jsem si tě vzala sebou. A udělal se jí důlíček. Zase se jelo na zámek a zase bylo plno slávy. Ale tentokrát je slavné slávy. Král se vzdal trůnu ve prospěch své ženy. Rozhodl se, že bude dělat prince manžela, to je pohodlnější, než to vládnout, že bude moudrá a chytrá Zdenička. Těsně před Zdeniččinou korunovací prosila o slyšení deputace urozených pánů, vedená Nestorem zemanstva. Ve vší skromnosti přišli upozornit, že jim jméno Zdenička odporuje královské tradiční nomenklatuře a snažně by tudíž prosili, aby královna ve své bezmezné moudrosti si zvolila jméno královské hodnosti vhodnější. Zdenička jim vyhověla. Na paměť vozítka, které jí dovezlo za štěstím, rozhodla se pro jméno královna Koloběžka první. Ha. Stejně však, když vycházela z katedrály s korunou na hlavě, lidi volali, ať žije naše Zdenička!

0: jaká zvířátka?
1: Víte co? My si tu pohádku o dvorečku se zvířátky zahrajeme. Jste pro?
2: Ano!
3: Ano!
2: Ano!
1: Dobře. Tak si představte, že jsme všichni zavrátky na dvorečku. Tady mají kurník slepičky. Na druhé straně bydlí kolébavé kačenky. A tamhle, docela vzadu, je dřevěný chlívek a v něm bydlí malý zvědavý kozlík. Bylo jaro. Sotva se rozednil.

To se ví, že první vykoukly z kurníku zvědavé slepice. A hned se začaly starat, co je kde nového.

správně. Každý si má po ránu protáhnout tělo. Hospodyně přinesla pro všechny dobrou snídani. Na, pipi, pipi, pipi, volala. Káč, káč, káč, jen pěkně zobejte.

Nakonec se probudil i malý kozlík. Vystrčil svou rohatou hlavu z kozího domečku a volal: "Mé, pojďte si hrát." Ostatní se nedali dvakrát pobízet.

Jednou takhle z jara se kozlík probudil, rozhlíží se a nikde nikdo. Kde jsou všichni? Vrtalo mu rohatou hlavou. Kopítkem zaťukal na slepičí domeček.

Ale slepičí domeček zůstal zavřený. Slípky uvnitř kvokaly, ať je kozlík nechá být, protože prý mají jiné starosti. Jaké starosti? Kroutil kozlík hlavou. A slepice mu to hned vysvětlili.

Sedět není žádná práce, zlobil se kozlík. Ale slepice kvokaly jedna přes druhou, že nesedí jen pro nic za nic, když sedí na vajíčkách, a budou na nich sedět tak dlouho, dokud z vajíček nevysedí kuřátka. Až budou kuřátka vyseděná, musí se učit hopkat a zobat, poučovali kozlíka. Na nějaké hraní nemají čas.

Nevídáno, pohodil kozlík hlavou. Najdu si kamarády jinde. A kopítkem zaťukal na kachní domeček.

Ani kachny neměly na honičku s kozlíkem pomyšlení. Těšili se, až budou jejich káčata vyseděná, jak je budou učit houpat se v bocích, plavat na rybníku a potápět se do hloubky.

Kozlík byl smutný, že nemá nikoho, kdo by si s ním hrál. Sedl si do trávy pod rozkvetlou jabloň a vzdychal.

0: Co to bylo? Divil se kozlík. Kouká sem i tam a najednou to uviděl. V trávě leželo vajíčko. Jenže ne obyčejné, jako mají slípky nebo kačeny. Tohle vajíčko vám bylo celé kropenaté. Třáslo se zimou, aby jedovalo. Jestli pak víte proč?
1: Nevíme.
0: Protože bylo zvědavé. To bylo tak.

Přestaň drkotat, domlouval vajíčku kozlík, ať se nerozbiješ. Ale vajíčko se tetelilo dál. Potřebovalo bych trochu teplíčka, potřebovalo bych být vyseděné. Vyseděné, zaradoval se kozlík, tak to máš vyhráno. Opatrně vzal kropenaté vajíčko a uháněl s ním ke kurníku. Dobrý den, slepičky, povídá. Měl bych tu ještě jedno vajíčko, je krásně kropenaté a je mu zima. Přidejte ho k těm svým. Slepice se načepířily a začaly kvokat jedna přes druhou, že pro žádná cizí vejce nemají místo, že sotva stačí vysedět ta vlastní a vůbec ať prý jim hloupý kozlík dá s kropenatým vejcem pokoj.

0: Slepice se natřásaly, kvokaly a kozlíka už si nevšímaly. Kropenaté vajíčko se tetelilo čím dál víc. Kozlík pohodil rohatou hlavou. Nechte si svůj kurník, však já mám ještě jiné kamarády. Popadl vajíčko a hopkal s ním ke kachnímu domečku. Dobrý den, kačenky, sedíte?
1: Sedíme, neruš, odbyly ho kachny.
0: Kozlík žadonil. Měl bych tu ještě jedno vajíčko. Maličké, ale krásné, kropenaté.
1: Je mu zima. Pěkně prosím, přidejte ho k těm svým.
0: Kačeny se zlobily a kvákaly, že prý jim do cizího vejce nic není, ať je třeba ze zlata.

Kachny se otočily ke kozlíkovi zády. Kropenaté vajíčko se třáslo čím dál víc a bědovalo. Nikdo mě nechce, nikdo si mě nevysečí.

Kozlík zlostně zadupal kopítkem. Nic si z toho, vajíčko, nedělej, že nás všichni odbyli. Když tě nechtějí vysedět slepice ani kachny, vysedím si tě sám. Vajíčko přestalo údivem drkotat a brečet. Ty, kozlíku, divilo se. Já tě zimou umřít nenechám, prohlásil kozlík. Opatrně sebral kropenaté vajíčko a uháněl s ním do svého domečku. V domečku vzal vajíčko do náručí a dýchal na ně, aby se zahřálo. Jak je ti, vajíčko? Ptal se. Teploučko, libovalo si vajíčko. Tak to je dobře, řekl kozlík. Nic se neboj. Budeš u mě tak dlouho, dokud nebudeš vyseděné. Hlavně, že už ti není zima. Vajíčko moje kropenaté. A tak kozlík místo honění a dovádění trpělivě zahříval kropenaté vajíčko chlupatým kožíškem, dýchal na ně a pečoval o ně jako opravdová kvočna. Každé ráno vajíčko budil a večer je ukládal ke spánku. I ukolébavku pro vajíčko vymyslel.

Uplynuly dny a slepice vyseděly kuřata. Vyvedli je z kurníku a učili je hopkat a zobat. Pak si vzpomněli na kozlíka a zaťukali na jeho domeček.

0: Ale kozlík se z domečku ani nehnul.
1: Nemám čas, odbyl slepice.
0: Slepice posměšně kdákali. Pán nemá čas a co máš tak důležitého na práci?
1: Sedím na vajíčku, vysvětloval kozlík.
0: Kdybych vyskočil, vajíčko by mi nastydlo. Kdo to kdy slyšel, aby kozlík seděl na vejci? Ušklíbali se slepice.
1: Běhali po dvorečku a kde mohli, kozlíka pomlouvali.

Slyšeli to kachny. Právě se kolébali se svými káčaty k rybníku, aby je naučili plavat. Když zaslechli, že kozlík sedí na vejci, smáli se, až se jim hlavy třásly a hned s tou novinou uháněli dál.

Za chvíli všichni věděli, proč kozlík neběhá po dolině, ani se nepase na lučině. A všichni se mu posmívali. Ale kozlík si z toho nic nedělal. Jen ať se smějí, pohodil rohatou hlavou. A ty koukej, ať si co nejdřív vyseděné, domlouval kropenatému vajíčku. Až se z tebe vyklube kuře, budeme si spolu hrát? Nahrabal si pod bříško vonavé seno a trpělivě dýchal na vajíčko, aby je neofouklo čerstvé jarní povětří. Jednou takhle po ránu se probudil a zdálo se mu, jako by ho na bříšku něco zalechtalo. Zavrtěl se a ze sena se ozvalo tenoučké zapípání. Co to tu pípá? Divil se kozlík. To jsem já, kozlíku. Tíklo něco vysokým hláskem.

kozlík kouká. Ze sena se kulí ptáče, ale neobyčejné, celé barevně kropenaté, zrovinka jako to vajíčko, ze kterého se vyklubalo. Kozlík mohl na ptáčátku oči nechat. Ty jsi ale krásné kuře, zrovinka jako z pohádky. Kropenatý ptáček rozepjal křídla, vznesl se vysoko k nebi a spustil. Ale nemyslete si, nebylo to žádné kvokání ani kejhání. Byla to opravdická ptačí písnička.

0: všechny slípky i kachny na dvorku otočily hlavy do nebe a na zázračném zpěvavém kuřeti mohli oči nechat. Pojď do našeho hejna, volali na strakatého ptáčka. Nauč naše děti taky tak krásně lítat a zpívat. Kozlík je odbil. Teď by vám byl můj strakatý vyseděný ptáček dobrý, ale když byl ještě jen vajíčko a drkotal se zimou, vyháněli jste ho. Tak teď si bude hrát jen s tím, kdo ho vyseděl, a to jsem já. Slípky, kachny, kuřata i kachňata všichni zesmutněli. Maličký strakatý ptáček to viděl. To myslíš vážně, kozlíku? Ptal se s výčitkou.
1: Myslím, řekl spupně kozlík. Jen ať si nám závidí, budeme si hrát na babu a na honičku a na pikolu celý den, jen ty a já.

0: Chvíli se takhle honili a bylo jim spolu dobře. Jenže pak to strakatého ptáčka přestalo bavit. Sedl si na větvičku jabloně a začal kozlíkovi domlouvat, že by bylo přeci jenom lepší, kdyby si hráli všichni dohromady. A vůbec, zvířátka i lidi si mají odpouštět. Kozlík se zamyslel. Nakonec uznal, že strakatý ptáček má pravdu. Dobře, kývl, odpustíme jim, když se tak přimlouváš, ty moje kouzelné ptáčátko.
1: Nejsem kouzelné, řeklo strakaté ptáče.
0: A jaké?
1: Pomláskové přece, smál se ptáček. Vyseděl jsi s mě, kozlíku, z rovínka na velikonoční pomlásku.
0: Na pomlásku? Ale to se přece chodí na koledu.
1: Tak si na ní všichni společně zahrajeme, zaradoval se kozlík. Pomláskový ptáček vyletěl nad jabloň a volal. Slípky, kachny, pojďte sem. Hádejte, na co si zahrajeme.
2: Na co?
3: Na co?
1: Na koledu. A budeme si hrát a koledovat všichni dohromady. Vždyť jsme přece kamarádi.

0: Na kraji rozkvetlého makového pole seděl motýl s malým černým cylindrem na hlavě. Skládal a zase rozkládal křídla, ale za chvíli toho nechal a povídá: proč vlastně rozkládám křídla, když tu nikdo není? Sotva dořekl, z makového pole někdo zavolal: vždyť už jdu. A z máku jako z lesa vyšla panenka. Měla makokvítkovou sukni do zvonu a usmívala se. Jsem maková panenka. Motýl smekl malý černý cylindr a poklonil se. Jsem motýl Emanuel. Líbíš se mi, panenko. A udělal bych ti i dvě poklony, ale bojím se, aby mě nese zob kos. Toho se bát nemusíš, řekla maková panenka. Já mám tak červenou sukničku, že zažene každého kosa. A poskočila si a zatancovala dokola. Motýl Emanuel smekl černý cylindr a klaněl se na všechny strany. Přiletěl tam černý kos a sezobl Emanuelovi cylindr. Motýl Emanuel tiše řekl: byl tu kos a sezob mi cylindr. Maková panenka se přestala točit dokola. To přece není možné. Mám tak červenou sukni, že se jí musí leknout každý kos. Motýl Emanuel sklonil hlavu. Sáhni si. Panenka si sáhla a Emanuel měl na hlavě opravdu jen tykadla. Posadili se na krajíček makového pole a panenka povídá: asi jsem ti lhala, ale ani o tom nevím. A teď mi řekni, jestli bys mě unes, kdybych si ti sedla mezi křídla. Usadila se tam a vznášeli se spolu nad rozkvetlým mákem. To je dobře, že mě uneseš, Emanueli, řekla panenka. Leď až do prostřed pole, já se tam musím s někým poradit. Doletěli do prostřed pole a tam uprostřed kvetoucích máků stála zralá makovice. Ta je z celého pole nejchytřejší, řekla maková panenka Emanuelovi a hned se začala ptát. Nemohla bys mi, makovice, povědět?
1: I mohla. Kdyby se zbyla točila ke sluníčku, byla by tvá sukýnka ještě červenější a kos by byl uletěl. Ale ty se stočila od sluníčka a tak kos sezobl Emanuelovi cylindr. Je to všecko, co jsi chtěla vědět?
0: Děkuju, řekla maková panenka. Jen bych se ještě ráda dověděla, jak to udělat, aby kos Emanuelovi cylindr zas vrátil.
2: Makovice se otřásla ve větru a maková zrnka v ní zašelestila, jako když se přesýpají myšlenky. Nastav dlaň. Maková panenka to udělala, makovice se otřásla a panence do dlaně napršel mák. V každém zrníčku je dost spaní na jednu noc, řekla ještě makovice. A dál už si panenky a Emanuela nevšímala. Maková panenka se posadila Emanuelovi mezi křídla a letěli tak dlouho, až uviděli kosa. Seděl na plotě a slunce na něj svítilo. Na hlavě měl cylindr a zpíval.
0: To je Emanuelův cylindr, hned mu ho vrať, zavolala panenka.
2: Kos se tvářil, že prospěv makovou panenku vůbec neslyší. Panenka se k němu přitočila a upustila mu makové zrnko rovnou pod zobák. Kos se po něm ani nepodíval a povídá:
3: kdepak, tím mě neuspíte, mák já nezobám.
2: Postrčil si Emanuelův cylindr na stranu a zpíval dál.
0: Nic se Emanueli nedá dělat, musíš nahoru ke sluníčku, řekla maková panenka.
2: Každý motýl se už od malička učí lítat ke sluníčku. Emanuel si dal do kapsy tři maková zrnka, zamhouřil oči a letěl rovnou nahoru. Nejdřív měl za zavřenými víčky červeno, pak bílo a nakonec modro. to už byl u samého sluníčka. Co mi neseš, Emanueli, povídá slunce. Ale tady 3 zrnka máku, řekl motýl Emanuel. Na setí, diví se slunce. Ne, pro spaní, povídá Emanuel. Až sluníčko usneš, usne taky kos a maková panenka mu vezme cylindr. Ona nosí cylindr? Divilo se slunce. Ne, to je můj, řekl Emanuel. A podal slunci 3 zrnka máku. Sluníčko je slízlo špičkou jazyka, překouslo je a usnulo. Když spí slunce, musí kos taky. Usnul zrovna v polovině písničky a cylindr se mu skutálel z hlavy do trávy. Maková panenka ho zvedla a pověsila na větvičku. Za chvíli se vrátil motýl Emanuel od slunce. Sáhl na větvičku pro cylindr, 3krát si ho posadil na hlavu a 3krát smekl. Poprvé před sluníčkem, podruhé před makovou panenkou a do třetice jen tak sám sobě pro radost.

0: Vávrovi umřela žena. Pro potěšení nechal mu pán Bůh malého Vojtěcha, roztomilého chlapce. Když vyrostl, byl z něho řádný sedlák, jako táta, jenže byl obratnější. Jedenkrát zaseli hrách a když kvetl, chodili jej hlídat, aby se na něm nestala škoda. První den hlídal táta. O půlnoci se mu zdá, že uprostřed pole se pase bílý kůň. Pomyslel si, jak se tam jenom ten kůň dostal, a snažil se ho z pole odehnat. Když se však k němu přiblížil, utekl kůň na druhou stranu a tak ubohého vávru šálil až do půlnoci. Potom najednou zmizel. Vávra příhodu s koněm vypravoval ráno synovi. Vojtěch neřekl ani slovo, ale myslil si, že se táta bez pochyby u kmotra rychtáře zhluboka podíval do sklenky. Aby se tedy sám přesvědčil, šel na pole. Tu však nebylo ani lístkem hnuto a nic pošlapáno. Co táta v noci viděl, byl tedy nepochybně jen pouhý sen, pomyslel si Vojtěch. Druhý den přišla řada na něj. Když se smrklo, vzal ručnici na rameno a šel hlídat. Dlouho již obcházel pole, ale posud nespatřil nic, co by mohlo vzbudit jeho podezření. Avšak najednou vyjde měsíc a na protějším konci vykračuje přes hrách kůň. Bílý jako padlý sníh. Udivený Vojtěch vidí, že jej oko neklame. Založí ručnici a chce střelit, tu však koník zavolá. Nestřílej, bylo by to k tvému neštěstí. Po těch slovech přiblížil se lehkým krokem k vyděšenému Vojtěchovi a pravil dále. Synu, já jsem tvoje matka. Chceš-li mě vysvobodit a sám sebe učinit šťastným, sedni na mne, já tě odtud odnesu. Mile rád bych to učinil, jen kdybych mohl o tom říci otci, aby se pro mne netrápil. To se právě nesmí státi. Vojtěch byl chvilku na rozpacích, ale pak si pomyslil, no což, trochu se táta bude trápit, ale až se vrátím a řeknu mu, že jsem ubohou matku vysvobodil, vím napřed, že mi odpustí. Vyšvihl se tedy na bílého koně a ten se vznesl do povětří. Letěli celou noc, celý den a opět noc a den a ještě nebyli u konce cesty. Třetího dne přiletěli do překrásné země a tam se spustil koník dolů. Touhle cestou, synu, řekla matka, přijdeš k zámku, kde zůstává kněžna čarodějnice. Dej se k ní do služby, ale chraň se, abys nečinil, jak ti přikáže. Až vysloužíš, přijď zase na tohle místo a já tě donesu dále. Vojtěch uposlechl koníka a vydal se cestou ku pěknému zámku. Právě vyjíždí z něho vůz a v něm sedí krásná paní. Jak Vojtěcha zahlédne, hned se ho optá, co v zámku pohledává. Milostivá kněžno, hledám nějakou službu, byť by sebemenší byla, třeba u koní. Pojď tedy, řekla kněžna, skočila z vozu a šla přes celý dvůr až do konírny, kde stály tři koně. Tuhle ty dva vrance, řekla, budeš dobře krmit a pečovat o ně, ale tomu třetímu dáš jednou za den něco málo do žlabu. Za tomu ale denně třikrát namlátíš železným sochorem. Kdybys to neučinil, byl by příliš bujný a já bych na něm nemohla jezdit. Buď poslušen mého příkazu a nebudeš toho nikdy litovat, řekla a z konírny odešla. Ty chudáčku, řekl Vojtěch a přistoupil k třetímu koni. Mám tě mořit hladem a železným sochorem mlátit a ty jsi bez toho suchý jako louč. Matka mi dobře radila, abych tu čarodějnici neposlechl. Když přišel čas krmení, Vložil vyhublému koni za jesle tolik, co druhým, a ani se ho prstem nedotknul. Smutně, ale s výrazem vděčnosti, koník na něho hleděl, jako by mu děkoval. Večer přinesl Vojtěch koníkovi od své vlastní večeře kus bílého chleba. Ten se k němu obrátil a promluvil lidským hlasem. Děkuji ti, Vojtěchu, že jsi mne vysvobodil. Každý koňař uposlechl čarodějnici, mou nevlastní matku, která mě ze zloby proměnila v koně na věčné časy. Ty jediný jsi měl nade mnou útrpnost a za to se ti chci odměnit. Vyzdvihni tento žlab. Pod ním leží divotvorný meč, o kterém mimo mne živá duše neví. Vezmi jej a dobře uschovej. Zítra pak popros čarodějnici, aby ti dovolila sednout si na mne a trochu se projet. Ona to učiní, ale bude se přitom dívat z okna a oka z tebe nespustí. Ty však vytáhni meč a řekni té bábě hlava dolů. Hlava jí slítne a co se stane pak, uvidíš. Vojtěch učinil, jak mu koník poradil. Když vyzdvihl žlab, viděl pod ním nevelký meč z čisté ocele se zlatou rukojetí. Vzal jej a schoval pod postel. Ráno, když dal koňům žrát, šel kněžnu prosit o dovolení k jízdě. Teprve když řekl, že bude koně hodně trýznit, svolila. Vojtěch šel tedy do konírny, schoval meč pod šat, sedl na koně a začal ho prohánět po dvoře. Kněžna se zvědavě vyloží do okna, ale v tom okamžení zableskne v ruce Vojtěchově meč a hlava kněžny letí dolů. Koník přiskočí, proudící krev ho postříkne a on se v tu chvíli promění v krásného mládence. Vojtěch zůstal jako omámený, když k němu přistoupil mladý kníže a vroucně děkoval za vysvobození. Sloužící se zběhli, poznali svého pána a s velikou radostí ho vítali. Kníže prosil Vojtěcha, aby u něho zůstal, ale ten nechtěl. Princ mu tedy nechal alespoň ušít šaty, zlatem a drahým kamením vykládané. Potom se oba rozžehnali a Vojtěch šel ke svému milovanému Bělouškovi s divotvorným mečem po boku. Tak, synáčku, tak, pravila matka. V takových drahých šatech a s tímto mečem jsem tě chtěla spatřit, neboť jen takto můžeš dojít štěstí. Sedni na mne a já tě odnesu do jiné krajiny. Zase letěli kolik dní a nocí, až přiletěli blíže velkého města. Tam se spustila matka dolů a vedla Vojtěcha k jedné skále. Třikrát dupla kopytem o zem, skála se otevřela a uviděli zahradu krásnou jako ráj. Voních květin, zpěvného ptactva a sladkého ovoce tam byla hojnost a uprostřed tryskal pramen vody jako křišťál čisté. Když se Vojtěch trochu porozhlédl a pojedl chutného ovoce, řekla matka, nyní smoč v této studánce hlavu. Vojtěch to učinil a když ji vytáhli, jeho kaštanové vlasy byly celé zlaté. Jinoch stál v úžasu a nevěděl, co se to s ním stalo, ale matka ho brzo z myšlenek vytrhla. Můj zlatohlávku, nyní poslechni, co ti povím. V nedalekém městě bydlí král, který má jedinou dceru. Protože je již stár, nutí dceru, aby si z mnoha princů, kteří se o její ruku ucházejí, zvolila manžela i budoucího krále. Rozmarná dívka proto ustanovila na dnešní den veliký sjezd. Doprostřed ohrazeného velkého kruhu dala postavit hráz, na ní vyvěsit svůj bílý závoj a dala toto vyhlásiti. Kdo by na koni v prudké jízdě závoj přeťal, ten, že bude jejím ženichem. Vezmi tedy svůj meč, sedni na mne a pokus se závoj přetnout. Potom rychle odjeď, neboť tam nesmíš zůstat. Vojtěch si učesal zlaté kadeře, srovnal skvostný šat, sedl na koně a odjel. Blíže města v ohrazeném kole už sedělo množství diváků a čekali zvědavě, kdo asi z princů a knížat závoj přetne. Na lešení se zjevila princezna Milada. Ve tmavých kadeřích třpitily se diamanty jak hvězdy na nebi. Jízda počala. Jezdci jeden za druhým přeletěli a nepřeťatý závoj vlál vesele v povětří. Již se všichni vystřídali, ale závoj byl posud celý a Milada v srdci jásala, že je svobodna. Tu letí mladík na bílém koni, hlava jeho svítí jako slunce, skokem závoj mečem přetne, pokloní se princezně a zmizí jako vítr. Po jezdci jako by se země slehla. Milada hned oznámila, že druhý den bude opět veliký zápas princů o její ruku. Kdo přetne zavěšený prsten na šňůře, toho, že si vezme za manžela. Vojtěch seděl zamyšlený ve skalní zahrádce. Tu přistoupí k němu matka a vypravuje, že princezna opět oznámila zápas o její ruku. Sedni na mne, synu můj, vezmi meč a pojedem tam také. Vojtěch ani okamžik nemeškal a již letěli k městu. Druhý den Milada seděla vedle otce, ale její oči se toulaly po cestě, kudy zlatovlasý mladík přijel včerejší den. Již se všichni princové a knížata neúspěšně vystřídali, ale teprve poslední letí zlatohlávek, vytáhne meč, prsten přetne, pokloní se princezně a zmizí. Všichni se hněvali, že mladík panou opovrhuje, ale nejvíce to ovšem mrzelo Miladu. I pomyslila si, do třetice všeho dobrého. A ihned prohlásila, aby se opět druhý den všichni schromáždili. Kdo zelený věnec napůl přetne, že se stane jejím manželem. Matičko, prosil Vojtěch druhý den ráno, když se k jízdě do města chystali, popřej jen, abych u té překrásné pany malou chvilku prodlel a několik slov s ní promluvil, aby nemyslela, že jí mám v nenávisti. Pak půjdu s tebou, kamkoliv mne povedeš. Milý Vojtěchu, nežádej toho ode mne. Nesmíš to učinit. Poslechni a nenaříkej. Štěstí tě nemine. S truchlivým srdcem sedl Vojtěch na koně a jel do města, aby se o své štěstí pokusil potřetí. Král na tu stranu, kudy Vojtěch po dvakráte ujel, postavil silnou stráž, aby Milada nevěděla a přísně vojákům poručil, aby po koni stříleli, jestli bude rytíř ujíždět. Když Vojtěch přijel, snadno zelený věnec vedví přetěl, poklonil se Miladě a poslal vzdušný polibek. Již všecko vstávalo, křičelo a Milada se červenala radostí, neboť myslela, že tentokrát zlatý jezdec u ní zůstane. Ale náhle sebou bílý koník trhne, obrátí se v tu stranu, kterou přijel, a již ho není vidět. Lid se hněval, král hrozil trestem, jen Milada se smála a teprve o samotě plakala. Vojtěchovi se nevedlo o nic lépe. Seděl v zahradě, ani slova nepromluvil, nejedl a nespal. Druhý den přistoupí k němu matka a praví, nyní, synu milý, se musíme na krátký čas rozloučiti. Nech zde skvostný šat a meč a oblékni na sebe selský oděv. Nedaleko odtud se pasou ovce, chyť si jehně, to zabij, kůži stáhni a hlavu si do ní zaobal, aby žádný neviděl, že máš zlaté vlasy. Potom jdi a hledej ve městě službu. Když mne budeš potřebovat, víš, kde jsem. Nikde se však neprozrazuj, dokud ti to nedovolím. Vojtěch všechno učinil, jak mu matka poručila, a odešel do města. Milada seděla v zahradě. Tu slyší venku křik a vádu mezi sloužícími a cizincem. Zvědavě vyhlédne, co se děje, a tu spatří schrbeného, ošumělého člověka, který má na hlavě ovčí kůži a jedno oko zavázané. Co chce ten člověk? Ptala se sloužícího.
1: Hledá zde službu, milostivá princezno, odpověděl slouha. Jakoby zde pro takové žebráky byly služby.
0: To je dobře, že zde hledá službu, neboť my mu ji nejspíš můžeme zaopatřit. Co pak si zač?
2: Ach, nejmilostivější princezno, odpověděl cizinec. Jsem ubohý, chudý člověk, rád bych pracoval, ale jsem mrzák a lidé mne nechtějí vzít do práce, že mám ošklivou tvář a ohyznou hlavu, proto ji musím míti přikrytou koží. Slyšel jsem o tvé dobrotě, pano krásná, a umínil jsem si, že půjdu k tobě, abych milost tvou o službičku poprosil.
0: Nechci zklamat tvou důvěru, jak se jmenuješ?
2: Vojtěch.
0: Kdybys rozuměl zahradnictví, podržela bych tě ve své zahradě, abych dokázala lidem, že nemají nešťastným člověkem opovrhovat.
2: Zahradničení dobře rozumím, milostivá princezno, odpověděl Vojtěch.
0: Dobře, tedy pojď se mnou. Tvá nejhlavnější práce bude nanosit každé ráno do mého pokoje čerstvé květiny. Pak mu Milada ukázala zahradu a odkázala jej do jeho komůrky. Nyní nastaly Vojtěchovi dny plné práce a milých radostí. Všecko, co dělal, bylo pro tu, kterou více a více miloval. Práce mu šla od ruky, jak by hrál, a všecko se mu dařilo. Milada si nemohla nového zahradníka dosti vychválit. Jak se ráno probudila, cítila vůni ladných květin, které stály na stolku v křišťálových nádobách. Když vešla do zahrady, šla jako pohedvábí a den jak den našla něco nového. Tu nové sedátko, tu keř, tu záhon. Nejkrásněji však byl okrášlen letohrádek, kde Milada největší část dne sedávala. Pletence z nejvzácnějších květin vinuly se po stěnách a na křišťálových miskách leželo chutné ovoce. Já ani nevím, čím to je, říkávala Milada. Pod tvýma rukama krása jenom roste.
2: Však by nerostla, kdyby mou práci váš milostivý pohled nežehnal, odpověděl Vojtěch a políbil jí ruku.
0: Jednou se také princezna upřímného zahradníka ptala, zdali viděl toho zlatoskvoucího jezdce, když se všichni princové po tři dny sjížděli soutěžit o její ruku.
2: Neviděl, ale slyšel jsem o něm. Ale je přece jen nezdvořilý, že třikrát ujel.
0: Kdož ví proč, řekla princezna a ukryla líce v keři, aby Vojtěch neviděl slzy, které jí po tvářích tekly. Vojtěch to však přece uviděl a radostí by jí byl k nohám padl. Vzpomněl si však na matku, honem sklopil zrak k zemi a začal pracovat. Jedenkrát časně ráno nese Vojtěch jako obyčejně koš uvitých květin do pokojů princezniných a když vstoupí do pokoje, kde jindy komorná na něho čekávala, vidí uplakanou, černě oblečenou princeznu.
3: Vojtěchu, odnes ty květiny radosti a uvíj mi smutkovou kytku,
0: pravila úžaslému zahradníku. Ach, nejmilostivější princezno, co se vám přihodilo? Vždyť jsem o žádné nehodě neslyšel.
3: Věřím ti. Včera, pozdě večer, přinesl posel otci zprávu, že se nesmírné množství nepřátel žene proti naší zemi. Kde však máme tolik vojska sebrati, abychom takové síle odolali? Z okolních sousedů nám sotva, který pomůže, nebo tě pojala nenávist, že jsem žádného z nich nezvolila za manžela.
0: Důvěřujte v Boha, princezno. On vám jistě sešle vysvoboditele. Těšil ji schrbený Vojta a odešel s květinami. Druhý den na to sehnalo se do zámku množství zbrojného lidu, a ti táhli do pole s králem a jeho hrdinskou dcerou Miladou. Při odjezdu loučila se s Vojtěchem a prosila ho, aby dával pozor na její milovanou zahradu. Přislíbil, ale myslil jinak. Již druhý den se Vojtěch ztratil ze zámku, zahrada však byla zamknuta a žádný se do ní nemohl dostat. Zatím král s vojskem přitáhl blíže nepřítele a chystali se k jisté smrti, neboť viděli před sebou daleko široko rozprostřené zástupy nepřátel. Již stojí vojska proti sobě a čekají na znamení k bitvě. Milada vystrašena hledí ze svého stanu a tu na bílém koni přijíždí zlatovlasý mladík, šat se na něm třpití a na modré diamanty obsazené čapce se houpá bílé péro. V jedné ruce drží zlatou uzdu svého bělouška, ve druhé ocelový meč. Když ho Milada spatřila, začalo jí srdce radostí klepat. Již necítila žádnou úzkost a strach. Mladík se postavil v čelo pluků svého krále, vytáhl meč a zvolal: všem nepřátelům hlavy dolů. A tu hejna nepřátel klesají z konů a v malém okamžení stojí jich tam zase jako kobylek. Po druhé vytáhne mladík meč a hlavy opět klesají. A tak se dělo i po třetí. Ale sotva, že poslední nepřátelská hlava padla, obrátil jezdec koně a uháněl, odkud přijel. Miladu

0: toho bolelo. Umínil si tedy, že půjde k matce s prosbou, aby mu již dovolila princezně se zjevit. Ale Milada pozorovala, jak otec víc a víc slábne. Pomyslela, že by mu asi poslední hodinku ulehčila, kdyby se vdala. Nechtěla déle jeho prosbám odpírat a přislíbila, že si jednoho z knížat vyvolí. Král potěšen se zval mnoho hostů, princů, knížat a velmožů. Po celém městě bylo chystání a schánění, že se všecko na ruby obrátilo. Jen Milada chodila jako bludná ovce a poté jí vzdychala a plakala. Kočáry se sjížděly, tabule byly přichystány, muzika hrála. Jen nevěsta seděla posud neoblečena ve svém pokoji a smutně se dívala do zahrady na Vojtěcha, jak vybírá kvítí na kytku, kterou si princezna objednala k tabuli. Potom si sedne pod strom, položí květiny a sundává z hlavy kůži. Milada vidí, že starému Vojtěchu pod beránčí koží kolem tváře splývají zlaté vlasy. Vojtěch si vytrhne 3 zlaté vlasy, kytku jimi sváže a hned zase hlavu přikryje. Milada pochopila. S usměvavou tváří a jasným hlasem zavolala komornou a dala se co nejskvostněji přistrojit. Když vešla do síně, všichni ustrnuli nad její krásou. Knížata netrpělivě čekala, komu z nich se krásná kytka dostane. Nuže, dcero milá, řekl otec, když se dali k tabuli. Vezmi kytku a podej ji tomu, koho si za svého manžela zvolila. Milada vzala osudnou kytici a pravila. Toho, co kytku vázal, miluji a jen toho chci za manžela. Dcero milá, vzpamatuj se, co to pravíš. Vždyť ti vázal Vojtěch, tvůj ošklivý zahradník.
1: Já vím, milý otče, a právě onen ošklivý zahradník bude mým manželem,
0: odpověděla Milada a poslala sloužícího, aby zahradníka přivedl nahoru. Ale sluha Vojtěchovi vybreptal, z jaké příčiny ho princezna volá. A proto ho Vojtěch poslal se vzkázáním, že za chvíli přijde. A vskutku, za okamžik Vojtěch vkročí do dveří v celé své kráse. Blažená nevěsta mu běží vstříc a do náruče mu vloží svatební kytku. Již se nehněváš, otče, že jsem ošklivého Vojtěcha zvolila? Ptala se ustrnulého otce. Ale ten s radostnou tváří oběma ruce podal a se spokojeným srdcem jim požehnal. Druhý den na to byla svatba a korunování Vojtěcha a Milady. V největším veselí se však mladý král nepozorovaně vytratil, sedl na koně a pospíchal ke skále, kde ho matka očekávala. Matičko moje, jak ti děkuju, řekl, když vstoupil do skály a pohladil její bělostné hrdlo. Jak dobře jsem udělal, že jsem tě ve všem poslechl. Ty jsi mě učinila nejšťastnějším člověkem na světě.
1: Milý synu, za to všecko, co jsem ti dobrého učinila, vezmi nyní onen meč a setni mi hlavu. Pak budu vysvobozena a ty smíš všecko své manželce povědět.
0: Matko, matko, jak to můžeš na mě žádat?
1: Jestli to neuděláš, budeme nešťastni oba.
0: Nebohý Vojtěch. Vzal tedy meč a jednou ranou utěl Bělouškovi hlavu. Vylítla z něho bílá holubička, zatřepala křídly a byla ta tam. Zarmoucený Vojtěch byl bezradný. Natrhal alespoň pro svou Miladu plné kapsy chutného ovoce. Vyšel ven a skála se za ním navždy zavřela. Když přijel na večer do zámku, Milada seděla ve svém pokoji a nemohla si nijak vysvětlit, jak mohl Vojtěch ve svatební den od ní odjet.

Tu se otevřou spolehounka dveře a s prosebným okem vkročí do nich manžel. Ach, Vojtěchu, ty jsi mě polekal. Kde jsi byl celého půl dne? Odpusť, milado. Loučil jsem se s matkou. Na to vypravoval manželce všecky své příběhy. Když dokončil, sáhl do kapsy, aby jí dokázal, že i v smutném okamžení na ní vzpomněl. Ale na místě měkkého, šťavnatého jablka vytáhne jablko zlaté, vytáhne hrušku a též takovou. Ovoce bylo z ryzího zlata, jen hrozen měl diamantová zrna. Udivený Vojtěch se vzpamatoval, dělal, jako by o tom věděl a kladl to skvostné ovoce Miladě do klína. Hody a slavnosti trvaly ještě mnoho dní a mladý král poslal konečně také pro svého otce sedláka. Vávra oplakával posud ztraceného syna a když o něm tu zprávu dostal, div se nezbláznil radostí. Všecko rozdal a táhl k synovi, kde už měl přichystaný výměnek. Šťastná Milada porodila Vojtěchovi krásné syny a dcery, ale žádný z nich nebyl zlatovlasý jako jejich otec.

0: Jednou šli křemílek s vochomůrkou horním koncem paseky. A on tam stojí u kanónu, brouk prskavec a motá něco všema šesti nohama.
1: Přetrhl se mi u kanónu špagátek a nemůžu ho svázat.
2: Ale bys mohl, když ten špagátek jedněma nohama svazuješ a druhýma zas rozvazuješ,
0: řekl vochomůrka. Poradili prskavcovi, aby od toho šel, a dali se do provázku sami. Křemílek přidržel očko, vochomůrka protáhl koneček a špagátek zas byl celý.
1: A jeď s tím kanónem radši někam dál,
0: povídá křemílek. Prskavec se jim poklonil na všech šest kolínek a na oplátku se zeptal.
1: Nepotřebujete na něco vystřelit?
2: Nepak,
0: řekl křemílek.
1: Tak až budete potřebovat na něco vystřelit, tak ukažte na to prstem a řekněte hurra,
0: řekl prskavec a odjel s kanónem do lesa. Křemílek s vochomůrkou šli dál horním koncem paseky a v tom potkají dub. Žaludy se z něho jen sypou.
2: Já ty žaludy pouštím ze strachu,
0: volá dub.
2: A čeho pak se bojíš?
0: Zeptal se vochomůrka. Dub točí listy po sluníčku i proti němu, ale víc už ani slovo. Křemílek s vochomůrkou šli tedy dál. A v tom potkají modrý zvonek. Houpá se ráz a ráz na zelené zvonici a klinká na všechny strany. Dejte si všichni pozor, na paseku přišel mužík Kazbunda.
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
0: Kunda je divý mužík, co nepřetrhne, to přerazí.
2: A radši se zavřeme v chaloupce,
0: povídá Vochomůrka. Vběhli do chaloupky, zastrčili závoru a oddychli si.
2: Tak a teď může Kazmunda přijít klidně.
0: A v tom někdo povídá.
3: Už jsem tu.
0: Dveře odskočily, závora spadla a stojí tam mužík Kazbunda. Na výšku není Kazbundy moc, ale síly má za 40. Jen se na něco podívá, už se to začíná kácet.
2: Tak si tu, no,
0: řekl Křemílek.
2: A co nám vlastně chceš?
0: Povídá Vochomůrka.
3: Já jsem přišel pokácet komín,
0: křikl Kazbunda.
2: A proč si nám ho přišel pokácet?
0: Řekl Vochomůrka.
3: No, protože... proto,
0: křikl mužík Kazbunda, vyběhl ze světnice a vylezl na střechu chaloupky. Křemílek s Vochomůrkou zůstali dole a jen na něho volají:
2: Kazbundáku, nestrkej nám do komína!
0: Jenže Kazbunda se tomu smál, až to těm dvěma bralo čepičky. Opřel se do komína.
2: Co teď?
0: Lekl se Křemílek. Kazbunda vyklás komínem čím dál hůř. Ale v tom si Vochomůrka vzpomněl, ukázal na Kazbundáka prstem a zavolal:
2: Hurrará!
0: A v tu chvíli tam tryskem přijel brouk prskavec s kanónem. Točí kanón na všechny strany.
1: Tak, na koho mám vystřelit?
2: Na Kazbundáka, co nám strká do komína. Teď!
0: Poručil Vochomůrka jako generál. Prskavec nabil kanón a vystřelil. Mužík Kazbunda jen fouknul a uhnulo mu to kolem ucha. Komín už má na mále. Prskavec naládoval druhou ránu a vystřelil. Ale Kazbunda zase jen foukl a uhnulo mu to kolem druhého ucha. Komín už se málem kácí.
2: Ale to je všecko od špatného ládování,
0: povídá Vochomůrka a vlezl si do kanónu. Křemílek zatáhl za špagátek a dalo to ránu, div se všecko nepřevrhlo. Jak mužík Kazbunda kymácel na střeše s komínem, vrazil do něho Vochomůrka jako generálská koule. Na to neměl Kazbunda dech a sesypal se dolů se střechy. Vochomůrka chvíli podržel komín, aby cihly zas dobře ulehly, a zavolal na Křemílka.
2: Dobrý, už můžeš zatopit, Křemílku.
4: Vyprávění 18. O tom, jak Pepíček Sláma vysvobodí Vojtu a Anešku z babičina domku a jak Káně odletí. Vojta bouchal na dveře, ale ty se neotvíraly. Klíč byl v zámku, jenomže zvenku. Aneška chtěla v babičině kuchyni otevřít okno, ale to se otvírat nedalo, bylo staré, a proto babička přibila rám hřebíky. Děti byly v domku jako ve vězení. Jenomže Vojta musel vrátit letadélko Káně na letiště, než pilot Hejduk nebo dědeček Kozelka spozorují, že je pryč. Ale jak se s Aneškou dostanou ven? Otevřela se vrátka a do dvora vběhl nejdříve Kociánek a hned za ním Pepíček. Kociánek měl vyplazený jazyk a mával zakrouceným ocasem, jako by chtěl babičce taky přát k narozeninám. Pepíček se zamračil, když uviděl, že už letadélko sedí na dvorku. Přece jen je Káně rychlejší než jeho kolo. Otřel si pot, opřel kolo o zeď a šel ke Káněti. Pepíčku, Pepíčku, volal na něj Vojta, bouchal přitom na okno, div se nevysypalo. Co chceš? Pepíček došel k oknu a viděl rozpáleného Vojtu i ustrašený Aneščin obličej. Odemkni dveře. A proč? Zeptal se opatrně Pepíček. Babička nás tady zavřela, volala Aneška. Pepíček se podíval na klíč, na chvíli se zamyslel a pak řekl, já za to nemůžu, že vás babička zamkla. Ale Káně se musí vrátit na letiště, křičel Vojta, až se třásly tabulky v okně. Já poletím s Kánětem sám, prohlásil Pepíček a hned si začal zapínat svůj lehký kabátek. Pepíčku, to nesmíš, hrozil mu Vojta. Vždyť ty bys Káně rozbil, zlobila se Aneška. Ještě jsem nerozbil ani kolo, odpověděl důstojně Pepíček a šel ke Káněti. Neumíš s Kánětem lítat, vřískala za ním Aneška. Na kole jsem taky neuměl jezdit a teď umím, bručel si Pepíček sám pro sebe. Otevřel dvířka kabiny, vlezl dovnitř a posadil se na sedadlo. A taky se Káněte bojíš, křičel Vojta, až zčervenal. Pepíček to zaslechl, protože za sebou nezavřel dvířka kabiny. Bál jsem se, ale třeba se už nebojím, hučel Pepíček a pomalu sahal na řídící páku. Najednou s ní trhl a čekal, že Káně vyletí nahoru. Pro jistotu ještě mrkl na dveře, jestli jsou otevřené, kdyby se mu náhodou udělalo špatně a musel zase vylézt na podvozek. Ale Káně nahoru nevylétlo. Dokonce se ani nehnulo. Pepíček sáhl na jinou páku, ale Káně, jako kdyby chtělo na babiččině dvorku zůstat, nepohnulo ani jedinou vrtulí. Pepíček se chvilku s neposlušným letadelkem mořil, ale pak vylezl ven a šel k oknu vyjednávat s Vojtou. A vezmeš mě sebou? Vezmu, kýval hlavou Vojta, div se o rám okna neúhodil do hlavy. Jen ať Pepíček nezdržuje. A taky mě naučíš lítat? Naučím, všechno tě naučím, sliboval Vojta. Pepíček konečně odemkl dveře a obě děti vyběhly ven. Kociánek jim zaštěkal na pozdrav a olízal Anešce nohy. Vojta skočil do letadélka a Pepíček se vmáčkl za něj. Než se zabouchly dveře, zavolal Pepíček na Anešku. Přivez kolo na naši zahradu! Já vím! Vykřikla Aneška, ale pak se musela schovat v babičině domku. Vrtule se roztočily, vál od nich silný vítr, Anešce odfukoval sukni a psovi přehazoval uši. Kociánkovi se to nelíbilo a proto u Aneštiných nohou tiše vil. Letadélko pomalu šplhalo do výšky, jako by lezlo po neviditelném žebříku. Za chvilku nebylo vidět a za další chvilku nebylo už ani slyšet. Ale to už na dvorek vběhla babička a za ní všichni sousedé, které se jí podařilo sehnat. Tady stálo, zrovna uprostřed, ukazovala babička a prst se jí třásl. A kde je teď? To bylo letadélko Káně, řekla způsobně Aneška. Ale Vojta už s ním odletěl. Na letišti by Káně třeba hledali.
5: Děvenko moje, vykřikla babička, která si teprve teď Anešky všimla.
4: Vzala ji za ramínka a líbala na čelo.
5: To je věc, žasli sousedé. Letadla přistávají na dvorcích jako holuby. To, aby se jeden bál, že mu nějaké z ničeho nic sedne na hlavu.
4: Babičko, my ti přejeme k 70. hodně zdraví a maminka ti posílá bábovku a mák a taky kohoutka, vzpomněla si Aneška a podávala babičce dárky.
5: Děti moje, řekla něžně babička a slzy jí tekly po tváři. Vy jste si vzpomněli na starou babičku. Pytlík máku, bábovku a kohoutka musím mu dát napít chudáčkovi. No jo, letadélko, teď už snad ani nic jiného nelétá, smáli se sousedé.
4: Babičko, počkejte, zavolal na ní jeden ze sousedů. Když už jsme tady, tak vám taky blahopřejeme, ať se v Koníkleci dožijete nejméně 100 let. A všichni babičku obstoupili a podávali jí ruku. Kociánek do toho štěkal, nový babiččin kohoutek skřehotal, jen Pepíčkovo kolo stálo u zdi bez hnutí. Na letadélko Káně si v té chvíli nikdo nevzpomněl.

0: Zlatý pluh. Za onoho času, kdy u nás v Čechách bydlili lidé ještě ve vyhrabaných jamách, měli nože jen z pazourku a neuměli ani orat, ani sít, vládl v Číně mocný císař Fu. Měl překrásné paláce, vzácné parky, plno sluhů oblečených v hedvábí a plno vznešených dvořanů, kteří se mu klaněli. Císař Fu byl hodný panovník, přemýšlel dnem i nocí, jak by prospěl svému lidu. Jednou z jara, kdy už slunce hřálo, stromy se zelenaly a pole voněla vlhkými hroudami, vzpomněl si císař, jak těžkou práci konají jeho poddaní. Musí orat, sít, vláčet, aby bylo dost rýže, aby nenastal hlad v zemi. Když šel ten den spat, svítil mu měsíc do ložnice vystlané koberci, na lože z čistého stříbra a na pestré hedvábné polštáře. V sadě zpívali drozdi, oknem voněly bezy, byl líbezný večer. Císař si vzpomněl, jak zítra časně z rána vyjedou sedláci na pole orat a řekl si, že by rád zkusil, jak chutná taková práce. Kázal zavolat svého ministra rolnictví a poručil mu, aby mu připravil zlatý pluh, že chce ráno jet na pole orat, dát poddaným dobrý příklad. Ministr se zděsil a padl na kolena, že do rána není možno vyrobit zlatý pluh. Císař se podivil, ještě se mu nestalo, aby mu někdo odmlouval. Podíval se na ministra a ministr vyběhl střemhlav z ložnice. Za chvíli letěli na koních poslové do města. Palác se rozhemžil lidmi, výhně v kovárnách zahořeli, nosiči přibíhali klusem s nosítky, z nosítek vylézali zlatníci, kováři, řezbáři, řemeslníci všeho druhu a než vyšlo ráno slunce, stál na nádvoří paláce zlatý pluh. Jen se svítil démanty, smaragdy a rubíny. Kolečka z opálového dřeva byla pobita zlatými obroučky. Loukotě byly ze zeleného, modrého a růžového jádu a nákolníčky z čistého křišťálu. Císař celou noc skoro nespal, tak se těšil na tu polní práci. Sotva vyšlo slunce, snědl rychle plotici a vlaštovčí hnízdo, zapil šťávou z kysané rýže a vyšel na dvůr. Kolem pluhu stáli dvořané podle svých hodností, v loveckých šatech jako nahon, čtyři štolbové drželi čtyři bílé koně, zapřažené do pluhu, vrchní obřadník podal císaři odkus růžového dřeva se zlatým kováním a s malachitovou špicí. Sotva císař oblékl rukavičky z dančí kůže a vzal odku do ruky, zazněly cymbály, zahřměly trouby a zavířily bubny a veliký průvodce vydal na cestu. Pluk vojska v čele a pozadu doprovázel na pole zabranou císařského paláce. Pole leželo pod návrším, bylo pečlivě připravené, rovně uhlazené, z nejlepší mastné černé ornice, řádně navlhčené. Slunce už stálo nad úbočím, na mezi bzučeli čmeláci, nad poli létali vrány, daleko široko v nížině bylo vidět sedláky jdoucí za pluhem. Čtyři silní sluhové zdvihli pluh, zasadili jej u meze do půdy, čtyři pacholci se postavili ke konům, vrchní obřadník poklekl, vzal císaři odkus ruky a položil mu dlaně na kleče pluhu. Koně zabrali, pluh se vnořil do země a zryl těžkou ornici. Císař kráčel za pluhem a měl velkou radost, když viděl, jak se spod ostří vyvaluje mastná prst a tvoří černou rýhu v šedé půdě. Tlačil silně, ale bolely ho brzy ruce, jak pluh vyskakoval, neposlouchal a stáčel se mu v dlaních. Po obou stranách té role stáli v řadách dvořané a služebníci. Jásali radostí a obdivovali svého císaře. Když konečně doorál první brázdu až k souvrati, přiskočil vrchní obřadník, chtěl pomoci své družiny obrátit pluh do druhé brázdy. Císař však svlékl rukavice, prohlížel otlačené dlaně a pravil dnešní den budiš prohlášen za národní svátek. Dva písaři ihned rozložili své stoličky, připravili si tuš a štětce, počali psát na vonavém papíru, co císař proslovil. A císař pokračoval. Každý rok v první jarní den vyjede císař vyorat brázdu na tomto posvátném poli, na znamení, že ctí polní práci, která dává pokrm celé říši. A všichni oráči v celé říši stanou se svými pluhy, dokud císař nedoorá, a budou přemýšlet o významu tohoto císařova obřadu. Zahřměly bubny, zacinkali rolničky a všichni blahořečili císaři a obdivovali vyoranou brázdu. Císař byl šťasten, rozhlížel se jaře po kraji. A jak tak hledí, spatří na úbočí chudého sedláka kráčet za dřevěným pluhem, pobízet lískovou otkou hubenou krávu. Právě doorál své políčko, otřel pot z tváře a chystal se odjet. Ani se neohlédl po tom skvělém průvodu pod sebou na císařském poli. Císaři bylo podivno, že ten muž nedbá, co se kolem něho děje. Poslal posla, aby sedláka přivedl. Sedlák přišel, padl před císařem na zem. Byl hubený, kolem čela měl ovázanou špinavou pásku, aby mu držela dlouhé střepaté vlasy. Děravá halena byla opásána provázkem, na nahých nohách měl sandály ze syrové kůže. Císař mu kázal vstát a pravil milostivě. Hleď, muži, právě jsem ustanovil svátek na počest celské práce. Tento pluh bude jejím symbolem a všichni moji nástupci budou povinni jim orat, vzdát čest vám, sedlákům, živitelům země. Podívej se na něj dobře a řekni, jistě si neviděl lepšího pluhu a neuvidíš. Sedlák se podíval úkosem na pluh, rozhlédl se po poli a zaspadl před císařem na zem a mlčel. Císař se zamrzel. Proč nemluvíš? Řekni pravdu. Sedlák ani nezdvihl hlavu a řekl, nehněvej se na mne, můj pane, ale mám-li říci pravdu, znám lepší pluh, než je ten tvůj. Družina se hlasitě rozesmála a císař řekl vlídně, kdo by mohl mít lepší pluh, než je můj, z ryzího zlata a drahokamů. Není takového panovníka na světě. Řekni, kdo je ten šťastný muž? Já, můj pane, ten můj dřevěný pluh je lepší než tvůj. Kat vykročil s mečem, podíval se na císaře, ale císař kynul prstem. Proč myslíš, že ten tvůj pluh je lepší než můj? Řekl a svraštil trochu čelo. Družina se zachvěla. Pohleď na svoji brázdu a na moje pole, panovníče všeho světa. Všichni mimoděk zdvihli oči k stráni. Tam, mezi skalisky, se táhly rovné brázdy, přímé, jedna jako druhá, všecky stejně hluboké. Pak se svezly oči všech na císařské pole a co viděli? Po hladké šedé pláni se vinula černá rýha, skřivená, jako žížala, hrbatá, tu hluboká, tu mělká, no, jak kde zabrali koně a jak kde přitlačil nebo povolil císař. Císař se zamyslil. Ale ministr rolnictví se obrátil k sedlákovi a pravil, budiš prominuto tvé hlouposti, muži, že nevíš, co znamená symbol. Na tobě jest, aby skonal práci a císař ji svým pouhým dotykem posvěcuje. Císař přerušil ministra a poručil, aby sedláka vzali sebou do císařského paláce. Když se vraceli se slávou domů, řekl císař ministrovi: ten muž má pravdu, jeho pluh koná práci, která živí můj lid, ale i ty máš pravdu. Ukážeme sedlákovi nádheru našeho dvora, poklady naší říše, aby pochopil, v čem spočívá síla našeho trůnu. Císař se odebral do svých komnat, odpočinout si po nezvyklém namáhání, sedláka zatím umyli, oblékli a poslali sluhy zavést jeho kravku do chalupy. Odpoledne rozkázal císař, aby otevřeli všechny sály paláce. Všechny skříně plné zlata a skvostů. Všecko, co nahromadili vzácného, drahého a krásného po staletí císařovi předkové na svých výpravách. Potom sám císař vyšel v průvodu dvořanů ze svého pokoje, provázel sedláka palácem a ukazoval mu své poklady. Sedlákovi bylo v novém šatě nevolno. Přejedl se v kuchyni, kde ho nakrmili, a bál se císaře. Hleděl vyjeven na hromady zlata, na pytle drahokamů, na skříně ze slonové kosti, koberce z hedvábí, nádherné zbraně, zlaté, stříbrné sochy. Šel jako bez ducha za císařem. Poslouchal, když císař vypravoval, kolik milionů která věc stojí, odkud pochází, jak je vzácná, jediná na světě, ale nerozuměl a nedovedl ze sebe vypravit ani slova. Než všechno prohlédli, nadešel večer. Když vyšli na dvůr, svítil jasně měsíc, na obloze nebylo ani mráčku. Císař se obrátil k sedlákovi. Nuže, co říkáš? Sedlák točil nepokojně hlavou a pravil: bojím se, že nesprchne, můj pane. Císař se zamračil. Nemluvím o počasí, chlape. Co říkáš mému bohatství? Chápeš, jaká je v něm síla? Znáš něco vzácnějšího nad moje poklady? Májový déšť, můj pane, ten je nad všechny poklady světa. Hleď, kolem měsíce se tvoří kruh, do tří dnů bude pršet. A sedlák radostí pleskl do rukou. Císař pohledl na sedláka a pravil: jdi domů, my dva si nikdy neporozumíme. Sedlák vyskočil a utíkal domů podojit kravku. Když císaře v ložnici svlékali ke spaní, dlouho mlčel a pak konečně řekl vrchnímu obřadníkovi: je marné poučovat lid, nikdy nepochopí, co je to symbol, ideál, organizace země. Stále jen myslí na práci, na pole, na déšť, není schopen vznešených myšlenek. Tak jest, panovníče všeho světa, řekl obřadník. Podal císaři pohár rýžového vína, císař se napil a usnul spokojen, že svým činem přispěl k blahu říše i nevědomého lidu.
1: Jednou na začátku vyučování přišel do třídy soudruh ředitel a řekl: milí žáci, tedy především vy, kteří jste novými členy našeho biologického kroužku, chci vám říci, že si můžete určit nějaké zvěřátko, které byste rádi chovali pro studijní účely, o peníze se starat nemusíte, škola vám to zvěřátko koupí, hlavně se mezi sebou dohodněte, jakého živočicha byste chtěli vědecky pozorovat. A Šebestová řekla: prosím, nejlepší by byl asi slon. Toho by mohl pozorovat i tadyhle mách, protože je krátkozrakej. Ale soudruh ředitel řekl: ale Šebestová, Šebestová, slon není žádné zvířátko. Slon stojí hromadu peněz, kde bysme na to vzali. Měl jsem na mysli křečka nebo morč, že ano. No pokračujte. A soudruh ředitel opustil třídu a soudružka učitelka pokračovala ve vyučování. Ten den byl zrovna dějepis. Probírali se všelijaké námořní objevy a soudružka učitelka vyprávěla, jak za dávných časů řádili na mořích piráti, jak vyvěšovali na svých lodích černé vlajky, na kterých byla lebka se skříženými hnáty, jak loupili hlavně zlato a jak své poklady ukrývali na všelijakých ostrovech, a Šebestová řekla: teda, řeknu ti, Machu, to by bylo něco dostat se k takovému pokladu. To by bylo peněz jako šlupek, co říkáš? A Mach řekl: člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad. Co když se mezi ty piráty vypravíme? Máme přece sluchátko. A hned taky to sluchátko vytáhl a potichu řekl: prosím vás, my bychom se hrozně rádi dostali mezi piráty, co kradou jako straky a co zrovna vezou nějaký zlatý poklad. A ze sluchátka se ozvalo: ale pozor, aby se vám náhodou něco nestalo. Octnete se mezi bandou zločinců a vyvrhelů. A Mach řekl: no tak dobře, tak ať je s námi taky Jonatán a celá třída i se soudružkou učitelkou. A sotva to řekl, byla celá třída i s tabulí v podpalubí jakéhosi starého korábu, nahoře na stožáru zčernávala černá vlajka s lebkou a skříženými hnáty, zatímco dole na palubě stála nenápadná bednička a na té seděl chlap, na rameni měl papouška, na hlavě šátek, přes oko pásku, uchu kroužek, dřevěnou klepával dřevěnou nohou a chrapavým hlasem říkal několika zarostlým chlapům:
2: tak pozor, pánové, kdo se téhle bedničky dotkne, je synem smrti. To zlato, co tam je, si rozdělíme až na Kanárských ostrovech, jasný?
1: A piráti zabručeli:
2: jasný.
1: A papoušek řekl: no proto. A zatím dole v podpalubí vyjevená soudružka učitelka lomila rukama: pro pána Jána, kde jsme se to octli? Venku je moře a celá třída se houpe. No prosím, teď se mi někam zakutálela křída. A co tady dělá pes Jonatán? Machu, vysvětli mi to. Ale než mohl Mach s Šebestovou něco vysvětlit, Kropáček zvedl ruku, byl bílý jako stěna a říkal:
3: prosím, mě je strašně špatně od žaludku, já budu nejspíš blinkat.
1: A soudružka učitelka řekla: no vidíte, to dělají ty vlny. Jestli je ti špatně, Kropáčku, jdi se projít, Čermáková půjde s tebou. Ale sotva Čermáková s Kropáčkem vylezli na palubu, ten hlavní pirát zařval:
2: ha, zrada! Kdo je sem pustil? Browne, já tě vlastnoručně zastřelím. Měl jsi přece hlídat loď.
1: A vytáhl bambitku, kterou měl za pasem, a Čermáková řekla: prosím vás, teď toho na chvíli nechte. Kropáčkovi je hrozně zlé, radši mu ukažte, kde tu máte WC. Ale to už se na ně dva piráti vrhli a Čermáková začala strašlivě ječet a dole v podpalubí zvedla soudružka učitelka prst. Děti, zdá se mi, že to ječí Čermáková. Kropáčkovi se asi něco přihodilo. Rychle za nimi. Piráti koukali jako spadlí z višně, kdo se to hrne na palubu, a Šebestová řekla: hele, Machu, vidíš tamhle tu bedničku? Tam bude asi to zlato. Jenomže Mach řekl: Šebestová, teď s tím dej pokoj, mně se to nechce líbit, tady se určitě něco semele. A taky, že ano. První se vzpamatoval hlavní pirát a zařval:
2: Browne, co to má znamenat? Tolik černých pasažérů jsem ještě neviděl. Za trest tě dám rozsekat do nudlí. Tomu ty říkáš hlídat loď.
1: A Brown, který chtěl právě hodit přes palubu Kropáčka a Čermákovou, řekl: klid, kapitáne, klid. Za chvilku budou v moři všichni, pěkně jeden po druhým. A soudružka učitelka se koukne přes zábradlí a vidí, moře je samý žralok, a tak řekla: no dovolte, mám za děti odpovědnost po celou dobu vyučování. Co by si o mě řekli rodiče a také soudruh ředitel? Máme hodinu dějepisu, nepřeji si býti nadále rušena. Nemáte náhodou kousek křídy? Někam se mi zakutálela. A hlavnímu pirátu to chvíli trvalo, než se vzpamatoval a potom zařval strašlivým hlasem.
2: Pánové, jestli ten spolek nebudou žrát žraloci, než napočítám do tří, tak z toho uloupeného zlata nedostanete ani 20. S tím laskově počítejte.
1: A piráti vykřikli, rozkáz, kapitáne, a hnali se na děti a na soudružku učitelku, jenomže ani jeden pirát si nevšiml Jonatána, který si na řeči moc nepotrpěl a raději v klidu překusoval hlavní lano v plachtový, takže zrovna když pirát Brown chtěl chytit Horáčka a chtěl s ním mrsknout mezi žraloky, spadla ta největší plachta rovnou na piráty a piráti se pod ní zuřivě mileli, padali z nich bambitky, ale všechno to bylo marné a ten hlavní pirát křičel.
2: Tak tohle, pánové, je největší zrada, jakou jsem kdy zažil.
1: A Mach řekl Jonatánovi. Jonatáne, ty jsi vlastně ten nejlepší pes na světě, teď už je to definitivně jasný. A Šibestová si vzala do rukou dvě bambitky a hlídala, aby žádný pirát spod té plachty nevlez. Zatímco se kluci ze třídy chopli bedničky se zlatem, řekli hej, rup, a už ji nesli, akorát Horáček se ulejval a v jednom kuse se vytahoval, že měl být mezi těmi žraloky první. A zatím ve třídě stál soudruh ředitel na stupínku, držel v ruce hodinky a kroutil hlavou. No tohle... Učitelka zmizí s celou třídou uprostřed vyučování, to se ještě nestalo, ale najednou vidí, že jsou všichni tady a soudružka učitelka řekla. Promiňte, soudruhu řediteli, nevím, jak se to mohlo stát, ale právě jsme byli někde u Kanárských ostrovů mezi piráty. A soudruh ředitel řekl, ale soudružko, kolegyně, co mi to tady povídáte, u jakých Kanárských ostrovů, víte, kde jsou Kanárské ostrovy, jenom cesta tam trvá letadlem skoro 3 hodiny a teď je teprve 9:15 a v 8 začala škola. Ale Mach s Šebestovou otevřeli bedničku plnou zlata a řekli, tak moment, soudruhu řediteli, nejenom, že jsme byli u Kanárských ostrovů mezi piráty, ale my jsme jim, prosím, zabavili uloupené zlato pro školní účely. Schválně se koukněte, kolik toho je. A soudruh ředitel se koukl a řekl,
2: Ježkovi oči, tolik peněz nemá snad ani ministerstvo.
1: A Šebestová řekla, tak, a teď si můžeme koupit pro biologický kroužek, co chceme. A tak se nakonec nekoupilo žádné morče a žádný křeček, koupil se normální slon a školník Huml ho na školní zahradě krmil senem a všichni členové biologického kroužku je přitom vědecky pozorovali.

Tak abyste věděli, moji drazí, ten panáček jako tříska, ten hromotluk, že by ho polední vánek odfoukl, tak tedy ten panáček, který tu poskakuje na cestě mezi poli za vesnicí, to je Krejčí Kintíšek. Ve vsi ušil starostovi kabát, že mu padl jako ulitý. Dostal za to pochvalu a uznání. Po dlouhé době se řádně najedl a napil. A za vydělaný peníz si koupil bochník chleba na další putování. Musí na cesty, protože málo kdo si dává šít nový kabát každý den. Kdo ví, kdy za Stintíšek zavadí v kraji o dobrou práci a dobrý plat. Jak povídám, je takový silák, že na jinou práci nemá, než právě na tu krejčovinu, ale za to prsty má hbité a stejš je stejné a rovné radost pohledět. Celou svou dílnu si nesl sebou, mašnu přes rameno, tam má jehly a nůžky, nítě a míru, kus houně a starou železnou žehličku. A teď má ještě mošnu plnou velkým bochníkem chleba. Mošna ho notně táhla k zemi, ale na tíhu nedbal, protože ho netížila žádná starost. Šlapal si to poskokem a zpíval si z veselé.

0: jsem, kde jsem.
1: Když se mu slunko zastavilo rovnou nad hlavou, žaludek mu zabručel poledne a to je pravá chvíle pro jídlo. Krejčík dorazil na kraj lesa. Tam byla pěkná tráva na mezi a příjemný stín stromů. Usadil se královsky, na kolena prostřel ubrousek a z mošny vytáhl vonavý pochník. Už otevřel kudlu, že do chleba řádně zakrojí, když v tom, kde se vzal, tu se vzal. Stojí před ním stařeček jako věchýtek. Slabonký, sehnutý, celý se třese, sotva na nohou stojí. Řeknu vám, Tintíšek se až lekl z toho nenadálého objevení. Přeji ti dobré poledne, chlapče. Snad jsem tě nevyděsil. Ze starého žebráka, který se hladem stěží hýbe, strach mít nemusíš.
0: Překvapilo mě, jak jste se tu tak zčista jasna vyskytl. Ale strach nemám. O život se nebojím, protože pro nikoho vzácný není. A co by si kdo něco jiného na mě vzal? Hledá starou mošnu. No, ta je dnes moje pravé bohatství.
1: Tahle odřená mošna je tak cená.
0: Je v ní celá krejčovská dílna a ode dneška spižírna a kuchyň.
1: To si věru boháč.
0: Aby ne, dnes mám krásný bochník chleba, ale často celé dny ani sousto. Tenhle bochník je pro jednoho hodně a pro dva ještě pořád dost. Vezměte si pořádný kus. Vypadáte, jako byste týden nejedl. Ale musíte si ho pomazat poslední rosou. Na máslo zase tak bohatý nejsem.
1: Stařeček usedl do trávy, jako když lupínek svět veslétne. Dostal velký dlabanec chleba a oba se dali do jídla. Tintíšek byl po hodech u starosty rozjeděný a stařeček po půstu hladový. Takže kousali a polikali a každý udolal půl bochníku.
2: Nasytil si dva hladovce a přestal zbýt boháčem.
0: To je vidět, stařečku, jak je bohatství pomíjivé. Aspoň se mi líp poběží s lehčí mošnou, abych si do večera stihl najít nějaký nocleh pod střechou. V lese mě okukují sovy a šimrají mravenci.
2: Jsi dobrosrdečný, že ses rozdělil o chleba s chudákem větším než si sám. To se dneska často nestává. Tvá odrbaná mošna nepřestane být vzácná. Ode dneška bude kouzelná. Řekneš-li šup do mošny, všechno se do ní vejde, ať toho bylo, kolik bylo. Ať by to bylo malé, nebo jakkoliv velké, a všechno tam zůstane, dokud neřekneš ven z mošny. Tak ti děkuji za oběd a vlídné zacházení. A dobře a spravedlivě se spořádej s kouzlem i s lidmi.
1: A nestačil Tintíšek hlásku vyslovit, nestačil vydechnout, stařeček zmizel, jen se po něm vzduch zachvěl a zavířil. Krejčík zavrtěl hlavou a prohlídl si mošnu. Nic se na ní nezměnilo. Stará, odrbaná mošna. Přehodili přes rameno a vydal se na další cestu. Tentokrát neskákal, nespíval a povídám, to měl mošnu obochník lehčí. Hlavou mu vrtalo setkání s podivným stařečkem a jeho zvláštní slova. Ale ať to v hlavě přebíral, jak přebíral, nakonec dospěl k mínění, že to byly jen řeči do větru. Prošel lesem a před sebou uviděl vesnici. Na vršku kostel, okolo selské statky, na okraji chudé chalupy a za nimi sady a pole. Na jednom nejmenším poli, úzkém tak na rozpaž a dlouhém na pár kroků, škube jakési bradaté chlapisko hlávky zelí a cpeje do pytle a všechno ve spěchu a zbrku, jako by nezbíral ze svého. To vám krejčíka popíchlo.
0: I ty pober to nenechává. Já bych ti tu zlodějnu zatrhl. Jenomže na takového vazouna já nemám. Zbalit ho tak i s pytlem zelí do mošny, to by bylo po vyražení.
1: Tintíšek si honem v paměti vybavoval zaříkadlo, které mu prozradil stařeček.
0: Zloději, šup do mošny!
1: Jen to doslovil, už ho mošna strhla k zemi a škubala sebou velkou tíhou. Oba byli překvapeni, jeden s mošnou, druhý v mošně. Ono vám to na mou duši kouzlí.
3: Co se to děje? Kde to jsem? Vždyť se tady zadusím.
0: Ty kradaři, chmatáku, kradeš zelí a na tom nejchudším poli.
3: No, protože patří chalupníkovi a to hlídá jen strašák na zajíce. Kdybych bral ze sedlákova pole, mohl by mě chytit pacholek a ten by mi natřískal pořádným klackem.
0: A hleďme, ty nejsi jenom zloděj, ale pěkný darebák a mizera.
3: Jou, do hlavy mě drcá nějaká žehlička a břicho mě mačkají hlávky zelí. A do zadku mě píchá tucet jel. To je utrpení. Pane kouzelníku, nebo co jste zač, puste mě z měchu, dám vám půlku toho zelí.
0: Čím dál hůř s tebou, tobě bude odpuštěno, jen když si to řádně odpicháš ty, arcilupiči.
3: Odpichám rád, všechno odpichám, jenom mě odsud vyhoboďte. Vždy tady je to k zadušení.
1: A zlodějíček prosil a škemral a hned zasliboval hory doly a svoje polepšení na dosmrti. Tintíšek ho hned chytil za slovo. Zloděj se musel zadušovat, že u chudého chalupníka odpracuje zadarmo celý týden a co živ, už nic cizího nevezme. Kdyby slib nesplnil, zase mu hrozí posezení v mošně, i kdyby byl na kraji světa a třeba po 10 letech. Krejčík si vyvzpomněl zaříkadlo, pustil halamu z mošny a oba šli do chalupy. Když Tintíšek chalupníkovi všechno pověděl, ten se nestačil vynadivit, ale pak byl rád, že má jednou v životě čeledína. Pozval je do světnice a dostali k večeři polévku zelňačku. Tintíšek si pak vybral nocleh v seně na půdě. Takové voňavé spaní měl nejraději. Jenže tu noc nemohl samým vzrušením usnout. Teď teprve pochopil, jak vzácný dar dostal a jak obezřetně a spravedlivě s ním musí zacházet. Až k ránu konečně chvíli zdříml a hned zas brzy vstával a vyrazil na cestu. Neputoval dlouho a došel do města. Tam se zrovna konal trh. V koutku náměstí seděla babka s nůší hrušek. V tom z boční ulice vyrazil povoz se dvěma divokými koňmi a ještě divočejším voskou.
4: Z cesty! Si fix her švec z cesty! Všichni uhněte z cesty! Babo, táhni odtud!
1: Babka stačila jen tak uskočit a kola vozu už přejela její nůši. Z hrušek zbyla jen rozbleptaná omáčka. Stará zaplakala, ale vozka se do ní ještě pustil s prostým spíláním.
0: I ty lotře, ty bys zasloužil vytrestání. Kdyby v tom mohla i tentokrát mošna posloužit. Žádná škoda, když to zkusím.
1: A tak krejčík nahlas vzkřikl.
0: S celým vozem šup do mošny.
1: A nastojte. Vůz i s voskou zmizel a naditá mošna sebou zmítala jak zdivočela. Na mou duši ono se vám tam všechno namačkalo a směstnalo.
4: Cifix, hršvec, nomul, hned mě puste ven! Já jsem točí pana správce ze statku. Já spěchám.
1: Rámusil v mošně zle namyšlený voska, ale brzo mu sklaplo a obrátil na skroušenou notu.
4: Prosím, pusťte mě z téhle mučírny. Pan správce by mi vycinkal za zdržení.
0: To bys musel, holenku, změnit svoje způsoby.
1: Zašeptal domošný Tintíšek a dal se s hrubiánem do jednání. Raz, dva bylo dohodnuto. Krejčík řekl zaříkadlo a mošna vosku propustila. Voska pak uhradil babce škodu na hruškách a na nůši a věřte nebo nevěřte, od té doby, co živ, jezdil s vozem slušně, se všemi ohledy a bez klení. A Tintíšek dostal hrušku, kterou babka zachránila v zástěře. Ale to bylo sporé jídlo na celý den. Tak, abych nezapomněl říct, v městečku dostal malou práci. Jednomu kramáři zašil roztrženou nohavici, takže si koupil skroje chleba a syreček a zas vandroval dál. A přitom nestačil obdivovat, co stará mošna a jeho slova všechno dokážou. Krejčík si to šlapal po kamenné vozové cestě a přidával do kroku, aby zas do večera našel na přespání nějaký příbytek. Tu proti němu jede kočár, bílé koně vpředu a copatí lokajové vzadu. Tintíšek si pomyslí, zas nějaký hrubián. A tak stojí v prostředku cesty a neuhne. Kočár se zastavil, z okénka vyhlédl naparáděný pan kníže a z protějšího okénka paní kněžna a jejich naruličkovaná dcera.
5: Hej, ty chasníku, proč nám stojíš v cestě, když spěcháme?
1: Durdil se pan kníže.
0: Já zrovna tak spěchám. A vy mi taky neuhýbáte. Na veřejné cestě máme všichni právo. I když vás vezou kola a mě nesou jen moje šlapadla.
1: Hrdě se ozval Tintíšek. Ta řeč se asi zalíbila holčině v kočáře, protože se roztomile zachichotala, až se jí ruličky roztřásly.
6: Jenže nám jde o život. Čas trávíme ve strachu a ve stěhování. Každý večer prcháme z našeho zámku a až po ránu se vracíme domů. Ach.
1: Hořekovala kněžna.
0: To jsou mi tedy divné zvyky. To se vám nelíbí spát v noci doma ve vlastní posteli?
1: Diví se Krejčík, protože sám dobře ví, co to je hledat každý den nocleh jinde.
5: V zámku má

0: Jo, ale možná, že bych já jim mohl zatrhnout jejich řádění.
1: Kasá se Tintíšek, protože před kněžničkou chce vypadat udatně.
2: To se už pokoušelo mnoho odvážlivců přebít noc v zámku, ale buď utekli, nebo zaplatili životem. Ach, ach. A ty zrovna nevypadáš na siláka.
0: Jen nechte být. Já se umím nějak ohánět šavličkama, jehličkama. S čerty bych se zrovna rád spořádal.
3: No, kdybys mě zbavil čertů, bohatá odměna tě nemine.
1: Slibuje kníže.
0: Peníze, zlato ani truhly diamantů nepotřebuji. Já si jen myslím, že čerti nemají dostat člověka do drápů. A už vůbec ne. Takové pěkné holky, jako je tuhle kněžnička.
1: A mrkne na dívčinu a hned na ní pozná, že se jí také líbí.
0: Zkusím čertiska ze zámku vyhnat. A když se mi to podaří, chtěl bych vaši dceru za ženu. Bude-li taky chtít.
1: A kněžnička se začervená až po ty ruličky a oči jí zazáří jak perly a jen kývne.
2: To je opovážlivost. To nejde urozenou dceru dát nuznému vandrovnímu.
3: Proč pak ne? Slíbit můžeme všechno.
1: Horlivě souhlasí kníže.
3: Jen jestli to opravdu dokáže.
0: Tak dobrá, platí. Ráno po kohoutím zakokrhání se přijeďte podívat. Buď bude pohřeb, nebo svatba.
1: Rozloučí se Tintíšek. Vesele zamává kněžničce, jako by to nemuselo být naposled. A už si to metelí k zámku. Za kočárem se jen zapráší. Ani není vidět, že kněžnička tiskne slzy do krajkového kapesníčku.
0: Přede mnou cesta široká, cestička zaprášená, padla mi holka do oka, ta bude moje žena.
1: Hopsasa juch! Zvesela dorazil Krejčík ještě před večerem k zámku. Brána a dveře nebyly pozamykané. Stejně by tu ze strachu nikdo neukradl ani svíčku. A tak Tintíšek snadno vešel dovnitř. Do půlnoci, než se čerti slítnou, má pokdy všechny komnaty celý zámek promouzovat a propátrat. To je nějakých komnat a kamrlíků a všelijakých věciček a haraburdiček, které coživ neviděl a nikdy nepotřeboval. Nakonec ho chození zámkem uondalo víc, nežli štrapacírování po lesích a po kopcích. Přišel na něj hlad a spaní. V knížecí spíži našel něco k snědku. Lehce povečeřel, aby ho ve spánku netlačili můry. Pak si ustlal na huňatém koberci v největší síni. Rychle se setmělo. A tak Tintíšek ulehne s mošnou pod hlavou a únavou brzo usne. Ale dlouho si nepospí. Když na věži bije půlnoc, vzbudí se s prvními údery. Najednou se spustí strašný šrumot a rámus.
4: Halala, balala, koho to tu máme? Takový prťavý střízlík přišel na naše hody. Chceš si oskusit čertovské tanečky a rejdovánky? Tenhle uzlíček kostí naše pekelné trsání dlouho nevydrží.
1: Chechtá se velikán čertisko ze všech nejdůležitější, asi přednosta téhle čelátky a náměstek samého Lucipera. A všichni čerti a raraši se chlámou jako diví po něm.
0: Já na nějaké tanečky, candrbálečky nemám chuť. Můžu vám ale poradit, abyste tady toho rumrajchu nechali a pakovali se odtud, jinak s vámi zle zatočím.
1: Rozkřikne se Tintíšek, co mu hlas stačí.
4: Halala balala, s tebou bude

0: o vyražení. Ty jsi samé legrácky. Nám se tady ty skrčku zalíbilo a nikdo nás odtud nikdy nedostane.
1: Čerti strčí do krejčíka zleva, zprava, táhnou sem a tam, pohazují si s ním nejprve u země, pak i vzduchem. Křičí, řízkají, až to uši trhá. Řeknu vám, je to ostrach.
0: Jak se nám rozparádil. Halala balala, ty si nějak vyskakuješ. A
2: hopsa hejsa. Hopsa hejsa.
3: Tak už dost. Tohle mě tedy nebaví.
0: Halala balala nebaví.
4: Však už tě brzy rozkubeme na ždivíčky a camfourky. Ráno z tebe nenajdou ani nic.
1: A hážou kytíškem až k vysokému stropu, div, že lustry neroztřísknou.
2: A hopsa, hejsa, hopsa, hejsa.
3: Já mám rád všelijaké skopičinky, ale tohle už jsou věru moc peprné legrácky. A nerad bych si přitom srazil vás. No, už jsme si pošpásovali. Teď už bych vás rád viděl na odletu.
1: Hlasí Kintíšek, jak tak lítá o zlom krk vzhůru dolů.
4: V nejlepším přestat a utrum. Halala balala, co pak ti přeskočilo? A hopsa, hejsa, hopsa,
3: i vy čerchmanti, umouraní, darebáci chundelatí. Už s vámi udělám konec.
1: Kintíšek stiskne mošnu, kterou při všech přemetech a kotrmelcích držel při sobě a zakřičí z celého hrdla.
3: Všichni čerti, šup do mošny!
1: A to byste měli vidět. Čerti střemhlav jeden přes druhého padají horem dolem do mošny, až je jich tam natěsnáno všechno množství. To je na podiv. Čerti, jak se tam tak v mošně do sebe mačkají a lisují, začnou úpěnlivě kňourat a škemrat. A ten důležitý, ten čertovský přednosta a Luciperův náměstek švitoří najednou hláskem jak andělské kůry.
5: Tady je těsno. Jestli si nás sem začaroval, tak nás zase o tuto čaruj. Halala balala. Tak jsme se spolu pěkně pobavili, tak nás zase pěkně pust ven.
3: No, pěkná zábava. Ale pustím vás na svobodu, když odtud odtáhnete do všech pekel a už se nikdy nevrátíte.
5: Tak jo.
4: Ale, halala balala, nemohli bychom si tu zařádit aspoň jedenkrát za týden. Třeba v sobotu.
3: Žádnou sobotu, jinak zůstanete uvnitř.
5: Tak jo, ani v sobotu. Platí. Odletíme do pekla.
3: Dobrá. Čerti, ven z mošny!
1: Se žbrbláním a blencáním se čerti vyrojili z mošny jako vosy a okny dveřmi komínem zamířili v jednom letu k peklu. I ten přednosta vyletěl, zakroužil a zkusil Kintíška umlouvat.
0: Halala balala brachu. Co takhle jednou za rok?
3: Nikdy. Konec řečí a hýbaj do pekla.
0: Tak jo.
1: Čerti se propadli pod zem. Krejčík pokojně ulehnul a s mošnou pod hlavou dospal až do rána. Kohout zakokrhal a je tu kočár. Kníže a kněžnička vyběhnou po schodišti, najdou živého krejčíka a po čertech ani čmout. Děvče padne Kintíškovi s radostí kolem krku, ale panu knížeti se to nelíbí a slib se mu najednou nechce plnit. Do schodů dofuní taky paní kněžna a zaprotestuje.
6: Takovýhle nějaký obejda se nehodí pro šlechtičnou, i kdyby celé peklo obrátil na ruby.
7: Sliby se mají plnit a já ho mám ráda.
6: Já svou dceru Vandrákovi nedám.
8: Nedám?
3: Tak to bych měl zavolat čerty naspět. Ale to by nebylo podle správného způsobu. Tohle bude spravedlivější. Kníže s kněžnou, šup do mošny!
1: A už kníže s kněžnou dřepěli v mošně, ani se divit nestačili. No, moc líbezně se jim tam nedařilo.
5: To jsou kouzla, čáry a pohroma na nás. To ti raději dceru Jolanku dáme. Jenom nás pusť na svobodu.
1: Tintíšek zašeptal za říkadlo a propustil je z mošny. A pak už panu knížeti nezbývalo, než vypravit náramnou svatbu. Tintíšek se tak přiženil do panského zámku. Ale nespichl, ani svého řemesla nenechal. Pro svou nevěstu ušil překrásné svatební šaty jako pro vílu.

0: pohodu.
1: Když se jim pak narodilo tucet dětí, našel všem kalhotky, sukničky, košile, kabáty, radost v pohledě. A kdybyste, moji drazí, chtěli vědět, jak to dopadlo s kouzelnou mošnou, tak vám mohu povědět jen tolik, že jednoho dne její kouzlo zmizelo. Jako tehdy ten stařeček u lesa. Škoda, přeškoda. Dnes by se taková mošna, co lapá darebáky, moc hodila. Jenže žádný dědeček nám ji nedá. Jen to víte, byla to jen pohádka. Ale pěkná, co říkáte?

0: Pohádka ptačí. Kde pak, děti? To vy nevíte, co si ptáci povídají. Oni si totiž vypravují lidským jazykem jenom časně z rána, při východu slunce, kdy vy ještě spíte. Později, za bílého dne, už nemají pokdy na mnoho řečí. To víte, to dá nějakou schánku, tady zobnout zrníčko, tam vyhrabat žížalu, nebo tuhle čapnout ve vzduchu mouchu. Takový ptačí tatínek, aby si ulítal křídla, zatímco ptačí maminka musí doma opatrovat děti. Proto si ptáci povídají jenom časně z rána. Když otevřou ve svých hnízdech okna, vyloží peřinky k vyvětrání a vaří si snídani.
1: Brý ráno, křičí kos, co má hnízdo na borovici, na souseda vrabčáka, co bydlí v okapu. Už je čas.
2: Vím, vím, vím,
0: povídá vrabec.
2: Už abych lít,
0: kde bych něco štíp, štíp, štíp,
2: aby bylo co jíst, viď?
3: Skutku, skutku,
0: brouká holub na střeše.
3: Jsou s tím starosti, brachu. Málo zrní, málo zrní.
0: Tak, tak, přizvukuje vrabec, vyléza je z postýlky.
3: To dělají ta auta, víš?
0: Dokud bylo koní víc, bylo všude rozsypáno zrní, ale teď?
3: Teď auto přeletí a nenechá po sobě nic, nic, nic.
4: Jen smrdí,
0: vrká holub na střeše.
4: Zatrápený život. Brr, raději praštit tou rachotou, člověče.
3: Co já se nakroužím a navrkám?
4: A co za tu práci mám?
3: Ani hrstku zrní.
4: To jsou hrozné poměry.
0: Myslíš, že vrabci jsou na tom líp? Čepíří se vrabec.
3: Já ti povím. Kdybych tu neměl rodinu, já bych někam ulít.
4: Jako ten vrabec z Davids,
0: ozval se v houští střízlík. Z Davids? Řekl vrabec.
3: Tam mám jednoho známého. Jmenuje se Filip.
4: To není ten, pravil střízlík.
3: Ten vrabec, co ulít, se jmenoval Pepík.
4: Tak to vám byl takový ježatý vrabčák. Ani se pořádně nemyl a nečesal a jenom celý den nadával, že prý je v Davicích nuda a otrava. A co pak jiní ptáci, ti prý si na zimu letí na jih, takhle na Riviéru nebo do Egypta, jako špačci a čápy a vlaštovky a slavíci. Jenom vrabec, aby se po celý život dřel v Davicích.
3: A to já tak nenechám, pokřikoval ten vrabec, co se jmenoval Pepík. Když si může doletět do Egypta taková vlaštovka, co bydlí na růžku, proč bych tam lidičky neletěl já? A just tam poletím, abyste věděli. Jen co si zbalím svůj kartáček na zuby a noční košily a pálku a míčky, abych tam mohl hrát tenis.
4: Počkejte, jak já to v tenise natřu Košetovi a Koželuhovi a Tildenovi. Já už mám na ně fortel a fintu. Já budu dělat, jako bych vyhazoval míček.
3: Ale místo toho míče poletím já sám. A když po mně plácnou raketou, tak jim frknu neboli pláchnu, víš, víš, víš? A když je všechny porazím, ožením se s bohatou Američankou a pak si koupím Valdštejnský palác a tam si udělám na střeše hnízdo. Ale ne z nějaké obyčejné slámy, ale z rýžové slámy a marzolánu a ratafie a z mořské trávy a koňský žíní a veverších ocasů. Heč! Tak se kasal ten vrabčák a každého rána povykoval, že má těch Davids už pokrk a že poletí na Riviéru.
0: A letěl? Ptal se z borovice kos.
3: Letěl, pokračoval v houští střízlík.
1: Počkal jen, aby slyšel hrát vojenskou muziku. Na tu on si potrpěl. A hned z rána se spustil na jih. Jenže vrabci nikdy na jih nelítají. A proto neznají tu pravou cestu. A ten vrabec Pepík neměl ani dost brků neboli peněz, aby mohl v hospodě přenocovat. To víte, vrabci jsou odjakživa proletáři, protože se po celý den jen tak proletují po střechách. Zkrátka, vrabec Pepík se dostal jen do Kardašovy řetice a dál už nemohl. Neměl ani findy. Ještě byl rád, že mu vrabčí starosta v Kardašově řečici přátelsky řekl. Ty kujone toulava, ty budiš k ničemu. Ty si myslíš, že v Kardašově řečici máme dost koňských kobližek? A kobylinců? Pro každého pobudu krajánka vandrovního, čili poběhlíka? Chceš-li, abychom ti povolili pobyt v Kardašově řečici, tak nesmíš zobat na náměstí, ani před hospodou, ani na silnici jako my starou usedlíci. Ale brž, jenom za humny. A zabit se ti z moci ouřední vykazuje věchýtek slámy v kůlničce u popisného čísla 57. Tady podepiš ten konspirační list a sip. A tě tu už nevidím. A tak se stalo, že vrabec Pepík z Davids, místo aby letěl na Riviéru, zůstal v Kardašově řečici. A je tam podnes? Ptal se holub. Podnes, řekl střízlík. Já tam mám tetičku a ta mi o něm povídala. Prý se jen posmívá kardašovořičickým vrabcům a povykuje. To prý je holá nuda a otrava být vrabcem v Kardašově řečici. Ani tramvaj prý tam nemají jako v Dejvicích. Ani tolik aut. Ani hřiště Slávie a Sparty. No dočista nic. A že ho ani nenapadne, aby umřel dlouhou chvílí v Kardašově řečici. On, že má pozvání na Riviéru a že jen čeká, až mu dojdou z Dejvic peníze. A tolik toho napovídal o Dejvicích a Riviéře, že i v Kardašově řečici začali vrabci věřit, že by jim bylo jinde líp. A proto si už nehledí svého zobání a jen čimčarují a povykují a reptají, jako to dělají vrabci všude na světě. A říkají, všude jinde líp, líp, líp. Baba, ozvala se sejkorka sedící v dřínovém keři. Jsou takový divní ptáci. Tuhle u Kolína, v takovém úrodném kraji, žila jedna vlaštovka a ta se dočetla v novinách, že u nás se dělá všechno špatně. Ale za to v Americe, panečku, tam jsou jinačí filutové, co všechno dovedou a kde si cosi. Tak si ta vlaštovka vzala do hlavy, že se do té Ameriky musí podívat. A jela tam. Jak? Zeptal se honem střízlík. To nevím, pravila sejkorka. Nejspíš po lodi. A třeba také po vzducholodi. To si mohla udělat na bříšku vzducholodi hnízdo neboli kabinu s takovým okýnkem, aby mohla vystrkovat hlavu a třeba i plivnout dolů. Zkrátka, za rok se zase vrátila a říkala, že byla v Americe a tam, že je všechno jinačí než u nás. Kde pak? To prý není srovnání, jaký je tam pokrok. Například ani žádní skřivaní prý tam nejsou. A domy? Prý jsou tam tak strašně vysoké, že kdyby měl vrabec na střeše hnízdo a z toho hnízda by mu vypadlo vajíčko, že by to vajíčko padalo tak dlouho, než by dopadlo, že by se z něho cestou vylíhl mladý vrabec a dorostl by a oženil by se a měl by hromadu dětí a zestárl by a umřel by v požehnaném věku, takže by dolů na chodník místo vrabčího vajíčka dopadl starý mrtvý vrabec. Tak vysoké domy prý tam jsou. A taky ta vlaštovka říkala, že v Americe se všechno staví z betonu a že ona se tomu naučila. Ať jen prý se přijdou všechny vlaštovky podívat, že ona jim ukáže, jak se staví vlaštovčí hnízdo z betonu a ne jen tak z bláta, jako to ty hloupé vlaštovky dělali doposud. Tak se vám sletěly vlaštovky až z Mnichova Hradiště a Čáslavě a Přelouče, z Českého Brodu a z Nymburka, ba i ze Sobotky a Čelákovic. To bylo tolik vlaštovek, že pro ně lidi museli napnout 17 349 metrů telefonního a telegrafního drátu, aby ty vlaštovky měly na čem sedět. A když byly všechny vlaštovky pohromadě, řekla ta amerikánská vlaštovka:
5: tak dávejte, hoši a holky, pozor, jak se v Americe staví domy neboli hnízda z betonu. To se nejdřív nanosí hromádka cementu, potom se nanosí hromádka písku, pak se na to náleje voda a udělá se taková kaše. A z té kaše se staví moderní hnízdo. Ale když nemáte cement, tak si nebudete stavět hnízdo z betonu, ale jenom z malty. To se udělá kaše z vápna a písku, ale to vápno musí být zhašené. Nejdřív vám ukážu, jak se hasí vápno. To řekla a frnk. Už letěla k novostavbě, co stavěli zedníci, pro nehašené vápno. Vzala zrnko vápna do zobáčku a frnk už s ním letěla zpátky. Ale protože v zobáčku je vlhko, začalo se jí to vápno v puse hasit a syčet a pálit. Vlaštovka se lekla, upustila to zrníčko vápna a vykřikla:
6: tak, teď už víte, jak se hasí vápno. Jej danáčku to pálí, krinda pana to štípe. Kruci, turci, jej, šmanko, te och, och, au, la, la, la, o, kruci, nal je mi nehu safra fuj loti. Pro pana Jana je mi náčku, o jej. Ach, ich na mouče, můj ty tondo, uf, panenko skakáva, kruci, fagot, ovej. Mami, ojke, kote, ličičky, brci, kruci, písek, uj, pro panečka, sakulente, oho, aj, kruci, puti, teda, takhle se hasí vápno.
1: Když ji ostatní vlaštovky slyšeli tak tuze naříkat a lamentovat, ani nečekali, co bude dál, zatřásli ocáskem a letěli domů.
7: To by tak hrálo, řekli si, abychom si také tak spálili zobák.
1: A proto si vlaštovky podnes staví hnízda z bláta a ne z betonu, jak je tomu chtěla naučit ta vlaštovka z Ameriky. Ale nic, platno, lidičky. Teď musím letět nakupovat. Kmotro, sejkorko, ozvala se paní Kosová. Když už poletíte na trh, kupte mi tam kilo žížal, ale pěkných, dlouhých. Já na to nemám dneska pokdy, protože musím učit lítat své děti.
5: To vám, sousedko, ráda udělám, řekla sejkorka.
1: To já, má zlatá, vím, co to dá práce naučit děti slušně lítat.
5: A že nevíte, řekl Špaček na bříze, kdo naučil nás ptáky lítat. Tak já vám to povím. Já to mám od karlštejnského Havrana, co jsem tehdy přilít, když byly ty velké mrazy. Ten Havran je už 100 let starý a slyšel to od svého dědečka, kterému to říkal jeho pradědeček, který to měl od prastříčka své babičky z maminčiny strany, takže to je svatosvatá pravda. Teda, jak víte, někdy v noci je vidět, jak padá hvězda. Ale některá ta padající hvězda není žádná hvězda. Je to zlaté andělí vejce. A protože to vejce padá až z nebe, rozžhaví se tím velkým pádem a svítí jako oheň.
7: A to je svatosvatá pravda, protože mě to říkal ten karlštejnský Havran.
5: Jenže lidé těm andělím vejcím říkají jaksi jinak. Nějak jako metr, nebo montér, mentor, nebo motorči, jak? Meteory, řekl Kos.
1: Tak, souhlasil Špaček. A tehdy ještě ptáci neuměli lítat, ale běhali po zemi jako slepice. A když viděli padat z nebe takové andělí vejce, řekli si, že by je chtěli vysedět, aby viděli, co se z něho vylíhne za ptáka.
7: A to je opravdická pravda, protože to tak říkal ten Havran.
1: Jednou za večera zrovna o tom hovořili, když docela blízko za lesem bums. spadlo z nebe zlaté a zářící vejce.
8: Jen to svištělo.
1: Tu se tam všichni rozběhli, nejvíc vpředu Čáp, protože má nejdelší nohy. A Čáp to zlaté vejce našel a vzal jej do rukou. Ale ono bylo tím pádem celé žhavé. Takže si Čáp popálil obě ručičky, ale přece jen donesl to řezavé vajíčko mezi ptáky. Potom honem hups skočil do vody, aby si ochladil popálené ručičky. Proto se od té doby čápy brodí ve vodě, aby si schladili pařáty.
9: To mě povídal ten havran.
1: A co povídal dál? Ptal se střízlík. Potom, pokračoval Špaček, se přikolíbala divoká husa, aby to horoucí vejce vyseděla. Ale to vejce bylo ještě celé žhavé, takže si husa popálila bříško a musela skočit do rybníka, aby si to bříško ochladila. Proto husy podnes plavou bříškem na vodě. A pak přišel jeden ptáček za druhým a sedl si na to andělí vejce, aby je vyseděl.
9: Střízlík taky?
1: Ptal se střízlík.
9: Taky, taky, řekl Špaček.
1: Všichni ptáci na světě na tom vejci seděli, aby je vyseděli. Jenom když řekli slepici, že je na ní řada, aby šla sedět, povídala slepice.
9: Jak? Jak? Copak, mám na to kdy? Já musím zobat. Kde pak? To tak? To bych byla hlupák.
1: A nešla vysedět andělí vejce. A když se všichni ptáci na tom zlatém vejci vystřídali, vyklubal se z něho boží anděl. A když se vylíhl, nezačal zobat ani pípat jako jiní ptáci, ale letěl rovnou k nebi a zpíval:
10: Haleluja, hosana, hosana, hosana, hosana, aleluja.
1: Potom řekl: Ptáčkové, co vám mám za vaši lásku dát, že jste mě vyseděli? Za to budete ode dneška lítat jako andělé. Helejte, to musíte takhle zamávat křídly a šups. Už to letí. Tak pozor. 1, 2, 3. A když řekl 3, začali všichni ptáci lítat a lítají až podnes. Jen slepice neumí lítat, protože nechtěla sedět na andělím vejci.
9: A to všechno je svatá pravda, protože tak to povídal karlštejnský havran.
1: Tak pozor, řekl kos. 1, 2, 3. A tu všichni ptáčci potřásli ocáskem, mávli křídly a vzletěli každý za svým zpěvem a svým živobytím, jak je tomu naučil boží anděl.

0: Spal tvrdě a dlouho. Probudil se, když ho zase cosi zastudilo na čumáčku. Otevřel oči a zamžikal do plného denního světla. Nad ním se prostírala bělošedá obloha a s ní se řídce snášela jakási bílá peříčka. Mávl po jednom packou, ale na dlani nic nenašel. Jen ho to tam zastudilo, jako prve na čumáčku. Znovu zkusil chytit pírko a zase nic. Jaký to čerchman v tom vězí. Míša na ten div koukal jako půlroční štěně na první sníh. A on to první sníh také opravdu byl. Ale náš medvídek dosud všechny své zimy s mámou přespal, jak to medvědi dělají. A že je tohle sníh, nevěděl. Posadil se a rozhlédl se, aby o svém podivném objevu honem pověděl mamince. Ale co to? Kde se to ocitl? Kolem něho byl řídký jedlový lesík a kdesi dál se ozývaly lidské hlasy a kroky, hrčení vozů a dupot kopyt. Teprve teď si Míša povšiml, že sedí v strýčkově velikém koši na tlusté houni. Počkat, ano, do toho koše se ukládal u strýčkovy chalupy na noc. Teď stojí koš na zemi a hranatá dřeva z něho zmizela. Houně leží na dně. Co se to s ním stalo? Kam ho to odvezli? A je, mináčku, je tu sám. Maminka nikde a strýčka také nevidí. Míša se zdvihl a chystal se vylézt z koše. V tom se za ním ozval vřískavý křik medvěd, medvěd, a už volalo více lidí a hlasy se hrozivě blížily. Medvídek na nic dál nečekal a dal se na útěk. Měl tak naspěch, že se ani nepodivil, když se jedličky v lesíku při pouhém doteku kácely. Neviděl, že jsou to vánoční stromky v dřevěných křížových podstavcích, jen pryč, pryč, pryč od těch křičících lidí. Přelétl městskou ulici, zahnul kolem rohu, proběhl uličkou, znovu zahnul a ocitl se mezi živými ploty. V běhu se rozhlížel po ukrytu, ale před ním se do nedohledna táhly jen ty ploty. V zoufalství skočil vpravo do křoví. Schoulil se do klubička, packy si složil přes tvář a jen trnul, trnul, trnul, aby ho tu ti zlí lidé nenašli. Kdyby tak byl věděl, kdyby se byl na útěku ohlédl, byl by viděl, že za ním běží také strýc Vasil. To bylo totiž tak. Vasil odvezl vozík s jedlovými stromky do městečka a netušil, že má nahoře v koši Míšu. Objevil ho teprve na tržišti, když chtěl z koše vyndat připravené křížové podstavce pod stromky. Míša tam na houni tak mile spál, že ho Vasilovi bylo líto budit a ustlal mu na dně koše. Potom chodili lidé a vybírali si stromky a najednou vznikl ten poprask s medvědem. Vasilovi nezbyl čas lidem vysvětlovat, co a jak, mohl jen utíkat spolu s ostatními za Míšou, aby ho uchránil pohromy. Teď tu Vasil stál na rohu uličky a marně se rozhlížel po medvídkovi. A medvídek seděl o pár kroků dál v křoví, ani se nepohnul, aby se neprozradil. Vasil se zklamaně vrátil ke stromkům a Míša s úlevou poslouchal, jak se kroky vzdalují. Tu se ozval hlas.
1: Hej, kamaráde.
0: Hlas drsný, ale dobrácký, přívětivý. Míša se rozhlédl. Na rohu uličky stál oslík.
1: Co je s tebou? Ptal se oslík. Vypadá to, jako bys měl z něčeho nahnáno.
0: Míša místo odpovědi okouněl po střížce na oslově hřbetě. Byl tam vymalován houpací kůň. Na druhé straně medvídek, podobný Míšovi, jenže neměl bílé bříško. Medvídek se vedl za ruku s krásnou panenkou.
1: Vidíš, nosím reklamu na hračky. Vždyť je před Vánocemi.
2: Vánoce? Vánoce? Co je to?
0: Míša vzpomínal, zdali o tomhle už někdy něco slyšel. Ale nevzpomněl. Stíral si packami návěj mokrých vloček z čumáčku a ptal se.
2: Ty, oslíku, co to je toto bílé?
0: Oslík chvíli nevěděl, co to medvídek myslí, pak se zasmál. Inu, přece sníh.
1: Ty neznáš sníh? Vždyť je zima.
0: Z té odpovědi Míša mnoho nezmoudřel, ale dál se neptal, aby nevypadal hloupě. Oslík teď také mlčel. Měl by už jít domů, ale co tady s tím huňatým kamarádem? Víš co? Vlez si mi na hřbet a já tě schovám u sebe ve stáji. Povezeš se pod střížkou jako maharadža na slonu a lidé tě neuvidí.
2: Míša sice zase nevěděl, co je to maharadža,
0: ale nápad se mu náramně zalíbil. Chytil se o slova ocasu dup a už se hrnul pod střížku. Musel se skrčit, aby mu ani ocásek nekoukal, ani nosík z opatrnosti nevystrkoval. Viděl jen, jak se před ním pokyvuje oslíčková hlava s přistřiženou hřívou a cítil, jak se pod ním v chůzi kolébá oslíkův hřbet. Však by se tím málem byl ukolébal do spaní. Ale už byli na místě. Byl to dvůr za velikým domem. Nejdřív ze všeho padla tu Míšovi do oka ohromná spousta beden. Byly malé i velké i prostřední a byly z nich na dvoře nastavěny celé mrakodrapy. Hned vedle vrat byla oslíkova stáj. Míša se tam vydal za ním. Za dveřmi stáje viděl zrovna takový koš, jako měl strýček Vasil. Hrklo v něm, strýček je jistě někde tady ve městě a on ho musí najít. Bez něho by se nikdy nedostal zpátky domů. V rozpacích se obrátil k oslíkovi.
2: Poslechni, oslíčku, já nevím, jak bych ti to všechno honem vysvětlil, ale já nemohu zůstat, já musím honem vyhledat strýčka. Děkuju ti pěkně a s Bohem, však se snad ještě uvidíme.
0: Obrátil se a vyběhl. Oslík byl z toho hloupý. Vyskočil, aby medvídka zadržel, ale Míšův zadeček už poskakoval daleko zadní uličkou a v tom už také zmizel kdesi za rohem.
3: Houba se vůbec nedá utrhnout.
4: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Nezkusíme se pohoupat.
5: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale po nějakém čase posmutněli.

dnes, kde je náš pravý les? Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna v řez.

0: přetřes.
1: Olínem sběrači dřeva. Pohodlně se uvlepte a tiše poslouchejte, pozorně naslouchejte vyprávění o Gabrielovi, chlapci, který žil v malé vesničce na útesu nad mořem. Jednou měl velké nepříjemnosti se svými rodiči. Chcete vědět, jak to bylo? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy, jednoho slunečného dne Gabrielův otec, který byl rybářem, požádal svého syna, aby z lesa přinesl dřevo na topení. Příštího dne se chystali na mimořádný výlet lodí, protože se chtěli jet podívat na velryby. Potřebovali proto dříví, aby mohli rozdělat oheň a uvařit si před cestou vydatnou snídani. Ale Gabriel byl toho dne velmi unavený. To není spravedlivé, bručel. Nechce se mi sbírat dřevo. Zrovna dnes jsem si chtěl odpočinout. Přesto se vydal směrem do lesa. Jak šel, cestou potkal osamělý strom bez listí. Dnes je můj šťastný den, zvolal. Ten strom nemá žádné listí a vypadá, že se přesně hodí na topení. Je úplně suchý. Nemusí mít až do lesa, jak mi řekl tatínek. Můžu si tady odpočinout a pak rychle useknout několik větví, než se vydám zpátky domů. Posadil se tedy pod strom a díval se na moře, třpitící se ve slunečních paprscích. Netrvalo dlouho a tvrdě usnul. Když se sleknutím probudil, začínalo se už stmívat. Ach ne, jak dlouho jsem to spal, divil se. Vyskočil, vylezl na strom a zběsile začal ulamovat větve. Jenže navzdory všemu očekávání nebylo dřevo vůbec suché. Bylo uvnitř zelené a plné mízy. Aby větve ulomil, musel za ně tolik tahat a kroutit je, až se jedna z větví vymrštila a šlehla chlapce do oka. Au! Když pak konečně nalámal dost větví, pozbíral je do náručí a běžel zpátky domů, kde je narovnal před domem a šel spát. Druhého dne časně ráno Gabrielova maminka vstala a šla připravit snídani. Vzala dříví, aby rozdělala oheň, ale plamínky jen zablikaly a zhasly. Když přišel otec, oheň pořád ještě nehořel. Je mi líto, ale snídaně ještě není hotová, řekla. Tohle dřevo je tak zelené a vlhké, že vůbec nehoří. Právě v té chvíli se objevil Gabriel. Co máš s okem, synku? Zeptala se maminka starostlivě. A proč je to dříví tak mokré, mračil se otec. Chlapec polkl na prázdno a rozpačitě přešlápl. Styděl se, že nechal všechny na holičkách tím, že byl předešlého dne tak líný. Se slzami na krajičku přiznal, že usnul pod stromem, pak pozbíral špatné dříví a ještě si přitom poranil oko. Moc mě mrzí, že jsem nešel do lesa, jak jste mi řekli. Byl jsem tak unavený, že jsem se snažil si to ulehčit, řekl. Tak, teď půjdeme a pozbíráme suché dřevo na snídani, odpověděl otec, bez taky příliš pozdě na to, abychom se jeli podívat na velryby, je to hrozně daleko. Gabriel byl z toho smutný, ale rozhodl se, že svou chybu napraví. Ještě téhož dne šel do lesa a nazbíral spoustu toho správného dřeva na topení, takže následující den maminka mohla pro všechny uvařit pořádnou snídani. A jako odměnu za jeho pilnou práci se nakonec přece jen za velrybami vydali. Byl to kouzelný zážitek, na který Gabriel nikdy nezapomněl. Lidé, kteří jsou líní, způsobují zklamání sobě i druhým. Moudrý člověk pilně pracuje, aby se mohl těšit z plodů své práce a měl dobrý pocit, že udělal všechno tak, jak nejlépe dovedl.

0: Medvěd Péťa a vlci. Jednoho únorového rána probudil medvěda Péťu ze spaní neznámý hlas.
1: Prosím, prosím, mohu dál.
0: Maminka už také vstala, rozsvítila svíci a jde ke dveřím. Malá Líza na kolébce se dala do křiku.
1: Co se to děje?
0: Nehněvejte se, že žádám o přístřeší, ale je tam vánice a s tou nohou slyší Péťa smutný hlas. Ale jistě, jen pojďte dovnitř, zve medvědice sousedku vlčici. Péťa se posadil na posteli a zvědavě si návštěvu prohlíží. Všimne si, že vlčice má na sobě obnošený kabát, na hlavě vybledlý šátek, šikmo položené oči vyhlížejí ustaraně a smutně. Moje maminka je mnohem hezčí, myslí si medvídek pyšně. Se zvířaty v okolí se zatím zná jen málo. Všechna se medvědům vyhýbají, jen z dálky pozdraví a pak jdou svou cestou. Dobře vědí, kdo je vládcem hor, kdo má právo na nejlepší kořist. Platí to také pro vlky. Loví většinou ve smečce, ale i ta před medvědy uhne do ústraní. Sousedka vlčice však žije jen s mužem a mláďaty a když se někdo octne v nouzi, má právo požádat o pomoc. Ozve se najednou táhlé vytí. Medvídek se lekl, ale máma jde znova otevřít. Vchází vlk. Je mohutný, oči mu žlutě svítí.
1: Tak je přece jen u vás. Měl jsem o ni starost, usmívá se s úlevou.
0: Bere svou ženu tlapkou kolem ramen, políbí ji na čelo. Vlčici se rozzáří oči. Teď vypadá skoro hezky, pomyslí si udivený Péťa.
1: Tak se posaďte, než vánice ustane, pobízí medvědice
0: a přináší ze spíže pár kousků masa. Péťa vylezl z postýlky a kolébá Lízu, aby nekřičela. Už si na její přítomnost zvykl a docela rád teď mamince pomáhá. Aspoň vidí, jaký je velký a rozumný. Sousedé hovoří hlavně o počasí. Sněhu je letos hodně, je tvrdý a řeže do nohou. Starou borovici nad vlčím doupětem nalomila vichřice.
1: A slovem je to špatné, když fouká takový vítr, zavane metelice všechny stopy.
0: Ale teď už se vánice uklidňuje, poznamená po chvíli vlčice.
1: Můžeme se vrátit domů. Tak vám děkujeme za pohostinnost a nashledanou.
0: Medvědice doprovodí návštěvu ke dveřím, chystá se sfouknout svíčku, ale Péťa prosí.
2: Maminko, já bych se chtěl na něco zeptat.
1: Co pak chceš vědět, zívne máma?
2: Paní vlčice, proč tak špatně chodí?
0: Kdysi dávno se chytla do pasti, kterou nastražil zlý člověk, pytlák. Podařilo se jí uniknout, jenže kulhá. Smečce by už nestačila, ale má hodného muže, neopustil ji a stará se o ni. To víš, sama by toho moc neulovila.
2: Já jsem si všiml, jak se na ní pan vlk dívá, a nerozumím tomu, je taková smutná, není hezká a ještě špatně chodí. Proč si pan vlk nenašel jinou ženu?
0: Má ji rád.
2: A to stačí.
0: To stačí. No podívej se, co kdybych se zítra zranila, nemohla bych chodit, zošklivěla bych. Co by si smyslel?
2: Že jsi pořád moje maminka.
0: Tak vidíš, zůstal bys se mnou, protože mě máš rád. a já bych tě také neopustila, kdyby se ti něco zlého přihodilo.
2: To je dobře, vydechl si Péťa. Už vlezl do postýlky, když ho ještě něco napadlo. Pan Vlk je pořád se svou ženou, usmívá se na ně. A co náš tatínek? Ten tu s námi nebydlí. Není hodný?
0: Ale ano, usmívá se máma, jenom žije jiným životem, jak je to u všech medvědů zvykem. Někteří tátové jsou rádi část roku o samotě.
2: A co táta dělá, když je sám?
0: Toulá se po horách, hledá nové cesty, nová loviště. A když je sám, má dost času na přemýšlení o světě, o životě.
2: Ale já bych si přál, aby byl tady, s námi. Chtěl bych se ho zeptat na spoustu věcí.
0: Však se uvidíte. V květnu, až přijdou teplé dny, nás otec vyhledá. Určitě bude zvědavý, jak si vyrostl, a také poprvé uvidí Lízu. Jistě vám něco přinese. Medvědice se usmívá. Nemusí s námi být pořád, má svoje zájmy, ale když se k nám vrací, vrací se rád. To je důležité.
2: Medvídkovi se zavírají oči. Táta uvidí, jak jsem vyrostl. Co všechno umím, ten se bude divit. A pod zavřenými víčky se malému objevil obraz obrovského medvěda, krále hor, jak schází do údolí. Mává velikou tlapou a volá na syna.
3: Bystrouška sedí chudák u psí boudy, zahandena, pokořena. I lapák se na ní přišel podívat hezky z vrchu. A kohout svolal okamžitě valnou schůzi svého hejna, naparoval se ostruhami a peřím a uspořádal slípkám poučnou přednášku. Toto podívejte si, jak je člověk spravedlivý, kdyby ne jeho, jak by to vypadalo na světě. Honila si náslečná liška a včil sedí a neví kudýma kam, na řetězku, he? To proto, že nesnáší vajec a nesedá trpělivě na hnízdě. Pracujte, snášejte, já vám pomůžu a lidi vás budou mět rádi. No, o slepici nelze říci, že je tvorem zvlášť chytrostí obdařeným. Duch svatý osvěcuje svět, vydal se ze všech svých darů patrně hned u člověka a nechal ostatní tvorstva v temnotách. Než tak hloupé slípky přece jenom nebyly, aby lezly Bystroušce až pod nos. Boudě vyhýbali se zdaleka a pranic neohlíželi se na to, že jí kručí v břiše. Pokusila se lákat je k sobě. Nejdřív zkusila to s kotrmelci a rozmanitými prostocvíky. Slípky se po ní podívali jedním okem a hrabali klidně dál na hnoji. I postavila se Bystrouška na střeše boudy a začala řečnit. Mluvila o útiscích, o vykořisťování porobených, o spravedlivé odplatě a nakonec přislíbovala slípkám, že vyženou člověka zmyslivný a vyvlastní ji pro sebe. A kdo nás bude krmit? Zakokrhl rozhořčeně kohout. Ty snáď, pojď sem, já ti to pošeptám, aby nás člověk neslyšel. Spráská nás, ešli o tom budeme mluvit nahlas. Jo, pravda, líbíš se mi, zlobil se kohout. Nejspíš plná hrdinství a hnedka z toho se bojíš pípnout. Hleďte, slípky, takovýho máte vůdca, spustila Bystrouška. Ohavný sobec, myslí jenom pro sebe. Chce vás pro svý chodky, protože za to bere mizerný žolt od člověka. Osvojíte si všecky stejný práva, odstraňte samozvance, odstraňte starý řády, stvořte si nový svět a novou společnost, kde se budete rovným dílem rozdílet o radost a štěstí. Jo, a bez kohouta, zvídala stará slípka, která občas kokrhávala a měla všelijaké spády. K čemu potřebujete kohouta? Odvětila Bystrouška s výsměchem. Nejlepší zrnko ze zobe vám a do čeho se mu nechce, na to si zavolá vás. Tak tě klofnu, rozhorlil se kohout. Slibuje odstranit člověka, aby nás sama zežrala, tlama hladová. Obrátil se k ní zády a slípky roztýlily se opět po dvoře. Než bych se dívala na vašu zaostalost, radši se zaživa pohřbím, řekla Liška a jala se hrabat skutečně před boudou jámu jako hrob. Až to na všechny strany lítalo, jak hrabala. Důl se hloubil a konečně Bystrouška v něm zmizela i s ohonem. V slípkách se ozvala stará zvědavost. Obcházeli, otáčeli se kol jámy, ale žádná neměla dosti odvahy nahlédnout do ní. Posléze vrhli se na kohouta, nadali mu zbabělců a naléhali, aby se podíval, je-li už Liška mrtvá. No, kohout jako dobrák uposlechl. Vznesl se honosným obloukem a spustil se na okraj domnělého Bystroušči na hrobu. Liška ležela v jámě bez hnutí. Kohout podrbal se zobákem rozpačitě pod křídlem a už chtěl říct svým soudružkám,

nenastal. Revírní klíkl vytrvale na kuny, ale pasti byly vždycky prázdné. A paní revírníková chodila den po dní zasmušilejší. Vajíček nebylo, dvůr se vyprázdnil, vymřel. Jednoho dne po ránu, když sama šla sypat drůbeží, vyšla jí vstříc sirota, poslední slepička. Peří na hlavě zježené hrůzou, stála tu na jedné noze a krákorala si truchlivě na rozloučenou s krásným světem. Žít bez lásky se jí nechtělo a proto se odhodlala, že půjde a poprosí bystroušku, aby rázem ukončila její trýzeň. Stýskalo se jí po kohoutovi, po jeho něžnostech. Všude bylo tolik červu a drobného, chutného hmyzu, tak krásně by se bylo žilo v kruhu rodinném, leč marno vše. Darmo kvokat, když z čistých vajíček ani nejmenší kuřátko se nevysedí. Paní revírníkovou pohled na osamělou slípku dojal k slzám. Pustila zástěru, vysýpala na zdařbu zrní a rovnou namířila si k boudě bystrouščině. Tam to vypadalo jako u žida peříčkáře. Ty zloto jedna, spustila stojíc uprostřed slepičího hřbitova. Toto k mám já za to, že jsem nepřemluvila svého blázna starého, aby mi z tebe dal udělat štuc? Ale počkej si, tobě já povím, bestio. Bystrouška přikrčila se k boudě, ne, že by se v ní hnulo svědomí, naopak nářek staré ženy byl jí k smíchu a ona se pouze přetvařovala, aby nějakou neslízla hned. Nudila se, nebyla z toho ovládnout se, aby nezívla. Vyhlíželo to, jako by byla řekla, nevrč. A to paní revírníkové dodalo, ať se propadnu, ešli tě nevykopu kopáčem hnojským. Zahrozila a rozběhla se k hnojisku. Bystrouška vyskočila. Rozhlédla se bystře dvorem a pomyslila si včil nebo nikdá. No, nebylo jí lehko opustit lidské doupě. Odvykla tu starostem o život a práci. Zapomněla, jak vypadá život venku v lese. Ochočila se. Nesnadno je měnit pohodlné otroctví za nepohodlnou svobodu, vyžadující strádání a přičinlivosti. Stává se i lidem, jak jsou moudří a rozumní, že neradi a z donucení svrhnou okovy a ještě dlouho potom vzdychají a naříkají, bývalo líp, když se o nás jiní starali. Nezbývalo však mnoho času, bylo nutno jednat rychle. Bystrouška se srdcem bolestným vzala do tlamy provaz, který poutal k boudě, abych to byl provaz předválečný, župla odhodlaně do něho. Na rozloučenou pohladila ohánkou zemi, kterou ušlapala, a pak zvolna krokem váhavým a opatrným zabočila ku plotu. Přehoupla ho a za ním přikrčila se do kopřiv, aby viděla, co se bude dít. Paní revírníková vracela se ozbrojena kopáčem. Pro slzy neviděla na cestu, hněv háral v její duši a nechci měla měkkou povahu. Umínila si, že bystroušku zabije. Rozbité mísy, zkažené obědy, pepíkovo lítko, potrhané slípky, to vše volalo o neúprosnou pomstu. Došla na místo, ale bouda byla prázdná, jen kousek provazu tu zbyl. Paní revírníková upustila kopáč. Staré, zastřel ju! Zvolala zoufale, nebo z toho budu měť smrť! Kopřivy za plotem se zavlnili, zvedl se obláček prachu, ryšavý ocas kmitl se v něm. To bystrouška vracela se na svobodu. Les byl veliký, pustý a tajemný. Tak jevívá se všem lidem a nejvíc básníkům a malířům, jdou-li jim sami. Bývá jim tam smutno a pociťují občas divný strach, jaký zakoušíváme v dětských letech. Strach z ničeho. Ovšem, když tam jdou lidé dva a dva, bojí se zase něčeho, aby je totiž nikdo neviděl. Staří vzpomínají, i když se tomu brání, jak se mývali rádi a jak pěkně bývávalo v leckteré lesní samotě. Mladí nemají na vzpomínky kdy a nestrácejí čas. Bystroušce bylo jako člověku. Kudy pak včil dál, povídala si, neznám stezníků,

Nevím, kudy makám. Smutno je mi. Proč jsou tak sama? Kdybych aspoň měla kouska střížky nad hlavou. Dohroma zahubovala sama sebe a přetáhla se zlostně ohánkou. Aby se liška v lese ztratila? Nad hlavou jí prosvítlo, vycházela na mítinku a rázem spadla s ní tesknota. Nebyla tu sama. Uprostřed seče na malém brdku stála osobnost zvířecí, jí neznámá, která vzbudila i hned její pozornost. Osobnost tato stála po pás v díře. Stála nikoliv nějak ledajácky, nýbrž z jejího postoje, z každého chlupu, z očí k obloze obrácených, z nosu vzhůru pansky otrčeného a ze vznešeného držení pracek zářila ohromná povýšenost nad celým okolím. Bystrouška se přikrčila za podrostem, všecka skoprněla a pravila si v duchu: hrom ti dé pac, co pak je to tok za panáka? Byl to milost pán Jezevec, domácí pán, mládenec obstarožní a bývalý císařský rada v lesní říši. Šatil se velmi solidně, nedbají zbrklosti módy a jeho popelavý dědičný háv byl střihu ne zrovna elegantního, za to pohodlného, jako ulítý na jeho postavu, zvlášť na velebné bříško vybíjaračného labužníka a všestraného oblízala. Ač v úřadě nesloužil a samotářsky soukromničil, zachoval si podle rodinné tradice licousi, jež jeho tváři dodávali zdání šlechtického. Se světem se rozešel dávno a kašlal na společenské vychování a vybroušenost. Příčinou toho byla nešťastná láska. Kdysi před lety zamiloval se do krásné vidry za černým žlebem. Byla to slečinka z rodiny, kde se všechno třpitilo čistotou, kde se denně umývali, oškrabovali si pečlivě drápy, nenosili hlíny mezi prsty a kde nadevše dbalo se na lesk a úklid v domácnosti. Šatili se přepichově, což vysvítá nejlépe z toho, že ani ženy lidské nepohrdají vidřím kožichem a že čepice vidrovka udržela se za našich dob pouze na hlavách prozíravých statkářů. Domácí pán Jezevec chodil za vidrou vytrvale. Líbil se mu její pružný, honosivý krok. Ocas měl vždycky nádherně upravený v okouzlující úsměv a nežrala všelijak, nýbrž jen ryby. Jezevci šla z lásky až hlava kolem. Ma nescházelo mnoho, že by byl začal psát i verše. Protože však v rodině jeho dědila se krom domu a aristokratické tvářnosti úctyhodná omezenost, nenamáhal se vůbec, aby vyjádřil své city milostné formou oduševnělou. Činil to zcela jednoduše podle svého vlastního vkusu. Nosil jí nejpěknější slimáky, výborné myši odchované v ořeší znamenitého křehkého masa. Někdy vyhrabal jí výtečnou prima ponravu, která se rozplyne na jazyku jako karlovarská oplatka. Vidra dala si jeho dvoření čásek líbit, ale když se jí naskytl slušný bratranec, aktivní důstojník od pionýrů, dala Jezevci nepokrytě najevo, že je starý osel. Od té doby samotařil docela, lovil myši, ptáčky, slimáky, avšak jen pro sebe. Stal se břichopáskem a obratným lovcem, takže měl vždycky hojné zásoby a za vojny prováděl s nimi výnosný obchod řetězový. Jeho spižírna byla pověstná, široko, daleko tloustl, břiško mu kulatilo, byl stále při chuti a když zásoby jednak spotřeboval, jednak rozprodal vždy do zimy, líně pak prospával celé měsíce ve svém bytě až do jara. A protože si vyměnil hojnost tabáku, oblíbil si dýmku a vydržel se povalovat od rán až do božího večera na lůžku. Toho tedy dne, kdy Bystrouška prchla z myslivny a vrátila se do lesa, vytáhl zas jednou paty z domu. Pozoroval počasí, sledoval let komáru, vážek, baboček a přesvědčil se, že barometr prudce klesá a že přijde patrně nepohoda.
Ostatně kuří oka pověděla mu to rovněž. Z toho důvodu se rozhodl, že si obstará neprodleně důležitou domácí potřebu, aby nebyl za deště nucen vyjít přes práh. Když to udělal, mizel opět ve své díře. Bystroušce to Arci nedalo, protože nezná zvyků a zásad lesního obyvatelstva, o slušném obcování s ptáky, plazy a jinými zvířaty neměla potuchy a navykla si s prostým necnostem lidským, připlížila se k oknu Jezevcovu a nahlédla dovnitř jako člověk, který také rád strká nos do cizího. V myslivně Hajný Špaček také často nahlížíval do komůrky, když si služka Andula hledávala blechy. Úžasem otvíral Bystrouška tlamu, vidouc nádhernou komnatu a v ní domácího pána na vzácném pelechu. Ansi pokuřuje z dlouhé dýnky. Nebyla z to potlačit výkřik údivu. Ono pak to tu vřeská, řekl Jezevec a převalil se na druhý bok. Já, milost pane, pravila způsobně Liška. Ty sloto žebrácká blechata, já ti povím, přestaneš čučet? Rozkřikl se dohněván a zapomínaj vlastní důstojnosti. Jehehehe, zasmála se Liška, povídej si, bez tak máš jazyk líny. Řečel se potiš, dívejte se, válí se tu milost pán, důmá, že by se tam tři vešli a chudákovi vynadá za to, že se na ně chce jen podívat. Leží jako kráva v louce a mě bych chcel sprohnat. No tak to teda ne. No a ti dám chlámat se tuté před našem. A už hep, nebo tě dám doktorovi, ať ti zažaluje u soudu. Jo, třeba toť, řekla jízlivě Liška a nazvedla posměšně oháňku. Tu s Jezevce spadla rázem jeho vrozená lenost, chytl pometlo a prásk, prásky, až jí za ušima nabíhalo, jak jí přetáhl. Odskočila vleku do bodláči a ke všemu se podrápala. Zatěla zuby zlostí, přisedla si a jala se nadávat nyní ona. Mnohá ovocnářka ze zelného trhu by jí byla záviděla její výřečnost. Ty gambáču zhnilé, sírovče sírové, vražedníku na člosárka, co já ti dělám, že mě mlátíš? Zavazím ti, ty špinavče špinavá, že mě klučeš? Les je tak velký, ale kde, vzpomene si milost pán, že nikdo nesmí ani okolová jeho oken umazaných. Já bych tě měla dát k slavnému soudu, ale kdo by se s tebou mazal? Stojíš ty mě za to? Abys ti ale věděl, tak to nenechám ani za živé svět. Rovno jdu včilka k bytové komisi. Však ti páni povíjo, budeš-li ty se roztahovat v té své kuti. Až tě vykvindujo, to uvidíš, co je to nemít stropu nad hlavou, ty zprosťáku hloupy. Jezevec poslouchal dole jen tak na půl ucha. Chtělo se mu spat. No, nechat si pokřičí, ženské nepřehádám, tož lepší mlčet. Povídal si a zapaloval si vyhaslou dýmku. Liška však nelenila a úsilovně přemítala, čím ho pořádně dohněvat. A když si vzpomněla na jeho přepichový byt, že by bylo škoda vláčet se po kancelářích a žebrat u bytové komise o zabrání domácnosti Jezevcovi, usmyslila si, že ji zabere sama. S pániskama nic nespravíš, všechno uplatí jo. To by už dávno ani domácím pánem nebyl, kdyby neuplatil. Bouřlivý výstup vyvolal zatím zběh sousedstva. Rorej z poskakuje po větvích jasanu vykládal zlomyslně každému, kdo ho chtěl poslouchat, že Jezevec je pěkná firma. Nakeťasil prý si, dobře si pomohl a teď prý si fouká. Před válkou prý neměl než jediných gatí, ale dlouho prý mu už to tak nepůjde, aby ze své vole zliskal chudáka ženskou za to, že se opovážila zastavit před jeho domem. Bystroušce, jež s pýchou pozorovala tento projev účastenství, napadl méně obvyklý projev pohrdání a pomsty zároveň. Přičapla si pohodlně, zvedla nožku a jala se Jezevce bombardovat. Tak toto máš, plesnivče, na svou urozenou hlavu. A jeli ti toho málo, hnedké ti přidám. Můžeš to pozbírat
ať máš s čem zasi keťasit. Z tvýho vznešeného baráko, abys věděl, udělám si s odpuštěním tento, víš? A budeš-li to vyhazovat, tak si vem glazétky, aby se ti to nezarazilo za nechty, víš? Máš je moc kafajnový. Jásala nad svou pomstou. Jezevci bylo dole zlé. Vykasal si rukávy, svlékl manžety a pustil se do nepříjemné práce. Jo, tak každý kousek obrac a vyfouké, víš? Je teplé, víš? A popálil by si s ruky. No, vida, umíš to. Mohl bys dobrna na prácu. Rádi by tě tam zametačem udělali. Jo, ještě nemáš plískéřů? A jezevec pracoval dole ve svém bytě, až se spotil a po džebry ho píchalo. Jeho panská povýšenost a důstojnost opustila ho načisto. No, ta neřádná, nemravná, huboval. Komisou mě to hrozí, nadá mi to a nakonec si z mýho bytu udělá s odpuštěním veřejný záchod. No, počkám chvilku, až odende. Okno si zahraždím. Vyházel doklady, lištiny a hanebné msti do poslední smítky. Uvelebil se opět na pelechu a nacpal si dýmku a zamyslil se. Vyčítal si, proč vlastně dávno z této chajdy neodešel. Mohl si přece vystavět krásnou vilu na sluné stráni pod Javory s vyhlídkou na údolí řeky, kudy žlebem vinula se hlavní cesta této lesní končiny k napojedlu. Vždyť už tolik užil samotářství. V některých hodinách povstávala na oné cestě rušná promenáda, zejména zakouzelného osvětlení svatojánských mušek. Jeden šestnásterák vodíval se tu slaňkami, hříšník starý, patrně herec, uhlazený, oslňující elegancí chování, co chvíle s jinou. Mladé, zamilované kuny dávali si tam dostaveníčka. Ohavný tchoř jenž čpěl hůř než vinopálna a který tam nestydatě tropil výtržnosti. Žebral a otravoval vzduch, kdykoliv byl po zásluze odbyt. Zaječi hejskové stavěli tam na odiv své kožichy a pírka křiklavého moderního střihu. Co křeček, nenasytný lakomec a žrout, dřel se tu do kopce s nákladem, až mu huba tíží praskala. Což, aby ses tak oženil, prohodil mimo děk jezevec z toho všeho uvažování. Něco tak pěknýho, ženskýho by přeci neškodilo. Jo, tebe by zrovna někdo chcel, ozvalo se výsměšně nad jeho hlavou. Jak seš v kapce klustý, tak seš hloupý, hůř než bot. Talik máš něco ženskýho, abys věděl, že sůzná. Skoprněl a než se vzpamatoval z úžasu, byl mokrý od hlavy až k patě. Za největších liáků se mu něco takového nepřihodilo. Uděšen mrkl vzhůru a spatřil bystroušku v postavení velmi choulostivém, jako dvě líšenky, když vyvrcholí jejich hádka. To už věru přestávalo všechno. Stěží dýmku zachránil před zátopou. Kdyby byl měl revolver, byl by lišku uličnici i hned zastřelil. Div ho mrtvice v hněvu spravedlivém neranila. Hluboce mravně rozhorčen povstal, rozhlédl se po své milé světnici a rázně odplivl. I v papučích měl plno a zásoby potravin byly docela zkaženy. Zahrozil pěstí do okna a chystal se vyskočit, aby lišku důkladně potrestal. Včas ještě se rozmyslil. Kdyby se honil po lese s takovou, válně bycti nedošel. Ještě by ho vykřičeli jako rváče a neotesance. Veta by bylo po dobrém jeho jméně a pověsti zděděné po předcích. Místně huňu se, řekl si odhodlaně. Osušil si slzu, jež mu vytryskla z oka. Sebral a zbalil své věci, naposled se rozhlédl po svém bytě a vyšel ze stavení. Na prahu se zastavil, nevěda kudy kam. Na brdu
krčila se v jalovci bystrouška a chechtala se na celé kolo. Jezevec pohodil pohrdavě hlavou, však na stráni nad žlebem bude lépe, daleko lépe. Tam taková podezřelá cháska se neopováží, tam bude mít pokoj, do podzimu bude hotov s novým přístřeším. Pyšně otočil nos a neuznávaje lišku hodnou již ani nejpohrdavějšího pohledu, vykročil statečně do vysokého lesa. Bystrouška vyčkala, až zašel do houští, potom vrátila se k opuštěnému doupěti. Natrhla suché trávy, vymetla lůžko, zavrtěla vítězně ohonem, zaspívala radostně, spustila se do díry a uvelebila se v měkkém pelechu. Poprvé prožívala rozkoš soukromého vlastnictví. Ráno ji vyhnali lidé a ona div nezoufala. Nyní je domácí paní a les kolem dokola je jejím lovištěm. Pod modřím je tolik bydlišť králíčích, holuby sídlí ve skalách, všude všeho hojnost. Bystrouško, neboj se, krásně se ti bude žít. Zanedlouho spala jako v bavence. Vyspávala poprvé ve svém.

Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fuk, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fuk, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za nimi ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

0: Rybář seděl u rybníka a chytal kapra. Byl to starý rybář a byl to starý kapr. Chytal ho už mnoho let. Když ho spatřil poprvé, kapr plul při hladině a hřbetem brázdil vodu jako loď. Rybář byl u vytržení. Toho musím dostat, umínil si. Ale kapr nezabral na knedlík, na rohlík, nezabral ani na povidlový koláč s cukrovým drobením. Rybář mu podstrojoval, ale kapr pořád nic. Ty mlsoune, však já na tebe vyzraju, hrozil rybář. Udělal těstíčko, že by ho nejraději sám snědl. Z těstíčka kuličku, kuličku napích na háček a hodil do vody. Čekal, čekal a dočkal se. Splávek se najednou zachvěl, za chvíli zase, napůl se potopil a zase vyskočil. Je tam, šeptal si rybář a chvěl se rybářským rozčílením. Splávek začal rejdit po hladině a hopsat jako Jánošík. Jen se neukvapit, krotil se rybář. Splávek najednou zmizel pod vodou. Rybář zasek a splávek letěl vzduchem. Pod ním se bimbala kulička ze speciálního těsta. Hladina se otevřela a objevila se kapří hlava. Tudle, řekl kapr, protože kaprům se nejlíp vyslovují slova s dlouhým ú. Však ty se přestaneš pošklebovat, hučel rybář a šel domů. Doma vymýšlel kapří lahůdky a líčil je na svoji rybu. Kapr mu jen nasvál šťouchal do splávku a potahoval vlasec. Chytit se nedal. Přišel podzim. Vítr škubal listí ze stromů, honil ptáky ve vzduchu a hvízdal nad rybníkem. Rybář seděl na břehu a čekal na kapra, když zezadu přilít vítr a sebral mu klobouk, hodil ho do vody a hnal ho po rybníce.
1: To jsou klukoviny, řekl rybář a sbíral se domů, protože bez klobouku to v tom povětří bylo o zdraví.
0: Klobouk ale najednou změnil směr a plaval ke břehu. Když byl na dosah, rybář pro něj rychle sáhl podběrákem a v podběráku byl i jeho kapr.
1: Tak si mě přece dostal, řekl kapr. Uděláš si mě na černo nebo po mlynářsku.
0: To bych se ti pěkně odvděčil, povídal rybář a vrátil kapra vodě. Když druhý den přišel zase k rybníku, mrskl prutem a splávek žblunkl do vody. Jakoby ho kapr vyhlížel, splávek hned rozhoupal a potom znamení vystrčil hlavu z vody.
1: Berou, berou,
0: zeptal se rybáře a rybářovi se zdálo, že se kapr maličko usmívá. Rybář se taky usmál, jen jako by se zčeřila voda, když se jí dotkne váška, a řekl.
1: Bere mě revma, z toho vlhka, od vody. Tak proč sem chodíš, když z toho máš potom takovou polízanici, divil se kapr. Je tu pěkně a je tu klid, odpověděl mu rybář a dál chodil k vodě.
0: Kapr vždycky čekal, zatahal mu splávkem jako na pozdrav a potom si spolu povídali. Kapr vyprávěl o tom, co je nového v rybníce, a rybář, co zase na souši. Když byl v dobrém rozmaru, dal k lepšímu rybářskou anekdotu a kapr se chechtal a plácal ocasem, až to šplouchalo přes hráz. Z kraje otáhl podzim, přišla zima a mráz zaskvěl rybník ledem. To se rybám špatně dýchá, ve vodě je málo vzduchu. Rybář přišel se sekerkou a vysekal do ledu díru. Kapr se objevil v díře, co by plout vymával, lokl si čerstvého vzduchu a řekl:
1: dobře, že jsi udělal tu díru. Pod ledem je k zalknutí. Zítra nepřijdu. Bude štědrý den na to, rybář.
0: A kapr měl najednou smutné oči. Rybář měl už nakročeno domů, ale smutné kapří oči mu nedali odejít. Postál ještě a potom povídal:
1: na Vánoce nemá být nikdo sám. Kdybys chtěl, oslavíme je spolu.
0: Kapr chtěl a rybář odnesl k sobě domů. Napustil mu plnou vanu a když nastal štědrý večer, dostal kapr vánočku s rozinkami. Potom rybář zabalil kapra do mokré utěrky a vzal ho ke stromečku. Zapálil prskavky a bylo to jako když jiskří hvězdičky na noční obloze nad rybníkem. Hó! Řekl kapr v okouzlení, protože ó je kulatý jako kapří pusa a kaprům se vyslovuje stejně dobře jako dlouhé ú. Po svátcích odnesl rybář kapra zase do rybníka. A kapr všem v rybníce vyprávěl, jak lidé o štědrém večeru rozsvěcují hvězdičky.
2: Jak rákosníček s vodnářem zařídili, aby pršel. Když se skřítek podíval na hladinu rybníka, skoro nevěřil svým očím.
3: Jestli se správně dívám, kroutil hlavou, a já se vždycky správně dívám, tak tohle je přece vodnář. Ale aby dal po tak horkém dni vodu, to ne. Takhle se nám rybník brčálník dočista vypaří.
2: S tím souhlasil jak kapr Matěj, tak žabáci Melichar, Augustín i Bonifác.
3: Nuže, vodnáři,
2: volal rákosníček silným hlasem.
3: Je nejvyšší čas, abys nám sem dolů pustil trochu dešťovky. Pustím, co bych nepustil,
2: ozvalo se z hůry,
3: ale až naprší a bude to tak nejspíš na přezrok.
2: Z téhle špatné zprávy kapru Matějovi přeběhl mráz po všech šupinách a žabáci se strachem rozklepali. Skřítek se ale nedal jen tak odbít.
3: No to bych se teda na to ale podíval. No jo, a proč bych se na to vlastně nepodíval,
2: povídal si. Ke své cestě na oblohu si vybral nejpružnější vrbový proutek, ohnul ho k zemi a přivázal žabincovým provázkem. Když se usadil mezi lístky na samém konci, poprosil raka vavřince, aby svým klepítkem to uvázání přestřihl. K obloze vyletěl jako prakem vystřelený a přistál rovnou před nebeskou vodárnou. V otevřených dveřích stál vodnář s úřední čepicí a bílým obláčkem si utíral horkem orosené čelo. Rákosníček ještě ani nestačil popadnout dech a už rozlobeně spustil.
3: No, to je mi teda pěkný pořádek, pane vodárníku. Pane vodnáři, v brčálníku není skoro ani kapka vody. A vy ne a ne, nám tam jdou alespoň trochu ucmrtnout. Ucmrtnu, povídal vodnář, ale až naprší a uschne. To už jsem přece povídal.
2: Skřítek chtěl vědět, kdyže to bude, jenomže co slyšel, toho moc nepotěšilo.
3: Jo, všechno je ve hvězdách,
2: povídal totiž ten správce nebeské vodárny.
3: Letošní příděl dešťů už vypršel, račte se podívat sám.
2: Bylo to smutné podívání.
3: Jak můžete vidět, bazén je dočista na suchu,
2: řekl vodnář a ukazoval dál. Tady je, prosím, oddělení večerní mlhy. Zbyly leda tak potrhané cancůry a ranní rosa došla. Za to tady v krupárně to nevím, kam se vrtnout. Tady máme úplně přeplněno. Všude se opravdu válelo tolik ledových krup a krupek, že to na rákosníčka dýchlo mrazem, až se celý rozklepal a navíc pořádně kýchl.
3: Tak to vám pěkně děkuju, povídá vodárníkovi. Vody se nedočkám, ale za to dostanu rýmu, aby do toho hrombacil.
2: Jenom to ne, vyděsil se vodnář. Zrovna jsme, prosím, v oddělení hromu a blesku a tady se takové řeči nevedou, protože by se mohlo ledaco stát. Varování ale přišlo pozdě, protože už se stalo. Skřítek znovu tak mocně kýchl, že udělal kotrmelec a narazil přitom do vypínače pro spouštění blesků. Jeden z nich hned vyletěl a namířil si to rovnou k rákosničkovi. Začala honička, na kterou v nebi dodnes vzpomínají. Skřítek nejdříve kličkoval mezi obláčky, chvíli se schovával v mlhovině, pak málem spadl do černé díry a nakonec skončil zase v nebeské vodárně mezi ledovými kroupami. Blesk tam za ním vletěl, až to zasyčelo a najednou se ukázal obláček vodní páry s několika kapičkami vody. Rákosníček chvíli udiveně koukal, ale pak se rozesmál na celé kolo.
3: Tak tohle byla ta správná trefa, liboval si. Teď už vím, jak na to. Vždyť my takhle předěláme všechny ledové kroupy, kterých je moc, na vodu, které je málo.
2: A pak už to šlo jako po másle. Vodnář skoro ani nestačil válet kroupy i krupky před rákosníčka a ten do nich pouštěl blesk za bleskem. Rozpouštěli se zrovna před očima. Ledu ubývalo a vody přibývalo. Za chvíli to všude kolem bublalo, jako když se jarním potůčkem žene vodní příval. Dlouho netrvalo a v nebeské vodárně byl zase plný bazén, takže si rákosníček pomyslel, že už by to mohlo stačit. Jenomže vody bylo tolik, že se valila všude a vzala ho sebou. Jak spolu padali dolů, pomyslel si skřítek, že všechno zlé je i k něčemu dobré.
3: Zlé je to, že až spadnu, udělám si bouli, uvažoval v tom letu. Ale dobré je, že v brčálníku bude zase dost vody.
2: Když byla hladina rybníka jako zrcadlo, třpitily se v ní hvězdy, kterým lidé říkají vodnář. A kdybyste ho nikdy nemohli na obloze najít, tak to určitě v nebeské vodárně roztlouká kroupy.

zářivá buako. V kraji Sankuru, v místech, kde se rozkládají hluboké pralesy, prosáklé slaným vlhkem z obrovských bažin Topé Tope, žil od nepaměti národ, který dostal své jméno, jak se vypráví, od samotného tvůrce všeho živého, Mugurim Goriho. A ten nazval národ černých lidí, kteří v tomto kraji žili, Bayombe. Národ přečkal mnoho katastrof, neúrodou počínaje a skázou, kterou přinášela vichřice Bola Bola Konče. Příslušníci národa se rodili, žili a umírali století za stoletím a synové mnoho zapomínali z toho, co jim odkázali jejich otcové. Na jedno však nezapomněli a nikdy snad nezapomenou. Je to báje o měsíci, který v nádherných nocích plných tajemného šepotu hledí na národ Bayombe a svítí při jeho náboženských slavnostech. Je to divná báje. A slyšte její vyprávění. Před Kalakala dobou, což značí dávno, přišel z té strany, kde slunce vychází, zdravý a silný národ. Přišel od veliké Bílé hory a jeho pouť byla tak dlouhá jako lidský věk. Po tomto dlouhém putování dostal se národ, který se jmenoval Bayombe, do kraje nazvaného Sankuru. Byl to kraj, kde žili národové různých jmen, Bateteli počínaje a Ajajongi konče. Bayombe se usadili v blízkosti Ajajongu, začali stavět chaty a obdělávat půdu. Žili spokojeně po celý čas až do chvíle, kdy národ Ajajongu a jeho píchu zahubil hněv samotného ducha Ndogugina. Bayombe byli šťastným národem, ale jenom tehdy, když slunce vykonávalo na obloze svou pouť. V době soumraku schovávali se do chýší a báli se vyjít, protože v úkol byla tma. To všechno bylo před dávnou dobou, kdy lidé ještě neznali měsíční svit. V té době žila ve vesnici Ajaja malá dívka, která se jmenovala Kalato Boako, což značí v obyčejné řeči zářivá Boako. Říkali jí zářivá, protože světlo jejich očí se rovnalo světlu slunečnímu. Boako byla hodné děvče. Nikdy se nestalo, aby za těch málo let, co žila, uslyšel někdo z jejich úst věci zlé. Mluvila vždy jen dobrým jazykem a ctila své rodiče. Ještě raději než své rodiče, měla ráda svůj národ. Stalo se jednou, že válečné bubny kmene Bayombe hlásily podivné zprávy přicházející z polední strany. Král národa Mongo jménem Ukutsu volá své muže k válečné výpravě proti Bayombe. To byly zlé zvěsti. Proto král všech Bayombe Kongolo povolal všechny své bojovníky ze širokého kraje, aby se s nimi vydal na cestu proti sveřepým Mongo. Mezi muži, kteří táhli do boje, byli otec a bratři malé Boako. Několik dní po odchodu bojovníků došli do kraje Bayombe zvěsti, že bojovníci národa vedou těžký boj, protože mužové Mongo začínají bojovat teprve tehdy, když slunce dokončí svou pouť. Po krátkém čase přicházely zvěsti stále horší, které hlásaly, že Bayombe musí prchat před svým nepřítelem, který se ve dne schovává a v noci bojuje. Tyto zvěsti zaslechla i malá Boako, která žila ve společné chatě žen. Ve chvíli, kdy nářek žen nad porážkou mužů byl největší, ozval se slabý hlas malé Boako. Nenaříkejte, ó ženy. Dnes v noci mě navštívil samotný velký duch Ntoginy. Po těchto slovech se nářek žen ztratil v mocném údivu. Boako pokračovala. Velký duch mi řekl. Boako, můžeš zachránit svůj národ, když poslechneš mé rady. Mám syna, který žije pod skalou Glata. Je to dobrý syn, který si přeje mít ženu jako si ty. Máš krásné oči a proto si tě můj syn oblíbil. Dnes, přesně v tu chvíli, kdy slunce skončí svou pouť, navštívíš mého syna. Učiníš-li tak, budou oči ve tvém obličeji zářit celou noc na zbraně tvého národa. Toto mi řekl veliký Ntoginy. Neplačte proto, ó ženy, protože dnešní noci náš národ zvítězí. Byla to dlouhá, rouhavá a směšná řeč na dosud malou Boako. Všechny ženy se této řeči smály,
a matka malé Boako strestala dceru za to, že rouhavě hovoří o mocném duchu a jeho synu. Večer se pak stala věc, která je navěky zapsána pravdivými slovy v paměti celého národa Bajombe. Přesně v tu chvíli, kdy slunce končilo svou pouť, viděli ženy, jak se z vrcholku skály Glato odpoutala malá postava, která se řítila do propasti, obývané Ntoginyho synem Dlamim. V tu chvíli, kdy Boako navždy zmizela očím své matky a ostatním ženám, objevila se nad propastí její tvář, ze které zářilo světlo po celé krajině. Tvář malé Boako stoupala stále do výše a světlo jejich očí bylo tak silné, že zářilo v kraji na několik dní cesty kolem. Ženy a staří mužové při spatření tak veliké věci padli tváří do prachu a klanili se mocnému Ntoginymu. Druhý den hlásala řeč bubnů, že Bajombé zvítězili nad národem Mongo, protože dobré Juju, tedy duchové, které dosud nikdo nikdy neviděl, ozářilo zbraně bojovníků národa Bajombé. Od těch dob hledí po slunce západu z oblohy tvář, která patřila malé Boako. Hledí na svůj národ a světlo jejich očí ozařuje zbraně statečných bojovníků, kteří vedou svůj národ k moci a slávě. Tito silní a stateční bojovníci při spatření měsíce vyslovují jméno Kalata Boako tiše, docela tiše, aby nevzbudili duši, která dříme v propasti pod skalou Glato.

0: Nejhůř nesl pohanu Indiánu Přemek. Neříkám, že to byla rovnou zrada. Na tu nechci ani pomyslet, ale musím vědět, který z vás je slepičí prdelka. Z opovržení, které zaznívalo z jeho hlasu, byl předem patrný ortel. Viník bude vyvržen z řad Indiánů, nebo v nejlepším případě už nikdy neusedne k poradnímu ohni mezi nejstarší kmene. Promluvil šedý grizzly. Z nás to nebyl žádný náčelníku. Ale co bystrá liška? Je mrňavý a ukecaný. Klukům spadl kámen ze srdce. Podezření se teď obrátilo k fanoušovi. Úctivě mlčeli, až co poví náčelník. Jenom grizzly si ještě přisadil. Říkal jsem, neberme ho k poradnímu ohni. Zítra si ho podám. Uzavřel zvolna důrazně náčelník. Znělo to jako rozsudek. Ráno vstal zamlklý. Nikoho si nevšímal. Před domovem si počkal na fanouše. Fanda neměl tušení, o čem bude řeč. Přemek se ho velmi vážně zeptal, zda se bojovým plánem nevytahoval před šímáky. Fanda k němu pozvedl pravdomluvné oči. Vážně ne, náčelníku, přísahám. Přemek uvěřil. Fanouši, optal se starostlivě. A vůbec si s nikým o tom nemluvil? Jak je přelstíme? Fanda se zarazil. Malonko zaváhal a trošičku zavrtěl hlavou tak, aby to spíš vypadalo, jako že si protahuje krk, než jako lež. Tož honem, přísně přikázal náčelník. Starší kmene se táhly v jejich stopách. Ale on to neřekl, on s nimi nedrží, vyhrkl malý. Přemek se dlouze odmlčel. Jeho upřený pohled fanouš nevydržel. Zavrtěl sebou a vyklopil. Pavel, lídin brácha. Náčelník ho zdrcně zarazil. Nikdo z děcek tam nebyl. Akorát Liduna. Z Přemka by teď nevypáčil ani slovo. Chvíli šli vedle sebe, každý pohroužený do svých neradostných úvah. Od Novotných jako vždy touhle dobou vyběhla Lidka. Přemek odvrátil hlavu. Zavile a smutně řekl. Ženské jsou falešnice a hadi. Fanda neustále myslel na to, jak by smazal svůj škraloup u Přemka. Přemek na fanouše nezanevřel. Brával ho všude sebou jako dřív, dokonce i na útvar za Krištofem. Desátník totiž požádal podplukovníka Pávka, zda by s ním Přemek nemohl ošetřovat psy. Pávek nic nenamítal. Zatímco se Přemek bavil u psince, Fanda koukal, jak by si ukrátil čas. Jednou zahlédl v pootevřeném okně služebny podplukovníka. Vylezl na lavici pod oknem, jukl dovnitř a jasným hlasem pozdravil. Dobrý den, strýcu! Pávek poznal, že kluk má něco na srdci, vstal a opřel se o okno. Co bys rád, bystrá liško? Proč jste rozkázal, aby staré psi utratili? Uhodil Fanda. To jsem nerozkázal, řekl pomalu. To jsou předpisy. Vyšel ze služebny a posadil se k chlapci na lavici. Dan jde do továrny, řekl mu uklidňujícím tónem. Ale když ho dáváte do továrny, nemohl byste ho radši dát k nám? U nás by se měl líp, měli bychom ho všichni rádi. Strýcu, zaškemral, já jsem si ho už pohladil a vůbec mě nerav. Podplukovník srovnal bluzu stejnokroje a narovnal se v celé své výšce. A kam byste ho dali? Klučina vyletěl jak na péru. U nás je místa, strýců, a Řidě stejně říkal, že jsme takový nepořádní kluci. Všude necháme otevříno, jednou celý větrov někdo ukradne. I s postelemi. Podplukovník se zamyslel. Tož jestli se domluvíte s ředitelem, může být váš. Krištof se vracel do civilu. Rozloučil se se svými malými přáteli, slíbili si, že si budou psát a že je někdy navštíví. A pak už byl Dan jenom dětí. Totiž patřil všem dětem na Větrově, ale nejvíc přeci jen Přemkovi, který byl jeho velitelem. V doprovodu obyvatel i personálu domova představili Dana řediteli Hamouzovi. Chyběl jenom pan Ježek. Hamouzovi měli doma trpasličího Pinče a tak se řediteli Dan zdál na psa možná až příliš vysoký. Chodil uctivě kolem něho. Přemysle a poslouchá tě? Přemek to hned hrdě předvedl. Sedni, Dane. Dan usedl. Pozdrav. Psisko důrazně zaštěkalo. No, je to vychovaný pes, uznal ředitel. Rač, Dane, dál a jako doma, jako doma. Horda dětí se psem na vodítku v čele se vyřítila k zahradnímu domku. Přemek tu pro Dana uchystal jeho kout. Na zem dal kousek starého koberečku, věnovaného kuchařkou a misky na žrádlo a pití. Aby se mu nestýskalo po kamarádech, přitloukli kluci na zeď plakát z výstavy psů. Hamou se díval, jak děti upalují zahunětým kamarádem a opatrně řekl. Já doufám, že s ním nezažijeme žádné maléry. Zaťukal to na dřevo. Ráno, když děti ještě snídali, přišel jako obvykle pan Ježek. Vstoupil do zahradního domku, kde měl nářadí. Hodlal si vzít rýč. Ale jen vstáhl ruku, div se o něj nepřerazil. Z kouta vyrazil pes. Zahradník vyletěl z altánu kosmickou rychlostí a obdivuhodně mlštně se vyhoupil na ořech. Plavnými skoky za ním uháněl pes. Pan Ježek visel na stromě, kopal nohama, které se marně snažil vyhodit na větev a řval. Z ředitelny vykoukl Hamouz. Moment, moment, křikl povzbudivě a utíkal mu na pomoc. Jen vstoupil do zahrady, Dan si přestal všímat zahradníka. V tu chvíli se ředitel třemi přírazy dostal na vrchol tyče u volejbalového hřiště. Křečovitě jí objímal rukama a nohama. Dan mohutně skákal a snažil se ho sundat dolů. Co je to za baskervilskou potvoru? Křičel zahradník. To je našich chlapců, volal ředitel. Zapomněli vás s ním seznámit. Dané, hodný pejsek, běž pryč, čokli jeden ohavná. Na schodišti se objevil Veverčák se Simonou. Bleskově odhadli situaci a hnali zpět. Dám výpověď, nenechám se sežrat, volal zahradník. Je po mně, už mi brní ruce. Je to hrostomilý pejsek, klidnil ho nedálku ředitel. Jedeš, psisko, rčel zlověstně a hned pro pana Ježka nasadil bezstarostný tón. Jenom ostražitý, viď? Dané, ty čorte, sedni. Tak kdo bude poslouchat? Já jsem ředitel, ne ty. Na schody se vyřítil přivolaný Přemek a zahulákal. Dané, k noze! Dan k němu radostně přiběhl a byl hodný jako beránek. Vrtěl ocasem a loudil o pochvalu. Pánové slezli.
1: Řediteli, jsou celý překvapený,
0: přiznával pan Ježek a utíral si kapesníkem pot. Hamous namítl.
1: Dětskám neublíží, je s ním jedna ruka. Na nás si musí zvyknout, chce to neutíkat, dodal nabádavě.
0: Zahradník si neodpustil. To jsem viděl. Přemek s tlupou řádili se psem v zahradě o 106. Paní Hladíková mrkla z kuchyni na zahradu, kterou Dan křižoval záhony nezáhony a povzdychla si.
1: Páne jo, to až uvidí pan Ježek.
0: Pan Ježek si stěžoval. Piplá se s úrodou, vede děti k práci a co nevidí. Záhony pošlapané a to Danem i dětmi. Psa jim přeje. Ale zároveň si přeji, aby byl pořádek jako dřív. To je zahradané prérie. Ředitel Hamouz ho vyslechl a na čele mu vyvstala kolmá vrázka. Většinou jako barometr věštila spíše deštivo než krásně. Hamouz začal uvažovat, zda to s povolením psa v domově nepřehnal. Dan je statečný obránce, namítl Přemek, když jim ředitel tlumočil zahradníkovi stezky.
1: Zas jsem vám povolil, abyste se zabavili. Říkám to nerád, ale ještě jeden průšvih a půjde z domova. Ostatní indiáni vzali pohrušku na lehkou váhu. Jenom Přemek náhle nesl dvojitou tíhu. K lídině z radě přibyla ještě obava, aby nestratil Dana. Brzy na to si Lída po vyučování vyčíhala okamžik, když šel Přemek sám. Sotva jí věnoval pohled, když ho váhavě oslovila. Kousla se do rtů a šla dál vedle něho. Na rozcestí popošla pár kroků do aleje. Zastavila se a očima ho zvala, aby šel za ní. Kluk nevydržel. Zatvářil se, že se čistě náhodou chtěl právě projít pod kaštany a zvolna se vydal alejí. Indiáni věnovali dvojici živou pozornost. Zamrzli na rozcestí a významně se škrebeli. Náčelník se otočil a na cestě jako když zamete. Zůstali s Lídou sami. Po chvíli se nesměle rozpovídala. Ty se na mě zlobíš? Tu se Přemek vzmužil. Utrhl pohled od země, uchopil děvče za obě ruce a ujišťoval se. Liduš, ty bys mě někdy zradila? Rychle zatřepala hlavou, že nikdy. A jak je to teda s šímákama? Vydala si nás nebo ne? Překvapeně zvedla hlavu. Já bych vás šímákům nikdy nevydala. Zmateně ji pustil. To jsou blázen. Zašeptal a usedl na hromadu štěrku vedle cesty. Opatrně se posadila vedle něho, uhladila záhyby sukně a trpělivě čekala, až si Přemek srovná myšlenky. Přece si slyšela, jakou na ně chystáme fintu. Od Fandy, hodil nezávazně. Nebyl si tím zcela jist, ale Lidka to potvrdila. Tož to ano, zasmála se. Zuzka říkala, co Zuzka? Zlomyslně jí zasvítily oči. Ale chtěla vidět, o čem se brácha s Fandou vybavuje. Tož to ona, potvora, ucedil náčelník. Konečně se mu rozjasnilo. Přemkovi bylo najednou lehce, že kdyby do něj foukli, snad by se vznášel jako peříčko. Už vůbec neposlouchal, jak Lída vykládá, že jí bratr vynadal, ať k ním Zuzku nevodí. Liduš, vzdychl osvobozeně. Lidunko. Zaváhal a nesměle jí vzal za ruku. Docela jinak než před chvílí. Lídiny prsty se trochu cukly, ale přeci jen zůstaly v Přemkově dlani. Seděli spolu v aleji už napůl očesané větrem a zdálo se, že se nezvednou do zimy. Z večera se rozletěly dveře Fandovy ložnice a Přemek vpadl jako tornádo. Skočil po Fanoušovi, dal mu herdu dozad a překvapil. Lidka nezradila. Jsem ti to povídal. Nevzrušeně

0: končí zub, náčelník. Opatřil dopis kmenovým znakem, což byla stopa kančího zubu otištěného v sazích. Ještě bohatě papír začernil hrůzostrašnými kresbami a druhý den ho osobně, za doprovodu šedého grizzlyho a černého šípu, předal černému mstiteli. Indiáni, jak jen mohli, brávali Dana ven. Chtěli se vyvarovat dalších malérů na zahradě a přišli na novou báječnou hru, při níž všichni byli ve svém živlu, včetně psa. Hráli si na pohraničníky. Postrádali jen jediné, opravdového narušitele. Tu se stalo, že jim náhoda zahrála do ruky. K Hroznovu se osamělou silnicí blížilo osobní auto. Podle sem podivně zaškvrčelo a zastavilo se. Muž, který vystoupil, nadzvedl kapotu a chvíli zíral dovnitř. Rozhlédl se kolem dokola a nikoho neviděl. Jen na obzoru vykukovaly střechy dědiny. Nechal vůz stát a dál se pustil podle lesa. Brzy ho objevili samozvaní stateční pohraničníci, totiž úplně nejdřív se cosi nezdálo Danovi. Zvětřil cizí pach a začal jevit nepokoj. Pustil se vpřed, až natáhl vodítko. Mezi stromy, kam se vnořila pěšina od silnice, objevili postavu zvolna kráčícího muže.
1: Za ním!
0: Zasýpal grizzly. Kdo to je? Ptal se Pišta. Uši mu hořely. Nikdo nevěděl. Nikdo ho ještě nikdy nespatřil. Kluci se vzrušeně navzájem ujistili, že sledovaný má nepočestné úmysly. Fanda si v rozčelení utřel rukávem nos. Jděte ho někdo omrknout, šeptal mužstvu Přemek. Kdyby se vám jaksi nezdál, zamávejte, přijdem vám na pomoc. Sotva dořekl a než se ostatní kluci rozhoupali, Fanda zmizel. Vybral lesem veliký oblouk a nadběhl neznámému. Vynořil se před ním z praskajícího křoví uřícený s dlouhým těžkým klackem pro případ sebeobrany. Zamračeně si podezřelého prohlížel. Ten člověk byl rád, že mu osud přivedl do cesty někoho, kdo umí mluvit. Strážní budka, tamhle nad lesem, to už jsou hranice, viď? To říkat neměl. Malý zvěd poodskočil za mužova záda, zamával holí na kluky a v tu ránu se z lesa vyřítila horda kluků s divoce vyhlížejícím psem v čele. Navíc Fanouš zapíchl skoprnělému muži dozad klacek a pištěl. Vzdej se!
2: Ale mládenci, pokusil se ochabý úsměv zadržený. Jen se však pootočil, aby Fandovi uzmul zbraň, Dan skočil. K velikému jásotu kluků chlapisko povalil. Dál narušitel nesmlouval. Blesku rychle si zaštítil hlavu a ležel tiše jako myška. Přemek stáhl psa zpět a s radostí ho pochválil. A jdeme, pokynul zajaci. Zadržený se zvedl a jak kluci s píchou poznali, už docela ztratil smysl pro humor. Měl trochu strach a především měl hroznou zlost. Kam? Osmělil se. Kluci, nedělejte hlouposti. Oni však mlčeli a vedli ho dál luční cestou, která se vyhýbala dědině. Pávkovi se naskytl dojemný obrázek. Parta rozpráděných kluků přivedla poněkud oškubaného, zachmuřeného muže. Brzy bylo všechno jasné. Zadržený se jmenoval Podešva a jel do kojeneckého ústavu na pozvání primáře Václavíka. Pávek mu nechal přinést kávu a nějaké občerstvení a snažil se ho uklidnit. Především mu s politováním sdělil, že zatímco se tohle všechno semlelo a vyšetřovalo, primář Václavík odjel do Břeclavy, ale to nic, zítra se vrátí. Jenže v sobotu primáře nestihnu, vrčel návštěvník. Konečně začínal dostávat normální barvu. Podplukovník se usmál, jinak je klidný, primář chodí za dětmi každý den. A nehněvejte se na kluky, pokusil se je omluvit, jsou jako z divokých vajec. Říkáme jim Indiáni z Větrova. Větrov je druhý dětský domov pro starší. Já tam zavolám, ať ta svá alotria provozují radši v zahradě.

tenhle nešťastný telefonát znamenal poslední kapku, kterou ředitelova dobrá vůle přetekla. Fanda s Přemkem se ocitli na koberečku. A bylo zle. Hamů schodil sem tam jako rozčilený lev. A potom vyslovil ortel, jehož se Přemek tak obával. Dan musí z domova. Jenže jemňouce zkusil zkroušený Fanda, ale s ředitelem nebyla řeč. Nic, už jsem řekl. Ráno, ať ho tu nevidím. Jedno Přemek věděl hned. Na útvar Dana vrátit nemůže.

0: bleší cirkus. Pokaždé, když přijde jaro, chtěl by mít každý něco nového. A tak stromy dostanou nové zelené lístky, na louce rozkvetou nové žluté pampelišky, ale nejlíp jsou na tom čmeláci. Bráškové Čmelda a Brunda dostali od maminky dokonce nové medové hrníčky.
1: Jenže jsou moc veliké, vzdychal Čmelda. To se zase nalítáme, než je plné nazbíráme. No, aspoň budeme hodně užiteční, poučil ho Brunda.
0: Ale protože Cvrček zrovna spustil na své housličky úplně novou jarní písničku, přestal se Čmelda mračit a hrnky byly vrchovaté, než bys řekl švec.
1: To musíme oslavit,
0: řekli si čmeláčci a začali si těmi novými hrníčky přiťukávat na zdraví. Přiťukli si poprvé, přiťukli si podruhé, ale pořád to nějak nebylo ono. A do třetího přiťuknutí dali všechnu svoji čmeláčí sílu. Tuk!
1: A jejich nové hrníčky se rozbily na tisíc kousů.
0: Co teď?
2: No, přece slepit,
0: radil Cvrček a že jim pomůže střepy pozbírat.
3: Přátelé, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím. Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
0: Běžel kolem Brouk Kvapník. Když viděl, co se čmelákům přihodilo, na chvilku se vám zastavil a také jim našel pár střípků. I zelený koníček jich odněkud několik přinesl. Nakonec ze všech těch nalezených střepů a střípků slepili čmeláci hrnec tak veliký, že by se jim doma na poličku nevešel.
1: Je, jestli my jsme náhodou nesebrali i nějaké cizí střepy. Takový obří hrnec je dobrý takhle na propučmelouda,
0: vzdychali Čmelda s Brundou.
1: Maminka se na nás bude hněvat a všichni se nám vysmějí, co jsme to za nešiky.
0: A tak se Čmelda s Brundou rozhodli, že poletí do světa a domů se vrátí teprve tenkrát, až něco pořádného a mimořádného dokážou. Letěli a letěli, až doletěli k malému domečku. A že byli unavení, posadili se na jeho malou střechu, aby si trošinku odpočinuli. Ale jen usedli, celý domeček se najednou začal třást.
2: Zemětřesení,
0: křičeli Čmelda s Brundou a skutáleli se z té střížky až na zem. Ze dveří domku vylezl veliký chlupatý pes.
1: A heleme se, čmeláci, meďáci,
0: usmíval se na ně skrz fousy.
1: Spadli jste z nebe, nebo jsem vás vyklepal z kožichu?
2: V kožichu jsme, prosím, ještě nikdy nebyli, jenom ve světě,
1: řekl Brunda. A odtamtud nás vyhnalo zemětřesení. No, to mě zase vyhnali blechy. Ale naštěstí jsem tady z té boudy, povídal pes. Stejně je mi malá, ani podrbat se v ní nemůžu tak, jak bych chtěl a kde bych chtěl.
2: Takže to naše zemětřesení zavinili nejspíš ty tvoje blechy,
0: smáli se čmeláci.
1: No, moje blechy jsou schopné všeho, drbal se hned pes za uchem, hned na ocásku. Pijou mi krev.
0: Čmelda s Brumlou dostali nápad.
2: Jestli chceš, chlupáči, my ti od blech pomůžeme.
1: To se vrže chci,
0: zavrčel pes chlupáč vesele a tak se čmeláci vypravili za blechami do psího kožichu. A už z dálky slyšeli, jak si blechy při práci prospěvují.

0: Nazdar, blechy,
1: pozdravili zdvořile čmeláci.
0: Štípů, zdar, odpověděli blechy. A bleší tatínek dodal. Pěkně vás vítáme a jestli máte chuť, můžete si s námi taky štípnout. No, děti, maminko, nabídněte čmelákům svoje místečko.
2: Ne, děkujeme, ale my neštípeme, řekl Čmelda. My jenom někdy trošku bručíme, vysvětlil Brunda.
0: Vy čmeláci, vy se máte, povzdychl si bleší tatínek. To my, blechy, bychom se bez štípání neuživili. I tak je to bída z nouzí, štíp, štíp.
1: A chtěli byste získat slávu a bohatství? Když opustíte tenhle psí kožíšek, tak my vám prozradíme, jak to udělat, lákali blechy čmeláčkové.
2: No, kdo by nechtěl být bohatý a ještě k tomu slavný?
1: Bleší rodina si nechala od čmeláků poradit a vydělala na tom. Všichni od tatínka po nejmenší blešku přestali štípat chlupatého psa, na dobro opustili jeho kožich a začali se vám věnovat cirkusovému umění. Učili se dělat kotrmelce, chodit po provaze, skákat do výšky i do dálky a tančit moderní bleší tance. A když to všechno uměli, už je ani nenapadlo vracet se do psího kožichu. Lepší bylo vyrazit do světa za slávou. A Čmelda s Brundou se konečně mohli rozloučit s chlupatým psem a letět zpátky domů.
2: To budou všichni koukat. To je budou všichni chválit, až jim budou vyprávět, jak naučili blechy umělecky skákat. Ale hlavně na ty nešťastné rozbité hrníčky si už jistě nikdo nevzpomene.

Nejvyšší pan železničář, který chtěl mít tak velkou mašinku, jakou nemá nikdo na světě, se vydal za kouzelníkem za babou. Nasedl na krásnou drezínu a dojel ke staré výhybce a tam čekal až na půlnoc, protože pan Blahoš mu prozradil, že jen o půlnoci a při úplňku se výhybka otevře na zaklínání. Když odbyla půlnoc, řekl: Mašinko, výhybko, bradlo, most, prosím tebe o milost, pust mě k panu Zababovi. Sotva to dořekl, páka povolila, výhybka se otočila a nejvyšší železničář viděl, že může jet ke kouzelníku Zababovi.

0: a jel stále rychleji a rychleji, až konečně brzdy zaskřípaly. Na británském nádraží byla veliká tabule Zababov. Než se stačil nejvyšší pan železničář pořádně rozhlédnout, už tu byl sám Zababa. Vypadal docela jako obyčejný inženýr, ale jen promluvil, hned se poznalo, že je kouzelník. Vím, že chcete, abych vám postavil největší mašinku na světě. Já to udělám, ale vy mi dáte všecko, co vyberete u všech pokladen za 3 dny. Dodací lhůta je o příštím úplňku. A než se nejvyšší pan železničář zpamatoval, byl kouzelník pryč a on upaloval v Drezíně na své nádraží. 3 dny před úplňkem poručil, aby mu dávali všechny peníze, které vyberou u pokladen. A bylo jich mnoho, daleko víc než jindy. A nejvyšší pan železničář si už nemyslel, že čaroděj Zababa je hloupý, protože poznal, že svými kouzly způsobil, že lidé ty 3 dny jezdili mnohem víc. A když nastal úplněk, jel nejvyšší pan železničář opět stejnou cestou k Zababovi. Ten už na něj čekal a velice se mračil a velice blýskal očima a řekl hrozným hlasem: Nejvyšší pane železničáři, poručil jsem vám, abyste přivezl opravdu všechno, co vyberete za 3 dny na vašem nádraží. A vy jste mne oklamal. Nedám vám mašinku. A musíte přivést ještě jednou peníze, které vyberete před příštím úplňkem. Co měl nejvyšší pan železničář dělat? Jel zpátky bez mašinky a přemýšlel, na kterou pokladnu asi zapomněli. Za měsíc jel znovu k Zababovi a vezl ještě víc peněz. Avšak černokněžník Zababa se ještě víc mračil a řekl ještě přísnějším hlasem: Přijďte za měsíc a přivezte znovu peníze, ale opravdu ze všech pokladen. A s tím nejvyššího pana železničáře propustil. Po celý měsíc znovu ještě přemýšlel pan železničář, na kterou pokladnu zapomněli. Byl poslední večer a pan železničář měl jít k Zababovi a ještě nevěděl, kterou pokladnu vynechali, když v tom slyšel volat nejmladšího pokladníka. Už jsem si vzpomněl, na kterou pokladnu jsme zapomněli. A otevřel automat, ve kterém se prodávají lístky na nástupiště. Byly tam 3 koruny a 67 knoflíků, které tam lidé naházeli místo peněz. Nejvyšší pan železničář si spokojeně oddychl a jel. Avšak po cestě si spočítal, že ho černokněžnická mašinka stála více než 10 jiných obyčejných mašinek.
1: Tady jsou peníze a chci svou mašinku, vyhrkl a ani nepozdravil.
0: Kouzelník Zababa mávl rukou a ozvali se nádražní zvonky a vyzváněli všechny možné signály. Rámus byl stále větší, ozval se rachot a syčení a supění. A než bys 10 napočítal, už tu byla obrovská mašinka. Byla tak dlouhá, že nejvyšší pan železničář ani nemohl dohlédnout, kde je boudička pro strojvůdce. Co jste si přál, to máte. Hybaj do boudičky a ven z mého nádraží, řekl Zababa a zmizel. Jen tam vlezl, ani se nestačil rozhlédnout a mašinka se sama rozjela. A sotva se jen trochu porozhlédl, mašinka se zastavila. Byli na nádraží nejvyššího pana železničáře. Ten byl náramně zklamán, že ho nikdo nepřivítal a neobdivoval, když přijel s novou obrovskou lokomotivou. Co na plat? Půjde spát a na slávu musí počkat do zítra.

0: O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu. To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale ani to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jako to dělají lidé, a do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka. Ba ne, to ne. Co myslíte? Ta je jen pro děti. A tak to u nich v tom bytě vypadalo všelijak. Něco dělali dobře a něco zas ne. A tak tam mívali někdy také trochu nepořádek. A tak jednoho dne viděli, že mají ve svém domečku tuze špinavou podlahu.
1: Poslouchej, pejsku.
0: Povídá kočička.
1: Máme tu nějak špinavou podlahu.
2: Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá.
0: Povídá pejsek.
2: Jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky.
1: Tu ze špinavé je máš. Fuj, to je hanba. Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou podlahu. Ti ji někdy míjí.
2: Dobrá, ale jak to uděláme?
1: To je přece lehké. Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní.
0: Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička vytáhla ze svého kufříku kus mýdla a položila to mýdlo na stůl. Pak si šla pro něco do komory. Měla tam asi schovaný kousek uzené myši. Zatím přišel pejsek s vodou a vidí něco ležet na stole. Rozbalí to a bylo to nějaké růžové.
2: A to bude něco dobrého.
0: A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal kousat. Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek nějak divně prská. Podívá se na něj a vidí, že pejsek má plnou hubu pěny a z očí mu tekly slzy.
1: I pro pána! Co se to, pejsku, s tebou děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný. Vždyť ti kape z huby pěna. Co to s tebou je?
2: Ale našel jsem tu něco na stole a myslel jsem, že je to nějaký sýr nebo nějaké cukroví. Tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna.
1: Ty jsi ale hloupý. Vždyť to bylo mýdlo. A mýdlo je přece k mýtí, a ne k jídlu.
2: Aha, proto to tak štípalo. Jou, jou, toto štípe, toto štípe.
1: Napij se hodně vody a potom to přestane štípat.
0: Pejsek se napil, až všechnu vodu vypil. I štípat to přestalo, ale pěny bylo moc. Tak si šel utřít čumák o trávu a pak musel jít znova pro vodu, protože všechno vypil a už žádnou neměli. Kočička měla jednu korunu a šla koupit nové mýdlo.
2: Tohle už nesním, ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč?
1: Na to jsem už myslila. Však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou.
2: Dobrá,
0: řekl pejsek. A kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. Podlaha byla celá mokrá a moc čistá také nebyla.
1: Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít.
2: Tak víš co, já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné měkké chloupky na sobě. To je jako ten nejlepší ručník. Teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu.
0: Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Podlaha byla teď umytá a suchá, ale za to pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví od toho, jak jeden druhým tu podlahu myli, jako kdyby pejsek byl kartáč a kočička utěrka.
2: No, to vypadáme.
0: Řekli oba, když se na sebe podívali.
1: Podlahu teď máme čistou, ale za to my jsme teď špinaví. Takhle přece nemůžeme být, to by se nám každý smál. Musíme se vyprat.
2: Vypereme se, jako se pere prádlo. Ty, kočičko, vypereš mne a až budu vypraný, tak zas já vyberu tebe.
1: Dobrá.
0: Nanosili si donecek vody a vzali si na to valchu. Pejsek vlezl do vany a kočička ho vyprala. Drhla ho na té valše tak silně, že jí pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohly do sebe zamotat nohy. Když byl pejsek umytý, vlezla zas do necek kočička a pejsek jí vypral a tlačil tak silně, že ho prosila, aby jí na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožicha díru. Potom jeden druhého vyždímali.
1: A teď se usušíme.
0: Uchystali si šňůry na prádlo.
1: Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne a až budu viset, tak slezu a pověsím zas tebe.
0: Řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky. Když kočička už visela, slezla zase se šňůry dolů a pověsila pejska. Tak tam viseli oba dva a sluníčko na ně pěkně svítilo.
2: Svítí na nás sluníčko, to brzo uschnem.
0: Jen to řekl a začalo pršet.
1: Prší! Zmokne nám prádlo!
2: Musíme je sundat!
0: Honem skočili oba z té šňůry dolů a běželi domů schovat se pod střechu.
1: Prší ještě?
2: Už přestalo,
0: řekl pejsek a opravdu, už zase svítilo sluníčko.
1: Tak si zas pověsíme prádlo.
0: Tak šli a pověsili se zase na šňůru. Nejdřív pověsil pejsek kočičku a když visela, tak zase slezla a pověsila pejska. Tak tam oba na té šňůře viseli, jako visí prádlo, a libovali si, že zase svítí sluníčko a že jim pěkně uschne prádlo. A zase začalo pršet.
1: Prší!
2: Zmokne nám prádlo!
0: Volali pejsek s kočičkou a běželi se schovat. Pak zase svítilo sluníčko, tak se zas na tu šňůru pověsili. Pak zase pršelo, tak utekli, a pak zas bylo sluníčko, tak se zas pověsili. A tak to šlo až do večera. A to už byli oba docela suší.
1: Prádlo máme suché.
2: Tak je dáme do koše.
0: Tak si vlezli do koše, ale pak už se jim chtělo spát. Tak tam usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána.

0: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
1: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký. Odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe.
0: A měsíc si sedl na mes pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli. Až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
1: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
2: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka.
0: Měsíc vstal z meze a křikl,
1: Fagot minaret! Ať už jsi zpátky v turecký zemi.
0: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů.
1: Tyrgi kemel abrhe apakel.
0: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá,
2: tak si tam na něho dojdi.
1: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
2: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam?
0: A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci. Líně klimbal na nebi, a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce.
2: Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka.
0: Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
1: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
0: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá, Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

0: Nikdo nevěděl, odkud přišli, ale najednou byli v lese. Klokanice a klokánek. Když se Pů zeptal Krištůfka Robina, jak se sem dostali, Krištůfek Robin řekl: obvyklým způsobem, jestli víš, jak to myslím, Pů. A Pů, který to nevěděl, řekl: aha. Pak dvakrát kývl hlavou a řekl: obvyklým způsobem. Ach tak. A pak šel navštívit své milé prasátko, aby se dověděl, co si o tom myslí. A u prasátka našel králíčka. A tak všichni spolu o tom rokovali.
1: Mně se na tom nelíbí tohle, řekl králíček. Žijeme si tady, ty, Pů, a ty, prasátko, a já, a tu najednou, jednoho rána se probudíme a co shledáme? Tvora, o kterém jsme dosud nikdy ani neslyšeli. Tvora, který nosí svou rodinu sebou v kapse. Co kdybych tak já nosil svou rodinu sebou v kapse? Kolik kapes bych potřeboval? 16, řekl prasátko. 17, ne? Řekl králíček. A ještě jednu na kapesník, tedy 18. 18 kapes v jednom obleku. Kdo to jakživ slyšel?
0: Dlouho všichni zamyšleně mlčeli. A pak Pů, který několik minut úporně přemýšlel a vraštil čelo, řekl: já jsem napočítal 15.
1: Čeho?
0: Řekl králíček. 15 tvých dětí.
1: A co s nimi?
0: Pů se podrbal na nose a řekl, že myslil, že králíček mluví o dětech.
1: Já?
0: Řekl králíček bezmyšlenkovitě.
1: Na tom nesejde, Pů, řeklo prasátko netrpělivě. Hlavní je, co máme dělat s klokanicí. Nejlepší by bylo, řekl králíček, ukrást malého klokánka, a až by se klokanice zeptala, kde je klokánek, řekli bychom: aha, aby klokanice věděla, že my víme, kde je klokánek. Aha znamená, řekneme ti, kde je klokánek, když nám slíbíš, že odejdeš z lesa a už se nikdy nevrátíš.
2: Je tu ještě jedna věc, řeklo prasátko trochu znepokojeně. Mluvilo jsem s Krištůfkem Robinem a ten mi řekl, že klokani se pokládají za divoké šelmy. Nebojím se divokých šelem za obyčejných okolností, ale je dobře známo, že když připravíš divokou šelmu o mládě, rozvzteklí se jako dvě divoké šelmy. V tom případě by snad bylo pošetilé říct: aha.
1: Prasátko, řekl králíček, ty nemáš žádnou odvahu.
2: Těžko být odvážný, řeklo prasátko
0: a trochu přitom potahovalo,
2: když si tak malé zvířátko.
0: Králíček, který se dal horlivě do psaní, vzhlédl a řekl:
1: právě proto, že si tak malé zvířátko, budeš nám v tomhle dobrodružství prospěšné.
0: Prasátko bylo tak rozčileno pomyšlením, že bude prospěšné, že se docela zapomnělo bát. A když králíček řekl, že jsou klokanice divoké jen v zimních měsících, kdežto jinak jsou docela dobrosrdečné, nemohl už ani vydržet na jednom místě, jak bylo nedočkavé, aby už mohlo být prospěšné.
1: A co já? Řekl Pů smutně. Já asi nebudu prospěšný.
2: To nevadí, Pů, těšilo ho prasátko, až po druhé.
1: Bez Půa, řekl králíček slavnostně, by bylo naše dobrodružství nemožné.
2: O,
0: řeklo prasátko a skrývalo své zklamání. Ale Pů šel do koutka a říkal si hrdě: beze mne nemožné, takový jsem já medvěd.
1: A teď oba poslouchejte, řekl králíček.
0: Pů a prasátko seděli ani nedutali.
1: Chceme-li se zmocnit klokánka,
2: musíme mít pořádný náskok, protože klokanice běhá rychleji než kdokoliv z nás. I já. Kdyby klokánek vyskočil klokanici z kapsy a prasátko tam skočilo, klokanice by nic nepoznala, protože prasátko je malé zvířátko, jako klokánek. Kdyby s ní Pů hodně horlivě rozmlouval, snad by se na chvilku podívala na druhou stranu a já bych zatím utekl s klokánkem na opačnou stranu. Rychle. A klokanice by nic nespozorovala. Leda až potom.
1: A potom?
2: Promluvilo prasátko trochu chraplavě.
1: Jak to myslíš? No, až klokanice pozná rozdíl.
2: Pak všichni řekneme aha.
1: Všichni tři?
2: Ano.
1: Oh. No co je, prasátko? Nic,
2: řeklo prasátko.
1: Když to řekneme všichni tři, tak mi to nevadí. Ale nerado bych řeklo aha samotné. Nesnělo by to zdaleka tak dobře.
2: No tak Pů, řekl králíček, víš, co máš dělat?
0: Ne, ještě ne. Co mám vlastně dělat?
2: Musíš jen horlivě rozmlouvat s klokanicí, aby nic nespozorovala.
0: Ach tak? A o čem?
2: O čem chceš?
0: Myslíš jako, abych jí přeříkal nějakou básničku nebo něco?
2: Ano, řekl králíček. To je báječné. Tak pojďme.
0: A tak šli všichni spolu hledat klokanici. Klokanice s klokánkem trávili klidné odpůldne v lese na písku. Klokánek se učil na písku skákat, padal do myších děr a zase vylézal a klokanice tu pobíhala a říkala: ještě jednou si skočíš a půjdeme domů. A v tom okamžiku, kdo se to batolí do kopce jako Pů. Dobré odpoledne, klokanice.
3: Dobré odpoledne, Pů.
0: Podívej, jak umím skákat, kvičel klokánek a spadl zas do myší díry. Nazdar, klokánku, kamarádičku.
3: Právě jdeme domů, řekla klokanice.
0: Králíček s prasátkem právě přicházeli z druhé strany kopce. Klokanice, řekl Pů, když na něho králíček dvakrát zamrkal. Zajímáš se vůbec o básně?
3: Vůbec ne, řekla klokanice.
0: Škoda, řekl Pů.
3: Klokánku, už jen jeden skok a musíme jít domů.
0: Chvíli bylo ticho a klokánek spadl zase do myší díry.
4: Mluv dál,
0: šeptal silně králíček s prackou na ústech.
3: Když už mluvíme o básních, řekl Pů rychle, všimla jsi už někdy tamhle toho stromu?
0: Kde? Zeptala se klokanice.
3: Tak klokánku.
0: Zrovna tamhle, řekl Pů a ukázal klokanici za záda.
3: Ne,
0: řekla klokanice. Tak skoč sem, klokánku, a půjdeme domů.
3: Vidím na něm ptáčka až odtud, řekl Pů.
0: Nebo je to ryba?
2: Musíš toho ptáka odtud vidět, řekl králíček. Jestli to ovšem není ryba.
1: Není to ryba, je to pták,
0: řeklo prasátko. Je to špaček nebo drost, řekl Pů.
2: To se právě neví, řekl králíček
0: a konečně se klokanice otočila. V tom okamžiku, kdy měla odvrácenou hlavu, řekl králíček hlasitě:
2: skoč tam, klokánku.
0: A prasátko skočilo klokanici do kapsy a králíček uháněl pryč s klokánkem v prackách, co mu nohy stačily.
3: A kde je králíček?
0: Řekla klokanice, když se zas obrátila. Dobře se ti sedí, klokánku. Prasátko zakviklo jako klokánek na dně kapsy.
3: Králíček musel odejít, řekl Pů. Asi si na něco vzpomněl a musel to jít honem udělat.
0: A prasátko?
3: Prasátko si také zrovna na něco vzpomnělo. Znenadání.
0: Tak my musíme domů, řekla klokanice. S Bohem, Pů. A třemi dlouhými skoky zmizela. Pů hleděl za ní.
2: Chtěl bych umět takhle skákat, pomyslel si. Někdo to umí a někdo zase ne. Tak je to. Ale byly okamžiky, kdy si prasátko přálo, aby to klokanice neuměla. Často, když tak muselo jít z dlouhé procházky lesem domů, přávalo si, aby bylo ptákem. Ale teď si myslelo trhaně na dně kapsy u klokanice, jestli tohle je lítání, nikdy už nechci lítat. A když letělo nahoru, křičelo úú, a když letělo dolů, křičelo au, a celou cestu domů ke klokanici křičelo ú a au. To se ví, že sotva klokanice rozepěla kapsu, poznala, co se stalo. V první chvíli se málem ulekla, ale hned se zas vzpamatovala, neboť věděla, že Krištůfek Robin nikdy nedopustí, aby někdo klokánkovi ublížil. A tak si řekla, jestli mi chtějí vyvést nějakou taškařinu, vyvedu jim ji taky. Tak, můj milý klokánečku, řekla, když vyndala prasátko z kapsy, do postele.
5: Aha,
2: řeklo prasátko, jak mohlo nejlépe po té hrozné cestě. Nejdřív vykoupat, řekla klokanice vesele.
5: Aha,
2: řeklo zase prasátko a s úzkostí se rozhlíželo po ostatních, ale ostatní tam nebyli. Nevím, řekla klokanice zamyšleně, jestli by dnes nebyla lepší studená koupel. Chtěl bys klokánku? Prasátko, které nikdy o koupel moc nestálo, se dlouze zachvělo odporem a řeklo co nejstatečněji.
5: Klokanice, vidím, že je čas, abych s tebou upřímně promluvilo.
2: I ty hloupý klokánku, řekla klokanice a chystala vodu na koupel.
5: Nejsem klokánek, řeklo prasátko nahlas. Jsem prasátko.
2: Ano, ano, řekla klokanice konejšivě a docela napodobuješ hlas prasátka.
5: Co pak nevidíš? Křičelo prasátko. Podívej se přece na mne.
2: Dívám se, klokánečku, řekla klokanice přísně. A víš, co jsem ti včera řekla o pošklebování? Když se budeš klebit jako prasátko, budeš za chvíli opravdu vypadat jako prasátko a to by tě přece mrzelo. Tak, honem do vany a ať už ti to nemusím říkat. Než se nadálo, bylo prasátko ve vaně, a klokanice je důkladně drbala velkým drsným flanelem.
5: Ouvej, křičelo prasátko, pust mě ven, jsem prasátko.
2: Neotvírej pusu, milánku, přijde ti tam mýdlo, řekla klokanice. Tak vidíš, co jsem ti říkala.
5: Ty si to udělala na schvál,
2: prskalo prasátko, jakmile mohlo zase promluvit. Už je dobře, nemluv, milánku, řekla klokanice a za chvilku bylo prasátko zvany venku a vydrbáno osuškou. A teď, řekla klokanice, dostaneš medicínu a do postele.
5: Jakou medicínu? Řeklo prasátko.
2: Abys byl velký a silný, milánku. Nechceš přece zůstat malý a slabý jako prasátko, vidíš, že ne? Tak tedy. V tom někdo zaklepal na dveře. Dále, řekla klokanice a vstoupil Krištůfek Robin.
5: Krištůfku Robine, Krištůfku Robine, zvolalo prasátko. Řekni klokanici, kdo jsem, pořád mi říká klokánku. Nejsem klokánek, že ne?
2: Krištůfek Robin se na ně pozorně podíval a zavrtěl hlavou. Nemůžeš být klokánek, protože jsem klokánka zrovna viděl, jak si hrál u králíčka.
5: Tak, řekla klokanice, no tohle, jak jsem se jen mohla takhle zmýlit? Vidíš to, řeklo prasátko, vždyť jsem ti to říkalo, jsem prasátko.
2: Krištůfek Robin zase zavrtěl hlavou. Ale ty nejsi prasátko, řekl, znám prasátko dobře a to má docela jinou barvu. Prasátko chtělo vykládat, že je to tím, že se zrovna vykoupalo, pak si to zas rozmyslilo, vykroutilo se klokanici z náručí a skočilo na zem. K jeho nemalé radosti nechal Krištůfek Robin otevřené dveře. Ještě nikdy prasátko tak neuhánělo jako teď a nezastavilo se, až bylo docela blízko svého domku. Ale když uběhlo 100 sáhů, zastavilo se a zbývající kus cesty domů se válelo v prachu, aby zas dostalo svou hezkou, příjemnou barvu. Tak zůstala klokanice s klokánkem v lese. A každé úterý byl klokánek u svého dobrého přítele králíčka. A každé úterý byla klokanice u svého dobrého přítele Půa a učila ho skákat.

0: to je hrůza, sultáne, co se v naší hájovně nadělá komedii s jednou liškou. A pán ji najde někde v lese a děti ji samozřejmě honem připraví boudu jako nějaké princezně.
1: Pohádky jí děti čtou, jenom aby se lišce v hájovně líbilo.
0: V zimě se musíme za takovouhle zrskou honit a téhle, aby se jeden málem klaněl, jako nějakému panstvu.
1: Nějakému panstvu, jen se podívej, Hektore, jak leží u boudy, kouká do knížky jako husa do láve od malinovky. A já vím, že po lidsku jako my neumí ani breptnout.
0: Tuhle ostudu, sultáne, si nemůžeme nechat líbit. Musíme nějak lišku z hájovny vystradit, nebo se nám bude dole ve vsi za chvíli smát kdejaký voříšek, že nám, mysliveckým psům, už poroučí takováhle zrzavá liška.
1: Tobě se to řekne, vystrnadit, ale víš, co říkal pán?
0: Hele, jeminkote, to musíme udělat tak, aby dostala strach a sama odtud utekla. Drobátko si zdřímneme a ono nás už potom jistě něco kloudného napadne.
1: Tak jo.
2: U všech všudy tohle jsou mi nafoukaní psi. Ještě, že na chvíli usnuli a dají pokoj. Alespoň si pěkně v klidu zkusím psát písmenka, jaká mají děti v pohádkových knížkách.
0: Wow, milion brundibáru, sultáne, co to tam ta liška pořád čmárá, to by se mělo nějak zjistit, ne?
1: No, ale jak? Liška je chytrá, znáší.
0: Však mi taky, doběhneš se tam podívat a hotovo.
1: Tak dobře, já se tam doběhnu podívat a hotovo.

0: Prachcet Dudinecký. Já nic neviděl. Ta poběhlice všechno honem ocasem smadala.
1: Milion brundibárů, tak počkej, ukážeme té zrse zrzavé, co dovedeme. Oběhneme 30krát hájovnu, ať vidí, jak umíme běhat. A že s náma není legrace a stačí 3krát.
0: Tak, že s námi jako není legrace.
1: Poběžíme jako na závodech, na třetí štěknutí vyběhneme. Tak pozor,
2: No, to mi toho ukážete, vy chytráci, jen co je pravda. Vždyť já dovedu také rychle běhat. Radši budu dělat, jakože spím a uvidím, co budou psiska dělat.
1: Rok rýle, pána, jak to my tady strašíme. A ona si klidně spí.
0: Ona si klidně spí.
1: Poběžíme ještě jednou. Ukážeme jí.
2: Houby, spím. Koukám, jak tady běháte, jako kdybyste honili bandu loupežníků a mám z vás legraci. A ještě, že znám tu vaši psí řeč, jinak bych z vás byla dočista Janek.
1: Rokrýle, pána sultáne, ono to s ní ani nehne.
0: Ani nehne. A spí jako Dudek. My tady strašíme jako o závod a ona nic.
1: To by v tom byl sám čert. Aby se nás nezačala bát. Uvidíme, co uděláte.
2: Co bych dělala? Vždyť jim ani to běhání nijak zvlášť nejde. Udýchaní jsou až běda a chytří taky zrovinka moc nejsou, když nepoznají, že nespím. Ale já jim ukážu, co jsem se tady naučila. Ti se budou, panečku, divit, co dokáže chytrá kmotra liška.
1: Ať do mě kozel trkne. Co je tohlensto za pořádek? Když vidí liška psa, no tak se má bát.
0: Má se bát,
1: no. A tahle si tady leží a spí, jako by se nechumelilo.
0: Já už nikam neběhám. Mně se chce spát.
2: Hektore! Sultáne!
1: Prachsek Dudinecky, slyšíš, sultáne? Hospodyni tady nikde nevidím a přece nás někdo volá.
2: Hektore! Sultáne!
1: Ať se v turánu v černého kocoura proměním, jestli si z nás ta liška nedělá legraci.
0: Teď přeci ta neumí poličku ani breptnout.
1: Jo, to si myslíš, známe lišky. A potom, když se poličku naučí breptat kde jaký špaček, tak pro takovouhle lišku zrzavou to už teprve nic není.
0: Pardně, klepe, to by nám ale potom doopravdy mohla jednou poroučet.
1: No vidíš.
0: No vidím.
1: Proto jí musíme pěkně z čerstva z hájovny vystmadit.
2: Vy hafani zatracení. Teď bych na vás mohla žalovat, protože jak vidíte, umím po lidsku mluvit. Ale já to neudělám. Já si to s vámi vyřídím jinak. Teď odtud sice odejdu. Ale ještě se spolu setkáme a potom se teprve ukáže, kdo je chytřejší, jestli vy dva nebo já. Chytrá kmotra liška.
1: Ty zrsko jedna zrvá. Koukej, ať si pryč, nebo...
0: Jestli já tě dostanu.
2: Nepotřebujete pofoukat boule, vy chytráci. To vás nenapadlo, že tak malou dírou v plotě se protáhnu jen já? A ještě k tomu sama?
1: Oh,
2: jak jste si tam chtěli vejít oba najednou? Vždyť jste mohli porazit plot.
1: Tohle ti přijde draho, jen počkej, až tě v lese dopadnu.
0: Já si tě někde najdu a pak tě...
2: Jenom mi pořád nevyhrožujte. Já se vás ani trochu nebojím. Abyste mě nemuseli moc dlouho hledat, budu na druhé straně lesa v Dolanském revíru. A už teď se na vaší ctěnou návštěvu moc těším.
1: Já se zapomenu. Já prolezu za tebou.
2: Tak papa, já radši zmizím, abyste přece jen nezbořili plot. A nezapomeňte si pěkně zamačkat boule. Ať mi v Dolanském revíru neděláte ostudu. Poroučím si. A brzy naschledanou.
3: Třetí princ. Král a královna ze země lva neměli mnoho důvodu k veselí. Přesto, anebo spíš právě proto, vystupovali na jejich dvoře co chvíli kejklíři. Při jedné takové kratochvíli si královna povšimla nápadně krásné dívky. Ta jí nabídla hádání budoucnosti z dlaní i z očí. Jako odměnu si vyžádala královnin skvostný prsten. Vzdor protestům svého manžela královna prsten dívce darovala. Za to se od mladičké věštkyně dočkala prazvláštních rad. Rybu, kterou jako jedinou tohoto večera rybáři chytí, musí nechat uvařit.

Jindřich se před léty vypravil do světa a už se nevrátil. Král věštbě nevěřil, ale královna učinila vše, co jí dívka poradila. Bylo věru zvláštní, co následovalo. Psice, která snědla hlavu ryby, vrhla dvě štěňata. Kobyla přivedla na svět dvě hříbata a téhož dne se královně narodili dva chlapci, dvojčata. Z rybích kostí, zakopaných na zahradě, vzešly dva meče. Král s královnou byli konečně zase šťastní. Princové Jaroslav a Jaromír rostli jako z vody. Za jediný rok vyrostli jako jiné děti za 7 let. A také vydali za 7 kluků. Koně, psy i čarovné meče na zahradě, to vše rostlo s nimi. Jednou se neposedná dvojčata proháněla u řeky, když tu Jaromír spadl z koně. Málem se v řece utopil. Jaroslav jej však z vody vytáhl a vyprávěl mu, co spatřil. Bylo to zvláštní. Chvíli si nedýchal a tvůj meč začal náhle rezivět. A nyní pohleď. Opět se na slunci třpití, jako by žil s tebou. Jednoho dne se král rozhodl, že přišel čas vyučit své syny všemu, co patří k vladaření. Soutěžili v lukostřelbě, cvičili se v šermu a také v královské jízdě na koních. Čas plynul jako voda a z princů se stali muži. Bylo na čase, aby začali uvažovat o nevěstách. Král s královnou zavedli jednoho dne oba syny do síně, kde byly obrazy princezen na vdávání. Lehkomyslnému Jaroslavovi se líbila každá. Proč si má ale vybírat princezny z dalekých krajů? Děvčata z Podhradí jsou také pěkná a přitom mnohem zábavnější. A Jaromír? Když král zjistil, u kterého obrazu princ stojí v němém úžasu, velmi se rozlobil. Kdo nechal přinést z věže ten obraz? Okamžitě ho vraťte zpět. Nikdo se však nepřiznal. Mnohem většího překvapení se ovšem dočkal královský pár, když se ukázalo, že ze zamčené věže obraz nezmizel. Takže musí být obrazy dva. Na vlas stejné. Že by ta krásná princezna namalovaná na obou plátnech nebyla jediná? Jsou snad dvě princezny, podobné si jako vejce vejci? Na takovou otázku nikdo odpověď neznal, ale ani ji nikdo nehledal. Královští rodiče zapřísahali Jaromíra, aby na záhadnou princeznu z obrazu zapomněl. A měli k tomu tuze pádný důvod. Právě za ní se kdysi vydal jejich prvorozený syn Jindřich, a už se nevrátil. Všechny domluvy však byly marné. Jaromír se rozhodl, musí ji najít. Tím spíš, že právě na cestě za princeznou z obrazu se kdysi ztratil jejich bratr, kterého jim rodiče až dosud utajovali. Jaroslav měl pro Jaromíra pochopení. Mám jediné přání, bratříčku. Vyměňme si navzájem své meče, abychom o sobě stále věděli. Jaromír se tedy vydal na cestu. Na svém koni, se svým psem a s mečem svého bratra. Jel zasněženou krajinou, projížděl lesy a přebrodil nejednu řeku, až narazil na tábořící kupce, s nimiž se dal do řeči. Vítej, princi, pozdravil ho nejstarší. Nabízím ti nejvzácnější zboží, vzácné koberce, vzácné zbraně zdobené zlatem, zdobená sedla, anebo nejvzácnější rady. Koupíš? Rad mám od svého otce, že bych sám mohl prodávat, zasmál se Jaromír. Ale sedlo si vezmu. Vidím také, že máš krásné koně. Pro koho pak jsou? Pro princeznu z diamantových skal, odpověděl kupec. A tak se Jaromír dozvěděl, že je u cíle své cesty. Skály, k nimž dorazil, byly nehostinné. Rozléhal se tu jen zlověstný

0: Křik dravců kroužících po obloze. Na úpatí jedné skály objevil plápolající oheň, u něhož bylo prostřeno k malé hostině. Sotva stačil něco pojíst, ozval se dusot kopit a princ poznal v jezdci princeznu z obrazu. Byla zahalena v černém plášti. Hledal jsem tě všude, zvolal Jaromír. Princezna neodpověděla a spěšně zmizela ve skalní soutěsce. Princ vyběhl za ní. Hledal dlouho, předlouho, ale marně. Netušil, že princezny jsou dvě, tak jako byly i dva obrazy. Když se už na pokraji sil dostal do skalního hradu, byl uvítán jediným sluhou. Ten prince dovedl za paní hradu princeznou, jejíž podobiznu tolik obdivoval. Když jí vyčetl, že mu ve skalní soutěžce beze slova zmizela, odpověděla vyhýbavě. Dobře věděla, že se setkal s její sestrou. Bylo mu to divné, ale už se nevyptával a řekl: jsem princ ze země lva. Mně říkají Milena, odpověděla princezna. Jaromír jí vyprávěl o obrazech, z nichž jeden viděl, a o tom, jak se do jejího portrétu zamiloval. Raději se vrať domů. Kdybys chtěl mou ruku, musel bys splnit tři úkoly. Vykonám, co poručíš, souhlasil Jaromír. Tak pojď, pravila princezna a odvedla ho na rozlehlou louku, kde se páslo veliké stádo ovcí. Jejich tisíc, jestli je všechny uhlídáš, splnil si první úkol. Jenom o jedno tě prosím, nežeň je do skal. Jaromír slíbil a jel se ovečky objíždět na koni, aby se ani jedna nezatoulala. Byl už večer, když se objevila princezna oděna v černý plášť a přehlížela stádo. Mileno, za chvíli zajde slunce za hory a ovce jsou všechny. Můžeš je přepočítat. Spanilá jestkyně však k Jaromírovu překvapení ani neodpověděla, otočila prudce koně a jednu z oveček od stáda odehnala. Princ se za nimi rozběhl. Ovečku záhy našel na výčnělku jedné skalní stěny. Když se k ní vyšplhal a zdálo se, že má vyhráno, zahlédl pojednou oslněvě třpitivý kámen. Byl to diamant. Zvedl jej, ale pak spatřil další. A tak zapomněl na celý svět a sbíral rozházené diamanty. Ani nespozoroval, že ho diamantová cestička zavedla do skalní soutěsky. Najednou se země zatřásla a skály se daly do pohybu. Lavina padajícího kamení Jaromíra málem pohřbila. V jednu chvíli tasil meč a přitiskl se ke skalní stěně. Ta se náhle rozestoupila a princ splynul s chladným, šedým kamenem. Jen jeho meč zůstal opřen o skálu a z jejího nitra bylo slyšet tlukot lidského srdce. Po princi Jindřichovi pohltili diamantové skály i jeho bratra Jaromíra. Na královském dvoře v zemi lva se splašil Jaroslavův kůň. Princ Jaroslav pohlédl z okna a v zlé předtuše hledal meč svého bratra. Meč začal o dílce pozvolna rezivět. Jaroslav jej popadl a vyběhl na nádvoří uklidnit koně. Přiběhl i král a za ním královna. Jaromírovi se něco přihodilo, zvolal Jaroslav. Řekl mi to jeho meč, jakoby zemřel i nezemřel, jakoby žil a nežil. Vím, že potřebuje pomoc. Královna ihned poručila služebnictvu. Osedlejte koně a připravte jídlo na dlouhou cestu. Pak smutně pravila synovi: vrať se mi alespoň ty. A tak se vydal Jaroslav do širého světa hledat své dva bratry. Ani on nepočítal lesy, kterými bloudil, ani řeky, které přebrodil. Projel zemí věčného sněhu i zemí věčného slunce. Až jednou narazil na tábor kupců. Vítej, princi, zvolal nejstarší kupec. Pohleď, vezeme nejvzácnější dary pro princezny i pro prince. A také máme dobré rady na prodej. Koupíš? A jak si tak Jaroslava prohlíží, pojednou praví: my jsme se již jednou potkali. Prodal jsem ti, nemýlím-li se, sedlo a skvostný kabátec. Jaroslav pochopil, že si ho kupec plete s bratrem Jaromírem. Říkal jsi, že máš na prodej dobré rady. Nuže, dnes chci koupit ty rady. Víš, my kupci toho hodně vidíme i slyšíme, rozpovídal se ze široka stařec. Leckdy se vracíme na místa, kde už jsme jednou prodali. Ale tam je to najednou všechno docela jiné. I ptáme se, proč? Proč zemřel král, který od nás kdysi koupil dva krásné koně pro dvě krásné dcery? Utrápil se snad, když jedna z nich v hloupém rozmaru zahubila prince, který se o ní ucházel? Prý ji tehdy proklel. Nyní musí čekat, dokud někdo nesplní tři úkoly, které si rovněž za rozmaru vymyslela. Její sestra je hodná. Chce jí pomoci, ale prokletí, zdá se, je silnější než sesterská láska. Našli se odvážlivci, kteří se pokoušeli úkoly splnit a tak jí zbavit kletby. Skály se však za nimi jednou provždy zavřely. Vidíš, měl jsem za to, že jsi v nich zmizel i ty. Je to zvláštní. Kupec se zamyslel a pak už jen spíš pro sebe dodal: dva stejně krásné koně pro dvě stejně krásné dcery, podobné si jedna druhé jako obrázek. Jednu proklel a zemřel s teskem. Děkuji ti, kupče, tady je tvá odměna. Usmál se princ Jaroslav a hodil starci měšec. Pak pobídl koně a vyrazil směrem k diamantovým skalám. Tak jako Jaromír uviděl dívku na koni. Byla zahalena v černém plášti. Když se jí zeptal, kde má hledat princeznu z diamantových skal, mlčky se otočila a rozjela se do skalní soutěsky. Jaroslav vyrazil za ní, ale dlouho jí nepronásledoval. Na zemi zahlédl krásný diamant. Zvedl ho, chvilinku váhal a pak jim mrštil o skálu. V tu chvíli se objevil kůň a pes, s nimiž Jaromír kdysi vyjel na cesty. Kde máte asi pána? Pomyslel si a rozlížel se kolem. Objevil také meč, který si s Jaromírem doma vyměnil. A pak uslyšel tlukot lidských srdcí z nitra skal. Vyrušil ho však bekot malé ovečky. Byla na místě, kde ji před časem opustil princ Jaromír. Jaroslav vzal ovečku do náruče a vyšel ze skalní úžlabiny, aby ji na louce vrátil ke stádu. Jen to učinil, objevila se na koni sličná jestkyně. Vrátil ses mi, zvolala radostně, a ovcí je tisíc, ani jedna nechybí. První úkol si splnil. Byla to princezna Milena. Princ pochopil, že si jej plete s bratrem Jaromírem. Nedal na sobě nic znát a přestože se princezna bránila, požádal ji o druhý úkol. Zítra musíš uhlídat stádo koní. Jaroslav se smíchem slíbil: taková maličkost, večer nebude chybět ani jeden. Ve skutečnosti mu však lehko nebylo. Věděl, že chce-li zachránit oba bratry uvězněné v diamantových skalách i prokletou Mileninu sestru, nesmí nikomu prozradit své pravé jméno. Druhý den hned po ránu zašel za dcerami místního kováře poptat se na koně, které má hlídat. Dozvěděl se vše, co potřeboval. Večer pak princezně Mileně hrdě hlásil, že splnil i druhý úkol a že chce znát třetí, který ještě zbývá. Ráno osedlej koně, řekla Milena. Budeme závodit, kdo dřív dosáhne nejvyššího skalního vrcholku. Jaroslav přikývl a šel znovu ke kováři. Zítra mě čeká poslední úkol. Nepřipadá mi těžký. Nevíš, kováři, jaká záludnost se v něm skrývá? Naposledy zmizel v diamantových skalách princ ze země lva, rozpovídal se váhavě kovář. Měl snad horšího koně než princezna? Nebo byl horší jezdec? Vyzvídal Jaroslav. Měl lepšího koně než máš ty. Na rovině ji předjel, ale ve skalách se pojednou objevila před ním. Nikdo nechápal, jak se to mohlo stát. Prý měl zdejší král dvě dcery, dvojčata, namítl princ. Kovář sklonil hlavu. To si řekl ty, princi. Mohu-li ti radit, vzdej ten třetí úkol. Bané, kováři, zítra musím vyhrát. Ukovej mi podkovy, které neuklouznou na sebehlačím kameni a zakovej do každé z nich několik diamantů. Já musím přinutit skály, aby vydali, co jim nepatří. Za Úsvitu byli připraveni, jak princezna Milena, tak princ Jaroslav, běžet s větrem o závod. Ještě než vyjedeme, Mileno, rád bych vám vyřídil vzkaz. Je od bratra Jaromíra a je to prsten. Navlékněte si ho, prosím, a nestraťte, řekl udivené princezně. Tam nahoře ve skalách bude dobré vědět, která z vás je která. Jak to, která je která? Tvářila se Milena nechápavě. Teď už ti to mohu říci. Nejsem Jaromír, ale Jaroslav a přijel jsem si pro své bratry. Až je vysvobodím, chtěl bych, abyste byli všichni šťastní. I tvoje sestra, která má jejich osud na svědomí. Milena řekla smutně, stejně nevyhraješ. Otočila koně a vyrazila ke skalám. Jaroslav za ní. Jiskry létaly od diamantových podkov jeho koně, který se pohyboval po skalách jako kamzík. Princ dosáhl vrcholu skály těsně před princeznou. Chvíli na sebe mlčky hleděli, udýchaní a rozechvělí. Třetí úkol byl splněn. Pak Jaroslav tasil Jaromírův meč a vstyčil ho k obloze. V tu chvíli se skály zachvěly, s hlomozem se otevřely a vydali své zajatce. Prince Jaromíra, kterému padla do náruče Milena, i prince Jindřicha, jenž objal princeznu z diamantových skal, zbavenou svého prokletí. Když skončilo všeobecné objímání, vybídl Jaroslav oba zamilované páry k rychlému návratu domů do země lva. Už se těšil na královské rodiče, ale co ho nejvíc pohánělo, byla děvčata z podhradí, která, jak říkával, jsou často mnohem půvabnější a zábavnější než leckterá princezna. A jeho bratři? Ti šťastně žili se svými princeznami a pokud nezemřeli, žijí dodnes.
1: Co se stalo a nemělo.

0: Zima už měla dočista na kahánku a celý celičký lesík Hůrka dýchal zhluboka a dlouze a čekal, až na stromy keře a travičky, louky, remísky a hájky zaťuká opravdické jaro. Také přes potok Rokyťák už dýchnul spodní větřík jarem provaněné povětří z dálky a tak začalo na vodě i kolem vody velikánské tání. Pod Doubravkou, tam, co má Potůček širší místečko k vydechnutí a kde se nežene tak trapem, seděl právě v tu chvíli na placatém kameni Bůby v krásné pletené čepičce, co měl od Sovy Anděli ke svým prvním Vánocům, co kdy byly. Počítal ledy po řadě, ale jenom co mu prstíky stačily, protože počítat to on ještě neuměl. Seděl a koukal, když na něj přes vodu zavolal zajíc Kryšpín z polí přátelsky a udělal 3 panáčky ze zvyku. Nesl pod každou packou hlávku zelí a tvářil se důležitě.
1: Co pak ti uplavalo vodou dolů, že tady koukáš jako z křoví? Hy?
2: Já tady sedím, protože se všichni poděli pryč v jeden ráz. Asi schánějí jaro po kousíčkách na hromádku. A tak jsem u potoka nakonec sám. Koukám, co to jezdí z vrchu dolů.
1: Já zase nesu, protože Kmotříček vzkázal a já slíbil, dohromady 2 hlávky zelí na přilepšenou.
2: Já zase myslel, Kryšpíne, že se jdeš napít ze žízně.
1: Kde pak ze žízně? To ti ještě nikdo neprozradil přímo, že zajíci z polí nepijou nikdy nic?
2: Co pak zajíci z polí nikdy, ani maloučko, nikdy nemají žízeň na vodu?
1: Nikdy, dočista nikdy. Nám stačí voda, co se jí napily travičky, lupínky, lístečky, jetýlky a výhonky, co jíme. Tam je vody habaděj. My to máme pěkně při jednom a pohromadě. Kde pak ještě běhat k vodě kvůli žízni?
0: Vysvětloval zajíc a byl náramně pyšný na to, že právě zajíci z polí jsou taková zvláštnost nevídaná, protože nepíjí nikdy nic jako ostatní zvířátka kolem dokola. Kryšpín seděl na zadních nohách, co mají zajíci jenom do trysku, a koukal jako z omalovánkové knížky. Bůby se zase tetelel na placatém kameni, co ho sem hodil krakonož z hor kvůli tůňce, a žádný nevěděl, jak dál s řečí.

0: já tady pořád sedím a sedím a nejde mi z hlavy, co to pořád jezdí od zhora dolů po potoce. Že to nevím.
1: To jsou ledy, ty chytrej, malej, důvěřivej. A plavou dolů, protože je voda prohání. To je známá věc a samo sebou.
0: A kam plavou dolů, Krišpíne?
1: Kam by? Dolů, vodou. A potom... A potom se uvidí.
0: A ty taky umíš plavat dolů s vodou, Krišpíne?
1: Já? A to se vlastně ještě ani neví, protože jsem to ještě nikdy neskoušel. To je pravda.
0: Ty, Krišpíne, a ty bys nechtěl jednou plavat s vodou dolů jako ty ledy? Aspoň chvíli, liličku.
1: To všechno záleží na tom, jestli se bojíš nebo nebojíš.
0: Nebojím přece. Ani malunko se nebojím, kdybys chtěl vědět, Krišpíne. Zeptej se Terezky.
1: Potom by to stálo za úvahu, nápad, na zamýšlení.
2: Ozvalo se z opačné strany potoka. To už ale Krišpína nebylo vidět, protože se z rovínka dostával srnčí pěšinou přes vodu právě na tu stranu, kde na placáku seděl ustaraný Bůby. Na druhém břehu rokyťáku po něm zůstaly jenom dvě hlávky zelí a důlek.
1: Počkáme, až sem k nám do tůňky zabloudí nějaký velký ledovec z hůry pěkně a on nás povozí za dobré slovo. To je jasná věc, jako pět mrkví v řadě.
2: Sluníčko ještě nestačilo na vybledlém nebíčku udělat ani polovičku kotrmelce doprava k večeru a už se po potoce šine ledovec jedna radost a písnička a třpití se až běda.
1: Tak... A máme ho tady pěkně, krásně, zajímavě.
2: Pochvaloval si zajíc ledové plavací dílo. Než stačil Bůby přešlápnout z levé na pravou, hupnul Krišpín na led, co se otáčel v tůňce pro zaječí a dráčecí přeplavání.
1: Teď si připrav dlouhé drápky pro zastavovací brždění. Nějak víc to klouže.
0: Víš, já ti, Krišpíne, zase honem na mou věru nevím.
1: Kdo chtěl plavat? Já nebo ty?
2: Chtěl za každou cenu vědět zajíc Krišpín z polí a houpal se na ledovci na pováženou. A tak se stalo, že byli na ledovci dva. Jenomže dráče skákalo s rozběhem převelikým a jak skočilo, ledovec pěkně postrčilo a ten popojil na hlubší vodu od kraje. V dráčeti byla tak malá dušička, že by jí myška na jeden ráz pacičkou přikryla. Seděli jeden vedle druhého a druhý vedle prvního a báli se kýchnout, aby nebylo ouvej a mokro dokola, protože ke kraji nemohli.
3: Jestli se něco nestane hned, tak do tří bude do čtyř už pozdě a zmrzneme tu na kamení.
0: Jenomže, co, Krišpíne, Krišpíne.
3: No, něco, já už na to přijdu.
2: Holedbal se zajíc Krišpín, až mu byl kožíšek malý. Chtěl povědět víc, ale nestačil, protože v tom se to všechno stalo. Napřed se Bůby nadechnul jenom malonko, potom víc, a nakonec ze všeho nejvíc a úplně...
0: Hapčích!
2: Ledovec pod nimi dělal salta, trdla a kotrmelce jako jarní kůzle na palouku. A byli ve vodě oba na to tata. Copak Krišpín, ten se doplácel k vrbičkám zaječím mrskacím plaváním pro největší nebezpečí. Hůř však bylo s dráčetem. Chviličku drželo střepatou hlavičku v bílé čepičce docela nad tůňkou, ale potom ho voda schovala docela. Už se zdálo, že je ámen, ale potom se nad tůňkou sklonily divné obrovitánské větve a tak se Bůby v posledním okamžení života chytil pevného, co ho vytáhlo z vody a položilo na suché. Dál už dráče nevědělo, ale dočista nic a zdálo se mu černě. Krišpín se klepal zimou ve vrbičkách a koukal na tu záchranu. A on to je len Hubert, co jsem zašel pro večerní napití a ty velikánské větve byly jeho obrovitánské parohy 16 teráky, protože Hubert byl na světě už 8. rok. Potom ještě Krišpín uslyšel a uviděl, jak Hubert zatroubil jelení znamení pro lesní nebezpečí největší, sebral dráče mezi výsady a kluše s ním srnčí pěšinou k žulové stěně, kde měl v dračí jeskyni bůby své přebývání. Dráče otevřelo oči do praskání plamínku veselých, které udělala veverka Tereska ze všeho nejdřív a které se v hůrce dělají jenom v největším nebezpečí pro záchranu. Nad ohýnkem se houpal stařičký kastrol železňák, který zase přinesl jelen Hubert, aby veverka měla v čem uvařit bylinkový čaj proti všemu bolení a nemoci stonavé a horké. A ten také po kapkách začala dávat dráčeti přikrytému až k bradě zmalovaného hrnečku. Sotva se probudilo.
0: To není ale moc dobré, Teresko. Co mi dáváš?
1: Radši neříkej a ber, dokud je co a teplé. Je proti rýmě a horkému stonání. Podívej, já také beru.
2: Dráče se podívalo za hlasem a on tam na bobečku polní zajíc Krišpín, splihlý jako po dešťovém nadělení a utíkání před psy po celý den. A potom se zeptala veverka Tereska přísně.
4: Tak čí pak to byl nápad koupat se v zimní tuňce?
0: My jsme chtěli plavat na ledovci dolů s potokem vodou až do moře, Teresko. Uvidět taky jednou svět? To jsem chtěl hlavně já. Vidíš, že umíš plavat, Krišpíne, jenomže se to musí nejdřív vyzkoušet. Jinak se to neví, víš?
1: To se ví, že se to musí umět a znát. Asi zřejmě.
0: Ty, Krišpíne, víš ty ale na oplátku, co se stalo a nemělo? Stalo se, že si Tůňka nechala moji vánoční čepičku bílou, co jsem měl otcovi anděli s přáním a na památku.
1: Co naděláš, milej zlatej nastydnutej? Mohlo být hůř pro pět. Já tam nechal 2 hlávky zelí, co jsem nesl k mocíčkovi, protože jsem slíbil, kdyby vzkázal.
2: Ale to už se dráčeti položila na víčka velikánská tíha spací a bůby usínal spaním vonavým po bylinkách, kterému veverka Tereska uvařila z lesní pomoci pro záchranu a pro celé zdraví z ryzí veverčí lásky.

Sluníčko už mezi tím zase prošlo vrátky u své spánkové zahrádky a nad lesíkem hůrkou začala tma tmoucí. Všechna zvířátka, co přiběhla na zavolanou a jelení troubení o pomoc, se také tiše rozloučila a utíkala domů do pelíšků vystlaných a hebkých jako maminčino pohlazení. Potom dráče připadlo na to, stejně, že má zajíce Kryšpína z polí a vlastně všechna zvířátka v lesíku hůrce a polí kolem strašně rád a moc. Potom usnulo načisto se srdíčkem plným lesního přátelství a míru.

0: Skoro bych řekl, že nemáte ani potuchy, jak to vlastně bylo s princeznou Fňukajdou a 7 loupežníky. Tak já vám to teda povím. Musíte však dávat pozor, aby vám nic neuteklo. Všechno to začalo jednou takhle z rána ve velkém černém lese. Říkalo se mu Velký, protože z jednoho konce bys na druhý pro samé stromy nedohlédl. A říkalo se mu Černý, protože pro samé větve tam byla úplná tma. Jenom u jeskyně pod Babí skálou bylo světlo. Hořel tam oheň, polena hlasitě praskala a kolem ohně se krčilo 5 zasmušilých stínů. A kdyby byly jenom zasmušilé, ale oni také vzdychali, vzlikali, popotahovali, láteřili a naříkali. Bylo to samé jémine, ajajaj, ouvej a krinda pána. O nějakém tom áchych, ochych ani nemluvě. Byli to obávaní loupežníci, kteří tu a tam na lesní cestě přepadli kupce, paní mámu trhovkyni nebo sedláka a ošulili je o nějaký ten groš, vajíčko, liberku másla anebo aspoň lízátko. Nejeden kupec, když musel na trh anebo do města tím velkým černým lesem, přišel tu o celý náklad žvíkačky a navíc i o pytlík s tabákem nebo chleba s tvarohem. Jednomu vzali dokonce i kalhoty a capkal pak domů jen tak nalehko. Náčelníkovi říkali kapitán, protože měl špuntovku a dřevěnou šavli a obrovský kapitánský širák. Pak tu byl kruťas, ukrutný mordýř, zarostlý a zamračený škarohlíd, který nikdy nebyl s ničím spokojen. Jednomu říkali bakalář, protože chodil nějaký čas do školy a uměl dokonce číst i psát. A jinému zase hadrás, protože se s oblibou přestrojoval za žebráka, aby ve městě vyzvěděl, kdy, jak a kudy pojede další bohatý kupec. No a nakonec byl nejmladší, kterému říkali kůzle. Byli to sice náramní taškáři a filutové, s jedním však nepočítali, že si kupci nakonec radši zajedou, že pojedou na trh oklikou a že už tedy nebude koho přepadávat, že už nebude žádná žvíkačka, čerstvě vypečená houska ani pytlík ledovek. Ne, že by ti loupežníci někoho rovnou mordovali, ale hrůza z nich šla. Kruťasovi narostly v lese vousy tak dlouhé, že si je při jídle musel jednou rukou nadzvedávat, aby lžíci dostal vůbec do úst. Vlasy všem visely přes uši i přes límce a špína by se z nich dala ždímat. Naposledy se vykoupali, když se s nimi v lese na rybníčku převrhla loďka. Disciplína tu prostě byla špatná, jako mezi loupežníky. Ani zuby si nečistili a nehty nestříhali a dočista v tom černém lese spustli. Kdo by se jich tedy nepolekal, když na silnici vystoupili a spustili své hrozby? Ale to bylo dřív. Dřív se jich každý bál. Ale teď... Ach jo...
1: Ach jo,
0: ajajajaj,
1: to jsme tomu dali.
2: Ach jich ouvej.
3: Jejda nanky, jak já mám hlad.
1: Breč mi tu, to si loupežník.
3: Radši bych šel domů.
1: Tohle ať už víckrát neslyším.
4: Kamarádi, já bych možná o něčem věděl.
1: Jsem s tím. Ale krátce.
2: Tak povídej.
4: Pojede prý tudy princezna.
2: Princezna? Mhm. Princezna Fňukajda?
4: Právě ta. Povídali ve městě, že zrovna dneska pojede na prázdniny do Přespolní říše, aby se zdokonalila v tamním jazyku.
1: No jo, ale...
4: Král se nechal slyšet, že se nebojí.
1: No, no, no,
4: ano,
1: no,
4: že ty řeči o loupežnících jsou jen tlachy vylekaných kupců, kteří se na loupežníky vymlouvají, aby nemuseli platit daně.
1: To zrovna.
5: Nepojede ale přece sama.
4: To ne, to ne. Ale zbrojnošů má náš král sotva půl tuctu a ty jsou zrovna všichni na cvičení. Jde s ní na nejvíc, kočí nějaký ten komorník a chůva.
1: A hele, hele, hele.
2: To je ale terno.
6: Terno, to je taková vzácná věc, jaká se přihodí jednou za uherský rok, jak se říká. Něco tak vzácného, jako výhra v loterii.
1: To bychom teda mohli?
7: To se ví, že bychom mohli.
1: No jo, ale jak?
2: Jak? Podívej, kruťasi. Tak třeba takhle. Že
0: v královském městě se zatím princezna s fňukáním chystala na cestu. Byla to holka ofňukaná, protivná, nic se jí nelíbilo. Takhle jí přehnout přes koleno, to by možná pomohlo. Jenomže to by si nikdo nedovolil. Maminku už dávno neměla a král ji snad právě proto měl až moc rád.
6: Někdy taková láska dokonce i škodí.
8: Tady to táhne.
2: Zavřít všechna okna.
8: A slunce tak pálí.
2: Zatáhnout záclony. Otevřít!
8: A průvat!
2: Zavřít!
4: Ach, můj ty bože! Královská milosti!
2: Co je pravítko?
4: Kočár pro princeznu je připraven.
2: Zaplať, pámo. Fňukajdo, holčičko moje drahá, slyšíš? Kočár je už připraven.
8: Mně se nechce. V kočáru se práší.
2: No dobře, ale...
8: Koně páhnou.
2: No dobře, ale...
8: A lidé tak hloubě civí.
2: No dobře, ale...
8: Nikam nepojedu.
6: To už nemohl vydržet ani král. A to byla trpělivost sama.
2: Už toho mám právě dost. Koukej se pakovat, ať už si za bránou. To tvoje věčné fňukání, vzdychání a ošklíbání nikomu scházet nebude.
6: To král praštil žezlem o zem.
0: V princezně hrklo, jak ve starém zámeckém orloji. S fňukáním vlezla do kočáru, chůva za ní a kočí Matěj práskl do koní. Král si odechl, komoří pravítko se ulehčeně narovnal a město se veselilo.

0: Kočár zatím drkotal k lesu. Vzadu na stupátku se kymácel rozespalý komorník. V kočáře podřimovala uběhaná chůva a princezna fňukala, že ji nikdo na tom světě nemá rád. A kočí Matěj netrpělivě práskal koním nad hlavou, aby měl tu protivnou povinnost co nejdřív za sebou.
1: Jen co budu mít tu ufňukanou holku z krku, zastavím se u schojku na pořádnou holbu piva.
2: Na ně! Na ně! Ruce vzhůru!
3: Hurá! Hurá!
4: Loupežníci.
5: Pomoc!
2: Ticho!
6: Ticho!
2: Zdejte se vám bez prodlení.
1: Račte si posloužit, velkomožní páni loupežníci, ale nic zvláštního nevezeme, jenom jednu uvrčenou holku.
2: Nic jiného také nechceme.
6: Spolu ven! A bez saviku!
2: A ven.
5: Jen klidně, pánové.
6: Oh. Oj, oj, oj, oj.
5: Yeah.
6: Aj, aj, aj.
5: Chovejte se, prosím, jak si přítomnost dámy žádá.
6: A jak se to pozná, taková dáma?
5: Jsem královská chůva rozená Hopsa Fraková a mým manželem nebyl nikdo jiný než královský pokladník a účetní Skoč do pole.
6: Milá paní, třeba, že jsme loupežníci, víme, co si žádá dobrý mrav a nechceme nikomu skřivit ani vlásku.
5: To ráda slyším, ale...
6: Ovšem, musíte se chovat tak, jak nakážeme. Jinak vás podrobíme strašlivému mučení. Přivážeme vás ke stromu a tak dlouho vás budeme lechtat drozním pírkem, až se podrobíte.
5: No, fuj.
6: Vrátíte se do města a povíte králi, že mu dceru vrátíme pouze za výkupné 300 dolarů. 7, 8 loupáčků a 14 a 15 prybňáčků. Tak, jinak bude s princeznou zle a naložíme s ní, jak jen loupežníci dovedou.
2: To si pište.
6: Ano, to si pište. Nebude-li tu výkupné do 3 dnů, se zlou se král potáže. Neboť jsme už týden pořádně nejedli a dovedete si zajisté, milá paní, představit, jak strašný je asi loupežník, když má hlad. Sejdeme se do 3 dnů na tomto místě.
5: Podvolují se násilí, pánové, ale upozorňuji vás...
6: A neodvažujte se přijít na nás s nějakou lstí, podfukem nebo habaďůrou. Naše pomsta byla vyděsná. To přísám.
0: Přepadení se tedy podařilo, jak náleží. Princezna za celou tu dobu ani nešpitla, jen vyvolovala vyděšeně oči na všechny strany. Zatímco kočár s vyjevenou chůvou, komorníkem, rozklepaným strachy a naježeným Matějem drkotal k městu, loupežníci s princeznou jedním skokem zmizeli v černém lese a namáhavě se prodírali křovinami, roštím a mlázím k táboru pod skálou. Spokojeně se uložili ke spánku. Dlouho však nespali.

0: klidně vyspat.
1: Je tady zima.
2: No, odeď ne. A co má být?
1: Chtěla bych něco na zub. Ale něco dobrého.
0: Teď, v noci.
1: A tady pod zády mě něco strašně tlačí. A ty kůže tak páchnou. Musíte se o mě starat. Nebo od papínka nic nedostanete.
0: To už nějak zařídíme.
3: Kamarádi, pojďte se. Já si myslím, že
4: kapitáne,
3: proč? Teď v noci na maliny.
4: Neblázni,
0: no, teď v noci na maliny. Jste sami nejedli, já
3: mám... Taky dej svůj pláš. A to kamení, ať si vyzbírá sama.
5: Co to říkáte?
0: Říkám, že s tím únosem to bylo nějaký nedomyšlený.
3: Přece to takhle nenecháme. No tak, kuzle. Kuzle půjde na maliny.
1: No.
3: Hadraš vyzbírá kamení, kruťas nařeže chvojí, bakalář rozdělá oheň a já dám princezně svůj plášť. Starat se o zajatce patří také k dobrému loupežnickému mravu.
0: Čert nám jí byl dužen.
6: Nikdo té noci oka nezamhouřil a v břiše jim strašlivě kručelo.
3: Něco se musí stát,
6: povídá ráno kapitán.
3: Kuzle doběhne do města a koupí tam něco dobrého, aby král nemohl říct, že jsme princeznu trápili hladem.
0: Tak ještě tohle.
1: Čeká.
3: Ano, už, princezničko, už. Tak dělejte ho nám.
0: Co zase?
3: Peníze sem.
2: Co? Peníze?
0: Co?
3: Bude to?
0: To mě ani nenapadne.
3: Všichni dostanete zpátky. Bakaláři, ty počítej. Dejte všechno, co se dá prodat nebo vyměnit. Rychle.
2: Tak dva, tři.
0: Tři.
2: Tohle to máme. Tohle mi
3: nechal.
2: Půl pátra dolarů. Jeden památeční haléř, 8 knoflíků, 2 plíšky, 4 odznaky, 13 kuliček.
7: Ta duhová je moje.
2: Ale kuš.
7: Počkej, ta duhová je moje.
2: 2 archy nálepek, 4 obtisky a 2 poštovní známky.
3: To je málo.
2: Hele, hadráři, dej taky tu parádní kudlu.
3: No, však si koupíš novou.
0: Proč zrovna já tady kruťas nedal nic? Nedal a nedám, nač takový ciráty.
3: Kruťasi.
0: Král pošle výkupní tak jako tak. Tak ať holka trochu vyhládne, aspoň pak bude doma líp chutnat.
1: Já čekám. A dlouho už čekat nebudu.
3: Ano, princezničko. Tak, všichni honem, jak jsem řekl. A ty kuzle, radši utíkej, ať si tu co nejdřív.
0: Si ji probudil, ty.
1: Tak špatně jsem se vyspala. Celé tělíčko mě bolí. Co pak je k snídaní?
3: Prosím, princezno, račte se podívat. Nadívané holoubě a meruňkový kompot.
0: Ještě ji budeme prosit.
1: Když nic lepšího nemáte. A kde budeme jít?
3: Kde chcete, princezno, třeba tady na pařezu.
1: Jsem přece princezno. Musí být pěkně prostřeno na pěkném čistém stole a sloužící musí být patřičně upravený. Jinak nebudu jíst. Lehnu si tady a umřu. A co pak od papínka dostanete? Tuhle.
3: Stůl? Židle?
2: Příbory? Že bychom to vzali.
3: Tak, kamarádi, poklusem. Bakaláři, stůl a židli. Hadráři, polštářek. Kuzle, ten nejjemnější mech do polštářku. A kruťas vypere ubrus. Však tu jeden máme, co jsme na něm sušili hříbky.
8: Kapitáne, a co příbory?
3: Příbory, počkej. Máme jenom ze dřeva vydlabané lžíce a nějakou tu kudlu. No, snad princezna pro jednou odpustí.
1: Tak dobře, já to tedy zkusím. Ale sousto do úst nevemu, dokud se všichni neostříháte, neoholíte a neumyjete. Hambáři.
0: Cože moje fousy? Na ty mi nešahejte.
3: Kruťasi.
1: Tak, kamizoli dolů a už ať vás tady nevidím.
0: Dobře.
4: do vody.
6: A tak nakonec všichni svlékli umouněné vesty a košile a s tichou hrůzou ponořili ruce do studené vody. Ale najednou se jim to docela zalíbilo a tak začali dovádět, hopsat a skotačit, jako by to ani nebyli loupežníci. Sákali na sebe, hopsali ve vodě, otápěli se a pouštěli bubliny a ani se jim z té nádherné lesní lázně nechtělo. Dokonce i do praní se pustili. Kuzle natáhl od stromu ke stromu šňůru a za chvíli už ve vlhém větru plandali strakaté loupežnické košile. Princezna se zatím dala do jídla, snědla všecko do posledního drobečku a pak se tiše v měkké trávě uložila ke spánku. A loupežníci, že už se dostali do tempa, se najednou dali do úklidu a generálního gruntování. Vysmíčili celou jeskyni, pozbírali všechny papírky a jak už byli vráži, pustili by se dokonce i do čištění oken, jen kdyby v jeskyni nějaké okno bylo. To všechno však jen do té chvíle, než se princezna probudila.
1: Musíte bavit.
3: Bavit? A jak si to vaše jemnosti račte představovat?
1: To je vaše věc. Když se nebudu bavit o nemocním, dostanu ujímání. Lehnu si a na místě umřu.
3: Kapitán, kde je kapitán? Kapitáne, kapitán. Prý máme princeznu bavit.
5: Co? Ještě bavit? Jak si to vlastně ta holka představuje?
9: Pak jsme to někomu prosmíchnu.
10: Tady to máte, já to říkal hned.
5: Ale to přece nejde. My jsme jednou pořádně zavedená živnost loupežnická a žádný divadlo.
1: Chcete, abych vám tady umřela nudou?
5: No tak dobře, počkejte, princezno. Pak tady hadrář vám předvede, jak se převlekne za žebráka a jak se správně žebrá. No.
9: Jedno oko přitom nezůstane suchý.
1: To je toho. Když chci, tak se na zámku rozpláčou všichni.
5: No, tak tady kuzle vám převede, jaké dovede dělat kozrbelce.
9: Ano.
5: A koleno toč na větvi.
1: Co toho, náš šašek na zámku to umí daleko líp.
5: Ale tadyhle kruťas.
10: Hej, pokoj.
5: To je vyhlášený střelec.
10: Povídám, nech toho u toho Romu.
5: Ten sestřelí prakem šišku z vršku nejvyšší borovice.
1: Co je toho? To my máme na zámku lukostřelce a ten sestřelí lískový oříšek z nejvyšší věžičky. A ještě se přitom levou rukou škrábe zouchem.
10: Cože? Kapitáne, no tak jsme tu vůbec ještě mezi loupežníky? Dělat komedie pro nějakou ubrečenou holku? No to se přece na pořádního mordíře ani nesluší.
9: Jestli tě víc nemrzí, že je někdo lepší než ty, jo?
10: Ona si to vymyslela. Dříve z ruku a jednou rukou.
5: Kamarádi, víte co? Tak tedy princezně zaspíváme tu naši.
1: To jsem tedy opravdu zvědavá.
5: Pozor! Teď!

0: zdradne, bóle stracę. Saka Venus i Amstrich, umrze mladzi mile.
1: Żesem się wielokrad, a lopy lła.
0: Coś na dobre jest.
1: Czekam jesteś we wiezdeniło.
0: Jest nieprzysnej tres.
2: A to ma być zabawa.
3: No.
4: No.
2: No jeszcze ke všemu zpíváte falešně. A tady Kruťas nespíval vůbec. Tak a jestli nechcete, abych se tady ukousala nudou, musíte si se mnou hrát. Já Kruťas nebudu dělat koně. Hopla, hopla.
5: Panečku, a to byste koukali, holoubkové. Princezna si Kruťase osedlala. Nic mu to nebylo platné. Musel s ní rejdovat po táboře sem a tam. Přes výmoly, kořeny i louže. Až měl kolena otlačená a sotva dýchal. Pak si princezna vyvzpomněla, že si budou hrát na indiány. Proháněla je mlázím i po stromech, až sotva dechu popadali. Bakaláře museli přivázat ke stromu jako nepřátelskou bledou tvář a princezna ho jako náčelníkova divoká dcera mučila lechtáním a šimráním, až ze samého smíchu dočista zmodral. Lec, který z loupežníků si myslil na to, že princezně za to trápení, majestát, nemajestát, nějakou vrazí, nakonec si však žádný netroufl. To víte, s princeznami nejsou žádné špásy. Po té honičce spali všichni jako zabití. Dokonce ani princezna si nestěžovala. Ale loupežníci těžce odechovali, sténali a převalovali se, jako by jim na prsa sedla nějaká můra. A sotva se rozbřesklo, začalo všechno na novo.

0: A dneska si budeme hrát na slepou bábu.
1: Brindo, pána, co pak to včera nebylo dost?
0: Žádné odmlouvání, nebo?
2: Tak kamaráde, pamatuj na výkupné. Nijak už to musíme vydržet.
0: Tak hrajem. A hezky rychle.
3: Tedy podle pravdy musím povědět, že princezna se ani trochu nestyděla a nehrála docela poctivě. Že trochu fixlovala. Že pod šátkem tajně vykukovala, nezahlédne-li někoho a tak nikdy babu dlouho neměla. Za to loupežníci byli celý ulítaní a udýchaní. Nejhůř ze všech dopadl Kruťas. Jak se hnal za princeznou se šátkem na očích, uklouzl, spadl do potoka a vymáchal se od hlavy až k patě ve studené vodě.
4: Huj, huj, nehrám, už toho mám právě dost.
0: No, však by tě neubilo.
2: Princezno, smilování, jen se podívejte, nohy už necítíme, píchá nás v boku i na prsou, co pak se tohle dá vydržet?
0: Vy jste mi nějaké mátohy, moucha by vás porazila.
1: Na to mi už nemáme léto.
5: No právě.
0: Pěkní loupežníci, jen co je pravda, až tohle řeknu papínkovi.
3: A tak to šlo dál a dál. Princezna byla k neudolání. Sotva ji posloužili při obědě, museli si s ní hrát ještě na doktora a na návštěvu a na krejčího a na kramáře a znovu na babu a nakonec ji museli předvést loupežnické cvičení ve zbrani ve stavu nejvyšší loupežnické pohotovosti. K večeru sotva dýchali. Když se konečně ukládali ke spánku,

0: anebo nikdy. Buď to dostaneme od krále výkupné, anebo...
1: Nebo co? Co když z hradu nikdo nepřijde?
2: Toho se všichni báli. Kůzle vylezl do koruny nejvyšší borovice na hlídku. Slunce stoupalo, vypilo už rosu z trávy a vysušilo všechny pavučiny a čím bylo výš, tím byly obavy loupežníků větší. Až se najednou v dálce u brány královského města objevil veliký oblak prachu a valil se po cestě k lesu.
3: Už jedou!
4: Zaplať pánbůh.
1: Ale dali na sebe čekat.
5: Uvidíte, kamarádi, všechno bude v nejlepším pořádku. Už jsou tady.
6: Brrrr. Račte, milostivá paní.
2: Když z kočáru majestátně vyplula paní Skočdopolová, rozená Hopsa Fraková, bylo na obou stranách takové ticho, že bylo slyšet pavouka na dubu, jak se z dlouhé chvíle škrábe za uchem.
7: Tak se račte vyjádřit, dámo.
5: Kdypak jsou prbináčky?
7: Tak dá pan král ty prachy nebo nedá?
8: Nedá.
5: Nedá.
1: Jak to?
5: Co prbináčky?
8: Pan král, ani se mu nedivím, má už té zlořečené, ubrečené holky právě dost a myslí si, že jí tvrdý tábornický život mezi loupežníky jenom prospěje.
4: No tak, hadráři, no
8: co ta se nás už natrápila, než mít takovou nezdárnou holku doma, tedy povídal pan král. To dám raději nějaký ten tolar, aby se jí někdo ujal. Aspoň ji budu mít z krku a konečně si od toho věčného zlobení odpočinu.
4: To snad ani není možná vlastní dceru?
8: Jen proto, že jde o vlastní dceru, třeba nehodnou a zlobivou, je pan král ochoten vzít princeznu zpátky.
4: Ano!
8: Ovšem jen pod tou podmínkou, že mu jako odškodné vyplatíte 100 tolarů a přidáte pytlík burských oříšků, ty on strašně rád. Ne. Když nezaplatíte, zůstane vám princezna na krku a já tak aspoň konečně užiji trošku klidu, však už to mám zapotřebí.
9: Co pak mě opravdu nikdo nemá rád?
8: Můžete přemýšlet, proč tomu tak je, či není, mé dítě. Poroučím se, pánové. Matěj, jedem.
6: Jo.
2: Dávno už nebylo po kočáru ani vidu, ani slechu a ještě tu loupežníci stáli jako zařezaní. Jenom kolena se jim klepala.
8: No co, aspoň si zas budeme moc hrát na honěnou. Víď, kruťasy!
7: Kdyby jsem to býval věděl, tak by jsem sem býval nechodil. Já už tu nebudu ani minutu. Jdu domů.
4: Ale kam bys chodil?
6: No tak kruťasy.
4: Kruťasy, spolu jsme bojovali, spolu jsme trpěli, spolu musíme vydržet až do konce.
1: No, neber si to tak, jsi přece chlap, nebo ne?
6: Tak co říkáš?
7: Ne a ne a ne a ne. Buď to já, nebo ta holka. A ty mlč. Podívej se, co si ze slavných loupežníků nadělala. No, kůzle už si bez říkání dennodenně míje krky uši. To má být loupežník. A kapitán má pod krkem strakatou pentli. No tak sluší se tohle na vůdce mordýřů a loupežníků. A bakalář si odstřel nechty. A hadrás už nechce nosit děravý ponožky ani do města. No tak... Na to já se, Olenkové, teda dívat nebudu.
6: No ne, tak kruťasy.
5: Přece nás neopustíš. Víš, co by to bylo za ostudu pro celý loupežnický stav?
7: Jdu domů.
5: Kruťasy, kruťasy, když s náma zůstaneš, já ti dám celý aršik obtisku.
7: Ale...
10: Já ti přidám teplou šálu, víš, že bral jsem ji u vetečníka, kruťasy, no.
5: A já mám jednu pěknou známku, jakou si ještě neviděl.
11: A já tě naučím otloukat píšťalíčku, kruťásku, píšťalíčku, no.
7: Tak vy byste vážně...
11: No, píšťalíčku.
6: No.
7: Tak já teda zůstanu.
6: No,
7: hurá! Ale musíme se zbavit tý holky.
5: No jo. Ale kde vzít z ničeho nic celých 100 dolarů? A co pak kradem?
2: Nedivte se, já vím opravdu.

0: opravdoví loupežníci to skutečně dělají. Ale tohle, to byli spíš chudáci než loupežníci.
1: To je pravda. To se panu králi snadno řekne, ale kde vzít najednou tolik peněz?
2: No to je ono, kupci už dávno jezdí jinudy. Ani babka na roští sem nezajde.
3: Teď mi nakonec snad budeme muset pracovat.
4: Vy už si se mnou nechcete hrát.
2: A ty buď sticha, kdo má poslouchat to věčný ofrňování, fňukání a poroučení. Už tě máme právě dost. A panu králi se ani dost málo nedivím. A jdu domů, ve skyně. A tam si to pěkně povíme.
1: Už spí? Pobrečela si a usnula.
2: Káča nezvedená.
1: Tak si to pěkně zopakujeme. Kdybychom vytáhli na silnici k Trutnovu.
2: Dejte už tím pokoj.
5: No, najednou si nějak úzkostlivý. Nemáš nakonec strach? Co ses navychloubal, kolik Tatarů a Turků si na svou šavli napíchl? A najednou se bojíš.
2: A co bych pro nějakou ubrečenou princeznu mordoval kupce? Co pak jsem mordě krajzímal element nějaký loupežník nebo co?
5: Co pak tedy?
2: Švéc, abyste věděli. No? Obyčejný švéc.
5: Ale.
1: Švéc?
2: No co, jsem snad proto horší? Já jsem v životě nikoho nezabil. No. To jen tak, abyste se mi nesmáli. No. Vždyť já chtěl jen ven, do lesa. Nadejchat se trochu vzduchu, vždyť já v té svý dílně jsem ho moc neměl. No tak se smějte, no. No smějte se, zlej duchové.
1: Co bychom se smáli? Co pak jsem já nějaký mordýř? Tenhle parádní kabát jsem dostal od jednoho chudého císařského oficíra, že jsem ho zadarmo namidlil a samozřejmě joholil. Mistr mi chtěl za to napráskot a tak jsem tady, no. Pane, jej. Loupežnický knížky, ty jsem měl vždycky rád.
6: A hele. Tak jak na to koukám, budeme na tom asi všichni stejně.
0: A taky byli. Tak nějak podobně, i když s každým trochu jinak, to bylo i s ostatními. Nebyli to žádní raubíři a hrdlořezové. Všechny ty ukrutné historky o svých loupežnických kouscích si jen vymyslili, aby se zdali zajímavější a aby se jeden před druhým trochu vytáhl.
6: A víte, že je mi teď najednou docela dobře.
2: A co si myslíš? Mě taky.
5: Mě taky.
1: Tak vidíte.
5: Co, ty nespíš?
4: To jsem si ale nemyslela.
5: Co jsi nemyslela?
4: Kdybyste aspoň byli pořádní loupežníci, to by bylo něco pro holky ve škole. To by koukali, ale takhle.
2: Tak už toho mám právě dost. Hajdi na kutě nebo odepnu pásek a pak uvidíš, jaká dovedou ševci dělat jelita.
0: Té noci se bývalí loupežníci konečně dobře prospali. Dobře proto, že už je netížila lež a špatné svědomí, protože si svatosvatě slíbili, že s loupežnictvím na dobro skoncují a ošizeným lidem všechno vynahradí. Však ono toho popravdě řečeno ani mnoho nebylo. Sem tam nějaké to vajíčko, sklenička medu, pytlík s tabákem nebo žvíkačka. S prvním raním rozbřeskem se rozběhli do města.

0: Než dali peníze dohromady, nějaký den to přece jen trvalo. Někdy jim štěstí přálo, někdy přicházeli s prázdnou. Domů do jeskyně se vraceli až k večeru, unavení, ale spokojení, a oči jim tiše zářily. Princeznu nikdo nehlídal, ta by ani z Černého lesa bez průvodce netrefila. A Fňukajdě ostatně ani nenapadlo, aby utíkala. Najednou se styděla přijít lidem na oči. A bodeť by se nestyděla, když viděla, jak se jí každý horem pádem snaží zbavit a že o ní nikdo nestojí. Když se loupežníci poprvé vydali do města, sedla si pod smrk před jeskyní a po tvářích se jí koulely slzy jako v dolky, že ji na tom světě nikdo nemá rád. Když se dosyta vyplakala, dupla si, řekla si dost, utřela si sama nos, vyhrnula si rukávy a pustila se do práce. Že prý bude loupežníkům vařit, když se o ní starají. Ale nepřejte si vědět, jak to dopadlo. To bylo první den. Lívance spálené do černa. Druhý den se šmykla do prstu a mísu s vejci schodila do trávy. To si popálila obě ruce o žhavý kotlík. Polévka ji přetekla a uhasila oheň. K večeři byl suchý chléb.
1: Já už nemůžu, já se to snad nikdy nenaučím. A tolik bych chtěla.
2: Nic si z toho nedělej. Tady bakalář ti sepíše naše zálesácké recepty. Však ono to půjde.
0: Až jednou...
1: Tak co?
3: No, má to jednu chybu.
1: To snad ne.
3: No, má, že jo.
4: No, taky si myslím.
5: Že je toho málo.
1: To jsem ráda.
2: Dobré to bylo, že, kamarádi?
3: Jo, je.
2: Tak. A teď se chlupte vy. Tak správně, bakaláři, počítej.
6: Už to bude. 97, 98, 99, 100. A dokonce nějaký ten pětník navíc.
4: Na buráky.
3: A hele, to je... Říkáš to? Hernajs? Kamarádi, to ale... To teda znamená, že... Jej.
0: Všichni to věděli. Dali dohromady celou stovku tolarů, ba i pytlík buráků pro pana krále koupili, jen aby se princezny co nejrychleji zbavili. A najednou se jim nechtělo.
1: A já nechci taky. Mně se tu s vámi líbí.
3: Ale co pak, o to nám taky. Vždyť ty si teď, když se to tak veme, docela dobrá holka.
0: Princezna samou radostí nad takovou chválou celá zrůžověla.
2: Ale dali jsme slovo. Musíš se vrátit domů. Co by tomu řekl tatínek?
1: A ne. Mám začít
3: brečet.
1: Však já mu to vysvětlím. Já se vás jen tak nevzdám. Půjdete se mnou a pak už se uvidí.
3: Ono to ale asi nebude tak snadný.
6: To nebude. Právě.
1: Proč nemáte se čeho bát? Však jste tak moc špatného nikomu neudělali. To už nějak zařídíme. Povídám a basta, fidli.
0: A vida pěti obávaným mordýřům z Černého lesa zasvítilo radostí v očích. Najednou zase bylo všecko v pořádku. Najednou měli znovu naději. A naděje to je to nejhezčí na světě.

0: Co je to za divnej průvod? Trubte na poplach! Trubte na poplach! Trubte na poplach! Do zbraně! Loupežníci útočí! Halapantny! Luky! Kuše! Píci! Zbraň!
1: Kamaráde, neblázni, to je přece naše princezna.
0: Princezna? Hurá! Trubte fanfáry.
1: Loupežníci vedou zpátky.
0: Cože? Ajejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej
1: nečekal ani sám pan král.
2: Celé město leknutím stichlo. Na královském zámku se všichni tvářili nesmírně nadšeně, ale pravé radosti v něj bylo pramálo.
3: Dělej, pravíko.
4: Hned to bude královská milosti.
3: Jak by to vypadalo, kdyby mě princezna zastihla v zástěře a v košili?
5: Je. To zas bude trápení.
3: Kdo by to byl řekl, že dají peníze tak rychle dohromady? Inu, potrápila je asi, zrovna tak jako mě.
6: Kuku, taťko, my už jsme tady.
5: Kuku, už je to tu.
2: Královi leknutím vypadlo žezlo z ruky a koruna se mu posunula až na ucho.
5: To je radost, to si zas užijeme.
6: Taťko, tak co? No co říkáš?
5: Fňukajdo, jsi to opravdu ty? Vždyť já bych tě málem ani nepoznal, taková opálená, dokonce ani nepláčeš, není ti něco?
6: Kdepak, všecko prýma a tohle jsou tati moji nejlepší kamarádi.
5: Kamarádi, ale, to se podívejme.
6: No tak, pojďte blíž.
7: Ale
6: nebojte se, pravítko není tak přísný, jak vypadá. A s Taťuldou to taky ujde. No jen pojďte, zbrojnošů si nevšímejte. Ty jsou tady jenom pro parádu. Tady se vás nikdo ani prstem nedotkne.
2: Jak princezna vyprávěla, ledové mraky na královském čele tály a královské tváře měkly spokojeným úsměvem.
3: Trochu přísnosti nikdy neuškodí, i když se to arci nesmí přehánět, to se rozumí. A s láskou je to jakby smet. Na to jsme při naší královské výchově jaksi pozapomněli.
8: Pane králi, tady jsou ty peníze.
5: No.
9: Vidíte, já jsem vám to říkal, nechoďte sačky.
8: Poctivě vydělaný.
5: To rád slyším. Ale...
6: Tati... Přece bys...
3: A víte co? Já vám ty dolary odpustím.
9: Prýmám.
3: To bylo za tu starou fňukajdu u fňukanou. Tohle je úplně jiná holka. No, a ty říšky z minulosti, ty vám odpustíme taky. Ono toho asi nebude tolik.
9: Ale
3: dáme to společně do pořádku. Nějakou luperaj. A nepořádky v království trpět nebudu.
6: Vidíte to, kluci, co jsem vám říkala?
3: A poslyšte, co ta vaše jeskyně? Ta je teď prázdná?
10: Ano, královská milosti.
3: Docela rád bych si už udělal prázdniny. Víte, mládenci, ono to králování není žádný med. Žádná legrace. Vždyť už jsem pomalu zapomněl, jak voní les a šumí břízy.
10: Jak chcete, pane králi?
8: Místa je tam dost.
3: A poslyšte, mládenci. Co? Pstruhy? Máte je tam?
9: Máme, pane králi. Zavedu vás po potoku proti proudu. To si užijete.
3: Nedělej mi rastkominy. Pravítko!
4: Ano, královská milosti.
3: Pakovat a je, jedem.
4: Kam se pojede královská milosti?
5: Do ráje, chlapče, do ráje.
11: Hurá!
7: si tu naši!

0: A tak ta mordýřská a mordiánská pohádka dočista končí.
1: Štaflík a špagetka malují. Obloha plná dešťových mraků ležela nad novým obydlím Štaflíka a špagetky. Za chvíli už první těžké kapky padaly na střechu. Hladová vlaštovčí mláďata se probrala ze spánku jako první. Do jejich rozevřených zobáčků místo žížal kapala voda.
2: Pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí.
1: Písklavě volala sotva opeřená holátka.
2: Máme hlad, chceme jíst.
1: Pípání stále sílilo a konečně se probudili i psíci.
2: Co to tu píská? Co se děje?
1: Mumlal rozespalý Štaflík a třásl špagetkou, který se nemohl probudit.
3: Kde? To jsem?
1: Divil se špagetka.
2: No přece v našem domě. Venku lije jako z konve a mláďata mají hlad.
1: V tom přiletěla úplně promoklá vrána.
2: Našla jsem vlaštovčí rodiče, už je vedu.
1: Krákala radostně. Šťastní rodiče nesli pro své děti žížaly a strkali jim je do otevřených zobáčků.
2: Našli jsme si nový domov na kraji lesa, ale jak tam hnízdo přenesem?
1: Strachovali se vlaštovky, ale Štaflík se špagetkou si věděli rady.
2: Dáme hnízdo s mláďaty do kvelíku
3: a vrana ho odnese z zobáku.
1: Pejsci ještě kbelík vyslali mechem a jehličím, aby se vlaštovkám dobře cestovalo.
2: Opatrně, opatrně!
1: Volali starostliví rodiče a letěli za vránou.
2: Naschledanou!
1: Volali psíci a mávali jim na rozloučenou. Pak se vrátili do domku, Štaflík se opřel o stěnu a jak měl tlapky po dešti mokré, udělal na bílé zdi ošklivou šmouhu.
2: Jejda! Jejda, co jsem to udělal? To jsem nechtěl,
1: naříkal.
2: Hned to utřu.
3: To vyved, huboval špagetka. Jak to vyčistíme? Co teď?
1: Oba psíci lili na zeď vodu, roztírali ji špinavým hadrem, až původně malou šmouhu rozmazali po celé zdi.
3: To je ošklivé,
1: zlobil se špagetka.
2: Já to napravím. Určitě něco vymyslím,
1: hájil se Štaflík. Naštěstí se vrátila vrána, která už uložila vlaštovčata do hnízda.
2: Vy jste ale špindíchové a mazalové,
1: hubovala psíky.
2: To musíte něčím zakrýt.
1: Štaflík seděl v koutě a byl nešťastný z toho, co provedl. Nakrčil čenich a kolem tlamičky se mu nadělaly malé vrásky. Špagetka se posadil vedle něho a položil mu tlapku na rameno. Už se na svého kamaráda vůbec nezlobil.
3: Nic si z toho Štaflíku nedělej,
1: utěšoval ho.
3: Třeba nás něco napadne.
1: A taky, že napadlo. Rozběhli se po pěšině, až se dostali k obchodu, kde prodávali všechno, co potřebují malíři pokojů. Štaflík a špagetka se rozhlíželi.
3: Musíme mít štafle vysoké jako ty, Štaflíku. Jinak nedosáhneme na strop. A taky hodně barev,
1: oznamoval špaget.
2: A nezapomeň na štětku a kbelík, doplnil Štaflík. V čem bysme barvy míchali?
1: Všechno si odnesli domů a hned se pustili do práce. Nejdříve si z papíru udělali špičaté čepice a nasadili si je.
2: Padá mi na čenich,
1: hořekoval Štaflík.
2: To mi bude kapat barva vzadu na hřbet.
3: Nešňukej, vždyť vypadáš jako opravdový malíř,
1: chlácholil kamaráda špagetka. Psíci míchali barvy a přeli se.
2: Dej tam hodně zelené, aby jsme byli jako v lese,
1: radil Štaflík.
3: Ale já mám radši modrou,
1: odporoval špagetka. Nakonec se dohodli, že vymalují všechno na bílo. Štaflík si postavil štafle a začal natírat strop. Špagetka mu chtěl pomoct a tak se oba na štaflích zamotali.
2: Tohle je přece můj ocásek, špagetko. To není štětka. Teď mám ocásek celý slepený,
1: naříkal Štaflík.
2: Když konečně vymalovali, oba si zálibně prohlíželi své dílo. Ale je to tady moc bílé, zapochyboval Štaflík. Chtělo by to nějakou barvu na strop. Mám nápad. Namalujem si na strop sluníčko. Bude nám svítit, i když venku bude pršet.
1: Špagetka kroutil hlavou. A co v noci? Jak budu spát, když na mě pořád bude svítit slunce?
2: Tak si na strop namalujem taky měsíc a hvězdy, doplnil Štaflík.
1: Ale co ráno? Jak budeme vstávat při měsíčku? Strachoval se Špagetka.
2: Zatímco psi malovali na strop slunce a měsíc, vkradla se do domku zvědavá vrána a pochodovala po stěně nahoru ke stropu, aby si prohlédla psí kresby. Co to tady zase tropíte?
1: A jak tak pochodovala po čerstvé mokré malbě, zanechávala za sebou výrazné otisky svých nohou.
3: Tohle, jedeš pryč, pokazila jsi naši malbu.
2: Ohnal se po vráně Špagetka. Vrána prchala a zanechávala za sebou další stopy na stěnách. Po krátké honičce se Štaflíkovi a Špagetkovi podařilo vránu zahnat do kouta pokoje a tam ji chytit. Musíme ji trochu vytrestat, navrhl Štaflík. A Špagetka se přidal.
3: Trochu tě ozdobíme, abys nebyla tak černá.
2: A pak psíci namalovali vráně na záda bílé puntíky, takže vypadala jako zvětšená černá beruška. Sotva dílo dokončili, rozzuřená puntíkovaná vrána rychle odletěla. Teprve teď si mohli psi v klidu prohlédnout, co jim natropila.
3: Víš, Štaflíku, že takový vzorek na stěně nevypadá špatně? Uvažoval Špagetka. Aspoň zakryje každou špínu.
2: Oba začali zuřivě razítkovat všemi tlapkami od podlahy až ke stropu všechny čtyři stěny. Vraní ťápoty doplnili psi otisky svých tlapek. Byl to opravdu neobvyklý malířský vzorek.
3: Po takové práci si zasloužíme odpočinek,
2: prohlásil Špagetka. A oba zcela vyčerpaní ulehli na podlahu. Štaflík se uvelebil pod nakresleným sluníčkem. Budu se opalovat, hlásil.
3: Neuž mě, já chci spát.
2: Prohlásil Špagetka a lehl si pod namalovaný měsíček. Pravidelné chrápání a oddechování ukončilo namáhavý den psíků.

0: Modrý kahanec. Byl jednou jeden voják a ten dlouhá léta věrně sloužil králi. Ale po válce, v níž voják utržel mnoho ran, si ho král zavolal a povídá:
1: Můžeš jít domů, už tě nepotřebuju. Peníze dál dostávat nebudeš. Žold dostává jen ten, kdo za něj slouží. Ty už mi nejsi k ničemu.
0: Voják nevěděl, co bude dělat, jak se uživí. Odešel celý ustaraný. Šel a šel, až večer přišel do jednoho lesa. Když se setmělo, zahlédl v dálce světýlko. Pustil se za ním a přišel k chalupě. Zaklepal a za chvilku mu přišla otevřít stará bába. Byla to čarodějnice.
2: Nech mě tady přespat a dej mi kousek jídla, nebo umřu hladý.
3: Kdo pak by pro nic za nic živil toulavého vojáka? Ale když uděláš, oč tě požádám, ustrnu se nad tebou.
2: A co by to mělo být?
3: Zítra mi zryješ zahradu.
0: Voják svolil a druhého dne se pustil do práce. Pracoval ze všech sil, ale byl hotov až večer.
3: Nechám tě tu ještě jednu noc, ale zítra mi za to naštípeš fůru dříví.
0: Vojákovi to zase trvalo celý den.
3: Ještě jednou se tu vyspíš a půjdeš dál. Ráno mi uděláš jednu laskavost, nějak tě to nezdrží. Za chalupou je vyschlá studna. Spadl mi do ní kahánek. Hoří modrým plamenem a nikdy nezhasíná. Ten mi ze studně vylovíš.
0: Druhého dne baba zavedla vojáka ke studni a spustila ho v koši na dno. Voják našel kahánek a dal babě znamení, aby ho zas vytáhla. Opravdu ho začala vytahovat, ale když už byl skoro uroubení, nahnula se dolů a chtěla mu kahánek vzít.
2: Pane!
0: Voják poznal, že s ním má čarodějnice nekalé úmysly.
2: Nedám ti kahánek, dokud nebudu stát oběma nohama na zemi.
0: Čarodějnice se rozlítila, nechala ho spadnout zase do studny a šla domů. Voják si při pádu na vlhké dno neublížil a modrý kahánek hořel dál. Ale co to bylo platné? Věděl, že smrti neujde. Smutně tam seděl a jak náhodou sáhl do kapsy, nahmatal svou dýmku. Byla ještě napůl nadspaná.
2: To bude moje poslední potěšení.
0: Vytáhl dýmku, zapálil ji tím modrým plamínkem a začal kouřit. Když jeho hluboké vězení zahalily obláčky kouře, objevil se před ním malý černý mužíček.
4: Co pán poroučí?
2: Co já ti mám co poroučet?
4: Musím vykonat všechno, oč požádáš.
2: Dobrá. Tak mi nejdřív pomoz ze studny.
0: Mužíček ho vzal za ruku a vedl podzemní chodbou. Nezapomněl s sebou vzít modrý kahánek. Cestou mu ukazoval poklady, které tu čarodějnice nashromáždila. Voják si nabral zlata, kolik jen unesl. Když byli venku, řekl mužíčkovi:
2: Teď jdi, čarodějnici svaž a zavez ji na soud.
0: Netrvalo dlouho a už se kolem nich s hrozným křikem přehnala čarodějnice na divokém kocourovi. A zase netrvalo dlouho a mužíček byl zpátky.
4: Stalo se, jak jsi spřál. Čarodějnice už je odsouzená. A co pán poroučí dál?
2: Prozatím nic, můžeš jít. Jenom abys byl po ruce, až tě zavolám.
4: Volat mě nemusíš. Stačí, když si zapálíš dýmku od modrého kahance. V tu chvíli budu stát před tebou.
0: Skřítek se odmlčel a zmizel. Voják se vrátil do města, z něhož tak smutně odcházel. Dal si ušít pěkné šaty a potom zašel do nejlepšího hostince. Zavolal si hostinského, aby mu připravil nejhezčí pokoj. Když mu pokoj upravili a voják se nastěhoval, zavolal si černého mužíčka.
2: Léta jsem králi věrně sloužil, ale on mě poslal pryč a nechal mě ohladu. Za to se mu teď pomstím.
4: Co mám vykonat?
2: Pozdě večer, až králova dcera bude spát, přines ji sem. Bude mi posluhovat jako děvečka.
4: Pro mě je to hračka, ale pro tebe nebezpečná věc. Jestli to vyjde najevo, bude s tebou zle.
0: Víc skřítek neřekl a zmizel. Když odbyla půlnoc, dveře se rozletěly a mužíček přinesl do pokoje princeznu.
2: Tak tě tu vítám. Hned se můžeš pustit do práce. Vezmi si koště a hezky tu zameď.
0: Když bylo zameteno, zavolal jí k židli, na které seděl, natáhl k ní nohy a povídá:
2: Zuj mi boty.
0: Potom je po ní hodil a ona je musela zvednout, vyčistit a vyleštit. Princezna se nijak nevzpírala. Všechno, co jí voják poručil, dělala mlčky a s přivřenýma očima. Teprve, když první kohout zaspíval, odnesl jí zas mužíček do královského zámku a uložil ji do postele. Když princezna ráno vstala, šla k otci a vyprávěla mu, jaký měla podivný sen, že jí kdosi odnášel ulicemi do pokoje nějakého vojáka, tam, že mu musela sloužit jako děvečka, posluhovat a dělat všechnu hrubou práci, zametat podlahu a čistit boty. Byl to jenom sen a přece je tak unavená, jako by to všecko dělala ve skutečnosti.
1: Co se ti zdálo? To by se mohlo opravdu stát. Něco ti poradím. Nasypej si plnou kapsu hrachu a udělej do ní dírku. Kdyby tě zas někdo odnášel, bude se hrách trousit a na ulici zůstane stopa.
0: Ale mužíček byl nedaleko a všechno slyšel. V noci, když spící princeznu zase odnášel ulicemi, hrách se sice zrnko po zrnku trousil z kapsy, ale nemohl nikoho uvést na stopu, protože vychytralý mužíček už předtím rozházel hrách po všech ulicích. Princezna zase musela sloužit jako děvečka až do kuropění. Druhého dne král vyslal své lidi, aby nalezli stopu, ale nadarmo. Ve všech ulicích seděli na bobku chudé děti, zvírali hrách a říkali, dneska v noci napršelo hrášku, a všichni holuby ho měli plná volátka.
1: Musíme vymyslet něco jiného, až dnes půjdeš spát, nech si na nohu střevíce, a než se odtamtud budeš vracet, jeden střevíček někde schovej, já už si ho najdu.
0: Černý mužíček to zase vyslechl, a když večer voják žádal, aby mu přinesl princeznu, rozmlouval mu to. Říkal, že tenhle úklad nedovede nijak překazit, a jestli u jeho pána střevíček najdou, že s ním může být zlé.
2: Udělej, co ti říkám.
0: A princezna musela i třetí noc pracovat jako děvečka. Ale nežli ji mužíček odnesl domů, schovala jeden střevíček pod postel. Druhého dne ráno dal král hledat dceřin střevíček po celém městě. Našli ho u vojáka pod postelí. Voják sám se na mužíčkovi prosby uklidil z města, ale brzy ho dostihli a uvrhli ho do vězení. Nejhorší bylo, že si při útěku zapomněl vzít, co měl nejlepšího. Modrý kahanec a peníze, a v kapse mu zbýval jen jediný dukát. Místo peněz mu cinkal jen řetězy jeho pout. Když tak stál u okna svého vězení, viděl jít okolo jednoho ze svých kamarádů. Zamával na něho a když kamarád přišel, řekl mu:
2: Buď tak hodný, přines mi malý raneček, který jsem si zapomněl v hostinci. Dám ti za to dukát.
0: Kamarád tam doběhl a přinesl mu, co žádal. Jakmile byl voják zase sám, zapálil si dýmku a přivolal černého mužíčka.
4: Nic se neboj. Jdi, tam tě povedou a děj se, co děj, ničemu se nebraň. Jen si nezapomeň vzít modrý kahánek.
0: Druhého dne se konal soud nad vojákem. A přestože nespáchal nic zlého, soudce ho přece odsoudil k smrti. Když ho potom vyvedli, poprosil krále, zda by mu nesplnil poslední přání.
1: Co to má být?
2: Abych si cestou směl vykouřit jednu dýmku.
1: Můžeš si vykouřit tři, ale nemyslíš si, že ti daruju život.
0: Voják vytáhl dýmku, připálil si ji na modrém kahánku a sotva se několik kotoučů dýmu vzneslo do vzduchu, mužíček byl tady, v ruce měl malý obušek a zeptal se.
4: Co poroučí můj pán?
2: Sraz k zemi tady ty nepoctivé soudce a jejich pochopy. A nešetří ani krále, který se k věrnému vojákovi tak špatně zachoval.
0: A mužíček hned jako blesk hub sem, hub tam a o koho svým obuškem zavadil, každý se hned poroučel na zem a už se neodvážil ani hnout. Král dostal strach, začal prosit o život a aby si ho zachoval, dal nakonec vojákovi svou dceru za ženu a ještě celé království.

Jednou seděl Čepeček na stavidle a slunce pálilo, až se Čepečkovi kalil vodnický rozum. Já musím do městečka pro klobouk, povídá si. Slezl ze stavidla a zadem lukami došel do ulice, kde má krám Čepičář Bedránek. Zastavil se před výkladem a vyhlíží si zelený klobouk. V tom cinkne zvonec a vyjde Bedránek. Jdi radši dál, Vasrmánku, jdi, aby mi z tebe nenavlhlo. No a já přišel pro klobouk, řekl Čepeček a ukazuje na dlani perličku, co ztratila Škeble. Čepičář Bedránek si perličku poválil v prstech, strčil ji do kapsy a hned všecko rozhodl. No, když jsi Čepeček, nač by ti byl klobouk? Dostaneš čepec! A krok do krámu, krok zpátky a je tu s čepcem, co nosí báby. Nasadil čepec Čepečkovi na hlavu a nechal ho tam stát pro tradedé městečku. Čepeček chce čepec sundat, ale nejde to. Stužka byla křížem vázaná a takovou věc vodník nerozmotá. Kdo šel kolem, ten se vodníkovi babím čepci vysmál. Čepeček šmydl rukama a prosil: lidi, co pak v nikom není kousek smilování, vždyť budu v rybníce pro smích i podoustvím. Jeden se vodníka bál, jiný byl škodolibec a tak tam Čepečka nechali stát. Až vyšla Bedránkova dcera Márinka. Děvče to bylo do týdne na vdávání a pěkná, pěkná byla, až srdce trnulo. Zastavila se u Čepečka a řekla: kdyby si trochu postál, já bych ti ten čepec sundala. Bez čepce dostal Čepeček znovu svou vodnickou důstojnost a povídá: tuhle máš, Márinko, rybí penízek. Až ti budou ubližovat, pohlaď ho mezi prsty. Márinka věří nevěří, schovala penízek do kapsy a Čepeček odešel do rybníka. Za týden byla ta svatba. Ženichem byl Honzík, chlapec rovna jako k Márince soustruhovaný. Přijel v kočárku, vpředu jde bílý kůň. A Honzík povídá: tak si, pan táto Bedránku, přicházím pro Mariánku. Dejte mi ji a já si ji odvezu na svatbu, aby se nic nezmeškalo. Jenže Čepičář Bedránek na to: jak se na tebe, Honzíku, dívám, je tu jedna věc, pro kterou se svatba maličko pozdrží. No, podívej se na sebe. Honzík vytáhne zrcátko, ale nemůže na sobě najít chybu. No, co ten tvůj klobouk? Křikl Bedránek. To, že je nějaký svatební klobouk, není na něm ani plíšek, ani cingrlátko. Honzík zastrčil zrcátko zpátky do kapsy. A to já vám tedy, pan táto, opici v klobouku z plíšky dělat nebudu. V tu chvíli se Čepičář Bedránek tuze urazil pro klobouk, co zvlášť vyšmukoval pro ženicha Honzíka. Nechceš klobouk? Nedám ti ani Márinku. A aby svatba nemohla odjet, skočil do dílny pro nůž a přeřezal bílému Valáškovi postraňky. Alá! A Valášek karé přes ring a pryč. No, za chvíli bude svatba zmeškaná, rozplakala se Márinka. A Honzík domlouval: mějte rozum, pan táto, nechtěl si klobouk, nedostaneš ani Márinku. Jinou písničku Čepičář neznal a pořád s ní dokola. Slzy máčely Márinčin závoj na hadírek a do Honzíka začala vstupovat zlá zlost. To teda mordios! Ale když už té svatbě bylo málem amen, Márinka si vzpomněla. Sahla do kapsy pro rybí penízek a pomnula ho v prstech. V tu chvíli tam po mokré cestě přiběhl vodní Čepeček. Jen se rozhlídnul a už se ve všem vyznal. Převrhl se přes hlavu, řekl tajné slovo a je z něho bílý kůň jak z císařovy maštale. Oprať a postraňky má ten šimlík vinuté ze zelené řasy.
Ženichovi Honzíkovi nikdo nemusel dvakrát. Skočil, přitahl Šimlíka ke kočárku a už se Šimlík nese s kočárkem prostředkem silnice. Márinka s Honzíkem se vezou v polštářích jako císařovna s císařem a rovnou na tu svatbu.

0: jak plavůňka utěšovala sedmikrásku. Jednou cupitala malá víla plavůňka v rozkvetlé louce od jedné květiny ke druhé a učila je, jak mají vonět, jak se mají modrat, červenat a nebo bělat.
1: No, co pak je to?
0: Napomenula mateří doušku.
1: Co pak takhle se červená?
0: Mateří douška se zastyděla a začervenala se.
1: No vidíš,
0: zasmála se plavůňka,
1: teď už je to lepší.
0: A jak tak pobíhá po louce, najednou zaslechla nějaký pláč. Rozhlíží se, odkud se to naříkání nese. A tamhle u lesa stojí tam o samotě útlá květina, hlavu smutně skloněnou a z bílého květu jí kanou slzy a sjíždějí po jejím tenkém stonku do trávy.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zeptala se plavůňka. Kytička vzdychla.
1: Někdo mi ukradl vůni.
0: Zašeptala a z květu se jí znovu vykutálely slzy jako skleněné korálky.
1: Zatočil se kolem mě a najednou byla vůně pryč.
0: Malá víla si stoupla na špičky a přičichla ke květině.
1: A opravdu,
0: květ je krásně doběla rozkvetlý, ale nevoní.
1: A který vítr to byl?
0: Chtěla vědět plavůňka.
1: Ranní, polední, anebo večerní? Večerní,
0: vzlikla sedmikráska.
1: Takový ten malý s těma velikýma ušima. Tak, toho já znám,
0: řekla plavůňka.
1: To je ten nejmenší, ale nejdrzejší. Je to pěkný rošťák, ale nic se neboj,
0: utěšovala sedmikrásku.
1: Já už to dám nějak do pořádku. No, jenom jestli.
0: Zašustila smutně listy květina a skanula jí slza, až to cinklo. Plavuňka přivolala motýla, který tam jen tak zbůh darma poletoval po louce a stejně neměl co dělat, usadila se mu na zádech mezi křídly a přikázala.
1: Teď mě zaneseš za večerním větrem.
2: Co pak jsem nějakej tenhle ten, aby se na mě jen tak z ničeho nic lítalo?
0: Brblal motýl, ale nakonec přece jenom vzlétl a malá víla ještě konejšivě zavolala na sedmikrásku.
1: A ty už nebreč a pěkně tady čekej.
0: Zakroužili nad loukou a letěli k lesu. Tam hned u prvních smrčků stál košatý, rozložitý dub. V husté, rosochaté koruně na tlusté větvi poléhával večerní vítr jako na kanapy a čekal, až se smrákne a nastane jeho větrná hodina. Motýl s plavůňkou na zádech se z posledních sil dotřepotal do koruny dubu. Usedl na větev, na které se povaloval večerní vítr a musel se opřít o sosák, aby neupadl. Tak ho ten let s vílou vysílil. Plavůňka sice skoro nic nevážila, byla lehčí než šepot probouzejících se květin, dokonce lehčí než samotné komáří písknutí. Ale i tak to bylo na křehká motýlí křídla moc. Malá víla nacupitala před toho ušatého větrného nezbedu. A podívejme se, večerní vítr má sedmikrásčí vůni přehozenou kolem krku jako šálu.
1: Jestli pak víš, proč jsem tady?
0: Zeptala se.
2: No, to tady nevím, ty motýlí poletucho.
0: Ušklíbil se přidrzle večerní vítr a zahýbal velikýma průsvitnýma ušima.
1: Já nejsem žádná motýlí poletucha,
0: řekla Kárově malá víla.
1: A nedělej, že mě neznáš. Já jsem přece plavůňka a jdu si pro vůni, kterou si dole na louce vzal sedmikrásce.
0: A jakou vůni? Udělal překvapené oči večerní vítr a tím jedním velikým průsvitným uchem se snažil nenápadně vonavý šál přikrýt.
1: No, tu, co máš kolem krku,
0: ukázala plavůňka.
1: A jestli ji nevrátíš, tak se asi rozlobím,
0: řekla významně, nadzvedla obočí a dala si ruce v bok. Ale večerní vítr taškář se jenom rozesmál.
3: Co vítr jednou vezme, to už nikdy nevrátí. S tím se, plavůňko, musíš smířit. A sedmikráska taky.
1: Tak, to se tedy ještě uvidí.
0: Zakabonila se malá víla, vyhoupla se na motýla, který se mezi tím už zase trošku zmátořil a letěla zpátky.
1: Není s ním žádné pořízení,
0: řekla na louce sedmikrásce. Rozhodila závoj, usedla pod uplakaný květ a přemýšlela, co teď. Zdrchaný motýl, který stál opodál a už se zase musel podpírat sosákem, jak se mu podlamovaly nohy, toho využil a nenápadně potichu odešel. Vlekl se vyšlapanou broučí cestičkou, táhnul za sebou svěšená křídla a potichu si brblal. Tak teda na tuhle louku už nikdy nepřiletím, ne. No to by tak hrálo, aby se na mě lítalo. Já jsem tady, prosím, pro ozdobu, že? A ne nějaký taxík.
1: Já to věděla,
0: zašuměla sedmikráska a zase jí ukápla slza. Ale plavuňka se najednou rozesmála.
1: Už to mám. Teď už vím, jak tu tvou vůni dostaneme zpátky.
0: A než si sedmikráska otřela slzy, byla plavuňka pryč. Jenom to zašustilo a mezi stébly trav zaplápolal výlin dlouhý závoj. Plavuňka proběhla trávou a u lesa na mechovém kopečku se zastavila. Vyňala ze záhybu pavoučího závoje flétnu, podívala se k nebi a jemně zapískala. Na obloze se objevil vypasený bouřkový mrak. Když spatřil malou vílu, spustil dolů tenký pramínek deště, obejmul plavůňku něžně v pase a pomalu ji zvedal nahoru. Malá víla potom přitiskla svou hebkou tvářičku k naducanému obláčku a zašeptala.
1: Tamhle na dubu sedí večerní vítr a zlobí. Zaprš na něj trochu.
2: No jo, tak jak si přeješ, plavůňko?
0: Zabrumlal mrak a spustil malou vílu opatrně zase zpátky na zem. Pak poodlétl nad dub a zapršel. Tlusté kapky deště zabubnovaly večernímu větru na hlavě.
2: Co to je?
0: Zablekotal vítr a vytřeštil oči.
2: Všude svítí slunce? A na mě prší.
0: Plavůňka se vyšplhala po drsné dubové kůře až do koruny stromu, prošla se po větvi kolem zmoklého večerního větru, tam a zpátky a jen tak, jako by nic prohodila.
1: To je asi tím, že prší jenom na tebe, protože svou vůní lákáš dešťové mraky. Kdyby stolik nevoněl, určitě by na tebe nepršelo.
0: Vítr překvapeně pomrkával, povíval průhlednýma ušima a načechrával si schlíplou čupřinu.
1: A ty bys tu vůni nechtěla?
0: zeptal se opatrně.
1: No, kdybys mi slíbil, že už nikdy, ale nikdy žádné květině vůni nevezmeš, možná, že bych si ji i vzala.
0: Dělala na oko drahoty plavůňka.
2: Tak si ji vezmi,
0: rozhodl se večerní vítr a rychle si odmotával vonavou šálu z krku.
2: Já totiž déšť nemám rád.
1: Ale teď mi musíš slíbit ještě, že už to nikdy neuděláš,
0: řekla plavůňka.
1: A přísahaj na 1000 hříchů a na chroustí svědomí.
0: Když to všechno vítr slíbil a odpřísáhl, stočila plavůňka vůni do ruličky a sešplhala z dubu. Utíkala k sedmikrásce, rozvinula ruličku vůně a přehodila ji přes její smutně svěšenou hlavu.
1: Tak, tady máš tu svoji vůni zpátky,
0: zatleskala radostně ručkama. Sedmikráska se přes závoj slz vděčně rozzářila.
1: Děkuji ti, plavůňko, děkuji,
0: řekla, až se zajíkla a rychle vsoukala vůni do květu.
1: To ti nikdy nezapomenu. Rádo se stalo,
0: usmála se malá víla.
1: Ale stejně dávej si lepší pozor.
0: A od té doby se sedmikráska od rána až do setmění otáčí a opatrně se rozhlíží. A na noc, když jde spát, si raději svůj květ zavře a vůni si do něj schová. To, aby jí tu vůni zase nějaký ten vítr nezbedník nevzal.

0: protože všichni na zhaňkách vřeští tak, že ta naše ponaučení stejně nemohou slyšet. Ale to nás nezbavuje odpovědnosti. Běháme tedy za sáňkami jako pominutí a na naše vlastní zájmy nám nezbývá moc času. Taková sáňkovací stráň je například pošlapaná spoustou stop a stopování. To je můj koníček. Podle stopy poznám každého zajíce za naší vesnicí. Kdykoliv mě v čumáku pošimrá vůně zaječí tlapky, mám tisíc chutí si to s nějakým ušákem rozdat. Zajíc to ovšem dovede kalit 70, zatímco mě to běhá tak 35. Ale já jsem asi ještě v záběhu. A třeba mi to jednou bude šlapat podstatně líp. Když se zajíci přiblížíte na chramst, začnou kličkovat. Všichni ušáci jsou výborní driblézy. Jeden dělá kličky jako Bohumil Veselý, jiný jako František Veselý a další jako Jaroslav Holík. Na kličky jsem bohužel těžkopádnější a taky do vršku to ušákům táhne líp. Jsou totiž na ty stoupačky líp zkonstruovaní. Zadní nohy mají o hodně delší než přední. A ještě jedním výkonem se mohou zajíci honosit. Nemyslím tedy to, že dobře plavou. Myslím hlavně to, že každý zajíc dovede udělat ze psa jelena. My, hafani, jsme totiž šampioni v čuchu. Máme čumák deluxe. Mezi ostatními nosí je něčím tak mimořádným, jako třeba Mount Everest mezi horami, orchidej mezi květinami a olomoucké tvarůžky mezi vůněmi. Vyčucháme kde co a kde koho, ale právě zajíci ušili na náš čumák boudu. Běží, ale do pelechu nejdou rovnou. Před pelechem se vrátí přesně po stopě a ještě udělají pár odskoků stranou. Prostě tu stopu zamotají. My psi tedy jdeme po jejich stopě a ta najednou končí takovou motanicí. A každý z nás je z toho rázem jelen. Moc proto vzpomínám na to, jak jsem toho svého zajíce doběhl. Celé léto na mě dělal dlouhý nos. Pak přišla zima, šlo se sáňkovat a já na kopci najednou nabral do svého čenichu celý škopík zaječí vůně. Nemohl být než 3 přískoky proti větru. A nebyl. Udělal jsem hop a on vystartoval. Včas. Já ho totiž vyplašil, já totiž při skoku dost žuchám. Vystartoval a začal nabírat tu svou 70. Jenže jsme byli na vrcholku kopce a on mohl pádit jen z kopce dolů. Nemohl uplatnit ty své stoupačkové přednosti. Z kopce mu to nedělá dobrotu, na to se ty jeho dlouhaté zadní běhy nehodí. Však se taky začal kotoulet, až to prášilo a už jsem ho držel v zubech. A mám tě, zařval jsem mu do kožichu psí silou. Mám tě a teď řekni, proč tě nemám zakousnout.
1: Protože
0: jekotal strachy a třásl se, až mi to dělalo masáž dásní.
1: Protože jsem obzvlášť vzácné zvíře.
0: Řval jsem mu do kožichu smíchy, ale ze zubu jsem ho nepustil. Jaké pak vzácné zvíře? Víc než zajíců je snad akorát už jen blech.
1: Ale já jsem vzácný. Jsem totéž, co velbloud. Jenže o mě je to pravda a o něm ne.
0: A co je o tobě pravda a o něm ne?
1: Že nemusí pít. Jenže to není pravda. Na poušti vydrží dlouho bez vody, ale než se tam vydá, musí nějaký ten kbelík vody vypít. Zatímco já nemusím pít třeba půl roku. Mně stačí, když koušu trávu, jetel a pampelišky. Stačí mi voda z rostlinné stravy. A velbloudovi ne.
0: No to byla pro mě novinka. Tak jsem ho pustil ze zubů, že ho jako za tu vzácnost nezakousnu. A v tu ránu měl v nohách 70 a zmizel za kopcem. A nikdy na mě už nedělá dlouhý nos.
2: Jenže já bych ho stejně nezakousl. Ani kdyby toho vypil tolik, co 4 velbloudi.

Bílý had. Před dávnými časy žil jeden král, který po celé zemi proslul svojí moudrostí. Věděl o všem, co se kde šustlo, o všem, co se kde událo. Nezůstalo mu utajeno ani to nepatrné, takže se zdálo, že mu všechny ty zprávy nosí po větru nějaké tajemné síly. Ten král měl prazvláštní zvyk. Každé poledne, když mu prostřeli k obědu, přinesl jeho sluha, nejvěrnější ze všech věrných, ještě jednu mísu. Ta mísa byla vždy přikrytá a ani ten sluha nevěděl, co je uvnitř, a nevěděl to žádný člověk, neboť král ji otevřel vždy o samotě. Tak to šlo po dlouhý čas, až přišel den, kdy sluha Tóma opět králi nesl tu tajemnou mísu a tu ho popadla tak nesmírná zvědavost, vždyť ho to mohlo stát život, které neodolal a mísu zanesl nejprve do své komory. Pečlivě zamknul dveře, zvedl víko a uviděl, že na míse leží bílý had. A jak na tu pečínku koukal, dostal na ní chuť tak strašlivou, že jí kousek uždibnul a strčil do pusy. Sotva se Tómovi maso rozplynulo na jazyku, dolehlo mu k uším ptačí štěbetání. Vyhlédnul z okna a uviděl vrabčáky, jak jeden druhého překřikují, aby si vypověděli, co viděli na poli a v lese. A světe div se, Tóma té jejich ptačí řeči rozuměl. Tu pochopil, že to kouzelné nadání má z toho jediného sousta hadího masa. I událo se jiného dne, že se králi ztratil drahocenný prsten. A protože Tóma měl jako nejvěrnější z věrných přístup kamkoliv, padlo na něj podezření, že jej ukradl on. Král si Tómu předvolal a podrobil ho zlému vyslýchání. Hřímal na něj, že pokud nenajde do rána viníka, bude za zloděje považován on a jako zloděj pak také souzen. Tóma svoji vinu statečně popíral, ale bylo mu to pramálo platné. Nebylo mu do skoku, když od krále odcházel. Vyšel na dvůr a přemýšlel o tom, že mu není pomoci. Tu uviděl dvě kachny, jak se cachtají ve vodě. Zobáky si čistí peří a rozprávějí spolu. I zaposlouchal se do toho jejich kejhání o dobré pastvě, když tu jedna pravila dosti rozmrzele, že jí v krku tlačí králův prsten, který v chvatu spolkla, když se pásla pod královským oknem. Tóma na nic nečekal, kachnu popadl za krk a běžel s ní ke kuchaři, aby mu namluvil, že kachna je již dosti vypasená a že by se už měla zabít a upéct. Kuchař nebohé zvíře znalecky potěžkal v rukou a dal Tómovi za pravdu. No a za pár minut byl na světě i králův prsten a Tóma mohl dokázat svou nevinu. Vděčný král mu za ten nález nabídl výnosné místo u svého dvora, jen ať si jeho věrný služebník vybere. Ale Tóma dávno toužil po dalekých krajích, tak si vyprosil jen koně a trochu peněz na cestu. Král mu dal žádané a on se vydal na cestu. Jel a jel, až přijel k rybníku, kde uviděl tři ryby, které uvízly v rákosí a už polikaly andělíčky. Ať se říká, že ryby nemluví, tyto přesto tichounce naříkali, že tu bez cizí pomoci bídně zahynou.
Tóma měl dobré a slitovné srdce. Sesedl z koně a ryby hodil zpět do vody. A když sednul na koně, slyšel, jak mu ryby radostně děkují a slibují, že mu taky jednou pomohou. Ale kdo by si co dělal z rybích slibů? Tóma jel dál. Když tu uslyšel tenký hlásek, zaposlouchal se a tu uviděl dole v písku mravenčího krále, jak naříká a světu si stěžuje na lidi a ty jejich neohrabaná zvířata s těžkými kopity, která dupou, kde si chtějí, a jeho mravenčímu lidu neustále způsobují škodu na majetku i na životech. Když Tóma vyslechnul tu mravenčí lamentaci, pobídl koně a přešli na postranní cestu. Vděčný mravenčí král se neznal radostí a volal za nimi svoje slibování, že jednou ten dobrý skutek splatí. Ale kdo by si co dělal z mravenčích slibů? Cesta zavedla Tómu do lesa a tam spatřil krkavčího otce a krkavčí matku, kteří seděli na hnízdě a se zlostným pokřikem vyháněli své děti. Spílali jim do zatracených šibeničníků a darmožroutů, o které se odmítají dál starat. Ať si sami děti nehodné jdou do světa za obživou. Nebohá krkavčata spadla pod strom, kde bezmocně tloukla křídly o zem a naříkala na svůj neveselý osud. Neboť jak si mohla schánět obživu, když ještě neuměla létat? Tu se jich tomu vyzželelo. Sesedl, vytáhl dýku a zabil svého koně, aby měla krkavčata co jíst. Ta mu za ten šlechetný skutek děkovala a slibovala odplatu. Ale kdo by si co dělal z krkavčích slibů? Dál už musel Tóma pěšky. Putoval dlouho předlouho. Až jednoho dne došel do velkého města, kde bylo převeliké srocení lidu, neboť zrovna vešlo ve známost, že královská dcera hledá ženicha. Ale každý, který se chce o ní ucházet, musí nejprve splnit dost těžký úkol. No a komu se to nepodaří, ten skončí bez milosti na popravišti. Takové to byly královské námluvy. Ale když Tóma královskou dceruku spatřil, byl její krásou tak okouzlen, že se o ní přesto rozhodl ucházet. Nejprve Tómu zavedli k moři a tam král před jeho očima hodil do vody zlatý prsten. Pokud mu ho Tóma přinese zpět, bude princezna jeho. Ubohý Tóma zůstal na mořském břehu a přemýšlel, co si teď počne. Když tu uviděl, jak se k němu podvodní hladinou hrnou tři ryby. A můj ty světe, to jsou ty ryby, které zachránil. Jedna z nich nesla v rybích ústech mušli a hodila ji na břeh k jeho nohám. Tóma ji otevřel a našel uvnitř králův zlatý prsten. Upaloval za králem a očekával, že teď dojde k tomu slíbenému ženění. Ale k tomu bylo ještě daleko. Pyšná princezna, když slyšela, že zadaný úkol splnil takový budiš k ničemu, který jí není roven, trvala na tom, že musí splnit ještě jeden úkol, který vymyslí ona. Vyšli spolu na královskou zahradu a tam princezna nechala rozsypat do trávy 10 pytlů prosa. A Tómovi poručila, aby do rána to proso sezbíral a nesmí chybět ani zrnko. Sic přijde o hlavu.
Ubohý Tóma si sedl smutně do trávy, neboť mu bylo zřejmé, že není v lidských silách takový úkol splnit. A tak tam celou noc seděl, ponořený do chmurných myšlenek na smrt. Ale s prvním raním paprskem uviděl, že vedle něj stojí 10 pytlů a jeminkote, byly plné prosa, ani zrníčko nechybělo. To vděčný mravenčí král a jeho podaní celou noc pilně po mravenčím způsobu pracovali a pytle naplnili. Princezna se šla osobně přesvědčit a viděla, že mladík i druhý úkol splnil. To bylo ovšem tuze nemilé překvapení. A její pyšné srdce to neobměkčilo, naopak chladně mu pravila, že sice ty dva úkoly splnil, ale jejím mužem se nestane dřív, dokud jí nepřinese zlaté jablko ze stromu života. Ubohý Tom však věděl pramálo, kde má takový strom hledat. Tak se rozhodl jít, kam ho nohy ponesou, třeba na samý konec světa. Stejně neměl žádnou naději, že úkol splní. Přešel už 3 království a jednoho dne přišel do temného lesa. Sedl si pod strom, aby se tam trochu prospal. Tu najednou uslyšel v hnízdě nad sebou šramot a do klína mu spadlo zlaté jablko. A pak dolů sletěli 3 mladí krkavci, které kdysi zachránil. Sedli si na jeho kolena a řekli mu, že přišel čas, aby mu splatili jeho čin, že slyšeli o jeho putování za zlatým jablkem a tak pro něj sami zaletěli přes moře na samý konec světa a přinesli mu je. Šťastný Tóma se vydal na zpáteční cestu. A protože zlaté jablko ze stromu života je kouzelné, sotva princezna ochutnala malý kousek, její chladné srdce roztálo a probudila se v ní láska. A tak byla velká svatba. A pak spolu žili ve štěstí a radosti až do konce svých dní.

0: Útěk. Paní Majerová poklízela v hale. Prosím tě, co je s tebou? Obrátila se k manželovi, který se rozvaloval v křesle a vrčel na neodbytně dorážejícího pajdu. Pořád jen ležíš a vrčíš. Pan Majer zívl, až se mu roztřásl obojek.
1: No, divíš se, štěkl nerudně. Zase jsem celou noc nespal.
0: U dveří zazněl zvonek. Paní Majerová postavila smeták do kouta, otřela si ruce do květované zástěry a šla otevřít. Byl to doktor Neumann.
2: Dobrý den. Můžu mluvit s Petrem?
0: Jen na přednášce, zašveholila radostně paní Majerová. Ale jen pojďte dál, pane doktore. Přišel jste prohlédnout manžela, vidíte. Už na vás čekáme.
1: Hlavně bych potřeboval, abyste mi dal něco na spaní.
0: Ozval se pan Majer a seskočil z křesla doktorovi k nohám.
1: Dvě noci jsem nezamouřil. Oko.
0: Mudr Neumann sebou poděšeně trhl.
2: To je co?
0: Vykoktal.
2: To je prosím manžel, řekla paní Majerová. My to před lidma tajíme, ale když jste lékař...
0: Doktor Neumann nevěřícně zamžikal a přejel si dlaní čelo.
2: Jak se vám to stalo?
0: Zeptal se zajíkavě jezevčíka, vyčkávavě posedávajícího u jeho levé nohavice.
1: Zakleli mě,
0: zavrčel pan Majer a netrpělivě dodal.
1: Máte něco na spaní, nebo nemáte?
0: Doktor Neumann sáhl mechanicky do svého lékařského kufříku a strčil panu Majerovi do tlamy prášek.
2: Musí okamžitě k nám na kliniku,
0: hlesl a sám si vzal také jeden.
2: Jen co se vzpamatuji, udělalo se mi z toho mdlo.
0: Však si zvyknete, nám už to ani nepřijde, ujistila ho paní Majerová a odešla do kuchyně pro dvě sklenice vody, aby pánové měli ty prášky čím zapít.

0: Princezna Arabela zatím prožívala strastiplné chvíle. Veškeré její prosby, aby otec odvolal svůj slib, se minuli účinkem, a tak žila nešťastná princezna v obavách z věcí příštích. Kdyby tak Petr byl pohádkový princ, určitě by se přihlásil na královu výzvu, zachránil říši pohádek a získal tak její ruku a půl království. Arabela nepochybovala ani na okamžik, že by to dokázal. Strastiplné chvíle prožíval i pan král. Na jeho výzvu se dosud nikdo nepřihlásil a Arabelin otec už z toho začínal být značně nervózní. Co pak se nenajde jediný statečný muž, ať chudák nebo šlechtic, který by byl ochoten nasadit život v boji za záchranu naší pohádkové říše? Bědoval, když mu poslové přinášeli samé záporné zprávy. To jsme to teda dopracovali. Najednou se uprostřed trůního sálu zablesklo a před králem stanul Rumburak v celé své černokněžnické parádě. Fuj, pomyslel si pan Vigo, když se rozptýlil oblak štiplavého dýmu a bylo konečně vidět, o koho kráčí. Nedá se nic dělat. Druhá kategorie je druhá kategorie. Jsem zde, pravil pateticky ten samozvaný hrdina a posměšně se ukronil skoprnělému králi, abych vyvedl vaši říši ze zmatků a obnovil v ní pořádek. Doufám, veličenstvo, že potom splníte svůj slib. Co to má znamenat? Vyjel na něj král a v zápětí se rozkýchal, protože mu štiplavý dým stoupl do nosu. Kde si vzal cestovní plášť? A kouzelný prsten? A proč vůbec nejsi vlkem, jak jsem přikázal? Stráže! A co vaše slovo výsosti? Připomněl mu drze Rumburak. Mám tomu rozumět tak, že už neplatí? Královské slovo je královské slovo a Rumburak byl jediný uchazeč. Králi nakonec nezbylo, než se s ním dohodnout. Zavolali Arabelu. Pan Rumburak tvrdí, snažil se jí král šetrně vysvětlit situaci, že uvede všechny pohádky na pravou míru. Jestli se mu to podaří, dostane půl království a tebe za ženu, jak jsem slíbil. Je vám to, doufám, jasný, princezno, ujišťoval se Rumburak, najednou jaksi nesvůj pod jejím pohledem. Byl bych moc nerad, kdybyste se z toho pak pokoušela vykroutit. Bílá hrdlička na okně smutně zavrkala. Přece není padlá na hlavu, zaskřehotala falešná královna. Vdali se jiný, vdá se taky, jaký pak s tím štráchy? A každá nedostala takovýho štramáka, jako je tadyhle pan Rumburak, no ne? Vy radši mlčte, madam, napomenul ji král a obrátil se k Arabele. Nebude to pro mě lehké, dceruško. Ztrácím v tobě to nejdražší, co mám. Víš ale, jak mi záleží na tom, aby v naší pohádkové říši byl zase klid a pořádek. Proto tě žádám, proto tě prosím, aby se spodrobila mojí vůli. Arabela k němu zdvihla smutné oči. Promiň, tatínku, já si pana Rumburaka nevezmu. A bylo to. Nepomohlo žádné přemlouvání, žádné vyhrožování. Čím víc na ni všichni naléhali, tím pevněji stála Arabela na svém. Rumburak se vztekal, Rumburak zuřil. K jeho cti nutno přiznat, že princeznu Arabelu opravdu miloval a moc toužil potom, aby se stala jeho ženou. Tím hůř ovšem zranila princeznina odpověď jeho ješitnost. Ptám se vás naposled, obrátil se ke králi a z očí mu sršely blesky. Když splním podmínky naší úmluvy, stane se princezna Arabela mojí ženou? Ano nebo ne?
1: Ne, pravila tiše Arabela. Nikdy.
0: Rumburak zalapal po dechu. Dobrá, zavrčel. Ale trest za tuhle spupnost si nepřejte vidět. Zaptul knoflík cestovního pláště a rázem byl ten tam. Od chvíle, kdy Rumburak opustil královský palác, hlídali princeznu Arabelu zesílené stráže a vrchní královský čaroděj, pan Vigo, se od ní nehnul ani na krok. Všem bylo jasné, že se Rumburak pokusí Arabelu unést, a proto udělali všechna možná i nemožná bezpečnostní opatření. A přesto se to Rumburakovi nakonec podařilo. Jeho spojenec, falešná královna, si vyčíhala příhodnou chvíli a píchla princeznu otrávenou jehlicí. Arabela se proměnila v pírko, Rumburak v podobě černého havrana pírko nenápadně uchvátil a odletěl s ním na chechotu v hrad. Ke všemu se Ježibabě podařilo rozbít panu Vigovi jeho kouzelnou křišťálovou kouli a tak se stalo, že v královském paláci neměl nikdo sebemenší tušení, jak a kam princezna vlastně zmizela. Panu králi zbyly jen oči pro pláč. Promiňte, že jsem vám překazil oběd, princezno, omlouval se Rumburak, když v bezpečí Chechotova hradu vrátil sobě i Arabele lidskou podobu. Měl jsem trochu naspěch.
1: Nevadí, odsekla Arabela. Právě jsem dojídala.
0: Rumburak se na ní zadíval. Za to mě cestou vyhládlo, prohodil lehkým konverzačním tónem. Pardon.
1: Odhrnul sametový závěs zakrývající výklenek s televizním monitorem a stiskl tlačítko.
0: To je prosím průmyslová televize, chlubil se. Koukáte, co?
1: Arabela koukala, ale schválně to na sobě nedala znát. Na monitoru naskočil obraz hradní kuchyně. Nějaký dědeček s proutěným košíkem tam co si vyjednával s Blekotou. Rumburak se zamračil, vzal do ruky mikrofon a přísně se zeptal.
0: Blekoto, co dělá ten dědek v kuchyni?
1: Čert Blekota se obrátil do kamery.
2: Blm, chytil bílého hada, pane, a chce ho prodat, blm,
1: oznámil Rumburakovi.
2: Kdo sní jeho maso, blm, porozumí řeči všech ptáků a zvířat, blm.
1: To se Rumburakovi přirozeně hodilo. Přikázal Blekotovi, aby bílého hada bez smlouvání koupil a okamžitě mu ho nechal připravit.
0: Ale žádné ochutnávání, rozumíš? Varoval ho důrazně. Budu se dívat.
1: Pak pozval Arabelu na prohlídku hradu.
0: Možná, že tady strávíte dlouhá léta, princezno. Prohodil, když procházeli jakousi zvlášť pochmurnou chodbou a pečlivě přitom sledoval její obličej. To záleží na vás. Zůstanete tady tak dlouho, dokud se nerozhodnete stát se mojí ženou.
1: Nebyla to právě nejlákavější vyhlídka a Arabele dalo dost práce předstírat, že má prostrach uděláno. Před vchodem do kuchyně seděli dva mohutní vyhublí chrti. Neštěkali, ale za to zírali na příchozí tak hladově, že měla Arabela dojem, jako by se rozmýšleli, do které části jejího těla se v příští chvíli zakousnou.
0: To jsou Jekota a Fekota, ušklíbil se Rumburak. Pokud se nebudete pokoušet o útěk, nemusíte se jich bát. Jsou mi hluboce oddáni.
1: Vešli dovnitř.
0: Blekotu už znáte, pokračoval Rumburak v představování svého personálu. A ten malý je Pekota. Mám ještě Mekotu, ten vás bude hlídat.
2: Mekota jsem prosím já,
1: opravil ho ukřivděně ošklivý vousatý trpaslík, který se činil, seč při své výšce mohl kolem plotny.
2: Zase jste to popletl.
0: Nevadí,
1: Rumburak mával povýšeně rukou a naklonil se nad pečínkou z bílého hada, která vypadala, že už bude brzy hotová.
0: Voní to příjemně. Zatím můžete prostřít, za chvilku se do toho dám.
1: Mekota s Blekotou se uklonili a začali chystat stůl a příbory. Arabela využila okamžiku, kdy se nikdo nedíval a Blesku rychle uždíbla kousek hadí pečínky. Ve vteřině jej měla v sobě. Šli dál. Prošli další dlouhou a ponurou hradní chodbou, na jejímž konci byly dvoje dubové, železem pobité dveře. Za prvními z nich se nacházela komůrka, která se měla stát Arabeliným vězením. Zamřížované okno, skříň, jednoduchá postel a mramorové umyvadlo. Žádný luxus, ale na vyložené nepohodlí si princezna také nemohla stěžovat.
0: Ty dveře naproti, oznámil Arabele čaroděj, vedou do mojí tajné komnaty. Nikdy tam nesmíte vkročit, ani až budu vaším manželem.
1: Arabela se pochybovačně ušklíbla.
2: Vážně?
1: Řekla.
2: A co pak tam máte tak zajímavého?
0: Všechno své čarodějnické náčiní, pišnil se Rumburak. Ten, kdo by se tam dostal, by byl skoro stejně mocný jako já. Jenže se tam nikdo bez mého svolení nedostane. Nechte si předem zajít chuť.
1: Pak vyšel na chodbu a pečlivě za sebou zamkl dveře.
0: Pekoto!
1: Zavolal. Z přítmí chodby se vynořil bezhlavý rytíř Pekota v naleštěném brnění a bezhlavě se uklonil. Hlavu v rytířské přilbici držel pod paží.
3: Přejete si, pane?
0: Hlídej jako ostříž.
1: Čas v neútulné komůrce pomalu ubíhal a Arabela si marně lámala hlavu plánem na útěk. Měla sice, což sebevědomý čaroděj naštěstí netušil, v živůtku schovaný kouzelný proutek, který jí daroval pan Vigo, ale co s Rumburakem a hlídači? Pomohla jí náhoda. V rabci za oknem jejího vězení si cvrlikali nejčerstvější drb, že dva dny odtud spadl jedné princezně do Černého jezera perlový náhrdelník. Leží prý tak hluboko, že ho nikdo nedokáže vylovit. Arabela díky tomu, že pojedla hadí pečínku, jim rozuměla každé slovo. Okamžitě dostala nápad. Zabušila na dveře a požádala bezhlavého strážce, aby vyřídil svému pánovi, že s ním chce mluvit o podmínkách sňatku. Čaroděj se zaradoval a sledován oběma loveckými chrty spěchal za Arabelou.
0: Nejdražší Arabelo,
1: vrkal potěšeně, když mu princezna sdělila své přání.
0: Jsem mocný čaroděj a přinést vám perlový náhrdelník z Černého jezera je pro mě pouhá maličkost. Jestli vám to udělá radost,
2: Slyšíš, jak se ten hlupák vytahuje, Fekoto?
1: Prohodil psí řečí chrt Fekota ke svému kolegovi.
2: Jasně, Koto, ušklíbil se Fekota. Cukruje jako hrlička, pitomec.
1: Rumburak zesinal vstekem.
4: Blekoto, zaječel na starého čerta. Vezmeš oba chrty a okamžitě je utratíš.
2: Blm, cože?
4: Blm, ale pane, je to rozkaz.
1: Co tak najednou? Popíchla Rumburaka Arabela, která stejně jako on rozuměla přímo rozhovoru. Jsou vám přece hluboce oddáni. Rozhněvaný čaroděj neměl na vysvětlování náladu. Proměnil se v havrana a vydal se na cestu k Černému jezeru, aby měl úkol, ke kterému se zavázal co nejdřív za sebou. Sotva její věznitel zmizel za obzorem, Arabela začala uskutečňovat svůj plán. Nejdříve se lstí zmocnila Pekotovi hlavy, pak vytáhla ze záňadří vigů v kouzelný proutek a dotkla se jim dveří Rumburakovy tajné komnaty. Dveře se rozestoupily a princezna vešla dovnitř.
3: Tam nesmíte, veličenstvo,
1: marně protestovala hlava oklamaného rytíře.
3: Pán se bude zlobit.
1: Byly tam pravé poklady.

Bylo to asi tím, že mi s ní bylo krásně, četl si Petr Majer svůj poetický výplot. Už z toho cvokatím a věčně píšu básně. Přeškrtl příslovce věčně, nahradil její příslovečným zájmenem proto a pokračoval. Ani se neholím, mám rozpálené čelo, pořád jen drmolím. Vrať se mi, Arabelo. Petře, při zvuku toho známého hlasu se Petr překvapeně otočil. Fotografie na stěně jeho podkrovního pokojíku se pohnula a z lesklé bílé plochy vystoupila skutečná Arabela. To jsi napsal hezky, řekla s úsměvem. Měla na sobě cestovní plášť, v ruce létající kufr a na prsteníčku kouzelný prsten. Kdyby ji v tu chvíli viděl Rumburak, určitě by zaplakal. Arabelo! Padli si do náruče. V tu chvíli se Jezevčík nečekaně proměnil v pana Majera. Tati, jásal Honzík, ty už jsi zase táta? Karle, divila se paní Majerová, řekni mi, jak je tohle možný. Teď bude možný ledacos, odpověděl místo poněkud otřeseného otce Petr, který společně s Arabelou sestupoval se schodů. Arabela se vrátila. A bylo na něm vidět, jak je na ní hrozně, ale hrozně pyšný.

0: Petrovo zmizení. Když se Havran Rumburak vrátil s perlovým náhrdelníkem na svůj hrad, už na něj čekali.
1: Kde pořád lítáte?
0: Vítala ho skřehotavě Ježibaba, sotva na sebe vzala lidskou podobu.
1: Arabela je fuč.
0: Rumburakovi se udělalo rudo před očima.
2: Kde je Pekota? Zařval. Je kota a fekota. Měli ji hlídat.
3: Pekota má, prosím, hlavu zamčenou v tajné komnatě,
0: hlásil rozlobenému pánovi čert.
3: Ani jsme mu, prosím, nemohli dát najíst. A jako tu s fekotou jste ráčil dát před odletem utratit.
2: V tajné komnatě? K čertu.
0: Rumburak už na nic nečekal a rozběhl se zjistit, co se vlastně stalo. Když pochopil, že mu princezna Arabela sebrala létající kufr, cestovní plášť a dokonce i rezervní kouzelný prsten, byl na mrtvici. V jednom ale štěstí přece jen stálo na Rumburakově straně. Arabela v tom spěchu zapomněla přibalit do kufru křišťálovou kouli, která se jí zakutálela pod stůl. Byla to jen slabá útěcha, ale přesto se to oklamanému čaroději náramně hodilo. V televizním studiu se konala dlouho očekávaná beseda s docentem Hrachem. Učený vědec se prostřednictvím televizní obrazovky snažil přesvědčit veřejnost, že navzdory různým nepodloženým domněnkám a fámám žádné záhady a kouzla ve skutečnosti neexistují a vše, tedy i to, co se nedávno událo při vysílání televizních pohádek pro děti, se dá racionálně vysvětlit. Docentův projev sledovali i v Královském paláci. Princezna Ksenie si přála, aby ona i princ Willibald měli každý svůj vlastní televizor a starý král podlehl nakonec jejímu naléhání a přikázal panu Vigovi, aby jim každému jeden vyčaroval. Obraz se najednou zavlnil a učeného docenta vystřídal Rumburak ve své vlastní podobě.
2: Arabelo, řekl výhružně, váš útěk je marný. Vím, kde vás najdu a tentokrát mi neuniknete.
0: V Královském paláci, doma u Majerů i v samotném televizním studiu zavládla panika.
2: To je přece ten císař,
0: vykřikl asistent Gross, sotva se Rumburak objevil na obrazovce.
2: No nedávno tady byl, chtěl vědět všechno možný, jak se svítí, co kamera, doporučili nám ho přímo z továrny.
4: Okamžitě vyfotografovat, přikázal režisér Novák, však ona si s ním už policie poradí.
0: Konečně víme, co je s Arabelou, radoval se pan král, když se vzpamatoval z počátečního šoku.
2: Ten darebák Rumburak ji unesl a ona mu, jak se zdá, utekla. Šikovná holka.
4: Víme to ale jenom díky televizi, ozvala se Ksenie. Alespoň vidí, že taková televize může být někdy užitečnější než naše zastaralá křišťálová koule.
2: Hlavně, že utekla, liboval si Vigo. A já, veličenstvo, myslím, že vím kam.
4: Já taky, blízkla se Ksenie. Za Petrem Majerem, to by napadlo každé malé dítě.
0: Král se zachmuřil.
2: Do světa lidí? Musíme za ní. Chránit ji před Rumburakem. I před ní samotnou. Přineste cestovní pláště.
0: Pan Vigo spěchal vyplnit králův rozkaz. Jaké však bylo jeho překvapení, když zjistil, že dveře šatníku v jeho černokněžnické pracovně jsou vypáčené a jeden z obou cestovních plášťů chybí. Nemohl tušit, že je to práce falešné královny, na jejíž pomoc se Rumburak mohl vždy a ve všem spolehnout. Pan král se zlobil, ale nedalo se nic dělat. Letěli tedy v jednom.
4: Brm, a jsme tu.
0: Zaradoval se čert Blekota, když vylézali z cestovního pláště, který Rumburakovi opatřila Ježibaba.
2: Brm, tady už jsme přece byli. Brm, že jo?
0: Jeho pán souhlasně přikývl. Přistáli totiž ve známém apartmá hotelu Astorie, kde dělal recepčního mařenčin tatínek pan Herman. Nepříliš silnou stěnou byly ze sousedního pokoje slyšet jakési hlasy.
4: Jak si vůbec můžete dovolit žádat po mně něco takového?
0: Rozčiloval se jeden z nich. Nezlobte se, veličenstvo, uklidňoval ho druhý. Pochopte, že ve světě lidí se vyznám lépe než vy.
4: Psst!
0: Rumburak přitiskl ucho na zeď.
2: To je přece král. A Vigo.
1: Blm. No jo,
0: přisvědčil čert.
1: Blm. Nebylo by lepší, kdybyste se tam blm mrknul?
0: Rumburak usoudil, že je to dobrý nápad. Proměnil se v havrana, vylétl na balkón a nahlédl oknem do sousedního apartmá. Pan král v hermelínovém plášti a s korunou na hlavě přecházel sem a tam po hotelovém pokoji a vrhal znechucené pohledy na svého dvorního čaroděje, převlečeného do civilních šatů, odpovídajících současné lidské módě konce 20. století.
2: Vy si choďte, jak chcete, bručel rozčíleně. Ale já jsem král a mám svou důstojnost. Nemůžete na mě chtít, abych za sebe dělal kašpara.
0: Havranu Rumburakovi zasvítili oči.
2: Výborně, pomyslel si.
0: V jeho zájmu bylo odstranit krále a jeho dvorního čaroděje co nejdříve z cesty. A králova neústupnost mu přitom mohla docela dobře posloužit. Vrátil se k Blekotovi, vzal na sebe lidskou podobu a pak sebe a svého sluhu pomocí kouzelného prstenu převlékl za bohatého obchodníka císaře s livrejovaným šoférem.
2: Pěkně vítám, pane císař,
0: ukláněl se recepční Herman, když se Rumburak s Blekotou objevili dole v recepci.
2: Ani jsem nevěděl, že jste opět naším hostem.
0: Rumburak se k němu naklonil.
2: Potřebuji vaši pomoc,
0: řekl důvěrně a položil před pana Hermana na pult zlatý peníz.
2: Vedle mne v čísle 112 bydlí dva blázni.
0: Blázni?
2: Podíval se pan Herman. Ale to... jo, blázni.
0: Rumburak položil před recepčního další zlaťák.
2: Jeden z nich dokonce nosí královskou korunu. Člověk, aby se pomalu bál víc pokoje. Nemohl byste mě jich nějak zbavit? Ale samozřejmě, pane císař, s radostí.
0: Pan Herman schrábl zlaťáky, zdvihl telefon a začal vytáčet číslo psychiatrické kliniky.
2: Je to přece moje povinnost.
0: Když zřízenec Vomáčka a jeho tři kolegové v bílých pláštích vstoupili do hotelu, naskytla se jim zvláštní podívaná.
2: Snad mi ten člověk vzdá čest, ne?
0: Zlobil se pan král na recepčního Hermana.
2: Což pak nevidí, že přišel majestát?
5: No tak, pane, s povzdechem vyzval recepčního pan Vigo. Nevidíte jeho královské veličenstvo? Tak se aspoň ukloňte. Vy taky, slečno, dodal k servírce zírající s otevřenou pusou na krále, který si samozřejmě nedal říct, a špacíroval se po hotelu v hermelínu a s korunou na hlavě. Zřízenci Vomáčkovi a jeho statným kolegům to úplně stačilo.
2: Já to tušil, veličenstvo, já vám to říkal, bědoval pan Vigo, když je vynášeli do sanitky. Kdybyste mi alespoň dovolil použít prsten.
3: To není řešení,
0: odbil ho pan král, který si i v této situaci zachovával důstojnost monarchy.
3: Jsem hlavou mocné říše, budu žádat satisfakci.
0: Použít nebo nepoužít kouzelný prsten byla ostatně v této chvíli čistě akademická otázka. Oba měli na sobě svirací kazajky, takže by se pan Vigo k prstenu stejně nedostal. Blížil se čas oběda. Petr s Arabelou zamířili se svým fiátkem k domovu. Náhle se z vedlejší ulice vynořil bílý Mercedes s livrejovaným Blekotou za volantem. Posádky obou vozů se uviděly téměř současně.
1: Petře, podívej,
0: vykřikla zděšeně Arabela.
2: To je ona, zaradoval se Rumburak. Máme štěstí, Blekoto. Za nimi, nespouštěj je z očí.
0: Petr nestratil rozvahu. Neboj se, uklidňoval vyděšenou princeznu. Dávej pozor, jak je převezem. Bílý Mercedes se doslova nalepil na zadní nárazník poněkud dýchavičného červeného Fiátku a nastala krutá honička. Čert Blekota jel opravdu jako čert a proti síle a akceleraci jeho moderního vozu neměl červený Fiátek sebemenší šanci. Přesněji řečeno, neměl by nebýt létajícího kufru. V ostré zatáčce, za kterou číhala dlouhá kamenná zeď, se Fiátek z ničeho nic najednou prudce vznesl a Blekota, pamětli v příkazu svého pána, že nesmí pronásledované pustit z očí, pohlédl vzhůru. A bylo to. Než dorazila sanitka, obklopil značně pomuchlaný Mercedes dav zvědavců, kteří se vždy první, neznámo odkud, vynořují na místě jakéhokoliv neštěstí. Nenápadně se mezi ně zamíchali i Petr s Arabelou.
2: Není tohleto náhodou ten císař?
0: Mudroval jeden z přihlížejících nad Rumburakovým bezvládným tělem.
2: Víte, ten, co ho hledá policie.
5: No jo,
0: přitakal vzrušeně druhý.
5: Mohl by to být on.
2: Však uvidíme, za chvíli tu budou.
0: Konečně přijela sanitka a zřízenci s nosítky spěchali vyprostit postižené z nabouraného vozu. S Blekotou jim to šlo celkem snadno, ale Rumburak se jim poněkud vzpříčil. Z vyraženého okénka trčela jenom jeho bezvládná levice s kouzelným prstenem na prsteníčku.
1: Podívej, prsten,
0: upozornila Petra šeptem Arabela.
1: Rychle, dělej, dokud je čas.
0: Petr neváhal. Přitočil se ke zřízencům, jakože bude pomáhat, a nenápadně stáhl Rumburakovi prsten z prstu. Arabela si oddechla. Přijížděla policie a byl tedy nejvyšší čas. Konečně byli Petr s Arabelou opět chvíli sami. Petr zavezl Fiátka do garáže na zahradě Vilky a odvázal se střechy letající kufr. Necháme ho tady, navrhl. Hodím přes něj deku, garáž je nejlepší skrýš. Arabela souhlasila. Víš co, schováme do něj i Rumburakův prsten, řekla. Nebudu přece nosit dva. Můžu si ho nejdřív prohlédnout? Petr se s obdivem zahleděl na kouzelný prsten, který mu Arabela položila na dlaň.
1: To je neuvěřitelný. Otočíš a splní ti každé přání.
0: Prostě fantazie. Uložili prsten do kufru, kufr přikryli dekou a schovali pod pracovní stůl. Najednou byli hodně blízko u sebe. Mařenka, která zvědavě nahlížela do garáže škvírou mezi prkny, šťouchla loktem do Honzíka.
1: Bacha, budou se doopravdy líbat.
6: Petře, jsi tady?
0: Ve dveří garáže se objevila paní Majerová.
6: Nevíš, kde jsou děti?
0: A bylo po legraci. Petr pochopitelně nevěděl, a tak se je všichni tři vydali hledat. Honzík s Mařenkou obešli garáž a nenápadně vklouzli dovnitř. Odkryli deku, vytáhli spod pracovního stolu létající kufr a nedočkavě do něj nahlédli.
1: Koukni, to je on.
0: Honzík vylovil z kufru kouzelný prsten a navlékl si jej na ukazováček.
1: Co si budeme přát? Třeba, aby jsme tu měli pravý safari, ne? Spoustu lvů a žiraf, opravdických.
0: Nějak to nefungovalo.
1: Ukaž, puč mi to, řekla Mařenka. Petr přece povídal, že se s tím má otočit. Asi takhle.
0: Otočila prstenem a v tu chvíli na jejím místě stála příšerně zmalovaná panička s krvavě natřenými nehty a cigaretou v puse. Vzdáleně se podobala paní Hermanové.
1: Co jsi to prosím tě přála?
0: Zhrozil se Honzík.
1: Podívej se, jak vypadáš.
6: Přála jsem si bejt velká, no.
0: Odsekla ta statná žena mařenčiným hláskem.
6: Abych měla řasy a kosmetický to? Funguje to bezvadně.
1: Prosím tě, dej to sem.
0: Honzík si nasadil prsten a vrátil Mařenku do původní podoby. Byl taky nejvyšší čas. Rodiče je oba volali k obědu.
1: Ten prsten si necháme, rozhodl Honzík. Arabela má stejně ještě jeden. Ale jestli něco vyžvaníš, tak nám ho seberou a bude po legraci. Slib mi, že ani nekvákneš.
6: Nekváknu, slibuju,
0: řekla Mařenka a zdvihla prsty k slavnostní přísaze. Po večeři se u majorů pilo šampaňské. Oslavoval se Arabelin návrat, Rumburakovo zatčení a hlavně to, že pan Majer už není jezevčík.
7: Pajda se ke mně náhodou choval moc hezky, vzpomínal s dojetím pan Majer a drbal svého bývalého kolegu jezevčíka za ušima. Jednou mi dokonce na zahradě nabídnul chcíplýho krtka. Hodnej pejsek.
0: Zazvonil telefon.
8: To jsi ty, Karle? Tady Gros. Zrovna se radíme, jestli budeš pokračovat s pohádkama u nás v televizi. Teď, když zatkli toho císaře, už nehrozí žádný nebezpečí. Jak se cítíš?
9: Cože?
8: Absolutně v pořádku.
9: Tak fajn. Ráno ti zavolám, jestli tě schválili.
8: Ahoj.
0: Petr s Arabelou se hned po večeři vydali na procházku do města. Okukovali neonovými zářivkami osvětlené výkladní skříně, poslouchali hudbu, která se linula na ulici okny tanečních lokálů, bez cíle courali labyrintem lidu prázdných pasáží. Drželi se za ruce a bylo jim spolu fajn.
8: Televizní pirát konečně zatčen,
0: vyvolával osamělý Kamelot titulky z posledního vydání Večerníku.
8: Nejčerstvější podrobnosti o případu záhadného zločince.
0: Koupili si noviny a zvědavě se začetli do článku o Rumburakovi.
1: Hele, on bydlel v apartmá číslo 111 v hotelu Astoria, upozornil Arabelu Petr. To je ale náhoda. Pracuje tam náš soused, pan Herman, víš? Kdybys chtěla, mohli bychom se tam jít podívat.
0: To přece není problém i bez pana Hermana, usmála se Arabela.
5: Máme přece kouzelný prsten. Mohl bych si taky jednou zkusit, jak se s tím zachází? Zeptal se nesměle Petr. Arabela si stáhla prsten a beze slova mu jej podala. V zápětí byli na místě. Prohlédli si Rumburakovo apartma a zjistili, že je to hotelový pokoj jako každý jiný. Dveře byly zamčené a nikde nikdo. Najednou si uvědomili, že tady jsou konečně opravdu sami. Chci se ti úplně strašně líbit, řekla Arabela a odběhla do koupelny. Rozpustím si vlasy. A co mám udělat já? Petr otevřel šatník. Visel tam jen Rumburakův cestovní plášť. To bude ono, pomyslel si Petr a přehodil si ten obstarožní výkřik dávné módy přes ramena. Vypadal v něm jako středověký trubadur.
10: Nezapínej!
5: Arabela, která se s krásně rozpuštěnými vlasy vracela z koupelny, zděšeně vykřikla. Ale bylo už pozdě. Petr mechanicky dopnul knoflík cestovního pláště a v turánu zmizel, jako by se po něm slehla zem.

0: Zkáza říše pohádek. Když se Arabela vrátila domů k Majerovým, její první kroky vedly do garáže. Petr zůstal v říši pohádek a Arabele bylo jasné, že musí okamžitě za ním. Co když se mu tam u nich něco stalo? Pohádkový svět je plný nejen hodných, ale i zlých bytostí a Petr se v něm vůbec nevyzná. Mohl by se dostat do situace, kdy mu nepomůže ani kouzelný prsten. Druhý prsten a Arabelin cestovní plášť byly v létajícím kufru, jenže skrýž byla bohužel prázdná a létající kufr pryč i se svým obsahem. Arabela se dala do pláče. V královském paláci bylo veselo. Princezna Xénie využila otcovy nepřítomnosti a provdala se za prince Willibalda, takže bylo co oslavovat. Marně se neříká, že když kocour není doma, myši mají pré.
1: Chytili jsme nějakého pobudu,
0: přišel uprostřed radovánek princezně ohlásit velitel stráží.
1: Zdá se, že ten darebák ukrad cestovní plášť a kouzelný prsten.
0: Zloděje Vigova cestovního pláště usilovně hledali. Byla na něj vypsána královská odměna. Princezna Xénie neváhala a dala si toho labku okamžitě předvést.
2: To je přece Petr Majer,
0: užasla Xénie.
2: Poslal vás můj otec?
0: Pan král? Ne, s tím jsem se vůbec nesetkal, odpověděl popravdě Petr.
2: Je to zloděj, tak jaký pak s ním fraky, zaskřehotala falešná královna. Dáme mu useknout hlavu a hotovo.
0: Princ Willibald byl také pro. Xénie však měla s Petrem docela jiné plány. Rozhodně by se jí nehodilo, kdyby skončil na popravišti. Převzala od velitele stráží kouzelní prsten i vězně a cestovní plášť poručila zamknout zpátky do skříně ve Vigově černokněžnické pracovně.
2: Není tu jediný mrakodrap, jediná továrna, jediné auto, stěžovala si Petrovi, když se spolu ocitli o samotě. Ta zaostalost mě rozčiluje.
0: Proč mi to říkáte? Podivil se Petr přesvědčený, že ho Xénie zavedla do své komnaty, protože ho hodlá okamžitě propustit. Takové věci se přece do říše pohádek nehodí.
2: Ale hodí,
0: utrhla se na něj princezna. Můj královský otec je pryč. Využiji příležitosti a všechno tady změním. A vy mi v tom pomůžete. Jste přece technik, ne? Petr se polekal.
1: Ale to je práce na léta, protestoval. A já musím zpátky k Arabele. Milujeme se a já si ji chci vzít.
2: Jen žádný strach, už klíbla se Xénie. S kouzelným prstenem to hravě dokážeme za pár hodin. Vašeho vztahu k mojí sestře si samozřejmě vážím a tak dále, ale bez cestovního pláště se odtud stejně nedostanete. Říkám vám rovnou, když s vámi budu spokojená, propustím vás. V opačném případě přijdete o hlavu. Tak co?
0: Co měl Petr dělat? Začali s královským palácem. Petr narychlo načrtl plány a pak už stačilo otočit kouzelným prstenem a ze starého královského sídla byl rázem moderní mrakodrap ze skla a ocele. Do lesního jezírka nechali navést rozbité lahve a plechovky od konzerv a z chaloupek v podhradí nadělali paneláky. A tak to šlo dál a dál. Xénie zářila a nešťastný Petr plnil její nesmyslné příkazy. Za to obyvatelé pohádkové říše si na ty změny nemohli jaksi zvyknout.
1: Krucinál, celý život jsem proležel na peci a teď tohle,
0: zlobil se hloupý Honza, když se z ničeho nic ocitl na elektrickém sporáku. Dozad ho tlačili plotínky a jen sebou zavrtěl, praštil se hlavou o digestoř.
1: Jdu do světa, mámo, napeč mi buchty a s Bohem, tohle to vážně není k vydržení.
0: Máma by mu byla ráda vyhověla, ale copak jí někdo ukázal, jak se taková elektrická trouba používá? Také trpaslíci měli problémy. Nejenže standardní vybavení bytů na novém sídlišti, kam se museli přestěhovat ze své chaloupky, bylo pro ně příliš veliké, ale hlavně jim vadilo, že například princezny Xénie vyfasovali z brusu nové zbíječky, reflektory a plastikové přílby a staré krumpáče a hornické kahany se museli vyhodit. Muselo se ostatně vyhodit všechno, co připomínalo staré časy. Zlatý kolovrat, sedmimílové boty, hrnečku vař i stolečku pro střise. Voják musel zahodit kouzelné křesadlo, popelka ošatku s hrachem a loupežníci bambitky.
2: Čáry a kouzla se prostě ruší, protože je to nemoderní, poučovala princezna Xénie smutné podané, kteří pod jejím osobním dohledem přinášeli do odpadkových kontejnerů své poklady. Proč má Sněhurka vařit trpaslíkům, když máme závodní jídelny? K čemu sedmimílové boty, když všude jezdí rychlíky? Jezinky budou prodávat v samoobsluze. Jeníček s Mařenkou půjdou k poště a loupežníci okamžitě nastoupí do autoservisů. A bylo to. Pohádkové bytosti sice vesměs na nový pořádek po straně reptali, ale jediný, kdo se doopravdy vzbouřil, byl vodník.
3: Co pak jste se všichni zbláznili?
2: Rozlobil se, když mu královští zbrojnoši vysypali do té nejprůzračnější tůně celé nákladní auto odpadků.
3: Věříte princezně, že už mě tu neuvidí?
2: Pak hodil veliteli stráže pod nohy krabici s neoprénovým potápěčským oblekem a šel. K večeru byla proměna pohádkové říše hotova. Petr postavil na přání princezny Ksenie dálnice, letiště, továrny a hotely a vůbec všechno se tu změnilo k nepoznání. Všechny úkoly jsem splnil a teď chci za Arabelou, řekl Petr, když se vrátili z obhlídky vykonaného díla. Vraťte mi cestovní plášť. Vrátím, řekla Ksenie. Ale nejdřív mi vyvraťte kouzelný prsten. Nechám si ho tady, kdyby bylo potřeba ještě něco dodělat. Naiva Petr poslechl. Tak, a teď se můžete odebrat do své komnaty, pravila líbezně princezna, sotva kouzelný prsten změnil držitele. Nebojte se, budete mít u nás veškerý komfort. Stráže! Petr na ní zíral jako opařený.
1: Jak to? Koktal. A co plášť?
2: Plášť tu zůstane. A vy taky, milí příteli. Nejsem přece blázen, abych si nechala odejít odborníka, jako jste vy.
1: Ale to je proti naší úmluvě. Vy jste mě podvedla.
2: Řekněme spíš. Převezla. Zasmála se Ksenie a nechala nešťastného Petra odvést. U Majerů zazvonil telefon.
4: To jsi ty, Karle,
2: zaradovala se paní Majerová, když ze sluchátka zazněl manželův hlas.
4: Prosím tě, odkud voláš? Cože? Z Blázince? A jak jsi se tam dostal?
1: Jsou tady se mnou taky pan Král, pan Vigo a doktor Neumann.
4: Bydlíme všichni společně na jednom pokoji,
2: hlásil manželce pan Majer, kterému profesor Hromádka dovolil, aby si zavolal domů, protože se znali z rodičovského sdružení.
1: To byla bezesporu zajímavá zpráva.
4: Chudáci, musíme jim tam zanést nějaké ovoce,
2: řekla paní Majerová Arabele, když spolu probrali tu novinu.
4: Ale venku je chladno a ty nemáš co na hlavu. Víš co, vem si tenhle klobouk. Je to poslední móda.
2: Arabela poslechla. Zašli do tržnice, koupili síťovku jablek, žádné jiné ovoce stejně nebylo k dostání a vydali se na psychiatrickou kliniku. Zřízenec Vomáčka právě odváděl pacienty na vodoléčbu. 3 minuty, svolil nakonec neochotně, když ho poprosili, aby je nechal s panem Králem, panem Majerem a panem Vigem alespoň promluvit.
1: Tady je poctivý blázinec, žádnej holubník. Nebuďte byrokrat, napomenul ho doktor Neumann. Představte si, jak by vám bylo, kdyby vy jste byl cvok a někdo vás přišel navštívit.
2: Vomáčka se povýšeně usmál a poklepal na svoji ústavní čepici.
1: Milej pane, řekl, já cvok bejt nemůžu, protože na takovýhle místo se vybírají jenom lidi s mimořádným duševním zdravím.
2: Příští události ukázaly, že jako prorok by se zřízenec Vomáčka dost těžko uživil. Za necelou půl hodinu už měl totiž na sobě svěrací kazajku. Způsobila to nepřímo Arabela, které se díky jejím půvabům a výmluvnosti podařilo vymámit z profesora Hromádky zabavený Vigův kouzelný prsten. Když za ním

0: No, když myslíte, přistrčil Arabele příslušný formulář. Tady mi to podepište a běžte si ho do kanceláře vyzvednout.
1: Arabela vyzvedla prsten a spěchala s ním za paní Majerovou. Pacienti v doprovodu zřízence Vomáčky právě vycházeli z koupele. Doktor Neumann mezi nimi nebyl, protože si musel někam odskočit.
2: Udělám z nich jablka, zašeptala Arabela. Vy je rychle seberte a dáte je do síťovky k ostatním, ano?
1: Paní Majerová přikývla a princezna otočila kouzelným prstenem.
0: Tak to tedy ne,
1: zařval Vomáčka, když se mu pacienti z ničeho nic proměnili před očima v Jonatány a paní Majerová je naházela do síťovky.
0: Tohle vám jen tak neprojde.
3: Dejte to sem.
1: Vyrval paní Majerové síťovku z ruky a spěchal za profesorem.
0: Tohle je ten Majer z televize,
1: vykládal vzrušeně překvapenému primáři a strkal mu pod nos svoji kořist.
0: Čestný slovo, že je to on. Pamatuju si ho podle šťopky.
1: A tak přišla opět ke slovu svěrací kazajka. A paní Majerová s Arabelou, kterým profesor Hromádka s omluvou vrátil síťovku, odcházeli spokojeně domů.
4: Ještě vanilkovou, žadonila Mařenka. U Majerů to vypadalo jako v cukrárně po pumovém atentátu. Na stole po zemi, prostě všude, kam oko pohlédlo, se válely nakousané dorty, čokoládové bombóny, mísy s nedojedeným cukrovým. Toto nepříliš malebné zátiší doplňovaly pluky kalíšků od šlehačky, zmrzlinové kornouty, láhve od limonád a načaté plechovky těch nejchutnějších kompotů. Honzík už byl tak přejedený, že ani nemluvil a Mařenka měla bříško jako bubínek. Ve dveřích zarachotil klíč.
2: Pozor, máma!
1: Vykřikl Honzík a honem otočil kouzelným prstenem. Rázem bylo uklizeno. Kouzelný prsten byl pro Honzíka s Mařenkou zkrátka hračka k nezaplacení. Vyřádili se s ním už ve škole.
3: No tak, si vzpomeň, jak vypadá šimpanz,
1: pobízel v hodině přírodopisu netrpělivě učitel Adam žáka Tomečka.
3: Víš to nebo ne?
2: Mám mu pomoct,
1: zeptal se šeptem Honzík Mařenky, která s ním seděla v jedné lavici.
2: Jo, dělej.
1: Honzík otočil kouzelným prstenem a najednou se na lustru nad učitelovou hlavou houpala živá opice.
0: Šimpanz je asi metr vysoký,
1: spustil plyně žák Tomeček.
0: Má černou srst a uši jako plácačky.
1: A tak to šlo celé vyučování. Jak to dělá? Honzík zvědavým spolužákům samozřejmě neprozradil a Mařenka také mlčela jako hrob. Ale celá třída už za chvíli věděla, že všechny ty podivuhodné legrácky mají na svědomí oni. Hned po příchodu domů vrátila Arabela svému otci, čaroději Vigovi i panu Majerovi jejich lidskou podobu a nastalo veliké vítání a vypravování.
3: Tak, děti, umýt ruce a pak hned ke stolu, přikázala paní Majerová Honzíkovi s Mařenkou a honem šla chystat večeři. Mařenka bude jíst s námi.
1: Chudáčci, už musíte mít ukrutný hlad. Honzík, kterému se čokoládová zmrzlina v žaludku prala s citrónovou limonádou, o jiných dobrotách ani nemluvě, mírně zezelenal.
0: Já dneska jíst nebudu, řekl.
5: Já prosím taky ne, hlásila Mařenka.
0: My jsme si udělali chleba s máslem a fakticky už nemůžem.
1: To jsou ale hodné děti, samostatné, pochválil je pan král. Jiné by si třeba zaplácali žaludek zmrzlinou. Pan Vigo, který jako každý správný čaroděj měl schopnost číst v dětské duši a rozeznat lež od pravdy, raději mlčel.
3: Jak to, že mého sluhu pouštíte a mě ne?
1: Protestoval Rumburak, když jim přišel vězeňský dozorce doceli oznámit, že zadržený Blekota bude za chvíli propuštěn.
0: Žalobu podala televize na vás, na něj ne,
1: odbil ho mrzutě dozorce a hodil Blekotovi jeho šoférskou uniformu.
0: Zatím se převlékněte, řekl. Přijdu si pro vás.
2: Mám pro tebe dva úkoly,
1: vrhl se k čertovi Rumburak, sotva za dozorcem zapadly dveře.
2: Za prvé, dojedeš do hotelu a vyzvedneš tam cestovní plášť. A za druhé, uneseš princeznu Arabelu, rozumíš?
6: Brm, za prvé plášť, brm, za druhé.

0: He, princeznu, brrm, opakoval si blekota. A co vy, pane, brrm?
1: O mě se nestarej, odsekl Rumburak. Já už se odtud nějak dostanu.

0: Jeníček a Mařenka. Vyučování bylo v plném proudu. Hele, zašeptal žák Chmel a ukázal Honzíkovi pod lavicí úplně novou sanitku na setrvačník. Zíráš, co?
1: Honzík se ušklíbl. Nenápadně otočil kouzelným prstenem a v zápětí držel v ruce krásné červené požární auto.
0: Co bych zíral? Mám lepší. Seš jak malej s tím prstenem, drncla do Honzíka loktem Mařenka. Víš co, půjč mi ho na chvíli.
1: Honzík jí podal prsten.
0: Dneska už to všechno musíme Arabele vrátit, zašeptal. Naši mají starosti kvůli bráchovi a táta povídal, že když ten kufr do večera nenajde, bude ohlásit krádež. Fakt? Zalitovala Mařenka. To je škoda. Přece jsme se chtěli v tom kufru svést.
2: Hermanová, napomenul ji učitel Adam. Přestaň se bavit a řekni nám, jakého zvuku používá pro dorozumívání čuník. No? Ten prosím, chrochtá a kvičí. Správně. Sednout.
0: Učitel namířil ukazováček na žáka Kozelku.
2: Zahoď tu žvíkačku, Kozelko, a pokus se nám to předvést.
0: Kozelka neuměle zachrochtal a při pokusu o kvičení mu selhal hlas. Třída se dala do smíchu.
2: Moc ti to nejde, konstatoval Adam. Kdybys byl čuník a někdy k tomu nemáš daleko, tak se nedomluvíš.
0: Třída ocenila jeho řeč ještě větším smíchem.
3: Tak to zkuste sám, drze odsekl zesměšněný Kozelka. Třeba vám to půjde líp?
2: Já? Učitel Adam se cítil poněkud zaskočen. No, prosím, zkusit to mohu, že?
0: Ať má Kozelka vztek, špitla Honzíkovi Mařenka a otočila kouzelním prstenem. Učitel Adam se nadechl a najednou začal chrochtat a kvičet tak věrohodně, že by mu záviděl i strýček Jedlička. Na požádání pak přidal ještě slípku a kohouta a sklidil od svých žáků za ten výkon zasloužený potlesk.
4: To dělá Hermanová prstýnkem, koukni,
0: upozornil bledého Kozelku šeptem jeho kamarád Hromádka.
4: Nekecej, no jo, fakt.
0: Učitel Adam, povzbuzený úspěchem, zkusil ještě krávu, ovečku a oslíka. Šlo mu to báječně.
2: Výborně, pane kolego,
0: ozval se náhle ode dveří za jeho zády hlas ředitele Dudky.
2: O přestávce se u mne zastavte.
0: Učitel Adam se polekal. Ředitel Dudka totiž nebyl sám. Spolu s ním sledoval Adamovu produkci inspektor Schwarz a to, pomyslel si nešťastný učitel, rozhodně nevěštilo nic dobrého. Bylo tomu právě naopak.
5: Blahopřeji, pane kolego,
0: vítal ho inspektor, když se učitel Adam dostavil do ředitelny.
5: Máte opravdu mimořádné schopnosti.
2: A není v našem sboru sám, pane inspektore, snaživě hlásil ředitel Dudka. Kolegyně Melicharová například hraje na fujaru.
5: Není nad to, liboval si inspektor, když může učitel předvést žákům živou ukázku. Jinde na to potřebují drahé magnetofony. Tady kolega to všechno zvládne sám.
0: Ředitel Dudka poklepal učiteli Adamovi na rameno.
2: Jste chlapík, Adame, řekl. Opravdu chlapík?
0: Učitel Adam se skromně zapířil. Abych řekl pravdu, ani jsem netušil, co ve mně dřímá, připustil. Přišlo to tak náhle. Já prostě najednou štěkám líp než pes, řechtám líp než kůň, cítím v sobě takový rozhled, že bych snad uměl i paviána.
5: Tak jen to zkuste, vybídl ho vlídně inspektor. Nestyďte se a klidně vřeštěte.
0: Kozelka s Hromádkou si na Mařenku počkali u záchodů.
2: Že neuděláš holubičku se zavřenýma očima, provokoval ji Hromádka, když vyšla ze dveří s nápisem dívky. Saď se, žene, a co? To umí každej.
0: Mařenka zavřela oči a předvedla holubičku jako vyšitou. Na to právě Kozelka s Hromádkou čekali. Uchopili ji každý za jednu ruku, aby se nemohla bránit, a Hromádka jí stáhl z prstu kouzelný prsten.
2: Dáš to sem?
0: Překvapená Mařenka se za nimi rozběhla, ale kluci byli rychlejší, než se nadála zmizeli i s prstenem ve třídě.
6: Hotovo, pravil vězeňský holič Koloušek a podal Rumburakovi zrcátko. Takhle vám to sluší mnohem líp.
0: Rumburak se zděsil.
7: Jeho mužný bíbr byl ten tam a vlasy měl tak nakrátko, že vypadal jako čerstvě oloupaná kedlubna.
8: No tohle!
9: Za chvíli si vás vyfotíme do kartotéky zločinců, oznámil mu s úšklepkem dozorce, který hlídal u dveří. A ještě dneska vás oba převezeme.
8: Kam nás povezou?
7: Zeptal se Rumburak svého spoluvězně, protřelého recidivisty Fouska, když dozorce s holičem odešli. Fousek pokrčil rameny.
10: Jsme zdraví, pravil posmutněle. Tak asi do normálního vězení. A odtamtud už neutečeme.
8: A odtud by to šlo?
7: Fousek opatrně pohlédl ke dveřím.
10: V koupelně je uvolněná mříž,
7: řekl tlumeným hlasem a z ničeho nic začal trhat prostěradlo na proužky.
10: Pak stačí přelézt zeď.
8: Co to děláte?
7: Podivil se Rumburak jeho počínání.
10: Hádej,
7: odsekl recidivista a začal dovedně splétat z proužků plát na lano.
10: Jestli jdeš se mnou, tak dělej to, co já.
11: Stůj, nebo střelím!
7: Kozelka s Hromádkou přestali utíkat a poslušně zvedli ruce. V zápětí si ale všimli dvou vězňů, šplhajících přes zeď vězeňské nemocnice a uvědomili si, že ta výzva nepatřila jim. Vězňové oblečení v pruhovaných ústavních uniformách se skočili na chodník a před zraky vykulených kluků se ukryli za nákladní auto.
8: Psst,
7: zašeptal prosebně recidivista Fousek.
8: Neprozraďte nás.
7: Z brány vězeňské nemocnice vyběhlo několik ozbrojených dozorců. Jeden z nich měl na vodítku psa.
8: Pomůžeme jim, ne? Mrkl na Hromádku Kozelka. Pořád nám někdo říká, že rosteme pro kriminál, tak jsou to vlastně kolegové.
7: Začínalo pršet. Hromádka přikývl, otočil kouzelným prstenem a udělal z Rumburaka s Fouskem černé pánské deštníky. Aspoň nezmokneme, řekl a roztáhl si jeden nad hlavou.
8: Kluci, neviděli jste tu někoho?
7: Dozorci vedení služebním psem začali prohledávat nákladák. Stopa u něj končila.
10: Neviděli, zavrtěl hlavou Kozelka. Ne, řekl Hromádka. Nikdo tudy nešel.
7: Velitel jim uvěřil.
9: Stačí, přikázal. První skupina vpřed, ostatní za mnou.
7: A rozběhl se do vedlejší ulice. Kozelka s Hromádkou se mohli uchechtat.
8: Že jsme je ale napálili, co?
7: Řechtal se Hromádka.
8: A teď se proměníme ve starý fotry a půjdeme do bijáku na něco nepřístupného.
7: Rozvíjel Kozelka další smělé plány. Vzali se kolem ramen a zamířili do parku. Na podezdívce železného plotu stálo krásné červené požární autíčko.
8: Hele, to si vezmu,
7: prohlásil Hromádka a prostrčil ruku mřížemi. V zápětí mu zápěstí sevřela smyčka Honzíkova švihadla.
8: Mám, zajásala Mařenka a stáhla Hromádkovi z prstu kouzelný prsten. Chytej, prchejte, ale fofrem,
7: řekl výhružně Honzík a navlékl si prsten na ukazováček.
8: Nebo z vás udělám krysy a prsten hodím do řeky.
7: Kozelka s Hromádkou neváhali ani vteřinu. Zahodili nemotorné černé deštníky a pádili pryč.
9: Kde jste vzali ty parazoly?
7: Paní Majerová udiveně hleděla na pánské deštníky v rukou dětí.
9: Půjčili jsme si je, pohotově odpověděl Honzík. Od Kozelky s Hromádkou.
7: U Majerů vládla pohřební nálada. Rádio hlásilo, že Rumburak uprchl z vězení. A tak pan král, čaroděj Vigo, Arabela i Majerovi měli starosti.
8: Strašná situace,
7: uvažoval nahlas starý čaroděj a pohrával si přitom s kouzelným prstenem. Kdybych alespoň věděl, kde Rumburak je, mohl bych učinit opatření. Takhle nám nezbývá, než doufat, že se mu nepodaří proniknout až sem. Paradoxní bylo, že Rumburak s recidivistou Fouskem zatím viseli na věšáku za dveřmi. Chvíle mi to bylo značně nepohodlné. Jak totiž pan Vigo mechanicky otáčel sem a tam kouzelným prstenem, Rumburak s Fouskem se měnili střídavě v lidi a v zápětí z nich opět byly deštníky. A zkuste viset na věšáku za límec vězeňského munduru.

0: Civilizace si žádá své. Princezna Ksenie splnila slovo a Petrovo vězení v 30. patře královského mrakodrapu bylo opravdu komfortní. Bydlel jako v nejlepším hotelu, měl všechno, o co jen požádal, a přesto ho to táhlo domů. Domů, k Arabele. Při nejbližší příležitosti utekl. Chvíli šel pěšky, chvíli jel stopem, až přešel 9 hory a 9 řeky a pěkně utrmácený se dostal k perníkové chaloupce. Na zápraží seděla baba Jaga s černým kocourem na klíně. Dobrý den, babičko, pozdravil slušně Petr. Nevíte náhodou, kudy se jde do říše lidí?
1: Nevím, panáčku, nevím,
0: odpověděla babice, které se Petr na první pohled zalíbil.
1: Abych řekla pravdu, jsem tady nová. Koupila jsem tuhle chaloupku na inzerát od jedné kolegyně a ještě se v tomhle kraji moc nevyznám. Když ale půjdeš pořád rovně za nosem, dostaneš se k ledové řece. Za tou je království pohádek pro dospělé. Žije tam doktor Frankenstein, takový koumák. Ten už ti něco poradí.
0: Petr pěkně poděkoval a šel dál.
2: Zatracený bojler.
0: Pan Majer klel jako pohan a hledal v oblaku páry cestu ven z koupelny.
2: Jednou to někoho doopravdy opaří.
3: Co to máš?
0: Paní Majerová, která právě dojatě ukazovala princezně Arabele Honzíkovi dětské kresbičky, k němu zvedla uslzený zrak. Pan Majer se zašklebil od ucha k uchu.
2: Hádej,
0: řekl a ukázal manželce kouzelný prsten.
2: Leželo to na umyvadle.
3: S dovolením?
0: Pan král vzal prsten mezi palec a ukazováček a prohlédl si její proti světlu.
2: Výborně, teď máme dva,
0: pravil a navlékl prsten na prst Arabele.
2: Na ochranu před rumburakem.
3: Děkuju, tatínku. U dveří zazněl zvonek. Byli to Hermanovi. Jdeme na to rodičovské sdružení, oznámila paní Majerové uplakaná sousedka. Tak jsme si řekli, že se pro vás zastavíme.
0: Majerovi se začali oblékat. Mohla bych jít s vámi? Zeptala se princezna Arabela a vrhla prosebný pohled na otce.
3: Strašně by mě to zajímalo.
0: Král s čarodějem se domluvili pohledem. Vigo přikývl.
2: Tak dobrá, běž si, souhlasil král. Ve škole tě rumburak hledat nebude. Ale vezměte si deštníky. Mleje jako z konve.
0: Paní Majerová sundala svěšáku rumburaka s recidivistou Fouskem.
2: Vezmeme si tyhle, řekla. Aspoň je budeme moct vrátit těm kozelkům a hromádkům.
0: Když přišli do školy, usedli do lavic mezi ostatní rodiče.
4: Už jste to slyšeli?
0: Obrátila se k ním paní Kutanová.
4: Učitel Adam je prý Mickey Mouse. Nechápu, jak může dospělý člověk šířit tak nehorázné fámy,
0: ozval se profesor Hromádka, který seděl vedle.
4: To není žádná fáma,
0: vmísil se do debaty pan Veverka.
4: Naše Miluška tvrdí, že za to může váš kluk?
2: Opravdu?
0: Profesor se opovržlivě ušklíbl. V tom případě byste ji měl vzít ke mně na kliniku. Mezi shromážděnými rodiči to zašumělo a do třídy vstoupil myšák Miky s učitelským notesem v ruce. Profesor Hromádka leknutím vykulil oči.
2: Jsem učitel Adam,
0: pravila ta disneyovská figurka.
2: Za svoji nynější podobu vděčím žákům Kozelkovi a Hromádkovi.
0: Profesor Hromádka vyskočil, jako když ho píchne.
2: Cože? Náš Vilda, že by vyloučeno? Ostatně, jak by to dokázal?
0: Myšák Adam zdvihl tlapky a utišil nastalý šum.
2: Všechno vám vysvětlím. Ve 3. B... došlo k politování hodným událostem, které mají na svědomí žáci Kozelka Jiří a Hromádka Vilém.
5: Ne!
0: Profesor Hromádka už to nevydržel a zhroutil se jako špalek.
4: Mám takový dojem, zašeptala Arabele paní Majerová, že v tom má prsty taky náš Honzík. Ten prsten mohl do třídy přinést jedině on. No jo.
0: Hlesnul pan Majer.
4: Co budeme dělat?
0: Arabela se na ně chlácholivě usmála. Spravíme to, řekla
3: a otočila kouzelným prstenem. A najednou tu místo Mickey Mouse stál opět učitel Adam. Chyba byla v tom, že i Rumburak s Fouskem, kteří schnuli pěkně roztažení mezi ostatními deštníky na chodbě před třídou, dostali lidskou podobu.
5: V těchhle hadrech nás chytnou jen co se rozední, povzdechl si recidivista, když se konečně ocitli v rozlehlém parku a ukryli se ve křoví. Kdybych měl aspoň tip.
6: Tip?
5: Nechápal čaroděj.
6: Jaký tip?
5: No, zkrátka echo, hlášku, vysvětloval mu trpělivě Fousek. Jsme dutý, potřebujeme mergle a taky nějaký pořádný voz. Nejlepší by byl nějaký kvartýr, kde nikdo není doma, aby se to tam dalo vybílit bez velkého rizika.
3: Rumburak mu sice rozuměl sotva každé druhé slovo, ale smysl jeho řeči přece jenom pochopil.
6: Tak pojďme tam, co jsme viseli jako deštníci,
3: navrhl.
6: Psst.
3: Na nedalekou lavičku usedla mladá dvojice. Dívka odložila kabelku a začala se objímat se svým partnerem. Ta kabelka recidivistu Fouska přímo fascinovala. Ukrást ji bylo pro něj dílem okamžiku. A pak rychle pryč. Rozběhli se směrem k vilce Majerových.
5: Prachy žádný, k jídlu taky nic.
3: Rozčiloval se Fousek a zklamaně cpal naspět do kabelky s muchlanou dámskou paruku.
5: To je dneska mládež.
6: Támhle to bude lepší,
3: řekl povzbudivě Rumburak a ukázal na vilku utopenou ve tmě zahrady.
5: To doufám.
3: Recidivista si odplivl a vrazil Rumburakovi kabelku do ruky.
5: Jdu na to. Kdyby něco, tak pískni.
6: Hlavně nezapomeňte vzít ty prsteny,
3: připomenul mu ještě čaroděj.
6: A ten starý kabát. Všechno ostatní si můžete nechat.
5: Jasně.
3: Fousek se rozhlédl pustou ulicí a než by řekl švec, byl za plotem. U Majerů tou dobou už všechno spalo.
5: Pajdo, lehni,
3: okřikl pan Majer Jezevčíka, který se z ničeho nic rozštěkal. Rozespale se obrátil na druhý bok a dodal.
5: Ještě jednou štěkneš a uvidíš.
3: Pajda poslušně zmlknul. Než recidivista Fousek pobral, co se dalo, pořádně se zapotil. Byly toho dva těžké kufry. Tak těžké, že se pod jejich vahou přímo prohýbal. Prsteny, po kterých toužil Rumburak, zastrčil do kapsy. Dělit se s partnerem recidivistu Fouska ve skutečnosti ani nenapadlo. Vyplížil se z vilky, přehodil kufry přes plot do sousední zahrady a vydal se přesně opačným směrem, než kde držel hlídku podvedený čaroděj. Zamířil rovnou k domku překupníka Brebery. Brebera už byl sice také dávno v posteli, ale obchod je obchod. Ty nejlepší, jak věděl, se v jeho branži dělají právě v noci.
5: Není to škoda?
3: Zeptal se Brebery Fousek, když překupník vyloupl z ukradených prstenů kameny a zlato rozstavil v tyglíku.
5: Za celý by přece bylo víc.
6: Kameny zvlášť, zlato zvlášť. To je zásada,
3: poučil ho překupník.
6: Jinak by ty prsteny mohl někdo poznat.
3: Fousek pokrčil rameny a ukousl si další sousto z krajíce namazaného sádlem, který mu překupník Brebera za těžké peníze laskavě přenechal. Zatímco jeho partner si už dávno plnil žaludek, čaroděj pořád ještě hlídal. Hodiny na nedaleké věži odbyly čtvrtou a Fousek nikde.
6: Zatracený chlap,
3: ulevil si Rumburak, kterému zvolna začínalo docházet, že se nechal napálit. Jenže co teď? Rumburak pohlédl na své trestanecké šaty a zaklel podruhé. Začínalo pomalu svítat. Za chvíli už začnou lidé chodit do práce. Na prádelní šňůře v zahradě visely květované šaty paní Majerové. Rumburak dostal nápad. Rychle se do nich převlékl, pak otevřel kabelku, která mu zbyla jako upomínka na recidivistu Fouska, a narazil si blondětou dámskou paruku.

čert a Káča. V jedné vesnici byla stará děvečka jménem Káča. Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz. Ale kdyby byla celá v zlatě seděla, nebyl by si ani ten nejchudší chasník vzal, protože byla jako čert zlá a hubatá. Měla starou matku a leckdy posluhu potřebovala, ale kdyby byl mohl někdo krejcar spasit a ona dukáty platila, nebyl by jí toho nejmenšího udělal, protože se hned pro každé slovo soudila a vadila, až to bylo na 10 honů slyšet. K tomu všemu nebyla hezká a tak zůstávala na ocet, až jí již pomalu 40 let bylo. Jak to z většího dílu ve vesnicích bývá, že je každou neděli odpoledne muzika, bylo to i tu. Jak se ozvali u rychtářů anebo v hospodě dudy, hned byla plná vesnice hochů. V síni a po návsi stály děvčata a u oken děti. Ale nejprvnější mezi všemi byla Káča. Hoši na děvčata kývali a ty se ubírali dokola, ale Kačence se toho štěstí, co živa byla, ani jednou nedostalo, ač by Dudákovi třeba sama zaplatila, než navzdor tomu nevynechala přece ani jednu neděli. Jedenkrát jde také a myslí si po cestě. Tak stará jsem již a ještě jsem s hochem netancovala. Není-li to k zlosti? Věru, dnes bych tancovala třeba s čertem. Se zlostí přijde do hospody, sedne ke kamnům a dívá se, který kterou k tanci bere. Najednou vejde do dveří pán v mysliveckém oděvu. Sedne nedaleko Kačenky za stůl a dá si nalít. Děvečka přinese pivo, pán je vezme a nese Kačence připít. Kačenka se chvíli v duchu divila, že ten pán má pro ni takovou čest. Chvilku se upejpala, ale konečně se ještě ráda napila. Pán čbánek postaví, vytáhne z kapsy dukát, hodí ho Dudákovi a křičí: Solo, hoši! Hoši se rozestoupí a pán si bere Kačenku k tanci. Jakýho šlaka? Kdo pak asi je? Ptají se staří a sestrkují hlavy. Hoši se ušklebují a děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají si obličej zástěrou, aby Káča nezahlídla, že se jí smějí. Ale Káča neviděla žádného. Ona byla ráda, že tancuje. Byť by se jí byl celý svět smál, nebyla by se z toho pranic dělala. Celé odpoledne, celý večer tancoval pán jen s Káčou. Kupoval marcipán i sladkou vodku. A když přišel čas jít domů, vyprovázel ji po vsi. Kéž bych mohla s vámi tak do smrti tancovat jako dnes, pravila Káča, když se měli rozcházet. I to se ti může stát, pojď se mnou. A kde zůstáváte? Chyť se mě kolem krku, já ti povím. Káča ho po